0: jsme, kam to všechno směřuje. Myslím, že to byl Harari, který říkal, že budeme muset dodávat větší množství drog po zbytečné části populace a vytvoříme další virtuální hry, aby se nás jako zbavili.
1: A víte co, pane Bureš, já vám skočím do řeči.
0: Ano.
1: Když v 63. Ray Bradbury napsal známý román 451 stupňů Fahrenheita, tak si všichni mysleli, že přece je absurdní, aby požárníci zakládali požáry a likvidovali nežádoucí předměty. Aby televize byla interaktivní, zábavný program, aby naučila lidi nemyslet. Aby skutečnost, že každý, kdo kriticky myslí, se stává nepřítelem a musí být spopelněn. No, to bylo rok 1963. No a paradox je, že pak vznikla v 70. letech první verze filmová 451 stupňů Fahrenheita. Pak po roce 2000 vznikla nová verze, to známe Equilibrium. A všichni se ptali, proč se ten román jmenuje 451 stupňů Fahrenheita.
0: Tak přátelé, vypadl nám hovor, do vždycky po hodince a něco vždycky takhle jako dojde. Děkuju vám všem, kteří nás podporujete, díky za vaše superčety, i vy, kteří jste využili QR kód a chci poděkovat.
1: Ano, už jsme zpátky.
0: Tak.
1: No a když vidíte, že tohleto Bradbury napsal v roce 1963 a teď se to naplňuje v plné realitě, tak je to nejenom Aldous Huxley s jeho úžasným nádherným světem, ale jsou to i romány a spisovatele, kteří předvídali tuhle tu budoucnost. Nebyl to jenom Orwell s jeho rocem 1984. A i když tihleti lidé a tihleti geniové varovali svět, tak jak vidíte, že pravděpodobně pro velkou část lidí to bylo volání na poušti. Protože pohodlí, línost, chamtivost, nenažranost a hloupost se staly hlavním fenoménem u velké části populace na planetě. Osobitně v západním okruhu civilizační. No a pak vidíte to všechno, co například Robertson i další hodnotili ve vazbě na úpadek americké společnosti, kdy konstatovali, že skutečně ztratila se národní hrdost, čestnost je považována za hloupost, kdy lidskost je chápaná jako slabost, a nejlepší je mít ostré lokty a mít ten správný politický názor. No a to pak znamená, že jste skutečně jako u té byzantské říše na prahu svého civilizačního kolapsu. Nejenom na prahu. Vy už jste v tom civilizačním kolapsu. Podívejte se na ty entity na tom pražském Prideu a uvidíte.
0: No, pane profesore, to vůbec nevypadá dobře, ale chci se zeptat. Je z tohoto marazmu cesta ven, anebo teda už jsme jakoby za hranicí událostí, za horizontem událostí a už to zpátky vzít nejde, protože mnohé civilizace, že jo, který směřovali k výšinám věčnosti, se nakonec utopili v prachu, nebo byli zaváti prachem dějin a vždycky to bylo tak nějak jako plus minus stejně. A tak jestli to není nějaká, řekněme, přírodní zákonitost, nebo jestli nám je opravdu...
1: První věc, která je zvláštní, je skutečnost, že některé otevřené historické archeologické hlavy říkají, že jsme pátá civilizace. Vemte jenom výzkumy na Altaji nebo na Uralu, které ukazují obrovské megalitické stavby, které byly zničeny přírodní katastrofou před 36 tisíci lety. Vemte indické posy Mahabharatu a Siddharatu, které popisují obrovské války pozemšťanů a lidí mezi sebou navzájem tisíce let. Vemte skutečnost, že objevení věku Göbekli Tepe ve východní Anatolii ukázalo 10 600 let. že objevení dalších archeologických nálezů ukazuje, že tady byly civilizace před 30 tisíci lety. Ten novější výzkum v Amazonii ukázali 4 nové civilizace, které jsme neviděli vůbec nic, které existovaly před 7 tisíci lety, zavlašovali území, měli obrovské kamenné stavby a podobně. Dneska je to pokryté amazonským pralesem. A nemůžu se ubránit jednomu základnímu dojmu. Historie je učitelkou vývoje. Jestliže odmítáme znát a přiznat vlastní historii, jak jsme se chtěli poučit z toho, co zničilo historie a civilizace před náma. My jsme se dokonce nepoučili ani z toho, proč například to Göbekli Tepe lidé zakryli a zachovali před jakou přírodní katastrofou, jak vznikly ta obrovská podzemní města, před čím, čeho se ti lidé báli. Báli se obrovských válek nebo nějakých přírodních katastrof? A vy jste se ptal, co teď? Nenapadá vás, že ta obrovská série zemětřesení jenom v tomhletom roce? Japonsko, Indonésie, Jižní Amerika, Jižní Balkán. Ty zemětřesení ukazují, jako kdyby nám příroda kladla otázku. Skutečně ty rozmíšky mezi váma jsou klíčové pro vaši existenci? A nebo při změně přírodních podmínek jste schopni zapomenout na všechny nevraživosti války a spolupracovat, abyste zvládli tu změnu přírodních podmínek? Kurňa, já už se rozčiluji nad tím, že před těmi 3 lety ta obrovská mezinárodní studie, která ukázala, že do 10 let dojde ke změně 40 až 42% území dnes vhodných pro život bude nevhodných a vznikne 20 až 21% nových území. Ani to nevyzývá, aby ty lidi se vzpamatovali, zapomněli na to obrovské plýtvání zdrojů na zbraně a začali spolupracovat, hledat řešení. A nikdy nenapadlo lidi, že právě například ten nedostatek vody, to obrovské sucho, ty problémy s potravinami, jsou přece varování přírody, vzpamatujte se lidé. Samozřejmě na to je krásná odpověď, jak jsem četl v konspiračních teoriích. To všechno způsobují harp a ten způsobuje sucho a zemětřesení a hurikány a tornádo na celé planetě. No, tohle to byste měli velice prosté vysvětlení. Jenom se zkuste zamyslet nad tím, že vývoj na planetě běží v cyklech. Všechny procesy od ringwooditu až po vysoušení, změny rovníkových proudů a tak dále probíhají v cyklech. A jsou období, kdy všechny cykly dosáhnou vrchol ve stejném časovém úseku. A vždycky tyhle ty vrcholy byly výzvou pro stávající civilizace na celé planetě. A teď shodou okolností je to fantastické vědecky. Zažíváme opět vrchol všech cyklů. Od ringwooditu až po změnu vysokých atmosférických řek, hlubokomorských řek, změnu distribuce vodní páry na planetě, změnu struktury zasolování oceánu. A najednou ve situaci, kdyby tohleto všechno mělo vést k tomu, abychom zapomněli na rozmíšky a války, tak přijde západní evropský a americký model s tezí, musíme zachovat svět podle pravidel. Samozřejmě ty pravidla jsme definovali my, zastánci demokracie, svobody, kultury a já nevím čeho všeho. Tak se podívejte, jaký je zastáncem demokracie, kultury a vyspělosti Evropská unie, že jí stupidními zákazy, příkazy, kdy ČED a všechno, DSG a všechno ostatní, je ne demokracie, ne svoboda, ne právo na vlastní názor. Jenom stupidný bruselský diktát, který se snaží vnutit jedinou správní pravdu. A tohleto v situaci, ve které celá Evropa je zasažena suchem. A když studujete historii, tak víte, že se opakují ty sucha pravidelně. Takže přemýšlející inteligentní politik, nejenom čínský, by měl mít na paměti, že povinností politika je zabezpečit plnohodnotný život svého lidu. A když na tuhle tu základní větu vlastnou čínskému civilizačnímu modelu zapomenete, no tak pak vidíte ten svět kolem vás také, jaký je. A v tomhletom případě pak se tvrdě držím názoru, že aby se to změnilo, tak ta společnost musí narazit ne na betonovou, ta je měkká, na žulovou zeď. No a ten, kdo se vzpamatuje a uvědomí si, že otázka humanity, spolupráce, poznání, komunikace se netýká jenom rostlinného světa. Že ty jejich tři protokoly, spolupráce, komunikace, empatie, není jsou náhodou, že i ta flóra přešla zásadními změnami na historii planety. Ale vždy ta flóra přežila. No a vy si pak položte otázku, jestli tedy ty stromy a to všechno ostatní není náhodou inteligentnější než Homo sapiens, dnes zvaný Homo debilicus. A ještě jedna poznámka. Američané vypracovali na Stanfordu takovou zajímavou studii, jak vysoký procentuální podíl lidí, kteří pochopili nutnost změny, musí být vysoký, aby změnil směřování společnosti. No jim to vyšlo kolem 20-25%. Pak jsou jiné studie, které se zabývají tvrzením, že na zásadní změnu směřování společnosti stačí 10-15%. Ale když se podívám kolem sebe, a nezlobte se i v České republice, tak mám pocit, že těch přemýšlejících je tak 5%. Stále jsme pod kritickou masou toho, jak zastavit tenhle ten vývoj. No a samozřejmě můžete říct, no ale to dělají média. Ten mainstream, který indoktrinuje většinu lidí těmi názory a podobně. A já na tuhle tu poznámku mám jedinou poznámku. Ti lidi, kteří mají být indoktrinováni médií, těmi stupidními mainstreamovými médií, ti nemají vlastní mozek, nejsou schopni sami přemýšlet, nejsou schopni sami analyzovat vývoj kolem sebe a nemají odpovědnost za to, aby ten vývoj změnili? Nebo se schováme za to, no víte, tak je to pěkné kritizovat, no ale víte, já bych mohl přijít o své místo, o svou dovolenou, já bych mohl mít problémy, ale víte, to necháme na ty druhé. Ať se oni starají a já se pak přidám. No a tohle to je bohužel u veliké části populace obvyklý filozofický koncept. No a pak s tím mnoho nenaděláte. Tihle ti lidé se zpamatují až tehdy, až nebudou potraviny, voda nepoteče z kohoutku a nebudou mít v zimě teplo. Pak se možná vzpamatujou. Možná.
0: No, pane profesore, máte v tomhle určitě naprostou pravdu. Já jenom vzpomenu, zlí jazykové vlastně tvrdili, když v 89. se měnil režim, že jo, tak vlastně masové protesty začaly až v době, nejdřív teda, že Kryl s Gottem vystoupili společně na tom balkónu Melanchthonu, ale potom, až když potom přišli ty z ČKD, odbory organizovaný protestující, ty davy, který tak pak teprve jako bylo jasný a Česká televize to celý odvysílala, že už se to může jako protestovat. Tak pak se jako zbudil ten názor, národ. No.
1: Jak veliké byly ty davy? 500 tisíc?
0: Zhruba.
1: Milion?
0: To ne.
1: 2 miliony? A nebo platilo to, že ty veliké demonstrace, a teď se nezlobte, v Praze, Brně, Ostravě, vytvářeli dojem, že celá veřejnost je žhává na tuhletu změnu? Řekněme si to otevřeně, kurňa, už jednou provždy. Jaké to bylo ve skutečnosti? Víte, vtip je v tom, že 10 tisíc demonstrantů, super. Když to správně nasnímáte, tak budete říkat, národ se vzbouřil.
0: Ano.
1: No a to je pak otázka pouze mediálního vymývání mozku.
0: Tak samozřejmě, tak bylo to tenkrát velice dobře zmáknutý, lidi ještě na to nebyli zvyklí. Ono jenom, když se člověk jenom jako projde třeba přímo tou akcí 17. listopadu, že jo, a já třeba mám tu čest znát jednoho z těch, který přímo organizoval na Albertově ty protesty SSM a do dneška je nežádoucí, protože ví příliš mnoho a viděl jsem v ruce originál orazítkovanýho toho povolení, toho dopisu. a mám to vyfocený.
1: To byla náhoda, pane Bure, to byla náhoda.
0: Náhoda tomu chtěla, nebo respektive ten fenomén, prostě to funguje tak, že jsem se setkal s tím, že úplně kvůli něčemu jinému jsme se propojili a najednou prostě jsem to, jsem nevěřil svým očím a že mluvím s lidma, kteří tvořili ty zlomové události, které pak teda jako šly někam jinam, ale to bychom teďka, to nechci řešit, ale upozorňuji na to, že například ty červené barety, že jo, byly připraveny 8 hodin dopředu před vůbec jako zahájením těch protestů. Že policejní kordony, že jo, byly na místech, kde vůbec ten průvod neměl být a oni už tam čekali. Že štáby například CNN...
1: Tak no je náhoda, pane Bureš, náhoda.
0: Ano, a říkám, štáb CNN, tam byli na vyvýšených, že jo, rampách nad hlavama, jako v úrovni vyšší, než jsou hlavy demonstrantů, jo, aby to mohli pěkně všechno snímat, jo, a tyhle ty náhody, že byly zamčený všechny vchodové dveře, na tý, jo, a tak dál, a tak dál. Těch náhod je celá řada a je dobrý se těma náhodama zabývat, protože pak to tak nějak jako srazí, ten obraz trošku změní, že, jo, že protestující studenti prostě sami od sebe změnili režim. Prostě, jo, tohle to jsou prostě pohádky pro ty dnešní studenty, řekněme, aby měli důvod se učit, ale jinak prostě...
1: Viděl jste ty studenty, jak bojovali za Českou televizi? Opět.
0: No.
1: Náhoda.
0: Náhoda.
1: Jo, náhoda. Svět je plný náhod. Víte co, problém je totiž v tom, že když si neřekneme pravdu o dějných událostech a neříkáme si pravdu o tom, jak to všechno probíhalo, pak jste odsouzmení k tomu, abychom opakovali všechny si chyby do nekonečna. To je přece poučení z historie. Bohužel.
0: Bohužel, no, je to tak. Pane profesore, já bych s dovolením se
1: vrhnul... Jo, pojďme na otázky.
0: Na otázky. Hned tady mám takový provokativní. Jednu jste zodpověděl, ta je vidět, tak jsme všichni propojení v tom tady s našimi diváky, kterých je tady 2 500. Přátelé, dejte lajky samozřejmě. Díky za vaši podporu. A teďka pojďme na to. Tady první otázka, Lubica se ptá, co se to děje, každou chvíli jsou někde velká zemětřesení, může v tom být ten harp, může to začít i v Evropě. Na to už jste odpověděl. Já tady děkuju ještě Pavlovi Sichrovi za příspěvek, Lubici za příspěvek a Olda Maršíček taky děkuju moc. Tady Petr Stejskal se ptá, dobrý večer, pane profesore, volby v úzovkách by pro Ukrajinu byly jako tsunami. Rozštěpily by zemi, tvrdí Zelenský. Co na to říkáte, slovo demokraticky zvoleného prezidenta se silným mandátem od voličů? Já upozorňuji, že byl průzkum, že udělaný na Ukrajině oficiální a Zelenský dopad skončil až na 6. místě. Jako jo, tak ten vzor vlastně druhý Václav Havel, já bych to možná tak jako přirovnal. Pardon. Co je na to?
1: No, první věc, jestliže Zalužný, který byl odsunut na velvyslanectví v Londýně, prohlásí, že Ukrajina ani za 10, ani NATO, ani za 10, 15 let nebude schopno tak fungovat jako ruská armáda. A jestliže tohleto prohlásí hlavní pretendent, protože Angličané tlačí, aby vyhrál ty prezidentské volby, tak to je první zajímavá věc. Druhá věc, Fedorov se dostal do popředí ne tím, že byl odvolán, ale tím, že chtěl vnést relativní pořádek do rozkrádání objednávek pro ministerstvo obrany. Ta korupce je šílená. No a paradox je, že proč například ta korupce je tolerovaná Evropskou unii, je to jednoduché. Část těch peněz se vrací evropským politikům a Bruselu. Je to něco podobného, co se potvrdilo i u Spojených států, kdy schvalování finanční pomoci Ukrajině vedlo k tomu, že část této pomoci se vracela demokratické straně. Další věc, která je na Ukrajině, Dnes jsem sledoval vyjádření Zelenského, jak je to skvělé, když dní Ukrajiny a boje a tak dále, bojujeme za lid. Za jaký lid? Kurňa, ze 41 milionů to kleslo na 22 milionů. A ty miliony Ukrajinců, které padly na frontě nebo odešli na západ a tak dále, za ně Zelenský nebojuje? Nebo to je šmejt a odpad, který si Zelenský nemusí starat o to? A když si vezmete jenom skutečnost, že dobrá, vezmeme ten spodní odhad, 1,5 milionu padlých, vždyť to je šílené a nikdo se nad tím nepozastavuje. A právě proto, kdyby byly volby, tak by skutečně smetli celou kliku kolem Zelenského, protože ta korupce už je šílená, ale taky je šílená další věc. A co je pro mě záhada? Vidíte, co dělají ti pracovníci TCC? No a pro mě je záhada, proč se ti lidi nevzbouří. Protože odvlékají každého jednotlivě. Ale přece ty lidé musí vědět, že dnes vemou souseda, zítra vemou mě. A to je... Když přišli fašisté pro komunisty, neprotestoval jsem. Když přišli pro demokraty, neprotestoval jsem. Když přišli pro katolíky, neprotestoval jsem. A až přišli pro mě, už nebyl nikdo, kdo by protestoval. Takže položíte si otázku, jak je možné, že skutečně na té Ukrajině to takhle funguje. A další věc paradoxní. Viděl jsem materiály, které říkají, že 3 miliony ukrajinských mužů zmizeli z evidence. Nejsou v evidenci ani TCC, ani vojenských odvodových zpráv, nejsou ani v evidenci ministerstva financí, ani daní, ani nič. Dělají všechno za cash, jsou někde ztracení na ukrajinském území, ale pro jistotu Zelenský o nich nemluví. A hned máte jeden obrovský zdroj pro potenciální odvody TCC. A tam máte množství paradoxů. No a teď největší paradox, nové ministerské předseda anglické Burnham, první hrdinsky přijel do Kyjeva a předseda radě ochotných, který budou ochotně pomáhat Ukrajině, protože Ukrajina bojuje za demokracii a za Evropu. A tenhle ten nesmysl bude pronášet vrchní představitel Anglie a ještě se bude tvářit, jak přednáší politické poselství. No, víte, to je... Proč neřeší to, co se děje ve Velké Británii? Proč neřeší to, že dnes v několika městech již muezín vyzývá k modlení pětkrát denně v Bílé Anglii? To neřeší. A tohoto pána se třeba zeptat, a co ty statisíce znásilněných anglických dívek a podobně, to taky nebude řešit? Podobně jako předcházející ministerské předseda? A bude se tvářit, že vlastně migranti mají všechna práva a rodilí Angličané nemají žádná práva? Rozumíte, to je přece vrchol drzosti, který je třeba vmést těmhletěm lidem do tváře, aby si uvědomili, že jsou zvoleni jako služebníci lidu, ne služebníci lidu, proto byli zvoleni. Jenomže dnes začínám nabývat dojmu, že slovo volby vzniklo od slova vůl by zvolil nejhorší možné řešení. No a už vidím, jak demokraté úplně pění jako kofola, jenomže bohužel tenhle ten svět, když si nebude říkat pravdu o skutečném stavu, tak se z toho marazmu nikdy nedostane a jednoduše se v tom marazmu utopí.
0: No, pane profesore, a nejde elitám právě o to, že samozřejmě vrchol všeho tady máme individualismus, protože individualisté nikdy nebudou účinně spolupracovat prostě, nebo je rozštěpím na nějakých kvazi tématech. Není právě i to, že někteří úspěšně tvrdí, že Například to, že se v Americe nezbuřili lidi proti pánům, proti oligarchům tolika let, je zapříčeno tím, že je tam rasová válka, kdy vlastně oni směřují jednotlivý etnika, dneska už teda jednotlivý

0: A pak prostě přišly tyhle ty změny a škrtějí nás všude, jako evidentně, jako ekonomicky, jako lid obecný. Rok od roku si vlastně za ty naše vydělané peníze v práci můžeme koupit míň a míň. A to, že je to postupný, tak nás jako tu žábu vaří postupně, jo, ale v té Americe už to je vidět, jako kam to směřuje, kde, jo, že spíte v krabicích někde na ulici, anebo teda spousta lidí žije v autě, protože prostě si nemůže koupit nebo pronajmout byt a podobně, že ty otázky, jako tyhle ty ekonomický, ekonomicko-sociální, už jsou tak jako palčivý, že a třeba i pro ty Angličany neřešitelný, že to prostě no, jakoby hodili proti sobě. Jako ty...
1: V Minneapolis skutečně máte pětkrát do dne muezíny, který vyzývají k modlitbě, to je první věc. Jeden nejmenovaný významný americký psycholog to nazval takovým, teď promiňte za ten výraz, zuřivost neschopných. A kdysi se přece základem staly vzory schopných lidí, kteří splnili si americké sen a vybudovali si z čističe vod, se stal milionářem. Dneska tyhle ty lidi nejsou vzorem. Dneska je vzorem etnická příslušnost, nebo čím větší hloupost a podobně. A víte, to pak vede další věci. Influencer vydělává miliony. A co dělá ten influencer? Propaguje různé názory a různé tovary a různé služby. A tohle to lidi platí? Platí svým zájmem, svými penězi a vším ostatním? A kde je otázka snahy o poznání, lidskost, humanitu, spolupráci a podobně? No a když si tohle to vezmete, tak potom platí to známé divided impera rímské, to znamená rozdíl a panují, takže ano, máte pravdu. Pošto o jednotlivé skupiny mladých proti starým, původní obyvatelstvu či migrantům a podobně, pustvou je proti sobě a elity můžou dělat, co chtějí. No a že si můžete koupit stále méně a méně, vždy to je Švábova téze. Nic nebudete vlastnit, všechno si pronajmete a budete šťastní. No jenom na ten pronájem budete potřebovat nějaké peníze. No tak vám dám nepodmíněný příjem. No to je krásný koloběh. Já vám dám nepodmíněný příjem, ale vy za ten nepodmíněný příjem koupíte tovary, které jsem vám nachystal. A vrátíte mi ty peníze. A možná cynik prohlásí, že to je skutečná cirkulární ekonomika. No a víte, pak si položíte takovou drobnou otázku. Já léta mluvím o tom, že Evropská unie přijela směrnice, podle kterých, rozumně, měly by se v Evropské unii vyrábět pouze výrobky, které jsou kvalitní, funkční, 8 až 10 let, opravitelné a tak dále. Tím ušetříme surový, znížíme odpad, zabezpečíme funkčnost, smysluplnost půjčování peněz a podobně. Směrnice platí roky. Baráte nějak ve výrobcích a službách kolem sebe? A nebo směrnice, která je i rozumná, zůstane nerealizována. Podobně jako směrnice o boji proti transfer pricing, i když to pro Evropu znamená ztrátu 4 až 5 bilionů euro ročně. No ale kdo by se odvážil sáhnout na národní korporace, které jsou přece klíčové? Jako kdybyste zapomněli, že samotný MMF varoval před obrovskou rolí nadnárodních korporací. No a tak se dostáváte jako v kruhu zpátky k počátku, ne tomu počátku z toho známého sci-fi seriálu. A i když to učení o počátku z toho seriálu Atlantida v mnohem připomíná dnešní liberalismus a woke a podobně. No a tohle to všechno pak vytváří takový zajímavý zvláštní dojem. Svět se zbláznil. No, problém je v tom, že to není dojem, ale realita.
0: No, jsme u toho a díváme se z první řady a zase, že jo, ty sociální média nebo tyhle ty internetový můžeme jako nůž využít k tomu, že se s tím namažeme chleba nebo nakrájíme maso, anebo prostě s tím spácháme zločin. A já doufám, přátelé, že vy všichni, kteří se díváte, tak

0: žádný zločin nepácháte, ale právě máte informace dopředu, díky za těch 1085 lajků, za to vám moc děkuju, to jste úplně skvělý. A díky za vaši podporu, za to, že jste s náma. A další otázka, Jan se ptá, dobrý večer, pane profesore, nová vakcína proti melanomu bude taky mRNA jako ta proti covidu? Hodně se teď o tom mluví, tak jestli máte nějaké informace kolem
1: všechny toho? Vakcíny, které se vyrábějí poslední dva roky, jsou pomocí technologie mRNA. Všechny. I vakcíny proti osýpkám, i všemu ostatnímu. Nezapomeňte na to. I ta vakcína proti tetanu je dělaná technologií mRNA. Bohužel. Jednoduchá odpověď.
0: No, bohužel je to ten trend. Na druhou stranu právě třeba pan profesor Turánek, že jo, jeden, který světová kapacita právě ve výrobě nebo ve výzkumu mRNA, varuje, kde může právě proti těm rizikům, který tam s tím jsou spojený. Bohužel trendy jsou daný. Zatím teda moc úspěchu s tím varováním asi nemá, protože biznis je biznis, že? A vůbec, sledujete třeba vůbec tu kauzu okolo Fauciho a tak?
1: Samozřejmě, tak když 111krát se odvolá na pátej dodatek ústavy a zároveň ústavní právníci řeknou, že díky amnestii od Bidena se nemusí obávat žádného trestního právního postihu, takže musí odpovídat, tak i když ti kongresmeni požadovali odpovědi, neodvolali se na tuhle tu druhou stránku právního výkladu. A jednoduše to skončilo s tím, že 111krát odpověděl, odvolávám se na pátej dodatek ústavy. Druhá věc, všimněte si, že všechny ty soudy zatím stále, odsouzení Gatese a dalších propagátorů Big Pharmy a podobně, stále je to takové zvláštní právní nuancu. No a konec konců, jestliže rakovinou neodpovědnosti a korupce jsou napadeny státní orgány, tak myslíte si, že soudní branže je imunní voči těmhletěm ideologickým rozsudkům? Podívejte se na rozsudky českých soudů. Podívejte se jenom na rozhodnutí ústavního soudu v tom sporu mezi prezidentem a vládou. Tam máte odpověď, že to, co mělo být nezávislé, objektivní a skutečně ta socha se zavázanými očima měla zvažovat pravdu a lež, tak dneska se mluví o soudní mafii, o tom, jak je řízena politickými elitami a podobně. Čili tohleto všechno ukazuje velmi jasně, že i to, řekněme, odškodnění obětí se zatím podařilo v výjimečných případech. Ale zatím důsledné rozkrytí a přijmutí odpovědnosti za všechno, co se za covidu událo, se neuskutečnilo v podstatě nikde. Bohužel. Právě to je důkazem toho, jak je nejenom Big Pharma silná, ale jak je i politický systém prolezlej korupcí a úplatkáření. Bohužel.
0: No je to tak, no, ruka ruku meje a je to úplně šílený. Tak uvidíme.
1: Znáte tu říkanku, ruka ruku meje a blbec se směje.
0: Tak uvidíme, snad to nebude. Snad jako se ty věci nějakým způsobem. Tady je zajímavá otázka další. Ty klimatické změny jsou podle mě velmi podporované uměle. Co si o tom myslíte? Vlastně, když se na to podíváme z tohohle hlediska, že například v České republice, shodou náhod teda, že jo, z Německa, Greenpeace tady a další tyhle ty, pak naočkovali ty děti země a podobně a vůbec udělali celou lobby, která byla na ministerstvu, stále je teda samozřejmě, na ministerstvu životního prostředí, který bojovali za zničení vlastně lesů právě na Šumavě tím, že se nebude zasahovat proti kůrovci a z té Šumavy se ten kůrovec potom přesunul různými cestami, ať to bylo kamionem nebo větrem a tak dál po celé republice a způsobilo to miliardový škody, opravdu gigantický. Na druhou stranu konkrétní firmy, které se zabývají těžařstvím, tak na tom vydělali velký prachy relativně rychle. A tak jestli náhodou už dopředu nebyly právě motivace takhle jako uškodit nějakému konkurentovi, sousedovi, prostě těm, řekněme, zemím v postavení kolonií. Teď, když to vidíme s těma větrákama, prostě všechny argumenty logický vyznívají v to, že větrná energie je k nám k ničemu, že nám to tady fungovat nebude, že účinnost je 17%, ale zničí nám to krajinu, zničí nám to zdraví, zlikviduje i ceny nemovitostí, udělá nám to problém v přenosové soustavě, ale vzít to prostě musíme, jak se tvrdí tady, jo, protože údajně teda firmy jako Siemens a další už mají na skladě 1400 kousků a oni to na západě nějak nechtějí, a tak se to má uplacírovat tady. Tak není to teda tak, že nám někdo opravdu jako záměrně škodí?
1: První věc je, že skutečně geoinženýrství se uskutečňuje desítky let. Od toho, že například se osévaly mraky, aby proběhla paráda na Červeném náměstí bez deště, to je známo dávno. Druhá věc je, že dnes například už začínají spory, protože některé země se snaží vyvolat umělý déšť, ale jiné země žalují, protože mají pocit, že přichází od přirozený déšť. Třetí věc. Objevily se informace, že Američané mají dva harpy, jeden je v Austrálii, v Adelaide, druhý je na plavoucí plošině a přesouvají ho k Arktickému oceánu. Rusové mají dva harpy, dokonce Velká Británie má mít jeden harp a podobně. Nezdá se vám, že někdy je to taková clona, paraván, který má zakrýt skutečnost, že my stále nerozumíme planetě Země. Nerozumíme cyklování geologických, hydrologických, glaciálních a jiných procesů. Nechceme připustit, že planeta žije ve svém vlastním režimu a způsobem, který nesouvisí s člověkem. Protože všimněte si, náboženství prohlašuje, že příroda je tady proto, aby sloužila člověku. Je to skutečně tak? Nebo je to prostě skutečnost, že ta příroda tady vždycky existovala a člověk, když se naučil chápat přírodu, tak mohl s ní součinit a žít. Když se stavil proti přírodě, tak mu to příroda vrátila děsivým způsobem. No a máte tady několik zajímavých věcí. Pamatujete si na ten cirkus okolo ozonové díry, freonů, které se uvolňovaly, změny chladících směsí v lednicích a podobně. No a najednou zjišťujeme, že ta ozonová díra žije vlastním způsobem, vlastním životem. Chvíli se zvětší, chvíli se zmenší, pak je minimální, ale vůbec jak si asi nečetla všechna uznesení OSN o obmezení chladiva, freonů a podobně. Najednou zjišťujeme, a to si nechceme přiznat, že se objevují fenomény, o kterých jsme nevěděli, jako jsou hlubokomořské oceánské řeky nebo atmosférické, vysoké atmosférické řeky a podobně. Najednou si nedokážeme vysvětlit, jak může teplá voda z grónských ledovců téct po mořském dně, nad ní je studená voda a o 40 let dorazí k americkému pobřeží a zvýší teplotu 12 až 15 stupňů. Víte, my bychom si měli uvědomit, že ta příroda má svá zákonitosti, má svá pravidla, že jednotlivé procesy mají své cyklické jevy, že nejenom ten Ringwood těch 12 000 let, ale jsou tady další geologické jiné jevy. Teď například nejnovější objev pod kůrou se nachází speciální vrstva se speciální viskozitou a vlastnostmi, které jsme vůbec neznali a které umožňují driftování kontinentálních desek. Například kontinentální deska na dně Atlantiku amerického pobřeží se nezasouvá pod americkou kontinentální desku, ale láme se a drobí. Vede to k výrazné aktivaci podmořských vulkánů a k dalším sesuvům sedimentu na mořském dně. Čili, kdybychom přiznali tezi, jak málo ve skutečnosti víme a chápeme o fungování Země, tak by to byl nejenom trapas po vědecké kruhy, ale bylo by to úplně šílené přiznání skutečnosti, že jsme závislí na přírodě na planetě. No ale když prohlásíte, že je to harp, který způsobuje zemětřesení a teploty a bouřky a tajfuny a tak dále, tak je to přijatelné, protože to způsobuje člověk. Je to sice svinstvo, ale je to pochopitelné, protože to způsobil člověk. Ale kdybyste si přiznali, že ty gigantické obří vlny na oceánech o výšce 60 až 100 metrů vůbec nechápeme, jakým systémem vznikají a jak se pohybují především Tichým a Indickým oceánem, tak kde by byla věda, která má přece znát a vyložit všechno, co je kolem nás, aby to bylo zřejmé, pochopitelné a podobně. A víte, tu se dostáváte k další otázce. Vy jste mluvil o vakcínách. Ale věda přece tvrdila, že ty vakcíny proti covidu jsou bezpečné, skvělé, nemají žádné stopové částice, nemají žádnou kontaminaci nežádoucích plazmidů a podobně. Věda to prohlásila a na vědu se odvolávali pan Fauci. A najednou zjišťujete, že ta věda byla úplatná, že se nechala zdeformovat, že hlásala lži, selektivně upravovala studie a podobně. Víte, vtip je v tom, že i velká část vědy se stala závislá na grantech. Jedna malá ukázka. I v rámci Akademie českých výzkumných programů se omezuje státní pomoc těmto výzkumným programům s tvrzením. No, snažte se získat evropské granty. A já se vás zeptám, ty evropské granty jsou vypsány proto, aby bylo v Čechách lépe, aby se lépe vyvíjela příroda, abyste se měli skvěle? A nebo jsou vypsány proto, aby podporovali klíčové transnacionální korporace, které řídí a ovlivňují přes lobismus Brusel. Jednoduchá otázka. A když si tohleto všechno vezmete do komplexu, tak pak si odpovíte na to, proč vědečtí odborníci dokládali, jak covidové vakcíny jsou bezpečné a skvělé. A dnes bez kůže na tváři prohlasují, že oni přece za nic nemohou. Tak kurně byly to přece věci. No a o tom, jak je silná ta lobby, tak svědčí to, že paní Pekové vzali znalecký certifikát. A kdo to požadoval? Poslanec Slovenské národní rady pan Salaj, který prohlásil, že je to konspirátorka, nemá právo na znalostný certifikát. Tak kurňa, tenhle ten člověk, který prohlasoval, že co nejvíce lidí musíme povinně očkovat a vakcíny jsou bezpečné a skvělé, a tenhle ten člověk si klidně dovolí požadovat a české soudy to klidně udělají. A máte odpověď.
0: No, je to tak, bohužel. Pojďme dál. Ladislav Kováč se ptá, třeba z tohoto chaosu utíct za antarktický kruh, který nás obklopuje, a za ním jsou další kontinenty, sám Richard Baird, o tom hovořil, když objevil Malou Ameriku. Tu jsme u závratí, kde se s námi hrají. Tak co s tímhle? Jak jsme na to?
1: Já to no, tak poprvé to. Do Antarktidy se nedostanete, protože jednak je rozparcelována mezi vybrané země a ty zakazují vstup, kromě vybraných vědeckých výzkumných projektů. Kdybyste chtěli utéct do Arktidy, tak je problém, protože výbor 8. rozdělil Antarktidu na jednotlivá pásma ve vazbě na pobřeží a příslušnost a vody a podobně. No, problém je v tom, že vlastně nemáte kam utéct. No, kdybyste chtěl utéct na Kapverdy, tak je to skvělé, je to ráj, ovšem mají problém s vodou. Takže kdybyste vyřadili odsolovací zařízení, máte problém s vodou. No a v skutečnosti, proč chcete utíkat? Kam chcete utíkat? Vždyť tady jste doma. Tak se máte postavit té svoloči, která způsobuje všechny tyhle ty škody kolem. Neutíkat, ale postavit se a tvrdě s nimi bojovat. To je jediné řešení. Útěk nic nevyřeší. Ten systém vás stejně dostihne dříve nebo později, kam byste utekli. Ale vtip je v tom, že skutečně tahle ta politická svoloč a to, že dělají, co jim my dovolíme, protože neprotestujeme, nepostavíme se proti tomu, tak skutečně to pak vede k tomu, že svět je takový, jaký je. No a když si necháme vymývat mozky těmi mainstreamovými médií a klidně budeme přijímat narrativy, které jsou lží a podvodem, ale budeme se tvářit, že to je pravda, no tak pak skutečně nemusíte zvažovat, kam utéct. A pak to znamená jediné. Musíte se postavit za sebe, za své děti a postavit se proti všemu tomu svinstvu, které na vás valí. A to je ten nejsprávnější útěk. Ale útěk ne od zodpovědnosti, útěk k zodpovědnosti každého z nás. A vy myslíte si, že bych neměl úplně pohodlný život, kdybych se na všechno vykašlal, nebych s panem Burešem se nepostnažil poskytovat informace a všechno ostatní? Jo, měl bych pohodlný, skvělý život. Ale svědomí mi nedá alespoň těm lidem dávat informace. I když jsem už vystřízlivěl a uvědomuji se, že velká část těch lidí si informace vyslyší, ale dále nedělá nic. Je to volba každého z nás. Ne útěk, ale zodpovědnost každého z nás.
0: Máte pravdu, pane profesore, že tím, že vy tady nám dáte ty informace, tak pak už nikdo z nás nemůže tvrdit, že nevěděl, že netušil, která by je a tak dál, ale prostě máme tu informační výhodu a někdo říkal, znalosti znamenají moc.
1: Ano, přesně tak.
0: A to si myslím, že je velká výhoda, protože my, kteří vás tady posloucháme a sledujeme, tak máme informace v předstihu. A můžeme se podle toho zařídit. Nebo minimalizovat zbytečné ztráty. Jo, ale ten, kdo třeba například to vysvětlím na úplně takový triviální věci, 11. září, kdy si spadly nějaký baráky, dvouma letadlama tři schodili a byli tam lidé, kteří shodou náhod zrovna ten den nepřišli do práce, byť tam 20 let chodili vždycky a po každý tam byla nějaká výmluva, proč to neklaplo, ale...
1: Náhoda.
0: Evidentně někdo věděl víc, než věděli ty ostatní. A já se moc rád, že díky vašim tady pořadům a vašim informacím jsme to my, který víme víc. A který máme větší přehled, dokážeme to analyzovat z většího, řekněme, z větší šířky pohledu. A vy nám ukazujete prostě nový teze, jak ještě jinak se na ty věci podívat a tak. A to je strašně důležitý, protože to je, ale vy jste to taky zmiňoval. Ten fenomén té specializace, protože já vám můžu říct třeba příklad tady od našich známých, když byly tady prezidentské volby, že jo, Babiš versus Pavel, nebo Petr, no to je jedno. A tak jsme, nějak přišla řeč, jsme se to viděli, byli jsme na kafi a koho jste volili, a my jsme řekli, že tenkrát vlastně, že Babiše a oni, že Pavla. A tak jsem se zeptal udíveně jako proč? A oni, no, protože má hezký fousy. Jo, nebo že dobře vypadal. Jo. A já jsem úplně byl zděšený. A ten kluk říká, no, jako nediv se. Já dělám na sebe zedníka, dřu tady od rána do večera, prostě já nemám čas sledovat zprávy a tohleto, jo, a tak mi prostě tady moje milá řekla, hele, jo, tady ten vypadá líp prostě a tohle, a tak to prostě jakoby vyřešil, jo, a říká, já nemám čas se tím zabývat, prostě musím uživit rodinu, děti a tak dál, jo, maká na sebe a já v tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně, jo, že je spousta lidí, že díky tomu, jak jsme všichni v tom krysím závodě, jak se říká, jo, jak běháme v tom kolečku, aby jsme uživili sebe, rodinu a aby po nás něco zbylo a tak dál a teď to ne, jako pokud možno nesežrala inflace dřív, než z toho něco bude. A tak vlastně nemáme moc jako energie sledovat ty věci v detailu, přemýšlet právě kriticky, zvažovat alternativy a atd. A to je vaše parketa a úplně úžasná práce, kterou děláte pro svět a společnost a pro nás, pro všechny. A za to vám chci poděkovat, pane profesore.
1: Děkuji velice pěkně, máte absolutní pravdu. Jenomže pak, když se budu odvolávat na to, víte, já nemám čas, protože musím řešit tohleto, tohleto a tohleto, pak ať se ten dotyčný nediví, že až mu to spadne na hlavu, až bude žít v tom digitálním koncentráku, tak už ani to, že si myslel, že bude živit svou rodinu, mu nebude platit. To je ten vtip. A právě na tom je to postaveno, aby většina lidí takzvaně neměla čas, ale bohužel, musíme říct otevřeně, oni nemají chuť nad tím přemýšlet. Protože kdyby to znali, tak přichází ta velice nepříjemná odpovědnost. Jak jste to mohli dopustit? Vždyť jste to znali a vy jste nic neudělali a neměli jste vůbec žádnou zodpovědnost. Tak je lepší se tvářit, že tomu nerozumím, nevím, nechci. No a pak jako nemám žádnou zodpovědnost. Víte, to bylo tak, jak přírodní zákon. Přišla digitální éra a je to jak přírodní zákon, že jo? A s přírodou se bojovat nedá. Jenomže tím zakrýváme vlastní neodpovědnost. A bohužel, tak jak tahle ta společnost ztratila ochotu k dialogu, tak taky ztratila jakoukoliv ochotu k odpovědnosti sebe, za svou rodinu, za stát, za společnost. No a když není odpovědnost, pak se systém rozpadá a hlavní moc získávají ti, kteří mají nejenom žádnou odpovědnost, ale kteří nemají žádné skrupule a ostré lokty. No a to je přesně to, co vidíme teď kolem sebe v Čechách, na Slovensku, v Evropě i ve světě. A bohužel, když tohleto si neuvědomíme, no tak pak to, co jsme říkali dnes, je ještě stále pěkná růžová pohádka oproti tomu, co přijde. A ten digitální koncentrák se pomalu spouští. Nezapomeňte, od podzimu tohoto roku se zkušebně zavádí digitální euro, digitální peněženka a digitální identita. Jo, zkušebně. Zatím to bude souběžné s normálním eurem. A s normální korunou, až když nějakému magorovi přepne a řekne si, no a teď to bude povinné a jenom, pak už bude pozdě. A právě proto ty informace mají tak obrovskou sílu a moc a právě proto se kritického myšlení a objektivního svázání informací děsí všechny tyhle ty elity. Protože když z vás mají na lopatě, tak mají na lopatě právě, protože nechápete celý mechanismus, tu architekturu souvislostí, která řídí svět kolem vás.
0: Přátelé, a proto, abyste pochopili a měli jasno v architektuře souvislostí, tak vám doporučím tři tituly s panem profesorem Staňkem. Podivná odyseja života, ta je tady, Dilema civilizací a Digitální svět a lidské tělo. To všechno si můžete pořídit právě přímo na petrbureštv.cz, tam kliknete na internetový obchod, na e-shop a kromě spousta dalších titulů, který tady vidíte, ať je to od Lupo Anety nebo dalších našich Jiří Jaroš Nikely a tady Jaroslav Doubrava a další, máte tady tyhle ty důležitý tituly, který vlastně vám pomůžou se zorientovat, takže to využijte. Mnozí jste tak učinili už. A pane profesore, dneska asi poslední téze, téma.
1: Ano.
0: Tady Karel se ptá, mluvilo se tu někdy konkrétně o takzvaném Kalergiho plánu, na kterém stojí základní kámen Evropské unie, který je samozřejmě zcela zřejmě smyšlený jako všechno, o čem se tu mluví v uvozovkách. Tak jak je to vlastně, protože dávají se, že jo, i ceny, Mutti Merkel získala, že jo, Kalergiho cenu za příspěvek evropské integraci, či co, a tak dál, tak jak je to s tím Kalergiho plánem a tou výměnou, nebo s tou výměnou populace, nebo jak to vlastně...
1: Je to prosté. Abyste ovládli Evropu, nebo případně ji zničili, potřebujete odstranit národní státy. Takže rozvinete Evropskou unii, která potichu, Evropská komise, si urvává stále větší a větší díl národních kompetencí. Po druhé, abyste udělali výměnu obyvatelstva, tak musíte vytvořit jednotnou soustavu řízené imigrace. Tak, aby se jednotlivé země nemohly vymezit a nemohly odmítnout imigraci a podobně, což je přesně to, co se dělo v západních 15 členských zemí a teď se to snaží přes migračný pád prosadit i ve střední Evropě. Třetí věc, v podstatě výměna bílého obyvatelstva za jiné obyvatelstvo nebo smíšené obyvatelstvo má umožnit, aby v podstatě kverulanti a přemýšlející a zvídaví a podobně vymizeli. Což je další věc. A kromě jiného musíte si uvědomit jednu základní věc. Kdo zabezpečuje sociální dávky a všechnu tu starostlivost o imigranty? Ty neziskovky? Ty neziskovky dostávají peníze z evropského rozpočtu. To je třeba říct otevřeně. No a jelikož někteří lidé v těch neziskovkách na tom vydělávají horentní sumy, tak mají i vlastní ekonomické zájem na té obrovské imigraci. A vy jste zapomněli všichni na schválenou středomorskou iniciativu, schválenou minulý rok, která předpokládá, že v příštích třech letech Evropa přijme 15 milionů imigrantů ze severní Afriky? Nebo si opravdu myslíte, že multikulturalismus povede k promíšení pozitivních črt jednotlivých civilizačních skupin a vytvoří novou, vyšší kvalitu života? Vám nestačí to, co vidíte v Anglii, Francii, Německu, Holandsku, Belgicku, Dánsku, Rakousku? Žádné míšení nedochází. Dochází k postupnému přebírání původního obyvatelstva řekněme, jinou nekompatibilní skupinou. A tohleto všechno, všechny ty statistiky šílené v Německu, kdy máte každý den minimálně 80 útoků noží tvořených migranty, tak na to budou SPD v Čechách soudit kvůli tomu plakátu, ale neuvědomují si, že ten plakát je v podstatě stělesněním odrazem reality. A znova jste u té soudcovské mafie, znova jste u toho, jak liberální debilismus prorostl řídícími strukturami státu a jak společnost je paralyzována z hlediska odporu voči těmhletěm stupiním Kalergiho plánu. No a to, že Merkelová dostala Kalergiho meneri, to znamená, je to varování, protože tahle ta osoba velice intenzivně realizovala migračnou část. No a tohleto všechno pak vede k jedinému poznání. Abyste Evropu zničili, protože cílem Kalergiho plánu není vytvořit prosperující Evropu, ale zničit Evropu. No tak si pak položte otázku, ve kterých dokumentech je vzpomínáno zničení Evropy a Edonu. A máte odpověď.
0: Děkuji vám, pane profesore, za tuhle otázku. Děkuji za celý pořád, uteklo to jako voda. A co...
1: I když je jí málo.
0: Ano, uteklo to jako málo vody. Co říct si závěrem?
1: No, šetřete vodou. Uvědomte si, že voda je nejvzácnější tekutina nejenom na Zemi. Paradoxně. Molekuly vody jsou jedny z nejvýznamnějších rozšířených fenoménů vo vesmíru. Ale na voda z hlediska planety platí zajímavá zákonitost. Množství vody je konstantní, ale rozhoduje struktura skupenství. A právě proto, když voda je zdrojem života, zpracujeme alebo dělejme s ní tak, jako se zdrojem života. Neplýtvejme, važme, užívejme, ale řekněme si jasně, bez vody život není. A stačí tohleto jako poselství, protože skutečně ta voda je nejlepší životodárná tekutina kolem nás.
0: Děkuju, pane profesore. Já jsem si teďka vzpomněl, my jsme si kdysi řekli, že na závěr bychom mohli dát někdy nějaký bláznivý vtip, aby jsme to odlehčili. A já jsem si vzpomněl na jeden. Vy jste tady zmiňoval toho pána Billa Gatese. A už je po desátý, já to řeknu. Nevím, jestli ho znáte. Bill Gates je ve veřejném domě a když s ním ta paní, ta prostitutka skončí...
1: Jo, znám, ano. Zná, protože děkovala panu Gatesovi, protože ví, co je to soft, že?
0: A Majkr.
1: A malej.
0: Ano, podle čeho vznikl název Microsoft. Tak.
1: Ano.
0: Přátelé, tak toč další zaručená informace k Billu Gatesovi. A tak dneska odlehčeně dokončíme. Díky vám všem za pozornost, děkujeme za vaše lajky, za vaši podporu, za příspěvky, za to, že budete šířit tohle video dál. Prosím vás, posílejte linky i třeba řetězovými maily, protože je důležitý, aby informace byly, ať prostě lidi mají informace. Dali jste 1333 nikoli stříbrných stříkaček, ale lajků, což je krásný. A já se s váma loučím zítra v 6 hodin. Vítě byl Marier, 8 Skaldoviny, Pepa Skála ve středu v 8. A vůbec budete koukat, co tady všechno na vás ještě máme připravený, hromady natočeného materiálu z Příčov, a to za tož vám taky děkuju, že jste udělali úžasnou atmosféru, že vás tam bylo takový množství a opravdu nádhera. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se vyvodit věci.
1: Pokoj a pohodu, daleko od záchodu, žádné starosti, samé radosti a ať vám vždy voda stačí.

0: Nuž, hymna v kytarové verzi, hymna České republiky nám dozněla. Toť taková vzpomínka na včerejšek, na 22. srpna 22.8.2026 a ne tedy vlastenecké setkání v Příčovech na zámku u paní doktorky Alice Tomkové. Takže kdo jste nebyli, nevíte, kdo jste byli, tak samozřejmě víte, nevím, proč je to tady slabý a jak se vyšponovat vejš, nevím, od té doby, co je to tady poštelováno panem profíkem, tak to stojí za veliš kapsu. No ale nedá se nic dělat, holtej budu zvat jak kráva s prominutím a snad to bude slyšeti. No už koukneme se tedy na to všechno, co nám pan Tichý dneska poslal, protože program k dnešnímu vysílání už tady mám. S panem Tichým se samozřejmě mrkneme, koukneme, už mi to tady zvoní, tak kde ho máme, tu nabereme. Tak, pane inženýre, já vás zdravím, jestli se již slyšíme.
1: Slyšíme se,
0: výborně.
1: Hezký podvečer, vám i
0: též.
1: Vám vážně posluchači.
0: Nuž, pan inženýr nám tady připravil 7 balíčků, tak se na ně jdeme kouknout, tematických. Takže bychom se měli kouknout v té zpravodajské části komentovaných zpráv, pro některé, kteří to nechápou, komentované zpravodajství, jo. Máme zprávy z Ruské federace, za druhé události na Ukrajině, pak budou informace z USA a iránský konflikt bude jako 4. balíček nebo košík tematický, pak budou novinky od Inut za 5., za 6. aktuality z Evropské unie a za 7. covid kočkování následky. Jejich samozřejmě covidácké i kočkování a tematické okénko se koukneme válka proti Iránu. Tak, inženýr Jaroslav Tichý je tedy připojen, já jenom připomenu, že máme tedy neděli 23. srpna, 23.8., tedy léta páně 2026, jejich to kalendáře a to, co říkám i ve zprávách, řeknu tedy teď, že ničemu nevěřte, vše si prověřujte v úvozovkách z několika nezávislých zdrojů. Tak a s tím, že samozřejmě říkáme, určitě se na tom shodneme, že zabíjení lidmi je svinstvo a válka, že je vůl, to snad nikomu vadit nemůže. Tak pane inženýre, co to tady máme? První, Lavrov postavil Japonsko na jeho místo. Tak, chcete se na to vrhnout?
1: Chci se na to vrhnout, jenom snad úvodem, těch zpráv dneska není ku podivu tolik. Ono se zdá, že se to trošku, jakoby, když se na to podíváte nadhledu, tak jakože se ta situace celkově trochu sklidňuje, bych řekl. A že některé věci skutečně míří do finále. Ale pojďme to vzít jedno po druhém. Takže Lavrov postavil Japonsko na místo, jak se říká, nebo na jeho místo. Tady se v podstatě řeče o tom, že Lavrov, protože Japonci jaksi měli jisté představy o tom, tedy jako, jak teda si potrpí na protokoly, na pravidla, respektive a na mezinárodní právo, respektive toto byla představa možná i jiných o Japoncích. Ta skutečnost je trošku ale jiná, protože víte, že nedávno japonský velvyslanec v Moskvě Akira Muto byl předvolán tam ruským ministerstvem zahraničních věcí a on se rozhodl to ignorovat, aniž by poskytl jasné vysvětlení, což teda byla samozřejmě chyba, protože se musel počítat, že se to japonské diplomacie vymstí. A Lavrov na to říká, chartu OSN nosím neustále sebou. A teď, jak vidíte, tak se mi hodila. Řekl ministr Lavrov na tiskové konferenci poté, co byl japonský velvyslanec v nepřítomnosti pokárán za drzost a neznalost. A ta charta se hodí jako připomínka, protože Japonsko je v tomto dokumentu uvedeno jako nepřátelský stát a proto by si jeho představitelé měli znovu přečíst článek 107, v podstatě stanoví, že země, které zvítězily ve druhé světové válce, tak mají právo přijmout vojenská donucovací opatření proti týmž nepřátelským státům, pokud se tyto státy vrátí na cestu militarismu. A Japonsko se k tomu podle všeho vrací a k těm státům patří. To se týká samozřejmě například i Německa. No, takže tady se dostává Japonsko do situace, kdy teda premiérka Sanae Takaishi, tu členové její strany přezdívají kvůli její přísné povaze Talibanka, máme tady, taky jsme měli nějaký talibánce, jsme měli, pokud se pamatuju svého času ve sněmovně, tak ona nalévá v Japonsku peníze do armády a do obraného průmyslu a zároveň ruší vlastně pacifistické zákony, které omezují používání síly v Japonském. Oni to měli totiž v zákonech po druhé světové válce zakázané. Takže lidé z jeho okolí navštěvují svatyni Yasukuni, kde jsou uctíváni váleční zločinci, zatímco samotná talibánka se oddává teda nacionalistické a vlastenecké retorice. A tady vlastně ty vztahy mezi Čínou a Japonskem už několik měsíců připomínají vztahy mezi Ruskem a Evropskou unií, pokud je o sankce a černé listiny a hlavně tou příčinou, tou hlavní je militarismus. A Takajši, která má zjevnou podporu veřejnosti, který má podporu veřejnosti, takže na rozdíl od mnoha svých předchůdců, ona je populární političkou, přestože Japonci zůstávají skeptičtí ohledně stavu ekonomiky. A to Rusko se zatím s tím militarismem to také ještě přímo nesetkalo, dokud nevydalo zvláštní prohlášení v souvislosti s návštěvou prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina na kurilském ostrově Iturup. A tam, jak víte, tak najednou Japonci protestovali, že a tvářili se jako, že Putin jezdí jako po jejich území, což je samozřejmě nesmysl. Hovoří o původních severních územích a tak dál. A tady vlastně existují ty tradice, podle diplomatické tradice by to mělo být formalizováno notou, než předání se velvyslanec při prvním předvolání neodvážil dostavit. To znamená, aby teda se bylo urovnáno, jak si a ty Japonci uvedení teda do správných mezí, protože to je samozřejmě ruské území. A to je otázka těch jižních Kuril a tak dále, a tak dále. Takže Lavrova to chování toho velvyslance ještě se rozlobilo. Tomu diplomatovi potom vynadal jako školákovi, který přišel později do školy, tedy potom později. A teď je otázka jedna. Tady pak ty Japonci štěpovali tím, ty Američané štěpují Japoncům myšlenku symbolickou významu severních území, aby vlastně zabránili usmíření Tokia a Moskvy, protože byla dokonce doba, kdy Chruščov by souhlasil s rozdělením Kurilských ostrovů, což by bylo pro Rusko katastrofa, protože na ty jižní části Kurilských ostrovů by se okamžitě nastěhovali Američané s raketami, takže ta východní města a přístavy na tom dálném východě by byly okamžitě ohroženy. Tam by to otázka doletu několika málo minut. Takže oni tehda, Washington tomu ale zabránil, to je uzavření té dohody, a protože pohrozil obsazením Okinawy, což je teda ten nejjižnější japonský ostrov, ono je tam americká základna, ale že ho obsadí to jako definitivně, takže za této situace oni vlastně tu nabídku toho Chruščova vlastně naštěstí, tedy vlastně Japonci tenkrát nepřijali. Takže tady vidíte, že toto je vlastně hodně složité a nakonec to tedy dopadlo tak, nevím, jestli to tady v tom máme, že potom, když se potkali v Manile Lavrov s japonským velvyslancem, nechci předbíhat, tak to bylo velmi, velmi stručné a suché a bylo to školení pro japonského velvyslance. A myslím, že to tady někde dále máme, takže teďka s tím nebudu přeskakovat. Jsou to složité vztahy. Já bych tady na závěr připomněl jednu věc. V podstatě ten, kdo porazil Japonce, nebyl žádný Američané s jadernými bombami, ale byli to Rusové, kteří na americké požádání porazili manžuskou armádu, japonskou tedy, o síl 1 milionu mužů a vlastně rozehnali, porazili vlastně za několik dní. To rozhodlo, že vlastně Japonci se potom vzdali, jenže oni kapitulovali a oni kapitulovali na americké lodi, ale oni kapitulovali vůči Američanům a Australům a Britům a tak dál, nikoli vůči Rusům. A Rusové do dneška s nimi mají pouze vlastně uzavřenou smlouvu o příměří. Takže tam jsou to pořád otevřené záležitosti. Takže vidíte, že to Japonsko je velmi složité. A pokud se někdo podíváte na tu historii, na rok tuším 1905 a na Port Arthur a tak dál, kdy tehdy Japonci využili toho, že Rusko bylo oslabené v té době, takže tam jako zautočili, zabrali tam také část toho východního pobřeží, tak To jsou jako velmi zajímavé vztahy tam. Já doporučuji, abych na to prostě posluchačům podívat se na to detailněji, protože o tom by se dala napsat kniha, ona teda také o tom velice kniha napsaná byla. Takže tolik tady k této první docela složité záležitosti.
0: Dobře, dobře, jdem se kouknout i dále na to, že Britové se prořekli a Putinovi skutečné záměry odhalila mapa, která unikla na veřejnost. Svět je prý v šoku po tomto zjištění. Tak, ruský vojenský komentátor Alexander Artamonov otevřeně vyzývá Moskvu, aby v případě tedy další eskalace zaměřila továrny, základny a logistická centra, která zásobují Ukrajinu. Britský The Telegraph tedy na základě satelitních snímků a analýzy odborníků na bezpilotní systémy identifikoval 10 nových nebo rozšířených základen na ruském území směrem k Ukrajině, Bělorusku taktéž a celkem nejméně 59 odpalovacích stanovišť. Přibližně 20 ramp je dostatečně velkých na nejnovější ruské útočné drony dlouhého doletu. Zvláštní pozornost tedy přitahují nové verze rodiny těch dronů Geraň, včetně tedy proudových dronů Geraň 4 a Geraň 5. U těch pětek se uvádí dole dokonce přibližně 1000 km a bojová hlavice o hmotnosti kolem 90 kg, což znamená, že z některých základen by v jeho dosahu mohly být cíle hluboko na východním křídle NATO. A říká k tomu tento odborník, že města tedy nejsou cílem a asi by neměla být. Já vám tady ukážu tu mapičku, ta je asi zajímavější, ta je výmluvnější v tom článku, abyste se na ní podívali. Tak už ji tady máte, vidíte, pokrytá celá Ukrajina, Rumunsko, že ano, velká část Polska, samozřejmě překrytí Běloruska, Kaliningradská oblast a Vymiráty, Estonsko, Litva, Lotyšsko, že ano. Tam nahoře v Pobaltí, Pobaltské Vymiráty a máte to dolů až Rumunsko, že ano, a tady je ještě turecká scéna pokrytá a další. A tady je důležité, jestli jsem rychle koukal, kde to bylo na závěr článku. Na závěr vyzvihl výrobu právě bezpilotníků v pobaltských zemích tento analytik a říká, podle mého názoru je největší prioritou zastavit výrobu dronů na území Pobaltí. Za tímto účelem je nutné, podobně jako to dělají naši protivníci, jednoduše oznámit, že tyto drony ohrožují bezpečnost Ruské federace. Potenciálně skutečně představují hrozbu. Musíme učinit příslušné prohlášení prostřednictvím OSN, tedy Organizace spojených národů, a následně varovat, že začneme tyto kapacity ničit, pokud uvidíme, že OSU, tedy Ozbrojená sebranka Ukrajiny, tyto drony používá proti nám. No, to bych řekl, že vážné sdělení, je tedy důležité, aby se to přetavilo samozřejmě v patřičné příkazy. Tak, aby nás nemuseli strašit, že Rusko vlítne na nás, ne, aby se snažili samozřejmě zlikvidovat to, co je bezprostředně ohrožuje, a to jsou továrny na drony a další věci, Flamingo a takto. Tak, můžeme dál.
1: Můžeme dál. Další zpráva hovoří o vyjádření prezidenta Putina v úvozovkách mírovým návrhům Ukrajiny. On to stručně hodnotí tak, že ty návrhy jsou exotické a nepřijatelné. Takže Putin potvrdil, že Ukrajina předložila určité návrhy na mírové ujednání. Rusko podle něj odmítlo, protože byly tedy exotické nepřijatelné. A také prohlásil, že Rusko eskalovalo údaje proti ukrajinským podnikům v reakci na útoky ukrajinských ozbrojených sil na ruské objekty. A také řekl, že ruské údaje jsou ničivější a pro Kyjev bolestivé. A řekl, že vidí katastrofální tendence ukrajinské vlády a že Kyjev podle něj vypustil čin z láhve zahájením úderu na civilní cíle v Rusku. Tam je to s odkazem zřejmě na ty ropné rafinérie a na ty sklady Wildberries. Takže on říká, cílem Kyjeva je poškodit naši ekonomiku. Co udělal? Otevřel sám Pandořinu skřínku. No a už dostává odpověď v jejich nejcitlivějších ekonomických odvětvích, která upřímně řečeno už zezrávají. To mimochodem platí i pro zemědělskou produkci, jejíž export je hlavním zdrojem příjmu kyjevského režimu. Takže ta ukrajinská prezidentská kancelář dříve uvedla, že Rusku nabízí tři druhy příměří, letecké, energetické a podél frontové linie. Či přesně tam, kde Ukrajinci prohrávají. A jinak si tedy připomeňme, že teda Moskva požaduje stažení ukrajinských vojsk z území Donbasu, aby se ukončily nepřátelské akce. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, dále se koukneme, počkat, čtverka je zase na začátku. Tak, Rusko prý říká, vypněme Starlink. Aha. Ukrajina tedy požádala Spojené státy americké o povolení používat satelity Starlink nad ruským územím pro stabilní komunikaci a navádění. Donald Trump ani Elon Musk, který tuto myšlenku zatím nepodpořili. Moskva je však, Muska, pardon, je však snadné přimět ke změně názoru a Trump by mohl být po listopadových volbách výrazně oslaben. To by vedlo tedy k útokům dronů, proti nímž jsou tradiční metody elektronického boje neúčinné a otázka je, přijde brzy mír? Takže bývalý ukrajinský ministr obrany Mykhailo Fedorov napsal na sociálních sítích o významu komunikační satelitní sítě Starlink pro Ukrajinu a o tom, jak společnost Elona Muska pomohla jeho zemi tím, že Rusům znemožnila používání Starlinku. Elon Musk kromě odpověděl, snažím se dělat správnou věc a doufám, že brzy přijde mír. No tak to je prý ale lež. Aby nastal mír, musí být Starlink deaktivován pro všechny, zejména pro ukrajinské ozbrojené síly. To nejen připraví nepřítele o rychlou komunikaci, ale také oslepí jeho průzkumné a rozhodovací systémy a následovat bude rovnocenný boj, což znamená pro nepřítele beznadějný boj. Nož, a co tady k tomu máme? Ekonomika, elektronika, hrozby, bla, bla, bla. Článek je dlouhý. Existuje prý několik způsobů, jak satelitní konstelaci ovlivnit. Konstelaci? Nevím. Elektromagnetické a radiofrekvenční působení, zdánlivě prý ideální, ani nikdy to nebylo vyzkoušeno. Za druhé, kosmické protisatelitní zbraně by šlo použít, nebo vytváření mraků, úlomků, tedy vypouštěním stovek tisíc kovových kuliček z orbitálních platform, aby to rušili, a konečně nekonvenční zbraně, za které budeme tvrdě kritizováni v OSN, tedy odpálení nějaké jaderné zbraně ve vesmíru, silný magnetický, elektromagnetický impuls a umělé radiační pásy, schopné tedy okamžitě usmažit elektroniku stovek a tisíců satelitů na nízké oběžné dráze. Tak to jsou scénáře, samozřejmě by to šlo rozpitvat, dalo by to na samostatný zase asi pořad, ale musíme dál.
1: Já bych tady k tomu jenom si dovolil jednu poznámku. Víte, přes ty Starlinky by ale měl být ten nový kvantový systém. A co s tím tedy? To znamená, tady to ukazuje na jednu věc a tady to vidíte úplně názorně, že prostě dokud nebude ve světě klid, tak jako prostě ty věci se dál, to zavedení toho nového kvantového finančního systému do praxe, tak se prostě buď nemohou uskutečnit, anebo se uskuteční zatím jenom někde, ale ne všude, protože tady je tam samozřejmě druhá možnost, že si Rusové řeknou, my tady máme vlastní systém a my si tam na ty kvantové účty to budeme posílat ne přes Starlink, ale přes svůj vlastní systém. Ten zase musí být kompatibilní, ono je to složité. Takže vidíte, jak jsou ty věci zamotané, ale jednodušší je prostě skončit ty války konečně, pak by to šlo. Druhá věc je taková, že zase, když budeme mít Američané sami nějaký systém, tak aby to nedopadlo za chvilku jako se Swiftem, že budou vydírat potom. Prostě ty další. Je to skutečně, že žijeme ve složité době. Tyto věci prostě potřebují v souvislostech. Já přejdu dál, dostanu se na Ukrajinu a ta první zpráva hovoří o tom, že Kyjevem otřásly exploze, začíná přemisťování jednotek, vojáci těch ozbrojených sil Ukrajiny umírají na infarkt přímo na výcviku, už to taky asi nejsou nejmladší ročníky, a etničtí Maďaři ze Zakarpatí jsou nasazeni na frontu. A tady dokonce celé mužské obyvatelstvo vesnice Janoši bylo odvedeno na frontu bez výcviku. Takže tady hrozí tedy prostě už tedy úplně teda narušení té logistiky a mezi tím tedy je Kyjev je ostřelován tedy a ty ukrajinské ozbrojené síly přemístují tedy naléhavé jednotky a posílají na frontu na tu frontu linii etnické Maďary. To se samozřejmě Maďarům líbit nebude, ale jak si jim to, ne, jim to jaksi moc jaksi nevadí. Ono to také souvisí s tím, že když se mluví o nějakém ukrajinském národě, tak ono to tak není, protože on se skládá jaksi, tam je těch národností, je tam více, že to, o tom už bude jako jinde řeč a samozřejmě ty další, třeba jako jsou etniční Maďaři, ale on to bude podobné u Rumunů a možná ještě u dalších, tak jako tam se zrovna jako nasazení na frontě teda určitě nezamlouvá. Jinak ta zpráva dále hovoří o tom, že v noci zasáhly klíčové ukrajinské cíle, mohutné raketové údery, ty ruské síly zaútočily na Kyjev a Kryvyj Rog, kde vypukly rozsáhlé požáry ve strategických, průmyslových a vojenských a skladovacích objektech. Takže tam jsou další zprávy o tom, že tedy to bylo ve 2 hodiny, ve 3 hodiny útok na hlavní město, na Kyjev, a tak toto postupovalo, šlo dál.

0: a ucpávají tedy etnický Maďary. Jak to bude fungovat, uvidíme. Rozhodně teda ty Maďarům se to nelíbí tedy. Takže jinak hoří Dunaj, takzvaně, protože Rusko dokončí likvidaci námořní logistiky, tam přístavy, dunajské přístavy. Jednak něco je teda Oděsa, ale jinak je tam Južnej a Izmail. A já mám pocit, že tam je i Reny, tam jsou na tom. Takže tady vidíme, že ta situace té ukrajinské námořní dopravy se stává kritickou. Západní pomoc se stává častěji ničena přímo v přístavech, aniž by se dostala fakticky vůbec na frontu. A bez paliva, bez techniky, která by přicházela pomoci, tak se nepřátelská fronta začne nevyhnutelně hroutit. Takže to je teda tato zpráva.
1: Tak, dále se koukneme na situaci v zóně SVO. Je to tedy z pondělka, takže asi to budou víkendové věcičky, asi to bude zase hodně. Skupina Východ rozbíjela obranu OSU v Záporoží a padlo Rybalské a ruská armáda se velela k hranicím Dněpropetrovská. Tak, Záporožská oblast. Jednotky ruských ozbrojených sil úspěšně převzaly kontrolu nad obcí Rybalské a o obsazení této obce bojovali tedy vojáci 630. samostatné motostřelecké brigády, která je součástí 29. armády skupiny vojsk Východ. Zdroj Vojin.dv uvádí, že vojáci z Dálného východu úspěšně proráží obranu nepřítele v Záporožské oblasti. Nuž, Doněcká republika, tam jsou zase skupiny střed, ty aktivně bojovaly o získání kontroly nad Dobropiljou a podle vojenského zpravodaje Pavla Kukuškina propukly střety na východním okraji města. Cituji, po osvobození Dobropilje nebo Polje se můžeme dostat za skupinu v Kramatorsku a získat plnou kontrolu nad dálnicí z Kramatorsku přes Pavlohrad do Dněpropetrovsku. Boje o Dobropolje tedy už začaly. Teď je tady mapa vojenských operací, ale k tomu není nic. Tak ještě na začátku vezmu Sumskou oblast, tam jsou jednotky Sever. Zase boje pokračovaly podél hranice s Kurskou oblastí, kde ruské ozbrojené síly čelily nepříteli. Jednotky skupiny Sever získávaly kontrolu nad ukrajinskými obcemi, nebo získá, no, asi o ně ještě bojovali, Valná a Sloboda a Ula Novosumské oblasti a rozšiřovaly nárazníkovou zónu. Intenzivní střety tedy probíhaly v oblastech Pisarevky, Marina, Chrapovščiny a obce Choten. Tak.
0: Já tady mám teďka dokonce několik zpráv, které na sebe navazují a které se týkají vlastně korupce na nejvyšších ukrajinských místech a činnosti té jejich protikorupční agentury NABU, která vlastně teda byla založena tedy Západem, protože Ukrajinci by nikdy nezaložili. A teď také, co její činnost teda teď jaksi způsobuje tedy na těch ukrajinských nejvyšších místech. Ta NABU vyvolává paniku v té bankové, po začení Mudré. Ta Mudrá to je jedna z vysokých pracovních sekretariátů. Teď nevím, jestli to je místo tajemnice sekretariátu nebo podobná funkce, teď to nemohu najít rovná. Takže ta byla začená tady. Zástupkyně vedoucí kanceláře prezidenta Irina Mudrá. Takže když se na to podíváme na celé, tak je pravděpodobné, že teda ty, kteří byli Majdanem nebo nejvíce rozhořčeni, tak ti obměkčit srdce svých západních spojenců, těch partneří nějak nespěchali. Takže tady oni sice hrozí na Moskvany, krade se tam jako hodně pořád a protože už jaksi ten režim toho Zelenského přestává být jaksi pro ten západ únosný, tak ten západ sahá po osvědčené zbrani, nebo nástroji, chcete-li, a to je teda korupce, zlodějina a tak dále, takže zřejmě se budou teď snažit odstavit tedy Zelenského tímto způsobem. Takže tady například Reuters citoval oficiální prohlášení Moskvy, aby se vyvážel informace, které třeba z americké a evropské strany o těch médií tak ty informují se o pekelné noci, kdy tedy rakety a tak dále, takže oni to tím trošku jako pokrývají.

0: že teda rakety byly, že tam byl útok a podobné věci. Na druhé straně tady stále více tedy je ta veřejnost, ale všichni teda jsou znepokojeni prohlídkami a zatčeními, jak už teda té bývalé zástupkyně vedoucího kanceláře prezidenta Ireny Mudré, tak výslechy úředníků Sens Bank a jejich prostřednictví zelenského týmu údajně prál západní finanční pomoc. Takže obvyklá finta, že jaksi se snaží odpoutat pozornost, ale ten neklid, když to řeknu velmi decentně, tak tam jaksi zrůstá. A všichni se ptají, co dalšího NABU má a kdo bude další, koho odtáhnou. A mnozí začínají být paranoidní. Na poradě dokonce padly návrhy, aby během masivního ruského raketového a dronového útoku sami zaútočili na budovu NABU, využili toho Ukrajinci vedení a zaútočili teda na tu protikorupční policii, ale nebyl ten útok podpořen, protože zavolal americké velvyslanectví s varováním, že to není dovoleno. Poté tedy Zelenský údajně upadl do skleslosti. No já se ani nedivím, je to jako velmi zajímavé a takže pak zase brzo ráno tedy prezidentská kancelář rychle vydala prohlášení o novém holodomoru způsobeném ruskými raketami. Takže to zase pokryl jakoby tím útokem ruskými raketami, jo, aby odvedli jaksi pozornost. No, takže vidíte, že je to nějaký vývoj, ještě o tom hovoří další zprávy, takže já přidám slovo, abychom se ještě na toto téma dověděli něco více.
1: Tak, dále se podíváme, co to tu ještě máme. Přepínám, počkat, jo? Nebo ne? Počkat.
0: Čtyřka.
1: Jo, čtvrka. Zelenský a jeho poslední dějství, to je titulek, který zpátku italských novin Il Fato Quotidiano. Neumím po... Tak. Noviny tedy píšou o Zelenského 10 malých indiánech, jeho vnitřním tedy kruhu, a zamotaném v korupci a rozkrádání. Asi tady má být západní pomoci. Tak, upozorňují též na zvonivé mlčení Trumpovy administrativy ohledem nejnovějšího korupčního skandálu na Ukrajině. Cituji. Zelenského odchod by mohl být ve Washingtonu vítán. Trump by mohl obnovit tedy svoji nátlakovou kampaň na Kyjev a novému ukrajinskému prezidentovi by byla zaručena tedy americká bezpečnostní a obranná podpora výměnou za územní ústupky Rusku. Tento scénář je však tedy stále jen hypotetický. Michail Fyodorov, Zelenského nejpravděpodobnější nástupce, má zřejmě všechno potřebné, aby potěšil Washington, blablabla. Je však ještě příliš brzy tedy předpovídat, jak se události v Kyjevě vyvinou, co ospravedlňuje současnou extrémní opatrnost americké administrativy. Tak či tak se noviny tedy domnívají, že další korupční skandál s účastí Zelenského suity by mohl být poslední kapkou pro americké i evropské sponzory jeho režimu. Toť v další zprávě.
0: Další zpráva, která na to navazuje fakticky, tak hovoří o tom, že podle teda vyjádření bývalého premiéra ukrajinského Mykoly Azarova, tak že Volodymyr Zelenský dokonce osobně nařídil zatknutí detektivu Národního protikorupčního úřadu NABU, který vyšetřuje korupci v jeho kanceláři a obvinil je z práce pro Rusko. Podívejte se, za všechno to Rusko může. Všechno vždycky na ně hodí, takže pro práce pro Rusko. Takže minulý rok byly zatčeni dokonce i detektivové NABU, včetně vedoucí jednotky, která vyšetřuje Zelenského úřad. Zelenský ty osobně nařídil zatčení těch detektivů, obvinuje teda z údajné práce pro Rusko, jak řekl Azarov v rozhovoru, že to je neposkytl. A ten případ se týká zejména detektiva NABU Ruslana Magomed Rasulova a v červenci 25 loňského roku ukrajinská média informovala o prohlídkách detektivů NABU a specializované prokuratury pro boje proti korupci ze strany SBU a o zadržení jejich zaměstnanců. A podle ukrajinských médií místní orgány činné v trestním řízení zadržuje pět zaměstnanců NABU, včetně právě Viktora Gusterova a Ruslana Magomeda Rasulova. Takže ten Magomed Rasulov vyšetřoval případ spolupracovníka Volodymyra Zelenského, Timura Mendice, to je ten, co utekl pak s těmi velkými penězi do toho Izraele. A to se týkalo teda korupce v ukrajinském energetickém sektoru, tam to včetně odposlouchání bytu, který Zelenský často navštěvoval, a tam Gusarov a Magomed Rasulov tam byl obviněn ze zrady a spolupráce s Ruskou federací. Takže tady vidíte, že potom v červnu ukrajinská nevládní organizace Centrum boje proti korupci informovala, že ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko stáhl obvinění z vlastní zrady proti Gusarovovi a kyjevský soud osvobodil detektiva od trestní odpovědnosti. Za ně tam zasáhli Američané. Pojďme na další zprávu.
1: Další zprávičku tady máme. Šestka. Proč Rusové změnili svoji strategii na ukrajinských frontách a nyní mají mnoho úspěchů? Po neúspěšných motorových útocích v minulosti Moskva používá účinnou metodu hlubokého pronikání, které nutí Ukrajince k postupnému ústupu. Tak, obrněné útoky byly obzvláště zranitelné díky dronům zase a jejich ztráty dosahovaly až 50%. To znamenalo, že bylo nutné zvolit jiný strategický přístup a mezi tím bylo nutné zvýšit přežití ruských obrněných vozidel. Cílem vojáků je proniknout co nejhlouběji, tedy za linie, obsadit pozice a obtěžovat ukrajinské skupiny dronů, zadních stráží a zásobovacích linií, postupně nutit jednotky fronty, tedy opustit své pozice. Tato strategie prý již přinesla významné výsledky. Tak je tady Avdijevka, Pokrov, že ano. Ačkoliv je prý tato metoda náročná, vojáci musí totiž několik dní pochodovat z vesnice do vesnice, vyhýbat se ukrajinským pozicím a dronům, ukazuje se jako účinná. Kdy tedy hustá vegetace a řady stromů poskytují vynikající krytí, zatímco ukrajinští vojáci málo kdy opouštějí své pozice kvůli dronům zase ruským, takže si pohybu kolem sebe často ani nevšimnou. Tak, ruská strana pokračuje v systematickém postupu, využívá zkušenosti a vytrvalost svých jednotek. Protože těch zpráv tady máme hodně.
0: Zpráv je tam určitě hodně. Samozřejmě, že ty dílčí zprávy, když vlastně se dobývají třeba jednotlivé vesnice nebo městečka, tak je každý den nějaká změna, takže pokud tam nejsou opravdu nějaké velké typu, že byl třeba dobyt Charkov nebo Dnipro nebo něco takového, tak to samozřejmě není až tak zajímavé asi posluchačsky. Ta další zpráva hovoří o tom, že Rusko zasáhlo závody na výrobu dronů a raket v Kyjevě, jak potvrdilo i ruské ministerstvo obrany. A bylo podle něj zasaženo pět vojensko-průmyslových objektů v Kyjevě v jeho okolí. Ten nejnovější noční útok zahrnoval rakety odpalované ze země, ze vzduchu i z moře, také útočné drony. A během bombardování byl zasažen průmyslový objekt společnosti Firepoint, vyrábějící zbraně, jak uvedlo ministerstvo a dodalo, že závod vyráběl komponenty pro drony dlouhého a středního doletu a také kompletoval a skladoval urychlovací stupně pro řízené střely Flamingo. Ukrajinský představitel Volodymyr Zelenský aktivně propaguje společnost Firepoint a její produkty v zahraničí, přestože je firma spojována s jeho dlouholetým obchodním spolupracovníkem Timurem Mendičem, to je ten, který loni uprchl z Ukrajiny poté, co se stal klíčovou postavou v tom korupčním skandálu v hodnotě 100 milionů dolarů. Takže jinak dalším cílem byl letecký závod Antonov, kde byly navrženy a vyráběny dálkové bezpilotní letouny AN-196 Ryuty a další typy UAVček, jak uvádí ministerstvo. A byl tam také v tom ukrajinském hlavním městě zasažen velký sklad, kde se vyráběly a skladovaly UAVčka, dále montážní závod leteckého průmyslu a sklad zbraní obsahující vakuové pumy, protitankové miny a munici pro drony Baba Yaga. Takže jinak v té kyjevské oblasti zasáhly rakety a drony logistické centrum Martusivce, zase sloužilo ke skladování distribuci zboží dva jeho použití. Další ve městě Brovary a tak dále, tak dále, zničen sklad pohonných hmot a maziv s kapacitou až 8 000 kubíků paliva určeného pro ukrajinskou armádu. Takže jinak ta Ukrajina během noci provedla také rozsáhlý dronový útok zase proti Rusku, Přičemž bylo podle ministerstva obrany protivzdušnou obranou zničeno 726 dronů ve 20 regionech země. To je obrovské množství a oni vlastně vedou tu válku dneska hlavně především teda těmi drony. Na pozemní frontě samozřejmě prohrávají a jsou stále tlačeni dále dále na západ. Takže tolik ode mne tato zpráva.
1: Dále se koukneme, to je z dneška to vyšlo. Ruská armáda postoupila v Doněcké i Charkovské oblasti. Potvrdil to prý ukrajinský vojenský telegramový kanál Deep State, a podle kterého také ruská armáda postoupila v oblasti Artelného v Charkovské oblasti. Tak je to k dnešnímu ránu. Ukrajinský expert Konstantin Mašovec pochybuje o vhodnosti pokračování ofenzívy OSU na Novopavlovském a Alexandrovském směru. Podle jeho hodnocení ukrajinské jednotky v posledních měsících dosáhly taktických úspěchů, kdy tedy v některých oblastech postoupily o 5 až 15 kilometrů a osvobodili několik osad. To však ale nevedlo k systémovému narušení ruské obrany. A Rusko také zahájilo útok raketami Iskander na odpočívadlo pro kamiony severně od Borispolu. Kamiony byly tedy údajně upraveny na odpolování dronů a ruské ministerstvo obrany tvrdí, že bylo zničeno až 40 vozidel. Co k tomu máme? V Oděse a okolí bylo slyšet exploze, místní veřejné skupiny hlásily útok na infrastrukturu přístavu zase Černomorsk a Rusko odpalovalo na oděskou oblast řízené bomby, tedy FABčka, KBčka. V Poltavské oblasti byly provedeny útoky na železniční infrastrukturu, obchodní distribuční centrum a zemědělské družstvo, jak uvedl velitel ukrajinských ozbrojených sil Vitalij Diakivnič. Tak.
0: Já tady mám další zprávu, která opravdu svědčí trošku o nějakém takovém mentálním zpoždění. Je to vyjádření Anatola Jevena, ředitele euroazijského programu Kinseyho institutu, o tom, že Ukrajina už se prakticky smířila s tím, že nebude schopna vojensky vrátit území pod ruskou kontrolou. No, tam jde o to, jestli vůbec nějaká Ukrajina bude, aby začal přemýšlet takto. A říká dál tedy, že Kyjev zatím není připraven na mnohem obtížnější krok na stažení svých sil ze zbývající části Donbasu, který stále drží. A ten Jeven tvrdí, že rozložení sil v tomto terénu se změnilo natolik, že už nestačí mluvit jen o politických přáních Kyjeva. Rusové zablokovali ukrajinský námořní vývoz a dovoz, zničili stovky čerpacích stanic po celé Ukrajině. Rusko dělá pokroky, řekl Jeven, a představil své vlastní hodnocení současné situace Ukrajiny. A podle něj právě proto už některé ruské požadavky nepovažuje za nereálné. Zajímavá formulace. A zdůrazňuje územní otázku, která zůstává jednou z největších překážek jakékoliv možné dohody. Zase dohody, tam se nemyslím, že půjde o dohodu. Mnohé z ruských požadavků považují za zcela rozumné, říká světel dvořce. Takhle žádají Ukrajinu, aby se vzala poslední část Donbasu, kterou stále drží. Jeho klíčovým tvrzením je, že na Ukrajině došlo k důležitému posunu. Ukrajinci nyní přiznali, že se musí de facto smířit s tím, že území pod kontrolou Ruska mu zůstane, tedy že ho nebudou moci vrátit. Takový posun neznamená právní uznání ruské suverenity nad těmito oblastmi. Sám Kinseyho institut dříve jasně rozlišoval mezi přijetím faktického stavu na místě a formálním vzdáním se území ze strany Ukrajiny. Institut uvádí, že ukrajinské vedení dříve uvedlo, že navrácení všech ztracených oblastí již není realistické, ale to neznamená jejich právní uznání za součást Ruska. Ty chlapci jsou tam jako retardovaní, protože celá Ukrajina je do dneška na území Ruska. Ukrajina si u OSN žádné území nepřihlásila. Já už jsem to říkal několikrát. To je fakt, to jako, s tím jako nikdo nic neudělá. Takže jako tady prostě ty komentáře některé už vyplývají z neznalosti nebo prostě z nějakého úmyslu tedy. Takže Takže a pokud jde o skutečný rozkaz armádě k ústupu z území, které drží, je to samozřejmě neuvěřitelně obtížné, řekl Jeven. Já si myslím, že někdy běží tedy sami, že to takové obtíž nebude, no ale uvidíme. No. Ruská armáda mezi tím pokračuje dále v tlaku, pochopitelně. Takže vidíte, že prostě ten západ velmi, velmi neochotně a kousíček po kousku se tedy jakoby snaží tedy tak nějak jako nenápadně se alespoň trošku přiblíží skutečnému stavu. Oproti tomu, co on teď říkal, protože on vlastně často hovoří o tom, jak ty Ukrajinci vítězí a jak vítězně táhnou na Moskvu a podobné věci. Takže teď to budou muset jako korigovat. Takže tolik teda k této zprávě. Tam z té mapky, která tam je, tak tam zůstává akorát část ta Halič, proto Polsko, jinak tam jako už ani nic jiného jako k rozdělování nebylo.
1: Tak, jdeme se kouknout dále. Šňupanský, tedy alias P, rezident USA na Ukrajině, Zelenský mluví o 300 tisících vojácích, které Moskva připravuje nasadit do boje a říká hrdě, zlikvidujeme je. Zoufale prý žádá o zbraně, ale říká, že vymaže všech 300 tisíc, tedy vojáků. Dramaticky, jak je zvykem, prezident Ukrajiny, nebo ten herec, co hraje, Volodymyr Šňupanský, varoval Ukrajince, že Rusko se chystá poslat 300 tisíc nových vojáků na východní Ukrajinu, ale řekl, že je vyhladí. No, zase to bude prý možné, protože Rusko může požádat Severní Koreu, aby poslala až 50 tisíc dalších severokorejských vojáků na ruské území, aby osvobodili ruské síly zezadu. Podle Ukrajince je cílem Moskvy dokončit okupaci Doněcké oblasti a zesílit tlak na frontě, což by donutilo Kyjev kapitulovat za nejhorších možných podmínek. Šňupanský, co tady říká? Jsme si jisti, že po volbách se zmobilizují. Věříme, že se to ve velkých městech nestane. Bla, bla, bla. A uvedl, že věří, dámy a pánové, ne, že to ví a že to má prokázáno, že Putin nasadí 300 tisíc nedávno mobilizovaných vojáků v závislosti na situaci na východě Ukrajiny, protože ruský prezident nařídil dokončení dobytí Doněcku do konce roku. Vymažu všech 300 tisíc, to si dal asi hezkou lajnu. A prezident Ukrajiny ve svém poselství chtěl povzbudit morálku své armády slovy, ztratí všech 300 tisíc z nich, odstraníme. No, hlavně morálku asi dodá těm Ukrajincům furt ta mobilizace, že ano, nucená do dodávek, tedy busifikace, mobilizace, tak to jim určitě dodá na bojové chuti. Když jsou spoutáni těmi elektrikářskými páskami, dámy a pánové, z těch center TCK, dokud je nevykopnou na frontě nebo poblíž fronty pod hrozbou zastřelení. No, tak asi tak.
0: Další zpráva hovoří o tom, že tedy se tajně objevily Iskandery nad Kyjevem. Ruská armáda hlásí odvetný úder. Rusové jsou v centru Mykolaivky. Vrací se dobropolje Rusku. A tady dochází k prolomení té nepřátelské fronty severně od Rybalského a západně od Blagovatného, kde tedy ta skupina vojsk Vostok, východ, osvobodila Ove Zelenoje na Pruské oblasti. A podle předběžných údajů získaných za poslední 24 hodin, tak bylo převzato pod kontrolu téměř 18 km čtverečních. Takže tady 22. srpna provedl ruské ozbrojené síly odvetný úder na Kyjev s využitím taktiky skrytého odpalu raket, patrně teda šlo o rakety Iskander a nebo Zirkon, pod krytím vlny návnadových UAVček. Ty sirény se rozezněly 2 minuty před dopadem a skupina 5 až 7 balistických raket pronikla přes bariéry protivzdušné obrany. Tam žádné sestřelení rakety nebylo hlášeno a tím pádem ta skupina těch raket zničila své cíle. Takže zase ve Světošinském okrese nebo čtvrtí, tak bude slyšet exploze v závodě Antonov. Zatímco v Darnickém okrese a předměstích Brovary, Borispol, tam je mimochodem i letiště u Kyjeva, tak byly zasaženy velké průmyslové sklady a logistická centra využívaná odbrojenými silami Ukrajiny. Takže podobně se počíná zase skupina Sever a tak dále, tak dále. Je to tady dále jako rozepsané, Myslím si, že tady asi do těch jednotlivých těch drobností nepůjdeme. Takže předávám slovo a půjdeme dále asi.
1: Další košík bychom měli mít tematický, trojka USA a jednička je tady.
0: Já
1: Trump.
0: bych ještě s dovolením, bych
1: Ano.
0: ještě do toho vstoupil. Já jsem tady ještě dodatečně zařadil jednu informaci, kterou jsem jenom velmi, velmi jenom heslovitě jsem stačil uvést ve čtvrtek v našem debatním pořadu, považuji to za důležité. A to se týká Ukrajiny a ta zpráva hovoří o tom, že Evropu překvapila mapa velké Ukrajiny, která visí v sídle Azovu. A tady pozor, protože podle mapy velké Ukrajiny, tak se nacionalisté nárokují části území dnešního Polska, Maďarska, Slovenska a Rumunska. Podle nich jde údajně o historická ukrajinská území, která by měla být navrácena ukrajinskému státu. Na tom Slovensku je to až do Prešova, včetně Prešova. Takže to je to, o čem my hovoříme. Neváhejme, rychle se spojíme. Maďaři mají taky různé choutky a nápady, a když by bylo u nějakého porcování, tak určitě i Poláci by a tak dál. Neváhejme, rychle se spojíme, vážení. Zase jako Československo, protože jinak to bude špatné. Ten nám zase vypráví o tom, jak by nám to slušelo zase zpátky monarchii a podobné věci. Je prostě potřeba se spojit a obnovit Československo. Takže tolik na tom. Vidíte, že tady je, jak budou oni tlačeni dál na západ, tak oni budou couvat a oni si budou posouvat se přes hranice a budou si tam vlastně dělat další prostě, řekl bych, vojenské pásmo, odkud budou ostřelovat a kam to také ty Rusy a kam to teda také, ale zpátky bude padat. Takže pozor na to. A jedna věc je to, co se odehraje na ukrajinském území. Další věc je, aby tu válku nepřenesli do Evropy a ta Evropa na to přesně teďka zrala. Pozor na to. Takže tolik ještě k té Ukrajině, pojďme tedy do dalšího koše.
1: Tak, a včera o tom mluvil na vlasteneckém setkání Stanislav Novotný, takže jsem ulovil na něj kontakt a můžete se na bývalého policejního prezidenta těšit taktéž tady ve vysílání na svobodném vysílači. Tak, USA, Trump oznamuje nejdrsnější ekonomickou operaci proti Iránu. Tak, děje se přesně to, co někteří zkušení analytici předpovídali. Trump se před volbami do kongresu rozhodl přejít z horké války na válku ekonomickou, která jeho voličům tolik nevadí. Na druhou stranu se to stále může odrážet na cenách pohonných hmot, což by byl pro republikány také nemalý problém. Tak, prezident Trump zveřejnil příspěvek na své síti True Social, kde označil středu za ekonomický den proti Íránu a prohlásil, že jeho totální ekonomická válka proti Teheránu bude, teď je to zvýrazněno, nejdrtivější ekonomickou operací, jaká kdy byla provedena proti jakékoliv zemi. A uvedl, že vojenská a vojensko-průmyslová základna Teheránu je nyní na trosky a jeho měna je bezcenná. Oznámil, že způsobí vážné ekonomické důsledky, cituji, jakékoliv zemi, která dovolí svým finančním institucím, podnikům, letištím nebo vládním institucím poskytovat Íránu jakoukoliv záchranou linku. No, tak tady to je pak překopírováno. A nevím, co bychom z toho vybrali, protože to je zase dlouhé, dlouhé, dlouhé, dlouhé z několika x zdrojů, tak asi tak, no, nevím, co k tomu říct.
0: Přeci jenom malou takovou poznámku od někoho, kdy on má vlastní měnu před kolapsem několik málo dní, v řádu skutečně už jenom několika dní, tak to zní velmi půvabně tohle, to je jako dobré, ale já bych jako tady nepodezíral Trumpa z toho, že je snad blázen. On jako prostě toto jsou hry vůči dalším, aby se v tom příliš neorientovali a ono to jistý směr, ono to má. Takže a tady doma on ten dolar nemůže vyměnit jinak, než je to nažene doma na skálu, jak se říká. A to je to samé, to vyklizení toho Blízkého východu, to je stejné. Takže pojďme na další zprávu. To je z InfoBricks a ta taky hovoří o perfektním načasování Trumpova v uvozovkách šílenství a jaderné války. A tady právě se hovoří o tom, že tedy, kdyby se podařilo tedy tomu Deep Stateu přinutit Trumpa shodit na Irán jadernou zbraň, třeba jenom s nízkou ničivou silou, tak by to mohli použít jako dokonalou záminku k jeho sesazení, co by šílence. Zbavili by se tak prezidenta, kterého tolik nenávidí, a donutili by Irán ke kapitulaci, tedy aspoň si to myslí. A tady vlastně po celá léta ta mainstreamová propagandistická mašinerie a mnohé hluboce zakonopované federální instituce ve Spojených státech zpochybňují duševní zdraví Donalda Trumpa, a to už bylo během jeho prvního funkčního období. Zatímco začalo to v roce 2017, tam tehdy s těmi méně, asi s těmi zhruba 30 údajnými lékařskými odborníky, zatímco během prezidentství Bidena toto vlastně nikdo jako neskoumal. Takže teďka se ovšem před volbami v roce 2024 se to objevilo, toto téma znova, kdy počet takzvaných znepokojených odborníků v uvozovkách vzrostl už na více než 230. Takže tady se snaží tedy dokázat, že Trump po duševní stránce není způsobilý výkonu prezidentského úřadu. A to je jako samozřejmě otázka pro skutečné lékařské odborníky, ale nejde takové, kteří by říkali pravdu, je v současné době stále ošklivějším politickém klimatu v Americe velmi, velmi obtížné. Takže do toho se jako nikdo samozřejmě nehrne tedy. Takže, jak říkám znovu, ti lékařští odborníci, kteří zpochybňovali Trumpovo duševní zdraví, tak o Bidenovi buď mlčeli, nebo zašli tak daleko, že tvrdili, že je duševně bystrý jako vždy. Takže vidíte, že tady jako velké řešení není. Faktem je to, že ten politický boj ve Spojených státech je stále více barbarský a že v té politické aréně neexistují žádná morální ani institucionální pravidla či hranice toho, co lze použít jako nástroje. A Trump má ve Washingtonu mnoho nepřátel, a to i poté, co se jeho protisystémové kroky změnily v pouhou retoriku, jejímž cílem je zabránit úplné ztrátě voličů MAGA. Tam je to těžké, tam je to jednak kvůli těm voličům, jednak kvůli tomu, aby on určité věci prosadil, protože jako prezident má také jenom prostě určité pravomoci, není pán Bůh. Jsem tady o tom jednou pořadu hovořil. Takže pojďme dál asi.
1: Tak, dále se koukneme stále Blízký východ. Přítomnost USA na Blízkém východě klesá a my se dozvíme hned proč. A s vojenskou katastrofou, kterou Donald Trump se snaží skrýt, tedy nebo zakrýt za svými velkolepými prohlášeními, utrpěly americké ozbrojené síly od Iránu po útoku, který provedli, protože bylo nyní ztraceno 15 vojenských základen, myšleno USA. Nejdůležitější však je, že americké síly nyní zvažují omezení své přítomnosti na Blízkém východě, hledáním nových základen, které budou také v dosahu iránských raketových sil. Americké síly tak trvale ztratily přístup k 15 základnám v Perském zálivu. Přičemž Irán je nyní připraven kontrolovat přístup ke státům Perského zálivu a USA musí vyjednávat o novém přístupu pro západní území, nevím, do západní Saudské Arábie, Izraele a jižní Evropy, uvedl tedy penzionovaný americký čtyřhvězdičkový generál Barry McCaffrey. Toto prohlášení totiž přichází v době, kdy Trumpova administrativa již zvažuje menší vojenskou přítomnost USA v Perském zálivu kvůli zničeným základnám a Pentagon tvrdí, že možná nebude znovu budovat vojenské základny, tak aby byly, jak byly tedy prý před válkou s Íránem. No, tak hlavně, že 630krát vyhráli za 41 dní, nebo jak to bylo, že jo?
0: No,
1: Američané myšleno.
0: budou to mít složité, protože ty Iránci dostřelí s těmi svými raketami až do Evropy už teďka. To znamená, že tam mohou být se ohroženy americké základny, například, které jsou v Kosovu anebo v Rumunsku. Říkám. Tak to jako stalo určitě. Takže uvidíme, jako jak to tedy bude dále. Tady zase ještě se zabývají další článek tím jaderným útokem proti Iránu s tím, že by to byla katastrofa, nikoliv řešením. A tady samozřejmě, že teda ta Amerika, že prosazuje bezohlednou zahraniční politiku a že teda zvažují použití taktických jaderných zbraní, to jsou ty menší, to jsou těch třeba 10 kilotun a podobně, a že vlastně tady to uchylování se k jadernému vydírání odráží dlouhodobou tendenci Spojených států sáhnout k agresivní a nekonvenční síle vždy, kdy je zpochybněna její globální vojenská dominance. Jenže je to nepřekročitelná hranice, kterou jakmile jednou někdo překročí, tak už ji pak nemůže vymazat a začne to, jak se odvetou druhé strany, pak se uchýlí ke zbraním s větší ničivou silou a tak dále, tak dále, to znamená více kiloton a podobně. A je to prostě světová válka. Takže tohle, to, jak si dobré není, doufejme teda, že se to ubrzdí, protože existují strategické schůzky, kdy se diskutuje o použití jaderných zbraní proti Iránu. To je pravda. A to napsal nakonec 17. srpna bývalá členka sněmovny reprezentantů Spojených států Marjorie Taylor Greenová na svém účtu na Twitteru. A když to nebylo to tvrzení potvrzeno Bílým domem, tak neodhaluje žádné utajované informace, že už samotné zvažování takové možnosti signalizuje nebezpečný psychologický posun z zahraniční politiky Spojených států. Takže takový posun proti Iránu by mohl vést ke globální katastrofě s nekontrolovatelnými důsledky, to je to, o čem jsem hovořil. Takže skutečnou otázkou je, zda současná nestabilita na Blízkém východě připravuje cestu k jadernému holokaustu. Když se podíváme na jiné zprávy a podíváme se na tu Galaktickou alianci a na ty vesmírné strážce a tak dále, tak podle toho ta jaderná válka tady připuštěna nebude. Nebude tady připuštěna, může, ale pokud se věci nesrovnají, tak může být připuštěn ruský postup, aby udělali pořádek v Evropě. Ne, aby ho obsadili. Oni ani nemají zájem, že tady nic jako není, ale aby tady udělali pořádek, to znamená denacifikovali to, aby tedy se zajistilo i to, že se nebude střílet tedy nakonec území Evropy rakety s dalším dostřelem a nebude to prostě pokračovat. Takže tady údajně v tom už byly dány i nějaké výzvy Evropské unii, a aby to v podstatě rozpustila, zatím jako nikdy se to ale neprojevilo ve zprávách, což se ani nedivím, ale nikdy se to neprojevilo ani v nějakých náznacích některých politiků Evropské unie, což se už trošku divím, že už by tam mohl být někde nějaký menší posun znát. Takže uvidíme, zase tato zpráva v praxi potvrdí, či nikoliv. Takže pojďme dále asi.
1: Tak, dále se koukneme z kotry trfačka, kde máme pana Rytra. Tady. Toto je cíl Ruska na Ukrajině, říká to tedy Scott Ritter. Ten označil denacifikaci Ukrajiny za nepopiratelný cíl Ruské federace. Tak, Ukrajina ztratila právo na existenci jakožto suverénní stát, protože buduje svoji národní identitu na banderovských základech. Denacifikace je neobchodovatelným cílem ruské speciální vojenské operace. A řekl, že Moskva a Kyjev nemají doslova o čem hovořit, mimo tedy podmínek kapitulace Ukrajiny. Dnes se totiž na Ukrajině na podnět úřadů mnozí členové neonacistických nebo nacionalistických praporů považují za následovníky vůdce OUN Stepana Bandery, jako i dalšího nacistického kolaboranta Romana Šucheviče. Militanti ukrajinských ozbrojených sil nebo té sebranky neváhají otevřeně nosit nacistické symboly a insignie vojenských jednotek Třetí říše. Protiruské kyjevské režimy nebo asi režim posledních let, oslavují banderovce, podporují pochody na jejich počest a pojmenovávání po nich ulice a asi i veřejné prostory. A samozřejmě oni si je přiváží, že ano, tady jsme to měli z Holandska, z Lucemburska, kde jaký onácka kolaboranta si přivezou a s poctami ještě za přítomnosti prezidenta šňupanského mu vystroje státní samozřejmě pohřeb, no. Ale nacismus a fašismus na Ukrajině jistě neexistuje, ne, ne.
0: A další zpráva už je tedy, se týká Iránu. Tam se teďka situace docela uklidnila a ta první zpráva hovoří o tom, že byla aktivována dohoda mezi Iránem a Ománem o průjezdu tankeru Hormuzským průlivem. Tady víme, že nedávno tu dohodu z té ománské strany, takže to nějak jako hodně rozrušilo Američany, kteří už hned taky zase vyprávěli, že by taky mohli bombardovat ten Omán zase pro změnu a podobně. Nicméně tady neexistuje žádný tajný koridor ani tajná americká operace, jak tvrdí americká média, skrz kterou lodě proplují Hormuzským průlivem. Tady naopak ten tok těch tankerů, které pozorováte v posledních hodinách, tak vychází z dohody dosažené mezi Iránem a Ománem. Ovšem to samozřejmě Američané nemohou přiznat, protože oni prostě potřebují být tím navenek tím vítězem, i kdyby prostě prohrávali 10-0, tak oni prostě potřebují být navenek tím vítězem. Takže ta situace je taková, že ty lodě proplují koridorem u pobřeží Ománu, tam tedy v tom místě, kde Omán uznal iránskou suverenitu nad tím průplavem, tak tam potom to přichází jako dál teda na ten iránský dohled, tedy, když to řeknu takto. Takže údajně podle agentury Axios, tak každou noc propluje jižním mořským koridorem 15 až 20 ropných tankerů a touto trasou se denně připraví proměnu až 10 až milionů barelů ropy, což odpovídá si v polovině teda té předvážené dopravy. Ta plavba není jenom o naložených lodích opouštějících Perský záliv, ale také o prázdných tankerech, které připlují, aby nabrali náklad a poté se vrací do Arabského moře. Teherán před několika dny oznámil, že dosáhl té dohody s Ománem o plánu průchodu lodí. Mluvčí iránského ministerstva zahraničí Ismail Bagheji tak na tiskové konferenci uvedl, že byla dosažena dohoda o mapě tranzitní trasy. Takže uvidíme, během předchozího období tak probíhá teda ten obchod bez placení poplatku nebo mýtného. Teď teda by tamto mýtné být asi země mělo. A podle stejných zdrojů koordinují americké speciální jednotky denní trasy ve spolupráci s regionálními partnery a poskytují letecké krytí proti možným hrozbám ze strany dronů nebo raket. Takže snaží se do toho nějak jaksi také zapojit a tvářit se, že to bez nich nejde a že oni jsou tam ty hlavní a užiteční. Takže ta realita je jednodušší. Irán a Omán se dohodli na konkrétní tranziční mapě a takzvané a lodi tudy projíždějí. Taková je realita. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme tady zpátky. Teherán říká, že jakmile USA rozmístí nové síly na Blízkém východě, tak na ně zaútočí. Tak, generální tajemník Nejvyšší rady národní bezpečnosti Iránu, Mohsen Rezai, vydal ostrá prohlášení namířená proti Spojeným státům. Slíbil rozhodnou obranu země a varoval před vyloděním amerických jednotek na iránské půdě a vyzval Washington, aby nezvyšoval svou vojenskou přítomnost v regionu, tedy myšleno na Blízkém východě, a pohrozil útokem na jakékoliv dodatečné síly. Řekl také, každý dům se může stát odpalovací rampou v ekonomické válce, každý blok se může stát základem ekonomického boje. S tím, že samozřejmě vyzval také i iránskou mládež, aby se aktivně zapojila do ekonomického odporu. A tato slova zazněla na pozadí prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o bezprecedentní ekonomické válce a izolaci Iránu. No ale jelikož Irán žije pod západními sankcemi kolik 30 nebo 40 let, tak ti se na to asi se nezaleknou. No, můžeme dál.
0: A dále zprávy od jinut, tak tahle ta první, a ona není jediná, tak hovoří zase o novém rysujícím se konfliktu. To je Izrael-Turecko a také je to záležitost Řecka, Kypru. Ale na to pak navazuje i teď ta blízkovýchodní NATO, takzvané, tak se teda teďka některé státy dohodly o vojenské spolupráci. Tady zatím ta první zpráva hovoří o tom, že Izrael chce konflikt s Tureckem eskalovat, Ankara se mu chce vyhnout, Ankara ví, že jsme slabým článkem trojúhelníku Řecka, Kypro, Izraele a vytváří hotovou činnost ve východním Středomoří, říkají Řekové. A Izrael a Turecko jsou na trajektorii rostoucího napětí, ale obě strany přistupují k možnosti horkého konfliktu zcela odlišně. Benjamin Netanyahu by si takovou eskalaci velmi přál, protože by mu mohla přinést politický prospěch, buď aby se vyhnul nadcházejícím volbám, nebo aby sjednotil své voliče a vyhrál je. Ankara si je této dynamiky vědomá, plně vědomá, a uvědomuje si, že konflikt může být v určitém okamžiku nevyhnutelný, ale zatím se na něj necítí být připravená. Takže důvod je konkrétní a přímo souvisí s řadou klíčových obranných programů, které vlastně probíhají, a tady v centru pozornosti jsou tři systémy. Stíhačka KAN, páté generace, Bayraktar Kuzelma, první turecký bezpilotní proudový stíhač, UCAV, a Bayraktar Akinci C, který má tvar letecu křídla a může nést drony. A spolu s nimi se vyvíjí i domácí vzduch rakety Bozdogan a Gekdogan. A očekává se, že tyto tři systémy vstoupí do plné výroby přibližně za 2 roky, zatímco jejich provozní nasazení potrvá ještě rok. A tady celkově to Turecko se snaží zmrazit jakoukoliv větší konfrontaci právě asi 3 roky a v námořním oboru už je situace jiná. Tam turecké námořnictvo má velkou převahu nad izraelským námořnictvem. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Tak a dále se mrkneme. Stále tu máme Turecko-Izrael, noční můra izraelsko-tureckého válečného konfliktu na území Kypru. Jaké budou první góly obou týmů? Takže v tom východním Středomoří, jak už říkal pan Tichý, by se mohla odehrát noční můra válečného konfliktu. Konkrétně je plánováno, že Izrael zasáhne turecké okupační síly na severním Kypru podle vzoru preventivního v uvozovkách leteckého úderu, alespoň 8 údery na tu základnu Abu al-Duhur v syrské provincii Idlib se stejnou záminkou, že jsou ohroženy izraelské zájmy. Bla, bla, bla. Tak, Turecko by mohlo tedy uplatnit prý článek 5 NATO, teda Washingtonská smlouva, a Izrael se domnívá, že Ankara nemá právní základ k tomu, protože turecké jednotky na Kypru jsou nelegální a okupují ji. Považují je za stejnou mezinárodní legitimitu jako v Sýrii. Konec konců Řecko nepomůže a rozhodně ani USA. Takže je otázka, pomohou Pákistán a Saudská Arábie, které nedávno podepsali obranou dohodu s Tureckem? Nuž, to jsou otázky, to se uvidí. Co tady ještě k tomu je? Tady toho je hodně, ale to jsou technické detaily, tak to asi necháme. Zkrátka, nikde nepotřebujou ti globální šmejdi, ten parazit, nikde nepotřebuje klid a mír. Zkrátka, rozeštvávat všechno.
0: No, aby se nemohli posunout dál v té systémové změně, to je jako je logické tohle. A to je jako jedna věc. Druhá věc, která je tam zajímavá, tak vlastně článek 5 smlouvy o NATO, ale tam jsou oba dva, jak Řecko, tak Turecko jsou členy NATO. Takže tam by to nebylo tak jako, tam by to nebylo tak jako jednoduché. Nehledě k tomu, že ta Amerika se do toho nenechá dneska zatáhnout, aby kvůli jednomu z nich, aby tam šla válčit, to jako celá určitě mohou vyloučit. A je zajímavé, že některé ty státy, Turecko to není, ale mnohé jiné západní státy, členské státy na to válčení bez Spojených států, které by strkali dopředu, tak na to nemají. To se týká i toho Izraele, ale pořád by válčili. Jako ve snaze teda ty Spojené státy tam před sebou jako mi natlačit. Nacpat je tam a válčili by prostě. Je to jako neskutečné, ale to tak bohužel, no. Bohužel ten Kypr je pořád, jak si je, otevřená záležitost. Tam, když si vezmete, tak tam z té severní části toho ostrova vyhnali teda obyvatele řecké národnosti, a to tak, že ta armáda vyhnala to turecká, takže si museli jenom vzít uzlíček a běželi. Nemohli ani vzít jako věci. Ty lidi se tam třeba dneska snad už jako mohou podívat, mají klíče od těch domů, ale 50 let do nich nemohli a nepodívají se do nich. Prostě jim tam stojí chátrají domy a prostě jako nemůžou. A ta situace tam pořád není vyřešená. A teď si ještě představte, že lidi ještě do toho se namotává Izrael. Takže si můžete si představit, jak to vypadá a bude vypadat. Takže ta další zpráva hovoří o tom, že Izraelci varují Turecko: zastavte vojenskou expanzi dříve, než dosáhne našich hranic. Izrael je znepokojen rostoucí tureckou přítomností v Sýrii. No, zase někdo může být zase znepokojen izraelskou přítomností v Sýrii. Ono je to oboje dvojsečný a ani jeden tam v zásadě nepatří. Takže ta zpráva říká, že Izrael by měl zabránit dalšímu vojenskému rozšiřování Turecka dříve, než turecké síly zřídí trvalou přítomnost v oblastech blízko izraelské hranice, jak varuje vysoký izraelský zpravodajský představitel. A v rozhovoru pro Jerusalem Post vyjádřil představitel obavy z posilování turecké vojenské a námořní přítomnosti, protože napětí mezi Izraelem a Tureckem se zaměřením na Sýrii pokračuje. A jak typicky varoval, tak pokud Izrael nevytyčí jasné červené linie v Sýrii a východním Středomoří, tak turecké síly by mohly nadále rozšiřovat svou přítomnost směrem k izraelskému regionu. Takže popisoval tam také možnost zvlášť nepokojící pro izraelskou stranu, kdy turecké tanky by mohly být poblíž Golanských výšin, zatímco turecké fregaty by mohly operovat u pobřeží Kazareje. No, to je varování, které odráží rostoucí obavy v Izraeli, že rozšiřující se turecký vliv v Sýrii by mohl vést k okamžitému strategickému omezení svobody pohybu v Jeruzalému. Takže tady v tom kontextu se odhaduje, že nedávné izraelské útoky na vojenskou infrastrukturu v Sýrii nejen omezí schopnosti Damašku, ale také vysílá jasný signál Ankaře, že Izrael nepřijme trvalé turecké vojenské nasazení, které považuje za hrozbu. Takže to je tedy k této zprávě.
1: Dále se koukneme, čtyřku máme zde. Americký velvyslanec v Sýrii říká, že Izrael se snaží nalákat Turecko do pasti. Ten velvyslanec je Tom Barak a uvedl, že podle jeho informací bylo hlavním účelem nedávného izraelského útoku na tu leteckou základnu Abu al-Dahur pokusit se otestovat reakci Ankary. Jak se ukázalo, přestože izraelský útok v Sýrii málem vedl k válce s Tureckem, Ankara obdržela jasný signál o nepřijatelnosti rozmístění svých jednotek na území Arabské republiky. Bezprostředně před útokem získal Izrael informace o záměrech Turecka posílit vojenskou přítomnost v Sýrii a tyto informace byly okamžitě předány Spojeným státům, načež Američané zprávy ověřili a informovali Izrael, že nejsou pravdivé. Izrael se také rozhodl provést tedy zkušební útok bez varování Spojeným státům, protože se obával, že by Washington mohl upozornit Turecko, člena NATO. Poté, co Turecko zaznamenalo izraelská letadla přibližující se k hranici, Ankara po zvážení možnosti vyslat vlastní letectvo rozhodla, že tak neučiní. Celým účelem izraelské operace v Sýrii tak bylo nalákat Turecko do pasti a přimět Ankaru k přijetí určitých protiopatření. No a mezi tím deník Israel Hayom uvádí, že Izrael zkoumal mechanismus článku 5 o Severoatlantické alianci, Washingtonská smlouva, s ohledem na možné nové útoky na objekty, v níž jsou rozmístěni turečtí vojáci, a Tel Aviv dospěl k názoru, že útok proti tureckým silám přímo v Sýrii nespadá pod ustanovení aliance o kolektivní obraně, protože k útoku dochází mimo území Turecka. Nuž.
0: No, rysuje se tam, že tam z toho bude pěkná bramboračka, protože další zpráva hovoří o tom, že Sýrie zvažuje připojení k obranému paktu z Mekky. A obranný pakt je byl uzavřen v Mekce, kde teda to je obranný pakt Turecka, Saudské Arábie a Pakistánu. Tak to je vlastně takový základ jakéhosi blízkovýchodního NATO. Tam dělají oni sami svoji vojenskou alianci a teďka údajně by se tam měla připojit i Sýrie, která snad prostě tu možnost dostala. Zatím to ještě konečné rozhodnutí nepadlo, jak uvádí syrský ministr zahraničí Asad Hassan al-Shaybani, ale jeho prohlášení zaznělo během návštěvy Pakistánu a má zvláštní geopolitický význam, protože nové vedení Sýrie se po svršení Bašara Asada v prosinci 24 snaží vytvořit své mezinárodní aliance. Zatím jsme se nerozhodli, zda se k alianci připojíme, uvedl syrský ministr a uveřejnil, že Damašek zkoumá podmínky a důsledky případného členství. Takže zatím jako je tedy ten obranný pakt tří zemí, Turecko, Saudská Arábie a Pakistán, ty podepsali 7. srpna takzvanou dohodu o vzájemné obraně z Mekky. Přitom je jaksi velmi zvláštní, že z části je to namířeno mimo jiné i proti Řecku, zatímco Řekové jim hlídají a chrání tedy ten přístav na tom arabském poloostrově, kudy vlastně chodí nebo proudí tedy ta ropa napříč, to znamená ten východ-západ. Takže to je jako opravdu, je to velmi zvláštní, když teda tam je to údajně, je to bylo spojené s nějakou korupcí, kdy teda je tam nějaká baterie řeckých patriotů, která tam tedy je a má tam jaksi hlídat něco někomu, kdo tedy vlastně proti ním dělá aliance a jako uvažuje, že proti ním jak se zaútočí. Prostě na tom Blízkém východě je to opravdu jako velmi, velmi složité. Jo. Takže oni jsou v tom přístavu Jambů a tam vlastně teda je v tom Rudém moři a tam tedy Řekové hlídají Saudské Arábie, která si tam proti ním uzavírá koalice. No, uvidíme. Takže jestli je to samozřejmě jak jinak, je to obranný pakt tří zemí, Turecku, Saudská Arábie a Pakistán, samozřejmě jak jinak, ale počítá se s vojenskou spoluprací na několika úrovních, včetně společných cvičení, spolupráce při výrobě zbraněných systémů a výměně obranných technologií. To jsem zvědavý, jak jim to v tomto rozsahu dlouho vydrží. Pojďme dále.
1: Dále se podíváme. No, máme tady nějaký vlajky. Irán tvrdí, že byl pozván k připojení k tomu islámskému NATO. Tak to jste teď četl, tak nevím, jestli se tam to tady dubluje asi.
0: Ne, ne, ne, ne, já jsem tam měl pozor, Sýrii.
1: Jo, takhle, aha, teď je Irán.
0: Já
1: aha,
0: jsem tam měl Sýrii, teď je Irán. Tam se teďka jako tvoří nějaký velký konglomerát, jako je to zajímavé. Ne, jako kdyby se to vytvořilo takhle, no tak a dohodli se, no tak tam, tak se tam nebude asi válčit, že jo. Se asi nebude válčit, ale jako vidíme, já dávám vám slovo zpátky.
1: Dobře, dobře, tak má chyba. Možná významná změna rovnováhy na Blízkém východě je středobodem zpráv o pozvání Íránu k účasti na Mexickém společném obraném paktu. Jehož cílem je posílit tedy obranné schopnosti účastníků proti Izraeli. Podle Mehriho Rahimiho, šéfa oficiální tiskové agentury iránského parlamentu, Teherán pozvání obdržel a zvažuje jeho přijetí. Podle stejných zpráv Irán údajně zvažuje členství za jedné klíčové podmínky, že Saudská Arábie nedovolí Spojeným státům využívat své území, svůj vzdušný prostor a ani vojenská zařízení pro operace proti Iránu v budoucnu. Takový vývoj by mohl představovat významný posun ve vztazích mezi Teheránem a Riádem, které v posledních letech přešly od intenzivní konfrontace k pokusům o zblížení a deeskalaci. Údajný návrh je připisován tedy Saúdské Arábii, Turecku a Pákistánu, přičemž podle konkrétních zpráv má za cíl ukončit nepřátelství mezi Íránem a Saúdskou Arábií a posílit tedy společnou vojenskou odstrašující sílu. To vše proti Izraeli. No.
0: No. A tam je na doplnění a tam, protože Řecko dělá naprosto idiotskou zahraniční politiku, ono se...

0: námořní cíle v reakci na eskalaci ze strany království Spojeného Saudské Arábie. Jemenské ozbrojené síly vydali 20. srpna prohlášení, v němž oznámili nové vojenské operace proti Saudské Arábii. Terčem měl být zařízení společnosti Aramco, což je teda, to jsou tedy Saudové a Rockefeller, a letiště v provincii Najrán. A ty ozbrojené síly jemenské tedy uvedly, že provedly dvě vojenské operace za použití dvou dronů. První operace byla zaměřená na citlivý cíl patřící saudskému nepříteli na letišti Najrán, a zatímco druhá zasáhla zařízení společnosti Aramco v Najránu. Obě operace úspěšně dosáhly svých cílů, díky bohu. Takže takto. No a jinak ve středu ta jemenská armáda, vedená hnutím Ansarách, tak zveřejnila infografiku a prohlášení podrobně popisující nedávné operace proti saudským námořním plavidlům v souladu s námořní blokádou zahájenou v červenci. Takže ta blokáda, to je Bab el Mandeb, to je tam to ústí tedy z toho arabského do moře, do Rudého moře. Takže tak to. A takže celkem 48 saudských ropních lodí bylo zadrženo a donuceno k návratu. Všechny 34 lodí, které bylo zabráněno v průjezdu v Arabském moři a Indickém oceánu. A 14 lidí, které bylo zabráněno v průjezdu Rudým mořem. Takže tolik praví tato zpráva. Pojďme dále.
1: Dobře, dobře, dále se vrhneme a koukneme na další věci. Co to tu máme? Osmička. Sestra Kim Jong-una vydala ostré prohlášení. Pokud neposlechnete, budete zničeni. Takže Kim Yo-chung, sestra Kim Jong-una, která vede tedy oddělení propagandy a agitace ústředního výboru Korejské strany práce, varovala Japonsko, že bude svého rozhodnutí hluboce litovat, pokud bude pokračovat v cestě militarizace. Cituji, pokud se Japonsko pokusí učinit špatnou volbu, bude vystaveno okamžitému a ničivému úderu, který nebude možné přežít, uvedla tedy Kim Yo-chung. A zdůraznila, že Severní Korea nikdy nedovolí, aby se vojenská hrozba ze strany Japonska vystupňovala. Armáda země na takovou eskalaci odpovídajícím způsobem. Příčinou nespokojenosti je tedy postupný návrat Japonska k militaristickému kurzu, tu jsme říkali myslím minulý týden, kterého se po druhé světové válce vzdalo. Japonsko posiluje svoji armádu, ruší omezení týkající se jejich pravomocí a také se začíná aktivně účastnit společných cvičení se Spojenými státy. Jen nedávno se japonské síly sebeobrany zúčastnily společných cvičení se Spojenými státy na Filipínách a rovněž testovali řízené střely Tomahawk. No a my podobné věci vidíme pár desítek let tedy. 80 let, 81 let po ukončení druhé světové války i v Německu, že ano, které chce budovat největší armádu a posilovat na další keci. Takže všichni ti, kteří by měli držet hubu ne na 100, ale minimálně na 1000 let za to svinstvo, a Japonci byli pěkný zmetci, co prováděli v Číně, v Manžusku a dalších, tak zkrátka tito se teď tady všichni chtějí roztahovat a všichni chtějí posilovat a militarizovat, dámy a pánové.
0: Tady bych doporučil posluchačům, aby se sehnali knížku o oddílu 731, což byl japonský biologický a bakteriologický oddíl ze druhé světové války a co tam dělali, když to zkouší na zajacích. Jako to jsou prostě opravdu hrozné věci. Jinak jenom poznámku, tam to vypadá, že se postupně začne zbližovat Severní Jižní Korea. A jinak ten Kim Jong-un a tady ta rodina, tak se zdá, že je podle některých informací, že to je původně královský rod, který vládl i Japonsku. Nejenom Koreji, ale také i Japonsku. Takže to ještě Hirohito a tady to bylo až potom. Takže tam jako jsou takové vazby, proto taky ta Korea s tím Japonskem, že někdo řekne, tak co mají oni společného, mají. No, takže tady vidíte, jak ten svět je propojený A teď se to bude nějakým způsobem řešit.

0: učit, přeskupovat, urovnávat, stejně tak jako ta planeta. No a uvidíme se z toho nakonec, jak si zejde. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále. Další zpráva hovoří o velkém obratu, na který čekal Putin. Mocný spojenec Ameriky, Jižní Korea, padá Moskvě k nohám, na severu se schyluje k průlomu, říká zpráva. A o co jde? První jeho korejská kontejnerová loď v sobotu opustí přístav Pusan a vydá se do Evropy přes severní mořskou cestu. V rámci zkušební plavby jejím cílem je prověřit možnost vytváření nové logistické trasy. No ono, za situace, kdy nemohou vlastně proplout Rudým mořem a vlastně Suezským průplavem, je to tam komplikované právě kvůli Hutium, tak ona jiná možnost nezbývá, než by obeplovali celou Afriku a to je na dlouhé lokte a hrozně drahé a to jaksi není ono. Takže zkouší teda tu severní cestu a po té arktické trase, ta poslední zkouška proběhla před 10 lety, v roce 2016. Teďka na tuto plavbu zkušební využije Jižní Korea kontejnerovou loď. A tady jde o to, aby se teda na základě těch zkušeností posoudila možnost vytvoření plnohodnotné logistické sítě mezi Asií, Evropou a to přes Arktidu. A tam samozřejmě mají prim tedy Rusové, jak tedy díky tedy těm ledoborcům, tak i díky teda tomu, že vlastně tam část vede teda přes jejich vody. A vlastně tam mimo jiné je velmi důležitý právě ten Sachalin, o kterém byla řeč. Takže samozřejmě v Evropě tyto plány vyvolají nespokojenost, evropští diplomaté mají obavy z toho, že během příprav na plavbu Soul, to je Jižní Korea, konzultoval postup s Moskvou a získal od ruské strany povolení k průjezdu lodi, no to je logické, jinak by tam asi neproplul. Takže jako vidíte, že se to začíná jaksi vybarvovat, jaksi na všech stranách. Pojďme dál na další zprávu.
1: Tak, ale ekonomické zájmy asi převáží z podstaty věci válku, že ano, anebo nějaké jakoby rozbroje. A kdo to uklidňuje? BRICS, ty hrajou prý klíčovou roli uprostřed napětí. Mechanismus společenství zemí BRICS je v současném geopolitickém prostředí relevantnější jako platforma pro nabídku alternativních řešení. Říká to Aristidas, emeritní profesor na univerzitě v Kapském městě, a uvedl, že nárůst unilateralismu, protekcionismu a konfliktů v různých částech světa dal BRICS důležitější roli. Říká, cituji, BRICS je relevantnější než na začátku, protože musí být protiváhou náhodným rozhodnutím, která jsou nyní přijímána na základě síly ve světě. Dluží rozvojovému světu ochranný deštník před šílenstvím, které se děje zbytku světa. A dále uvedl, BRICS může poskytnout tedy protiklad k dynamice světových systémů nyní a měly by zůstat tedy tolerantními mezi zeměmi. A dodal, že BRICS nejen přetváří ekonomiku a redefinuje, kdo produkuje znalosti a vědecký výzkum po celém světě, ale také pomáhá prosazovat mír. Od svého vzniku některá média tvrdila, že se zhroutí ve stejném roce, zatímco jiná označila stejný vznik nebo její vznik, tedy zemí BRICS, za špatný nápad, ale nakonec prosperuje a rozšiřuje se dokonce o nové členy, dodal tedy ještě jednou Aristidas, emeritní profesor z univerzity v Kapském městě. No, to je zase ty ekonomické zájmy, že ano?
0: Já si myslím, že nakonec oni zvítězí, dá to práci, ale zvítězí. Pojďme dále, dostaneme se teďka do Evropské unie a hned první zpráva je zajímavá. Slovenský europoslanec Branislav Ondruš vyzývá vládu, slovenskou tedy, aby podal žalobu na Evropskou unii pro utajování GMO. A říká, a to je teda záhlas SD, tedy, a apeluje tedy na vládní kabinet Roberta Pica, a vyzývá ho, aby podal žalobu na Evropskou unii. A podle něj problémem je, že říká, tohle není žádná politika nebo marketing, tady jde o to nejcennější, o naše zdraví. Konkrétně jde o GMO A říká, jde o to, co si dáváme každý den na talíř. Představte si, že v obchodě kupujete chléb, maso nebo med pro svou rodinu a nebudete mít šanci zjistit, zda jíte geneticky modifikované potraviny. Žádné označení tam nebude, žádné sledování následků. Brusel podlehl tlaku pár obrovských chemických korporací a schválil pravidla, která berou lidem právo vědět pravdu. Nejde o žádný pokrok, ale o miliardové zisky na úkor vašeho zdraví, o našeho zdraví a likvidaci poctivých slovenských farmářů. Až 75% Slováků odmítá GMO. A právě proto jsem zveřejnil tuto oficiální výzvu vládě Slovenské republiky, říká tento europoslanec. Ukažte, že nestojíte na straně nadnárodních korporací, ale na straně slovenských občanů a podejte tuto žalobu. Takže tolik tedy zajímavá zpráva ze Slovenska a já si myslím, že tady je hodná následování, protože to samé se týká tedy nás. Dlužno říci, že tedy my jsme jaksi v některých věcech poněkud ve zpoždění a to nejenom tedy jaksi z hlediska činnosti a údernosti teda europoslanců, ale řekl bych i jaksi probuzenosti lidí, občanů, obyvatel teda Slovenska a tady je rozdílná, alespoň pokud je o tyto věci. V některých jiných věcech je to třeba obráceně, ale pokud je tady o tyto věci, tak bych řekl, že jsou tam dál chemtrails a podobné věci, že jsou na Slovensku dále. Pojďme k dalšímu bodu.
1: Tak to jsou, protože oni vlastně se to nebude označovat, už se to nedozvíme, Evropský parlament to schválil, že on na čí doporučení a tlak si asi dovedeme představit a dokonce zavádějí ty nové srágory, to se jmenuje New Genetic něco, NGT, myslím se to jmenuje. Tak upozorňovali jsme tady na to, takže se to snaží zase zmetci skrýt, je to obrovský průšvih, že to zase přes léto to protlačili. A lidé to neví. Ekonomická krize, jdeme dále. Obavy z výpadku digitálních služeb a globální napětí vedou Evropany k tomu, že si uchovávají stále více hotovosti. Vy lumpové. Tak, objem eurobankovek v oběhu za poslední dekádu vzrostl o 60% a počet bankovek s... Eurobankovek a počet bankovek se zvýšil ze 24 miliard v roce 2019 na více jedna, než 31 miliard v letošním roce. Lidé si hotovost hromadí zejména kvůli válkám, kyberútokům, přírodním katastrofám a nedávným rozsáhlým lesním požárům. Evropská centrální banka upozorňuje, že hotovost je klíčová pro krizovou připravenost, protože během finančních a zdravotních krizí se její význam opakovaně potvrdil. A zmiňuje mimo jiné to portál Deutsche Welle. Některé evropské státy doporučují rodinám mít zhruba 70 až 100 euro pro případ, že by elektronické platby selhaly. Takže to je kolik? 70, 100 euro je 2,5 tisíce necelých, no tak dejme tomu od 15 stovek do 2,5 tisíc, že byste měli mít. Hotovost je podle odborníků důležitá nejen v nouzi, ale také pro finanční inkluzi, pro seniory, zranitelné osoby či výuku finanční gramotnosti dětí. Současně Evropská unie postupuje tedy v přípravách digitálního eura, které má být veřejnou elektronickou měnou garantovanou ECBčkem a má doplnit hotovost, nikoliv ji nahradit. Určitě jim můžete věřit. Digitální euro má posílit evropskou autonomii v oblasti plateb, protože většina karetních transakcí je dnes zpracovávána zahraničními společnosti, zejména těmi amerikánskými. No a Christine Lagardová zdůrazňuje, že Evropa potřebuje vlastní platební infrastrukturu, aby nebyla závislá na zahraničních sítích.
0: To jsou věci.
1: To jo.
0: Půjdeme dál, až další zpráva je také jako velmi neradostná. Hovoří o tom, že španělská pláž byla napadená, vznikl tam chaos a panika. Ta se šíří v Ceutě. Z té Ceuty už na člunech už se přepravují do Španělska, takže a tam desítky mužů ve věku způsobem pro vojenskou službu tento týden se skočili z člunů na ty přeplněné turistické pláže na pevninském Španělsku a přiměli rekreanty prchat pro své věci a vyklidit pláž. Zatímco důsledky hromadného překročení hranic v Ceutě se nadále stupňují. Takže ty muži skočili do vody, poslední metry se brodě doplavali a tak dál a pak vyrazili do vnitrozemí, kolem šokovaných opalujících se lidí. Takže ty místní představitelé své rozhodčení neskrývali. Starosta Kartacheny Noela Arojová uvedla, tohle nesmíme normalizovat. Nemůžeme přijmout, aby se převaděčské mafie tak snadno dostávaly na naše pobřeží. Pokud může člun doplout do takové zátoky, vylodit se před zraky občanů a poté odjet, musíme si položit otázku, jak funguje kontrola našich námořních hranic, uvádí Arojová. No, bývalý starosta Francisco Bernabé se zeptal, jak je možné, že člun takové velikosti nebyl zachycen sledovacím radarem, jsou rozbité, jsou vypnuté, nebo fungují a jednoduše je ignorují. No samozřejmě, že je žádoucí, aby to do té Evropy dovezli, je to za pomoci prostě těch představitelů těch států. Ať se pamatujeme, není to tak dlouho, kdy Frontex, který měl ty hranice námořní hlídat, tak naopak je se velmi pilně do té Evropy, z té Libie a z té Severní Afriky dovážel. Takže nečekejte tady nějaké zázraky a ty hranice mezi ve vnitrozemí s tím, že bude jenom pevná šengenská hranice, tak to bylo uděláno proto, aby pak ta hranice pevná nebyla, jak vidíme, a bylo to uděláno proto, aby teda tady vevnitř si ty migranti mohli pohybovat prostě, jak je napadne v rámci Evropy. To je jako celé, ale lidé si domnívali, že to je snad něco, nějaká výhoda pro ně, jako obvykle naletěli. Takže takto. Pojďme asi dál, jinak to je ceutě, je ta situace kritická, protože tam španělská policie přesunula stovky převážně mladých mužských migrantů zase, náhodou, z pláže El Trampolín do provizorních zařízení průmyslových a vojenských areálech. Takže oni místo toho, aby je tam odsud vypakovali, tak je tam obstarávají. No, tak jako, že takhle, tak jako co tedy? A říkají, že takovou operaci musí opakovat den co den. Zatímco ti, kteří jsou zodpovědní za dlouhodobé řešení, tak mlčí. Takže jako co jako čekáte? Toto je prostě, kdyby takto postupovali ty vládci ve Španělsku, v době, když tam byla konkvista a postupovali, to vylodili se Maurové a postupovali od Gibraltaru nahoru a dobyli prakticky celé Španělsko, tak by to Španělsko bylo do dneška maurské a vlastně ta invaze by tady nebyla, protože už by byla tenkrát. Čili tady ty vlády, respektive ty panovníci se spoustými lidmi, a ty museli postavit do čela a vyhnat je, to byla ta rekonkvista. Dneska ta vláda dneska zradila a je vlastně se spolčila s tou protistranou. Toto jsou výsledky. A to je prostě potřeba si jasně říct. Pojďme dál.
1: Tak, je to evropský, je to geirovská hodnota přece, že ano, dámy a pánové. Takže na to se slyší, bezmozci. A teď jsem viděl, jak, a to bylo, kde to bylo, kde jim dali do držky nějakým přiteplelým LGBT, transkám, nebo co to bylo, tak jim tam Palestinci rozkopali ksichty v úzovkách. Dostali pěkně na budku, celá ulice se tam na ně pustila a ty nevěděli kudy kam. Takže jim vysvětlili, jak moc chtějí přijímat a jak moc jsou tolerantní, tak to aspoň zažili na vlastní kůži, možná se jim v mozečkách rozsvítí, jestli tam vůbec v těch lebkách něco mají, kromě váku a uvidíme. Řecká obranná linie v Karpatech byla opuštěna, letadla Patriot PAC-2 byla stažena po turecké hrozbě. Stáhli tisíce zbraní Dodekanézu a východního Egejského moře. Takže vláda uspokojila turecký požadavek na odstranění baterie dálkových protiletadlových raket MIM-104 Patriot PAC z Dodekanézu a brzy ráno byly naloženy na transportní lodě a odpluly do Soudy, aby chránili, nevím, nevím a nevím, nevím, no, nějaká čísla. Už je to po několikáté, co byly řecké zbraně odstraněny, tedy z ostrovů východního Egejského moře a Dodekanézu. A celkem už to bylo několikrát od roku 2022, kdy tisíce jednotek zbraňových systémů byly odstraněny z různých důvodů a záminek, Hlavním důvodem vždy byla jejich mise na Ukrajině, že ano, samozřejmě oficiálním. Ankara na umístění patriotů silně reagovala oznámením tureckého ministerstva zahraničí, které tvrdilo, že nasazení protiletadlových systémů Patriot v Karpatech porušuje režim demilitarizace ostrovů východního Egejského moře a do Dekanézu. Celkově jsou podle informací typy a množství válečného materiálu následující, tak to tady číst nebudeme. Ale prý je třeba poznamenat, že v posledních 5 letech po bombardování turecké základny v Sýrii Izraelci Ankara doslova zuřila a hrozí útokem teď na Kypr a Egejské ostrovy. To už jsme tady několikrát měli, tak vidíte, udělali bububu a hrdiní Řekové všechno stáhnou.
0: Ty Řekové nedopadnou dobře, tedy, jako, protože s tou politikou, co tam dělá ten Mitsotakis, to je jako otřesný, to jako opravdu to nemá obdobu. Pojďme dál, ještě se vrátíme jednou na Slovensko, kde je tedy Úřad pro regulaci síťových odvětví, kde teda jeho předseda, pan Holjenčík, tak vyhlásil, že nebude slepě přebírat nařízení Evropské unie, která poškozují Slovensko. Takže říká, naší povinností je chránit zdravý rozum a spravedlivé ceny pro lidi, jak řekl tedy šéf Josef Holjenčík. Takže říká, v nové regulační politice bude tento úřad podle svých slov evropská pravidla respektovat, plánuje ale jejich přizpůsobování na realitě slovenského energetického mixu. Takže Úřad pro regulaci síťových odvětví chce novou regulační politiku na roky 28 až 32 přizpůsobit slovenské realitě a vyhnout se slepému přebírání evropských pravidel. Ve čtvrtek o tom informoval mluvčí úřadu Jaroslav Igás. A na veřejné připomínkování tak chce tento úřad tu regulaci předloží do konce listopadu tohoto roku. Ten strategický dokument vzniká v období, kdy evropská energetická legislativa přináší sérii rozhodnutí, které mají zásadní dopady na Slovensko od Green Dealu až po zákaz ruského plynu. A mnohé z těchto nařízení byly přijaté bez dostatečného zohlednění regionálních specifik a dnes vytváří tlak na cenu energii, investice a bezpečnost dodávek. To je všechno pěkné, oni si akorát uvědomí jednu věc, že tady cílem není někde něco zohlednit nějaké místní podmínky, ale prostě tu ekonomiku zlikvidovat. Takže tam jako od nich čekat z toho Bruselu, že tam někde něco budou respektovat, to je myslím jako poněkud naivní, to je první věc. A tady do roku, tady říkají do roku asi 30, tady někde říkali, já nevím kolik, tak jako to už bude dávno všechno jinak. Bude dávno všechno jinak, aby volná energie 32, 28 až 32 nová regulační politika. Já si myslím, že v té době nebude ani Evropská unie a nebudou ani ty starosti s tou energií, bude to všechno jinak. Bohužel, jak si tady ty lidé, myslím si, že ne jako úplně, jak si se dívají dopředu. Oni žijou prostě i budoucnosti řešit podle současných podmínek a ono to takhle nepůjde, ono to takhle fungovat nebude. Takže tolik tedy ode mě tady z toho evropského soudku, pojďme ještě chvilku dál.
1: Tak máme tady Choroťáka, to máme tady. Vědci zpochybnili tady analýzu Slovenské akademie věd o obsahu zbytkové DNA ve vakcínách COVID-19. Do kauzy vyšetřování slovenského vládního zmocněnce Petra Kotlára, doktora, já poznamenám, týkajícího se obsahu několika vzorků mRNA šmakulát genetických používaných na Slovensku proti onemocnění v uvozovkách COVID-19, vstoupili zahraniční vědci. Na portálu OncoTarget publikovali kritickou analýzu o systematických metodologických nedostatcích v postupu vědců SAVčka, kterých se měli dopustit při hodnocení kontaminace DNA u posazovaných vzorků vakcín. Závěry SAVčka, které měly zpochybňovat forenzní analýzu české molekulární bioložky Soni Pekové, jsou podle těchto vědců zavádějící. Ještě jednou, lhali, udělali to cíleně v Slovenské akademii věd. Kritická analýza. Tak, při podrobnějším pohledu na analýzu vědců Kevina McHernena, Davida J. Spíšra a Jessica Rosiové vystupuje několik zásadních výhrad proti postupu SAVčka, tedy Slovenské akademie věd. Cituji, nedávná studie autorů Bla, bla, bla. Tvrdila, že pomocí 4 ortogonálních přístupů prokázala, že v mRNA šmakuládách proti covidu se nevyskytuje nadměrné množství zbytkového DNA. Vzhledem k tomu, že regulační orgány tuto studii citují, aby dokázali, že hladina DNA v mRNA šmakuládách se pohybují v rámci limitů, je nezbytné, aby proběhla důkladná veřejná diskuze o silných a slabých stránkách použitých metod. Předpokládáme komplexní kritiku, která identifikuje zásadní metodologické nedostatky, které systematicky zkreslují výsledky ve prospěch podhodnocení zbytkové kontaminace DNA. Dodávají experti a vytyčují 6 kritických oblastí svého zkoumání. A je to důležité, a to by stalo za vlastní zase pořad a záměr. Takže uvědomte si, na Slovensku jediný Peter Kotlár je tedy splnomocněn z vlády pro vyšetřování, manažování pandemie, plandemie COVID-19, je vystaven trestnímu stíhání a doktorka Soňa Peková, ta přišla o kulaté znalecké soudní razítko. Takže v tomto týdnu, dneska jsem doposlouchával ten její příhovor, mělo to asi hodinu a půl, najdete to i na Odyssey, tak se to můžete dohledat, ale myslím i na Facebooku to Soňa má a kdekoliv jinde. Takže s těmito dvěma bylo hezky zameteno, abyste věděli, jak se to v Československu vyšetřuje. Jo? Pro ty zase odhodlaný.
0: Další, poslední zpráva hovoří o tom, že Robert Francis Kennedy junior odhaluje lež, to je ministr zdravotnictví, jak víme, a říká, museli zničit ivermektin a hydroxychlorochin, lék, který zachrání miliardy. A on říká, on odhaluje, jak byly potlačeny ivermektin a hydroxychlorochin na ochranu očkovacího programu ve výši 200 miliard dolarů. On říká, museli je zničit. Museli zničit ivermektin a hydroxychlorochin a říká, tohle není názor, to je vážné pevné obvinění od muže, který byl napaden médií, blokován online a veřejně demonizován, jednoduše proto, že řekl pravdu příliš brzy. Kdyby uznali, že je účinná u kohokoliv, tak celý podnik s vakcínami za 200 miliard dolarů by skolaboval. A tady je jednoduchá pravda, kdyby už existovala účinná léčba, tak experimentální vakcíny by nebyly povoleny k nouzovému použití. A vtip je v tom, on jasně tady ukazuje, že to celé, to není obvinění, on ukazuje, že to bylo celé, že to byl vlastně mechanismus postavený na lži. Protože podle amerického zákona může být nouzové povolení k použití vakcín uděleno pouze tehdy, pokud neexistuje žádná schválená léčba, která by byla prokázána jako účinná proti této nemoci. A ivermektin a hydroxychlorochin byly přesně těmi léčbami byly. A existuje federální zákon EUA, který říká, že nemůžete vydat nouzové povolení k použití vakcíny, pokud existuje již prostě účinný lék s prokázanou účinností proti cílové nemoci. A to je vše. Čili cílem nebo skutečným důvodem zničení těchto dvou léků byly důvody právní a finanční. Já bych řekl, že tam bude ještě další, protože to byla ta cílná likvidace těch lidí, ale budiš, jo. To znamená, že tady byl podveden obejt a podveden zákon prostě v Americe. Takže toto je velmi důležité zjištění a konstatování toto. Takže to je všechno dneska ze zpráv. A podíváme se ještě chvilku, se podíváme na to tematické okénko a válka proti Iránu. A tady v podstatě zase obvykle Moon of Alabama, alabamský měsíc, 22. srpna, který říká toto. Iránská vláda v čele s prezidentem Masoudem Pezeškianem se nachází v obtížné situaci. Válka, kterou proti zemi vedou Spojené státy, Izrael a jejich zmocněnci, způsobila obrovské škody. Místní ekonomika utrpěla. Americká blokáda Iránu znemožnila prodej jeho ropy. Je jen malá šance, že by iránská vláda dokázala tyto problémy vyřešit vlastními vnitřními opatřeními. Z krátkodobého utilitaristického hlediska by proto dávalo smysl požádat o mír. Na rozdíl od jiných představitelů vlád, však prezident Iránu nemá plnou kontrolu nad válkou a mírem. To je úkolem nejvyšší rady národní bezpečnosti, Jejím členem je prezident, ale také představitelé vojenského a zpravodajského vedení a zástupci nejvyššího vůdce, který má právo veta nad jejich rozhodnutími. Úvahy rady jsou dlouhodobé a zaměřují se na nezávislost země. Ekonomické otázky jsou až na druhém místě. A Pezeškianovy výzvy k mírovým jednáním je proto třeba chápat jako vnitropolitické lobování. A iránský prezident Masoud Pezeškian v pátek uvedl, že nastal čas ukončit několik měsíců trvající válku na Blízkém východě se Spojenými státy, protože Teherán je vůči Washingtonu v pozici síly. Je lepší, když válku nyní ukončíme, protože jsme v pozici síly a důstojnosti, řekl Pezeškian na setkání s lékaři. Celý svět uznává naše vítězství a zdůrazňuje, že Amerika zaútočila na naše školy, nemocnice a infrastrukturu v rozporu se všemi pravidly a že je po celém světě nenáviděna. Pezeškian odkazoval na memorandum porozumění, které americký prezident Donald Trump podepsal, aby následně několik dní po jeho ustanovení ho okamžitě ignoroval. Problémem snahy vrátit se k memorandum o porozumění je to, že na druhé straně není nikdo, kdo by byl ochoten se k němu vrátit. Spojené státy stále usilují o změnu režimu. A tím, co Pezeškian se možná chce vrátit k diplomaci, tak je třeba, aby v Radě národní bezpečnosti mohou oprávněně poukázat na to, že není s kým jednat. Irán žádnou cestu, jak z této situace vycouvat, nemá. A Trumpova administrativa se zřejmě domnívá, že z Perského zálivu proudí dostatek ropy na to, aby podpořil světovou ekonomiku. Americká armáda tajně vytvořila námořní koridor do Hormuzského průlivu a z něj, kterým se každý den přepravují miliony barelů ropy, což je pozoruhodný úspěch, přestože širší válka zůstává ve slepé uličce, jak uvedli dva američtí představitelé Axiosu. V rámci operace, která probíhá už několik posledních týdnů, každou noc plouvá do průlivu a vyplouvá z něj 15 až 20 tankerů jižním kanálem podél pobřeží Ománu. Z průlivu se podle představitelů průběžně přepravuje 10 milionů barelů ropy denně, zhruba polovina objemu před válkou, a ropa je dodávána na světový energetický trh. Tato tvrzení jsou ale samozřejmě nesmyslná, jak ukazují nezávislé zdroje. Společnost Kepler za posledních několik dní eviduje 3 až 12 průjezdů denně, včetně tankerů, nákladních lodí, kontejnerových lodí a také provozu iránským kontrolovaným pruhem na severní straně průlivu. Nikoliv pouze ropy přes ománskou stranu. Metodika poradenské společnosti zahrnuje radarové satelitní snímkování SAR, díky čemuž je její počítání nezávislé na přenosech AIS, které se snadno manipulovat. A dále. 7 komoditních lodí ve čtvrtek proplo Hormuzským průlivem, což představuje pouze polovinu z počtu předchozího dne, jak ukázaly údaje 120 společnosti Kepler. A z celkového počtu 4 lodi do vodní cesty pluly a 3 z nich vypluly. Mezi těmito 7 plavidly nebyl ani jeden velký tanker na přepravu ropy, ani tanker na zkapalněný zemní plyn. Kromě toho se průběhu posledních 48 hodin v Hormuzském průlivu otočily 3 čínské obří ropné tankery VLCC a navzdory těmto skutečnostem minister financí a neúspěšný obchodník s dluhopisy Scott Bessent tvrdil, že nechápe, proč ceny ropy rostou. Bessent byl natolik hloupý, že požádal Čínu, aby se připojila k připravovaným novým sankcím proti Iránu. Jeho výzva byla okamžitě odmítnuta. Sankce a nátlak nepomohou tento problém řešit, řekl novinářům na tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Tian a vyzval všechny zúčastněné strany, aby přijali odpovědná opatření a vyřešili krizi politickými a diplomatickými prostředky. Bessentovy horečné pokusy najít způsoby, jak vyvíjet ekonomický tlak na Irán, všem ukazují, že Trumpova administrativa se nechce vrátit k bojům. Chce zachovat blokádu Iránu, ale bez dalšího bombardování. S tím Irán ale nemůže žít, proto je pravděpodobné, že Iránská rada národní bezpečnosti eskaluje situaci a zvýší tlak na Spojené státy. Může požádat své spojence v Iráku a Jemenu, aby zahájili nové útoky na cíle spojené se Spojenými státy. Může zadržovat lodě pokoušející se proplout Hormuzským průlivem. Může zaútočit na americká pravidla, která se pokusí blokádu prosazovat. Trump je pod tlakem. Ceny ropy, plynu a nafty budou nadále růst. Bessentův neúspěšný pokus zasáhnout na trhu s americkými státními dluhopisy ukazuje nervozitu administrativy. Očekávám, že Irán bude pomalu zvyšovat svou aktivitu proti americkým cílům. Pravděpodobně půjde o drobné postupné údery, které však budou bolet. Bude se snažit vyhnout americké odvetě a prozatím se vyhne rozsáhlejším opatřením. Je třeba mít na paměti, že to není poprvé, když se Irán musel vypořádat s nepřátelskými ekonomickými opatřeními. A viceprezident Biden svého času o Iránu říkal, toto jsou nejdrtivější sankce v historii sankcí. Tečka. Když se Obama o to pokusil, tak Irán neustoupil. Byla to Obamova administrativa, která musela přistoupit na ústupky Iránu. Iránu tehdy bylo povoleno obohacování, aby nakonec dosáhla jaderné dohody. Trump bude muset najít stejně cestu ven. Takže tolik tedy tady z toho článku, který je jako docela zajímavý, docela popisuje i ty snahy těch Spojených států. Oni opravdu, kdyby prohrávají 10-0, tak pořád jako chtějí, aby to vypadalo jako vítězství a vydávat to za vítězství. Oni to mají prostě v nátuře. Uvidíme, jak se to dále bude vyvíjet. Takže to je ode mě všechno. Zítra vás pozvu na sledování další části, která se týká vzestupu lidstva na Kompasu od 20 hodin. No a jinak uvidíme, připravujeme, bo chci připravit nějaký nový typ pořadu jeden, ale to si zatím nechám jako překvapení. To bude zážitost spíše z oblasti geopolitiky. Takže tolik i dokonce s nějakými hosty a tak dále. Takže tolik pro dnešní večer ode mne. Děkuji za spolupráci panu kolegovi, vám za pozornost a budu se těšit příště na viděnou případně a naslyšenou. Tak.
1: Dobře, dobře, pane inženýre. Tak, dámy a pánové, tam byl inženýr Jaroslav Tichý. Já mu děkuji za dvě vyčerpávající hodinky, tedy komentovaného zpravodajství. Pane inženýre, těším se zase na slyšenou a na viděnou. A my se přesuneme dále, dámy a pánové. Já to tady musím střihnout.
0: Poslední věc ještě přece jenom Palárikovo 19.9. na Slovensku. Patrioti, poslové, kdo má to, jeďte, bude to stát za to, bude tam program jako skutečně velký, zajímavý, bude tam i velká debata a myslím si, že to skutečně to odpovídá teda vážnosti té situace, protože ten stát pořád jako jistý nemáme a je prostě potřeba proto udělat nějaké kroky, aby jistý byl, takže neváhejte a pokud budete mít zájem, tak se přihlašte buď na naší webové, nejlépe na naší webové stránce se přihlašte, včetně teda těch, kteří bych tam chtěl zajistit nocleh. Takže to je ode mne. Hezký večer přeju.
1: Hezký večer, pane inženýre. Takže ještě jednou 19.9. Palárikovo na Slovensku nebo ve Slovenské republice, tak aby to bylo přesné a správné. Tak jo, jdeme děkovačku a jdem to tady zpracovat.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Vstoupil.
1: Servus. Co?
0: Co zas vymýšlí, jo?
1: Jasně. Když tak pouštěj tak, abych se mohl vždycky třeba odběhnout a zakouřit. Jo. Kdybych jakože nejsem vidět, tak já slyším všechno, víš, takže v klidu.
0: Slyšíš, dobrý.
1: O, dobře.
0: Nebo o šanty, jo, klidně.

0: Shanti Om, studio Deja Vu je tady opět po delší pauze, která proběhla z různých příčin. Hlavní byla tvorba ve hmotě a trošku technické problémy a trošku taky přestavba studia. Já jsem si to představil tak, Maro, že se tady s tím břuchem ani pořádně nevlezu, ale zase máme větší prostor tady v prostoru obývacím, takže vlastně je to všechno v pořádku. No a dneska máme 24. srpna 2026 GK, co znamená gregoriánský kalendář, takže ten falešné. A já vás vítám, milí posluchači, diváci a přátelé studia Deja Vu, Deja Vučka, k dnešnímu pořadu, který jsem nazval totiž jako nedělníček v pondělí, čili pondělníček. Jo? A zřejmě to vypadá tak, že přesuneme naše vysílání na všední den teda, no tak všední den u nás je stejný jako ten nedělní nebo sobotní, u tvůrců je to celkem jako jedno. Jo? A budeme začínat asi v těch 19 hodin, jo? Protože už se dřív smívá. A ať to taky neprotahujem do pozdních večerních nočních hodin, kdy už mě chodí z režie pokyny, teda, že už nastal čas. Takže pozdravil jsem, no a zdravím teda hlavního protagonistu, jsme tady v plné palebné síle, Máru Čermáka, teda hlavního protagonistu, jo, Deja Vučka, teda nedělníčka a dnešního pondělníčka. Takže Máro, slyšíme se, krásné večír.
1: Ano, ano, slyšíme se, krásný večer i tobě, všem posluchačům a divákům, přeju.
0: Tak, dobře, tak jsme popřáli a já jsem si to udělal trošinku tak nějak jako prostě ten rejža, žádnej ten moderátor, ale rejža, takže já jsem si dneska nachystal asi 20 videí, mám to krásně očíslovaný, mám to aj tematicky popsaný a mám k tomu aj vlastně takový výtahy udělaný, jo. Takže ať to odsejpá, mohli bychom začít, ale ještě předtím, Maro, se tě zeptám teda, jak se máš, co děláš, já to vím, jako my se bavíme denně spolu, jo, po tom Messengeru a vím, že je teďka o tebe veliký zájem a že se z tebe stává, ježíš, to je strašný slovo, ne, celebrita, taková prostě známější už jako známější tvůrce, který se zabývá tím přirozeným, přírodním, já to tak řeknu, no léčitelstvím, nebo uzdravováním, nebo harmonizací a dokonce máš aj takovou už přezdívku a byl jsi už na několika takových, sice v hospodce, nějakých akcí, kde se tě různí lidičkové, třeba seniori ptali teda, jak to vlastně ve skutečnosti je s těma lékama, s těma tabletkama, no a hlavně teda s tím, co doporučuješ ty tady těm lidem. Takže Maro, Ešlivá, to není tajemství, předávám tě slovo a můžeš nám o tom pohovořit. Ještě upřesním teda ten název Cestou tvůrců, jež vede k osvobození a je to díl první. A Máro a přátelé, je to z důvodu, že skutečně už bych tady chtěl prezentovat jenom posunující videjka, probouzející a už se nehodlám babrat v těch různých strágorách jako prostě
1: rádoby člověku.
0: A hezky z ně doplnil. Já se o tom ještě dneska budu bavit, jak přijde téma policajti a finanční systém, jo. Začneme odlehčeně tím zdravotním okénkem, jo, které jsem tady vytvořil na popud Rišu, Maravi z Maravi, takže tohoto zdravím, pokud nás sleduje. Jinak telefonovat můžete, Maro, hneď, neboj se, já jsem na to nezapomněl, hned tě dám slovo. Telefon do studia 799-589-362. Telefon mám tady, takže můžete klidně volat, kdo se nebojíte a já si myslím, že se nebojíte, že ničeho, protože není čeho se bát, máme pevný ústoj. No, Maro, takže ano, jak to teda s tebou je, prosím tě, jo, protože ty jedeš, ty poslední dobou teda jedeš, takže předávám slovo.
1: Hele, takhle, v tuhle chvíli jeden človíček mi zase přivez na opravu auto, na který budu měnit jaksi lemy, že? Vyvařit a tak dále, protože je to starý auto, shnilý lemy, má ho rád to auto a nehodla kupovat nový krám. Jo? Takže je ochotný raději investovat do starého auta. Musím říct, že je to Mercedes, jo, protože já jsem Mercedesák, od jak živá. Takže já mám rád Mercedesy, dá se říct, všeho druhu. Akorát ne ty nový, jo. Ty nový, toho novýho už bych si já v životě nekoupil, protože to je pro mě šrot Čína spojená s Renaultem a s různýma jinýma sračkama, jo. Takže tuhle, toho Mercedesa už já rozhodně nechci. Ale starý Mercedesy, to je u mě top auto. Takže to má pro mě cenu vždycky zachránit, aby to jezdilo ještě dál, protože to je komfort, všechno prostě. Starý auto, ale prostě to nejde srovnat s těma novýma sračkama, jo, když to vemu z jiných značek. No, nicméně, takže to je takový spíš relax pro mě, protože jsem si koupil novou svářečku, víš, protože říkám, hele, potřebuju to, už ta stará už má vyděláno, už dávno ji mám dlouho a není tam taková citlivost nastavení, protože to bude kdysi dám, mám 20 let prostě. Jo, takže myslím, že už měla svoje odmakaný, jako ne, že by nefungovalo, ale prostě už jsem chtěl něco lepšího. Samozřejmě učím se vařit Tygem, jo, protože Tyg mě zajímá, Tygen a takový pěkný svařování, jemný. Takže tohleto, aby to měla ta mašina, byla více účelová, abych si prostě mohl svařovat, co potřebuju, jakoukoliv metodou. No. Takže tady to jenom ohledně mých jakože hraček, co se týká tvoření ve hmotě.
0: Já jsem ti ještě zapomněl říct, že když mám tady tu paličku a udělám tak, tak bych měl jako taky k tomu něco, jo?
1: Tak řekni.
0: Jinak, jak jsme se domluvili. Maro, prosím tě, co se to děje? Koho znám, kdo sem chodí, ten má vysraný auto, včetně nás teda, obě dvě, jako. Jedno je u mechanika auto, oťu, a druhý tam teďka jede, píská tam všechno, svítí tam prostě, je to divný, jako jo. Jako, jak kdyby jim prostě něco, no prostě nový, samo, i nový auta, ale i ty ojetiny, jako, co se to děje?
1: Jako řeknu ti, jako já dneska auto koupit si starší, já nevím, roku 2010 už nechci. Jo, protože to už je čím dál větší šrot překrmený elektronikou, která se imrvére sere pak, jo. To slýchám od lidí, že to mají většině nějaký problémy, jo, protože u starých aut se tady ty věci jaksi nedějou moc. A lidi jsou hloupí, že si tady ty pokladničky kupujou. Radši investuju do starého auta a vím, že to auto má jednu kontrolku jo, u vozovkách a to je všechno. A klidně, ať to má stahování, jak se říká, švihadlo, jo, na páčku, to mi úplně fuk, protože se zase nevysede ani ten motůrek, co je ve dveřích, jo, s tím vypínačem. Jo, takže máš o starost míň, jo, ty prostě to je de facto věčný. Takže já jsem zastáncem tady těch starých aut, protože to jezdilo, to bylo dělané kvalitně ještě, jo, až výrobcům došlo, že takový auta vyrábět nemůžou, jo. Protože pak tím pádem lidi si koupí, to takhle přišel Mercedes v 80. letech, prostě začal dělat kvalitní auta, no ale pak zjistil v 90. že ty lidi už další Mercedesy nechtějí, protože ty starým pořád sloužejí, jo. Jo, takže byl docela takový problém, no a pak přišli s Mercedesama, já nevím, který rok, 2000 nebo tak nějak, přišli, jak přišel zase ten zelený boom a karoserie se začaly stříkat takzvanou v uvozovkách vodou ředitelnou barvou a v tu ránu začal průser Mercedes. Ty začali, to začalo hnít před očima to auto, jo. Jo, protože tam změnili tu antikorozní ochranu a začali používat tady ty sračky, jak se říká, od zelených bláznů. No prostě ty auta šly do kopru, jo, taky ztratili hodně na ceně. Protože ty staré auta měly klasickou ochranu, jo, a prostě to bylo super. Jo, bytelný, všechno, prostě to prostě fungovaly ty auta.
0: Ano, fungovaly, no a mě právě říkal ten, no já mu říkám náš mechanik, jako náš rodinný doktor, ne pak, my se známe, my jsme kamarádi, a on mě říká, Petrucho, je to tím, že například jako do motoru, oni vlastně tam si lije ochuzené olej, oni ten olej kvůli zeleným, kvůli emisím ochuzují, takže už to vlastně není to mazivo kvalitní, a že to má vlastně nový auto a má to třeba jakoby v plánu elit, dojet třeba nějakých 150 tisíc a pak šrot. A teďka jsem četl někde informací, že už dokonce si nekoupíš ojetinu třeba, jo? Že to vyjde z Bruselu na řízení, ojetiny už ne, už jenom takzvaná ekolikvidace a nový leasingy, přesně, hypotéčky.
1: Přesně tak a hlavně vacha, přijde digitální měna a už ti nedovolí si koupit jen tak nějaký auto.
0: No, to jo.
1: Jo, to ty ještě ty natvrdlí neumějí jako představit, co to bude znamenat pro ně. Jo. Protože jakmile nebude splňovat toto ekologické normy, tak nekoupíte ani neprodáte. Takže a samozřejmě mě osobně to absolutně nezajímá, co nějaká posraná vůdě si tady říká, jo. Protože já si budu jezdit v tom, čem já chci, a na ně já z vysoka seru.
0: Teďka jsem si vzpomínal ještě na 90. raný, když jsem měl Trabanta žlutýho, to trhalo asfalt a já jsem měřil benzín takovým dřevěným pravítkem.
1: Klackem,
0: člověče, no.
1: A teď mi ještě připomněl, já si pamatuju za Komančů, tak zase mýho kámoše táta měl Barburka. A ten, víš jak, na Barburky auto náhodný výbuchů. Víš, to je tříválec splašený, dvoutaktní. No a samozřejmě ten jeden namíchaný benzín s olejem. Jo. Jenže on to měl tak vymakaný, on otevřel vždycky ten kufr a tam to bylo jak alchymistická laboratoř. Tam měl ředidla, technický benzín, no prostě takhle to tam vždycky zamixoval, nalil to tam, jenom to začmoudil a fí pryč. Takže ekologie vůbec se zájem.
0: Takže přátelé, važte si ojetín a když už teda investovat, tak do těch ojetín, tak jak to děláme my, i když teda jedna je, ale to je taková jenom pravidelná, vždycky mu to tam zavezeme, když tam něco je potřeba poštelovat, ale to je Ford Fiesta, to je taky starý 25 let a taky to trhá asfalt, žere to asi 4,5 litru a je to dobrý. No pak máme tu fábku, ta je teda trošinku víc poruchová, jo, ta je na plyn a ale dobrý, no tak je potřeba se o to trošku starat, no. Ale to se, jako co se to děje, že fakt ty auta jedno po druhým odpadávají prostě, no.
1: No protože oni mají svoji dobu jako fungování.
0: Ale to tak nebylo, to je teďka možná půl roku, no, kdo přijde, tak řekne, ty vole, má rozbitý auto. Jo, každý říká, že má rozbitý auto, člověče. No.
1: Já poslouchám ty mechaniky, protože jako já se zajímám o milion věcí, jo. Takže mě to zajímá, jo, a teďko ty lidi sami říkají, že ty motory prostě jdou do hajzlu, jo, na těch škodovkách, že to vydrží úplný hovno. Tak jako, na co mi bude takový krám do baráku?
0: No dívej, a pozor, teďka mě trošku...
1: Jako, že to je nový model, jo, no tak na to já z vysoká kseru. Já chci auto, který mě doveze z bodu A do bodu B, jo. Ne, že to bude mít interiéry a kde si co si a pak to budu muset tlačit.
0: Ano, a mě to trošku, teďka mě trošku napadlo takový konspirační srovnání, že to je jak s těma doktorama, že ten mechanik něco tě spraví, pošteluje tam ale něco druhýho zas, jo, aby ses tam k němu vrátil, že to je takové neustále koloběh perpetuobile.
1: Některý hajzlí se to tak jako opravdu dělají.
0: No a dívej, mám babetko. Tady babetku, čoveče, nemám ju teda ještě ten náš automechanik má babetku pro mě, spravuje ju a je to stařička teda už jako dáma, jo, taky z nějakých možná přelom 70. 80. Takže budu jezdit z bodu A do bodu B, většinou přes les, kde budu zhánět, volat muchomůrky, no červený, královský a těším se na toho Pantera. Jedeš teďka, Maro, máš v sobě Pantera?
1: Jedu Pantera, ten je Pantera.
0: Já jsem to poznal minule, jak jsme se spolu bavili, no. Dobrý, takže jo, babetka...
1: To je samopal.
0: Prostě. Jasně, už se těším, chystáme se teďka...
1: Jinak ty víš, že já mám úplně tu samou babetku.
0: No.
1: A teď já jsem s tím koupil taky, to mi posílají pepelkem z Moravy, jo. A já už jsem si polakoval metalízou, jo. Už mám stříbrnou metalízu, nádrž, blatníky, jo. Teď budu ještě dostříkávat rám červený. Jo, a takovýhle ty a žena mi říká, hele, a na tu nádrž by se ti hodili ty vochomůrky.
0: Jo.
1: Už mě nedá vochomůrky samolepky, říkám, no ty krásu.
0: No tak jo. To, no a počkej. Žena
1: hned půjde taky.
0: jo, dobrý, je to dobrý, že máš prostě takovou duši zpřízněnou, no.
1: A vem si, že já jsem tuhle babetu měl v 10 letech, je to stará 207, jednorychlostní, ne?
0: V 10 letech.
1: A já jsem na ní začínal jezdit a to byla, a tenkrát mě na ní hodil policajt, on měl 350, protože mě práskli sousedí, že tam lítám na babetě ve městě, když jsem bydl ještě na Slovensku. No tak já jsem tam lítal mezi panelákama, víš, 10 letech, teď kámoši, a měl jsem danou sedačku tady tu hlavní a měl jsem tam sedačku z fichtla. Jo, že tam se vešli dva vedle sebe, ne? No, takže jsem vozil takhle, kámoš je vždycky za sebou a najednou policajt 350 a šel po mně. A říkám, ty vole, já babeta, teď se řítím do ulicí. Babet, policajt byl z toho zřejmě prdel. No, ale já jsem mu zdrhnul, protože přes naše sídliště vedla čtyřproudovka. No, já jsem ji projel jakoby křížem a za to dálnicí jakože bylo kukuřičný pole velký, ne? Vysoký. No, já tam vlítl do ty kukuřice a hned jsem se tam schoval. No, ale přišel jsem doma, policajta před dveřma, protože není na dobrý kámoši, který tě prásknou, viď?
0: No, jasně. No.
1: Takže jsem dostal, takže dostal stovku pokuty, no. Má moje máma, nic z toho nebylo, rozumíš? Dneska by tě zastřelili, jo, tady ta verbež. Jo. Předtím tak to měli jako legraci, jo, protože věděli, že ty kluci prostě jezdí na těch strojích. Prostě na, já jsem na tom vyrost, na tady těch věcí.
0: Až jak jsou obložení těma granátama, obuškama a pistolami,
1: no, jo, to jsou žoldáci, ne?
0: Či, no, však je to žoldáci, soukromá firma žoldáci. Na to se dostaneme. Zdraví nás Henrieta, čau tě chlopi, rada vás počujem po dlhšom čase. Ano, Henry, díky, díky za sledování, my to napravíme, bude vysílání častěji. Já jsem tady měl trošinku přestavbu a hlavně tvorba. Ty naše nové pořady, Maro, budou hlavně teda o tom tvoření, jo? Vlastně i ve hmotě, no a o spolupráci s lidma a o šíření těch, co je nejdůležitější, aby člověk mohl vlastně existovat, být a tvořit. Zdraví, jo? Takže já bych klidně pár dalších dílů věnoval tomu zdraví a hned se na to dostaneme, ať to nezakecáme, takže počkej. Takže, ty se teďka stýkáš s nějakýma seniorama a povídáš jim teda. A ty máš aj teda nějakou už tam pověst, jakousi, že jsi teda léčitel. A dokonce aj z úřadu si tě tam povolali starosta, a jestli to není tajemství, tak ještě krátce pohovoř a jdeme na zdravotní okénko.
1: No já jenom chci říct, že jakože k tomu léčitelství v uvozovkách jsem se dostal skrze toho starostu, kterýmu jsem pomohl v tom, že jsem ho nasměroval správným směrem, co má dělat pro svoje zdraví. Jo?
0: No,
1: a já se necítím jako léčitel, já říkám jasně, já lidičky vám říkám pouze to, co já mám vyštudovaný, jo, po světě, co vám může pomoct a tak dále, abyste měli komfortní život. Jo? A nevěřit hlavně doktorům, to jsou zločinci všichni. Jo? Takže ten človíček začal dělat to, co jsem mu řekl, začal užívat keltskou sůl, jedlou sodu, samozřejmě okomůlku, mazání, tohleto. Neskutečně se mu zlepšil zdravotní strach, to je o 1000%, to prostě. On, ten člověk je úplně někdo jiný, jo? To byla troska, než jsem přišel k němu mu opravit to jeho auto starý, tu starou prašivku červenou, co si koupil. No a nakonec jsem spravil i jeho, i prašivku. Jo, a tím, že on je z toho strašně nadšený, tak on všude, kudy chodí, tudy rozdává moje telefonní čísla, ne? To je Mára, Mára ten, ne? On mi říká Čárifu, ne?
0: Čárifu.
1: Čárifu, přitom on je stejně starý, my jsme stejně starý, jo. Jo. Ale já tím, že mám ty vlasy, tak mi říkají Čárifu, ne? Ale já jsem chodil kdysi předtím, byl plešatý, jako já byl plešatý. Jo. Takže já nosím dlouhý vlasy posledních, no prostě od covidu, jo, prostě od nastala COVID tvrdá rebelie a takže jsem přešel do režimu dlouhých vlasů jako za komunistů, když jsem byl proti komunistům, tak teď jsem proti tady těm zmrdům. No a tím pádem, jak říkám, starosta všude to vykecá, no a ty lidi teďko mi volají, že jo. No ale já radím, komu se dá, no a ty lidi začínají chápat, že jim to pomáhá, že to funguje. Jo? A oni se hrozně diví, že je to tak jednoduchý. Proč jim to jako nikdo neříká? Říkám, no přece, tady se jedná o biznis. Čím díl vy budete nemocný, tím víc oni na vás vydělávají, tady ty prašivci. Jo? A teď mi říkají, a takový prášky, a cholesterol, a další svinstva. Říkám, ty prášky rovno zahoďte, to vůbec nežerte. Říkám, vidí, váš mozek je tvořený z velké části cholesterolu. Jako jak začnete jíst tyhle prášky, tak přichází demence a Alzheimer, to jsou prokázané věci, to si můžete začít studovat.
0: Jasně.
1: Jo. No. Jo, takže a to jsme jenom u tady toho a teď vysvětluji lidem zase, co dělají prášky na tlak a tak dále a tak dále. Jo.
0: Dobrý. Tak. Maro. Dobrá. Samozřejmě, kdyby vyráběli auta, které dojedou milion kilometrů,

0: prášku, jo, co dostal od doktoru. Mm. A říká, to všechno letí do popelnice.
1: No.
0: Už tam nechci nic z toho ani vidět. Protože já beru jenom to, co jsi mi řekl a hele, cítím se špičkově.
1: Jo. No. Takže jedeš. Jedeš vlastně širokým záběrem v tom živým člověku. Odpoutání.
0: Protože živý člověk není o tobě jako takový, ale to je to, jak ty vystupuješ vůči ostatním.
1: Ano.
0: Jak záleží na té lidské rodině.
1: Jak jsi prospěšný tomu celku nebo tomu svýmu okolí, co máš. Nebudeš prostě někoho...
0: A oni ty lidi už mě neodsuzují za to, že já jsem jim říkal, že neplatím daně. Těm lidem už to začíná být úplně uprdele, když se říká.
1: Tak, já jsem chtěl říct, že nemám...
0: Protože já dělám pro ně, já pomáhám jim. A oni už chápou, jak ten systém je okrádá všude, jo, jak je, protože jim to říká, podívejte se, co vytváří sami ti zločinci. Jenom vytváří zákony na to, aby na základě těchto zákonů vás mohli okrádat, jakože legálně. Nic není legálně. Protože už ten začátek je podvod. Takže ten zbytek už nemůže být legálně, když ten začátek je nelegálně. Jo. Takže lidi začínají hodně dobře chápat, jo. A hlavně hodně jsou zklamaný tím, jakože zdravotním systémem. Protože najednou vidíš, že se s těma lidma zachází jak s dobytkem, jo? A doktorům je úplně jedno, jak oni trpějí. A ještě naopak, když mu říkají, a ještě tam to vyšetření, a to říkám, vyserte se jim na to, už tam nelezte.
1: No já teda jsem nebyl jako dlouho, ani nepůjdu jako tady těm bílým plášťům, ale co tak znám, jako človičky, oni přijdou a říkají, ty vole, to si nedokáže představit, co to je za teror, mě tam úplně běhá mraz po zádech, jak se k nám chovají prostě, jak je to odtažitý všechno, jako agresivní, jako až zlý úplně, jo. Takže přátelé, nechoďme k bílým plášťům, protože jsou to jenom jedy, tabletky jsou jedy a všechno, co je potřeba, máme v přírodě. Máme v přírodě, anebo teda v té, mám tady první videjko a je to teda na pobřeží ve Francii v tom, u těch keltů, no ta keltská sůl, že? A my se o tom bavíme jako neustále, ale klidně ještě znovu to pustím, protože to je prazáklad. Prazáklad, takže pouštím, klidně si odpočiň, dej si loka kafička. Tak a já tu sůl mám tady.
2: Vedeli ste, ktorá sol je číslo 1 medzi všetkými ostatnými druhmi soli a má výrazné zdravotné benefity pre človeka? Táto sol sa ťaží na pobreží Bretonska vo Francúzsku a volá sa keltská sol. Keltská sol je prírodný produkt. Získava sa pomocou prírodných procesov, ako je odparovanie vody. Na rozdiel od klasickej kuchynskej soli, keltská sol nie je spracovaná, čo znamená, že si zachová všetky svoje vlastnosti a minerály. Obsahuje viac ako 80 minerálov a stopových prvkov, ktoré sú veľmi dôležité pre zdravie človeka. Táto sol obsahuje sodík, draslík, horčík, vápnik, meď, železo, mangán, selen. Podporuje elektrolitovú rovnováhu, podporuje činnosť srdca a zlepšuje krvný tlak. Podporuje tvorbu žalúdočných šťav a tvorbu žlče, čo pomáha nášmu tráveniu. Nastavuje hormonálnu rovnováhu, pretože podporuje činnosť štítnej žľazy a nadobličie. Takže keď ju zaradíte do jedálnička, či už na hydratáciu alebo trávenie, pomôžete svojmu zdraviu a vašej pohode. Takže ak chcete pomôcť vášmu zdraviu, najlepšie je začať ráno pohárom teplej vody s citronovou šťavou a štipkou keltskej soli. Ak sa moje video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber. Ak máte záujem o keltskú sol, stačí ma kontaktovať.
1: Přátelé, takže videjko se líbilo. Videjko se líbilo, Mára ho zná, takže já jsem ještě vymyslel takový zlepšovák, že já ty videjka budu umisťovat jako pod to vysílání na stáhnutí, anebo aspoň tady vždycky mám takovej kratší jako výtah z toho, jo, vlastně o tom videjku, takže proč je tou nejlepší volbou pro vaše zdraví, jo, ta keltská sůl? Jedinečnost keltské soli z francouzského pobřeží Bretaně je přírodní produkt získávaný odpařováním vody, jo, na rozdíl od klasické kuchyňské soli není zpracovaná, díky němuž si uchovává své cenné vlastnosti. Víc jak 80 minerálů, stopových prvků, jo, takže podporuje činnost srdce, lepší krevní tlak, tvorbu žaludečních šťáv a žlučí pro správné trávení, jo, také hormonální rovnováhu, správná činnost štítné žlázy, nadledvinek a hlavně ten elektrolit. Maro, my jsme se bavili, já si dávám vždycky každý ráno do teplé vody lžičku.

0: trošku té klecké soli, lžičku sody, vypiju krásně, víš, ono to teda, kdo ví, jak nechutná úplně, počkej. Ježi, já jsem tě tady, hlavního protagonistu jsem měl vypnutý, já si tady žvaním, takže, ale ty jsi slyšel asi, že?
1: Slyšel?
0: No, takže tak, no, takže tu lžičku, tak jo, soli a ta jedlé sody a to vytvoří ten elektrolit vlastně v tom těle a hlavně to přenáší ty informace a komunikuje se mezi orgánama, mezi centrální nervovou soustavou, takže pak jde do mozku informace, co je potřeba v tom těle vyléčit a od toho už je zase tady ta, hned to tam dám a mám na tebe potom otázky nějaký.
2: Muchomorem červeným, který sbíráme na podzim. Sušíme při teplotě 50 stupňů a poté necháme 3 měsíce ležet, abychom zničili kyselinu ibotenovou. Tinktura ze sušené amanity, která neležela 3 měsíce, je vhodná pouze pro vnější použití. Pokud chceme mikrodávkovat, musíme ji nechat 3 měsíce v temnu a suchu. Pro tinktury a krémy mě navštivte na www.justinaleabogus.art.
0: Takže možná ho navštívíme, no já jsem tady tím byl trošinku malinko jako překvapený, já jsem měl za to, že se dá konzumovat teda hned, já ji konzumuju hned, jo, ale o to si ta, já jsem to ještě ta kyselina ibutenová, já jsem neměl čas to absolutně zjišťovat, ale ty jsi mi prozradil teda, že to úplně tak není, tak Maro, tak nám k tomu řekni něco, jestli je to potřeba skladovat 3 měsíce a pak užívat, nebo ne?
3: Ne, tady zapomněla říct důležitou věc, že to přetváření z kyseliny ibuteniový do namustivol je důležitá teplota sušení. Ne jak dlouho je ta houba sušena. Jo? Takže vy, když ji sušíte, tak ji vysušíte třeba do křupava, necháte ji třeba, já nevím, pár dní a pak ji zase znova prosušíte. A dáte ji třeba na vyšší stupeň sušení. Jo? Začínáte sušení kolem 45 stupňů, já suším, jo. Já nevím, trvá to cca, to je záležitost klobouku, jak jsou velký, jak jsou macatý, ale 8 hodin. A pak to nechám a třeba druhý den to prosušuju, jo, nebo třetí den nechám prosušit se a pak to prosuším znova. A myslím si, že je to v pořádku, protože to jako funguje, jo. Nepůsobí to žádný žaludeční problém, nic takového, jo. Takže i myslím, že jeden i ten Rus, který o tom říká, právě, že vy to musíte ještě třeba jednou prosušit, jo, aby se ty zbytky kyseliny ibuteniové prostě proměnily. Ale to neznamená, že kyselina ibuteniová vám taky není prospěšná. Jo, protože zvířata to žerou syrový. Jo, ty nečekaj, až to vyschne, jo, když potřebuje, protože zvířata ví, protože oni ji taky žerou. Jo. Takže ona jako není zas, že by vám uškodila, že musíte jít 3 měsíce. Není to pravda. Není to pravda. A to si každý si to vyzkouší sám.
0: Maro, teďka jsi mě potěšil, protože já mám už teda jako zavařovat se, já nevím, možná na týden a jdu do lesa. Ano, takže jdeme, už volá. No a taky nebudu čekat 3 měsíce. Já to radši dvakrát přepaluje slihovica, jo, aby byla lepší, tak já dvakrát usuším muchomuru a jedu.
3: Klidně můžeš třeba i víckrát jako nechat i na vyšší teplotu, třeba jenom hoďku, jo. Oni říkají až 70 stupňů, jo. No. Ale bacha na to, ono pak se začne připalovat a ona je pak taková hořká, když ji připálíte.
0: Jo. Dobrá.
3: Takže ji de facto znehodnotíte. Ale prostě ohlídat si to a prostě i víckrát jenom projezd, nechat i zase jakože vystydnout. A pak ji prosušíte třeba jenom dvakrát.
0: A teďka nám ještě prozrát, kolikrát...
3: Hlavně vem si, že já jedu na čerstvých panterech.
0: No právě, to jsem chtěl vědět. Kolikrát byl v lese, jaký jsou tvoje úlovky?
3: Moje žena třeba je na červený, no takže jako...
0: Je na červené. Maro, a vyzkoušel už královskou, teda i pantera, to se poznal po tobě?
3: Královskou užívá na noc.
0: Na noc.
3: Jo, protože královská je taková, že já jsem ji zkoušel přes den. Ale mě se vždycky otvírala držka, jen se chtělo furt spát, ne? Já říkám, hele, no. To jako... A jel jsem v nízký dávka, jako nějaký 0,4, 0,5, a pak říkám, sakra, to snížím na 0,3, ale pořád jsem byl takový spíš, jako že bych spíš chrápal, než něco dělal. Já říkám, hele. A pak jsem zase narazil na spoustu jiných videí, no a samozřejmě tam bylo řečeno, hele, tu královskou si dávajte na noc, ta je vynikající, protože vás víc jako uzemňuje, uklidňuje, jo, jo, než červená, takže je vynikající na spánek. No, takže já si dávám před spáním 0,4 gramů, nebo 0,3, no jak kdy, no. Prostě jak se mi to tak nějak, hele, vím jak zabitý.
0: Takže do lesa chodíš, ulovky nějaký už teda máš, viděl jsem fotky, že tam sušíš už v troubě. No, jo. Já jenom v krátkosti, než pustíme další příspěvek, nevím teda, co se to se mnou jako děje, a to ještě vůbec jsem Pantera neměl, ale začalo to, my jsme muzikanti, jo, takže my tak různě prostě hrajeme a tak jenom doma něco na zahrádce. Já teďka jedu jak pila, na zahradě stavím prostě budky kůlně na nářadí, prostě truhlíky na ty lopuchy, které budem pěstovat, jo. A bednu obrovskou podříví na ohniště, no jezdil jsem jenom tak jenom pomáhat relaxačně na tu farmu, jenomže tam farmářka se komu si zmínila, už mě volali potom z toho DMK, který jsem tam jako pomohl opravit na ten obchod, na ten second hand, a ta se zase komu si zmínila, takže jsem dostal lano, normálně já, rekonstruovat barák, já, pochop to, jo, a já jsem tam byl s kamošem, který na tom ohodně líp já, než já technicky, a ten říká, tyjo, že to nedám, to jako nedám, takže do toho nešel. A paní tak říká, tak aspoň ti nějaké drobnosti napojí drinu a tak, říkám, tak to bych zvládl. No a z hodou okolností jsem si vzpomněl na jednoho chlapce, jeho mám uloženýho jako vše uměl, něco jako ty, jo. No tak ten do toho půjde, takže já do toho nakonec fakt jako půjdu a já se něco ještě přiučím, jo. Ale pozor, teďka jak chodím na tu farmu furt, tak já možná ze mě bude, přátelé, porodník, já budu rodit malý prasátka, jo, což nechápu vůbec, a ona se o mě zmínila teda, takže jako ono to teďka prostě chodí úplně samo.
3: To jsou všechno přirozené věci člověku.
0: Aniž bych prostě měl někde inzerát, že hledám brigádu, jako jo. Takže...
3: Já ty lidi si tě sami najdu.
0: Jako, jak říká Mara, mě ten blízký okruh kolem sebe, nebo ten mírně vzdálený, ten perimetr mě třeba v několika kilometrech. Nemá cenu prostě něco domlouvat, nějaký šefty od... s někým prostě z Ameriky nebo z Ruska nebo prostě jinde, jo, ale věnovat se těm lidem, jo, nebo věnovat, ty tam jdou, jo, ty tam i v tom negativním, pomluví se šíří, ale mám pocit, že v poslední době se tak silně šíří i ty dobrý zprávy, jako jo, že vlastně ti lidi už se probouzí a ví totiž už, co je pro ně dobrý, jako to zdraví mít v pořádku, takže to jsem jenom chtěl říct, že se to se mnou děje, a to ještě nejedu na Panterovi, a tady píše Fábia, dobrý pokec, takže Fábčo, jako děkujeme, je to dobrý.
3: Já jenom k těm čerstvém vysušeným houbám, ať si lidi uvědomí, že ta čerstvá vysušená houba je mnohem silnější než tu, kterou budete jíst za půl roku. Jo, protože ona tím skladováním taky něco ztrácí. Jo, takže je lepší začít jako fakt třeba 0,3, 0,4 v klidu, jo, a ne, že třeba minulý rok jsem bral, já už jsem byl na třeba na 1,5, na 1,6 gramů červený, jo, nebo i 2 gramy jsem bral červený. Jo, ale to už jsem bral třeba ke konci, třeba to bylo, já nevím, únor, nějak tak, jo. To už jsem začal na 2 gramy, jo, 1 gram ráno, 1 gram na noc, jo, když to vemeš. Jo, takže to máš 2 gramy. A pak najednou jsem skončil. No to, jo. Najednou jsem zapomněl na houbu a bylo až teďko, když začaly růst. Jo, takže myslet na to, že ty čerstvý houby mají větší, mnohem větší sílu, jo. Jo, a taky není gram jako gram. Protože jedna houba je takhle tenoučka a jedna je takhle tlustěoučka. Ale ten muslimol, ten je pod tou šlupkou. Jo? Jo, ten je pod tou šlupičkou. Takže vy můžete brát jakože váhu, ale ano. Vy toho muslimolu tam nemáte tolik, jako když budete být, jo, rozumíme si, jak to myslím. Jo.
0: Chápem.
3: Takže, jo, není každá houba stejná, ale jako tam už jako, myslím si, za stolik nehraje roli, jo. To, když už jseš potrkaný trošku, to tělo, hlavně musíš to tělo navyknout na tu houbu v klidu a pak nemáš problém.
0: No a ty jako teďka novic, panic, bývalé panic, jako novic, tak jestli nám popíšeš třeba ty stavy, jaký máš po tom Panteru, jako jo, třeba aby jsme se mohli těšit.
3: Panter je ostřejší, že ukáže, kdo jsi. Navenek, kdo jsi, jako třeba už ukážeš, už se s těma lidma fakt nesereš. Prostě to jsi samopal proti mě. A je jedno, jestli se bavíš s jakože hodně blízkým nebo hodně vzdáleným člověkem, řekneš mu to úplně stejně. Už si nebereš servítky absolutně s nikým a s ničím. Jo, a pro některé lidi je to takový trošku bolestný, ale... Ale zase ten panter tě nakopává jako víc do aktivit, jo. Jo, červená tě uklidňuje, dobrý, pohoda, jo, vnitřní, ale panter může být i jakože v úvozovkách zlej, jo. Že ti ukáže to tvoje pravý já. Mm-hmm. Ale jako to není na škodu. To není na škodu.
0: No určitě to.
3: To je zase na druhou stranu dobře, protože to je tvoje zrcadlo.
0: Je potřeba se poznat vlastně, jo. I ty naše 13 komnaty.
3: Jo, protože ty se pak zamýšlíš na sebe, řekneš, sakra, proč to takhle to?
0: No. On tě donutí se zamyslet nad sebou, jo? On tě donutí se zamyslet, kdo jsi a proč. I určitě objeví starý vzorce, jo?
3: No, řekneš, proč jsem se takhle zachoval, jako? Jo. Víš, jako? Jo, už, jo. Už řekneš, proč jsem se takhle choval jako předtím, jo? A dáváš sám sobě ty otázky, což je důležitý.
0: Tak, ano.
3: A najednou zjišťuješ, že celý život si jako byl jako nic moc člověk třeba. A teď najednou začínáš zjišťovat, jako, jak to je. Mm-hmm. Jo, takže ono kolikrát to je takový trošku bolestný, ale jako, ne, že bys to nepřežil, to přežije.
0: Pravda někdy bolí, ale pořád je to lepší,
3: ale pravda bolí.
0: Lež,
3: ale to bolí tebe, protože to je pravda o tobě.
0: No, však jo. No.
3: Jo, proto se spoustu otroků ty houby bolí.
0: Ano.
3: Jo. Jak červený, já už jsem to viděl, protože to je spoustu. Ježimane, mě otrok! Říkám, v pořádku, ta houba není určena pro každýho.
0: Není.
3: A tím je, že řekne, jak to okamžitě odmítá, tu ráno vím, že to je otrok. Hmm.
0: Takže dobrá, takže to bylo teda o naší bohyni Amanice, ano, těšíme se. No a přátelé z vás, kdo se bojíte vysoké hladiny cholesterolu, toho strašáka, ano, na který vám spou prostě do chránu ty tabletky drahý, tak vám pustím tady to videjko a Mara to zná, takže je tady, když tak, Maro, dej si klidně dát pauzku.
1: Alzheimerova choroba je nemoc způsobená lékaři. Před 40 lety se u lidí vůbec nevyskytovala. Je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí lidí ve Spojených státech ve věku nad 65 let. To je to Alzheimerova choroba? Je o postupné vymizení myelinové izolační vrstvy v mozku. Myelin tvoří 75% mozku. Když myelin zmizí a nemáte dostatek surovin pro jeho obnovu, nervová vlákna se zamotají a paměť přestane fungovat. Mozek tvoří ze 100% cholesterol. Pokud omezíte cholesterol ve stravě, to vajecíte vaječné bílky, to másla margarín a místo masa sojové tofu, ztrácíte stavební materiál pro svůj mozek. A pokud hladina cholesterolu neklesne pod 200, dostanete léky na snížení cholesterolu. Potom zapomenete, kdo vlastně jste. To je příčina Alzheimerovy choroby.
0: Tak. Ten dubbing tam byl trošinku, se neviděl, jestli to pokračuje nebo ne. Takže přátelé, pokud nechcete zapomenout na sebe, kdo jste, ano, tak si nechte tu hladinku cholesterolu pěkně vysokou, ten mozeček vám bude fungovat daleko víc, než tvrdí bílé pláště, takže žádný po 200. Oni to furt snižují ty tabulky, že Maro? Dřív to bylo úplně jinak. 300 nebo kolik?
3: Přesně, ale ať si lidi uvědomí, kdo vytvořil ty tabulky. Za jakým účelem byly vytvořeny ty tabulky. Jo. Protože když je cholesterol stavebním kamenem mozku, tak přece ten mozek potřebuje maximum cholesterolu, ne? Naopak by se ho měl mít spíš málo než hodně. A cholesterol si tělo dobře jako samoreguluje. Ono se si ho samo se de facto vyrábí. Jo. Takže žádný vajíčka, že cholesterol, vajíčka jsou velice prospěšný, doporučuji všem, 3 vajíčka denně úplně sníst minimálně a budete jak lusk.
0: Strašák jménem cholesterol, víš, a pozor, blbej, nebezpečný, pak už přišli s tím, že určitý cholesterol může být v určitých případech dobrý, to je ten hodný cholesterol, jo, no ale on vlastně všechno cholesterol je dobrý pro ten mozek, aby fungoval, jenomže oni chcou mět stát do blbců prostě, jo. Takže ale...
4: Jasně, no, protože lidi se nechají zdebilnět. Jo.
0: No.
4: Protože když existují studie, které jasně prokazují, že lidi s vyšší hladinou cholesterolu se dožívají vyššího věku a jsou méně nemocní, tak se sakra musím nad tím zamyslet.
0: Tyjo, to je úplně jo, jinak.
4: Protože
0: úplně...
4: ten prašivej zmrt v tom bylým hadru, ten doktor, jo, tak k tomu jde jenom o peníze. Jo. Protože já jsem se bavil právě s jednou ženou, právě kterou teďko mám trošku jako v léčení, dá se říct. A tak jsem jí, vysvětloval tady ty věci a ohledně, počkej, o čem jsme se to konkrétně bavili. O tlaku třeba, dělají se mi modřiny na rukách. Jo? A ona chudák chodila, já nevím, celý léto v těch horkách dlouhých rukávek, protože se jí dělaly modřiny po rukách. Jo, ťápl na ní pes packama a normálně jenom na ní ťápnu packama a udělají se jí tam modřiny. A jej říkám, poslouchej, víš, proč se ti dělají ty modřiny? Říkám, bereš prášky na tlak. No to mi dál nový nějaký, říkám, no a jsme u toho.
0: Mm-hmm.
4: Jo, teď si vem, protože samozřejmě je očkovaná, ona už ví, že to nebylo to správné rozhodnutí, protože od té doby má taky problémy, jako každej de facto. A co jsem tím chtěl říct s tím očkováním. No a říkám, poslouchej, teďko, představ si, ty máš hustou krev, snížíš tlak toho srdce, tudíž už tu hustou krev to srdce v tom nízkém tlaku neprotlačí tam, kam má. Tudíž ta krev ti pomalejš odtejká a úplně snadno se ti pak vytvářejí sraženiny, modřiny. Takže ono, když se nad tím pak začneš zamýšlet, jo, tu hustou tekutinu, jak nemůže proudit skrze ty cévy a žilky a tak dále, tak ti to pak začne dávat sakra smysl. Jo. Říkám, proč myslíš, že ty máš jakože v úvozovkách vysoký tlak? No, protože to tělo dostalo signál od nohou, že se ti špatně ty nožičky prokrvujou. Jo? A zase jsme u té husté krve. Jo. Zase tohle to vyřeší třeba sůl. Jo. Mm-hmm. Takže říkám, a ty teďko snížíš tu ten tlak toho srdce, takže tím pádem ty nohy už se nebudou prokrvovat vůbec. Jo? Takže začíná co? Začínají ti nohy otejkat, modrat a dělat si tam různý neplechy a černat samozřejmě. To mám taky jednoho kamaráda, který mu zase tady v tom pomáhám, jo? Že mu černají nohy. Jo? A dělají se mu tam ošklivé věci. Jo? A strašně mi říká, že nemůže stát na nohách v práci, samozřejmě nadváha. Jo? Takže i s tím mu jako říkám, hele, když tak uděláme, budeš brát ochomůr, protože po ochomůrkách se hubne. Jo, protože ochomůrka obnovuje nervový systém a tím pádem začíná tělo fungovat správně. A začíná se zbavovat nadbytečné vody. Jo, to dělá i ta sůl samozřejmě. Ale ta ochomůrka to ještě víc podporuje s tím, že právě opravuje ten nervový systém. Jako takovej. Tudíž zvyšuje, obnovuje imunitu. A imunita byla poškozena těma skurvenýma vakcínama. Protože každá ta dávka snížila imunitu člověku minimálně o 17%. Každá ta dávka. Jo. Takže ty lidi mají 50% imunity v hajzlu. Proto mají různý nemoce, jako takzvaný. Protože imunitní systém nefunguje tak, jak má. Jo. Takže když začneš tady ty věci propojovat si dohromady, no tak pak sám na sobě poznáš, jaký to má účinek. A je to investice 0,0 nic. Jo. Protože tak si spočítejte, kolik necháte v té lékárně, spíš té jedárně, bych řekl, s těma hadama, to tam má nahoře. Jo, jak chlubí se, že to jsou ty léky. Jo.
0: No, tak já
4: takže
0: si
4: říkám. Takže lidem, když začneš takhle vyprávět polopatě tyhle věci, tak ty lidi začne najednou rychle chápat to, co jim říkáš. A oni ti řeknou, a proč to jako, že doktoři neví? Říkám, ale oni to ví. Ale oni nechtějí. Oni chtějí vás mít nemocný, protože biznis.
0: Biznis, víš, jaký je biznis? Maroš, jak ty víš, ten náš kamarád prostě, jo, tak má takzvanou fibrozu, no ty řízvení plíc, protože dělal dlouho v prašným nějakým prostředí. Oni mu diagnostikovali tu fibrozu, to rozštěpení plíc, a on bere krabičku takzvaných léků, tabletek za měsíc, dvě krabičky, protože tam je jich 28, on má dvě denně, a ta jedna krabička stojí 34 a hadej čeho? 1000. 28 prášku, 34 litrů, jo? Takže to je biznis, panečku. Rockefeller.
4: No jasně, kdo založil tady to svinstvo s těma doktorama, jakože...
0: Ropný
4: doktor prášku. Neznamená někdo, kdo vás uzdraví. Doktor znamená, že byl vyučený v tom, co vám má strčit do huby.
0: No, ale teďka narážíme na další varo trošku věc. Já kolikrát třeba tady tomu kamarádovi říkám taky muchomorka, keltská soda, blabla, všechno. Nechoď tam, ty diagnozy můžou být falešný, jo, ten snímek prostě vůbec nemusí být čitelný. No, ale na některý mluvíš jak do dubu a házíš hrách na zem. A kolikrát bych řekl, že házíš perly sviním a oni prostě to nechcou slyšet, jo. To je pak těžký, no.
4: Já ti dám jenom příklad, říkám lidi, začněte brát tyhle věci a sami na sobě musíte pozorovat tu změnu. Jo? A určitě ty lidi, co mají vysoký tlaky a kde si, co si, mají doma ty měřáky a kde si, jo? A ty se můžeš sám sebe hlídat. Jo? Jak se ti ten stav zlepšuje či zhoršuje. Jo? To není problém. A to vidím a ty lidi to dělají. A viděj, jako, jak to má pozitivní vliv. Vem si, že třeba ten starosta mu brali, odebírali mu krev ve dvou nemocnicích v Praze. Na Bulovce a ještě na ty druhý, jestli to byla Tomajerovka nebo která. A oni mu pak volali jako výsledky testů a říkali, prej, my nechápeme, tohle nebude vaše krev, protože tady ty výsledky jsou tak perfektní, že to nemůžou být vaše. A tomu udělali testy, já nevím, 14 dní potom, co jsme spolu začali tak jako to léčení, to uzdravení. Takže sami nevěřili tomu, že je to jejich krev, a on se mi normálně říká, prej, já jsem se normálně smál. Já říkám, prej, počkejte, vy tu krev jste si sami odebírali. Co vám neposílal poštou. Takže už oni sami nechápou, jak se to mohlo stát.
0: A přátelé...
4: Takže vidíš tam jasný zlepšení.
0: Tady vidíme tu perfektní schopnost těla se regenerovat. To tělo se neustále regeneruje, ty buňky neustále, jo. Ne, že já, ten no, orgán přesně. Už je v prdeli, plíce jsou v prdeli a játra jsou v prdeli, jo. Už to nejde spravit. Všechno jde spravit, to tělo se obnovuje neustále.
4: A ještě když jsme u těch chomůrek, to už jsem teda vykrál, musím xkrát, jo. Třeba zase jiná známa, taky ráda experimentoval různýma těma houbičkama, jako japonský, a nechával si posílat tady různý takovýhle, jo, z internetu. A najednou nic ničeho nic začal trápit, že jí zalehly uši.
0: Jo.
4: Jo. Takže začala chodit s tím doktorům a doktorka říká, to už je nevratný, s tím už nejde nic dělat. Jo. Hele, dostala vochomulku a druhý den nebo za dva dny mi říká prej, uši mi odlehly. Už normálně slyším. Jo? Takže všechno je spojené, 99% takzvaných nemocí pochází z přemnožení parazitů. Mm-hmm. Taková je jednoduchá pravda. Protože ty paraziti pak vytvářejí ve vašem těle toxicitu, která vás tráví.
0: Takže to zřízvení těch plíc.
4: A pozor, na ty parazity velice negativně fungují ty různý vysílače 5G a tak. Jo, protože viděl jsem nějaký videa lidí, kteří když přišli třeba na prošpikované letiště tady těm svinstvem, tak se jaksi najednou začali cítit nekomfortně. Jo, protože ty parazity, je to strašně zneklidňovalo ty parazity a dělali to neplechu v těle. Jo. Takže on říká, já se musím normálně z toho letiště zdrhnout. Jo. Jak tady ty frekvence působí, jakože rozvibrovávají tady ty parazitáky ve vás. Jo, takže samozřejmě, když máte vedle sebe antény a další, jak si lidi stěžují přeci ne, že mají ty antény na barákách. Já vím, co to svinstvo dělal, já jsem na ty antény chodil. Já vím, kde je jakákoliv anténa na severní Moravě, kde je. Jo, protože na každý jsem byl, jako servisní technik. Jo, takže vím, že tam u těch anten leží mrtví ptáci a tak podobně. Jo, tam jak si se umírá vedle toho. Ty ptáci umřou třeba v sedě. Jo, protože když to nahůlej, jo, ty gigárce, no tak potom to dělá různý věci.
0: Teďka, Maroš.
4: A teď si ještě představ, že máš v sobě v těle grafen, který ti byl píchnutý tou zázračnou vakcínou COVID-19.
0: To má ostrý hrany.
4: Tak umíš si představit ty kovové částečky, co dělají v tom, při těchto frekvencích.
0: Rozřežou žile zevnitř.
4: Ne, vem si, že oni se rozvibrovávají a tobě je najednou zničilo nic horko, ty vole. No, rozumíš? Protože ty jsi de facto v otevřený mikrovlnce. To jako kdyby si dal talíř se zlatem do mikrovlnky, víš, s ornamentem a uvidíš, jak začne prskat. A tady ty svinstva, ty veškerý vakcíny mají sobě těžký kovy, hlavně hliník. Obsahují každý vakcín. A ty nemoce, proti kterýma bočkují, to oni si sami vyrobili v těch laboratořích. To nejsou žádného přírodního charakteru. Takže oni to vám do vás zjebnou a čekají to, co to s váma udělá.
0: Dobrý.
4: A někomu se projeví to, někomu tamto. Jo? A ty už pak nemůžeš říct, ale to mám po té vakcíně, protože těch průserů po těch vakcínách je tolik. Že pak řeknou, ale to přece nemůže dělat všechno tahle vakcína, ale může. Mm-hmm. Protože ta vakcína má spoustu věcí společných. Jo? Autismus taky nebyl předtím, když se neočkovalo.
0: Jasně. No tak když vakcína poškodí imunitu, tak potom oslabená imunita může přijmout všechny možné potíže, choroby a tak dále, jako jo? Nebo...
4: No jasně. No, samozřejmě, protože to tělo neví, že, že má problém.
0: Ale zase je dobrá zpráva, že to tělo je sebeobnovující stroj, takže přátelé, nechoďte do lékáren. Já znám hodně lidí, dokonce, no, to je jedno, prostě paní tvrdila, že bylinky a ty přírodní vlastně produkty, takzvaně léčivy, říkala, jsou jedovatý. Jenom chemická věda a farmacie z toho udělá prostě lék, který je skutečně zdravý a zaručeně prostě funguje. Takže lidi to mají úplně převrácený, jo? Ale nechoďte
4: fakt do lékáren, ale... Já bych doporučil takovýhle mentálně slabším lidem,
0: no?
4: Aby si přečetli ty nežádoucí účinky, co je z druhé strany napsaný. Jo, na tom letáku. A pak, když se teda kurva zamyslej, jestli jim to stojí za to riskovat, že dostanou tamto. Jo? Protože tam jsou mnohem horší nemoce, co je můžou potkat potom, že když budou jíst tyhle ty jedy. Tak si musíte položit otázku, sakra, přece lék mě nemůže poškozovat v jiných věcech. Jo? Teď tím pádem už není lék, to už je loterie. Protože on ti tam napíše, co všechno ti poškodí, jaký hrozí poškození. Ale to neznamená, že si, když se to hned neprojeví, že se to neprojeví za měsíc, za dva, za tři. A ty už zapomeneš, že jsi bral ty prášky, jo, na něco a to už odstartovalo jinou jakože nemoc.
0: Ano, to už přebyly další prášky, no, už se zapomnělo na to.
4: Lidi vůbec si tady ty věci nespojujou.
0: Už se na to zapomnělo, jak na Fialu, jo? Takže lidi zapomínají, ano.
4: To na Fialu, tady to je všechno jedna zločinecká banda. No však,
0: jasně, ale už se zapomnělo zase.
4: No hlavně oni zapomněli na toho skurvesína ukrajinsko-slovenského Babiše.
0: Babiše zapomněli, no.
4: Na toho zločince první kategorie.
0: Covid terorista,
4: no. Protože ten jim do nich narval ty vakcíny.
0: A teďka se omluvil, už se zase omluvil, víš?
4: Ale on se omluvil, ale co je ti to platný, když ti to zabilo rodinu? No. Nebo dítě, nebo tátu, nebo mámu?
0: Není to samozřejmě, jo? Byly tam komentáře, no aspoň teda něco, že se omluvil, jako jo? Nasrát, to nemá žádný výsledek, jo? Účel. Má to účel prostě, aby on se jako
4: učistil. Tak já tě zabiju a pak se omluvím tvojí rodinu, říkám, promiň, já jsem se... Měl jsem blbou náladu, tak jsem mu zabil, no.
0: Jak se zbavil o těch vysílačkách, o těch anténách, tak teďka asi to taky zaregistroval zpráva, chlapec to nějak poškodil, chtěl to poškodit, hrozí mu 6 let kriminálu. Že chtěl poškodit nějakou vysílačku jejich. No?
4: Hele, no to, jako na druhou stranu to řeknu jenom takhle. Byl blbej, že se u toho nechal chytit. No. Jo? To mu říkám jenom nedokonalá akce.
0: Měl mě sebou babetu aspoň a ujet.
4: Protože jak kdyby tam byl, tak to zmizelo všechno.
0: No jasně.
4: Protože musíš vědět, kde máš řezat.
0: No přesně. A Maro, my to máme z dětství. My jsme byli grázli a dacani a sociáli. My umíme kurva
4: utíkat. To by byl popad.
0: My umíme utíkat, člověče, by se zdivil. No, no ale pozor,
4: hele,
0: ještě...
4: My jsme zdrali od malička, když jsme vždycky něco čorovali jako děcka po záradách. No, tam byly hrušky, tam jabka, tam třešně.
0: Já jsem uměl tolik zdrhat, já jsem pak nabral hodně kilo, jak jsem začal chlastat pivo, ale pozor, ještě když jsme u té muchomury, já už hodně dlouho nepiju, jako jo, ale jak jsem začal muchomuru, no tak já jsem měl loni 116 kilo a já mám 94. A jím jednou denně, teda večer, já vám pustím potom videjko, že snídaně je nejškodlivější jídlo dne, takže já jím jenom večer, ale já si dám pořádně, ale váha jde pěkně důle a já jsem plné energie, kreativity, víš?
4: Ale to samý právě i starosta mi řekl, hele, já jsem zhubnul přes 10 kilo.
0: No.
4: Ani nevím jak.
0: Nevíš.
4: Já jsem nic jako nezměnil nějak v životě. Je hlad. Pravda, že už jsem přestal jíst takový nějaký bludy, jo? Nějaký sušenky a tady to, protože už nějak tomu ani nemám chuť.
0: Vůbec, jo. No,
4: a říká, já se cítím úplně parádně. Na něm by si házeli, jak se na to,
0: já
4: na
0: slamáku. Já jsem chtěl ještě toto zmínit. To je, Maro, jestli to znáš, to je Kalisie voná, jo. A já si to dám vždycky, já zežeru denně tak list, ale teďka posledních pár dní, já jsem se taky dočetl, a i když jsme u těch CF u průtoku těch cév, tak toto ne, že rozšiřuje cévy, ale čistí ta kalisie. A ona má další desítky prostě různých uzdravujících těch, různých těch stopových prvků a toho všeho. Takže kalisie ona roste rychle, já to denně zastřihuju, jako jim na sírovo ty stonky a i ty listy. A piju to a mám tam mají z kořicu, jo? Takže takovýhle tvary. A studánková voda, z kohoutku ne, tam je flor, oni vám tam nasadili flor. Jo, depopulace.
4: Tak. A ten poškozuje mozek, no.
0: Nebo flor, nebo no, ano.
4: Jo, tak to je, takže, takhle. Veškerý zdravotní problém, vem si, že ty máš parazity, ti sedí na těch žilních stěnách, jo.
0: No.
4: Ty ti tam pěkně bobtnáj. A pak z takového průtoku máš takovýhle průtok. Jo, takže co těm parazitům musíš províst? No musíš jim vytvořit zásaditý prostředí v těle, protože to oni nemají rádi.
0: Jedlá.
4: Jo. Proto jakýkoliv cukry, ty, jak se jmenujou, jak je v ovoci, no, fruktoza, jo, to všechno, to je krmivo pro parazity.
0: Jo.
4: To je čím víc toho jíte, tím víc jako... těm parazitům podstrojujete. A samozřejmě hodně C-čka, když máte hodně C-čka, tak to prodlužuje život dvojnásobně parazitům. Takže s tím C-čkem bych to nepřeháněl.
0: Dívej se na to, člověče, kdo by to řekl, no?
4: Jo, protože ty musíš žít po těch parazitech jako takovej, tak co jim uděláš? No musíš život stínou od žrádla. Jednoduchý. Jo, ty nepotřebuješ přijímat cukr žádný, protože tvoje tělo si vytváří cukr z vitamínu z toho masa, co jíš, který potřebuje. Ty mu de facto dáváš nadbytek cukru, který to tělo potřebuje.
0: Tak a když jsme u toho, u těch parazitů ještě, tak já si dávám tak, já mám známý od Ostrávska, z Ostrávy, a my si tam bereme ivermektin, ale koncentrát v takové prostě jako lahvice, jo. A já si to tak, no měl jsem to jednou teprve, jo, ale budu si to dávat teďka znovu. A ten ivermektin si myslím, že je taky jako vynikající, jako proti těm parazitům. A teďka jsem chtěl něco říct a vypadlo mě to. Ivermektin...
4: No protože když to vemeš, tak ivermektin zase. Parazitům. No protože to je jed de facto.
0: Mhm.
3: to je jed pro parazity.
0: Jo, to jsem chtěl. Ivermectin, on se vyrábí jako chemicky tady tento, jo, ale internetem koluje teďka návod, nějaký recept na domácí, jako obdobu Ivermectinu, a hlavní roli tam hraje peliněk pravý, to je jednoletá, peliněk pravý, to je ten druhej. No, je normálně ten černobíl, ten roste všude na rumiska, jo. Ten nemá tolik těch látek, ale ten peliněk pravý a ještě jeden, myslím, že. No tak ty vlastně, takže ty si taky budu pěstovat, jako jo, protože to je fakt účinná látka vlastně proti parazitům všechno.
3: Ale účinná látka proti parazitům je červená řepa.
0: No tož to tak.
3: Kvas červené řepy a samozřejmě říkají, že nejúčinnější je česnek.
0: No tak nakrájet, nechat 15 minut pěkně na vzduchu.
3: Tak. Jo, protože vemte si, že zelenina je pro člověka de facto jedovatá. Jo. Protože to sami to poznáte i na tom česneku, protože vy, když prokousnete ty vrstvy dohromady, když ho jíte, tak když se spojí ty různé vrstvy, tak vytvoří toxin. Jo? A to je ochrana té rostliny proti jako škůdcům. Jo? Takže vy máte jíst zeleninu pouze tehdy, když se chcete čistit. Jo? To nemá být jako základ vaší stravy. To má být jenom jako, jo, zobnu si trošku zeleniny a stačí. A hlavně vem si, že za mých mladých časů, co já pamatuju, tak my jsme doma neměli žádnou zeleninu po celou zimu. A přežili jsme úplně nádherně. My jsme žili na klobásách, uzeným, domácím. A to bylo všechno. Jo? A vůbec mě nenapadlo, že bych v zimě potřeboval nějakou prašivou okulu. Nebo papriku. Na co? Ty máš jíst tu dobu, když roste. Když neroste, už ji nemáš jíst. Takže tvoje tělo je tak nastavené. Jo, takže já mám radši zavařeniny a zeleninu, ano, ale kvašenou. No taky samozřejmě jako rozumných dávkách, jo. Říkám, základ je maso, to je to prostě tečka.
0: No tak, a jo, teďka jsme... Vajíčka, to... Já jsem rád, že zmínil to maso, protože jedeme na další video. Máme hodinu, člověče, a my máme ještě tolik videí, jako jo. No tak to necháme na příště, ale dívej se, mám tady... Ale počkej, ještě předtím, než spustím videjko, kdo vlastně jsme, jo. Co se týče stravy, tak tady hned Luděk reaguje, zdravím vás, ve znaku lékařů a lékáren, nejsou hadí, ale vlasovci, jo, a to je parazit. Já jsem se díval na AI, tam samozřejmě píšou, že to jsou všechno hadí a had je znak síly a uzdravení, jo, ale jako je možný, že to fakt nejsou hadí, ale že to jsou ti paraziti, jako jo, že nám to dávají prostě jako před oči.
3: Je to možný, ale je tam nakreslený had.
0: Je tam nakreslené, já ho tady mám, je tam
3: ale had, ale... Jako had vypadá spoustu věcí, že jo, když to vemeš, tady těch parazitů.
0: No, takže Luďku, možná jsi obrovský konspirátor, ale my třeba taky, jo, takže dobrý, ale je důležitý, že prostě hledáme informace, jo, bavíme se tím a zjišťujeme, jak se věci mají, jo, kdo ví co. A já bych tomu aj věřil, protože teď ten systém už to dává všechno najevo. Včera jsme si dívali, byla chvilka večer, tak jsme si pustili starý dobrý Akta X, nebo ne, vlastně Krajní meze, jo. Já jsem teda u toho usnul, ale píseň se dívala a já to znám a oni nám už tehdy v 95. všechno říkali, roboti, že přijdou, jo.
3: A... Jenomže ono takhle, oni chtějí roboty udělat z lidí.
0: No, to tak, no.
3: Proto ty mRNA vakcíny, protože ve skutečnosti to není vakcína, ale je to genová terapie.
0: Tak,
3: jo, takže a oni tady ty pravdy teďko vycházejí ve velkém jako ve světě. Takže si vemte, k čemu vy potřebujete nějakou terapii. No k vaší proměně, ne? Vždyť už se s tím chlubil i Harari a Klaus Schwab, že ten svět, co přichází, nebude měnit, jak to řekl, abych byl přesný, že to, co přichází, nebude měnit svět, ale bude měnit nás. Mm-hmm. Jo? Takže oni proto 5G, 6G, proč myslíš, že všude serou ty antény, že lidi potřebují fakt tak rychle internet, nepotřebují.
4: To už teď je rychlej, to už nepotřebuju. Tady jde po to, aby sledovali tebe. Protože ty vysílače jsou i v lampách pouličních. 5G, jo. Už dávno.
0: Jo.
4: Jo, to už dávno ukazovali Angličani a ještě možná i Němci, teď už nevím. Ale normálně montoval tam lampy, ukázal pěkně 5G vysílač přímo na to. Jo? To jsou všechno, které zesilují ty signály věci.
0: No a už se budou dělat 6G a i 7G mají v plánu už.
4: No jasně, no. No protože potřebuje... Protože oni se tím chlubili, ne? Že budeš mít nějakou tobolku v těle. Jo? A oni to na dálku spustí a ta tobolka vypustí právě ten lék do tvýho těla a tebe uzdraví.
0: Ježišmarajo.
4: A nebo tě taky zabije. A nebo tě taky zabije.
0: Nežádoucí účinek jako... smrt. Hm?
4: Ne, to už budou žádat, to jsou všechno žádoucí účinky, víš, to jenom nežádoucí se píšou, ale
0: jak se zbavilo těch nežádoucích, tak já si myslím, že i ty jsou žádoucí a to jsou jediný účinky, který ten lék má, jo. Dobrý, jdeme dál, opouštíme pomaličku ten zdravotní okénko, ale mám tady ještě videjko, kdo teda vlastně jsme, jo, dívej se na to, čověče.
2: Dlouhá léta nám vtloukali do hlavy, že jsme všežavci. To není pravda. Nedávno, před pár lety, Francouzi prokázali, omlouvám se, že neandertálec byl s jistotou masožravec. Našli zub neandertálce. Jeden vykopali v nějaké jeskyni ve Francii. Druhý byl nalezen už mnohem dříve na Sibiři a odebrali vzorek skloviny ze zubu. Ukázalo se, že ten zub obsahuje docela velké množství zinku. Dlouho se nevědělo, jak si to vyložit, ale nějaký mladý muž, doktorant, přišel s nápadem, že je třeba najít kosti masožravých i bíložravých zvířat. Trvalo to skoro 3 roky, než se to podařilo najít. No a ukázalo se, že... Sklovina zubu neandertálce obsahovala srovnatelné hladiny zinku, jako mají kostní tkáně masožravých zvířat, jako je rys a vlk.
5: Tkanki kostne zvěřont měsožerných, rysia i vilka.
2: A byly to hladiny 4 až 7x vyšší než u bíložravého králíka či kozy.
5: Než u rostlinožerného králíka či kozice.
2: Takže si nenechte namluvit, že jsme bíložravci. Člověk jedl rostliny, ale jen tehdy, když neměl nic lepšího po ruce.
5: Białka roślin wmawiano nam przez długie lata, że
0: tak, přátelé, kdo by to řekl, jo, kdo by to teda řekl, že jsme jako masožravci, že? No, takže nás naučili prostě na tu zeleninku, na to ovoce. Vlastně to maso je základní stavební kámen pro nás a že to maso je vlastně v masu najdeš, ne v síru najdeš sílu, ale v tom masu najdeš tu sílu a je to výživa pro mozek, jo, který potom funguje. A já se přiznám, že já už kolikrát si dám maso aj bez pečiva, aj bez brambor, aj bez těch příloh a fakt je mě fajn. A možná proto vlastně aj já vlastně okay. Jsem tak jako kreativní a furt něco dělám. Já nevydržím, já nevím, jestli to není nějaký postih, jako... Já nevydržím chvilku sedět, jako já furt musím jako něco, a já to dělám tak, že já běhám třeba mezi domem, kde si dělám dabingy, jo, který jste teďka slyšeli, který jsou stále lepší a lepší, no a pak valím na zahradu, jo, a pak se zbalím, jdu tady prostě zase někam do stavebnin pro nějaké věci, a já se, jako neodpočívám si, a hlavně, ale co je zajímavé, nejsem unavený vůbec, jo. Večer teda se najím a spravedlivě jako usnu a fajn se mě spí, jo, i když mám plnej ten bancek.
4: Protože vem si, to říkáš, jako, to je de facto logický.
0: No.
4: Protože když jíš maso, tak člověk nemá jakokoliv problém strávit maso. Ale on má problém strávit cokoliv jinýho. Jo. Takže vem si, že zelenina v tobě začíná kvasit, jo. Z tu ránu začínáš mít problém, jo, seš napouklej, prdíš, jo, těžko ti je, tím pádem ten organismus musí vydat mnohem větší sílu na to, abych to jako strávil, jo. Takže ty seš unavený z toho. To samý knedlíky, jo, když si dáš, já nevím, co lidi vidí, já si dám 15 knedlíků, říkám, já ti na knedlíky seru, ty mi dej radši kus většího masa, víš, ty knedlíky si nech. Já si s ním samotný maso a to mi úplně bohatě stačí. Jo.
3: To jenom lidi chtějí mít ty bachory narvaný, ale vůbec jim je jedno čím. Protože jak už jsem dneska viděl krásný video u jednoho človíčka, jak mluvil, že a to jsou, jako kdyby mi mluvil z duše, říkal jasně, vy můžete sníst, jak já říkám, kýbl zeleniny, ale kde dáte tam kolečko toho, ne tuku, ale ty bílkoviny, jo, živočišní, tak vy budete mít pořád a proto pořád máte nutkání, že si ještě něco dáte, protože vy, když ho nakrmíte zeleninou, tak vy jste tomu tělu nic nedali. Jo, protože ten benzín pro ten motor je to maso.
0: Maso.
3: A ty ho prostě nenahradíš ničím jiným.
0: Ale kvalitní maso,
3: ne? No, samozřejmě ne kvalitní.
0: Supermarketu, potom... jo? Od pěkně no? Zabíjačka na farmě. Jedu.
3: Tak, jo.
0: Ne ze supermarketu.
3: Brát maso od soukromých pěstitelů, chovatelů, jo, prostě nebo sám si to vychovat, jo. Ono, když pak budete jíst na to maso, tak vy se stolí toho masa jako ani nespotřebováváte, když na to přijde.
0: Stačí poloviční objem toho masa, když je kvalitní.
3: Jo? Jak vy mám stačí jíst málo, ale kvalitně. Mm-hmm. Ne kvanta šrotu. Jo? A vaše tělo dostane všechno, co potřebuje. Protože spousta těch nebo článků, nebo jako těch, jak bych to řekl, videí, co vydávám, je, že by si měl jít spíše hovězí, jo. Ale to já s tím hovězím zase tolik nesouzním, protože když vím, že nejbližší člověku je maso z prasete, protože prase je velice podobný člověku, co se týče všeho, tak tím pádem to lidské tělo umí nejlíp zpracovat to prasečí maso. Nejlíp si s ním umí poradit, jo, protože tělo de facto non-stop samo sebe žere, jo. Něco vyrobí, něco přijde, něco, jo, a to tělo furt sobě dělá pořádky nějakým způsobem, jo. Odumřelý buňky stráví, jo, vyhodí, vyčistí. Jo. Takže si myslím, že pro mě top je vepřový, jo. Jsou názory, že je hovězí, ale já nejsem toho názoru, takže já říkám svůj názor. Jo, protože kráva je podle mě spíš jako... už na mlíko, jo, a takovýhle věci. Uh-huh. Na sýry hlavně, jo. Protože mlíko by si ani neměl pít, de facto. Ty ho vůbec nepotřebuješ pít ani mlíko. Jako takový. Nepotřebuješ ani z mlíka jíst nějaký jogurty a takovýhle srágoroviny. Uh-huh. Jo, to už je jenom komerce. Ty, jestli chceš jít něco kvalitního z mlíka, tak to jsou sýry. Jo. To je to, co bude pro tebe prospěšné.
0: Ale to ostatně...
3: Jo? Takže kvalitní sýr si koupit samozřejmě dneska v krámu, to jsou všechno. To není sýr, to jsou obarvený tuky. Mm-hmm. Jo? To je jako se sýrem, jako pravím, nemá nic toho, když chcete sýr, tak to musíte jít opravdu k těm výrobcům, který přímo vyrábějí. To jsou ty jako Slováci, dělají hodně ty korbáčiky a různý jiný typy sýrů, jo, uzený, jo, a tedy. Na tom jsem de facto vyrost, na těch sýrek. My jsme doma taky mývali. Jo, tady to je jako pro vás prospěšný, ale chlastaní mlíka pro vás prospěšný není. Takže to nespěte ani dětem, ani kočkám, ani nikomu, protože to prase, ta kráva do toho mlíka dává to, aby vyživila to tele. Takže tam je všechno vícenásobně obsažený v tom mlíku, těch tuků, jo aby to telátko rostlo. Ale vy to nepotřebujete růst nikam. Jo, a nehledě na to, že dneska mlíko v krámu žádný nekoupíš, to jsou všechno svinstvo. Jo, to není mlíko prostě.
0: Já už jestli
3: chceš mlíko, tak my chodíme pro mlíko na farmu, nebo moje žena.
0: Ano.
3: Jo, a normálně v lahvích stojí 25 korun, myslím litr, a to, když se napiješ, tak si normálně vzpomeneš na 80.
0: Pramen zdraví.
3: Protože to mlíko cítíš to mlíko v hubě, jak tam cítíš to máslo, tu šláčku. Jo, tu mastnotu toho mlíka.
0: Ano.
3: To, když si dáš do kafe, tak máš mastný jedniček.
0: No, teď to chci říct, že my jako výjimečně si dám trošku jako do kafe, ale už ani to, už piju kafe jenom černý, jako jo, bez mlíka, bez cukru a už aj bez medu, člověče, jo, takže v tom medu je taky cukr.
3: No, protože med je to samý, jako to je cukr.
0: Takže tak, no. A teďka Maro, ať pokročíme dál, tak tady ten chlapec nám krásně vysvětlí teda proč, jakýže teda to jídlo přes ten den je nejškodlivější. No tak ty už to víš, ale mnozí to ještě neví a vždycky se těší na to ráno, jak si dají zakosnou si tu snídaní, jo, a pěkně, no, ale pak ztratí energii na celý den. Já už prostě jsem nesnídal dlouho, jím jednou večer a je to perfektní, takže dávám videjko, pak pokecáme, jo.
1: Ale snídaně je určitě to nejškodlivější jídlo. Vím, že vás tím znovu šokuji, ale jak si dovedete představit, jsem na to zvyklý.
6: Alors, je sais que je vais encore une fois en choquer plus d'un, mais vous imaginez, je suis habitué.
1: Všichni odborníci na výživu a další dietologové trvají na tom, jak je snídaně důležitá. Říká se, že snídaně by měla být jako král, oběd jako princ a večeře jako žebrák. Hloupost to vůbec nic neznamená. A znovu budu opakovat jednu věc, kterou říkám často, kdybychom měli sestavit seznam všech těch hloupých přísloví. O kterých nám pořád vykládají, mohli bychom jimi popsat celé knihy. A přesto příroda to tak nezařídila. Není normální mít ráno hlad. Spousta lidí je natolik mimo, pokud jde o jejich vztah k přirozeným zákonům, že mají pocit, že mají ráno hlad. To ale není hlad. To je patologická závislost na jídle. Proč by tělo nebylo zařízeno tak, abychom po probuzení přijímali potravu? Určitě jste si všimli, že máme často drobné příznaky, jako je opar, bílý povlak na jazyku, občas zapáchající dech. Čím více jsme zaneseni toxiny, čím hůře jsme žili a co všechno jsme snědli, tím více takových příznaků máme. To jsou první příznaky detoxikace těla, první příznaky půstu. Důkazem je, že snídaně je dejoner, tedy přerušení půstu. Kdybychom nechat tělo v této detoxikaci pokračovat a jíst až večer, když jsme v klidu, když nejsme vytíženi našimi každodenními povinnostmi. Vážně vám doporučuji tuto zkušenost vyzkoušet. Lidé se mi často ozývají a říkají, jak jsou rádi, že si mou přednášku poslechli nebo si přečetli to, co jsem psal. Říkají, musel jsem se nutit do jídla, i když jsem nikdy ráno hlad neměl. Mám dokonce rodiče, kteří říkají, děti ráno hlad nemají a je to vždycky boj, než je do jídla nutíme. Děti jsou často ještě propojeny se svou přirozeností a hlad přirozeně nemají. A všichni ti, kteří začali snídaně vynechávat, mi vyprávějí, jak obrovskou energii získali. Samozřejmě, znovu opakuji, energii nemáme, když jsme se právě najedli. Energii máme až dlouho poté, co jsme potravu z posledního jídla zpracovali. Už vás nebudu déle zdržovat, je 9:30 večer a jdu si trochu zaběhat, než si dám první jídlo dne.
6: journée. Mais...
0: A já to mám, Maro, taky dneska tak, jo, asi nám o 9:30 taky. No, jestli nebudeme vysílat do půlnoci zase, ale to asi ne, protože budeme vysílat teďka často, máme toho hodně. Takže dám si první jídlo dne, taky po půl... Ne, teďka po vysílání si nám kafičko, cigárko, no a pak si nám první jídlo dne. A já jsem fakt, já teda nesnídám už delší dobu, jo, ale někdy jsem si třeba tak dál, jo, na chuť. Ale zjistil jsem, že já nesnídám, ani vlastně neobědvám, i když bych se měl... I když bych měl snídaní sníst sám, o oběd se rozdělit s přítelem a večeři dát nepříteli.

0: prostě na tebe, jako neuspokojím tě. A přijde zasloužená odměna, fakt, že prostě ta váha jde dolů. A já jsem měl ještě před rokem tu artrózku, já jsem taky pajdal, jo. Ale teďka normálně, já tam dělám na zahradě tu kulňu, já koupil jsem ty trapézové plechy a lozím tam prostě jako potom, jo, a úplně v pohodě. Jo, takže to tělo má fakt schopnost se dostat do původního stavu. Je tak, Maro?
1: Přesně tak, jako nikdy není nic ztraceného. Jo, to jsou jenom takový bláboli, je to máte na furt a takový, ne, není. Vaše tělo se non-stop obnovuje. Protože ono, vy non-stop, vy de facto v každou chvíli umíráte a rodíte se. Mm-hmm. Jo, protože ty buňky takhle jsou nastavený, prostě jedna umře, druhá se narodí, jo, takhle to funguje. Ale pokud do sebe budete cpát toxický látky z těch svinstev, jako jsou léky, tak vy de facto zabraňujete vlastnímu tělu k sebeléčení. Jo, vy to ničíte ve svém těle. Takže to tělo se trápí samo ze sebou, jo, že se potřebuje uzdravit, no a vy do něho ještě naspáte tady ty jedy tady z těch jedáren. Tak tím pádem se vám prodlužuje ten čas, protože to tělo pak mnohem díl je prostě ve stavu toho, té nemoci. Jo. A ta nemoc je de facto, že to tělo se uzdravuje. Jo, a vem si, hele, já nemám nějaký, já jak teďko už jako jsem na tady ty vlně, tak já nemám jakýkoliv problém zdravotní, dá se říct. Nevím o ničem. Všechno funguje, jak má.
0: Nevím, já to na sebe klidně prásknu, jako jo, ale už tady tu potíž nemám. Já jsem trpěl hemeroidama často, jo. Začal amanitu, nebo jak jsem začal prostě zhazovat ty přebytečný kila, tak jako úplně nádhera prostě, čistotka.
1: Amanita zabíjí parazity.
0: No, tak tu hemeroidy...
1: To je ten hemeroidy jsou paraziti.
0: No, a jsme doma.
1: Protože máte plní střeva parazitu, až vám lezou z prdele ven, když to takhle musím říct.
0: Ty vole, fakt no.
1: Proto na ně velice dobře funguje kvas červené řepy. Když máte hemeroidy, dejte si obklady, nastrouhejte si třeba proužky červené řepy a vražte si je mezi půlky. Jo, na začátku, ale udělejte si tu šťávu, to najdete na internetu spoustu těch různých, no, jak se tomu říká, receptů. Jo, každý to dělá třeba trošku jinak, já to mám úplně nejjednodušší formou, dělá to moje žena, to už je v tom zasvěcená, jaký si našla recept, jo. A opravdu tady ty věci vám všechno vyčistí, jo, jak játra od parazitů, tak celý ten trávicí systém, prostě uvidíte sami.
0: Jo, hotovo?
1: Stačí.
0: No, tak vždycky řekni om a zakončíme teda zdravotnický okénko, pomalu se dostáváme k těm korporátním, tam mám taky pár videek motivačních, takže už jenom divé, tak to všichni víme, agenda 21 plán
2: 1994 na summitu o obyvatelstvu světa v Káhiře. Se účastnilo 160 států. My se všechny shodli, že populace vyšla pod kontrolu a musí být zastavena, protože po celém světě docházejí zdroje. Na lidskou rasu byly zaměřeny následující procedury. První přidávání toxického množství fluoridu do pitné vody. Posledních 20 let v každém městě a komunitě na celé planetě. Já osobně jsem sledoval dodávky fluoridu do vodovodních oddělení Denveru, Chicaga, Tampy a Minneapolis. Druhé, viry a nemoci vytvořené člověkem. S byl vyvinut americkým institutem nemocí a šířen vakcínami v roce 1980. Jako zkušební nástroj pro regulaci populace měly viry velký úspěch a následovaly další, přičemž všechny byly nasazeny ve velkém. Jedním z nich byl vývoj zmutované chřipky, podruhu pandemické chřipky, která v roce 1918 zabila 40 milionů životů. Gripa, unesший 40 миллионов жизней в 1918-м. První kmen tohoto viru bude vypuštěn koncem roku 2017. Pokud na konci roku 2017 nebo začátkem 2018 všichni začneme umírat na chřipku, pak je to pravda.

0: Значит, это правда.
1: Třetí, vzdušné otrávení neurotoxiny, chloridem barnatým, rakovinotvornými mikroby a viry ze chemtrails. To vše šíří vojenská letadla nad všemi obydlenými oblastmi. Účinky těchto toxinů jsou časem smrtelné, způsobují dýchací potíže, rakovinu, oslabení imunitního systému a neplodnost mužů. Od zavedení chemtrails klesl počet spermií u mužů o 50%. Pokud nic neuděláme, lidstvo zcela vymře. A konečně finále, to je skutečně děsivé. Nastolí nový světový řád a jakmile se to stane, lidstvo bude odsouzeno k otroctví a rychlému vyhlazení. Po všem řečeném je jedinou nadějí na záchranu lidstva získání a šíření informací o jejich aktivitách a plánech.
2: Takže Maro, my děláme, co můžeme, co umíme, dabujeme a šíříme tady ty informace. Já jsem sice říkal, že budu pouštět jako takový ty motivační posunující videjka, nemusí být úplně jako motýlkový a růžovoučky, ale možná by to vyznělo jako, že to je třeba nějaký depresivní, ale aspoň lidi vidí, že ten systém to s něma nemyslí dobře, že chce zlikvidovat prostě 500 miliard georgijské poradní kameny, jo? Takže nevěřte tomu systému. Já jsem tady to videjko se rozmýšlel si pustit, ale pustil jsem ho, aby vás to prostě nakoplo jenom v tom, že ten systém to nemyslí s nikým z nás dobře. Ve všech směrech.
3: Přesně tak, ale musím říct všem, že to, co oni chtějí, to neznamená, že se povede.
2: Přesně tak.
3: To všechno, jestli se to povede, závisí přímo na vás jednotlivcích. Ne na stádu ovcí. Tady to je de facto boj, nebo boj, nechci říct ani boj. Jo, každýho jednotlivce sám, jako postavit se sám za sebe a prostě říct ne, takhle to prostě nebude. Jo, prostě já mám na ten váš systém seru a já si vytvořím tady systém se sousedem, on pěstuje tohle, tam ten soused pěstuje tohle a já vám na to seru. Nepotřebuju vaše hypermarkety, nepotřebuju nic. Já úplně v klidu přežiju bez vás. Bez jakýchkoliv problémů. Jo. Takže to, co oni chtějí, to je sice hezký, ale to neznamená, že to klapne. Ale bacha, to neznamená, že to jakože neklapne, protože vás zachrání nějaký zachránce. Jo, nějaký bílý klobouk a podobný bláboli. Jo, protože ty bláboli vás udržují právě v tom stavu, abyste nic nedělali. Jo, že vás někdo zachrání, nebo Putin, že vás zachrání. Jo, tady ten židovský pohunek. Jo, nebo Trump, další židovský pohunek. Jo. Takže jestli čekáte na ně, no tak to je bohužel blbý, no. Takže tady je o tom se postavit do své vlastní síly, kdo jste, že jste člověk, a člověk je úplně max. Vy Maro, se nemusíte dohadovat s žádnou korporací.
2: Maro, blíží se pomalu, už je počkej, zříje, co je, čer... srpen, jo, to je jedno, už se to přelomuje k tomu koncu roku. My jsme měli na začátku roku nějak na jaře vysílání aj s Marcelkou a tam jsme rozebírali toho Wolfa Messinka, toho Stalinovýho proroka, a že tento rok skončí ta vláda toho satanismu. Hovno se stalo. To nic takového, to jsou všechno jenom berličky, lidi na to skočí a budou věřit, že přijde ten spasitel. Jo. Teďka frčí na internetu video, je tam Trump teda v té Trumpovce a má na ruce tu červenou pilulku, jako, jo, že prostě jako to procitnutí, ale to jsou všechno takový bludý. Jo, dneska čte
3: no,
2: na to.
3: Je jasný. A nehledě na to, já jsem viděl včera taky pěkný video, ale ani se mi to nějak nechtělo posílat. Říkám, vůbec už mě to nezajímá. Jo. Protože já na ně z vysoká kašu. Ať si dělají, co chtějí. Prostě já mám svoje nestizitelné a nedotknutelné práva žít na téhle zemi a mě srát nebudou. Jo. Já prostě na ně, jo, tam není důvod s nima vůbec o něčem se bavit.
2: No, takže a teďka jsem
3: se... Nemají pravomoce na nic, pokud já nedám souhlas.
2: Tak.
3: Všechno stojí na tom, na vašem nevědomí, že dáváte souhlas jen tak no, halabala.
2: To nevědomí, to je hrozné, to je hrozné, to je největší nepřítel.
3: A tam bylo jasně řečeno, že Trump je, že ten Trump je jaksi, je to je krevní linie zase z nějaký starý doby, nějakých králů, nebo víš, je to, oni všichni mají ty pokrevní linie, co jsou v těch špičkách, jo, ty starý. To jsou jenom hry, kdy ty rodiny, které jakože ovládají ten svět, jo, teď chce být tady ten chvíli šéf, ten chce být tady ten chvíli šéf. Trump to je hajzl první kategorie. A já jsem taky kdysi mu jakože věřil, jako říkám, nebo věřil v vozovkách. Jo, jo, přál jsem si, aby to tak bylo.
2: No, já ale vyhrál pak, volby.
3: Ale jelikož já samozřejmě hledám i to negativa, nejenom ty pozitiva, co jako někdo hlásá o někom. A přišlo mi, že to tak není, jak se tady tvrdí zase, jo. U těch konspirátorů, no. Jako. Protože i ti konspirátoři tady byli nasazení proto, aby vás drželi v tom Matrixu. Jo, ty rádoby probuzení.
2: Já jsem měl na prvním místě samozřejmě Vladimíra Vladimiroviče a na druhém Trumpa, člověče. A když Trump vyhrál volby, říkám, oni se spojí, jo, a oni nás osvobodí, jo, ale nasrali na nás. Oni nás to prostě jako zlikvidovat, furt stejně, jako, jo, protože Chabad Lubavič, jo, no tak co?
3: No, protože Chabad Lubavič, protože židáci a v těch videí Rusů je spousty a ty nezajímá žádný posraný Putin. Ty prostě řekli Ruská federace, korporace, Amerika. Jo. Ruská federace je americká korporace. To samé jako Česká republika. Jako všechny, to jsou všechno korporace. Jo. Kterými, a vy jste jich otroci. Nevědomky podvedli vás. Podvedli vaše rodiče. Vaše rodiče prodali děti za jakože rodný list. Jo. To samé, jako se prodávali děti za starých časů, když bylo kanonické právo. A když ty lidi prodali to dítě, ty církvi, tím, že ho nechali pokřtít, tak tím z něho udělali otroka církve, takzvanou lidskou bytost.
2: Jo, tak já jsem tady hledal nějaký videjko, jestli mám tady o našem korporátu, mám tady jenom o Itálii, no, to, tak všechny takzvaný
3: státy. Ale tak jako, hele, ono, je to absolutně všude stejný.
2: Je to všude,
3: jo,
2: je to všude.
3: Těch videí, je to těch všude videí je celého světa, to je Rumunsko, Bulharsko, Amerika, jo. Všude, všechno.
2: A já jsem vidí, tak ještě věřil tomu východu, tomu Bulharsku, já mám rád to Rumunsko, toho hrabě Drákulu tam v těch Karpatech, že říkám Rumunsko a Srbsko mimo Evropskou unii, ale to je všude. Ta naše známá, ona nás možná sleduje teďka, Danča BG, Bulgarsko, říkala, tady ti policajti jsou ještě agresivnější než u vás, jako jo. Takže je to všude stejný, prosím.
3: Jenomže ono se může stát, že z lovců se stanou lovený.
2: No to jo, to se stane.
3: Tak. Pak třeba nebudou moc nikde vystrčit hlavu, že prostě no. Bude zle. To se může rychle stát.
2: Už se to stalo.
3: Jo, protože lidem dojde trpělivost s parazitama jo. A začnou čistky.
2: No to už aby to bylo, no. Jasně.
3: Jo. No ne, to musí jednat každý sám za sebe. To ne, že někdo přijde, už aby to bylo. To bude, až ten člověk řekne, no. Že to bude.
2: Však. Aby se to v těch lidech probudilo.
3: Jo.
2: V těch
3: individuálních. No, oni se lidi probouzejí a přestávají se srát tady s těma termožroutoma.
2: Jako já nečekám na jednotky šíf a na ty bílé klobouky samozřejmě, to jo. To jsou všechno bláboli to prostě. Vůbec. A nesary gesary.
3: A vem si, že 90% lidí jsou ty normální a 10% je těch svíní, dejme tomu.
2: No.
3: Takže vem si, že my máme kurevskou převahu.
2: To jo.
3: Takže tady můžou přijít čistky z minuty na minutu a bude zle nedobré. A nezachrání je pak už ani jejich klobouky, ty černí. Takže ať si dávají, oni se bojí právě tady toho, že jo?
2: Chabadi.
3: Toho probuzení, ty apokalypsy. Mm-hmm. Jo, protože nejhorší je, když začneš zpochybňovat systém. A najednou zjišťuješ, že doktoři tě vraždí, jo, pomalým způsobem, zločinci, politický, všechny politický svině jsou placení jedním pánem. Jo, oni si tady hrajou, že ten je proti tomu a tamten, ale ve finále v obě strany platí jedna firma, třeba BlackRock.
2: Vanguard.
3: Jo, Vanguard, jo. Takže vy si myslíte, já jsem zvolil toho a tento. Depak, vy jste strašně naivní, když to uvěříte. Tomu jsem taky kdysi dávno věřil, až jsem z toho upustil, že to prostě takhle nebude.
2: Takže vidíte, přátelé,
3: ať volíte kohokoliv, novýho nemá šanci v tom systému nic změnit. A ani nemůže, protože jinak by se do toho systému ani nedostal. Jo, takže to je jenom další loutky na odvádění pozornosti. Vy musíte z toho systému prostě vystoupit. A říct mu nazdar.
2: Já jsem jenom chtěl říct, Máro, že ty jsi zářný příklad, taky vlastně ty začal tak nějak se probouzet tak toho covidismu, takže vidíte, přátelé, že Mara je příklad, že to jde prostě, studujte.
3: Jo,
2: a probudíte se. Já jsem taky byl materialista, jak jsi měl v Rakousku, jsem byl v Německu, prachy jsem prostě honil a to všechno a různý tam požitky. A vyrostl jsem z toho. To není
3: no, protože já osobně majitky. Jsem si prošel všima těma sračkama. Těma zachráncema, jak z jedné, z druhé strany, jo. Jak ty politické strany, jo, jak to ještě jde změnit, nejde změnit. No ale pak jsem zjistil, že všechno to je blud, to nejde. Jo. A všechno je fakt stojí na vás, abyste se probudili do toho člověka.
2: A jde to.
3: Jo, a jde to. Protože spoustu lidí na světě to ukazuje, že jde to. Jo. Nad váma nemá moc ani policajt, ani soudce, ani exekutor, nic. To jsou jenom loutky, které hrají divadlo a chtějí, abyste naskočili na jejich hru. Ale vy jste ty páni, ty hry, když na to přijde. Protože oni ani jeden nemají pravomoc na nic. A stačí jenom chtít dokumenty, které je k tomu jakože pověřujou. Jo, kdo vám dal jako splnomocnění? Jak policajt, tak exekutor, tak soudce.
2: A ty dokumenty jo. Nemá nikdo, nemají je, ty dokumenty, prosím.
3: Nemá nikdo, protože bez oni podpisu. Nemají ty pravomoce.
2: Bez razítka, bez podpisu.
3: A hlavně, ukažte mi, že Česká republika je vlastníkem téhle země. Kde to vymáhá? Ať ukáže ty kořenový dokumenty. Protože Česká republika není majitelem země. Česká republika je jenom korporace. Je to právní fikce. Je to jenom kus napsaných písmenek na papíru. To je korporace Česká republika. Ale majitelem země může být pouze živý člověk. Jo? Buď žena nebo muž. Nikoliv korporace. Ta si nesmí, nemůže nic nárokovat. To všechno, co dělají protiprávně, proti vašim nezákladním, vašim právům, jo, protože základní to už je blud, jo. Jo, protože člověk nemá žádný základní, člověk má všechny práva. Jo, základní už má jenom občan, otrok. Jo. A jsou tady takové figurky, které vás vedou do různých sraček československých a mimo ně a další zhovadilosti. Tak se musíte zamyslet, když jim fandíte, co teda získáte. Protože nezískáte vůbec nic. Jo, pokud se neprobudíte do toho člověka. Takže to je ta obrovská
2: síla. A jsme u toho, aby se z nevědomého člověka stal teda člověk vědomý, s přirozenými právy, jo. Živý.
3: Protože vy po nich jakože, vy chcete jenom, aby vám ukazovali podpisy. Přece vy nic špatného nechcete, ne? A když teda to říkáš, že to tak je, no tak mi to ukáž. Protože po vás chtějí podpisy, abyste cokoliv podepisovali. A oni jakože nemusej, ale musej. Protože když není podpis, není vymahatelnost. Jo. A vemte si, že veškerý prašivý soudy, to jsou všechno soukromé korporace. Policajti je soukromá korporace. Jo, jakýkoliv úřad je soukromá korporace. Všechno registrovaný v USA. Proč myslíte, že to má mezinárodní identifikační čísla? Jako jen tak z legrace? No to asi ne. Jo, teď vidíte ty šaškoviny v té televizi, ne? To se musíte zamyslet, jako, co to má jako znamenat. Policie tady není na ochranu vás jako člověka, policie tady na ochranu politiků, zákonů, co se týká politiky. Ale vás to nemusí vůbec zajímat nějaká politika. Protože politické strany, to jsou všechno soukromí obchodní společnosti, které byly založeny za účelem zisků. Svých zisků, ne vaši. Takže vy je volíte, ale vy jim dáváte jenom prostor, aby oni mohli krást. Pro sebe, pro svý páničky. A vymyslíme ještě takový zákon, aby jsme otroky dohnali, jo, do větších sraček, ať ještě víc platí a dělají 15 prací denně. Takže se musíte probudit, protože ty darmožrouti pro vás nic hezkýho nepřipravujou. Ani jeden zákon není podepsaný, to jsou neplatné věci, to jsou sračky. Jo. To, že má napsáno policie České republiky, neznamená, že to je, že ta policie je v majetku České republiky. Jo. To je jen nadnárodní korporace, kterou si Česká republika najímá na svoji ochranu, jako aby je chránila proti vám. Ty tady nejsou na to, aby chránili vás. Proto na vás terou. Když máte nějaký problém, no, tak co? No, tak nic. Žoldáci na cestě, oni vás nemají právo ani zastavovat. Jo. A takový figurky sehraný policejský videa, co jsme tady viděli, jo, co si tady natočili s policajtama, to je směšný, jako jo. Takže ty lidi se zaprodali, jo, tady tomu. Ale to už pak poznáš sám, jo, že to jsou takový chytáky, jo. Aby tady lidi vystrašili, je, podívej se, oni mě vytáhli z auta, a takovýhle keci, pleci. To se neděje ani v Americe. A že všichni vyhrožují Amerikou, jak je Amerika agresivní policajti. No naopak v Americe jsou tak posraný policajti, že tam vás zažalují za to, že jste mu vohnul trávu na trávníku. A ne na to, že nějakýho blbýho policajta. To zažalují velice rádi. Takže tak tam si policajti dávají kurevskýho majzla, aby tomu nedocházelo. Jo? Hrdinství žádný. Protože oni, proč by měli dělat tady ty hrdinský činy pro soukromou firmu? Když jim hrozí, jako opravdu jim hrozí průser. Protože ten trestný čin spáchal člověk, ne fyzická osoba. Člověk. A když člověk proti mě spáchá trestný čin, tak já mám právo mu to oplatit. Úplně a bez nějakých jakože přiměřená obrana, nepřiměřená prostě likvidace. Jo. To, že je to zločinec, který narušil, je narušitel míru. Takže tam žádný straní, kdo má nějaký písmenka po sobě popsaný. Jo, ty jsi mě škodil, no tak já tačko uškodím tobě. Jednoduchý. Takže se přestaňte bát tady těch šašků s těma nápisama různýma, firemníma po zádech, protože to jsou jenom fakt šašci, jako. Jo? Protože kdyby přišlo na lámaní chleba, tak jsou takovým průseru, že se do toho do konce života nevyhrabou. Protože a pak ta jejich firma, ta korporace, od nich takhle odkopne a řekne, my jsme ti neříkali, že máš tomu človíčkovi ubližovat. To si udělal ty, to tady nikde není napsaný, že ho máš zbít. Jo? Nebo že ho máš zatknout za to, že ti neukázal občanku, že ho máš vytáhnout z auta. To je trestný čin, že mu vůbec vlez do auta. Rozumíš? Jako u mě by to neudělal, u mě by to vrát. Byl na místě, tuhej. Jako jakmile mi někdo vleze do mýho soukromí, tak je amen. Jo. Takže lidi, přestaňte se bát tady těch zločinců. Protože tady se sehrávají různý výdejka, jak oni jsou nad věcí, ale není to tak, jak to vypadá. Jo. Oni si zahrávají s ohněm. Jo. Tak tady je zapotřebí, aby lidi byli zvědomělí, jo. Protože vy to můžete všechno argumentovat v klidu, v míru, jo. Ale pokud vás někdo napadne, tak vy máte právo se kurva bránit. A jakýmkoliv způsobem, jo. Žádný, že musíte brát nějaký ohledy. Nemusíte brát ohledy vůbec na nikoho. Ty jsi mě chtěl ublížit? Za co? Když jsem ti neukázal krtičku? No tak ublížím já tobě. Hotový. Oko za oko, zub za zub. Takže tolik za mě jako.
2: No krása, Maro, ty chodíš na Pantera?
3: No jasně.
2: Z tebe to jako, to jsou jako perly, to prostě jako, jde. No, jo, to, protože,
3: no, jako, počkej. Jako já osobně bych si to jako tohle by u mě neprošlo.
2: No jasně, to, ale jako určitě, určitě, a je v tebe mluví taková ta čistota, upřímnost, jo, takový to, to by vlastně, toto je v pořádku aj vůči karmě, jako vůči stvořitelovi, protože ten nás, by nás v tom podpořil, jako, protože tady vlastně se, tady si ustojí svoje přirozené práva, jo. Nikdo tě nemůže vysáhat, no, jako, na tebe, na tvůj majetek.
3: Protože vem si, že ty fyzicky nikomu neubližuješ přece, jo, neřeknu, že někomu mlátíš, dobře, tak jo, ale pokud ty si jedeš jen tak v klidu za svým, a teď najednou začne někdo na tebe páchat zločin, no tak kurva, tak takhle ne, oši. Takhle ne, oši. Jo. A pak přijde tvrdá odplata. Jako, a já osobně neodpouštím.
2: A teď si představ, že jsou zákony na občany, takzvaná nepřiměřená obrana. A ještě ten napadený
3: vědokriminál. Ale to se bavíme o fyzických osobách.
2: No však jasně.
3: Ale já jsem člověk. Jo? Mě nezajímají zákony fyzických osob. Protože mě neublížila fyzická osoba, mě ublížil člověk. A ten člověk nemá nikde pověření, že by ho pověřovala fyzická nebo právnická osoba, že by mu dala splnomocnění, protože to ani nemůže, protože to je právní fikce, aby mě mohl ublížit. Jo? Takže já už jedu člověk proti člověku. A. Zlé věci by se udály. Takže radši v klidu a míru, ale na nějaký takový extempore s nějakýma nafrčenýma hrdinama, no tak to si, no tak to by viděli. Já ti říkám, že jo, takže takový herní hrátky s jízlama, co si tady sehrávají různý ty pitomci, jo. No tak to si můžu hrát oni.
2: Dobrý.
3: Protože otroci nikdy neustojí člověka. Protože člověk se absolutně nebojí nikoho. Pro člověka neexistují autority. Protože on je tou autoritou. A takhle má být každý člověk sám v sobě autoritou. Ne žádný falešný autority. Je, oni mají nápisy na zádech, já se z nich poseru. No tak to si píše, jo. Takže tady je důležité, aby lidi se probrali. A přestali se chovat jako děti. Jo, jako nesvéprávný. Protože tady už jako není prostor na takovýhle hrátky.
2: Hotovo? Nádhera, nádhera.
3: Nechal jsem se unést zase váš.
2: Já vím, čím, ano, vím, ale tam každý slovo, Maro, teď, co jsi pronesl, byla trefa do černého a zrovna možná, já ti teďka něco řeknu, jo. Tady Mira Sommer píše, zdravím, mohli by jste ve videu podrobně vysvětlit, jak vystoupit ze systému a stát se člověkem, díky. Miro, já ti něco řeknu, někomu by stačilo tady těch 5 minut, co říkal teď Mara, a probudí se v něm člověk, ale někomu prostě by nestačili ani hodiny, týdny a roky a desetiletí, aby se probudil. Je to velmi individuální, jo? Já ti můžu akorát doporučit, když jsme u toho, sleduješ teďka nás tady na Dežavíčku, tak my tam máme s Márou první ságu, tam má asi tuším 31 nebo 32 dílů, tam je všechno prostě up ovo, polopatě vysvětlený a v každém videjku vlastně to zmiňujeme, jakým způsobem ze srdce to musí hlavně jít. Hlavně si, prosím tě, nehraj na živého člověka, jinak prostě pohoříš, jo. Musíš to pro mě cítit v sobě. A to potom přijde samo, ty techniky různý, prostě jako ty vědomosti, jo, najednou to moudro přijde, když to ucítíš toho živého člověka v sobě a ty už potom pochopíš, jak se máš chovat, vůči korporátním a pochopíš hlavně, kdo jsi, že jsi tvůrce, jo, takže těžko, na to není žádný kurz, žádná rychlokovačka prostě a certifikát, jo, žádný certifikát na to neexistuje. Maro, někomu by stačilo teď, co jsi řekl ty, během 5 minut. A někdo to na to nepřijde nikdy. Takže Miro, studuj, naciťuj, kdo jsi, zjistí, kdo jsi.
3: Přesně. A já jenom pro upřesnění, člověk vždycky vystupuje jako člověk v míru.
2: No.
3: Jo? Ale vystupuje v míru do té doby, pokud do té doby, pokud nebyl porušený mír proti němu.
2: Uh-huh.
3: Pak už člověk není hodný člověk. Jo? Takže, a vemte si, že vám neublížuje právnická, fyzická osoba. Ta vám ublížit nemůže. Vždycky vám ublížuje člověk konkrétní.
2: Konkrétní člověk z masa
3: a
2: kosti.
3: A vy pak musíte jít potom konkrétním člověku. Jo? Aby věděl, že ho, ne, že ho neochrání žádný fyzický, právnický osoby. Jo? Protože on spáchal trestný čin vůči druhému člověku. Protože žádný člověk nemá právo ubližovat druhému člověku. Aby bylo jasno. A na základě ničeho. Protože právnická ani fyzická osoba vám nemůže dát tu pravomoc nad druhým člověkem. Jo? Ona vám dává právo, nebo ona dává pravomoc, ale nad fyzickou osobou. A to je ta kartička, jo? To může se poprat policejní kartička s občanským průkazem, jo?
2: Ano.
3: Ale ne s tím, ale ne, že ten člověk bude vystupovat za tu kartičku. Tak běda takovýmu člověku. Jo. Takže tady jenom objevit v sobě tu sílu a prostě hlavně to, že vy jste tady v právu. Já prostě, a já ale sám za sebe řeknu, neuhnu ani o milimetr, ani nikdy jsem ani neuhnu. Jo. Proto mně se nic špatného ani neděje. Protože oni ví, kdo se, policajti to ví, všichni to ví. Ale já nikomu nepáchám nic zlýho, já lidem pomáhám, takže...
2: Já jenom tady marokrát se zmíním, že teďka hodně lidem, jako, který třeba si jenom hrají, jo, na to život člověka, teďka se nedějou dobrý věci, jo? Už
3: no nedějou, tak, protože karma... oni to, já jsem to říkal už dávno, pokud nejsi člověk, nehraj si na to.
2: Radši Miro,
3: nemáš šanci ustat.
2: Jo, je to tak, no.
3: Jo. A to jsou většinou takový... tuponci, který už pak skáčou zleva doprava a jednou je Čechoslovák, pak je člověk, pak tamto, hento, jo, a to pak jasně je vidět, že nestojíte ve svém ústoji. Já si toho člověka hájím několik let, jako já tady nežiju jako člověk týden. Jo. A nejenom se mnou nikdo a nikdo se mnou ani nikdy nesnehne. Není šance. Protože to už je tak zakořeněný, že prostě to už nejde.
2: Už se nedá uhnout, už se nedá slézt.
3: Protože jak se, prostě... jak se probudíš do toho, v čem žiješ, co to je za všechno za verbešárnu, tak ty se nemůžeš vrátit zpátky do toho Matrixu. Protože ty už si polknul tu červenou pilulku. Jak bys v něm chtěl žít zpátky?
2: Maro, máme 20.57, my už dneska ukončíme pořád tady posledním videjkem ještě ze zdravotnického okénka nebo z toho Matrixo zdravotnického vlastně ohledně člověče. Španělská chřipka, to zvěděl, že nebyla ani španělská, že to nebyla ani chřipka, ale všude se mele, španělská chřipka 40 milionů.
3: No jasně, a hlavně při té takzvané španělské chřipce umřelo až 100 milionů lidí.
2: No. Takže já vám pustím no. Teď, jak to teda...
3: A taky vakcinace.
2: Vakcinace, ano, v Americe, vojáci.
3: Jo, takže já vám... Jsem před 5 rokama, nebo...
2: Ty máš náskok, člověče, no. Takže já to pustím, krátce jenom se pak rozloučíme a přátelé, myslím, to bude dobrý i pro vás, že ty pořady nebudou 4,5 hodinový, protože je to hukot potom v té hlavě. A ať máme ještě kus večera vždycky od těch 9 hodin, na cigárko, na kafičko, na dobrý papáničko a možná podívat se na Akta X za krají meze, ale to už jenom kdo chce, jo, ale takže pouštím a španělská chřipka není španělská a už vůbec ne chřipka, tak je to tady.
0: Takzvaná španělská chřipka byla očkovacím experimentem, který se strašlivě nepovedl. Třetina celé světové populace byla infikována. Existuje několik velmi zajímavých věcí ohledně španělské chřipky. Za prvé, nezačala ve Španělsku. Za druhé, nebyla to chřipka. Je toho víc, ale začněme těmito dvěma. Pokud nezačala ve Španělsku, kde tedy začala? V USA. Pokud to nebyl chřipkový virus, co to tedy bylo? Byla to bakterie, která způsobila vážný a ve většině případů smrtelný zápal plic. Stručně řečeno, během první poloviny roku 1918 byla experimentální bakteriální meningokoková vakcína kultivovaná v koních. Rockefellerovým ústavem pro lékařský výzkum v New Yorku stříknuta vojákům ve Fort Riley. Takzvaná španělská chřipka byla očkovacím experimentem, který se strašlivě nepovedl. 2 miliony z nich odjeli do zámoří. Bojovali ve špatných hygienických podmínkách, takže se bakterie šířila jako divoký oheň, kamkoliv šli. Tento příběh se pak rozšířil tak, že tito vojáci by se vrátili domů se všemi druhy evropských nemocí. Takže americká populace byla očkována také. Kdo měl na starosti distribuci a ten masový očkovací program? Rockefellerův ústav. Kdo byl hlavním vědcem, který to měl na starosti? Doktor Frederick Gates. Ti, kteří přežili, se stali obláčkovými dospělými. Což znamená, že bakterie přenášely na ostatní, dokonce i na neočkované. V moderních covidových dnech bychom to nazvali vylučováním. Očkovaní infikující neočkované. Úžasná shoda okolností, že? Frederick Gates tehdy. Bill Gates nyní. Rockefellerova iniciativa tehdy, Rockefellerova iniciativa nyní. Nemoc vyvinutá ve Fort Riley v USA tehdy. Nemoc vyvinutá ve Wuhanu v Číně nyní. Uzavřené společnosti tehdy. Uzavřené společnosti nyní. Obláčkový dospělý tehdy, vylučování nyní. Vše pro naše vlastní dobro, naši vlastní bezpečnost. Tehdy a nyní.
2: Takže, jako zhoda čistě náhodná, jo, Frederick Gates, Rockefellerova iniciativita, jo, takže před 100 letama, jo, 1918, teďka to zopakovali 2020, ale oni už chtěli v tom 18, oni už to měli připravený, takže je to prostě opravdu zjištění, že je to všechno prostě převrácený, dezinformace prostě jdou vlastně z těch masmédií vlastně, oni nás obelhávají, všechno je to úplně jinak, takže vlastně opět experiment, jo, očkovací experiment, pak vyslali vojáky do světa, nakazilo se tolik milionů prostě lidí a zase v tom mají prsty tady ty, takže a v tom mají hraje možná prostě ta jejich dlouhověkost, jo, že nemají zkracované ty telomery, tak samozřejmě to jsou třeba potomci, ale to jsou furt, jak říkáš, ty klany, oni mají totiž podle kabaly i jaksi schopnost se inkarnovat znovu do těch stejných rodin a tak dále. To je neustále, oni jsou neustále prostě ti kabalisti jako ta šlechta, jo. Takže úplně běhám rád po zádech, člověče. Co?
3: Máš to v tom filmu Jupiter vychází. Jo. Takže to jsou všechno pokrevní linie, to je... Vem si, že soudci patří třeba do partičky zednářů. Jo. Takže pak, když zjišťuješ, jo, že se to taky jakože dědí tak nějak z rodiny na rodinu. Jo, z potomků. Jo. A takhle můžeš, takhle jdeš absolutně ve všem, jo, ty figurky politické a tak dále, který vás tady oblbujou v televizi.
0: Zvaná španělská chřipka byla očkovací.
2: Sorry. Dobrý, já jsem to chtěl.
3: Takže a média jsou tady hlavně o tom, aby manipulovala. Ta tady nejsou o toho, aby říkala pravdu. Jo.
2: No, tak je média taky samozřejmě, že vlastní...
3: No ty jsou, proto byly vytvořený ty média.
2: Black Rock a Vanguard.
3: To máš všude podprahový věci. Všude, ve všech filmech, ve všech. Všechno podprahový.
2: Já potom se rozloučím jedním videjkem, ale já zkusím jako nazdílet obrazovku, mám to tady na Facebooku. Platila Českou televizi vláda Spojených států amerických za covidismu, jo, dostávala. Takže tady se hadrkuje jako zrušení poplatku koncesionářských, tam má takový prostě zdroje, teď to je jenom výsměch.
3: A jsme u toho divadla, no.
2: No,
4: je koncesionář, nějaký. Vy nemusíte platit žádný poplatky
2: za Českou. Divadlo pro voliče, no jasně.
4: Koncese, takže... koncesi, jakou koncesi?
2: Vakcinační
4: experiment. Lidi si musí uvědomit, že Česká televize je jenom název. To je firma soukromá. Takže vy jako dobrovolně platíte soukromé firmě za ty její manipulace? Tak já teda osobně ne, jo. Spousta ještě, jo, ještě platí a furt čekají. No oni až to zrušejí, oni až to zrušejí. No oni se tady budou bavit ještě 5 let o tom, že to zrušejí. To oni se rádi takhle baví, víš, to oni se vždycky, tak to jsou takový výkřiky do tmy, tamto a hen tamto. Jo, aby si získali jako svoje příznivce. To je všechno jenom manipulace. Protože se... politik je manipulátor.
2: A politikům se nevěří,
4: a ten ale... ten rozhodně nemyslí dobře. Uh-huh. Ten to myslí dobře akorát s tím, kdo ho platí. Nebo kdo ho tam dostal do té politiky. Protože kdyby, jako spousta lidí už to stát ví, že státy jako takový neexistují. To jsou všechno soukromé firmy. No, tak jestli jsou to soukromé firmy, tak si musíte položit otázku, co jste vy v těch soukromých firmách. Otroci. Ale dobrovolní otroci, protože vy v ní nemusíte být. Protože, jak říkám, Česká republika nemá ani ve svém majetku ani centimetr čtvereční této země. A vy nežijete na pozemku, ale na zemi. Jo. Pozemek je po zemi, ne zem. Jo? Vy si kupujete jenom, že můžete chodit po té zemi. Vy si kupujete vlastně svoji zem, si pronajímáte zpátky.
2: Maro, já jsem to nechtěl tady to téma otevírat, už překračujem, ale já to tady pustím. Dívej se, co jsem dneska objevil. Já to tady teda v krátkosti jenom dám. Počkej, toto není ono. Jo, ne, toto je ta televize, takže toto a ne.
4: Nemovitost není dům.
2: No. Když jsme u té země a u toho pozemku, jo, mezi čímž je teda velikánský rozdíl, tak tě pustím na nasrání, teďka máš toho Pantera, takže tě pustím na nasrání, tady toto, jo, a budu jenom teďka mlčet a poslouchat, co ty na to řekneš. Tak, ty to nevidíš, ale dívej se, pokuta za vodu z vlastní studny, odběr bez povolení vyjde až na 500 tisíc korun, úřad se vrací 3 roky zpět. Je tady fotečka vlastní studny na zahrádce, no, která bude stát potom občany v rámci pokut 500 000.
4: Hele, ale mě tím nenasereš.
2: Ne.
4: Protože tady ty věci už byly v Polsku před minimálně rokem, říká, nevíš? Že ty ze svý studny nemůžeš napojit ani svoje zvířata.
2: No.
4: Víš? Ale bavíme se o tom, že se to týká fyzických osob, jo?
2: Fyzických občanů, ano.
4: Všechno se týká fyzických osob. Člověk není fyzická osoba. Neexistuje zákon, který by říkal na celém světě, že člověk je automaticky fyzickou osobou. Fyzická osoba je role. Jo? To je celý. Tak si nehrajte, že jste herci pořád, ale vraťte se zpátky do toho člověka. To se týká jenom fyzických osob. Neživých věcí. Vy jste člověk a mě takovýhle nesmysl absolutně nezajímají, takže si to můžou strčit výškam.
2: Já vím, Maro.
4: A bohužel tak. Nemám studnu, jo? To musím říct.
2: No my taky nemáme... Jo,
4: ale ať si lidi laskavě uvědomí, komu patří tato země. Celkově země komu patří ta. Ta nepatří korporacím, ta patří člověku. A voda patří člověku. Na vodu si nikdo nemůže dělat nárok, korporace si nemůže dělat nárok na vodu, že je její. Protože ta voda patří člověku.
2: Maro, a další video...
4: A ten člověk mu ji neprodal.
2: Další fotku, kterou jsem někde zašantročil, tak ta zas byla taky ze zahrádky. A jak máš rinu, okap, tu rouru a máš tam takovej ten 1000-litrovej sud, tak je to omezený a zákaz chytání dešťové vody užají, jo? Takže nejenom jako...
3: V Americe dostal asi 30 dní nebo 60 dní batu za to, že měl vodu na svým pozemku pochytanou dešťovou.
2: Fakt, to je hrozný. To je, kolik škody tím udělal, ale
3: no,
2: komu?
3: A máš tam to lidi dávat, oni ho soudili jestli na 2 měsíce nebo na 3, a už si to nepamatuju, už jsem taky čet, nebo viděl ten příspěvek hodně dávno. Jo? Jaký jsou tady absurdity? Protože to je o tom, že ty lidi lezou na ty skurvený soudy, vy tam nemáte co pohledávat. Všechno se týká fyzických, právnických osob. Vy jste člověk, nazdar.
2: Je to tak.
3: A jak, no tak jak mi chceš dokázat, že já jsem fyzická osoba? Když fyzická osoba je pouze franšíza. Vy používáte fyzickou osobu k obchodování, ale ne k životu. Vy máte právo na život od stvořitele a na všechno, co je na téhle zemi. Takže oni všichni by vám měli platit za to, že vám de facto prodávají vaši naftu, oni vám prodávají vaši vodu, oni vám prodávají vaše dřevo, to všechno je vaše. To si je zapotřebí uvědomit.
2: Příště pustíme... Dneska jsme měli zdravotnický, my to budeme tak točit, příště budou korporátní a bude tam něco, co mě hodně jako bavilo, o hypotékách, jaký to je obrovský podvod, vlastně to je, to jsou smrtící sevření v překladu hypotéka, jo?
3: A jak vlastně... To je poprava.
2: Tam je to, no tam to, má to víc těch významů, ty výraziva. Jo, že vlastně oni tu hypotéku tě jako dají stejně ze svýho kolaterálního účtu.
3: No oni ti ji nedají, oni ti jenom řeknou, že ti dají.
2: Řek ano. No.
3: Protože ty podepíšeš cenej papír. Ty seš majitel země.
2: No.
3: Ty máš kolaterální účet. A ty de facto jenom tím podpisem dáváš příkaz k platbě, že ty prachy chceš, aby ti je vyplatili, aby si mohl koupit ten barák. Ale ze svých peněz, z toho kolateru, protože ty prachy jsou rozpočítané, ty majetky, co se týče veškerých nerostných surovin, jo, ty jsou všechno rozpočítané na každého člověka.
2: Mm-hmm. Jo. Maro, nech to teďka být, to je téma obsáhlý, já tam mám několik videí ohledně hypoték, jo. Byly to novinky i pro mě teda, takže budem se těšit na Máru příště a na Dežu, na mě jako, že se budeme těšit a pěkně to rozebereme, jo, ty hypotéky, protože to je taky důležitý. Jo,
3: je to důležitý, protože to je mega podvod.
2: Ta finanční gramotnost, ale ne ta gramotnost, jak říká jako mainstream a systém, že musíte jako být finanční poradci a vědět, kam investovat. Ale finanční gramotnost ve smyslu, že vy máte nezcizitelný majetek okamžikem narození, než je vám vystavený rodný list. Jo? To je ten váš majetek a to je ta finanční gramotnost, nebo hodnotová.
3: Tak, jo? Tak. A hlavně vy nejste rodnej list.
2: Jasně.
3: Rodnej list je zakládací listina korporace, která se jmenuje stejně jako vy. Jo. To není záznam o člověku, ale o firmě. Proto jsou tam ty písmenka různě napsané. Velkýma písmenama a mezerama a tak dále.
2: To všechno probereme příště, člověče. Máme tady dost lidíček a jako nepíšou nějak komentáře, protože asi vytřeštěně zírají a poslouchají, takže to je dobře. Komentáře jako dobrý pokec a tak, ale nebylo jich moc, ale to nevadí, jako nemusí být kvantita, stačí kvalita a my jedeme na kvalitu hlavně, jo. A není potřeba fakt nějaké to kritické množství, 30% lidí a už ne, už jenom 25%, kde pak. Jako jeden člověk
3: může to být úplně sám na celý zemi. Protože tady jde o vás, o jednotlivce.
2: Každý je to
3: vy nemusíte čekat, až se probudí soused.
2: Maro,
3: ne, prostě vy ten systém pošlete do prdele a nazdar.
2: Každý je tu sám za sebe nakonec, víš, stejně.
3: Přesně.
2: Jo?
3: A vy nejste zodpovědní ani za svoje rodiče, ani za svoje děti, za niko. Každý sám za sebe.
2: Já jsem se teďka setkal s takovým názorem tam od jedné skupinky ohledně Plat taky. Bavili se mezi sebou, jo, mezi sebou. Ohledně placení dluhů. Je to velmi důležitý splatit, jo, protože potom by bylo špinavý nečistý svědomí, že oni by mohli udělat zákon, že ty nesplacené dluhy přechází na dědice, na děcka. No a přece bys nechtěla, aby to platili, ježiš, tvoje děti, musíš to za...
4: Ale ty děti to dostávají automaticky a jako člověk nebudu chodit se pisovat nebo dědictví. Já napíšu takhle papír, přenechávám tento dům svému synovi.
2: Já se bavím... Otovo. Počkej,
4: Maro. Bez nějakého katastru posraného a konec. Všechno podvod.
2: Já jsem se špatně vyjádřil. Oni se bavili o dluzích. Že je potřeba zaplatit dluhy, aby nepřešli na děcka, na dědice.
4: Jasně, ale je potřeba ty dluhy taky dokázat.
2: No však, ano.
4: No a tak mi ukáž originál, listinu, ten úvěr, kde já jsem podepsaný.
2: Ale vidíš, jak ty lidi aspoň přemýšlí, jako jak přemýšlí, že furt ten
4: chceš vymáhat dluh, tak musíš mít podepsanou směnku. Originálu.
2: No.
4: Originálu, žádnou kopii, originál. A taky při zaplacení dluhu, dejme tomu půjčky, vám banka by měla dát původní smlouvu vrátit. Jo, protože vy, když zaplatíte dluh a napíšete na ten dluh směnku, jo, tak tím, že ten dluh je vyrovnán, tak ta směnka se vrací k tomu, kdo ji podepsal. Jo, aby si třeba on za půl roku nemohl nárokovat znova ten dluh. Vy musíte mít originál dokument a to žádná banka vám nikdy nedá. Protože ona ten dokument nemá. Takže ona nemá ani důkaz, že vám něco půjčila. V originálu se bavím, ne v kopii. Protože kopii si můžete udělat tisíc, ale to neznamená, že ten dluh nebyl zaplacený. Jo, takhle je zapotřebí se na to dívat. Protože vy, když půjčíte sousedovi, tak on vám podepíše směnku, no a když soused vám to vrátí, tak vy mi tu směnku takhle hodíte zpátky. Protože vy byste jinak měl pořád ten důkaz proti němu, že vám něco dluží. A on by byl blbej, kdyby si tu směnku nevzal zpátky, když vám ty prachy vyplatil. To jsou jednoduché věci, to je ta finanční gramotnost.
2: Ano, to je ona.
4: Zaplatil, to je ta správná. Vrátila vám banka někdy papír, když jste jí zaplatili půjčku, takzvanou uvozovka, úvěr. Vrátila vám zpátky žádost a tady ty veškeré dokumenty jsi spojený?
2: Nikdy v životě.
4: Protože ona by vám to měla vrátit. A jestli vám to nevrátí, tak to znamená, že je nemá. Protože vy podepíšete úvěr a v tu chvíli ten dokument odchází. A ta banka už ho nemá. Ta má kopii, ta si může udělat tisíc kopií. Ale na to, aby mohla něco vymáhat, potřebuje originál. A tady se dějou podvody na soudech, protože tady se dávají neoriginály. Jo? Takže vy můžete pak zažalovat i toho soudce, který tak soudí. Jo? Protože to není žádný důkaz. Nepodepsaný papír.
2: Takže
4: nebo
2: Maro,
4: podepsaný papír, jakože kopie.
2: Maro, finanční gramotnost pořešíme příště. Máme se na co těšit. My jsme to trošinku teďka zase rozvířili a je tady ještě, já tě ještě tady nám děkujou, že jsme, ano, že žijeme. Ano, Pavle, žijeme krásně. No a David Curoš, to jméno znám z Facebooku. Jen bych dodal, platidla obecně jsou výtvor systému. Kolaterální účet není váš, ale systému. Vše, co vám systém nutí, abyste používali, není vaše.
4: Kolaterál vytvořil systém, ale ve skutečnosti je to váš kolaterál. Jo? To jenom systém si našel způsob, jak těžit z vašeho dědictví na téhle zem. Jo, to jsou oni si mezi sebou vytvořili tady ty věci, aby mohli okrádat vaše, aby mohli vykrádat vaše dědictví, vaše nároky. Jo?
2: Je to tak, jak říkáš, že ten účet vytvořil sice systém, samozřejmě Vatikán a tady, ale ta hodnota, ty hodnoty jsou naše.
4: Jinak. Kdo je majitelem rodného listu? Stát? Ne. Tak to má nej. To vy jako člověk jste majitelem toho cennýho papíru.
2: No, David se pustil do dialogu. Kolaterál je spojen s právní fikcí?
4: Ale ano, ale vy jako člověk máte právo mít právní fikci. Vy máte na to, abyste mohli obchodovat. Jo? A vy k tomu buď použijete, nebo nepoužijete. Jo? Takže vy se z právní fikce nemusíte zbavovat. To je jenom prostě váš nástroj k tomu, abyste mohli uzavírat smlouvy s jinou, jakože skrze právní fikce. Protože co vy uzavřete skrze právní fikce, není vymahatelný na vás jako na člověku. Chápete? To je jako takový eseročko.
2: Příště pokecáme. Uděláme finanční školení, uděláme...
4: A to, že oni... To, že oni vám vytvořili majetek, tak to je v pořádku.
2: Jo.
4: Ale vy, když můžete vědět, jak ten majetek si máte jakože už ohlídat, aby ty firmy už z toho nemohly těžit, z toho kolaterálu. Sice tam bude, byť na něj třeba si nešáhnete, ale už si na ní nešáhnou ani ty firmy. Jo? Protože každý váš podpis jde kolaterál. Jo? Takže vy tím, že přestanete podepisovat jakýkoliv tady ty cáry papíru různým tady těm prašivým úředníkům, tak přestanou těžby vašich kolaterálů. A tím jejich systém samotný se zhroutí. Protože ten, kdo vyplácí ty peníze z toho kolaterálu, potřebuje tomu váš podpis. Aby to nemohli dělat korporace jen tak, jako že si budou cucat prachy, protože oni sami sebe hlídají navzájem, ty korporace. Jo. Takže tolik v krátkosti a pak to budeme rozebrat v jiný vysílání zase, ale...
2: No příště, jo. Dívej se, já tady mám otevřený ty moje složky, takže máme tady to zdravotnické okénko, jo, pak tam máme ty genocidy různý a příště budou policajti takzvaní, jo, korporátní strážní a tady ty finance, ty hypotéky. Jo, tak těch tady
4: protože,
2: mám jako několik.
4: Když to vymete, tak to je trust, jo. A kdo je příjemce? No, kdo je beneficient rodného listu? No, vy. Ale to, aby mohli z vás vytáhnout ty prachy, tak musíte vy vstoupit do té fyzické osoby nevědomky.
2: Ano. No, a to se jim teda jako podařilo pěkně, no.
4: No to jo, no to protože... Lidi neví, jak ten svět funguje.
2: Vůbec netuší. No tak já jsem taky netušil před rokem třeba.
4: No tak, jasně, no, tak já jsem taky netušil před, já nevím, 6 rokama. Hmm. No. Takže... Ale tady ta věc už, já už tý studuju 6 let, jako to není jako že včera.
2: Takže Davide, budeme tady zase teda pravděpodobně v pondělí.
4: No Davide taky studuje.
2: No ať, já si myslím, že on studuje, já ho znám, on tam má i nějaký videjka taky.
4: Jo, to jo, ale ať si uvědomuje, sám sobě tu sílu, komu ten rodný list ve skutečnosti patří. Kdo je jeho majitel. Protože oni vám za zádama udělali firmu, vám vytvořili firmu. S vaším jménem, jakože jo, když to bylo takhle. Takže vy na ní nevíte, že jste šéf firmy, majitel, no, a vy jenom platíte jakože za dluhy za tu firmu. Ale vy nemáte žádný zisk. Jo? Máte jenom výdaje. Tak je na čase to změnit. Šanty.
2: Šanty, no člověče, dívej se, my si nedáme pokoj, my zás už máme půl hodiny, přetahujeme, no tak jako já to nemám omezený, ohraničený, jako, jo, David píše téma na příště, Davide, dobrý, ale necháme to na příště, jo, já to tady přilepím.
4: Jo.
2: Téma na příště. Dítě narozené mimo systém, nemá rodný list, nemá kolaterál. Co to pro systém znamená? Ano, nechme si to na příště. Ano. Jo?
4: Ano, to tak je. No. Ale berte to tak, že vy ten kolaterál máte, protože jste majitele rodného listu ve skutečnosti. Jo?
2: No ale tady to dítě, on píše, že tady to dítě nemá rodný list, jo? Nenechali mu vystavit rodný
4: list. Ale jasně, já říkám, když máš rodný list, to znamená, že jsi majitel té korporace.
2: Jo.
4: To oni si potřebovali udělat, protože de facto to není, tady se nejedná ani o peníze, tady to jsou, to je o dluhopisech. Takže to, co lidi používají jako, a říkají tomu peníze, to nejsou žádný peníze, to není nic, to je to cár papíru jenom. To je fake měna.

0: pak je konec. Pro otroky.
1: Dobrá.
0: To už je tam tak, to už je takový finale tam. Tadadada, jíš, konec.
1: Ale jak jsi říkal, jako, tak je možný, že k tomu třeba ani jako nemusí úplně.
0: No nedojde to, už těch, co se probudí.
1: No.
0: Ne, takže to se neprobudí. U těch to proběhne.
1: Jo. Tak jo, tak Maro.
0: Říkám, jako, já tím to říkám, nezachráním ty, co nic nedělají. Aby bylo jasno. Jo, tady je to každý sám za sebe.
1: Ty jsi nabrošené, takže...
0: No je to jenom, aby si věděl ty, že já nebo kdokoliv jiný probuzený nezachrání ovci v neprobuzení. To, že tu jsi systém tebe sebou hezky. Protože ten systém padá, uzavírá se a veme sebou i svoje příznivce.
1: Tak o to jim jde zebrat sebou co nejvíc.
0: No.
1: Hmm. Když teda sám odejde, tak aspoň ať má na cestu nějaký energie.
0: Tak.
1: Takže přátel...
0: Protože vem si, že velký písmena, jak máš napsaný na tým občance, jo? Tak přesně takový velký písmena máš i na náhrobku. Víš?
1: To jsem si nevšiml ani člověče, jo?
0: Ne, no tak to se podívej na hřbitov.
1: No.
0: Je?
1: Jo.
0: A jak víš, velký písmena neoznačuje člověka?
1: Já se podívám na vesničko má střediskové, jak tam tesal ten kameník do toho. Je málo kameníků a málo hrobníků, málo moc neboštíků, málo kameníků, nebo jak to říkal. Jo, je to tak, člověče. No, vidíš,
0: protože ty vemeš ještě jenom v krátkosti. Jak máš napsáno to svoje jakože jméno v tom rodném listě? Jakýma písmenama, jo, jak máš napsané jakože příjmení? Protože příjmení je název korporace.
1: No,
0: jo, aby bylo jasno.
1: Příjmení asi velký, jo? No.
0: Proto ti říkají třeba, jste pan Novák? Ne, nejsem. Já jsem Jan. Víš? Protože pan Novák je korporace. A pan Jan Novák je taky korporace.
1: Dřív se psalo.
0: Jak je tam příjmení, je to korporace.
1: A může být i malým napsaný a je to korporace.
0: Je to korporace, no. Jak tam máš příjmení u toho, tak je to no, korporace.
1: Takže, jenom teďka se
0: proto ty vzpomněl. Proto oni po tobě chtějí, řekněte nám vaše jméno, no tak já jsem Lojza a tím to hasne. Mm-hmm. Je nám samo někdo, že musím někomu říkat nějaký příjmení, jakože, ne, jméno.
1: No však jasně, jméno. A to příjmení...
0: Protože ty říkáš to příjmení a tím pádem říkáš, že seš ta fyzická osoba nebo právnická. Tak. O toho tečka.
1: Ne, já jsem jenom chtěl říct ještě, že v minulosti se dřív psali začáteční písmena u jména velkým, pak příjmení celý velkým a teďka už se píše všechno.
0: To byla fyzická, protože to byla fyzická. Teď už je to právnická.
1: Právnická osoba. Maro, nechme toho. 21 a 29. Já mám pokyny, ty jsi nabrošené a ti to vydrží do příště, uděláme finanční školení, uděláme tu gramotnost, finanční hypotéky, půjčky, tady ty kolaterály, jestli se David taky, jo, bude dívat příště.
0: Vem si, že tady to jako s nima, tady s těma danmožoutama jako po dobrým nemůžeš.
1: No to vůbec.
0: Víš? Tam už jako není, jako, že si bereš jako, že rukavičky. Tam už prostě musíš jednat rázně.
1: Přátelé, já se tady pomaličku...
0: Protože to...
1: No, ještě to pověz teda.
0: No ne, že je na čase, aby si ze sebe přestal dělat pitomce. No. Víš, jako ten člověk.
1: Takže, já si myslím, že máme splněno. Já už jsem, mě už lítá jazyk, já potřebuji cigárko. Antiparazitální. Cigárko, tabáček. Mám tam aj videjka o tabáčku samozřejmě, jo. Hodně videjek nachystaných. Ale když se tě šikne nějaký pěkný téma ohledně tady té finanční gramotnosti a můžeme to vzít klidně od začátku, jo. Jak si, nebo od začátku.
0: No, ale říkám, my jsme toho, jsme toho napovídali dost ohledně toho, ale tak jako... Protože na ty začátky, tam je zapotřebí už jakoby fakt se začít zajímat sám za sebe.
1: No.
0: Jo? Sám si hledat ty informace a těch informací je fakt spousty, to není málo. Jako. Jo? A je to z jakýkoliv země na světě, části. Jo? Od jakýkoliv národa.
1: Jo. Takže rozlučku, pěkně se rozlučíme se a...
0: Takže já přeju všem hodně...

0: Mě zdravíčka, ať se daří a hlavně já jsem z toho neposral.
1: No, však jako neposrat se samozřejmě, spojovat si souvislosti, hledat informace
0: No.
1: a sledovat
0: Hledejte sami
1: dynamičko.
0: za sebe, protože to je to nejlepší, co můžete udělat, že to hledáte sami za sebe. Nechce se nikým ovlivňovat. Neposlouchejte mě, ani Petruchu, ani koho. Vy sami musíte k tomu dojít. Jo, protože jenom řeknu, že hele, málo to tam povídat. Ne, ty to musíš cítit uvnitř.
1: To, jak jsem psal tomu, no,
0: Jakmile
1: Vymírovi.
0: necítíš vevnitř, tak jako
1: No.
0: to je takový zbytečný, jo, to je takový.
1: No, už je ta otázka, jestli by jsme mohli teda jako podrobně vysvětlit, asi tady v tom vysílání možná v půl hodině, jak se probudit do živý, jak se stát živým člověkem. Ono to nejde, no. Ono to prostě fakt jako
0: No to
1: nejde.
0: nejde, to je v každém
1: No.
0: vevnitř.
1: Člověk to musí ucítit v sobě a pak ty odpovědi vlastně
0: Musíte to v
1: naraz.
0: sobě nastartovat
1: A.
0: prostě.
1: Ano. Tak, já jdu pouštět znělku. Ne, já ještě, no, tam tu, já pustím znělku, už to nebude. Už pustím
0: Už to
1: znělku. A, dobře.
2: Ty všech zemí,
1: Tak.
2: vylište si prdel!
1: Jsem se trošku přehmátl, ale nevadí, takže počkej, já mám tady tu, tady mám znělku. Maro, takže, om veliké šanty a divákům, posluchačům, komentátorům, přijďte, asi to necháme pravděpodobně na ty pondělky, je to takový optimální, od těch 7, no. Jak se bude stmívat dřív, tak třeba od 6:30. Jo?
0: No. Hlavně to nás nezveličuje, jak to říká můj kamarád.
1: No, tak je to
0: Nech to od
1: takový.
0: sedmi, ale ne, a ne, nezmění to, no, prosím tě.
1: Od 7,
0: No,
1: no.
0: protože já mám taky svoje aktivity, bratře Žižko, víš?
1: Do 7 máš, no tak každý máme svoje
0: No
1: aktivity,
0: tak jako já
1: jo.
0: jsem tvůrce, rozumíš?
1: No to.
0: A víš, že já se nenechám nikým ovládat, ani ovlivňovat, ani, víš? Pokud to nevyhovuje mě, tak to nechci.
1: No tak a já vidíš to teďka jsem vlastně schválně, ty máš nedělu ty šipky a ty svoje kontakty,
0: No jo, ale
1: schůzky,
0: musíš taky
1: jo.
0: brát, že týden, že se
1: Takže
0: pracuje, sakra.
1: proto jsme navrhli
0: Chápeš?
1: ty
0: A já
1: pondělky.
0: dělám do večera, já se tady motám, furt něco tvořím.
1: No.
0: No, a jako od 7 to je pro mě zbrzo. Od 7 to už je taková
1: Ale
0: hrana.
1: však říkám, tak v 7, dobře, tak v 7.
0: No,
1: Jo,
0: nech
1: kdyby
0: to
1: se
0: tak,
1: něco
0: jak to je, a
1: cokoliv změnilo,
0: nevymýšlej zase něco nového.
1: kdyby se něco změnilo, tak my jsme dynamičtí, jo, tvůrci, my můžeme
0: A
1: kdykoliv,
0: když to
1: no.
0: nepůjde, tak to přehodíme třeba na středu nebo na
1: No,
0: pátek, rozumíš?
1: tak bude středeční nedělníček, čili středečníček, víte, jedno, teď my si s tím hrajem. Maro, já si s tím hraju,
0: Je to
1: jo.
0: fuk,
1: Já si hraju, mě to baví, ano,
0: je
1: nedělníček, pondělníček, středečníček, to je šumák. Lidi se stejně hlavně dívají ze záznamu, jako jo, z archivu.
0: to fuk. No,
1: Takže já vám
0: no,
1: tam nahraju tady ty videjka a tady ty popisky k tomu, ty výtahy, ať jste v obraze, ale sami si zjišťujte, nemusíte nám věřit ani slovo, jo.
0: tam.
1: Dobroš. O šanty,
0: Vidíte,
1: pouštím.
0: mějte se krásně a
1: Krásně,
0: já zase
1: krásně.
0: příště.
3: Vláda Spojených států posílala miliony korun České televizi během covidu. Když navštívíte veřejné transparentní údaje o výdajích Spojených států na adrese usaspending.gov, narazíte na zajímavé záznamy finančních transakcí týkající se nejen České televize. Po zadání klíčového slova Česká televize se vám objeví seznam finančních transakcí, ale v seznamu uvidíte pouze Člověk v tísni. Už to samo o sobě je zvláštní, nicméně po rozkliknutí kterékoliv položky jsou údaje ještě více znepokojivé. Uvidíme, že nezisková organizace Člověk v tísni je vedená a známá pod více romény. Jedním z těchto aliasů je dokonce Česká televize. Pokud zadáme čerpání financí za všechny minulé fiskální roky, objeví se částka, kterou tato neziskovka čerpala přímo od vlády Spojených států. Celkem ve výši 30 milionů dolarů, tedy něco kolem 630 milionů českých korun. S podivem se jedná výhradně o roky spojené s pandemií COVID-19. Zde je možné vidět tok financí do této neziskové organizace za jednotlivé roky. Zarážející je, že Člověk v tísni zde figuruje pouze jako takzvaný child recipient. Zásadní rozdíl mezi child recipient a parent recipient je následující. Child recipient, takzvaně podřazený příjemce, je příjemce navázaný na parent recipient a dědí od něj určité vlastnosti, nastavení nebo vazby. Parent recipient je nadřazený příjemce, je tedy hlavní příjemce vedený jako takzvaně rodičovský záznam. Tedy hlavním příjemcem parent recipient je Česká televize. Pokud dáme opět všechny fiskální roky pouze u České televize, vidíme, že ČT čerpala 4,2 milionu dolarů, tedy něco okolo 88 milionů korun, a to od vlády Spojených států v době covidu. Nabízí se hned několik otázek. Proč? Proč čerpala ČT od vlády USA 88 milionů korun během největší pandemie v moderních dějinách, když má být za účelem její nezávislosti placená výhradně z koncesionářských poplatků? Další proč? Proč je nezisková organizace Člověk v tísni známá a vedena v úřadech a účetnictví americké vlády pod aliasem Česká televize? Pokud je všude u transakcí Člověk v tísni jako hlavní příjemce, parent recipient, vedena Česká televize, nelze se ubránit domněnce, že nezisková organizace Člověk v tísni zde může figurovat jako bílý kůň pro finanční toky za účelem ovlivňování informací a veřejného mínění. Napište do komentářů, co si o tom myslíte vy. Vláda Spojených států posílala miliony korun České televizi během covidu. Když navštívíte veřejné transparentní údaje o výdajích Spojených států,
2: vy všech zemí, vylište si prdel!

0: Krásný, příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní studenou sprchu od pana profesora Staňka, která má dneska totiž s panem profesorem jsme se rozhodli, že nebudeme nic skrývat a proto jsme už vlastně do názvu dali úplně všechno. Tenhle pořad se jmenuje Co bude, až nebude. A nebo jak bude, až nebude. Ale co nebude? Tak to se máte teda na co těšit. Pane profesore, vítejte, krásný večer přeju.
1: Krásný večer přeju všem lidem. Můžeme jít na to.
0: Můžeme jít na to s plnou polní. Já jsem tady, je nás tady docela dost, teda hodně, a já se sám moc těším na to, až dostaneme dávku informací, kterou pro nás máte připravenou, protože to, co vždycky tady probereme, tak s nějakým zpožděním se občas někde objeví, ale ne na mainstreamu, ten dělá, že nic takového neexistuje. Tady všude všichni jedou plnou parou vpřed ještě kolem Bílých skal a v první třídě na Titaniku se ještě tančí a přitom nabíráme vodu, že jo. Tak pane profesore, nebudu zdržovat, je to vaše a moc se těším.
1: No, v současnosti se hodně diskutuje o vývoji na Blízkém východě. Mluví se o tom, jak bude pokračovat konflikt mezi Izraelem, Spojenými státy a Iránem. Mluví se o novém třístranném paktu mezi Tureckem, Pakistanem a Saúdskou Arábií. Mluví se také o tom, jak se vyostřuje situace v Jihočínském moři a podobně. A pak tady máme teplo a sucho a evropský kontinent zažívá prý neočekávaně vysoké hladiny, které nikdy nebyly a podobně. Tak pro ty klima alarmisty bych chtěl upozornit. Podívejte se prosím na takzvané hladové kameny v Německu z roku 1814, 27, 54, 1904 a podobně. A zjistíte, že ten nízký průtok všech řek není výjimečný, že tady to bylo už opakovaně a to sucho bylo strašné a ty teploty byly strašné a podobně, takže prosím vás, žádné řeči o tom, že produkce CO2 a prdění metánu způsobuje tyhle ty extrémní teploty. Druhá zvláštnost, potichonku, polehonku začíná vylézat, jak se říká, z komory jeden problém a to jsou potraviny. Teď jsem četl zprávu právě evropských orgánů o tom, jak sucho a teplo radikálním způsobem znížilo produkci některých produktů. Samozřejmě můžete říct, že artičoky nejíte, tam je produkce menší o 80%. Nejíte taky boby a některé další věci, 60%, nebo hrách, 40% nižší úroda. Ale musíme si uvědomit jednu základní věc. Všeobecně dochází ke snížení výnosu všech polnohospodářských plodin o 20, 30, 40%. A problém totiž není jenom ta teplota a sucho, ale taky to, že zmizela vzdušná vlhkost. A dochází k obrovskému vysoušení velké části Evropy. Když ještě před 20, 30 lety se zjistilo, že ve východním Španělsku v oblasti horstev na hraničících s Francií, Pyrenejích, došlo k vylidňování mnoha oblastí, protože se ztratila voda a nebyla voda nejenom pro lidi, ale ani pro dobytek, ani pro pěstování rostlin a podobně, tak se to bralo jako okrajový problém. Najednou zjišťujeme, že problém s vodním potenciálem je v celé velké Evropě, že dokonce největší švýcarský ledovec se za posledních 30 let zkrátil o 8 kilometrů. Zjišťujeme, že ledovce v Rakousku radikálním způsobem tají, což způsobuje nejenom problém vodních elektráren, ale taky skutečnost, že Dunaj dostává podstatně menší dávky, protože nemá se co topit. No a najednou zjišťujeme, že všechny velké evropské řeky, jako je Dunaj, Rýn, Ebro, Sena a podobně, mají obrovské problémy s vodou. A k tomu přistupuje základní skutečnost. Jestliže se radikálním způsobem snížili nasycenost půdy vodou, dochází k výraznému snížení výnosovosti potravin. A geniální Evropská unie, která uzavřela dohodu s Mercosurem, jenom na jedno překvapení zjišťujeme, že sucho postihlo taky Brazílii, Argentínu, že najednou ty stavy skotu se musí zmenšovat, protože není voda pro ten dobytek. Že najednou produkce soji nebo dalších obilovin v Brazílii radikálně klesla o 20-30%. No a pak si říkáme, no jo, dovezeme to z Afriky. Jo, to tropické ovoce a podobně. No jenom, že sucho postihlo taky africké země. A tahle ta změna proudění vodní páry, která je skutečným skleníkovým plynem, změna směru pasátů, působení El Niño, které se považuje za extrémně silné, a skutečnost, že Středozemní moře je ohřáto na maximální teplotu, konec konců od Sicílie až po Gibraltarský průliv je teplota více jak 30 stupňů vody a v Tichém oceánu je to 22,5 stupně, což je podstatně více, než je obyčejný průměr. A co je problém? Taky se ohřívají nižší spodní vrstvy vody v Tichém oceánu. A najednou zjišťujeme, že ten problém s potravinami, které jsou přece vždy dostupné a vždy je jich dost a nemusíme se obávat o potraviny, je najednou ještě umocněn další věcí, o které se tichouce nemluvilo. Hormuzský průliv a jeho uzavření znamenalo také výrazné omezení vývozu močoviny. Močovina je základem pro výrobu umělých hnojiv. A jelikož jsme velice důslední v odmítání umělých hnojiv z Ruské federace a z Běloruska, tak najednou zjišťujeme, že skutečně jaksi nemáme dost hnojiv. Minule vzpomínaná výzva Evropské unie, aby zemědělci hnojili kravským hnojem, no tak když jste předtím geniálně omezili stáda skotu, aby neprděla metan, a teď přijdete s nápadem, že budeme to hnojit lidskými exkrementy a močem, tak je sice velice pěkné, čím to chcete hnojit, ale problém je v tom, že je voda je životodárný fenomén, který musí zabezpečit rostlinnou říši. A z toho všeho najednou vyplývá skutečnost, že těch potravin nemusí být dost. Přidejte k tomu skutečnost, že díky uzavření Hormuzského průlivu dochází k výraznému navyšování cen ropy. Ropa Brent se nyní pohybuje kolem $90 za barel. U některých druhů ropy je to už s více jak $100 za barel, což nevyhnutně povede k zdražení transportu potravin, když budou. No a samozřejmě tohleto všechno pak vyústí do toho, co avizuje již Evropská centrální banka. Jednotlivé země budou muset počítat s výrazným navýšením cen potravin. No víte, když zdraží televize nebo zdraží auto, tak je to sice nepříjemné, ale není to katastrofa. To nekupujete každý týden. Ale když vám zdraží potraviny, pak to znamená inflační kolotoč, pak to znamená zvýšení úrokových sazeb a pak to znamená pro paní Lagardeovou v ECBčku veliký problém, ale ten problém se taky týká národních bank a podobně. No a to v konečném důsledku všechno vyústí do dalšího problému. FAO tak nenápadně konstatuje, že ale ty miliardy tun potravin, které se zničí, nerozdají, možná by se měly rozdat. No jenomže to zase nepůjde, protože tichá koncentrace úrodné půdy, například Bill Gates vlastní více jak 70% úrodní půdy ve Spojených státech, pak to narazí na jeden problém. Tihleti velcí vlastníci chtějí mít zisk, business. A v tomhletom ohledu ještě přistupuje další faktor. Ukrajina vyvážela miliony tun obilí a rostlinných olejů, vydělávala na tom jenom u obilí kolem $20 miliard ročně, u těch rostlinných olejů kolem 4 až 6 miliard dolarů ročně. Na důsledná práce ruských ozbrojených sil zablokovala vývoz obilovin a rostlinných olejů z Ukrajiny. Tím pádem nejenom poškodzuje rozpočet ukrajinský, ale taky zásadním způsobem znižuje dostupnost tohoto obilí, které zatím zhnije na skládkách, není ho možné vyvést. A to se taky projeví jako obrovský problém nedostatku potravin na světových potravinových trzích. No a můžeme se dostat velice rychle do zvláštní situace, ve které najednou zjistíme, že ta pravidelná dodávka potravin a produktů zpracovatelského, zemědělského průmyslu a podobně najednou vyschne. A budeme mít suché nejenom řečiště jednotlivých potoků a řek, ale najednou budeme mít i suché dodávky potravin. A někoho z toho pak napadne, no jo, kurňa, poprvé nebudou, po druhé, ty, co budou, budou drahé. A po třetí, může se stát, že právě zásobování jednotlivých oblastí nebude mít stejnou úroveň. Budou metropolitní oblasti, které budou zásobovány potravinami více, a budou ostatní oblasti, které budou mít menší zásobování. A tu si najednou vzpomeneme na naše rodiče a prarodiče, kdy Československo bylo potravinově soběstačné a kdy ty zemědělci vždycky vyprodukovali dost potravin pro obyvatelstvo. A začneme si klást otázku, kurňa, jak je to možné, že tehdy jsme byli plně soběstační a nyní ve vyspělé Evropské unii najednou budeme mít problém s potravinami. Někdo prohlásí, ale ne, to jsou poplašné zprávy, potraviny vždy boli a budou. No tak otázka je, jestli budou, a otázka, za kolik budou. A tohleto všechno se kumuluje právě tím, že se to děje ve stejném časovém úseku. Zastavení dodávek umělých hnojiv, výrazný nárůst teploty, souběžně obrovský nárůst sucha, ztráta vzdušné vlhkosti, postihující většinu producentů na planetě. A jelikož jsme důslední protiruští, tak Rusko, které bylo největším vývozem obilovin a pšenice, samozřejmě nebudeme od nich kupovat, abychom podporovali rusko válečné snažení. Takže najednou zjistujeme, že jaksi ještě jsme se nenaučili žít z prány, ještě pořád potřebujeme nějaké ty obiliviny, těstoviny, maso, drůbež a podobně. A teď si vemte jenom skutečnost, že dochází k obrovským problémům například v drůbežářském průmyslu. Krmiva nejsou, voda není. A už to začíná ohrožovat velkou část hydinářského průmyslu. A samozřejmě tak si řeknete, no tak já se vykašlu na řízek z kuřete, nebudu mít slepačí polévku, ale dám si nějaký steak z brazilského nebo argentinského masa. A najednou zjistíme ke svému překvapení, že ani ten steak nebude, no tak se obrátíme na sojové maso. A k našemu překvapení najednou zjistíme, že ani ta soja a to sojové maso není. Samozřejmě můžete prohlásit, že budeme jíst umělé maso. No, bude si Bill Gates mnout ruce, protože investoval desítky miliard do výroby umělého masa, které nešlo na odbyt. Teď najednou by mělo jít na odbyt, jenomže ti mrcha lidé to maso uměle nějak nechtějí. No a tak vzniká zapeklitá situace, že nemusíme mít vodu, nemusíme mít potraviny, elektřinu spotřebovává ve stále větší míře cloudová úložiště dat a umělá inteligence a technologie smart a podobně. No, tak se asi vrátíme do 19. století a pro jistotu si začneme pěstovat na zahrádce brambory a zelí a pak taky nějaké to ovoce a podobně, jenomže jak to budeme chtít pěstovat, když nebude voda? No, a hned se objeví úvahy o vodozádržných opatřeních, budování hrázek na jednotlivých potocích a řekách, o tom, jak budeme vytvářet retenční nádrže a podobně. No, ono by to v situaci velikých srážek fungovalo všude. Ale jelikož například na Slovensku jsou srážky trvale koncentrované na nízké Tatry a části vysoké Tatry, ale ostatné části území mají minimální srážky, například 2-2,5 měsíce nespadne ani kapka, no tak v těch oblastech asi nebudete dělat vodozádržná opatření, protože nemáte co zadržovat. A spíše se budeme muset vrátit k zavlažování polí a k tomu, co bylo ve skutečnosti největším vývozním artiklem Izraele. A paradoxně nebyly to zbraně, ale bylo to vývoz vodárenských technologií a jejich řízení. Málo kdo si uvědomuje, že ještě před zahájením velikých operací proti Iránu velkou část vodárenských systémů v Iránu spravovali experti z Izraele. A že mnohé teritoria, například Teherán, se dostávali postupně do oblastí, kdy nebyly vodní zdroje. A někdo si vzpomněl na Kapské město, kde již dlouhá léta mají vodu na příděl, protože vyschly hlubinné zdroje. No a najednou si nechceme uvědomit tu elementární věc, voda je základ života. No a když budeme tak hloupí a tupí a neuvědomíme si, že například schopnost půdy zadržovat vodu je klíčovým parametrem pro udržení dostatečných zásob podzemních zdrojů vody, no tak pak se nám může skutečně stát, že budeme jako v tom Kapském městě nebo v některých částech světa, kde je voda na příděle, dostanete jako obyvatelé jednu lávinku s jedním litrem vody na den na všechny činnosti. No ale opět bych byl označen za katastrofického prognostika, takže nebudeme to brát až takhle děsivě. Ale vzpomeňte si, vážení občané, na zkušenosti Japonců po fukušimské katastrofě. 3/4 roku se obyvatelům vydával 1 litr vody na osobu a den, kdy voda nebyla kontaminována. Proč to vím? Protože dcera byla 20 let v Japonsku a žila právě v těchto oblastech. Zkuste si představit sebe sama, ne jak napouštíte bazén, ne jenom jak umýváte auto, ale jak dostanete 1 litr vody na osobu a den na všechny činnosti, které potřebujete pro svůj život. No a to je varování ještě významnější. Jo, můžu se v těch potravinách uskromnit, snížím kalorický příjem, budu šetřit s potravinami. Ale jak je známo, bez vody člověk nevydrží déle než 3 dny. Samozřejmě můžete prohlásit, že budeme mít technologie, které vyrábějí vodu ze vzduchu. Technologie, které se zkoušely například na Saháře, které dokážou produkovat určité množství vody z vzdušné vlhkosti. Jenomže při 40 nebo 45 stupních tu vzdušnou vlhkost tam nebudete mít. No a jako poleva na dortě pak najednou zjistíte, že ty jaderky byly skvělé, jenomže mají chlazení vodou. No a ve Francii museli omezit činnost jaderných elektráren ne proto, že by bylo málo vody, ale proto, že snížený průtok řek, ze kterých se brala voda, vedl k tomu, že tu vodu teplou, kterou vracíte zpátky do vody, byla tak teplá, že ničila živočišné druhy. A většina francouzských reaktorů nemá chladící věže známé například z Temelína nebo Mochověc nebo Jaslavský Volnic. A v tomto případě ta velice teplá voda zlikvidovala flóru a faunu v francouzských řekách. No a nebudeme samozřejmě mluvit o tom, že v Rumunsku vyhodili část koryta Dunaje, aby odvedli vodu na chlazení jaderné elektrárny, že Maďaři se snažili potopením několika člunů změnit tok Dunaje, aby bylo dost vody. No a najednou zjišťujeme, že ta proklínaný Nadmaroš a ta naše vodní elektrárna na Dunaji může být nesmírně významným fenoménem pro zdroj vody. Drobná poznámka. Čechy mají podobu mísy a mají dost vody. Jižní Čechy mají rybníky, bohužel kontaminované nedostatečným čištěním. Severní Čechy mají taky vodní zdroj, jenomže jsou kontaminovaný důlní těžbou v Polsku. Slovensko je na rozvodí Evropy a má tedy největší množství vody, ale ta voda nesmí rychle odtéct a musíme ji zadržet. No a když se mluvilo o tom, že elektřina má být klíčovým faktorem života v EU, to je ten projekt elektrifikace všech aspektů společnosti v EU, tak ve skutečnosti velice rychle naskočí jiný fenomén, voda, základ života. No a když ta voda nebude, tak nejenom nebudete mít co pít, ale s prominutím nespláchnete ani záchod a pak můžete čekat jenom další nemoci a všechno ostatní. A tahle ta provázanost krizí se ukazuje jako nesmírně silná. A normální člověk by uvažoval, že v takovéhle situaci začnou lidé přemýšlet rozumně, vrátí se k takzvanému zdravému rozumu a začnou zvažovat reakci na tuhletu změnu přírodního prostředí. No ale když se podíváte na naše politické elity a když se podíváte na Brusel, ale i další země, no tak si říkáte to známé české potěš pambu.
0: Tak vám teda pěkně děkuju, pane profesore, na začátek. Každopádně takhle, já bych to až tak černě neviděl, protože spáchovat...
1: Černá barva se minula, pane Bureš, takže musíme to vidět v odstínech černé.
0: Budeme to vidět i třeba v odstínech hnědé, protože Vy jste sám říkal minule, že vlastně, a tím se právě hodně ušetří té vody, když budeme ty exkrementy sbírat a skládat, a potom nosit na pole zemědělcům, tak vlastně nepotřebujeme je splachovat, že jo, z bůdarma takhle do toho.
1: Jo, jenom, že ruky si musíte umýt, nebo byste měl představu, že pak vám bude lépe chutnat?
0: No dobře, ještě to nemám domyšlený úplně, ale základ není úplně blbě, ne?
1: Jo.
0: Ale na druhou stranu, například Česká republika, co se potravin týče, tady bych byl taky v klidu, protože podle oficiálních údajů máme zásoby potravin na 1,5 dne.
1: A no vidíte, tak ještě, že máte tak velké zásoby. A co byste řekl na to Polsko, které má zásoby na 2,7 roku? No, pak bychom měli udělat nějaký zábor polské území a těch zásob, ne?
0: Já bych řekl spíš napravit historické křivdy a najít si nějaký důvod, proč tam vlastně jdem. Nejenom se nažrat, ale nějakou vznešenou myšlenku by to chtělo. Ale každopádně je to neuvěřitelný, že vlastně zatímco my tady na alternativě, konkrétně vy, pane profesore, ale třeba pan docent Pokorný a další, dlouhodobě upozorňujete právě na tenhle ten fenomén, že to prostě nastane, to přijde, ne, že to může přijít, ale že to je vlastně de facto daný, že to je jednoduchá trojčlenka, prostě udělali jsme jako tady v Unii, jako lidi, prostě spoustu různých ne úplně přívětivých zásahů do přírody a věci prostě dopadly, jak dopadly a už dopředu, když například se nechala sežrat kůrovcem Šumava, tak skuteční odborníci upozorňovali na to, že to bude mít přesně tyhle negativní důsledky, že nebude déšť, že nebudou srážky, že to prostě všechno půjde do kopru, že se tady stane poušť. Byli vysmíváni a dokonce jsou vysmíváni do dneška, ale věci se skutečně dějou. Proč? Na jednu stranu, pane profesore, tyhle ty politici, elity v Bruseli a vůbec, ale i jako národní vlády s tím jako nic moc nedělají, s tím fenoménem. Ale na druhou stranu vy sám jste na to upozorňoval a dneska už se to stává věcí veřejnou, že velký investoři investují právě do zdrojů vody, která nově, že jo, má být oceňována tržní cenou, nikoli jako, že jen tak voda z bůdarma bude pro všechny a dost. Tak jak to jde dohromady?
1: No je to velice prosté. V tichounku, polehounku a přitom, že většina lidí přemýšlela nad dovolenými a podobně, tak proběhl dokončený proces financializace přírodního prostředí. Takový vznešený terminus technicus. No a financializace přírodního prostředí znamená, že voda, půda, lesy a dokonce vzduch by měl být obchodován ne jako veřejný statek za nějaké symbolické ceny, ale měl by být obchodován přes kapitálové trhy na základě dopytu a ponuky. Možná jste četli před měsícem veliké vystoupení v rámci Světového ekonomického fóra, kde probírali skutečnost, že nárok na vodu není lidský nárok. Nemáte právo na vodu. Máte právo na to, abyste si koupili jisté, řekněme, množství vody podle trhových cen na kapitálových trzích. Investoři na tom vydělají, čili už není jenom to, že například Veolia ovládá vodárenství v České republice, ale už to bude přímo z množství vody bude přinášet zisk. No a samozřejmě, když se stanoví jistý takzvaný objektivně nutné množství vody na tu hlavu, no tak když budete mít větší spotřebu vody, no tak si budete muset koupit další a další množství vody, což samozřejmě má zdůvodnění v tom, že podle průzkumu Eurostatu zjistilo se, že zhruba 25 až 28% vody se v průměru ztrácí netěsností, poruchami vodárenských systémů a ostatními skutečnostmi. No, to je sice pěkné, Ale když tomu přidáte skutečnost, že my jsme díky chemizaci prostředí kompletně zdevastovali půdní mikrobiom, znížila se schopnost půdy vázat vodu, v konečném důsledku to vedlo k tomu, že například paradoxně, posledný výzkum německé a japonské, bakterie, které jsou v suché půdě, jsou podstatně rezistentnější na antibiotika jako normální bakterie. Takže máte další takový zvláštní problém. Další problém máte, že sucho a extrémní teplota vede k změně biodiverzity, a to flory i fauny, a objevují se živočichy, které v našich podmínkách nebyly. Jako ten pavouk, takzvaný rohovej japonský pavouk, který je sice malinký, není agresivní, ale když váš pokouše, tak začne nekroza v místě vašeho pokousání, vaší kůže. Objevují se tady další druhy, které začínají požírat všechno kolem. A to se ještě nebavíme o těch černých speciálních mravencích, které se již objevily ve Francii a v Německu, který požírají kabely. I optické. Možná nemají rádi internet. Nevím. Ale v každém případě objevují se nové živočišné druhy, teď například nejnovější je mořské pláže, jsou v Evropě, v Španělsku, Francii, zamořený zvláštním druhem dalšího živočichu, který vypadá tak modro-fialově, vypadá to jako takový průhledný balonek, jenomže má chapadla dlouhá 30 metrů a kterých požahání je mimořádně bolestivé a způsobuje obrovské zdravotní problémy. No a tohleto všechno je jedna stránka procesu. Ale druhá stránka procesu, když vezmete Čechy, odhad je 60 miliard kubíků spadne na Čechy ročně. 20 miliard zadrží současný stav půdy a ostatních věcí. 40 miliard odteče. Kdybychom vrátili mikrobiom přesně tak, jak ten projekt dělala Zemědělská akademie v Praze, kdybychom vrátili mikrobiom českých zemích do původního stavu před 100 lety, zadržela by půda 40 miliard. Pouze 20 miliard by odteklo. Další věc, která tady je, jestliže půda není nasáklá vodou, dochází k zvýšení půdní eroze, především ve vazbě na smrchní úrodní část půdy a větrná eroze odstraňuje tuhletu kvalitní spráž. Poslední analýzy Eurostatu ukázaly, že Evropa ročně ztrácí kolem 1,4 až 1,6 miliardy tun spráši. No, když vám zostane jalová půda, tak na té jalové půdě, i když budete mít vodu, asi moc nevypěstujete. A je třeba mít na paměti skutečnost, že přírodními procesy 1 cm spraše se tvoří 8 až 10 tisíc let přirozeně. No a tohle to je další fenomén problému potravin, pěstování obilnin a tak dále. No a samozřejmě teď se přichází s geneticky modifikovanými potravinami, protože jsme vytvořili nové druhy obilovin, které jsou odolné vůči suchu a je to přímo skvělé. Jenomže ten problém geneticky modifikovaných potravin je v tom, že vy osivo z dané úrody nemůžete použít jako osivo příští rok. Musíte koupit nové osivo. A musíte koupit taky speciální ochranné prostředky, jako je glyfosát a podobně. No a čirou náhodou všechny tyhle ty patenty od Monsanta skoupil Bayer, který je hlavním vlastníkem všech aspektů ve vazbě na geneticky modifikované potraviny. Geneticky modifikované rostliny. No a samozřejmě můžete to vyřešit tím, jako Evropská unie, kdy máte dvě hladiny geneticky modifikovaných potravin, tak tu spodní, první hladinu pro jistotu už ani nebudou označovat jako geneticky modifikovanou, aby zbytečně nedráždili lidi. Takže pouze ta vyšší koncentrovaná hladina bude označovaná jako GMO. No paradox je, že skutečnost, že voda je klíčovým parametrem života, jako kdybychom nechápali. Na jednu stranu klidně postavíme sídliště v undulačním území, které je zaplavováno pravidelně vodou na jaře a divíme se, že se ty povodně opakují. A na druhé straně necháme tu vodu odtéct, říkáme si skvěle, uděláme rychle betonová koryta, nech co nejrychleji se té vody zbavíme, no a pak se divíme, že se krajina vysouší. Jako kdybychom vůbec nechápali, že ty meandry řek měly svůj smysl, že ty rašelniště a ty mokřady měly svůj smysl, protože bázali vodu, byly to systémy vyrovnávání potřeby vody. Ale ne, my přece poručíme v vodě i dešti a budeme v Budapešti a jednoduše se díváme na to, že nakonec Dunaj má hladinu v Budapešti 33 cm a objevují se vám tam potopené německé lodě z druhé světové války jako turistická atrakce. No možná na tom Maďaři jako turistická atrakce něco vydělali, jenomže problém v Pakši, v té Jadrovce měli schlazení těch reaktorů. No a když tohleto všechno víte, pak si vzpomenete na nejnovější čínský vynález, jaderné reaktory, které nepoužívají na chlazení vodu, můžete je postavit na poušti, již jsou jako prototyp kompletně vytvořený od jaderného reaktoru přes turbinovou část až po vlastní produkci elektřiny a Číňané je staví na poušti. Možná bychom měli uvažovat nad tím, že tyhle ty technologie by se měly postupně rozvíjet i v Evropě. No, ale zatím je to všechno takové zvláštní. Na jedné straně se chceme vrátit do rozvoji jaderné energetiky. Super. SMR, malé modulární reaktory, super. Hovoříme o tom, že jaderná fúze bude rychle zvládnutá a vytvoříme něco jako energetický zdroj, který je na slunci. Ale na druhé straně, většinu vyrobené elektřiny dokonce chceme minout na cloudová úložiště dat, chceme minout na použití technologií smart a chceme použít na rozvoj umělé inteligence. Ale když si vemete, že se objevují obrovské rozdíly, v jedných regionech je obrovská srážková vlna, 100-200 mm, v druhé oblasti jsou totální sucha, tak rozum by velil převádět vodní zdroje z přebytku do oblasti, kde je vody nedostatek. Jenomže ta voda nepoteče samospádem, protože asi nebudeme opakovat stavbu římských akvaduktů, ale budeme potřebovat čerpadla. No a čerpadla, jak je známo, běží na elektrickou energii. A nechci být špatný prognostik, ale velice rychle se můžeme dostat do situace, ve které budeme v dilemě. Buď nám budou běžet cloudová ložiště dat pro umělou inteligenci, a nebo nám budou běžet čerpadla, které budou přečerpávat vodu z oblasti, kde je její přebytek, do oblasti, kde je její nedostatek. No a když se podíváte na nejenom Evropu, ale podíváte se na celý svět, tak najednou zjišťujete, že oblasti jako Atacama, kde bylo 16-18 mm srážek za rok, jsou najednou zaplavovány vodou. Vidíte ledové řeky v arabských zemích na poušti. A na druhé straně vidíte evropský kontinent, který vysychá a už tady budou meteorologové děsit tím, že budete mít sucho druhého stupně a třetího stupně. A nikdy to nebylo s drobnou doužkou po dobu měření, tedy posledních 100 let. A pak najednou zjištěme, že ti naši předkové dávno ukládali do toků řek hladové kameny a varovali před skutečnostmi, které se stávaly pravidelně. Jedna drobná douška, zajímavá. Japonsko-francouzský výzkum dospěl k zajímavému závěru. Nyní se budují větrné parky 40 až 60 kilometrů od pobřeží. No, ale ti potvorští výzkumníci zjistili, že větrníky způsobují změnu proudění vodní páry, odpařování vody z oceánu a nesměřují tyhle ty oblaka a tahle ta vzdušná vlhkost na pevninu, ale směřují dovnitř oceánu, což zase přispívá k suchu. No a přidejte k tomu poslední pikošku, frakování plynu a těžba frakování, kdy natláčíte vodu do podzemních slojů a vytlačujete plyn a podobně, tak kromě seismicity území zvyšuje taky obrovskou kontaminaci podzemních vodních zdrojů chemickými látkami a v konečném důsledku, jak tam budete chtít natlakovávat vodu, když nebudete mít vodu ani na povrchu. No a tak to máte přesně, jak jste se ptal, pane Bureš, máte podivný svět. Na jedné straně veliké elity budou říkat, jak potřebujete vodu na chlazení cloudových ložišť dat, protože umělá inteligence je klíčovým parametrem budoucí společnosti a její prosperity. Na druhé straně zjišťujete, že bez vody nebudete mít potraviny. No a pak tady přistoupí poslední aspekt. No, ta voda bude diferencovaně rozdělována na povrchu planety. A měl byste tedy uvažovat o tom, jak spolupracovat v oblastech, kde je přebytek vody a oblasti, kde je nedostatek vody. No a taková pikoška, asi v Evropě nebudeme opakovat projekty Saudské Arábie, která předpokládala, že by přivlekli z Antarktidy obrovské ledovce a ty ledovce, jak by se postupně rozpouštěly, tak by vytvářely vodní zdroje pro obyvatelstvo a zařízení v arabských zemích. Jednak proto, že přeprava těchto ledovců přes oceány by byla asi šíleně nákladná. A druhá věc, klimaalarmisté tvrdili, že již Severní oceán bude bez ledu a bude to tam všechno čisté a led zmizne a bude tam vysoká teplota, vymřou ledoví medvědi a podobně. A najednou obrovské průzkumy ukázaly, že ten led nemizí, naopak ho přibývá, že ten led funguje perfektně. A možná někoho napadne, že to nemusíme přivážet z Antarktidy, ale budeme si vozit ledové kry z Severní ledového oceánu, abychom měli vodu. No a pak budete možná si v restauraci připíjet ne alkoholem, ale vzácnou tekutinou zvanou H2O.
0: No, pane profesore, právě já si myslím, že to bude docela voříšek, protože dneska se tý umělý inteligence ptáme na ledacos, tak potom, když se jí budou ty elity ptát, jestli teda nechat vodu na úložiště dát, anebo teda ji rozdat chudým, jsem zvědavej, co nám ta AI poví. A nebo právě proto se to potom bude dělit tak, že kdo na to má a zaplatí, tak ten tu vodu dostane. A kdo nemá, tak prostě mít nebude.
1: A smůlu.
0: A vlastně Hergot, a já teď nevím, která to byla ta ekonomická teorie, to nebyl Keynes, ne, nebo jo? Když nemáte schopnosti se uplatnit ve společnosti, tak prostě zahynete. Tak asi jo, to bude...
1: To je darwinismus v praxi, je to Malthusova teorie.
0: Jo, děkuju.
1: A když tedy jaksi nejste movitej, ano, tak co tady vůbec děláte? No a bude to velice zajímavé, protože všimněte si, jak se objevují v médiích úvahy, jo, staří lidé, ty tady jenom spotřebovávají, nic neprodukují a vůbec zasmradzují tady celé to prostředí a víte co, neměli bychom jim vzít jenom volební právo. Měli bychom jim doporučit eutanazii a kdyby náhodou nebyli ochotní to udělat dobrovolně, tak jim pomůžeme, jak nejmenovaní představitelé v Čechách prohlásili. No tak jestliže tenhle ten pán je trošičku inteligentní, tak asi by musel vědět, že německý systém Mittelstandu je založený právě na spotřebě lidí na 65 let. Jenomže tomuto pánovi to asi vůbec nedochází, protože tyhle ti lidi nežené produkují. Ale vytvářejí stabilní spotřebu především pro malé rodinné firmy v regionálním průřezu. Jenomže to je důkaz toho, že nejenom, že si neuvědomují tyhle ty lidi, že budou taky za 10-15 let staří. A taky bude někdo po nich chtít, aby spáchali eutanázii. Ale druhá skutečnost, že ta společnost je schopna přežít pouze, když prochází mezigenerační výměna zkušeností, schopností a informací. Já vím, že mladí to budou neradi slyšet, vždycky mladí bylo v kontradikci s rodiči a se starými rodiči, jenomže to, co se děje teď, když jsem se díval na ten pražský průvod Pride a viděl jsem tam ty zvláštní, no, nazvěme to entity, tak jsem si řekl, no, potěš pambu. A ti staří lidé, kteří měli ty zkušenosti a kteří měli informace a poznatky, to nebyla náhoda, že v každé normální společnosti rada starších byla tvořena právě z těchto lidí, protože mali za sebou obrovské zkušenosti života, které byli schopni zobecnit. No a nic ve zlém mládí není ani zásluha, ani předpoklad, ani odbornost. A tenhle ten problém skutečně může velice rychle gradovat, protože když nebude dost vody, tak někdo prohlásí, no podívejte, vody je omezené množství, mladí potřebují vodu pro sebe, tak ať ti staří tady již nezavadí. A to může velice rychle převést do konfrontace mezi mladými a starými, Ostatně, kdo je starý? A chcete tvrdit, že stará je ta 117 letá nejstarší obyvatelka na planetě? Nebo je starý člověk 100 letý, který žije na Okinavě, je funkční, chodí dělat do zahrádky, diskutuje, střetává se s kolegy a podobně? A nebo je starý jenom 80 letý, průměrný věk dožití v Evropě? A nebo jak to bude vlastně s tím, že muži se dožívají nižšího věku než ženy? No neměli by muži protestovat proti tomu, že vlastně se umřou dřív než ty ženy? A když mluvíme o rovnosti a stejných šancích, tak by muži měli žít stejně jako ty ženy, ne? No a najednou zjistíte, že od té vody se dostanete ke struktuře společnosti a z té struktury společnosti najednou zjistujete podivný jev. Čím větší debil, tím větší politická funkce. No a samozřejmě vrcholní elitou je pak Brusel, který skutečně můžeme označit za šílený, i když těch 40 tisíc úředníků při těch jejich platech a při tom, že budou mít ty platy ještě v penzi, no tak jak si celkem lidský člověk chápe, že budou bojovat o tu zvláštní pozici Bruselu a o to, aby Brusel získával stále více a více peněz a aby to bylo stále lepší a lepší pro ně. Jenomže co ty ostatní? Těch 40 tisíc úředníků Bruselu a těch 458 milionů Evropanů. No samozřejmě musíme tam počítat taky s jistou dávkou imigrantů, kteří si tyhle ty starosti dělat nebudou. No ale v každém případě převážná většina evropského obyvatelstva by měla přemýšlet. Ale možná je právě nedostatek vody nebo potravin nebo energie konečně přinutí přemýšlet. I když zatím díky úspěchům vzdělávací soustavy můžeme velice rychle dospět do stavu, kdy nebude přemýšlet čím. Asi víte, že poslední průzkumy ukázaly OSN, že poprvé historii dochází k poklesu průměrné inteligence, zatím je to pouze o 7 bodů. Ale ten trend šokoval i ty výzkumníky, protože zatím se vždycky tvrdilo, že díky technickému pokroku a zkvalitnění vzdělávání a podobně narůstá inteligence. No, tak já si vždycky vzpomenu na ten známý americký film Bratři Bros, kde jste měli speciální zařízení na deevoluci. Možná to zařízení je dodáváno gratis v mnoha zemích a osobitně koncentrováno na politické elity. Pak bychom měli vědecké vysvětlení, proč se přijímají tak stupidní nesmysly.
0: Děkuju, pane profesore. No, o tom, kam to všechno směřuje, k té digitální demenci a tak, o tom už toho bylo napsáno hodně. A mě třeba zaujala publikace, se kterou bohužel nemám nic společného, ale vydalo to nakladatelství Zakázané vzdělání. A i tady pokusím se ukázat. A ta se jmenuje, to je zajímavý fenomén, analýza, tak já to tady takhle to odevřu, analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Autorem je pan Michňuk a vydalo to teďka v roce 26 právě Zakázané vzdělání, to přeložili, a kde vlastně oni obvinují celou agendu, která k tomu vlastně dělá, ten trend podporuje, jo? Jakože to je třeba například právě vliv organizací OSN, zejména Valného shromáždění s jeho agendou 2030, WHO, dnes již velké části privatizované, pak další metody takzvané hybridní války ve smyslu slogánu chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti, jo, a tak dál. A oni vlastně ukazují, že ten trend té debility, s prominutím, je rozjetý vlastně v celý té, řekněme, západním světě a že to teda není náhoda nebo omyl, ale naopak je to kýžený vztah. A já když jsem si, my jsme k tomu tady vedli dvouhodinový tenkrát pořád jsme k tomu měli právě s panem Buskem a ještě s jednou paní, který překládali tu knížku a tak dál, tak já jsem si vzpomněl na 90. roky, jak se postupně jako likvidovalo školství tady v našich zemích, jo. A tenkrát ještě na průmyslovce blahé paměti žil, pracoval jako ředitel pan Langtaler tady ve Štětí. A on přijel z takového velkého sympózia, který pořádalo tenkrát právě ministerstvo školství a tak. Jel tam jako nadšenej tím, že teďka teda, když jsme se otevřeli tomu světu a té Evropě a teď teda přijdou ty nový trendy a tohle a teď to vezmeme perfektně do rukavu. A byl z toho úplně špatný, když zjistil, že vlastně po nich nikdo nic

0: studijních oborů a studijních zaměření, na středních školách, na vysokých školách, na učňovkách a podobně. A když jsem se potkával s kolegy z jiných zemí, tak například můžu potvrdit, že z Německa cestovali lidé a zkoumali naše učňovské školství, naše střední odborní školy a byli unešeni tou úrovní. Ať vás všechny trafí šlak, který na to nadáváte. No a právě naopak ten systém duálního vzdělávání pak přenesli do Německa a začali ho kopírovat. Skutečnost, že každý velký podnik měl vlastní učiliště, které připravovalo specializované kádry a ty kádry měly jistotu zaměstnání, ale zároveň dostali specifické odborné vzdělávání. To přece bylo skvělé. Ale když se dneska podíváte na strukturu studijních odborů a studijních zaměření, tak zjistíte, že sociální práce tvoří pomalu polovičku absolventů vysokých škol, univerzit. A pak zjistíte, že systém holistického přístupu k řešení problémů úplně vymizel. A najednou zjišťujete, že detailní zaměření na konkrétní detail vedlo k tomu, že sice znáte podobu listu, ale nechápete, jak funguje větev, jak funguje strom, jak funguje koruna, jak funguje les. No a pak se nemůžete divit, že ty absolventi, když přijdou do praxe, tak musí proběhnout takzvané reálné zaškolení. Protože jinak ty absolventi jsou nepoužitelní z velké míry. No a tohleto všechno pak vedlo k tomu, co vidíte teď kolem sebe. Bohužel už to zasahuje i základní školství, střední školství. A nechci být jako škarohlíd, ale máte absolutně pravdu. Ty absolventi učilišť měli pomalu větší zkušenosti než dnešní absolventi střední odborných škol. No a o kvalitě absolventů vysokých škol raději nebudu se šířit, abych nebyl označen za defetistu. Ve skutečnosti výchova mladé generace, když je pokašlana, tak 100% zaručí nejenom vítězství vašeho nepřítele, ale zaručí obrovské problémy v budoucím vývoji společnosti jako celku. A teď to zažíváme na vlastní kůži. Ale nebuďme pesimističtí. Hlavní cíl například prezident Putin prohlásil, že je rozvoj univerzit, inovací, výzkumu a propojování výzkumu s ekonomickou praxí. Veliký program v rámci rozvoje ruské společnosti. Takže s tou destrukcí vzdělávání v tom Rusku by byli opatrný. A co se týká Číny, no pane bože, čínská produkce techniků, odborníků v oblasti AI a podobně je tak gigantická, že celý ostatní svět nemá dohromady tolik produktů a tolik odborníků, které produkují čínské univerzity. Nemusíme se bavit o tom, jaké je obrovské výzkumné zázemí šanghajské nebo pekinské univerzity. A když si uvědomíte, že tohleto technické, inovační a podporované zázemí v oblasti inovací se promítá už jenom například v oblasti robotiky do toho, co jste viděli teď. Čínský humanoidní robot překonal Boltův rekord na 100 metrů běhu, ale to není důležité. Důležité je, že se již vyrábějí roboty, které jsou schopni komunikovat s člověkem, dělají společníka pro staré lidi nebo osamělé lidi a podobně. A já se vás ptám, kde jsou tyhle ty dokonalé výsledky robotiky, umělé inteligence i všech ostatních skutečností v Evropě. Kde máte v Evropě výrobu chatbotů a kobotů, které nemusíte přeprogramovat při jakékoliv změně technologického procesu? Jo, máte i v Číně. V Číně máte továrny, kde nemají osvětlení, protože všechny činnosti vykonávají roboti řízení umělou inteligencí. A počítačové systémy se změnily na AI, která dokáže řídit výstavbu dálnic bez lidské přítomnosti. A tohle to všechno znamená, že naopak ta devastace vzdělávání v Evropě bude mít nepředstavitelné důsledky a podstatně horší důsledky než ten momentální nedostatek potravin.
1: No, ještě, že ta Evropská komise nad tím bdí a opravdu dělají všechno pro to, aby jsme se od toho Ruska a Číny odstřihli, protože by nám to přinášelo špatný pocit a našem pravdomluvná mainstreamová média už nikdy nebudou přinášet.

0: teď, až se jakoby utne i ten internet pořádně, ta chat kontrola a všechno, tak už nás nebudou rozčilovat nějaký, že někde v Číně nebo v Rusku používají roboty na to, co my tady ještě pazvorkem budeme ťukat někde do kamene. A třeba...
1: Pane Bureš, ano? Já bych přivítal, kdyby ta Evropská unie raději spala. Ten Brusel, kdyby spal. Pak by těch stupidit a těch blbostí bylo neporovnatelně méně, než když je čilá a tvoří další debility. Tak v tomhle tomu ohledu spící Evropská unie, to by mohl být krásný nový slogan. Ať žije spící Brusel. Představte si, jak oddychnou si mnozí lidé v Evropské unii.
0: Vážení bruselští, přejeme vám dobrou noc. To bude slogan do Evropského parlamentu. No, něco na tom je, pane profesore. Na druhou stranu, ale já teda jsem zahlídnul teďka nedávno pár dní zpátky jisté a teď možná mě přesvědčíte o opaku, ale světélko naděje. Protože AfD se nechalo slyšet v Německu, že první, co udělají, až vyhrajou, že teda poletí do Ameriky, ale hned druhá návštěva poletí do Ruska a budou se snažit znormalizovat vztahy s Ruskem, ukončit Green Deal, vrátit se k dodávkám surovin z Ruska a tak dál. To teda jako někteří říkají, že v Berlíně spadly hodiny ze zdi. No každopádně odvysílali to v televizi německý a myslíte si, že je jakési světelko na konci tunelu?
1: První věc, můžete zvolit rumunský scénář, kdy prohlásíte volby za neplatné a tím to utnete. Druhý scénář, přesně jako někteří přemotivovaní poslanci Bundestagu požadují zakázání AfD. Zrušení politické strany. No, řeknu to takhle. Tohle to bude průvířský kámen v Německu a i v Evropě před dalším kolem voleb. Přijďte k tomu volby ve Francii, prezidentské volby. Přijďte k tomu další volby, které probíhají. A budete vidět, co všechno Brusel použije na potlačení jakéhokoliv ohrožujícího fenoménu pro ně samotné. Já osobně předpokládám, že se pokusí vzhledem na disciplinovanost německého obyvatelstva zvolit rumunský scénář, to znamená prohlásit volby za neplatné a budou je opakovat do té doby, než vyhrají správní politické strany a správní lidé. No, víte, co se říkalo. V Německu nemůže být revoluce, pokud svítí na semaforu červená. Revoluce vznikne, až se tam objeví zelená. Je možné klidně, že to proběhne v tom Německu. No ovšem, všimněte si zvláštnost. AfD má mimořádně vysokou podporu v takzvaných bývalých východních spolkových zemích, bývalém NDR. Na území západních spolkových zemí ta podpora AfD není tak vysoká. Možná proto, aby získali podporu v Bavorsku, prohlásila AfD, že podporuje otevření Benešových dekretů. Chápu to jako politický utilitarismus, doufám. Ale v každém případě ty krajinské volby ukážou, jak se postaví Berlín k riziku změny politické struktury v Německu. Macron, i když si myslí, že je veliký Napoleon, tak ty další volby příští rok totálně prohraje a pravděpodobně zvítězí Le Penová, i když budou podnikat všechny dostupné pokusy, aby to vyhrál někdo jiný. Jenomže pak tady máte skupinu zemí, u kterých to červené světilko svítí dále. Především Pobaltí, Finsko, Švédsko, Norsko a Polsko. No, Poláci chtějí být velký, chtějí být největší. Zbrojí jak šílený, i když jejich vlastní ekonomové je upozorňují, a teď chci upozornit na to, co se vykládá Polsko na vzor. Velká část úspěchu rozvoje v Polsku souvisí se zbrojní výrobou a s tím, jak se rychle rozšiřují ozbrojené síly. Jenomže rozumní polští ekonomové varují, že při enormních výdajích na obranu do 2 let polský rozpočet skolabuje. A nejsou to jenom nákupy tanků a vrtulníků z Jižní Koreje. Paradox dneška je totiž v tom, že extrémní enormní zbrojní výdaje, dnes jsou to více jak 3 biliony podle IPRI, tak to znamená, v čase, kdybyste se měl připravovat na řešení klimatických důsledků, obnovovat hospodaření s vodou, měnit strukturu potravinových systémů a podobně, tak budete extrémně zvyšovat výdaje na zbrojení. No, možná si napijete z toho granátu 155 mm, když nebude voda. No a tohleto všechno ukazuje jednu základní zvláštní věc. V Evropě se probouzejí stále více a více takzvané nacionalistické kruhy, které ovšem hájí zájmy vlastních národů. Brusel přímo soptí a je ochoten jít do jakýchkoliv opatření a kroků, aby to zastavil. Ale i ti přemýšlející v Bruselu chápají, že jestliže proběhne tento rok na podzim a příští rok v prvním pololetí série voleb v Evropské unii, dostanou se k moci nacionalistické strany a dnešní paní von Lejelová může jít akorát vrátit se k své původní profesi. A právě proto, aby to zastavili, mají jedinou možnost. Opakují jedinou možnost. Zahájit velkou válku s Ruskou federací, vyhlásit výjimečný stav. A jistě víte, vážení posluchači, že při výjimečném stavu kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou centrálu a byrokracii. Tak asi víte, co pak bude následovat. Všimněte si několika symptomů. Pobaltský je čivavý, štěkají přímo zuřivě. Přidává se k ním Finsko, Švédsko a Norsko, mají přímo pěnu u huby proti Rusku. Zároveň teďto cvičení, které probíhalo poslední 4 dny, bylo ne cvičením, ale bylo zkouškou provázanosti a koordinace vojenských operací na obsazení Kaliningradu a proniknutí do Běloruska. Tohle to se nedělá takové cvičení, když nechcete zahájit velké válečné operace. Paradox. Velká Británie, která je velkým řvounem o tom, jak vládne světu, jak je mocná a nedostižná, má 7 jaderných ponorek třídy Astute a všech 7 je na opravách v docích. O armádě, která je nejmenší od roku 1811, ani nemluvím. Francie, kdyby neměla svou 3. obrněnou divizi a cizineckou legii, tak nemá jaké jednotky postat na východní frontu. Bundeswehr z jeho hlediska technického vybavení, když si vezmete z poslední zprávu nejvyššího kontrolora Bundeswehru, tak velká část obrněné techniky je nefunkční. A u leteckých sil dochází ke kanibalizaci, protože nemají na náhradní díly. No a teď, aby to bylo přímo dokonalé, tak americký minister financí Bessett prohlásí, že my podnikneme ne vojenský útok, ale my ekonomicky zničíme Irán, Čínu, Rusko a tak dále. Zavedeme šílené sankce na každého, kdo obchoduje s ruskou alebo iránskou ropou. A my to vyhráme. Drobná poznámka. Kurně, tak proč pak, když Čína zastavila vývoz a začala licencovat vývoz vzácných kovů, tak se zastavila výroba F-35, raket Sentinel i ostatního vojenského vybavení ve Spojených státech. Nebo už někdo zapomněl, že 90% náhradních dílů se vyrábí v Číně? Víte, v tom je ukázka ne že hlouposti, to je přímo nebezpečná debilita. Znáte to přísloví? Srážka s debilem je horší než srážka s kamionem. A v tomto ohledu, když vidíte dnešní, nynější elity, tak je to přímo šílené. A protože ty elity se ukazují stále více a více šílené, tak se stupňuje zuřivost. Vemte jenom zuřivé útoky Ukrajinců na ruské vnitrozemí. Vemte vyjádření izraelských představitelů o tom, že Palestinci ani neexistují, ani nejsou národem, ani nemají co vůbec chtít na území Izraele. Vemte k tomu další prohlášení, která se týkají například kancléře Merce nebo Macrona. tak pak si položíte otázku, jestli skutečně tihle ti lidi mají zdravý rozum, a nebo u nich proběhlo to, co se nazývá resetování schopností myšlení. No, já nechci být kritický, ale předpokládám spíše to resetování schopností kritického myšlení.
0: No, je to zvláštní, kam to všechno směřuje. Myslím, že to byl Harari, který říkal, že budeme muset dodávat větší množství drog po zbytečné části populace a vytvoříme další virtuální hry, aby se nás jako zbavili.
1: A víte co, pane Bureš, já vám skočím do řeči.
0: Ano.
1: Když v 63. Ray Bradbury napsal známý román 451 stupňů Fahrenheita, tak si všichni mysleli, že přece je absurdní, aby požárníci zakládali požáry a likvidovali nežádoucí předměty. Aby televize byla interaktivní, zábavný program, aby naučila lidi nemyslet. Aby skutečnost, že každý, kdo kriticky myslí, se stává nepřítelem a musí být spopelněn. No, to bylo rok 1963. No a paradox je, že pak vznikla v 70. letech první verze filmová 451 stupňů Fahrenheita. Pak po roce 2000 vznikla nová verze, je to známé Equilibrium. A všichni se ptali, proč se ten román jmenuje 451 stupňů Fahrenheita.
0: Tak přátelé, vypadl nám hovor, do vždycky po hodince a něco vždycky takhle jako dojde. Děkuju vám všem, kteří nás podporujete, díky za vaše superchaty, i vy, kteří jste využili QR kód, a chci poděkovat.
1: Ano, už jsme zpátky.
0: Tak.
1: No a když vidíte, že tohleto Bradbury napsal v roce 1963 a teď se to naplňuje v plné realitě, tak je to nejenom Aldous Huxley s jeho úžasným nádherným světem, ale jsou to i romány a spisovatele, kteří předvídali tuhle tu budoucnost. Nebyl to jenom Orwell s jeho rocem 1984. A i když tihleti lidé a tihleti geniové varovali svět, tak jak vidíte, že pravděpodobně pro velkou část lidí to bylo volání na poušti. Protože pohodlí, línost, chamtivost, nenažranost a hloupost se stali hlavním fenoménem u velké části populace na planetě. Osobitně v západním okruhu civilizační. No a pak vidíte to všechno, co například Robertson i další hodnotili ve vazbě na úpadek americké společnosti, kdy konstatovali, že skutečně ztratila se národní hrdost, čestnost je považována za hloupost, kdy lidskost je chápaná jako slabost, a nejlepší je mít ostré lokty a mít ten správný politický názor. No a to pak znamená, že jste skutečně jako u té byzantské říše na prahu svého civilizačního kolapsu. Nejenom na prahu, vy už jste v tom civilizačním kolapsu. Podívejte se na ty entity na tom pražském Prideu a uvidíte.
0: No, pane profesore, to vůbec nevypadá dobře, ale chci se zeptat. Je z tohoto marazmu cesta ven, anebo teda už jsme jakoby za hranicí událostí, za horizontem událostí a už to zpátky vzít nejde, protože mnohé civilizace, že jo, který směřovali k výšinám věčnosti, se nakonec utopili v prachu, nebo byli zaváti prachem dějin. A vždycky to bylo tak nějak jako plus minus stejně. A tak jestli to není nějaká, řekněme, přírodní zákonitost, nebo jestli nám je opravdu...
1: První věc, která je zvláštní, je skutečnost, že některé otevřené historické archeologické hlavy říkají, že jsme pátá civilizace. Vemte jenom výzkumy na Altaji nebo na Uralu, které ukazují obrovské megalitické stavby, které byly zničeny přírodní katastrofou před 36 tisíci lety. Vemte indické posy Mahabharatu a Siddharatu, které popisují obrovské války pozemšťanů a lidí mezi sebou navzájem tisíce let. Vemte skutečnost, že objevení věku Göbekli Tepe ve východní Anatolii ukázalo 10 600 let. Že objevení dalších archeologických nálezů ukazuje, že tady byly civilizace před 30 tisíci lety. Nejnovější výzkumy v Amazonii ukázaly 4 nové civilizace, o kterých jsme nevěděli vůbec nic, které existovaly před 7 tisíci lety, zavlažovaly území, měly obrovské kamenné stavby a podobně. Dneska je to pokryté amazonským pralesem. A nemůžu se ubránit jednomu základnímu dojmu. Historie je učitelkou vývoje. Jestliže odmítáme znát a přiznat vlastní historii, jak jsme se chtěli poučit z toho, co zničilo historie a civilizace před náma. My jsme se dokonce nepoučili ani z toho, proč například to Göbekli Tepe lidé zakrýli a zachovali před jakou přírodní katastrofou, jak vznikly ta obrovská podzemní města, před čím, čeho se ti lidé báli. Báli se obrovský válek nebo nějakých přírodních katastrof? A vy jste se ptal, co teď? Nenapadá vás, že ta obrovská série zemětřesení jenom v tomhletom roce? Japonsko, Indonésie, Jižní Amerika, Jižní Balkán. Ty zemětřesení ukazují, jako kdyby nám příroda kladla otázku. Skutečně ty rozmíšky mezi váma jsou klíčové pro vaši existenci? A nebo při změně přírodních podmínek jste schopni zapomenout na všechny nevraživosti války a spolupracovat, abyste zvládli tu změnu přírodních podmínek? Kurňa, já už se rozčiluji nad tím, že před těmi 3 lety ta obrovská mezinárodní studie, která ukázala, že do 10 let dojde ke změně 40 až 42% území dnes vhodných pro život bude nevhodných a vznikne 20 až 21% nových území. Ani to nevyzývá, aby ty lidi se vzpamatovali, zapomněli na to obrovské plýtvání zdrojů na zbraně a začali spolupracovat, hledat řešení. A nikdy nenapadlo lidi, že právě například ten nedostatek vody, to obrovské sucho, ty problémy s potravinami, jsou přece varování přírody, vzpamatujte se lidé. Samozřejmě na to je krásná odpověď, jak jsem četl v konspiračních teoriích. To všechno způsobují hard a ten způsobuje sucho a zemětřesení a hurikány a tornádo na celé planetě. No, tohle to byste měli velice prosté vysvětlení. Jenom se zkuste zamyslet nad tím, že vývoj na planetě běží v cyklech. Všechny procesy od ringwooditu až po vysoušení, změny rovníkových proudů a tak dále probíhají v cyklech. A jsou období, kdy všechny cykly dosáhnou vrchol ve stejném časovém úseku. A vždycky tyhle ty vrcholy byly výzvou pro stávající civilizace na celé planetě. A teď je shodou okolností, je to fantastické vědecky. Zažíváme opět vrchol všech cyklů. Od ringwooditu až po změnu vysokých atmosférických řek, hlubokomorských řek, změnu distribuce vodní páry na planetě, změnu struktury zasolování oceánu. A najednou ve situaci, kdyby tohleto všechno mělo vést k tomu, abychom zapomněli na rozmíšky a války, tak přijde západní evropský a americký model s tezí, musíme zachovat svět podle pravidel. Samozřejmě ty pravidla jsme definovali my. Zastánci demokracie, svobody, kultury a já nevím co všeho. Tak se podívejte, jaký je zastáncem demokracie, kultury a vyspělosti Evropská unie s její stupidními zákazy, příkazy, kdy ČED a všechno, DSG a všechno ostatní je ne demokracie, ne svoboda, ne právo na vlastní názor. Jenom stupidný bruselský diktát, který se snaží vnutit jedinou správní pravdu. A tohleto v situaci, ve které celá Evropa je zasažena suchem. A když studujete historii, tak víte, že se opakují ty sucha pravidelně. Takže přemýšlející inteligentní politik, nejenom čínský, by měl mít na paměti, že povinností politika je zabezpečit plnohodnotný život svého lidu. A když na tuhle tu základní větu vlastnou čínskému civilizačnímu modelu zapomenete, no tak pak vidíte ten svět kolem vás také, jaký je. A v tomhletom případě pak se tvrdě držím názoru, že aby se to změnilo, tak ta společnost musí narazit ne na betonovou, ta je měkká, na žulovou zeď. No a ten, kdo se vzpamatuje, uvědomí si, že otázka humanity, spolupráce, poznání, komunikace se netýká jenom rostlinného světa. Žijte jejich tři protokoly, spolupráce, komunikace, empatie, není sou náhodou, že i ta flóra přešla zásadními změnami na historii planety. Ale vždy ta flóra přežila. No a vy si pak položte otázku, jestli tedy ty stromy a to všechno ostatní není náhodou inteligentnější než Homo sapiens, dnes zvaný Homo debilicus. A ještě jedna poznámka. Američané vypracovali na Stanfordu takovou zajímavou studii, jak vysoký procentuální podíl lidí, kteří pochopili nutnost změny, musí být vysoký, aby změnil směřování společnosti. No jim to vyšlo kolem 20-25%. Pak jsou jiné studie, které se zabývají tvrzením, že na zásadní změnu směřování společnosti stačí 10-15%. Ale když se podívám kolem sebe, a nezlobte se i v České republice, tak mám pocit, že těch přemýšlejících je tak 5%. Stále jsme pod kritickou masou toho, jak zastavit tenhle ten vývoj. No a samozřejmě můžete říct, no ale to dělají média. Ten mainstream, který indoktrinuje většinu lidí těmi názory a podobně. A já na tuhle tu poznámku mám jedinou poznámku. Ti lidi, kteří mají být indoktrinováni médií, těmi stupidními mainstreamovými médií, ti nemají vlastní mozek, nejsou schopni sami přemýšlet, nejsou schopni sami analyzovat vývoj kolem sebe a nemají odpovědnost za to, aby ten vývoj změnili? Nebo se schováme za to, no víte, tak je to pěkné kritizovat, no ale víte, já bych mohl přijít o své místo, o svou dovolenou, já bych mohl mít problémy, ale víte, to necháme na ty druhé. Ať se oni starají a já se pak přidám. No a tohle to je bohužel u veliké části populace obvyklý filozofický koncept. No a pak s tím mnoho nenaděláte. Tihle ti lidé se zpamatují až tehdy, až nebudou potraviny, voda nepoteče z kohoutku a nebudou mít v zimě teplo. Pak se možná vzpamatujou. Možná.
0: No, pane profesore, máte v tomhle určitě naprostou pravdu. Já jenom vzpomenu, zlí jazykové vlastně tvrdili, když v 89. se měnil režim, že jo, tak vlastně masové protesty začaly až v době, nejdřív teda, že Kryl s Gottem vystoupili společně na tom balkónu Melanchthonu, ale potom, až když potom přišli ty z ČKD, odbory organizovaný protestující, ty davy, který tak pak teprve jako bylo jasný a Česká televize to celý odvysílala, že už se to může jako protestovat. Tak pak se jako zbudil ten názor. Národ, no.
1: Jak to veliké byly ty davy? 500 tisíc?
0: Zhruba.
1: Milion?
0: To ne.
1: 2 miliony? A nebo platilo to, že ty veliké demonstrace, a teď se nezlobte, v Praze, Brně, Ostravě, vytvářely dojem, že celá veřejnost je žhává na tuhletu změnu? Řekněme si to otevřeně, kurňa, už jednou provždy. Jaké to bylo ve skutečnosti? Víte, vtip je v tom, že 10 tisíc demonstrantů, super. Když to správně nasnímáte, tak budete říkat, národ se vzbouřil.
0: Ano.
1: No a to je pak otázka pouze mediálního vymývání mozku.
0: Tak samozřejmě, tak bylo to tenkrát velice dobře zmáknutý, lidi ještě na to nebyli zvyklí. Ono jenom, když se člověk jenom jako projde třeba přímo tou akcí 17. listopadu, že jo, a já třeba mám tu čest znát jednoho z těch, který přímo organizoval na Albertově ty protesty SSM a do dneška je nežádoucí, protože ví příliš mnoho a viděl jsem v ruce originál vorazítkovanýho toho povolení, toho dopisu a mám to vyfocený.
1: To byla náhoda, pane Bude, to byla náhoda.
0: Náhoda tomu chtěla, nebo respektive ten fenomén prostě to funguje tak, že jsem se setkal s tím, že úplně kvůli něčemu jinému jsme se propojili a najednou prostě jsem to, jsem nevěřil svým očím a že mluvím s lidma, kteří tvořili ty zlomové události, které pak teda jako šly někam jinam, ale to bychom teďka, to nechci řešit, ale upozorňuji na to, že například ty červené barety, že jo, byly připraveny 8 hodin dopředu před vůbec jako zahájením těch protestů. Že policejní kordony, že jo, byly na místech, kde vůbec ten průvod neměl být a oni už tam čekali. Že štáby například CNN...
1: Tak ono je náhoda, pane Bureš, náhoda.
0: Ano, a říkám, štáb CNN tam byli na vyvýšených, že jo, rampách nad hlavama, jako v úrovni vyšší, než jsou hlavy demonstrantů, jo, aby to mohli pěkně všechno snímat, jo, a tyhle ty náhody, že byly zamčený všechny vchodové dveře na tý, jo, a tak dál, a tak dál. Těch náhod je celá řada a je dobrý se těmi náhodama zabývat, protože pak to tak nějak jako srazí, ten obraz trošku změní, že, jo, že protestující studenti prostě sami od sebe změnili režim, prostě, jo, tohle to jsou prostě pohádky pro ty dnešní studenty, řekněme, aby měli důvod se učit, ale jinak prostě...
1: Viděl jste ty studenty, jak bojovali za Českou televizi? Opět.
0: No.
1: Náhoda.
0: Náhoda.
1: Jo, náhoda. Svět je plný náhod. Víte co, problém je totiž v tom, že když si neřekneme pravdu o dějných událostech a neříkáme si pravdu o tom, jak to všechno probíhalo, pak jste odsouzeni k tomu, abychom opakovali všechny si chyby do nekonečna. To je přece poučení z historie. Bohužel.
0: Bohužel, no, je to tak. Pane profesore, já bych s dovolením se
1: vrhnul... Jo, pojďme na otázky.
0: Na otázky. Hned tady mám takový provokativní. Jednu jste zodpověděl, ta je vidět, jak jsme všichni propojení v tom tady s našimi diváky, kterých je tady 2 500. Přátelé, dejte lajky samozřejmě. Díky za vaši podporu. A teďka pojďme na to. Tady první otázka, Lubica se ptá, co se to děje, každou chvíli jsou někde velká zemětřesení, může v tom být ten harp, může to začít i v Evropě, na to už jste odpověděl, já tady děkuju ještě Pavlovi Sichrovi za příspěvek, Lubici za příspěvek a Olda Maršíček taky děkuju moc. Petr Stejskal se ptá, dobrý večer, pane profesore, volby v úzovkách by pro Ukrajinu byly jako tsunami. Rozštěpily by zemi, tvrdí Zelenský. Co na to říkáte, slovo demokraticky zvoleného prezidenta se silným mandátem od voličů? Já upozorňuji, že byl průzkum, že jo, udělaný na Ukrajině oficiální a Zelenský dopad skončil až na 6. místě. Jako jo, tak ten vzor vlastně druhý Václav Havel, já bych to možná tak jako přirovnal. Pardon. Co je na to?
1: No, první věc, jestliže Zalužný, který byl odsunut na velvyslanectví v Londýně, prohlásí, že Ukrajina ani za 10, ani NATO, ani za 10, za 15 let nebude schopno tak fungovat jako ruská armáda. A jestliže tohleto prohlásí hlavní pretendent, protože Angličané tlačí, aby vyhrál ty prezidentské volby, tak to je první zajímavá věc. Druhá věc, Fedorov se dostal do popředí ne tím, že byl odvolán, ale tím, že chtěl vnést relativní pořádek do rozkrádání objednávek pro ministerstvo obrany. Ta korupce je šílená. No a paradox je, že proč například ta korupce je tolerovaná Evropskou unii, je to jednoduché. Část těch peněz se vrací evropským politikům a Bruselu. Je to něco podobného, co se potvrdilo i u Spojených států, kdy schvalování finanční pomoci Ukrajině vedlo k tomu, že část této pomoci se vracela demokratické straně. Další věc, která je na Ukrajině, dnes jsem sledoval vyjádření Zelenského, jak je to skvělé, ke dní Ukrajiny a boje a tak dále, bojujeme za lid. Za jaký lid? Kurňa, ze 41 milionů to kleslo na 22 milionů. A ty miliony Ukrajinců, které padly na frontě nebo odešli na západ a tak dále, za ně Zelenský nebojuje? Nebo to je šmejt a odpad, který si Zelenský nemusí starat o to? A když si vezmete jenom skutečnost, že dobrá, vezmeme ten spodní odhad, 1,5 milionu padlých, vždy to je šílené a nikdo se nad tím nepozastavuje. A právě proto, kdyby byly volby, tak by skutečně smetli celou kliku kolem Zelenského, protože ta korupce už je šílená, ale taky je šílená další věc. A co je pro mě záhada? Vidíte, co dělají ti pracovníci TCCE? No a pro mě je záhada, proč se ti lidi nevzbouří. Protože odvlékají každého jednotlivě. Ale přece ti lidé musí vědět, že dnes vemou souseda, zítra vemou mě. A to je, když přišli fašisté pro komunisty, neprotestoval jsem. Když přišli pro demokraty, neprotestoval jsem. Když přišli pro katolíky, neprotestoval jsem. A až přišli pro mě, už nebyl nikdo, kdo by protestoval. Takže položíte si otázku, jak je možné, že skutečně na té Ukrajině to takhle funguje. A další věc paradoxní. Viděl jsem materiály, které říkají, že 3 miliony ukrajinských mužů zmizeli z evidence. Nejsou v evidenci ani TCC, ani vojenských odvodových zpráv, nejsou ani v evidenci ministerstva financí, ani daní, ani nič. Dělají všechno za cash, jsou někde ztracení na ukrajinském území, ale pro jistotu Zelenský o nich nemluví. A hned máte jeden obrovský zdroj pro potenciální odvody TCC. A tam máte množství paradoxů. No a teď největší paradox, nové ministerské předseda anglické Burnham, první hrdinsky přijel do Kyjeva a předseda radě ochotných, který budou ochotně pomáhat Ukrajině, protože Ukrajina bojuje za demokracii a za Evropu. A tenhle ten nesmysl bude pronášet vrchní představitel Anglie a ještě se bude tvářit, jak přednáší politické poselství. No, víte, to je... Proč neřeší to, co se děje ve Velké Británii? Proč neřeší to, že dnes v několika městech již muezín vyzývá k modlení pětkrát denně v Bílé Anglii? To neřeší. A tohoto pána se třeba zeptat, a co ty statisíce znásilněných anglických dívek a podobně, to taky nebude řešit? Podobně jako předcházející ministerské předseda? A bude se tvářit, že vlastně migranti mají všechna práva a rodilí Angličané nemají žádná práva? Rozumíte, to je přece vrchol drzosti, který je třeba vmést těmhle těm lidem do tváře, aby si uvědomili, že jsou zvoleni jako služebníci lidu, ne služebníci lidu, proto byli zvoleni. Jenomže dnes začínám nabývat dojmu, že slovo volby vzniklo od slova vůl by zvolil nejhorší možné řešení. No a už vidím, jak demokraté úplně pění jako kofola, jenomže bohužel tenhle ten svět, když si nebude říkat pravdu o skutečném stavu, tak se z toho marazmu nikdy nedostane a jednoduše se v tom marazmu utopí.
0: No, pane profesore, a nejde elitám právě o to, že samozřejmě vrchol všeho tady máme individualismus, protože individualisté nikdy nebudou účinně spolupracovat prostě, nebo je rozštěpím na nějakých kvazi tématech. Není právě i to, že někteří úspěšně tvrdí, že například to, že se v Americe nezbuřili lidi proti pánům, proti oligarchům tolika let, je zapříčeno tím, že je tam rasová válka, kdy vlastně oni směřují jednotlivý etnika, dneska už teda jednotlivý entity, to řeknu na základě třeba LGBT, proti sobě, kdy evidentně protěžují jednu entitu vůči druhý, aby vznikla ta nenávist a pak prostě ať se do sebe pustí a je to téma a tohleto a ten může za to, můj soused může za to, že mi není dobře, nebo že nevydělávám tolik, co třeba moji prarodiče nebo rodiče, který z jednoho platu mohli pořídit auto, barák na hypotéku, všecko, že jo, v Americe prostě v 50. na začátku ještě do konce 60. let vlastně to fungovalo. A pak prostě přišly tyhle ty změny a škrtějí nás všude, jako evidentně, jako ekonomicky, jako lid obecný. Rok od roku si vlastně za ty naše vydělané peníze v práci můžeme koupit míň a míň. A to, že je to postupný, tak nás jako tu žábu vaří postupně, jo, ale v té Americe už to je vidět, jako kam to směřuje, kde, jo, že spíte v krabicích někde na ulici, anebo teda spousta lidí žije v autě, protože prostě si nemůže koupit nebo pronajmout byt a podobně, že ty otázky, jako tyhle ty ekonomický, ekonomicko-sociální, už jsou tak jako palčivý, že a třeba i pro ty Angličany neřešitelný, že to prostě no, jako by hodili proti sobě. Jako ty...
1: V Minneapolis skutečně máte pětkrát do dne muezíny, který vyzývají k modlitbě, to je první věc. Jeden nejmenovaný významný americký psycholog to nazval takovým, teď promiňte za ten výraz, zuřivost neschopných. A kdysi se přece základem staly vzory schopných lidí, kteří splnili si americké sen a vybudovali si z čističe vod, se stal milionářem. Dneska tyhle ty lidi nejsou vzorem. Dneska je vzorem etnická příslušnost, nebo čím větší hloupost a podobně. A víte, to pak vede další věci. Influencer vydělává miliony. A co dělá ten influencer? Propaguje různé názory a různé tovary a různé služby. A tohle to lidi platí? Platí svým zájmem, svými penězi a vším ostatním? A kde je otázka snahy o poznání, lidskost, humanitu, spolupráci a podobně? No a když si tohleto vemete, tak potom platí to známé divide impera rímské, to znamená rozdiel a panuj, takže áno, máte pravdu, pošlo o jednotlivé skupiny mladých proti starým, pôvodne obyvateľstvo voči migrantům a podobne, pustvo je proti sobě a elity môžou dělat, co chtějí. No a že si môžete koupiť stále menej a menej, vždy to je Švábova téze, nic nebudete vlastniť, všechno si pronajmete a budete šťastní. No, jenom na ten pronájem budete potřebovat nějaké peníze. No, tak vám dám nepodmíněný příjem. No, to je krásný koloběh. Já vám dám nepodmíněný příjem, ale vy za ten nepodmíněný příjem koupíte tovary, které jsem vám nachystal. A vrátíte mi ty peníze. A možná cynik prohlásí, že to je skutečná cirkulární ekonomika. No a víte, pak si položíte takovou drobnou otázku. Já léta mluvím o tom, že Evropská unie přijela směrnice, podle kterých, rozumně, měly by se v Evropské unii vyrábět pouze výrobky, které jsou kvalitní, funkční, 8 až 10 let, opravitelné a tak dále. Tím ušetříme surový, znížíme odpad, zabezpečíme funkčnost, smysluplnost půjčování peněz a podobně. Směrnice platí roky. Baráte nějak ve výrobcích a službách kolem sebe? A nebo směrnice, která je i rozumná, zůstane nerealizována. Podobně jako směrnice o boji proti transfer pricing, i když to pro Evropu znamená ztrátu 4 až 5 bilionů euro ročně. No ale kdo by se odvážil sáhnout na národní korporace, které jsou přece klíčové? Jako kdybyste zapomněli, že samotný MMF varoval před obrovskou rolí nadnárodních korporací. No a tak se dostáváte jako v kruhu zpátky k počátku, ne tomu počátku z toho známého sci-fi seriálu. A i když to učení o počátku z toho seriálu Atlantida v mnohem připomíná dnešní liberalismus a woke a podobně. No a tohle to všechno pak vytváří takový zajímavý zvláštní dojem. Svět se zbláznil. No, problém je v tom, že to není dojem, ale realita.
0: No, jsme u toho a díváme se z první řady a zase, že jo, ty sociální média nebo tyhle ty internetové můžeme jako nůž využít k tomu, že se s tím namažeme chleba nebo nakrájíme maso. A nebo prostě s tím spácháme zločin. Já doufám, přátelé, že vy všichni, kteří se díváte, tak žádný zločin nepácháte, ale právě máte informace dopředu. Díky za těch 1085 lajků, za to vám moc děkuju, to jste úplně skvělý. A díky za vaši podporu, za to, že jste s náma. A další otázka, Jan se ptá, dobrý večer, pane profesore. Nová vakcína proti melanomu bude taky mRNA jako ta proti covidu? Hodně se teď o tom mluví, tak jestli máte nějaké informace?
1: Všechny vakcíny, které se vyrábějí poslední dva roky, jsou pomocí technologie mRNA. Všechny. I vakcíny proti osýpkám, i všemu ostatnímu. Nezapomeňte na to. I ta vakcína proti tetanu je dělaná technologií mRNA. Bohužel. Jednoduchá odpověď.
0: No, bohužel je to ten trend. Na druhou stranu právě třeba pan profesor Turánek, že jo, jeden, který světová kapacita právě ve výrobě nebo ve výzkumu mRNA varuje, kde může právě proti těm rizikům, který tam s tím jsou spojený. Bohužel trendy jsou daný. Zatím teda moc úspěchu s tím varováním asi nemá, protože biznis je biznis, že? A vůbec, sledujete třeba vůbec tu kauzu okolo Fauciho a tak?
1: Samozřejmě, tak když 111 krát se odvolá na pátý dodatek ústavy a zároveň ústavní právníci řeknou, že díky amnestii od Bidena se nemusí obávat žádného trestního právního postihu, takže musí odpovídat, tak i když ty kongresmeni požadovali odpovědi, neodvolali se na tuhle tu druhou stránku právního výkladu. A jednoduše to skončilo s tím, že 111 krát odpověděl, odvolávám se na pátý dodatek ústavy. Druhá věc, všimněte si, že všechny ty soudy zatím stále, odsouzení Gatese a dalších propagátorů Big Pharmy a podobně, stále je to takové zvláštní právním nuancu. No a konec konců, jestliže rakovinou neodpovědnosti a korupce jsou napadeny státní orgány, tak myslíte si, že soudní branže je imunní voči těmhletěm ideologickým rozsudkům? Podívejte se na rozsudky českých soudů. Podívejte se jenom na rozhodnutí ústavního soudu v tom sporu mezi prezidentem a vládou. Tam máte odpověď, že to, co mělo být nezávislé, objektivní a skutečně ta socha se zavázanými očima měla zvažovat pravdu a lež, tak dneska se mluví o soudní mafii, o tom, jak je řízena politickými elitami a podobně. Čili tohle to všechno ukazuje velmi jasně, že i to, řekněme, odškodnění obětí se zatím podařilo v výjimečných případech. Ale zatím důsledné rozkrytí a přijmutí odpovědnosti za všechno, co se za covidu událo, se neuskutečnilo v podstatě nikde. Bohužel. Právě to je důkazem toho, jak je nejenom Big Pharma silná, ale jak je i politický systém prolezlej korupcí a úplatkáření. Bohužel.
0: No je to tak, no, ruka ruku meje a je to úplně šílený. Tak uvidíme.
1: Znáte to říkánku, ruka ruku míje a blbec se směje.
0: Tak uvidíme, snad to nebude. Snad jako se ty věci nějakým způsobem... Tady je zajímavá otázka další. Ty klimatické změny jsou podle mě velmi podporované uměle. Co si o tom myslíte? Vlastně, když se na to podíváme z tohohle hlediska, že například v České republice, shodou náhod teda, že jo, z Německa, Greenpeace tady a další tyhle ty, pak naočkovali ty děti země a podobně a vůbec udělali celou lobby, která byla na ministerstvu, stále je teda samozřejmě, na ministerstvu životního prostředí, který bojovali za zničení vlastně lesů právě na Šumavě tím, že se nebude zasahovat proti kůrovci a z té Šumavy se ten kůrovec potom přesunul různými cestami, ať to bylo kamionem nebo větrem a tak dál po celé republice a způsobilo to miliardový škody, opravdu gigantický. Na druhou stranu konkrétní firmy, které se zabývají těžařstvím, tak na tom vydělali velký prachy relativně rychle. A tak jestli náhodou už dopředu nebyly právě motivace takhle jako uškodit, že jo, nějakému konkurentovi, sousedovi, prostě těm, řekněme, zemím v postavení kolonií. Teď, když to vidíme s těma větrákama, prostě všechny argumenty logický vyznívají v to, že větrná energie je k nám k ničemu, že nám to tady fungovat nebude, že účinnost je 17%, ale zničí nám to krajinu, zničí nám to zdraví, zlikviduje i ceny nemovitostí, udělá nám to problém v přenosové soustavě, ale vzít to prostě musíme, jak se tvrdí tady, jo, protože údajně teda firmy jako Siemens a další už mají na skladě 1400 kousků a oni to na západě nějak nechtějí a tak se to má uplacírovat tady. Tak není to teda tak, že nám někdo opravdu jako záměrně škodí?
1: První věc je, že skutečně geoinženýrství se uskutečňuje desítky let. Od toho, že například se osévaly mraky, aby proběhla paráda na Červeném náměstí bez deště, to je známo dávno. Druhá věc je, že dnes například už začínají spory, protože některé země se snaží vyvolat umělý déšť, ale jiné země žalují, protože mají pocit, že přichází o přirozený déšť. Třetí věc. Objevily se informace, že Američané mají dva harpy, jeden je v Austrálii, v Adelaide, druhý je na plavoucí plošině a přesouvají ho k Arktickému oceánu, Rusové mají dva harpy, dokonce Velká Británie má mít jeden harp a podobně. Nezdá se vám, že někdy je to taková clona, paraván, který má zakrýt skutečnost, že my stále nerozumíme planetě Země. Nerozumíme cyklování geologických, hydrologických, glaciálních a jiných procesů. Nechceme připustit, že planeta žije ve svém vlastním režimu a způsobem, který nesouvisí s člověkem. Protože všimněte si, náboženství prohlašuje, že příroda je tady proto, aby sloužila člověku. Je to skutečně tak? Nebo je to prostě skutečnost, že ta příroda tady vždycky existovala a člověk, když se naučil chápat přírodu, tak mohl s ní součinit a žít. Když se stavil proti přírodě, tak mu to příroda vrátila děsivým způsobem. No a máte tady několik zajímavých věcí. Pamatujete si na ten cirkus okolo ozonové díry, freonů, které se uvolňovaly, změny chladicích směsí v lednicích a podobně. No a najednou zjišťujeme, že ta ozonová díra žije vlastním způsobem, vlastním životem. Chvíli se zvětší, chvíli se zmenší, pak je minimální, ale vůbec jak si asi nečetla všechna uznesení OSN o obmezení chladiva, freonů a podobně. Najednou zjišťujeme, a to si nechceme přiznat, že se objevují fenomény, o kterých jsme nevěděli, jako jsou hlubokomorské oceánské řeky nebo atmosférické, vysoké atmosférické řeky a podobně. Najednou si nedokážeme vysvětlit, jak může teplá voda z grónských ledovců téct po mořském dně, nad ní je studená voda a o 40 let dorazí k americkému pobřeží a zvýší teplotu 12 až 15 stupňů. Víte, my bychom si měli uvědomit, že ta příroda má svá zákonitosti, má svá pravidla, že jednotlivé procesy mají své cyklické jevy, že nejenom ten Ringwood těch 12 000 let, ale jsou tady další geologické jiné jevy. Teď například nejnovější objev pod kůrou se nachází speciální vrstva se speciální viskozitou a vlastnostmi, které jsme vůbec neznali a které umožňují driftování kontinentální desek. Například kontinentální deska na dně Atlantiku amerického pobřeží se nezasouvá pod americkou kontinentální desku, ale láme se a drobí. Vede to k výrazné aktivaci podmořských vulkánů a k dalším sesuvům sedimentu na mořském dně. Čili, kdybychom přiznali tezi, jak málo ve skutečnosti víme a chápeme o fungování Země, tak by to byl nejenom trapas po vědecké kruhy, ale bylo by to úplně šílené přiznání skutečnosti, že jsme závislí na přírodě na planetě. No ale když prohlásíte, že je to harp, které způsobuje zemětřesení a teploty a bouřky a tajfuny a tak dále, tak je to přijatelné, protože to způsobuje člověk. Je to sice svinstvo, ale je to pochopitelné, protože to způsobil člověk. Ale kdybyste si přiznali, že ty gigantické obří vlny na oceánech o výšce 60 až 100 metrů vůbec nechápeme, jakým systémem vznikají a jak se pohybují především Tichým a Indickým oceánem, tak kde by byla věda, která má přece znát a vyložit všechno, co je kolem nás, aby to bylo zřejmé, pochopitelné a podobně. A víte, tu se dostáváte k další otázce. Vy jste mluvil o vakcínách. Ale věda přece tvrdila, že ty vakcíny proti covidu jsou bezpečné, skvělé, nemají žádné stopové částice, nemají žádnou kontaminaci nežádoucích plazmidů a podobně. Věda to prohlásila a na vědu se odvolávali pan Fauci. A najednou zjišťujete, že ta věda byla úplatná, že se nechala zdeformovat, že hlásala lži, selektivně upravovala studie a podobně. Víte, vtip je v tom, že i velká část vědy se stala závislá na grantech. Jedna malá ukázka. I v rámci Akademie českých výzkumných programů se omezuje státní pomoc těmto výzkumným programům s tvrzením. No, snažte se získat evropské granty. A já se vás zeptám. Ty evropské granty jsou vypsány proto, aby bylo v Čechách lépe, aby se lépe vyvíjela příroda, abyste se měli skvěle. A nebo jsou vypsány proto, aby podporovali klíčové transnacionální korporace, které řídí a ovlivňují přes lobismus Brusel. Jednoduchá otázka. A když si tohleto všechno vemete do komplexu, tak pak si odpovíte na to, proč vědečtí odborníci dokládali, jak covidové vakcíny jsou bezpečné a skvělé. A dnes bez kůže na tváři prohlasují, že oni přece za nic nemohou. Tak kurně byly to přece věci. No a o tom, jak je silná ta lobby, tak svědčí to, že paní Pekové vzali znalecký certifikát. A kdo to požadoval? Poslanec Slovenské národní rady pan Salaj, který prohlásil, že je to konspirátorka, nemá právo na znalostný certifikát. Tak kurňa, tenhle ten člověk, který prohlasoval, že co nejvíce lidí musíme povinně očkovat a vakcíny jsou bezpečné a skvělé, a tenhle ten člověk si klidně dovolí požadovat a české soudy to klidně udělají. A máte odpověď.
0: No, je to tak, bohužel. Pojďme dál. Ladislav Kováč se ptá, třeba z tohoto chaosu utíct za antarktický kruh, který nás obklopuje a za ním jsou další kontinenty, sám Richard E. Byrd, o tom hovořil, když objevil Malou Ameriku. Tu jsme u závratí, kde se s námi hrají. Tak co s tímhle? Jak jsme na to?
1: Já to tak poprvé do Antarktidy se nedostanete, protože jednak je rozparcelována mezi vybrané země a ty zakazují vstup, kromě vybraných vědeckých výzkumných projektů. Kdybyste chtěli utéct do Arktidy, tak je problém, protože výbor 8 rozdělil Antarktidu na jednotlivá pásma ve vazbě na pobřeží a příslušnost a vody a podobně. No, problém je

0: řeší. Ten systém vás stejně dostihne dříve nebo později, kam byste utekli. Ale vtip je v tom, že skutečně tahle ta politická svoloč a to, že dělají, co jim my dovolíme, protože neprotestujeme, nepostavíme se proti tomu, tak skutečně to pak vede k tomu, že svět je takový, jaký je. No a když si necháme vymývat mozky těmi mainstreamovými médií a klidně budeme přijímat narrativy, které jsou lží a podvodem, ale budeme se tvářit, že to je pravda, no tak pak skutečně nemusíte zvažovat, kam utéct. A pak to znamená jediné. Musíte se postavit za sebe, za své děti a postavit se proti všemu tomu svinstvu, které na vás valí. A to je ten nejsprávnější útěk. Ale útěk ne od zodpovědnosti, útěk k zodpovědnosti každého z nás. A vy myslíte si, že bych neměl úplně pohodlný život, kdybych se na všechno vykašlal, nebych s panem Burešem se nepostážil poskytovat informace a všechno ostatní? Jo, měl bych pohodlný, skvělý život. Ale svědomí mi nedá alespoň těm lidem dávat informace. I když jsem už vystřízlivěl a uvědomuji se, že velká část těch lidí si informace vyslyší, ale dále nedělá nic. Je to volba každého z nás. Ne útěk, ale zodpovědnost každého z nás.
1: Máte pravdu, pane profesore, že tím, že vy tady nám dáte ty informace, tak pak už nikdo z nás nemůže tvrdit, že nevěděl, že netušil, která by je a tak dál, ale prostě máme tu informační výhodu a někdo říkal, znalosti znamenají moc.
0: Ano, přesně tak.
1: A to si myslím, že je velká výhoda, protože my, kteří vás tady posloucháme a sledujeme, tak máme informace v předstihu. A můžeme se podle toho zařídit. Nebo minimalizovat zbytečné ztráty. Jo, ale ten, kdo třeba například, to vysvětlím na úplně takový triviální věci, 11. září, kdy si spadly nějaký baráky, dvouma letadlama tři schodili a byli tam lidé, kteří shodou náhod zrovna ten den nepřišli do práce, byť tam 20 let chodili vždycky a po každý tam byla nějaká výmluva, proč to neklaplo, ale...
0: Náhoda.
1: Evidentně... Někdo věděl víc, než věděli ty ostatní. A já se moc rád, že díky vašim tady pořadům a vašim informacím jsme to my, který víme víc. A který máme větší přehled, dokážeme to analyzovat z většího, řekněme, z větší šířky pohledu. A vy nám ukazujete prostě nový teze, jak ještě jinak se na ty věci podívat a tak. A to je strašně důležitý, protože to je, ale vy jste to taky zmiňoval. Ten fenomén té specializace, protože já vám můžu říct třeba příklad tady od našich známých, když byly tady prezidentské volby, že jo, Babiš versus Pavel, nebo Petr, no to je jedno. A tak jsme, nějak přišla řeč, jsme se to viděli, byli jsme na kafi a koho jste volili, a my jsme řekli, že tenkrát vlastně, že Babiše a oni, že Pavla. A tak jsem se zeptal udiveně jako proč? A oni, no, protože má hezký fousy. Jo, nebo že dobře vypadal. Jo. A já jsem úplně byl zděšený. A ten kluk říká, no, jako nediv se. Já dělám na sebe zedníka, dřu tady od rána do večera, prostě já nemám čas sledovat zprávy a tohleto, jo, a tak mi prostě tady moje milá řekla, hele, jo, tady ten vypadá líp prostě a tohle, a tak to prostě jakoby vyřešil, jo, a říká, já nemám čas se tím zabývat, prostě musím uživit rodinu, děti a tak dál, jo, maká na sebe a já v tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně jo, že je spousta lidí,

0: že díky tomu, jak jsme všichni v tom krysím závodě, jak se říká, jo, jak běháme v tom kolečku, aby jsme uživili sebe, rodinu a aby po nás něco zbylo a tak dál, a teď to ne, jako pokud možno nesežrala inflace dřív, než z toho něco bude. A tak vlastně nemáme moc jako energie sledovat ty věci v detailu, přemýšlet právě kriticky, zvažovat alternativy a tedy. A to je vaše parketa a úplně úžasná práce, kterou děláte pro svět a společnost a pro nás, pro všechny. A za to vám chci poděkovat, pane profesore.
1: Děkuji velice pěkně, máte absolutní pravdu. Jenomže pak, když se budu odvolávat na to, víte, já nemám čas, protože musím řešit tohleto, tohleto a tohleto, pak ať se ten dotyčný nediví, že až mu to spadne na hlavu, až bude žít v tom digitálním koncentráku, tak už ani to, že si myslel, že bude živit svou rodinu, mu nebude platit. To je ten vtip. A právě na tom je to postaveno, aby většina lidí takzvaně neměla čas, ale bohužel, musíme říct otevřeně, oni nemají chuť nad tím přemýšlet. Protože kdyby to znali, tak přichází ta velice nepříjemná odpovědnost. Jak jste to mohli dopustit? Vždyť jste to znali a vy jste nic neudělali a neměli jste vůbec žádnou zodpovědnost. Tak je lepší se tvářit, že tomu nerozumím, nevím, nechci. No a pak jako nemám žádnou zodpovědnost. Víte, to bylo tak, jak přírodní zákon. Přišla digitální éra a je to jak přírodní zákon, že jo? A s přírodou se bojovat nedá. Jenomže tím zakrýváme vlastní neodpovědnost. A bohužel, tak jak tahle ta společnost ztratila ochotu k dialogu, tak taky ztratila jakoukoliv ochotu k odpovědnosti sebe, za svou rodinu, za stát, za společnost. No a když není odpovědnost, pak se systém rozpadá a hlavní moc získávají ti, kteří mají nejenom žádnou odpovědnost, ale kteří nemají žádné skrupule a ostré lokty. No a to je přesně to, co vidíme teď kolem sebe v Čechách, na Slovensku, v Evropě i ve světě. A bohužel, když tohleto si neuvědomíme, no tak pak to, co jsme říkali dnes, je ještě stále pěkná růžová pohádka oproti tomu, co přijde. A ten digitální koncentrák se pomalu spouští. Nezapomeňte, od podzimu tohoto roku se zkušebně zavádí digitální euro, digitální peněženka a digitální identita. Jo, zkušebně. Zatím to bude souběžné s normálním eurem. A s normální korunou, až když nějakému magorovi přepne a řekne si, no a teď to bude povinné a jenom, pak už bude pozdě. A právě proto ty informace mají tak obrovskou sílu a moc a právě proto se kritického myšlení a objektivního svázání informací děsí všechny tyhle ty elity. Protože když z vás mají na lopatě, tak mají na lopatě právě, protože nechápete celý mechanismus, tu architekturu souvislostí, která řídí svět kolem vás.
0: Přátelé, a proto, abyste pochopili a měli jasno v architektuře souvislostí, tak vám doporučím tři tituly s panem profesorem Staňkem. Podivná odyseja života, ta je tady, Dilema civilizací a Digitální svět a lidské tělo. To všechno si můžete pořídit právě přímo na petrbureštv.cz, tam kliknete na internetový obchod, na e-shop a kromě spousta dalších titulů, který tady vidíte, ať je to od Lupo Anety nebo dalších našich Jiří Jaroš Nikely a tady Jaroslav Doubrava a další, máte tady tyhle ty důležitý tituly, který vlastně vám pomůžou se zorientovat, takže to využijte. Mnozí jste tak učinili už. A pane profesore, dneska asi poslední téze, téma.
1: Ano.
0: Tady Karel se ptá, mluvilo se tu někdy konkrétně o takzvaném Kalergiho plánu, na kterém stojí základní kámen Evropské unie, který je samozřejmě zcela zřejmě smyšlený, jako všechno, o čem se tu mluví v uvozovkách, tak jak je to vlastně, protože dávají se, že jo, i ceny, Mutti Merkel získala, že jo, Kalergiho cenu za příspěvek k evropské integraci, či co, a tak dál, tak jak je to s tím Kalergiho plánem a tou výměnou, nebo s tou výměnou populace, nebo jak to vlastně...
1: Je to prosté. Abyste ovládli Evropu, nebo případně ji zničili, potřebujete odstranit národní státy. Takže rozvinete Evropskou unii, která potichu, Evropská komise, si urvává stále větší a větší díl národních kompetencí. Po druhé, abyste udělali výměnu obyvatelstva, tak musíte vytvořit jednotnou soustavu řízené imigrace. Tak, aby se jednotlivé země nemohly vymezit a nemohly odmítnout imigraci a podobně, což je přesně to, co se dělo v západních 15 členských zemí a teď se to snaží přes migračný pád prosadit i ve střední Evropě. Třetí věc, v podstatě výměna bílého obyvatelstva za jiné obyvatelstvo nebo smíšené obyvatelstvo má umožnit, aby v podstatě kverulanti a přemýšlející a zvídaví a podobně vymizeli. Což je další věc. A kromě jiného musíte si uvědomit jednu základní věc. Kdo zabezpečuje sociální dávky a všechnu tu starostlivost o imigranty? Ty neziskovky? Ty neziskovky dostávají peníze z evropského rozpočtu. To je třeba říct otevřeně. No a jelikož někteří lidé v těch neziskovkách na tom vydělávají horentní sumy, tak mají i vlastní ekonomické zájem na té obrovské imigraci. A vy jste zapomněli všichni na schválenou středomorskou iniciativu, schválenou minulý rok, která předpokládá, že v příštích třech letech Evropa přijme 15 milionů imigrantů ze severní Afriky? Nebo si opravdu myslíte, že multikulturalismus povede k promíšení pozitivních čert jednotlivých civilizačních skupin a vytvoří novou, vyšší kvalitu života? Vám nestačí to, co vidíte v Anglii, Francii, Německu, Holandsku, Belgicku, Dánsku, Rakousku? Žádné míšení nedochází. Dochází k postupnému přebírání původního obyvatelstva řekněme, jinou nekompatibilní skupinou. A tohleto všechno, všechny ty statistiky šílené v Německu, kdy máte každý den minimálně 80 útoků noží tvořených migranty, tak na to budou SPD v Čechách soudit kvůli tomu plakátu, ale neuvědomují si, že ten plakát je v podstatě stělesněním odrazem reality. A znova jste u té soudcovské mafie, znova jste u toho, jak liberální debilismus prorostl řídícími strukturami státu a jak společnost je paralyzována z hlediska odporu voči těmhletěm stupiním Kalergiho plánu. No a to, že Merkelová dostala Kalergiho meneri, to znamená, je to varování, protože tahle ta osoba velice intenzivně realizovala migračnou část. No a tohleto všechno pak vede k jedinému poznání. Abyste Evropu zničili, protože cílem Kalergiho plánu není vytvořit prosperující Evropu, ale zničit Evropu. No tak si pak položte otázku, ve kterých dokumentech je vzpomínáno zničení Evropy a Edonu. A máte odpověď.
0: Děkuji vám, pane profesore, za tuhle otázku. Děkuji za celý pořád, uteklo to jako voda. A co...
1: I když je jí málo.
0: Ano, uteklo to jako málo vody. Co říct si závěrem?
1: No, šetřete vodou, uvědomte si, že voda je nejzácnější tekutina nejenom na Zemi. Paradoxně. Molekuly vody jsou jedny z nejvýznamnějších rozšířených fenoménů vo vesmíru. Ale na voda z hlediska planety platí zajímavá zákonitost. Množství vody je konstantní, ale rozhoduje struktura skupenství. A právě proto, když voda je zdrojem života, zpracujeme alebo dělejme s ní tak, jako se zdrojem života. Neplýtvejme, važme, užívejme, ale řekněme si jasně, bez vody život není. A stačí tohleto jako poselství, protože skutečně ta voda je nejlepší životodárná tekutina kolem nás.
0: Děkuju, pane profesore. Já jsem si teďka vzpomněl, my jsme si kdysi řekli, že na závěr bychom mohli dát někdy nějaký bláznivý vtip, aby jsme to odlehčili. A já jsem si vzpomněl na jeden. Vy jste tady zmiňoval toho pána Billa Gatese. A už je po desátý, já to řeknu. Nevím, jestli ho znáte. Bill Gates je ve veřejném domě a když s ním ta paní, ta prostitutka skončí...
1: Jo, znám, ano. Zná, protože děkovala panu Gatesovi, protože ví, co je to soft, že?
0: A Majkr.
1: A malej.
0: Ano, podle čeho vznikl název Microsoft. Tak.
1: Ano.
0: Přátelé, tak toč, další zaručená informace k Billu Gatesovi. A tak dneska odlehčeně dokončíme. Díky vám všem za pozornost, děkujeme za vaše lajky, za vaši podporu, za příspěvky, za to, že budete šířit tohle video dál. Prosím vás, posílejte linky i třeba řetězovými maily, protože je důležitý, aby informace byly, ať prostě lidi mají informace. Dali jste 1333 nikoli stříbrných stříkaček, ale lajků, což je krásný. A já se s váma loučím zítra v 6 hodin. Vítě byl Marier, 8 Skaldoviny, Pepa Skála ve středu v 8. A vůbec budete koukat, co tady všechno na vás ještě máme připravený, hromady natočeného materiálu z Příčov a to za tož vám taky děkuju, že jste udělali úžasnou atmosféru, že vás tam bylo takový množství a opravdu nádhera. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se vyvodit věci.
1: Pokoj a pohodu, daleko od záchodu, žádné starosti, samé radosti a ať vám vždy voda stačí.

Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít.

vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost.

neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví.

0: že už nezmůže nic.
1: Tak jo, vážení posluchači, jako jsme tu měli zrovna velký problém, že nám opět vypadlo spojení, ale věřím, že už je všechno v pořádku. Miluško, slyšíme se?
2: Já tě slyším, já tě zdravím, Pavla.
1: Výborně, super.
2: Takže pozdravujeme i naše posluchače.
1: Ano, pozdravujeme posluchače a dokonce diváky. Pokud se chcete dívat samozřejmě, tak se můžete, a je to dobrý, protože tam budete vidět všechny ty dokumenty pěkně na televizi, abyste věřili, že to existuje dokonce, tak to tam všechno uvidíte. Orazítkovaný, potvrzený, že to je pravda, že to všechno tak je. Jedná se samozřejmě o Benešovy dekrety, kterých jsme tady asi čtvrtý pořad nebo pátý, už ani nevím, to je jedno, který tady s Miluškou tento pořad děláme, protože jsme zjistili, teda Miluška to zjistila, ale já jí dávám za pravdu, že to je velmi, velmi potřeba, abychom věděli všechno o těch dekretech. Oni se snaží, kdo, no to asi domyslíte, aby jsme ty dekrety jako moc neznali, aby jsme si mysleli, že je jenom jeden a já doví jaký a to je všechno, jo. Ale ono jich je přesto a my si budeme probírat tentokrát dneska, Miluško, pověs mi, pomoc mi asi od 19. do 22. že, dekretu.
2: Ano, ano, přesně tak, celkem 4 dekrety mám dneska pro vás připravený.
1: No, výborně. No a co je zajímavé, a musíme vám to tam pustit opět na začátku, to je naše ministryně financí Schillerová, která v nějaké debatě se tak trošičku ukecla, co se týče Benešovy dekretu, ano, podřekla. A já vám to tam samozřejmě opět na začátek pustím, abyste viděli, jak to mají prostě vymyšlený. A poslouchejte, je to zajímavý, doufám, že to bude slyšet, teda, protože to je z toho Facebooku, to je tak divný vždycky. Já to musím tady takhle zapnout, ano. A
3: ty dekrety jsem nezmínila záměrně, když se mě paní rektorko jako první ptala, protože pro mě to je, není žádné téma, ty jsou nezrušitelné Benešovy dekrety, proto jsem je nezmiňovala, protože aby vůbec nezaznívalo, abych je nedávala do toho veřejného prostoru, nezrušitelné, tečka.
1: Tak okomentuj to, protože to nemá chybu.
2: No, já si myslím, že, nebo můj názor je takovej, že tady se jasně podřekla, že to je pro ní uzavřené téma, že prostě nad se tím vůbec zaobírat, když jsou prostě platný, ale nedávat to příliš na veřejnost, aby veřejnost přesně tak moc nevěděla, aby se právě vůbec nezajímala. Protože ještě je tady pořád spousta lidí, kteří opravdu těm politikům věří. A jak si řekl Pavle na začátku, spousta lidí si myslí, a je to i moje zkušenost, že dekrety prezidenta republiky, takzvané Benešovy dekrety, je jedna nebo dvě nějaký listiny. To jsou prostě dva nějaký cáry papíru, ano. Jeden. Ale ve skutečnosti těch listin je celkem 100. Jo, je tam ten počet u každého dekretu těch listů nebo stran je jiný. Jo, jsou jednostránkové dekrety, jsou dvoustránkové, ale někdy tam můžete najít i 10 stran. Záleží na tom, jakého tématu se to týká. A dneska třeba konkrétně se to týká dokonce vydávání zákonů ve sbírce zákonů. A můžu říct, že mi to nedalo a hnedka jsem si to, co jsem se tam dočetla, protože už jsem to pročítala několikrát, ty dekrety. Ale ono občas je tam člověk najednou prostě na vás tam něco najednou cvrnkne do nosu a řekne si, hele, a je to i v těch současných zákonech to, co je prakticky napsáno v tom konkrétním dekretu. Takže hnedka proto jsem ti poslala ještě na takové překontrolování, ale aby to i ty lidi viděli, že to tak je, že prostě to není uvedeno v těch zákonech, na tom internetu, to, co je uvedeno v tom dekretu. Což je hodně důležitý. Jo? Takže já bych řekla, že se ani nebudeme zdržovat a rovnou půjdeme na ten dekret částka 19, což je ten úplně
1: já
2: první
1: bych
2: dekret.
1: Já bych ještě přece na začátek ještě dal nějakou takovou pozvánečku, že? Protože ano, na palouček samozřejmě. Tak jednak teda, jo, to jen tak mimochodem, teďko o víkendu vyhlašujeme bramborovou brigádu, urodili se nám docela bramburky, Takže kdo chcete přijet, případně s tím trochu pomoci, určitě vás neodmítneme. Takže to je jedna taková věc na tento víkend, no ale hlavně příští víkend. A to budeme opět na Poloučku. Miluška přijede, že jo, věřím, že je to přesunutý z tohoto víkendu právě na ten další, to znamená, myslím, že to je 4, 5, 6, je to tak? 4, 5, 6 víkend?
2: Ano.
1: 4, 5, 6, ano, přesně od pátku tak. Do neděle, samozřejmě to hlavní bude v tu sobotu. No a Miluško, možná, že když už si tady tak řekni, o co tam tentokrát půjde, kolik lidí se tam chystá a prostě... Asi tak, no, bylo by to dobrý toto říci lidem.
2: Takže...
1: Kdyby chtěli přijet taky, samozřejmě pokud budete chtít přijet, ještě vám to musím říci, bylo by moc fajn, kdybyste opět, já vám to tady ukazuju, tady pod týma akcema je chci přijet, na to je dobrý kliknout a samozřejmě tam se napsat, že přijedete. Protože jde o to, kolik máme přichystat věcí, pivečka a jídla a tak dále, protože všechno by tam mělo být, jo, samozřejmě. Na Paloučku vždycky všechno je, takhle. Takže když přijdete, tak by bylo fajn se přihlásit ještě předtím. Kluci, co mi to někam zmizelo. No, to je jedno. Nevadí, já to tam ještě jednou takhle udělám. No, hele to, a je to pryč. Akce novinky, tadyhle, tady by to mělo být. Tady. Tak. Takže řekni k tomu něco, ten příští víkend teda.
2: Takže už je zapotřebí to tady opravdu uchopit na té národní úrovni. Protože co se mi donese nějaký zprávy, tak skutečně věci se dávají do pohybu. A my, co už máme něco za sebou a víme, co se prostě děje, tak by bylo dobrý, aby opravdu my jsme začali pracovat na vyloženě na těch národních výborech právě podle dekretu 121, díky kterým ty národní výbory skutečně byly založeny. Takže ne komunisti, ale nechali založit vlastně prezident Edvard Beneš, což je hodně důležitá věc. Protože proč z jakého důvodu? Je to proto, že aby jsme si dokázali ochránit nejenom naše majetky, ale naší zemi. Protože na ty dekrety prezidenta republiky, a zrovna dneska tím dekretem i začneme, a to je územní platnost zákonu. Je to velice důležitý, je to v tomto dekretu, je to zmíněno. A jestliže nám skutečně záleží na našem domovu, na naší zemi, na naší vlasti a na našem národu, tak je potřeba opravdu začít v tomto něco dělat. A můžu říct, že co jsem už zkontaktovala několik lidí, tak z této myšlenky skutečně jsou nadšení a chtějí se tohoto zhostit. Neúčastnit, ale doslova zhostit. A budu velice ráda, když se takových lidí dostaví na ten Palouček ještě víc. Jo, takže aby jsme skutečně dokázali na té národní úrovni to tady opravdu uchopit. Jo, je potřeba udělat prvních pár nějakých kroků, a ty, které pro vás mám prostě připravený a které dávají prakticky i smysl a jsou právě, že, a to je hodně důležitý zmínit, založeny na dekretech prezidenta republiky. Takže je to skutečně podložený. Takže není to nějaký výmysl, ale jedná se třeba o znovu zavedení takových pozemkových knih. Proč dneska, když si to vezmu, tak dneska začíná i kolabovat jejich digitální systém. Jo, takže to je třeba udělat. Jo, dokonce dostat i finance pod kontrolu, to znamená založit znovu třeba evidenční knihy nějakých těch příjmů, daní a tak dále. Protože je to opravdu o těch věcech. Je to, mám prostě takhle připravených 5 prvních kroků, které je skutečně potřeba udělat na konkrétní národní úrovni a tam právě bych vám chtěla spolu vlastně s těma lidma, kteří tam přijdou, vám představit, jak my si to opravdu představujeme a co můžeme, a jsou to kroky, které jsou naprosto zcela reální. Nic toho teďko říkat nebudu, aby jsme se dostali právě těm dekretům, ale abych taky ty lidi opravdu, jako aby opravdu jste přišli. Takže opravdu, kdo se toho, kdo chcete zhostit, kdo se toho chcete účastnit právě na této úrovni, tak přijďte, se srdečně zváni a jdeme na ty dekrety, bych řekla.
1: Ano, takže ještě jednou na Palouček 5. 4. 5. 6. Samozřejmě můžete přijet si dřív, to je jedno. Ale tady jde o toho 6. No, kdo se tam chystá podle tebe, myslíš takhle ještě z těch lidí? Protože to bude asi jedna z posledních akcí, možná, že ještě nějakou uděláme podle toho, jak to dopadne. Víš, o někom, kdo tam přijede?
2: Určitě tam přijede, tuším, i parta vlastně od Michala Radíka, určitě. Byla bych velice ráda, protože tam jsou velice šikovní lidi. A i Michal je taky velice šikovný na to, opravdu, jako ty lidi dělají ohledně, to jsou hlavně lidi okolo třeba vody. Je potřeba dostat třeba opravdu pod kontrolu vodu. Jo, protože naše početní stanice, vemte si, kolik opravdu peněz utíká z naší země a tady lidi prostě makají, když to tak řeknu hnusně, opravdu jak barevný, ale ty peníze jdou prostě pryč, ty zisky odcházejí pryč a je potřeba začít třeba konkrétně u té vody. Jo, je to takový krásný názorný příklad, jak si opravdu ukázat, jak by to bylo možné prostě tady opravdu reálně podchytit. A začít právě, protože jednotlivce nás nebudou prostě brát vážně. Národní výbor má neskutečně ohromné pravomoce. Může i vyšetřovat, ty lidi můžou z toho národního opravdu je víc konkrétní vyšetřování. Ten dekret opravdu je potřeba, aby ty lidi se s tímhletím dekretem, ale nejenom s tímto dekretem, seznámili. Aby se to skutečně nastudovali, aby věděli, jaký mají pravomoce, protože ty dekrety, to je velký kontrolní mechanismus na to, co se tady skutečně děje. A to je právě něco, čeho se samozřejmě ta garnitura tady skutečně bojí. Skutečně se toho bojí. Jo, proto politici teďkom byli třeba i v těch Příčovech. Jo, proč? Protože oni moc dobře vědí, že lidi už jich opravdu začínají mít plný zuby, protože zklamali. A co je hodně důležitý u těch národních výborů? Za mě, moje zkušenost, bez jakýkoliv politické příslušnosti a minulosti, a to bez pardonu, napříč celým spektrem. Protože nám akorát tady ukázali politici od roku 1989, že politici jenom proto, aby plnili zakázky investorů. Teď to krásně vidíme v přímém přenosu ohledně větrných elektráren a taky fotovoltaiky. Jo, tamhle odsoudějí, tamhle pokutují kluka nebo rodinu kluka, který tamhle udělá pár škrábanců někde na nějakým pískusti, který ještě po něm si dokonce šlape. Za rok, za dva to tam nebude ani vidět. Jo, protože pískovec poměrně rychle eroduje. Ale to, že nám tady vláda, tahleta vláda, která tady je, zničí naši přírodu, naše pole, naše lesy fotovoltaikou a větrníkama, to nikoho neštve. To je naprosto v pořádku, protože za něma stojí investoři. A je potřeba, abyste opravdu lidi začali uvědomovat, v čem to tady skutečně žijeme. Protože tady ztrácíme absolutně kontrolu úplně nad svojí zemí. A to je potřeba právě začít opravdu uchopit právě na té národní úrovni. Už to není o tom, že opravdu přestává se handrkovat, kdo přesně má pravdu, ale opravdu se začít řídit těma dekretama prezidenta republiky, protože o to se skutečně můžeme opřít. Protože to není jen o jednotlivci, o tom člověku, ale je to o tom národu, je to o té jednotě, protože ty dekrety prezidenta republiky nás vedou k té jednotě. O tom to je, vzpomeňme si na obchod jednota, dneska je to nějaký koop, jo, ale jo, je to takový, aby jsme si opravdu uvědomili, že ta jednota, ta celistvost je právě to, kde bychom se my měli skutečně sejít a spolupracovat. Ne si navzájem pomáhat, ale spolupracovat. Každý tak nějak na svý vlastní úrovni. To bych řekla takhle na ten úvod, proč je potřeba skutečně začít na těch věcech něco dělat. Protože jinak tenhle ten, protože národ, který neumí spolupracovat a potřebuje neustále soutěžit, ty lidi potřebují soutěžit, kdo je lepší a tak dále, tak je to celý špatně. Jo, takže je potřeba opravdu začít ale zase je to o tom. Ráda pracuju s kvalitou, ne s kvantitou. Takže, jak se říká, nejlepší z nejlepších.
1: Dobře. No tak jo, takže v pořádku. Můžeme se do toho dát. No já jsem, jak říkám, já jsem ještě zjistil, možná, že to tam taky dáme, něco o chartě OSN, což je taky velmi zajímavý. To je něco podobné jako s těma Benešovými dekretama. Ono to vlastně o tom nikdo neví a oni se podle toho absolutně vůbec neřídí. Dělají si, co chtějí, přitom mají dělat úplně něco jiného. Jak je možný, že charta OSN, to je přece velká listina, to je nade vším snad. Ne, nikoho to dneska nezajímá. Jak ty média to dokážou všechno vymlčet, tohleto. Jak se to všechno dokáže uplatit a podobně. Je to hrozný. No nic, možná, že se k tomu dostaneme, možná, že třeba si na tom něco řekneme ještě na tom paloučku a tak dále a tak dále. Je to takový něco navíc ještě, co by bylo k tým Benešovým dekretům. Ale i ty Benešovy dekrety úplně stačí k tomu, aby se lecos objasnilo, lecos ukázalo, lecos prostě udělalo. Tak jo, tak já tam dám ten první, to znamená tu 19, jo, říkám, dělám to správně, Ruško?
2: Ano, to je tento, ano, je to tak.
1: To je tento ze dne 23. června 1945. Já jsem ještě chtěl říct tým národním výborům, jo, když jsi říkala, že ty to vlastně za komunistů národní výbory byly, takže komunisti vlastně je nezaložili, to jsem taky nevěděl a málo kdo to bude vědět. Jo, každý hned ví, že národní výbor to bylo přece něco, co založili komunisti, ty si tam dělali, co chtěli a podobně. Ne, tak ty založili, pěkně založil podle těch dekretů. Ano.
2: Edvard Beneš,
1: ano. A komunisti to převzali správně, jak měli. Kdo to zrušil?
2: Ale pozor, není to úplně pravda.
1: Ne?
2: Tady zvedám prst, protože dokonce Eduard Beneš, protože se říká, že přece Češi neuznávají Moravu,
1: no.
2: Tak to je veliký omyl, protože Eduard Beneš totiž založil nebo nechal založit dva zemské národní výbory. Jeden byl v Praze a druhý byl v Brně. A Brňáci si to můžou dokonce ověřit, nebo když někdo z vás pojede do Brna, tak si stoupněte před budovu ústavního soudu. Tam ta cedule do dneška je to kamenná deska. A tam je jasně snad vytesáno, že to je budova bývalého zemského národního výboru. Jo, takže a komunisti právě, kteří se dostali v roce 48 k moci, tak oni nechali tyhle ty dva národní výbory, ty bodresemské národní výbory zrušit a udělali právě ty kraje. Takže už tenkrát oni začali právě s tou takzvanou pragocentralizací, na kterou do dneška prostě tak si ty Moraváci jsou trošičku alergický. Na jedné straně je chápu, ale na druhé straně upřímně řečeno ruku na srdce. Kolik Brňáků je v parlamentu a ve vládě? Jo, takže asi tak. Jo, takže no, oni prakticky nadávají na své vlastní lidi. To je taková tak jako na začátek. Takže jdeme na ten dekret prezidenta republiky.
1: Ne, počkej, ještě s těma národními výborama, ještě jo? Moment. Ano, dobře, ale já myslím jako systémově, že to převzali ty komunisti podle toho, co chtěl ten Beneš, jo, to převzali systémově, jako ty národní výbory, že udělali, i když je udělali trošičku jinak, ale zůstali. Když to v 89. národní výbory byly s šmahem zrušeny, že jo? Zašli se dělat všelijaký hejtmaní a já nevím, který tyhle ty pitomosti sami, já nevím, kde to sebrali furt ty názvy, to bylo do ví ze kdy.
2: Jednoduše, já ti řeknu ze kdy. Za prvý toto totiž přežilo do první republiky a převzali se to z Rakouska-Uherska, takže prakticky od roku 83 my jsme zpátky ve feudalismu. No, je to obzvlášť markantně vidět.
1: No, tak, přesně tak, no. Jo, a tak dále, a tak dále. Takže, aby ruku na srdce. Tak, jedeme dál.
2: Přesně
1: jedeme
2: tak.
1: Teda, jdeme na ty dekrety. Tak prosím, jdeme na ně.
2: Takže tohle je ten dekret prezidenta republiky. Je to teda částka 19, 23. června 1945. A je to k návrhu vlády po dohodě se Slovenskou národní radou. A týká se to paragraf 1 sbírka zákonů a nařízení státu Československu. Se nazývá sbírka zákonů a nařízení Republiky Československé. V dalším jen sbírka. Její zkratka je SV. Dodneška je toto skutečně používáno.
1: Ano.
2: Paragraf 2. Ve sbírce se vyhlašují, a teďkon to jsou, zákony nebo dekrety prezidenta republiky, mezinárodní smlouvy, vládní nařízení a vyhlášky všeobecné povahy ústředních úřadů a orgánů, jestliže jejich vyhlášení ve sbírce vyžaduje zákon nebo vládní nařízení. Paragraf 3. Za prvé, sbírka se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž některá obsahuje v čele označení dne, kdy byla vydána. To je právě vidět u těch dekretů třeba. Jo? Tento den platí za den vyhlášení. Za druhé, jednotlivé právní předpisy a mezinárodní smlouvy ve sbírce zákonů se opatřují běžnými čísly, jejich řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku. Paragraf 4. Za prvé, právní předpisy uvedené v paragrafu 2 písmena A, C a D vyžadují ve své platnosti vyhlášení podle tohoto dekretu. Za druhé, přílohy právních předpisů a mezinárodních smluv vyhlašovaných ve sbírce mohou být platně vyhlášeny mimo sbírku vhodným způsobem stanoveným přímo v předpisu nebo ve smlouvě, niž jsou součástí.
1: Jsou součástí, ano. No,
2: a tady paragraf vidíte, 5.
1: Ano, tady vidíte ještě jenom, abyste viděli, že to tady je všechno vorazítkovaný, že to tam bylo prostě okopírovaný, že to všechno tady je, jak má být ze všem všude. 26.1.2026 si tam byla a všechno to tady je prostě to. Tak jenom, abyste si věřili, že to není žádný výmysl. Tady kolikrát si lidi řeknou, kdy to je kravina, něco takového přece neexistuje. Ne, existuje a je to platný a Schillerová to říkala. Tak a jedeme dál.
2: Nejen, že to Schillerová říkala, ale Slováci si dekrety dali do ústavy. To je další
1: věc. Dokonce.
2: Takže, paragraf 5. Za prvé, pokud v právních předpisech samých ani jinde není nic jiného stanoveno, nastává jejich účinnost 15. dne po uplynutí jejich dne jejich vyhlášení, paragraf 3, odstavec 1. Za druhé, vzájemný číslovaný poměr právních
1: časový
2: předpisů časový poměr zařazených ve sbírce se řídí dnem vyhlášení, paragraf 3, odstavec 1. Paragraf 6. Redakce a administrace sbírky přísluší ministerstvu vnitra. Za druhé, obce jsou povinny opatřit si alespoň jeden výtis sbírky. Částky sbírky musí být v místopisech obecního úřadu v úředních hodinách přístupném každému, kdo o ně požádá. Mě by docela zajímalo, kolik dneska úřadu to tak má.
1: Tohle to je docela zajímavý. Paragraf 6 teda, jo. Obce jsou povinny opatřit si alespoň jeden výtis sbírky. No, sbírky. A sbírky čeho? Sbírky zákonů nebo sbírky těch dekretů? Asi vůbec celkových zákonů.
2: Je to vlastně zákonů, protože my si musíme uvědomit, že dekrety prezidenta republiky jsou součástí zákonů z roku 46. Teďko se přesně nepamatuje, jestli to je částka 37, 47, ale jsou součástí. A prakticky se to týká jakýkoliv zákonů, které jsou vlastně vydaný i právě po vydání těchto dekretech po tom roce 46. Ale tady máme ještě další důležité věci. Paragraf 7. Tiskové chyby a nesprávnosti ve vnitřní úpravě sbírky upravují se vyhláškou ministerstva vnitra. Za 8. vyhlašování právních předpisů platných jen na Slovensku upravuje se zvláště. A teďko. Paragraf 9. Tento dekret platí na území celého státu a nabývá účinnosti dnem po vyhlášení. Zároveň pozbývají v platnosti zákon ze dne 13. března 1919, částka 139 sbírky, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení ve znění zákona ze dne 20. prosince 1921 částka 500 sbírky a dekret prezidenta republiky ze dne 26. října 1940 a to je úřední věstník československý, již se upravuje veřejná vyhlášení nově vydávaných právních ustanovení československé vlády. Tento dekret provede ministr vnitra. To je to ujelo. Jo, vnitra. Jo, a podpisy. Tenhle ten dekret právě vypovídá prakticky o tom, že by se ta sbírka měla nějakým způsobem teda jmenovat. Je to sbírka zákonů a nařízení. Je zajímavé, že my dneska máme pouze sbírku zákonů, což je trošičku jiný název. Tento dekret říká absolutně něco jiného. A já jsem ti, proto jsem ti poslala schválně ústavu 1/1993, schválně velice často diskutovaný zákon o policii 273/2008 sbírky a vlastně ještě schválně daně, jo, 586/1992. A z jednoho prostého důvodu, protože tady je jasně napsáno, že tyhle ty zákony, protože tam potom ještě jsou další, tam je velice ještě jeden, teďko nevím, který přesně to, teďko je to číslo, ta částka toho dekretu, ale tam jsou velice další důležité věci, které doplňují tu devatenáctku. A tyhle ty, a tady právě u těch zákonů, když jsem si je sama prohlížela jsem se několikrát, tak ani na konci, ani na začátku těch zákonů není uvedeno, že jsou vydaný ve sbírce zákonů, což je vlastně vyhlášení podle tohoto dekretu. Ale ani není uvedeno, podle jakého věstníku jsou platný, protože tam je zmíněný v té zkratce ten věstník československý. Je hodně důležitý, protože pokud takovýhle věstník oni nemají, tak to znamená, kde jsou, tím pádem jsou neplatný ani, nejsou platný ani ty zákony. Jo, to je potřeba si uvědomit, že ty zákony, které jsou prostě vydávány od roku 1990, potažmo od roku 89 a nesplňují tento dekret, tak tím pádem pozbývají jakoukoliv platnost. A to včetně územní platnosti. Mm-hmm. Jo, to protože ani v těch současných zákonech není napsáno, na jakém území tyto dekrety platí. A proč tomu tak není? Ten důvod je ten, když se podíváte na dekrety prezidenta republiky, tak je tam napsáno třeba o národu, je tam psáno o lidech, o člověku. A potom teda jsou zmíněny třeba potom až v posledním řadě právě ty fyzické osoby, protože fyzická osoba to je ten záznam. A proč nemají vlastně územní platnost? Protože když se podíváte i na předchozí zákony, ještě ten rok 89, tak všude máte napsáno, že se tento zákon vlastně týká občanů. A ten rozdíl je v ten, že potom v těch 90, takzvaných, já tomu říkám 90-kových zákonech až po současnost, tak ty zákony se týkají výhradně fyzických a právnických osob. Jo, proto oni se to takhle hezky šikovně upravili a proto nám tvrdí, že to jsou zákony České republiky, ale zákony České národní rady nejsou zákony České republiky. Tam na to pozor, to je obrovský omyl, protože úředníci vám budou třeba tvrdit na úřadech ohledně třeba financí, ohledně daní, že oni daně vybírají podle zákona České republiky. Když se podíváte na hlavičku těch zákonů, těch daňových, tak zjistíte, že jsou vydané ne Českou republikou, ale Českou národní radou. A to je sacramentský velký rozdíl.
1: To jsou právě... Je, to jsem tam zrovna čet. Někde, kde to tady bylo? Tady. Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně. Ano, ústava České republiky, tak. Ano, ta ústava. Takže Česká národní rada se usnesla. Čili je to vydaný skutečně tím, že se usnesla Česká národní rada. No...
2: Jenže pozor, oni se pouze usnesli.
1: Ano.
2: Pozor, oni totiž tím, že oni se pouze usnesli, tak to ještě ale neznamená, že je to prakticky moc zákonodárná. To je úplně něco jiného, protože Česká národní rada podléhala ve skutečnosti federálnímu shromáždění. To je věc jedna. Potom navíc už jenom u té ústavy, proto je tam vidět ten rozpor, protože oni vydali takzvaný ústavní zákon, který se nazývá ústavou, tak buď je to jedno nebo druhý. Ale nemůže to být obojí současně. To je nesmysl. Protože ústavní zákony může vydávat pouze to federální nebo národní shromáždění, ale ne Česká národní rada, protože tam měla pouze reprezentační možnosti, ale ne zákonodárný. To jsou obrovský rozdíly. Takže právě proto Česká národní rada prakticky, to je jeden z dalších dekretů, který oni porušili. když my necháme privatizaci, restituce a další prostě tyhleto navracení těchto majetků, tak porušili prakticky dekret tu 16, 12, 5. Tak tohleto je ta 19. Je další dekret, který oni porušili. Že to už je prakticky, a tam jich je samozřejmě mnohem víc. Jo? Takže jedeme prostě na další dekret. A to je dekret, a ten je teda trošičku hůř čitelný, protože tohle ten dekret, jak si psali už vyšeptanou, když to řeknu svýma vlastníma slovama, tak trošičku poněkud vyšeptanou tou průkopovou páskou. Jo, takže tenkrát prostě nebyl digitál, jo, tenkrát se ještě, to byly vlastně tyhle ty mechanický psací stroje a průklepová páska. No, ale čeho se tohle ten dekret týká? Jedná se o prozatímní výkonu moci zákonodárné a je to dekret a to k návrhu vlády ustanovuji, paragraf 1, pokud nebude možno prováděti ustanovení hlavy 2 ústavní listiny ze 29. února 1920 o moci zákonodárné, bude prezident republiky úkony, které mu ukládá paragraf
1: 64
2: článek 1 a článek 2 nebo 3, to je trojka, ústavní listiny, pokud k ním jest zapotřebí souhlasu Národního shromáždění, vykonávají se souhlasem vlády. Paragraf 2. Předpisy, jimž se mění, ruší nebo nově vydávají zákony, budou vydávány po dobu platnosti zatímního státního zřízení v nezbytných případech prezidentem republiky k návrhu vlády ve formě dekretu, které spolu podepíše předseda vlády, respektive členové vlády, pověření jejich úkony. Paragraf 3. Výkonem tohoto dekretu, kterým nabude účinnosti dnem tohoto podepsání prezidentem republiky, se pověřuje celá vláda. A je to z 15. října 1940. Jo, je to prakticky, je to z období té exilové vlády. A to je ale jedna důležitá věc. Prezident republiky je podřízen vládě. To znamená, že vláda úkoluje prezidenta. A to jsme tady právě nedávno viděli. Ne, že Pávek poslouchal vládu, ale šel se stěžovat na ústavní soud. Tady nic o takového. Není o tom, že by se měl prezident obracet na nějakou vyšší instanci vlastně soudů ohledně nějakých svých pravomocí. Tady je to krásně sepsaný, prostě podepsaný, že prezident spolupracuje výhradně s vládou. Jo? Přesto prostě nejde vlak, takže tady máme krásný dekret ohledně takzvaného prezidenta Petra Pavla.
1: Mhm. No, je to pravda. No, oni teda jim šlo o to, že to byla kompetenční žaloba, to znamená, že si myslel, že jeho kompetence byly jaksi trošku narušeny asi. No, tak jak to dopadlo? No, víme všichni. Samozřejmě ústavní soud, který ho si tam zvolil vlastně, nebo si tam dosadil sám Pávek, že? No, tak ten samozřejmě nějakým prapodivným způsobem rozhod, jak rozhod. Takže předběžné opatření, což v tomto případě asi vůbec nemělo přicházet v úvahu, ale budič. No a mě by stejně zajímalo, jak to teď dopadne, protože to, zatím je to furt předběžné opatření. No a co teď s tím můžou dělat? Když to teďko zruší, to, co řekl ústavní soud, no tak už asi trochu pozdě, ne? Protože už to proběhlo. To je naprosto nesmyslné všechno.
2: Jedna věc, ale hlavně tady je vidět, že tady, ale to je to, co i říkám, aby lidi viděli, že ústava skutečně není platná, protože tedy si z ní vyloženě odpuštím, každý dělá toaletní papír. Ať prezident, ať vláda, ať poslanci, úplně všichni, ať je to senát. Teď se podívejme, co se tady pro boha děje. Teď je to a přeběhem toho covidu to krásně bylo vidět. Tady nebylo dodržovaný vůbec nic. Jo, neexistovalo tady ani mezinárodní právo neplatilo, ne, prostě tady platili jenom pouhý příkazy. A takhle dneska tady funguje celní správa, úředníci, funguje tady takhle policie. Takže opravdu ten fašismus se nám krásně, nenápadně, hezky propasíroval, pardon, hezky se nám propasíroval krásně na ty úřady, na tyhle těch, pardon, na těch ty vyšší posty. Takže tady je potřeba si opravdu uvědomit, co se tady skutečně děje. Jo, co se tady skutečně děje. Takže tady mně to přijde, že prezident tady má svoje vlastní právní oddělení. A to je ten ústavní soud. Ten nemá vůbec nic takovýhle věci vůbec řešit. Ústavní soud, když má něco skutečně řešit, nebo respektive soudy mají tady řešit skutečně důležité věci, tak u tím to trvá dlouho. A nebo vypadne takový rozhodnutí, že zůstává člověku úplně rozum stát. Jo? Ale, a upřímně řečeno, ale k tomu se potom, a to jsme si rozebírali přetří dekrety, je to ta 16, 17, to jsou ty mimořádné lidové soudy a Národní soud. Za jakých okolností tam vůbec ty soudci vůbec mějí být? Nebo i ty advokáti. Takže mě docela zajímalo, kolik samosoudců a vůbec soudců má skutečně platné zkoušky. Aby mohli mít tuto lídr a co tam vůbec dělají ty tituly MGR. To tak jako na otase, aby ty lidi si opravdu uvědomili. Tady je fakt něco hodně špatně. Nic. Jdeme na další jenom dekret, je to dekret.
1: K tomu ústavnímu soudu. Pamatuješ si dříve před takovýma 10 lety a podobně, že by ústavní soud někdy něco nějakým způsobem řešil? To už muselo být, když něco šlo k ústavnímu soudu. A dneska to je prakticky každá záležitost. Když se nemůžou domluvit, jde to k ústavnímu soudu. Ústavní soud praská předběžné rozhodnutí, různý, já nevím, výplody, který tam má, prakticky každý den něco vynese. No, já už jsem z toho úplně jelen, tak co ty ostatní soudy dělají teda, nebo proč to musí všechno tak, ať tam je jenom ústavní soud, nebo já už nevím, ale je to fakt velmi, velmi zvláštní všechno toto. No nic, jedeme dál, další.
2: Podívejme se takhle, akorát na tohle ti odpovím. Podívejme se, co se tady stalo za posledních nějakých 30 let. My jsme se před nějakýma 20-30 lety smáli tomu, kvůli jakým hovadinám se lidi žalují u soudu v Americe.
1: Ano, přesně.
2: My to tady máme dneska to samý. Vyloženě kvůli hovadinám. Dneska, když si dají kluci přes hubu, 15-letí kluci, tak už to musí řešit i policajti. Dřív naprosto bylo běžné, že si prostě kluci lili přes hubu a neřešil to nikdo. Jo, bohužel samozřejmě doba se nám změnila v tom, že dneska tady máme kyberšikanu a další věci, ale opravdu jako mně to nikdy přijde, že opravdu tady někdy řešíme opravdu kraviny, ale ty důležité věci, ty zůstávají prostě bokem. A je to vidět i právě to, co leze, právě vypadává z poslanecké sněmovny, cokoliv já opravdu dokážu vypotit, tak tě opravdu zůstává rozum stát. Jo. Takže to jsou prostě, my to tady máme opravdu převrácený. My opravdu dneska tady máme prakticky tohle ten americký systém a tohle to je potřeba změnit, potřeba to totálně úplně převrátit, zvrátit, aby tady začal zase vládnout ten zdravý selský rozum, protože to, co tady dneska je, tak si člověk říká, jako je to fakt někdy přijde, že se tady fakt lidi zbláznili. Že jak si opravdu ten pozbývá to opravdu rozumu. Nic, jdeme na ten další dekret, na ten dekret 21, který byl vydán vlastně 22. února 1945. To znamená vlastně těsně před koncem války. A je to k výkonu moci zákonodárné v přechodném období. K návrhu vlády a po slyšení státní rady ustanovuji článek 1. Platnost paragrafu 2 ústavního dekretu ze dne 15. října 1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné článek 2. A teď to je to, o čem jsem mluvila. Úředního věstníku československého se prodlužuje až do doby, kde se ustaví prozatímní zákonodárný sbor Československé republiky. Prezident republiky vykonávaje zákonodárnou moc, není vázán ustanovením článku 3, druhá věta ústavního dekretu ze dne 27.

0: na našem. Nicméně samozřejmě nadřízené evropské zákony nejsou vydávány asi na našem území, že?
1: Přesně tak. Ty jsou, pokud vím, tak ty jsou právě vydávány v Bruselu. S náma to nemá co dělat. A právě tady je opět porušován v tomto směru právě dekret 16. Teďko nevím, jestli to je paragraf 12 nebo kolikátej, a to je, že pokud někdo tady prosazuje jiné zákony než československé, tak se dopouští trestného činu právě podle tohoto dekretu 16. Týká se to navíc dekretu o mimořádných lidových soudech. Takže to je tak jako k zamyšlení, aby opravdu jsme si uvědomili, co se nám tady skutečně. Takže opravdu na jakém území, které jsou dnes vydávány zákony, když na dokonce tvrději, už dneska v médiích a spousta lidí to začalo používat. Úplně mě překvapilo, kolik lidí to naprosto bez něčeho používá. A to je výraz Česko. To je Čechie. Jo, to je vlastně Čechie z protektorátu, to je to Česko. Takže mě úplně fascinuje, kolik lidí, prostě já žiju v Česku, my když jsme tenkrát, když jsme to jako malí řekli, tak jsme dostali zleva zprava, prohlaskováno, že se má správně říkat Čechy. Jo, Čechy, nebo Morava, ale ne Česko. Jo, prostě fakt to, tak to jako zní to opravdu hodně zvláštně. A právě pro vlastně území Česko nevím nic o tom, že by tady byly vydávány vůbec nějaký zákony. A proto oni právě nenápadně teď nás tady chtějí na nás valit tyhle ty zákony z té Evropské unie, ty evropské nařízení. Ale jak moc jsou prospěšný pro náš národ? Jo, vůbec národ jako takovej. Já když si vezmu, kolik opravdu my jsme tady vytěžovaný úplně neuvěřitelným způsobem, co se týká financí, tak to a člověk žasne, že si to opravdu lidi doteďka nechávají líbit. Já jsem zvědavá, jak dlouho to toho bude bavit. No nic, já bych teď šla na další dekret prezidenta republiky a to je dekret... A to je, jak já s tím mám.
0: Ze 23. června 45 o vyhlášení ano, je to
1: 22. Tak, a to je ten dekret, o kterém jsem mluvila teďka na začátku. To je právě doplňuje ten dekret 119. Když jsem si to pročítala, tak jsem si říkala, ale, tak to jsem zvědavá, co by nám na to dneska řekli třeba dnešní takzvaní advokáti, kteří mnozí mě by docela zajímali i jejich skutečně platné zkoušky, jestli skutečně mají naplnilo to, co by měli naplňovat. Právě podle dekretu prezidenta republiky. Mm-hmm. Tak jdeme na to. Takže je to ústavní dekret prezidenta republiky z 23. června 1945 o vyhlášení právních předpisů vydaných mimo území Československé republiky. Mm-hmm. A je to k návrhu vlády po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuje paragraf 1. Vláda se zmocňuje za A, aby učinila, které ústavní dekrety prezidenta republiky výjímají z ústavní dekret ze dne 15. října 1940 článek nebo částka 2 úřední věstekník československý o prozatímním výkonu moci zákonodárné a ústavní dekret ze dne 22. února 1945, částka 3, úřední věstník československý o výkonu moci zákonodárné v přechodné období, dále dekrety prezidenta republiky, vládní nařízení a jiné právní předpisy, které byly vyhlášeny v úředním věstníku československém, zůstávají v platnosti, měnila počátek jejich účinnosti a územní platnost na těch, v těch zákonech, které jsem ti poslala, ten vzorek, ta není územní platnost, o které to je právě o tom, o čem jsem mluvila. Předpisy, zůstaly platnosti, jde územní platnost a dala je vyhlásit ve sbírce zákonů a nařízení. Za B, aby znovu dala odtisknouti ve sbírce zákonů a nařízení mezinárodní smlouvy, které byly vyhlášeny v úředním věstníku československém, otištěním ve sbírce zákonů a na jejich účinnosti to nic nemění. Paragraf 2. Právní předpisy vyhlásí podle paragrafu 1 písmeno A a mezinárodní smlouvy otiskne podle paragrafu 1 písmeno B ve sbírce zákonů a nařízení na podkladě usnesení vlády.

0: ministr vnitra. Paragraf 3. Tento ústavní dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provedou jej všichni členové vlády. Tak, a teďkon, když jsem se podívala na ty zákony, proto jsem ti je schválně poslala, je to i pro ty diváky, aby to tam skutečně viděli, že tam není napsáno, že se ty zákony nacházejí nějakým vůbec věstníků. Tady se, jak se zdá, tak ten úřední věstník československý je velice důležitý. To znamená, že pokud tam ty zákony nejsou vydané přes tento věstník nebo v tomto věstníku, tak tam nemají co dělat. A za další je tam ta územní platnost. Navíc o územní platnosti. O územní platnosti hovoří další dekret, který nás čeká v budoucnu, a to je dekret 60. Je to paragraf 1 odstavec tuším 2. Tak tam je taky zmíněná, že územní platnost, že jakékoliv zákony, které jsou vydávány na území, že tam je to dokonce definované, že se to prostě jedná o nějakou oblast, která je nějakým způsobem ohraničená a prostě je územně daná, tak musí ten zákon být opatřen územní platností. Proto některé ty dekrety na konci nesou, že buď platí na území celého Československa, anebo platí třeba na Slovensku, protože některé ty dekrety mají Slováci jiný, neznám teda jejich obsah, pouze mám tyhle ty české dekrety, nebo Českostratyče, to bylo tu pro Čechy a Moravu. A potom tam je třeba napsáno, že tento dekret platí na v zemích českých, anebo v zemích moravskoslezských. To je to tam prostě je. Takže a to je právě si potřeba uvědomit, že pokud tyhle ty zákony nemají územní platnost, tak tady opravdu nemají být vůbec jakkoliv být vymáhány. Protože třeba si podíváme, co se dneska děje. Dneska ty zákony, které tady jsou, tak jsou prosazovány vydíráním, zastrašováním, nátlakem, eventuálně ještě dalšíma metodama. Jo, dneska prakticky, když si to vezmu, tak proto i říkám, že z těch 90. let, ty 90. se nám právě těch úřadů, protože pokud vy prostě neposlechnete toho úředníka, tak on ten zahymáhá nějakým nátlakem. Ale to znamená jenom jedno. A to je dokonce právě podle toho, zase se teď odskočím do toho božího práva. A to myslím, že o tom dokonce tady už i mluvila. A to je, že jakmile jsou zákony prosazovány výhrškama, nátlakem a podobnýma metodama, nějakým tím zastrašováním, tak v tom případě ty zákony skutečně nejsou platný. Protože pokud někdo vám vyhrožuje, ať je to policajt, ať je to úředník, jo, že vás prostě zastrašuje, aniž byste prakticky cokoliv závažného udělali, což není vůbec v pořádku, tak prakticky jako, to je jenom demonstrace síly. To je opravdu jenom demonstrace síly, že právě toho policajta, ta uniforma a ty rukavice opravňujou, aby vás pacifikovali, aby vás, já nevím, zmlátili a já nevím, co všechno. A to jenom proto, že máte jenom jiný politický názor, to znamená, dopouštějí se vyloženě politický persekuce. To samé dělají právě i ty úřednice. Jo? A tady právě proto nám slouží tyhle ty dekrety prezidenta republiky k tomu, aby my jsme si uvědomili a zjistili, co tady opravdu není dodržováno a že tady toho dodržováno opravdu není dodržováno hodně, to teda je pravda. Včetně, jak se tomu o tom mluvil, o tom mezinárodním právu, o té chartě. Že v té chartě tam jsou taky hodně zajímavé věci. A tady je krásně vidět, že dneska je pouze právo toho, kdo si ho dokáže obhájit. Takhle to prostě je. Je to o tom, že není to o té tupé poslušnosti, dobře, tak já prostě poslechnu, protože vy to po mně chcete, abych měl klid. Ne. Ten, kdo právě tupě poslouchá, tak tomu je nakládáno ještě víc, aby pochopil, že když bude prostě ustupovat těm úředníkům a všem, no tak vlastně oni zjistějí, kde prostě si můžou dovolit víc, to je celý. Takhle to bylo i během toho covidu. Jo, opravdu to bylo krásně vidět, kdo si prostě dokázal obhájit to místo, že prostě nebude nosit ten náhubek, nenechá se vakcinovat a tak dále, tak tam to bylo krásně vidět. A lidi si to skutečně dokázali prosadit. Jo, taky jsem se nebala se prostě pohádat nebo tam nechat nákupní košík, tak tady se to uklidte a nazdar, já půjdu prostě pryč. Jo, ale o tom to celý je. Nenechat si všecko líbit a opravdu si to umět obhájit. A je to o tom, proč se tady všecko vlastně tohleto děje. Protože lidi se prostě přestali zajímat. To je totiž ten největší a největší chyba prakticky už od těch právě takzvaných komunistů. Protože tyhle ty komunisti naučili jednu věc lidi. O nic se nezajímat a jenom prostě tupě pracovat. Být těma opravdu poslušnýma ovečkama, který chodí pravidelně na vakcinaci, který prostě poctivě chodí do práce a nezajímají se o to, co se děje s těma penězma. Protože ty peníze byly tak nějak svým způsobem vidět. Jo, prostě lidi měli důchody, lidi chodili poměrně brzo do důchodu, nějakých 55-60 letech, nebyl problém. Jo, a ty lidi opravdu třeba byli v důchodu 30 let, užívali si prostě 30 let prostě důchodového života, mohli dělat svoje koníčky, vychovávali vnoučata a tak dále. Podívejme se, kde jsme dneska. Jo? Fungoval tady zdravotní systém, měli jsme docela i slušné školství. Když se spoustu věcí jsem tam jako už dítě, jako tam se začala trošičku cukat. Některé věci se mi tam teda už fakt nelíbily.
1: Školství jsme měli jedny z nejlepších na světě. Opravdu velmi dobrý školství. I když, jak říkám, musíme to porovnat s tím dnešním. A tady vidíme, že bylo skutečně asi opravdu velmi dobré. No. Jinak, co se týče těch komunistů, ano, měli, ano, naučili lidi být jako docela poslušní, to je pravda, a na druhou stránku jim dali všechno, co ty lidi potřebovali. Takže
0: to je pravda.
1: To bylo celkem opravdu, to mělo svůj význam. Dneska by chtěli, aby poslouchali lidi ještě víc, ale nedají jim vůbec nic tomu, že jo? Všechno si udělejte sami. A to je ten průšvih, že jo? Nedají vám k tomu vůbec nic. Takže žádný sociální jistoty neexistuje. Prostě nic, jo? Tenkrát, jsme tady říkali možná už tisíckrát všude, když někdo byl nějaký dobrý pracovník někde v nějaké firmě nebo podniku tenkrát, no a chtěl si třeba postavit barák, tak dostal třeba i nenávratnou půjčku, 200 tisíc. Za 200 tisíc tenkrát postavil celý barák jako blázen a byla to nenávratná půjčka za to, že tam se upsal, že 10 let bude ještě u toho podniku dělat. A tím pádem
0: pracovat,
1: po půjčce. No, co by to dneska za to ty lidi dali, kdyby měli 10 let zajištěnou práci a ještě dostali půjčku, dostali peníze zadarmo, že jo? No, tomu dneska nikdo nevěří, že něco takového bylo. Tomu dneska nikdo nevěří. Jo, oni si myslí, že si z nich děláme srandu, že to říkáme mladým. Jo, tak jenom tak pro zajímavost, ano. Takže to naučili ty lidi poslouchat. No, oni i celkem rádi poslouchali, když vlastně měli všechno zajištěné, co potřebovali k životu, dostali byt, měli práci, o děti se měli postaráno. Že? No prostě úplně všechno. Měli jistotu, že za 10 let budou prostě v pohodě, že nepřijdou o nic, že nebudou někde bezdomovcí, ty neexistovaly tenkrát. No,
0: to neexistovalo, tak.
1: Asi tak, no.
0: No, takže ono víš co, ono právě, takže že tě do toho takhle skáču,
1: ne,
0: jo, ale když se to asi skutečně, protože já jsem prakticky zažila přelom, jo, já jsem měla to štěstí, že jsem zažila ten přelom a pamatuju si právě na ty dětské tábory, na ty pionýrské tábory, které prostě byly přes to léto, ty byly 3 týdenní. Ano. A prakticky ty byly placený z těch příspěvků na to ROH.
1: Ano.
0: Jo, takže ty rodiče zaplatili nějakou symbolickou částku na ten pobyt, ale jinak ten zbytek právě bylo zaplacený z toho ROH. Ty lidi na to prakticky se skládali. A to je právě ta národní správa. Ty lidi prostě věděli za ty peníze, které odváděli tomu státu v těch daních, protože tam akorát nejvyšší daně měli lidi, co byli bezdětní. Jo, takže měli poměrně vysoké daně, ale hlavně ty daně byly z té výroby. To byla ta hlavní daň. Takže vlastně ty peníze byly v tom státě opravdu otáčeny. A když si vezmu, že po té druhé světové válce ty naše pradědové a dědové doslova tu zemi postavili z trosek, a to ani nemluvím, kolik patentů po těch 50. letech. Oni vlastně, hlavně už od toho roku 45, protože dokonce mě překvapilo, že Zetor vlastně si nechal patentovat tu konstrukci na tu boudu toho traktoru. My jsme byli prakticky první.
1: Miluško, nějak se nám to seká. Nějaký signál asi bude špatný, to vypadá, že to brzy vypadne. Já budu muset opět... Halo, slyšíme se? Tak já mám problém tě teďko jakkoliv slyšet. Tak já navrhuji, protože máme půlku, tak tam dám asi písničku a pak se uvidí, co s tím uděláme. Navrhuji. Ano, zkusíme se znova potom připojit, jo? Tak jo. Takže navrhuji, ano.

0: Tak, taková trošku vynucená pauzička s krásnou písničkou. Jsme tu zpátky. Slyšíme se, Miluško? Věřím, že ano. Neslyšíme. To je krásný. A já tě neslyším. Řekni ještě něco.
1: Slyšíš mě?
0: Teď už jo, ano. Tak jsi,
1: já jsem měla vypnutý
0: mikrofonek na sluchátkách. Výborně, teď už tě slyším. Tak jo, takže skončili jsme u toho, ono to nebylo slyšet do konce. Pamatuješ si ještě, co jsi říkala na závěr? Asi ne, co?
1: No, asi už ne, čověče. Mluvila jsem právě o těch dekretech, vím, že jsme tady mluvili o tom věstníku a o té územní platnosti, jo, protože nevím, už si právě tohle nepamatuju, aby se zase neopakovala, protože když něco řekl, tak to prostě pouštím, už je
0: jasně,
1: to prostě
0: pryč. Já jsem na tom velmi podobně. Tak jo, jak jsem říkal už z kraje tohoto pořadu, našel jsem, nebo přišlo mi něco ohledně toho OSN a tam, a já teďko nevím, kdo to je, ale vypadá to, že jsou to známí lidi, ale já fakt nevím. To je jedno, není podstatný, kdo to je, ale o čem tam mluví. Tak já to tam takhle zkusím pustit. Věřím, že to poběží, protože to je
2: neskutečné.
0: Jo, vypadá to, že to jde.
2: Já si dovolím vám něco z toho přečíst. Ono
0: je to 8 minut asi, ekonomiky,
2: takže a to velmi silně.
0: Stop,
2: takže víme všichni podle článku 1, článku 2, že všichni členové urovnávají své mezinárodní spory pokojnými prostředky, tak aby mezinárodní mír i bezpečnost a spravedlnost nebyly ohrožovány. To víme všichni. Až tolik nevíme, že podle článku 24 odstavec 1, to prosím vás, dejte si pozor, nebo dejte na to pozor, aby byla zabezpečena rychlá účinná akce Organizace spojených národů, svěřují její členové Radě bezpečnosti základní odpovědnost za zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a je mezi nima shoda o tom, že Rada bezpečnosti vykonávají své povinnosti v rámci této odpovědnosti jedná jejich jménem.
0: Já to teďko zastavím. Slyšela jsi to? To je opravdu velmi zajímavý toto. Jedná jejich jménem Rada bezpečnosti. No tak to teda by mi zajímalo, jak to dneska funguje, ale ona tady když naskočí. No tohleto.
1: No ona víš co, ono je to zase něco podobného, jako máš právě tudy v Evropské unii, máš tam ten parlament, zase tam mi to připadá jako právě zase ta přenesená zodpovědnost. Ale upřímně řečeno, ona je totiž u té charty, protože je potřeba si uvědomit, že Československo je jedním ze zakládajících členů OSN.
0: Ano.
1: Jo, protože vlastně ta organizace vznikla po těch zvěrstvech, které tady probíhaly v Evropě, ale nejenom v Evropě. Tady ty zvěrstva byly v Číně, tam byly ještě to byly další šílenosti. Víme, co dělali banderovci v Polsku, na Ukrajině, jo, takže ono toho bylo prostě víc. My si pořád myslíme, že to bylo jenom ty koncentráky v Polsku, v Německu, ale ono toho opravdu bylo hodně a těch zvěrstev bylo naprosto šílený množství. A právě potřeba si uvědomit, už jenom to, co je zase v té preambuli, protože zase, když se pročá tu chartu, vlastně to já mám tu chartu OSN, mám staženou v počítači. A tady právě je docela zajímavý to, že tady už jenom ten název my, lid spojených národů, jsouce odhodlání. A je tam ten led. Jo? Takže je to potřeba si skutečně uvědomit, že jako, kdo je teda ten led? Je to teda ta takzvaná honorace v těch vládách, těch parlamentech, anebo teda jednají našim jménem, že my jsme lidé. Jo, protože když si to vezmeme, tak opravdu nám se vytrácí lidskost, nebo vytratila se lidskost právě z těch úřadů. Jo, prostě když si to vezmu, tady se totálně vytratila lidskost. A je potřeba tu lidskost nevrátit zpátky, aby jsme si vůbec uvědomili, že skutečně jsme ty bytosti, máme srdce, všichni dýcháme, jo, a tak dále. Potřebujeme prostě jeden druhýho, aby jsme spolupracovali, protože jeden bez druhého skutečně nedokážeme přežít. Jo, je tam určitá vlastně, je tam druh určitý závislosti, protože spousta lidí bere spoustu věcí jako samozřejmost. Já úplně až se divím, mě teďkon až zaráží, teďkon zase budeme zpátky vlastně k nám, teďkon na chvilku zase utečeme zase k nám. Začínají se objevovat takové ty zprávy, že městský lidi se odstěhují na vesnice a teďkon najednou mají problém, že tam najednou smrdí hnůj, ano. Že tam jsou nějaký zvířata.
0: Kokrhají kohouti.
1: Jo, ale tady je krásně vidět, jak ty lidi jsou odtržený od té reality. A upřímně řečeno, tohle se totiž začalo dít v 80. let na vesnicích, protože jsem na té vesnici žila, už sobě malý dítě. A už tohle jsme tam začínali zažívat někdy kolem toho roku 88-89, kdy tam prostě Pražáci koupili chlupu po starší paní, která prostě už potom šla do doma a důchodců, že už se o sebe nezvládala starat a už to prostě byla opravdu hodně stará, tak to tam koupili Pražáci. Ale fakt Pražáci. A teď si vemte, že tato rodina začala diktovat těm lidem okolo, co mají dělat. Začali madit, že tamhle kokrhá ráno kohout, že tamhle prostě ten má ovce, že tamhle ten má pávy a já nevím co. A teďko najednou, že jim vadilo, že prostě na polích byl rozvážený hnůj a podobně. Tak my jsme se nestačili divit. Jo, to bylo tenkrát. Oni věděli, že třeba je nutný prostě, když něco zasadit do země, aby něco prostě vyrostlo a tak dále. Ale dneska ty lidi si myslejí, ty městský lidi, kteří prakticky vyrostli za těch nějakých 40 let v těch městech, tak mají skutečně za to, že maso je vyráběný v supermarketech, vajíčka jsou vyráběný v supermarketech a tak dále. Zelenina je vyráběná v supermarketech. A vůbec si neuvědomují, že všechno, co v těch supermarketech najdou, že všecko pochází z té země. A že je potřeba něco udělat pro to, aby z té země zase něco vzešlo, tak je prostě potřeba tu organickou hmotu v podobě toho hnoje nebo nějaký ty močůvky prostě vrátit zpátky. Je to prostě běžný koloběh života. Lidi jsou totálně odtržený právě od té reality, od toho skutečného života. A neuvědomujou si, že bez těch zemědělců, který my tady máme, my prostě nepřežijeme. A to je ta vzájemná závislost. Zemědělec potřebuje zase lidi, kteří od něho budou odebírat, aby měl komu dát tu svoji produkci. Protože díky tomu, že může potom investovat ten svůj zisk, tak může investovat do další práce, eventuálně rozvíjet svoji nějakou technologii nebo technologie, který tam potřebuje na to, aby mohl dělat to, co dělá. Jo, protože ty zemědělci toto nedělají ze toho, že by je to vloženě bavilo, ale prostě oni to cítí jako svoje poslání. A upřímně řečeno, zemědělství to je nedoceněná oblast, protože to je fakt dřina. Je to opravdu fyzicky náročný a ten, kdo nevypěstoval nikdo žádnou zeleninu, tak vůbec nebo nějaký ovoce, jo, ať to jsou sadaři, ať to jsou prostě zelenáři, nebo ať je to takzvaná živočišná produkce, tak prostě tak opravdu ty lidi nevědí vůbec, o čem to je.
0: Je to dřina. A navíc dřina, která nakonec se může setkat úplně s nulovým výsledkem, když přijde rozmary počasí, jaké chodí v poslední době, ano. Když vám rozkvetou přesně stromy tak. Krásně, ale poslední den přijde mráz, všechno zmrzne a není nic. Já už to vím na poloučku, už mám asi pátý rok zasazený stromy a ještě jsem tam na tom neměl prostě úrodu. Jsem tam něco, ale pořádnou úrodu, která by tam byla, když vidím podle těch květů, vždycky to všechno prostě zmrzne, nebo potom přijde se sucho a všechno to zaschne. Není z toho nic, všechno to spadne, ty stromy to pustí. No, je to problém, takže zemědělci opravdu to nemají lehký a ještě navíc prostě jsou velmi nedoceněni. Takže ano, já to beru. Ale na druhou stranu si myslím, že by neměli dostávat žádný dotace a takovýhle kraviny, protože
1: to by mělo být zrušený úplně.
0: To by mělo být úplně zrušený a opravdu nabídka, poptávka. To je všechno. Hotovo, šmiteč, žádný dotace, nic takového. Takže to je všechno, tak zkresluje všechno, celou situaci. My taky zahrádkáři, no, když něco děláme na zahrádce, taky dostáváme žádnou dotaci, nic, že? No takže proč by mě dostávat to? Ale ne, ne, myslím si, že to je fakt špatně. No dobře.
1: Hele, je to jednoduchý. Když už až končíme tuto věc, tuto oblast, tak se vrátíme zpátky k té chartě. Mm-hmm. To je potřeba si tady potřeba říct to B, protože každá prostě oblast naší země je schopná vyprodukovat něco jiného. Někde jsou oblasti, kde se rodí dobře zelí, někde zase cibule, česnek. My jsme třeba cibulová a vlastně česneková oblast.
0: My
1: tady
0: taky.
1: Opravdu tady se daří.
0: My
1: jo?
0: Taky, pouze.
1: Viděla jsem i řepa. Jo, i řepa. Ano, tady ano. Krásně jde. Jo? A teď si vím, že právě tato různorodost těch našich polí prostě zmizela. Nás zmizely hodně brambory z našich polí. Jo, konečně se zase zemědělci třeba vracejí ke slunečnici, jsem tomu sama ráda, protože slunečnice je výborná prostě nejenom pro nás, jo, hlavně taky pro ptáky, pro drůbež. Je to dobrý příkrm. Jo, prostě má spoustu dalších prostě dalších taky výhod i pro nás. Než nějaká prostě mizerná řepka, kterou musí prostě stříkat, aby to vůbec to u nás přežilo. Mm-hmm. Jo, protože řepka není naše místní rostlina a tak dále. Ale je potřeba, aby se skutečně vrátila ta i pestrost na ty pole a hlavně to střídání těch plodin, jako to bylo prostě předtím, protože to je hodně důležitý, protože ta monokultura pro tu půdu taky není dobrá. Jo, takže je to všecko opravdu začít skutečně spolupracovat s tou přírodou na těch všech úrovních a mě úplně fascinuje. Já se tomu i směju, že teďko i začíná obviněvat zemědělce z toho, že nám tady neprší. Jo, což je další zkreslení, protože už nikdo neřekne, že tady prostě nám tady lítají na hlavama s chemtrailem. Oficiální název je to geoengineering. To je jedna věc, je to osévání mraků. Dneska už se o tom děti učejí na školách a to je jedna věc. A za druhý, to je tam není to B řečený a to je vlastně ovládání počasí prostřednictvím radaru. Tady je ten jeden velký radar v Brdech a potom další asi 4 jsou snad někde na Moravě, co jsem slyšel, a další 4 jsou na Slovensku. To už nikdo neřekne, že vlastně oni nám tady takhle manipulují s tím počasím. A obvinují zemědělce za to, že tolika prostě neprší. To je přece něco nesmyslného. Tak jak je možné, že někde jinde zase jsou prostě naprosto neuvěřitelné povodně a krupobytí a podobně, nebo tornáda. Jo, takže ono je to potřeba si umět všechno tohleto propojit, protože jestliže teď začne obvinovat zemědělce, že oni můžou za to, že v krajině se nedrží voda, jo, protože ani neprší, tam nemá se co držet, když tam neprší, že jo. Ale hlavně je to otázkou času, kdy začnou obviňovat lidi jako takový, že prostě obviňují to počasí tím, že jezdí těma autama a že používají já nevím co, jo, protože mě úplně fascinuje taková věc, takový vtípek na závěr a to jsem si teď vypůjčil od mýho muže. Číňani nebo Japonci vymysleli nejrychlejší vlak na světě. Evropské unii přišli na obrovský patent. Neoddělitelné víčko od flašky.
0: Ano.
1: To je pokrok.
0: To je pokrok.
1: To je pokrok. Takže to je aspoň, aby opravdu si uvědomit, co se nám to tady opravdu odehrává. Nás vrací opravdu někam do doby kamenný. Jo, mi to tak přijde. Mm-hmm. Jo? Takže to bych takhle chtěla uzavřít. Takže teďko zpátky v té chartě OSN.
0: Dobře, já jenom ještě můžu, nebo upozorním posluchače, diváky, že můžou volat na telefon 608 12 14 19, ano, pokud vás něco zaujme, kdykoliv zavolejte. Budu se vás snažit vzít do vysílání a teď tam pustíme dál tu chartu a uvidíme, jestli to zastavíme, nebo to necháme pustit. Jsou to fakt zajímavé věci, takže jedeme.
2: Čili v této kompetenci rada zastupuje i Českou republiku. Česká republika si nemůže dovolit dělat něco jiného. Dál řeknu proč. To se týká mimo jiné i mezinárodních sankcí. To znamená, bez souhlasu Rady bezpečnosti Česká republika se nemůže účastnit žádného sankčního programu, byť by byl organizován NATO nebo Evropskou unii. Nesmí to dělat ani Evropská unie, ani NATO, ani Spojené státy. Mají to zakázáno chartou Organizace spojených národů, který je stále funkční účinný předpis. Upozorním na to proč. což je velice důležité, velice zajímavé, jaké je vůbec postavení Charty v mezinárodním systému práva, že totiž podle článku 103 platí. Jestliže by došlo ke střetu mezi závazky členů Spojených národů podle této charty a jejich závazky podle kteréhokoliv jiného mezinárodního ujednání, kteréhokoliv jiného mezinárodního ujednání, mají vrch závazky podle této charty. To znamená, že NATO má vyvíjet pouze mírovou činnost a že Evropská unie i Česká republika by si nejprve měli uvědomit, že ani nemohou rozhodovat o tom, zda tedy přijmou nějaké sankce a také o tom, kdo je a kdo není agresor. To je důležité. My tady u nás se vedou procesy, trestní procesy, kde se lidé vyznačovali třeba podporou Ruska ve válce s Ukrajinou. No ale Česká republika nemůže rozhodnout, že Rusko je agresor a Rada bezpečnosti dosud nerozhodla.
0: Tak je třeba to zastavit, ano. A něco k tomu říct si možná, Miluško, co ty na to? To jsou zajímavé, naprosto logické, jasné zjištění, o kterých se nikde v médiích ani nikde v politice absolutně nemluví. Prostě tak. Rusko je agresor a sankce a tohle to všechno a hotovo. Přitom to tak vůbec
1: nemluví.
0: A jedeme středověk,
1: protože a to říká, my prakticky od takzvaného středověku, pokud tady někdy nějaký byl, tak v tom případě se lidstvo nehnulo ani o milimetr. Protože dřív z tomu církev, katolická církev říkala, že lidi, kteří mají odlišný názor na tyhle ty věci, tak jim říkala kacíře. Tam začalo tohoto škatulkování a nálepkování. Dneska už tady máme celou sérii nálepek, ať je to pro ruský šváb, ať je to rusofobil a podobný, prostě dezolát, jo. Já jsem jako ani nevím, jaký všechny tyhle ty nálepky, já tomu prostě říkám, že jsme prostě kacíři. No, protože máme odlišný názor. A co se týká ty charty OSN, takže už jenom proto už upozoruju na tu preambuli, protože ta preambule říká úplně všechno. Jo, to, co potom už je vlastně rozepsaný potom do detailů v té chartě samotný. Protože v té preambuli je toto. Chránit budoucí pokolení metly války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti. Za druhé, prohlásit znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnosti, v hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velkých a malých. Pomeňme na takzvané Havlovo humanitární bombardování Jugoslávie, že? Jo, to je nádherná ukázka. Mm-hmm. Potom další. Vytvořit poměry, za nich již mohou být zachovány spravedlnost a úcta k závazku plynoucí ze smluv a jiných pramenů mezinárodního práva. Podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň ve větší svobodě. Tohle to je v preambule, prosím vás, lidičky. Takže tady opravdu si potřeba uvědomit tyhle ty věci. Tady to je řečeno hnedka na tom úvodu, v té preambuli, co bychom se měli uvědomit. A tady je krásně vidět, že to hlavně sepisovali lidi, kteří, a už to zmiňují, dvakrát zažili válku. Mezi těma první a druhou světovou válkou bylo nějakých 20 let.
0: Ano.
1: Takže prakticky jedna generace, což je 20 let. Jedna generace, která prakticky nezažila válku. A podívejte se, kde jsme my. Protože třeba my, co nám je dneska nějakých 40 plus, jo, nad 45, tak ještě tak nějak ty pamětníci nám vyprávili, co se tady dělo. Jo, jaký hrůzy se za ty války tady děly. A někomu třeba i funguje druhotná paměť a vědí, že prostě válka něco opravdu sakramentsky opravdu hodně špatného. A proto i vemte si i Němce. Ani Němci ti obyčejní rodilí Němci o žádnou válku nestojí, protože oni vědí, jaký hrůzy to má na svědomí. Oni to vědí. Jo? A teď si vemte, že tady prostě máme takovou bandu kreténů, fakt kreténů, který tady podporujou vraždění. Jo? A mě úplně fascinuje, jak na jedné straně tady je protežovaná konkrétní skupina lidí, nějakých migrantů. Ta je naprosto protežovaná z více rozměrů, kdežto, když to řeknu, domorodý obyvatelstvo. Já se dneska tady fakt připravím jak na divokým západě, jak opravdu ty domorodci, ty indiáni v té Americe, kdy jim byly vlastně vyvražďovaný stáda bizonů, byly infikovaný vlastně těma dekama, neštovic a tak dále, bylo jim nabídnutý vlastně alkohol a prakticky na nich páchali genocidu. A když se podíváme dneska, co se tady děje v Evropě, tak my jsme na to úplně stejně. My jsme stejně na tom, jako právě ty rodilí Američani, to znamená ty indiáni, kteří takhle prostě přicházeli o svoji zemi. A oni nám teďko chtějí udělat úplně to samý. Jo, že nám sem, že prakticky tady je protežovaná skupina, ať je to muslimů, jo, náboženských vlastně fanatiků, to je tady protežovaná v západní Evropě úplně neuvěřitelně. A prakticky si tam můžou dovolit absolutně cokoliv. Když to místní obyvatelstvo dostává pěkně na frak. A ještě navíc, když se ty lidi bránějí, tak ještě jsou trestaný. Ale upřímně řečeno, ruku na srdce. O jaký státy se jedná? Británie, Francie, Německo, Španělsko, Itálie, Portugalsko. Prakticky to je ten západní svět. Holandsko, Belgie. Upřímně řečeno, ruku na srdce. Kolik tyhle ty země, kolik měli kolonií, ať je to Afrika nebo Indie, nebo dokonce samotná Amerika. Jo? Takže ono na jedné straně se jim něco vrací zpátky. A prakticky Němci, který tady vlastně národ Němců, respektive vlastně jejich fašističtí pohlaváři, kteří tady okupovali za druhé světové války prakticky celou Evropu, až pomalu došli k Moskvě, a prakticky ještě okupovali severní Afriku. Takže teďko zakouší díky ty muslimské invazi, jaký to je být cizincem ve vlastní zemi. Tak jako to dělají nám. My vlastně to jsme zažívali za protektorátu Čechy a Morava. Prožíváme to tady prakticky od roku 1993 znovu. Aby jsme se tohleto prostě osvěžili, aby jsme pochopili, co je opravdu špatně. A tady je krásně vidět, už na té chartě OSN, že tady nějaký lidský práva neexistují, protože existuje jedna úmluva. Teď si přesně nepamatuju její číslo, vím, že byla vydaná v roce 2001. A jedná se o, je to úmluva o biomedicíně a vědě a o zachování důstojnosti lidské bytosti. A týkalo se to právě těchto prakticky těch vakcinací. Oni už to tenkrát chystali. Oni to už tenkrát věděli. A právě první dva články této úmluvy se týkají těch lidských bytostí. Znamená, oni věděli, že budou těch lidí vpravovat něco, co je v rozporu právě třeba i s tou chartou OSN. Jo, to znamená, že tady někdo prostě vyhlásil lidem, tomu lidstvu jako takovým, válku. Vyloženě tady, a to tady vidíme, ať je to mediální válka, především je to válka ta mediální. Už tý válce opravdu jsme už x desítek let, akorát teďkon to začíná gradovat. A teďkon opravdu, já si myslím, že je to otázka času, kdy to tady opravdu fakt bouchne.
0: Oni už to tenkrát věděli, kdy byla ta olympiáda v tom Londýně, kdy to tam všechno ukázali krásně. Já si myslím, že to bylo nějak 2003 nebo nějak tak, ne? V tom roce.
1: Nějak tak 2003 nebo 2004.
0: No. A tam všechno ukázali. Tam všechno ukázali. Skoro okolností to bylo v Anglii, že, která je původcem všeho toho. A tak dále. Je to fakt zvláštní. Co to mělo za význam na úvodním ceremoniálu něco takového, aby tomu ukazovali? Ty přece to nedává smysl, to se sportem nemělo nic společného.
1: Ale tam
0: to,
1: dává.
0: Tam to bylo přesně ono, tam to bylo přesně ukázané, jak to teda, a na tom obrovském vlastně, že to viděl prakticky celý svět, že jo, to je jasný, ten ceremoniál úvodní viděl celý svět. A já když jsem to koukal, říkám, proč to tady vůbec takovéto věci ukazují? No, asi se něčím chtí nějak předvést, nebo co. No, ale oni to ukázali, co za 10 let potom nastalo, tak oni to opravdu věděli a tady to jasně ukazuje, že to bylo plánované. Ano?
1: Ano. Ono právě třeba, když už takhle mluvíš o téhle olympiádě, tak mě tam právě překvapil ten obrovský červený bejk. Já jsem si právě říkala, toho bejka znám, kde je nejvíc vidět. A pak jsem si uvědomila, že to je ten samej bejk, jako je na Red Bullu. Je to ten samej. A právě, že když se podíváš na slovo bula, tak tam máš bul, dvělo a. A v ten moment mi se cvaklo, že slovo vlastně bul a bula jsou velice spolu souvisí. A prakticky ty papežský buly, který tenkrát vznikaly, o kterých je psáno i v tom takzvaném, jak tomu říkám, boží právo, tak tam právě se těch bulách je psáno a tyhle ty papežové, které je vydávali, tak si vlastně pomocí těch bul právě, že přivlastňovali ty národy, ty lidi, ty duše těch lidí. Proto potom křestní listy, proto dneska rodný listy, úmrtní listy, oddací listy. Jo, do všeho prostě ten Vatikán začal takhle hrabat. Jo, takže proto tady jsou tyhle ty různý nějaký úmluvy, ať je to úmluva Charta OSN, ať je to nějaká evropská úmluva a tak dále, protože o těch úmluv a smluv je opravdu hodně a je to podle mýho názoru právě proto, aby ty lidi se začali prostě zajímat a pídit, že tady skutečně existuje nějaký dokonce i přirozený právo, nejenom nějaký zákony, protože vemte si, jako jak jsem mluvila na začátku o té vodě, kdo prodal tu vodu, která je dokonce v podzemí? Je to přirozený zdroj pitné vody. Jo, takže kdo to prodal, z jakýho důvodu? Jo, protože proto taky to sucho. Je potřeba si uvědomit, všecko se všem souvisí. Aby měli pod kontrolou každou kapku vody a to chtějí jako potom dát jako i na ty braky, taky chtějí dát nějaký vodoměr, jako kolik tady naprší srážek. Jo? No. To je prostě opravdu si uvědomit tyhle ty nesmysly. Nebo dokonce, že by dělali nějaký tady měřáky na to, kolik tady bude proudit na našem území, kolik bude proudit jako vzduchu a že by potom jako i z toho lidi platili. Jo? To je o tom právě třeba je i ta pohádka, ta nějaká to loupežnická banditka, nebo jak se to jmenuje. A tam právě o tom je taky řečeno, že tam je to krásně ukázané, že poprvé tady byly prostě uvalené daně na všecko možný. Jo, takže to jsou prostě, aby lidi si uvědomili, ono je to taková jako moderní pohádka, jo, ale tam je krásně vidět, že prostě tady je někdo na vrchu, kdo to prostě řídí a o těch věcech prostě rozhoduje. Jo? A ty politici dole, to jsou ty vládní úředníci, tak ty prostě poslouchají a vydávají takovýhle nesmysly. Jo? Ale zase je to o těch lidech, co si všecko opravdu nechají líbit. Jo? Kam až opravdu ty úředníky nechají pustit. Protože spousta lidí, chápu to, má strach se třeba vzepřít, protože lidi si řeknou, no, já mám hypotéku, já mám tohleto, no, mám tamhleto. Ale pozor, nic není jen nekonečná, takže jako jak dlouho prostě chtějí ty lidi takhle být bohnutý a níst tu tíhu. Teď je to nesmysl, je to ptákovina. Jo, takže ono to je o tom opravdu se vzepřít a začít prostě chtít opravdu vyžadovat osobní zodpovědnost každého jednotlivého úředníka a je jedno, jestli sedí na přepážce bance, anebo jestli sedí na úřadě, nebo dokonce na ministerstvu, to je úplně jedno. A začínat skutečně vyžadovat osobní zodpovědnost právě podle těch dekretů prezidenta republiky.
0: Jasně. Jinak ten bull skutečně anglicky znamená bík, jo, takže to je takový bull je bík. Jsem si toho věřil. Dobře, takže jedeme dál, tu OSN, jo? Tak jedeme dál.
1: Ano.
2: Máme tady rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Hagu, který je takovou autoritou do značné míry, ale není Radou bezpečnosti, a ten například zamítl skoro všechny žaloby Ukrajiny proti Rusku, vyhověl pouze v tom smyslu, že vytknul Rusům, že také nestíhají nějaké válečné zločiny, jo, které spáchali. Ale to je marginální ve vztahu k tomu, v čem té Ukrajině nevyhověl. Čili to má i ekonomický dopad. Jestliže například naše republika přijme nějaký rozpočtový výdaj, souhlasí s rozpočtovým výdajem, který je na podporu války na Ukrajině, tak je to v rozporu s právním řádem. A měli by se všichni ty vládní úředníci, kteří se na tom podíleli a tak dále, trestně stíhat. Jo? Čili tady vidíte, že pro tu suverenitu českého národa.
0: Když se na to koukneme, tak odpovídej k tomu, je tady mám telefon, tak já si ho vezmu, ale to není telefon do vysílání, jo? Tak řekni k tomu něco teďko.
2: Jsou tady ještě velké, dosud nevyužívané rezervy.
0: Já to takhle stopnu. No, povídej.
1: No, je to naprosto zcela jednoduchý. Je to o tom, že tady nám výkon krásně bylo řečeno, že každý úředník nese osobní zodpovědnost. A tady je potřeba se právě ptát na daně. Ať je to daň z příjmu, ať je to daň z přidané hodnoty, ať je to spotřební daň, jakékoliv daně, daň z nemovitosti. Prostě jakákoliv daň, která je dneska tady dálniční známka, takzvaný dneska spíš časový poplatek, prakticky se už jedná o mýto, tak je potřeba se začít ptát a zajímat, kam ty peníze skutečně jdou. A je potřeba začít bombardovat Českou národní banku, protože většinou ty daně právě odcházejí právě na účty České národní bance. Je potřeba se ptát úředníků na všech úřadech, ať to jsou obecní úřady nebo magistráty, začít bombardovat, jak můžou doložit původ peněz, to znamená, jestli skutečně daně z nemovitosti jsou skutečně pochází z finančních úřadů a tak dále. Víme, máme potvrzený ze vlastní zkušeností, že ty úředníci nevědí, jak ty peníze jsou přerozdělovány nebo nejsou a tak dál. Je potřeba se skutečně začít ptát, protože všecko je právě o těch daních. A za další, máme tady spoustu zahraničních takzvaných investorů. To znamená, ať je to Veolia, ať to jsou německý řetězce, kam plynou ty zisky, protože ty peníze jdou pryč. Myslím, že teďko zrovna nedávno se viděla pěkný takový krásný video. Jo, je to, kde o tom ten člověk povídá, jako, že toho taky člověk jako vidí celkem hodně, ale už netuším prostě, kdo to o tom mluvil. Jo, ale skutečně přes ty řetězce a přes ty banky nám odtékají ty prachy prostě pryč do zahraničí. My to opravdu děláme krmelec celé Evropě, celému západu. Jo, protože český národ je neuvěřitelně pracovitý. A ty lidi místo toho, aby měli adekvátní příjmy, tak místo toho u nás je enormně zdražováno, protože tady prostě vláda prozazuje miliardy. Jo, aniž by nesla za to zodpovědnost, osobní zodpovědnost. A to je potřeba zase, jasně i po těch ministrech, aby i ty ministři nesli osobní zodpovědnost, protože když ministr rozhodne o miliardách, tak proč to platí lidi? Právě ve formě těch daní, proto ty daně jsou zvyšované. Proto dneska jsou naprosto nesmyslně vlastně vystřelený daně z nemovitosti. Všecko je to účel. Všecko je to absolutně účelový. Jo? Takže a teďkon na základě čeho je to takhle? A to je právě to, že ty lidi se neptají, proč ty daně jsou takhle vystřelený nahoru. Kam ty prachy z té státní pokladny prostě mizej? Kam jdou? To je prostě opravdu se začít ptát, co se s těma penězma děje. Protože jestliže potom ty peníze jsou zneužívaný právě i v rozporu právě s chartou OSN, tak je potřeba si uvědomit jednu věc. Že pokud ten, kdo se totiž nezajímá o peníze, kam plynou a dobrovolně dorezdává daně, tak je spolupachatelem těch úředníků. Jo? Spousta lidí si tohleto neuvědomuje. A pozor, další zodpovědnost mají ti, kteří chodí k těm volbám a netlačej na ty úředníky, na ty, který právě dosadili, ať je to magistrát, ať je to parlament, ať je to senát, ať je to ten obecní úřad. Ty lidi, kteří prostě nechtějí kontrolovat, prostě si odvolej tady, hoděj prostě nějaký ten svůj, pořbej ten svůj hlas do urny a myslí si, že mají hotovo. Není to pravda, protože když se nezajímají, co ten úředník dělá, který ho tam zvolili, tak i oni jsou o jeho vlastně spolupachatele. To je potřeba si uvědomit. A tady potom opravdu pak už jsme tluše opravdu na ten mezinárodní soud.
0: Mm-hmm. No, to bylo velice silný. No, dobře. Tak jedeme dál?
1: Jedeme určitě. Dál.
2: Je to podnět pro naše poslance v Evropském parlamentu, aby s chartou OSN v tomto směru zacházeli, aby upozorňovali na to, že i smlouva Evropské unie, založení a tak dále, naše přistoupení k ní je limitováno chartou OSN, a to v těchto směrech. Charta OSN je skutečně předpis, který kraluje v mezinárodním právu. Pravda, je narušen zejména tím chováním Spojených států, které už si mysleli, že jsou jedinou supervelmocí, ale byly tak hloupé, že nedokázali pochopit proč. Oni supervelmoc definovali v kvantitativním smyslu, to znamená, už si mysleli, že jsou tak bohatí, že si můžou všechno dovolit, všechno koupit. Kupovali si třeba i soudce Mezinárodního soudu Hágu trestního. Ne přímo, že by si je kupovali, ale uvalili prostě na ně sankce. Fatou Bensouda chtěla začít stíhat jako generální prokurátorka Mezinárodního trestního tribunálu, chtěla stíhat americké občany. V tom okamžiku na všechny soudce v Hágu uvalili sankce Spojené státy a Fatou Bensouda přišla o přístup ke všem svým účtům. No takže ten záměr stíhat je opustila, nakonec tam Fatou Bensouda u toho soudu skončila a tak dále. To je jenom malý příklad, ale velmi výstižný o tom, co si všechno ty Spojené státy dovolují, ale válka na Ukrajině podle mého názoru je poučí o tom, že už nejsou jedinou supervelmocí. To bude její nejdůležitější výsledek. Myslím, že i kvůli tomu, aby se Rusko nemohlo k takovému titulu hlásit, taky z toho důvodu ta válka vlastně začala. To byl hlavní zřejmě podnět důvod pro Spojené státy, aby v podstatě jejich vazal Ukrajina tu válku zahájili. Čili z těchto hledisek si myslím, že je třeba k tomu přistupovat a k tohoto předpisu charty OSN se drží, protože je to skutečně argumentační síla, která nemá obdoby.
0: No, já to stopnu. Držet se toho, ano, přesně tak. A začít s tím. A to je ono. A tady to spojit s těma Benešovýma dekretama. Toto, hele. A to by byla velká, ale obrovská síla. A toho se držet. A s tím věc proti ním. A já si myslím, že proti tomu oni se nemůžou nějak bránit. To snad ani nejde. I když oni jsou neskuteční manipulátoři, ale bylo by to asi pro ně velmi, velmi těžké, když by to někdo něj pěkně sepsal a chtěl po nich všechny ty vysvětlení na základě tady těch nových poznatků, jak Benešových dekretů, tak ty charty OSN. No, já bych rád viděl, jak by se z toho hezky kroutili. Co myslíš?
1: No, určitě ano, protože proto i říkám, tohleto všecko, co se děje nejenom u nás, to se děje prakticky napříč celou Evropou, tohleto je opravdu zralý na mezinárodní soudy, prakticky na mezinárodní tribunály, protože tady už nejsme na úrovni vlastně zrady, ale velezrady. Protože jestliže tady někdo skutečně záměrně páchá genocidu, protože myslet si, že někdo je tady nějakým nadčlověkem, jo, a může si tady dělat, co chce, tak to je hodně špatně. Protože opravdu my jsme všichni na stejné úrovni a je úplně jedno, jakou máme blbou pleti, nebo jak znám, všichni jsme úplně přišli.
0: A zase se to začíná sekat. Ajajajaj. Miluško, neslyšíme se, opět se neslyšíme. Opět problém. Asi to bude muset stopnout a zase zavolat znova. Mhm. To mi teda mrzí, ale nezbyde nám asi nic jiného. kluci, no, to je neuvěřitelné. Tak ještě jednou. Tak, slyšíme se už teďko?
1: Já tě slyším.
0: Už je vše do pořádku zase. Já tě zase tady umluv, já tě tam zase musím znova šoupnout do, na obraz, protože ono to vždycky vypadne jakmile. Ale můžeš mluvit zatím, povídej.
1: Jo, takže je to opravdu o to, a to je právě to, o čem jsem mluvila, že každý, kdo se nezajímá, tak co se děje s penězma, tak je opravdu spolupachatelem těch úředníků. Ať se to někomu líbí nebo ne, pro někoho to můžou být hodně silný, silný slova, ale je opravdu začít potřeba tyhle ty věci nazývat pravými jmény. Protože upřímně řečeno, pokud někdo tady chce vybírat peníze na základě různých

0: útisk, útlak a tak dále. Takže nátlaky různý. Takže tohleto všechno právě souvisí i s tou chartou OSN. A jestliže toto ty úředníci dneska páchají vědomně, tak v tom případě jsou účastníci a spolupachatelé právě těchto trestných činů. Protože jestliže nedokážu na základě nějakých důkazních materiálů, nějakých prostě těch, jak já říkám, důkazních břemen, doložit, že někdo něco někde má zaplatit, to znamená, někde skutečně existuje fyzický dluh a přesto ten úředník to prakticky chce, tak se jedná o výpalné. Opravdu o výpalné. A to bez pardonu. Jo, to je prostě, to jsou opravdu metody 90. let a to se spousta lidí opravdu potřebuje tohoto skutečně uvědomit. Protože je tady nepoměr těch sil. Je tady nepoměr z těch sil a to z jednoho prostého důvodu. Každý úředník má dneska, a nejenom úředníci, ale jakákoliv soukromá osoba, která pracuje v takzvané státní sféře, vlastně pro tu veřejnou korporaci, tak prakticky má přístup do registru obyvatel, ale i do dalších registrů. Jak je možné, že my nevíme, jaký úředník s náma komunikuje a je skutečně je fundovaným úředníkem? Jo, my nevíme, on tam má někde nějaký, prostě nějakou jmenovku, ale my nevíme, kde sám, kde on bydlí, jaký má majetky, ale on má přehled o nás. Mm-hmm. A to je ten nepoměr těch sil, což by mělo být prostě mít rovný na obě strany. Jo? A to je právě třeba i forma toho daňového přiznání. Jak je možný, že lidi jako takový musí tady dávat na nějaké daňové přiznání. Všichni všechno o nich vědí, ale my nevíme nic o těch úřednicích. My nevíme o nich vůbec nic. A to je ten nepoměr sil. A to je právě z toho potom plyne ta jejich nezodpovědnost, že prakticky si opravdu tady dělají, co chtějí. A protože tady nejsou zodpovědní politici, tak nejsou zodpovědní ani ti úředníci, protože si řeknou, no, oni to lidi zaplatí. Ale to nejde do nekonečna, protože tady byly rozkradené opravdu obrovské majetky. A chápu, že dneska třeba ty mladí lidi tomu ani nechtějí věřit, ale když se podívají na skutečně takový ty filmový týdeníky, které tady běžely od těch 50. let dokonce, už někdy třeba po té válce, kdy tyhle ty filmové týdeníky byly promítané vlastně v tehdejších biografech, později kinech, tak před přepromítání nějakého toho filmu, tak vždycky tam byl 10-minutový filmový týdeník a ty lidi viděli, jak je budována a obnovovaná naše země. A to se člověk, tam se nestačí divit, co ty lidi dokázali potom v roce 45 tady vybudovat. Jo, až opravdu do toho 89. roku. Jo, takže to opravdu člověk úplně jasnou, co tady ty lidi dokázali vytvořit, vymyslet, jaký patenty tady byly vynalezený tady v Čechách, ale bohužel někdo měl obrovský přání, aby my jsme prostě vypadali za ostalé, zatímco tady prostě byly naše patenty prostě vyváženy do zahraničí. A dokonce mi to takhle potvrdilo i pár lidí, že bohužel ty patenty, nejvíc patentů bylo odvezeno právě po roce 89. Jo, takže asi tak.
1: Dobře, my tu máme ještě 2 minuty toho videa a zhruba 8 minut do konce, takže já to vám pustím jako ještě v celku, pak tomu něco řekneme, ještě udělám nějakou tu pozvánku a budeme mít pořád u konce. Tak jedem.
2: Jo. Bohužel to v našich diskusích nezaznívá, už jsem posledně na to upozornil, že to tady je a že je třeba z těch charty OSN vycházet jako z předpisu právě kvůli tomu citovanému článku 103. My tady v ústavě taky máme, že jo, to je článek, který hovoří o tom, že článek 10 ústavy, který hovoří o tom, že mezinárodní smlouvy jsou součástí českého právního pořádku a že mají přednost před zákonem. Tak to je obdoba. Ale tady je to smlouva, která je nadřazená všem smlouvám. Čili to je to rozhodující. Takže my, Česká republika, bychom měli podporovat v podstatě snahy Ruska o to, aby se narovnaly vztahy ve Spojených státech, aby se vrátily Spojené národy ke svým kořenům. K tomu, jak to vypadalo po druhé světové válce. Ta druhá ta velká

0: trojka, která vlastně stála u zrodu i tohoto předpisu, tak to byly ještě inteligentní lidé. To byli lidé, kteří byli na úrovni. To už nebyli kašpárci, kteří začínali třeba ve Spojených státech, počínají Reaganem a tak dále. Kteří jsou tam dneska, Biden. To už prostě byli lidi, kteří měli samostatné myšlení a nebyli pouhými reprezentanty lidí v pozadí. Takže to si myslím.
1: Tak jste to slyšeli. Miluško, tebe tam něco zaujalo, povídej.
2: Navrátit se ke svým kořenům, k té velké trojce, to znamená k zakládajícím členům OSN. A my jsme jako Československo byli zakládajícím členem v roce 1945.
1: Ne Česko, že ne? Ne Česko, ani Slovensko.
2: Ne Česko, ani Česká republika. Československo. Takže proto jsem tam zbystřila, že bychom se měli navrátit ke svým kořenům. Mm-hmm. Takže a to je právě o tom, o čem my tady už mluvíme x let, že něco je tady opravdu špatně. A to je právě to, že Česká republika ani Slovenská republika oficiálně nebyly ani uznány u charty OSN. Nebyly prostě nikým přijaty. A proto my jsme tam neustále právě jako Československo, Československá republika nebo Československý stát. Jo? Takže proto mě to tam zaujalo. Takže tady mi to přijde, že tady začíná něco se hejbat právě i na té mezinárodní úrovni. Ohledně toho, co my tady už říkáme několik let, jsou tady samozřejmě lidi, kteří o tom tady mluví už třeba 20 let, že Československo nikdy oficiálně nebylo rozděleno. A ta moje cesta, která k tomuhle tomu vedla, tak dneska bym, když se podívám na ty zákony, protože já jdu hodně přes ty zákony, tak mě to opravdu utvrzuje a to i právě přes ty mezinárodní smlouvy, protože pokud Česká republika mezinárodní smlouvy, konkrétní prostě smlouvy, kde to území těch států mají definovaný, ale Česká republika tam nemá definovaný území. To znamená, geograficky neexistuje. Jo, takže je to o tom, že je potřeba si skutečně uvědomit, co se tady opravdu v tom 89. a vlastně 93. roce skutečně stalo. A bylo to perfektně opravdu připraveno. A právě všechno tohleto je taky právě, že je v rozporu s těma dekretama prezidenta republiky. Takže jestliže nás tady charta OSN napádá k tomu, aby jsme se právě že vrátili ke svým kořenům, jo, tak je to právě navrátit se zpátky i k tomu Československu, protože to stále existuje. To nikdy nepřestalo oficiálně existovat.
1: Mm-hmm. Ano, asi je to tak. No a my tu máme 57, čili 3 minuty do konce. Já tam ještě dám jednou tadyhletu pozvánku. To znamená, že si musím kejchnout. Moment. A nebo, počkej, no, mi to zase přešlo, teď ne, teď zase jo. No, asi mi to přešlo.
2: Známe.
1: Takže ještě jednou pozývám na ty dvě akcičky, teda na tu jednu akcičku a na tu jednu akci. Takže akcička teď v sobotu 29. Bramborová brigáda na Poloučku. Takže kdo můžete, přijďte. Samozřejmě nebude to jenom práce, ale i posezení, popít něco. No, může být táborák a tak dál na grilu. Všechno možný. Můžeme si promítnout kino nějaký. Všechno je tam možný, opravdu plnohodnotný den i pracovní, i večer potom zábavní. Opravdu to člověka uspokojí. To je jedna věc. No a pak ten další týden, to znamená 4. až 6. 9. a to bude taková, řekl bych, už větší akce, kde se sejde, věřím, dost lidí, kteří mají zájem právě o ty Benešovy dekrety, o vysvětlení Benešových dekretů s Miluškou, která je dnešním hostem. A samozřejmě možná, že jsem dneska i přivedl na tu chartu OSN a že Miluška to trochu prostuduje a že zjistí možná hodně souvislostí, které tam jsou mezi tím a jak by se to nechalo ještě zesílit ten vliv prostě na tu společnost a na ty politiky, já nevím na koho, aby jsme je prostě umlátili argumentama. Takže to bude ten další týden. Chceš tomu ještě něco říci?
2: No, mě tam napadá jenom jedna myšlenka a to je hodně důležitá, řekla bych, protože, jak já říkám, republika má občany, ale stát může obnovit pouze národ a jeho lid. Takže to je takový to uvědomění se těch dvou významů té republiky a toho státu, proto taky je tam ten lid, proto taky to jsou ty státy a protože mají taky národy. Takže o tom to celý je a opravdu sjednotit se na to na té národní úrovni a skutečně přestat se atomizovat, že nejdůležitější je ten člověk, protože pokud neprosperuje jeden člověk, neprosperuje jedno, nikdo. Ale pokud prosperují všichni, tak potom teprve pak přichází to skutečný vlastně lidský štěstí a ta radost z toho života. Takže za mě je to o tom propojení na té mezinárodní, nebo ne na té mezinárodní, nejprve na té národní úrovni a pak můžeme právě potom přes tu národní úroveň i na tu mezinárodní úroveň. Ale nejdřív si, jak já říkám, musíme uklidit tady u nás doma, aby jsme mohli potom pokračovat dál ven.
1: Jasně. Takže jo, vážení, takže tímto ukončujeme dnešní pořad. Já jsem byl doteďka na tom, že zítra mám pořad s Honzou Piroutkem, což je taky velmi, velmi výživný, protože to je o přímé demokracii a podobně. On to má velice dobře zpracovaný, ale zjišťuji, že to je až další středu. Takže zítra je tam prázdné místečko, koukám, od 21 hodin. Možná, že něco přijdu tam šoupnout a že tam něco pustím ze záznamu, nebo co já vím, anebo to nechám tak, to ještě nevím, nevadí. V každém případě těším se na vás v sobotu, teď na Bramborové brigádě a ten další týden na setkání s Muluškou, která byla dnešním hostem. Ahoj, ahoj, já tě se s tebou moc loučím, měj se moc krásně a budu se na vás, na všechny těšit. Ahoj, Muluško. Ahoj, posluchači.
2: Nic hezky, já se taky se loučím s posluchačema a naše zprávy.
1: No tak a teď nám to vypadlo zase opět, ale to nevadí, už je konec. Takže ani nevím, co jsi mi tyko řekla, ani co jsi řekla do vysílání, ale to nevadí, už to nebudeme tak to řešit. Maximálně mi za chvíličku ještě zavoláš, ale to už do vysílání nepůjde. Takže mějte se moc a moc krásně. Ahoj.

Srdečně vás zdravím, drazí přátelé. Již je tu závan nových časů a já bych vám chtěl převyprávět příběh o jedné nejmenované ulici ve starodávné čtvrti krásného hlavního města, přímo pod hradem, kde je místo a tam stojí malý domeček, který má nad vchodem nápis Převlékárna. Abyste pochopili, není to nějaká obyčejná šatna, ale skutečná převlékárna svědomí. Své o něm ví třeba pan Frmolka, který by vám potvrdil, jakou užitečností se pyšní ten domek s oprýskanou podezdívkou, kdyby se mu o tom chtělo vyprávět. Ale ono se mu nechce, protože to by musel obnažit svědomí a svědomí, jak známo, se svléká jen v hlavě jeho majitele, kde namísto svlečené krasavice děsí jako démon pravdy. Tak vám to napráším já, vypravěč nepříjemností, hlásná trouba hluchých, slepých a němých sklerotiků. Pan Frmolka prožil různé doby a před větry, bouřemi i spalujícími paprsky různých období pokaždé zamířil neomylně sem do převlékárny. Když zašel starý režim a změnila se nálada, spěchal pro veselý svrchník budoucí naděje zbavit se vzpomínek a nechat se obsloužit paní Klaudii Cimperlínovou, která to všechno měla na starosti. Převzala starý kabát a vydala nový. Vybavila ho do kapsy parfémem, jehož vůně navozovala zapomnění. Jakmile se jim pan Frmolka navoněl, nebyl už tak nápadný a dokonce zmizelo i podezření, že by před tímhle novým svrchníkem snad mohl nosit nějaký starý kabát, co provokuje ostatní k pohrdání a plivancům. Ku příkladu, když v roce 1939 německá vojska obsadila Prahu, pan Frmolka hned běžel do převlékárny. Stála tam fronta, jak už to bývá v bouřlivých časech zvykem, tak tu frontu netrpělivě vystál, odhodil masarykovský střih a vyfasoval pěkný gestapo kabátek a ještě vyškevral bavorský klobouček zdobený modrobílým provazem a kohoutím peřím. Jak vyšel na ulici, hned ho to nutilo k nácíčkování. Vy asi nevíte, co je to nácíčkování. No to je takové postižení pravé ruky. Jakmile vidíte někoho, kdo nese jeden názor, jednu pravdu, jeden státní befel, hned zvedáte nataženou pravou ruku, dlaní k zemi a uctivě se klaníte, aby se vědělo, že jste s ním a ne proti němu. To on už ten kabát zařídí za vás, jak se říká. Šaty dělají člověka. Když to nácíčkové v 45. schytali, už se pan Frmolka dral v převlékárně mezi první, aby na něho vyšel pěkný svrchník Beneš a la Británie. A hned pana prezidenta běžel vítat, aby mu neuteklo se v tom kabátě hrdině předvést. A aby se secakra prezentoval, dokonce vyštrachal nějaký londýnský cylindr, což z něho činilo na nejvýš váženého hrdinu, na němž bylo na pohled jasné, že nikdy nikoho nikomu neudal, nehajloval pod obrazem Führera, ani nepohrdal židy komunisty a dalšími svobodomyslníky či jinokrajci. Když přišel 48., vykračoval si už pan Frmolka v prostém dělnickém modelu ulicí a omílal věty o proletářích, lidovém zřízení a hlasoval si jen tak pro sebe za smrt reakcionářům. Na jaře 68. roku vyměnil tenhle ošumtělý kabát za kabátek lehký, krátký, ovoněný parfémem naděje. Dokonce napsal báseň, kterou mu otiskli v Osvobozujících se novinách. Nakonec spadly doby temné, jak hodiny, co kradly čas. A my si řekli věty nepříjemné, co byly dlouho v nás. Pak přijeli tanky a pan Frmolka rychle zničil zarámovaný exemplář periodika, kde mu tu báseň otiskli a vyprosil si u paní Klaudie ten nejlepší normalizační model, aby se ho ani nedotkl stín podezření, že si oblékal baloňák a la Dubček a nosil kravatu a la Smrkovský, což jsou jména, která našim dětem už nic neřeknou. Ale já vím,
Pro mě pozorovatele fiškusů hledajících cestu k převlékárně, pro mě je to kronika nepříjemného svědomí, sbírka pokrytectví a krátkozraké konformní pohodlnosti všelijakých frmolků. V 89. na našeho lidového hrdinu v té tlačenici téměř nevyšel žádný svrchník ani čepice. Ze staré známosti paní Klaudie vyhrabala tajné zásoby kabát západního střihu a od té doby až dodnes se pan Frmolka pro jistotu převlékal snad každých 5 let, což bylo donedávna každému buřt, poněvadž si každý žil, jak potřeboval, a převlékárna prosperovala jen díky nějakým těm politikům, co odskočili zleva doprava a naopak. Ale není to tak dlouho, v konvici českých dějin začala vřít voda. A to jste pana Frmolku mohli zahlédnout v oděvním výrobku dvojí barvy, co se jimi potahovala na místo barev národní vlajky celá zem. Potkat jste ho mohli na všech dvoubarevných shromážděních, kde poslouchal tlučhuby, bojovníky před kamerami a fotoaparáty, hrdiny z marketingového katalogu, umělce, kteříž bleptali před tisícihlavým davem tak odvážně, že se každý milovník komiksů dojal k papírovým slzám, jak dojemně to zahráli a moudře se u toho jevili v té profesionální autosugestci, vyvolávající svaté rozhořčení davu. Jenže hodinový strojek lidské malosti a blbosti zaskřípal a za chvíli se zadře a hodně zoufalých převlékačů bude spěchat pro nové svrchníky za paní Klaudií Cimperlínovou a tlačit na ní, aby jim do kapes nových kabátů narvala lahvičky parfémů na zapomnění. Jenže paní Klaudie, ta pracovitá a potřebná bytost pro přežití nesmírného kvanta pokrytců, zbabělců a připoserků, ta laskavá žena onemocněla. Už dlouho sloužila. Taky jí unavilo drzounství a hrubost klientů. A tak na ní dolehla tíha hlodavého času stejně nesmlouvavě, jako se chystá dopadnout na řádný kus světa. Na dveřích převlékárny se objevil nápis Zavřeno pro nemoc duše. A já si teď pokládám otázku, co budou dělat všichni ti milovníci názorových úborů. Kam se vrtnou, nejspíš budou muset sednout k šicím strojům a přešít si kabáty sami. To bude, panečku, móda. Jen si to představte. U těch méně zručných na pohled poznáte hajzlíky, ekvilibristy s přesvědčením, lháře a samozřejmě charakterové ubožáky. Ti všichni se tak veřejně zdiskreditovali, že se budou muset shromáždit na jednom místě a nechat se přikrýt nějakou velkou plachtou, kde bude napsáno Tady nikdo není, aby měli pocit, že jsou zase krytí od bývalého posluhovačství, od slintání po jistotě, kariéře a uznání. Ale jak už jsem předeslal, já prevít, já jsem řečník nepříjemností, hlásná trouba hluchých, slepých a němých a já si to nenechám pro sebe. Ne proto, že bych byl až tak škodolibý, ale protože se to musí vědět, co jsou za čti, co se jako chameleoni škrábou k moci, k majetku, ke slávě a uznání. A pranic se nestarají o svůj charakter, šlapou po zádech druhých a ničí jejich životy. Že jsou to frmolkové, co udávali, dehonestovali, zakazovali, vyhazovali a přehlíželi nespravedlnost. Jsou to ti, co uštvali paní Klaudii k plnému vyčerpání, jak pořád lezli do té převlékárny, aby jim za každé doby bylo co nejlíp, nehledě na jejich špinavé boty, kterými se brodili blátem dějin. A právě podle bot je poznáte. Podle sešmajdaných podrážek, okopaných špiček, zašlé barvy a trhlin na povrchu, jak šoupali nohama do služebného rytmu. Švec zkrátka pokrytcovu botu nepodrazí. Na druhou stranu nemám strach, že by se tenhle dobový kompars nedočkal toho, že mu někdo možná postaví továrnu na převleky a k tomu pěkný obchodní dům, aby se tam všichni ti bezpáteřní hadi v lidské podobě cítili komfortně. Ona totiž každá doba, každý režim, který je zrovna na jevišti, potřebuje tuhle masovou podporu.
Nejsem tak naivní, abych nevěděl, že se jistý velmi početný druh lidí nezmění, že s převlékáním zdaleka není konec. A to mě právě posiluje, abych vyprávěl o tom, kdo, kde, kdy, jak a hlavně proč. A proč to dělám? Aby se nezapomnělo. Srdečně s úsměvem a s odhodláním ve funkci vypravěče vám přeji hezké ráno, dopoledne, odpoledne, večer nebo noc. V závislosti na tom, kdy tento program sledujete. Děkuji za vaši podporu, příspěvky, komentáře a celkovou přízeň. Buďte i nadále se mnou, jsem s vámi.

Tak vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři. Po roce jsme opět v Příčovech. Před chvílí jsme prodělali nádhernou mši tady v zámecké kapli a teď se vrháme do víru událostí. Chceme vám z toho prostě něco přinést všem, kteří jste nemohli se sem z jakýchkoliv důvodů dostat. Je to tady, zdá se, letos ještě živější než loni a právě před chvílí nám tady z pódia promluvil nečekaně, abych tak řekl, předseda parlamentu. Představte si, předseda parlamentu v Příčovech. Neskutečná věc. Takže pojďme se podívat, co se tady vlastně děje a na závěr se ještě jednou uvidíme.

0: po roce zase v Příčovech, jak to tady vidíte, je to, jak to na vás působí?
1: Samozřejmě je to pohlazení duše, protože po všech těch darebácích, které slyšíme kolem sebe a vidíme kolem sebe, se tady člověk setká s lidmi, kteří řeknou, že nejsme na stejné lodi a spojuje nás slovanství a to je to, co mě těší na tom asi nejvíc.
0: Jsme tu v nějaké bublině jenom, nebo...
2: Musíme se vrátit k stajím osvědčeným křesťanským tradicím a začít chápat to, co liberalismus, ne v tom smyslu bruselských komisařů, prostě z Ruska, ze Spojených států, z Číny se šíří prudká modernizace světa ve smyslu technologickém, ale návrat k morálním, ke kořenům evropské morálky minulého století.

0: Ptám se, odkud jste přijela?
1: Z Prahy.
0: A proč se mězíte?
2: Jsem tady třetím rokem, protože patřím mezi vlastence, pokračuji ve svojí rodině. Můj tatínek byl vlastenec. A
3: nová doba.
2: Sdílím vlastně myšlenky, které jsou tu prezentovány.
0: Výborně, a vy tady jezdíte opakovaně, nebo?
4: Jsem tady podruhé, byl jsem tady předloni, když nám vypli tenkrát to sabotáží, tu elektriku, a byl tady Jarek Nohavice, tak to bylo výborný, no.
0: Proč sem jezdíte, nabývá se to, nebo?
5: Ze Svatopluku sem jezdím, protože Svatopluk se taky toho zúčastní a ráda přijdu mezi lidi, kteří mají podobné smýšlení, no.
0: Jasně. Vy říkáte, že jste byl dlouho v Austrálii.
6: Dlouho v Austrálii, teď Kolik? Asi 30 let.
0: 30 let.
6: Od 80. basically.
0: Jo. A teď jste zpátky.
6: Teď jsou zpátky. Slyšíte, že mám moravský dialekt, ale žiju v jižních Čechách, v Novohradských horách.
0: Aha. A proč jste se vrátil?
6: Protože mě z toho LGBTQ a z té politické korektnosti tam začalo být úplně špatně.
0: Nejste první Australan český, který nám to říká, ale ne všichni se vrátí. A když to teda srovnáváte tu realitu tam a tady teďkon v tomto ohledu, jak to vypadá?
6: Já tam mám 3 dospělé děti. A teď mě posílali zprávu, ukazovali mi ten vynález, který čte ty telefony, které jako v Novým Jižním Walesu budou jako chcou ho ustanovit zákonem, že je to normální, že vás policie zastaví, požádá o vás váš mobilní telefon, strčí ho zo zařízení, který bylo vymyšlený v Izraeli, a úplně vám vytáhne všechny data, úplně ten telefon okopíruje, úplně přesně tak, jak ho máte vy. Ví úplně všechno o vás.
0: Takže to ještě tady úplně takhle není?
6: Není,
0: ale, to
6: ale ta Evropská unie tam míří, že jo, milovými kroky.
0: Proč jste přijel do Příčel?
6: Protože mě zajímá, jak se ty malé roztříštěné vlastenecké strany budou amalgamizovat do sebe nějak. Já pořád tady hledám nějakého maltaře, kdo bude dělat tu maltu a ty různý cihle spojovat v tu hráz, v tu zeď, která zastaví tu blbost. No. Protože to, co přichází ze západu, tak jak kdysi jsme obdivovali, to je z Německa, to je odsaď, to je z Anglie. Dneska už je to úplně jinak.
0: Myslíte, že se podaří aspoň některé věci SPD prosadit, nebo je to marný sen?
7: Tak SPD funguje minimálně jako korektiv ve vládě, proto my jsme rádi, že můžeme alespoň věci navigovat způsobem, že situaci nezhoršují, ale pokud situaci obyvatel nezlepší, tak alespoň, že nedochází k takové té postupné erozi státních struktur a rozlézání progresivistických a nepřátelských struktur.
0: Na místě činu, jak to tady hodnotíte letos?
8: Velmi, velmi pozitivně, protože poprvé jsme tady, ne, když to řeknu v úvozovkách, jako dezoláti, ale jako podporovatelé částeční, byť kritičtí nové vlády, tak strašně nabíjí to setkávání s lidma. Jo? Tady už jsem oslovoval 10 rozhovorů, někteří jsou pozitivní, jiní kritičtí, a co vždycky si cením, že se dá mluvit tady na rovinu. I o tom, co třeba děláme špatně, co lidem vadí, je to několik věcí. Jasně. Že bychom měli být důraznější a otevřenější v komunikaci, někomu vadí větrníky, někomu stavební zákon, tak se snažíme vysvětlovat. A je to zase o krok dál, i to, že poprvé jsme tady jako lidi, kteří do toho můžou trošku víc mluvit, co se v naší zemi děje. Je to jenom na nás.
0: Příčovy jsou právě ve fázi velkého výbuchu, abych tak řekl. Prostě jede to tu naplno. My se ještě chceme pobavit se spoustou lidí, chceme se zeptat také na něco tady Tomia Okamury. Uvidíme, jestli se k němu dostanem, ale rozhodně nás zajímají ze všeho nejvíc názory těch, kteří se přijeli ze všech možných koutů. Tak, pojďme do toho davu. Proč sem jedete?
4: No, protože mi není lhostejný to, v čem žijem. S velkou nelibostí sleduji dění v Evropě a ve světě. A skutečně ta případná hrozící válka, to je obrovský strašák.
0: A vy si myslíte, bude nebo nebude?
4: Já věřím, to riziko je značné, ale věřím, že nakonec ty odpovědní zasednou k jednomu stolu a budou muset ten svět uvést do nějakého smysluplného stavu.
0: Kéž by, bude nebo nebude válka?
6: Já se modlím, aby nebyla. Jak řekla Martina Kociánová, ta síla té myšlenky je obrovská. Já v mých modlitbách děkuju za to, že válka není a že nebude.
0: Marku, šéfredaktore, ahoj. Myslíš si, že to skončí mírem nebo válkou?
1: No, já bych si přál samozřejmě, aby to skončilo mírem, ale ono i války končí nakonec mírem, že jo, takže...
0: To je teda, ale ještě jednou takhle uhneš a...
1: Já nevím, hele, já si přeju, aby skončilo to, ne to, ale aby skončilo to, co si říká Evropská unie, protože to, co chrlí, tak to už mi opravdu v mnoha směrech připomíná to, co jsme si prožili před listopadem 89. Věřím tomu, že to skončí nějakým krachem, že to nebude úplně jednoduché, ale válka to nebude, takže věřím, že to bude mírová cesta k lepšímu světu.
0: A je to bublina tady to, anebo je to nějaký trend?
9: Nejen váš osobní život, ale ve finále...
2: To je otázka. Ale řekla bych bublina, ale sílící.
4: No, určitě, protože kdybychom naprosto rezignovali, tak proč sem i jezdíme, jo? Pokud by ta válka byla nevyhnutná. Je to riziko značné, ale věřím, že nakonec to dobře dopadne.
0: Ladíku, vy jste tady obvykle v Příčovech. Jak na vás ty letošní busoběj?
10: Já tu nebyl teďka 2 roky, ale teď jsem po 4. mám pocit a pro mě to je vždycky velice příjemné setkání lidí, kteří mají radost z toho, že tady jsou a že se vidí navzájem. Je to taková příjemná, příjemné, takový příjemný den mezi přáteli.
7: Je to už tradiční akce, je to 8. ročník, jestli se nepletu, a soudě podle počtu účastníků je vidět, že spíše akce je na mírném vzestupu, než že by, jak někteří škarohlídové říkají, že by stagnovala nebo že by lidi o to ztráceli zájem. No a pak je přijde, že spousta lidí už to bere jako takovou tradiční součást svého roku.
0: Je to v něčem jiné nebo?
11: No tak dneska nám tu chybí jeden živočík a jeden čistší vzduch.
0: Protože je to zvláštní letos v tom, že přeci jenom, když tady promluví předseda sněmovny, je to zvláštní. Takže jak se na to koukáte, stoupáme nebo klesáme?
11: Já to spíš hodnotím podle toho, jaká tady je atmosféra. Atmosféra je tady vždycky přátelská, takže v tomhle směru se to nemění. Lidi sem jezdí více méně ti samí, už tady za ty roky znám víc a víc lidí. Ale to, že je to předseda sněmovny, samozřejmě je dobrá zpráva.
0: Jo, a je to nějaká bublina, nebo je to nějaký znak už něčeho, že se tady přeci jenom něco formuje vlasteneckého?
10: Ne, je to určitě bublina, každopádně, ale je to bublina vlastenců, kteří mají podobný styl přemýšlení, podobně se dívají na nejrůznější světové události. A je to určitě bublina, protože ten, komu se nelíbí naše názory, tak tu nechodí. Ale to není náš problém, to je problém těch, kteří jsou trošku zblbnutí tou propagandou režimní a mainstreamovou.
0: Stoupáme nebo klesáme?
12: No, já bych řekl, že tak nějak jako pomaličku se to drží zatím na nějaký rovině, ale že by to bylo nějaký velký stoupání nebo velký klesání, mi nepřipadá.
0: Jo. Markéto, váš hlas slyší často posluchači stanice Hvězda. konečně vás vidí také.
13: Zdravím.
0: Jak vás to baví?
13: No velmi, velmi. Já samozřejmě mám s rozhlasem nějaké zkušenosti, ale Stanice Hvězda mi přinesla úplně nové rozměry, novou dimenzi.
0: Aha, v čem?
13: Víte, já si teprve teď uvědomuji právě ty písničky, ty české písničky, jak jsme na nich vyrůstali, jednak mě to vrací v tom čase. Tak nějak, když jsem slyšela ty první písničky, tak jsem měla pocit, že je ráno, někde doma hraje rádio a do mě bude, tak jdu do školy. Ano. To byl ten vlastně můj první pocit, když jsem si naladila Stanici Hvězda. A potom, já se musím přiznat, že mám vlastně vůči této hudbě trochu dluh a musím to napravit. Protože já jsem byla přesně ta generace, kdy nás tahle muzika vůbec nezajímala. My jsme furt měli naladěný to rádio Luxemburg.
0: Ano, ano.
13: A navíc já jsem vyrostla na takzvané klasické hudbě. A já teprve teď objevuji, jak kvalitní hudba to je. Od textů po umělce, jak jsou to skvělé zpěvačky. Takže pro mě to je skutečně úplně nový svět a jsem za to moc vděčná. Moc vám děkuju.
0: Jsou to ztráty a nálezy.
13: Ano.
0: Já prozradím všem, že vy budete jedním z moderátorů naší Stanice Hvězda.
10: Dalibůh.
0: Dalibůh, to je všechno Dalibůh.
10: Ano.
0: Ale které z těch období, které tam Hvězda sleduje, to znamená, řekněme, od 50. respektive od 20. ale od 50. do konce 80. let je pro vás nejzajímavější.
10: No tak je známo, že jsem pracoval v rádiu asi 3-4 roky a měl jsem možnost si vybírat hudbu už tam, takže mě 20. léta sedí, ale hlavně nejvíce mi sedí konec 60. 70. let s přesahem do 80. a samozřejmě se zaměřením na českou muziku.
0: A máte nějaký plán, abych tak řekl, co tam chcete vysílat, co tam chcete říkat, co tam chcete moderovat?
10: Plán je relativně připraven, protože máme spoustu materiálů o aktuálním dění, o kterém režimní tisk neinformuje nebo informuje jednostranně a bylo by dobré, kdyby byl zdroj, jako je Stanice Hvězda, která o tom může informovat z jiných úhlů pohledu. I když ne třeba někdy úplně něco jiného, než ten mainstream říká, ale s využitím něčeho, na co oni vůbec nemyslí a nezajímá je to.
0: Budeme se všichni moc těšit, že to budete slyšet zase.
10: Já se budu těšit, slibuju, že budu mluvit i česky, takže i lidé, i Češi z Čech budou rozumět, protože by si mohli stěžovat, že v ostravštině ne všechno je srozumitelné, ale přizpůsobím se i čtenářům, teda posluchačům ze západní části republiky.

0: Stoupáme nebo klesáme?
1: No, já si myslím, že pomaličku stoupáme. Já jsem většinou pozitivní člověk, že jinak by to ani nešlo. Tak je to pomalej, než bych třeba i já sám chtěl, ale o milimetry stoupáme, bych řekl.
2: Já jsem tady zrovna s jedním z hostů měla takovou diskuzi, že bychom se měli vracet k tomu odkazu. Protože já si přesně pamatuju, jak mi pan kardinál Duka přesně v té svatováslavské kapli vykládal ten odkaz Cyrila a Metoděje.
0: Ano.
2: Mimochodem v relikviáři jsou stále, tam je relikvie svatého Cyrila, on tak říkal, no, mnozí z nás to ani neví.
0: Jo.
2: A přesně, my jsme byli založeni jako ten most mezi východním a západním, mezi východním a západním křesťanstvím a já mám pocit, že se na to strašně zapomíná. Hmm. Ten odkaz svatého Metoděje tady máme v Paládiu, teď je to Paládium ochrana zemí českých. Mám pocit, že se na to zapomíná a že bychom to měli tak trochu zvednout, tuto otázku a myslím se jí věnovat.
0: Máte k nějakému světci zvlášť blízko?
2: Ano.
0: K jakému?
2: Svatý Prokop. Duchovní ochránce zemí českých. Měli bychom se k němu vrátit.
0: Podaří se udržet mír v Evropě?
3: Já se obávám, že ne.
0: Asi to už není o tom rozumu, ale je to o tom, že nemůžou ty elity už se ničeho jiného chytit, než...
3: Já bych spíš řekl, že to zadlužení těch západních států už je tak veliký, že jedinou cestu, kterou z toho vidějí, je právě ta válka, protože to vždycky byla cesta, jak z toho šíleného dluhu.
0: Tak doufejme, že nebudeme mít ani jeden z nás v tomto pravdu.

0: Chodíte tady mezi lidma, mluvíte, co vám nejvíc říkají?
1: Tak samozřejmě je tady spoustu dotazů, protože na tomto setkání jsou všechno vlastenci a patrioti, pro které je Česká republika na prvním místě. Jsou to lidé, co pracují, co mají odpracováno, co mají rádi svoje rodiny, milují Českou republiku, takže hlavně tady hodnotíme výsledky, které máme. Lidé mluví o tom, že skutečně pocítili, že jsou levnější energie, hovoří o tom, že základní potraviny, že vidí, že jsou levnější. Konkrétně jsme mluvili o máslu, o vajíčkách, o další věce, jako vepřovým masu.
0: Přesto, vy osobně, jedna základní otázka. Věříte tomu, že se podaří udržet mír?
1: Myslíte mír v Evropě?
0: Ano.
1: Tak já myslím, že tomu v podstatě, já bych nestrašil tedy tím Ruskem až tolik, nestrašil bych, že se nám tady blíží válka. To znamená, já si myslím, že nebo i naším cílem je, aby ten mír byl. Já upřímně řečeno, je tady čím dál víc takový válečný štváčů, mi připadá, i v té Evropě, pro který vlastní kapsa je blíž než prostě prospěch celé společnosti, ale možná, že, nebo jsem přesvědčil o tom, že SPD může malinkým kamínkem i v rámci Evropy přispět k tomu, aby se ta situace tak nehrotila.
0: Díky.
1: Taky děkuji a rád se vás viděl a všechno nejlepší proti proudu.
0: My jsme stáli před velikým problémem před asi 2 lety. Prostě ten náš systém už byl strašně zastaralý a jak jsme ho měnili a pořád jsme záplatovali proti těm útokům hackerů a všech těch lidí, když to jako vrcholilo, tak ty útoky byly takový, že mě ten jeden člověk, s ní jsme to konzultovali, říká, tohle nemůže být jinde než z Pentagonu. To je tak silný útok, že to nemůže jít od jinu, to umějí jenom oni. A zase jiný typ záplaty. A znovu, ten systém byl už totálně přezáplatovaný a tím pádem složitě funguje. A my jsme potřebovali udělat novej. Tak jsem jako se o tom různě radil s lidma, tak jsem se jich ptal, a nakonec jsem někde při výstupu na Říp se dal do řeči s nějakými příznivci, kteří mají nějakou firmu a řekli, že nám to udělají. Ale přesto, když jsem slyšel tu cenu, tak se mě protočily panenky, prostě protože my tolik nemáme. A takže byla jedna z možností začít to dělat postupně, což je zase záplatování. Jo. A pak se objevil Lukáš a říká, já to napíšu celý. A fakt to napsal celý, od začátku do konce. Udělal ten systém tak, že jsme ho prostě pak zkoušeli, než jsme to spouštěli ještě asi 2 měsíce, to jelo společně a v jednom dni jsme to překlopili a trnuli jsme, co se stane. Čtenář a divák nic nepoznal, ale pro nás to začalo fungovat úplně znovu, úplně jinak ovládaný, úplně jinak i ta redakční práce, všechno úplně jinak. Takže vždycky se nakonec, já mířím k tomu, co většině lidí je protivný, když to říkám, ale když se jako dobře pomodlíte, tak on se vždycky najde najednou někdo, koho potkáte buď na ulici, nebo se ozve a řekne, a já vám s tím pomůžu. Jo.
2: Ani Pentagon neměl návrh.
0: Teď je to udělané tak pevně, od začátku udělané tak pevně, že dokonce už ty útoky, oni je zkoušejí jako v určitých jenom fázích a hodinách, když se jako něco předělává, oni to tuší, oni to mají, tak se pokusej, ale nepodařilo se jim to od té doby ani jednou, že by nám to zastavili. Prostě občas...
3: Lukáš Vajda Šumperk.
0: Cože?
3: Proti Pentagonu Lukáš Vajda Šumperk.
0: Jo.
2: Ani Koudelka, když tam byl. Tak...
0: Ne, ono to vypadá jako legrace, ale to byl jako docela kritický okamžik toho protiproudu, protože jsme věděli, že to změnit musíme. A no a on to prostě napsal od A do Z a vy jste to ani nezaznamenali, ale my jedeme úplně na něčem jiným, na jiným podvozku, tahne nás něco jiného, hodně je to moderní. A byl to ostatně on, kdo taky jako modernizoval zásadním způsobem tu videosekci a to vysílání. Takže my tam, a to samý se týká vlastně Hvězdy, takže my tam pracujeme na vlastně nejmodernějších dneska programech zvenku, který jako primárně jsou dražší než jako to, ale zase máme jistotu, že to funguje a že to jako se na to lze spolehnout. Samozřejmě je to všechno technika, takže jsou chvíle, kdy...
4: Já to nechci odlehčit, ale tak když je to vždycky s tou pomocí Boží, a to je opravdu, no. Pan Bůh dopouští asi některé věci, aby se tady opravdu byly. A já posílám pravidelně požehnání semky, posílám, jo. Takže říkám, jako jasně, jako já pro všechny, aby to fakt nezašilovali. Je to opravdu velká pomoc, ale...
0: Často cituji vaše dopisy, no.
4: No já to vím, ale...
0: Ne, a děkuju za to,
4: samozřejmě,
0: protože každý
4: jasně. Ten...
0: Víte, ono to, já vím, že to prostě je pro mnoho lidí těžko srovnatelných, ale tady jsem s někým zrovna mluvil, nevidím ho tu teď s vámi, že prostě bez toho neexistuje nic. A je takovej bon mot, který říká, a myslím, že je velmi pravdivý, který říká, že kdyby teď Pán Bůh vypnul vesmír, tak to nemusíme ani poznat. Ty naše existence pokládáme za tak suverénní, že bychom to možná ani nepoznali, ale už bychom nebyli. A tuhle jednoduchou pravdu jako 80% lidí dneska u nás nevnímá, pokládá ji za jakousi nadstavbu něčeho, a ono je to přitom báze. A takže prostě Pán Bůh dopouští, ano, ale neopouští. A takže my stojíme na této bázi a nechci být patetický, ale že je to prostě o tom, že pokud opravdu něco zamýšlíte a opravdu se k tomu Pánu Bohu obracíte, tak on nějak odpoví. Mimochodem i mlčení je odpověď. Jo? My v mnoha případech, nebo v několika, protože my teda jsme všichni takhle divně uspůsobení, že kdo u nás dělá, tak jako toho Pána Boha má nějak rád, tak jsou chvíle, kdy si říkáme, tak už něco teď s tímhle musíme udělat. Ale ta odpověď nepřichází. A tak my čekáme. A najednou, obvykle v tu nejméně očekávanou chvíli, se něco stane. A tehdy se to má stát. Takže i otázka existence další protiproudu a všech těchto věcí, myslím, jako asi ojedinělého projektu v té takzvané alternativě, vědomě stojí na této bázi. A když prostě ten Pán Bůh udělá prsten dolů, no tak to má význam, tak to je určitě pozitivní věc, protože všecko je pozitivní, co tam odtud přichází. Takže kdo umíte, tak se spíš za ten protiproud občas pomodlete. To je kromě finančních příspěvků to nejvíc, co můžete udělat. No. Ale mluvte vy, ptejte se, říkejte vy, já spíš bych měl poslouchat, než...
5: Já jenom řeknu jednu zkušenost tady. Když jsem se byl podívat u pana Okamury, tak to bylo naprosto něco jiného, než je tady.
3: Čem?
5: No,
6: A v jakém já jsem tam totiž nebyla, tak teď
0: jakým těch... smyslu?
5: Prostě...
0: Já tam, souhlasím, ne,
5: tam,
0: asi,
5: tam,
0: ale...
5: tam nebylo, tam nebyl, nebyla snaha odpovídat na otázky. Naslouchat, naslouchat, tak. Už je, budu kolení a nebudu říkat nic, já nechci to
0: už je politicky... taky v té funkci, na který je, že jo.
5: Nebyla ochota naslouchat. Vůbec nebyla ochota naslouchat.
0: Víte, ty funkce hrozně mění lidi, jo. A, ale nikoho jiného než Okamuru...
5: Já vím, že to zastřešuje. A ještě se přiznám, já jsem ho volil, já jsem volil SPD, ale kvůli Reichlovi.
0: Jasně. Jo,
5: ale, ty, ale tam nebyla vůbec ochota vůbec vyslechnout naslouchat.
0: Helejte, když jsme v této skupině, tak ho prásknu. A fakt to není jako, že bych k tomu člověku ho chtěl nějak pomluvit, ale je to tak typický. Já už jsem o tom tady mluvil, my jsme sem vezli toho otce koncelebranta, tak jsem s ním tam o tom mluvil, že prostě... Ne, my jsme dělali řadu pořadů Alfa Omega s otcem Přibylem a k nám z těch duchovních smí chodit málo lidí. Duka si to mohl risknout, protože je, byl Duka.
6: Ale odskákal to.
0: No.
7: Byl ten na boku, že? No.
0: Odskákal je otázka, ale jako některý premonstráti nebo to, přijdou, některý se bojejí. Některým to zakážou a teď jsme, já mám velký plán udělat, protože nebojte se, nebudu o tom tady mluvit, ale ta šílená věc kolem kulaté země nebo placaté země souvisí s něčím úplně jiným. A já jsem chtěl a chci udělat takový pořad v 7 dílech, o prvních 7 dnech, nebo o 7 dnech stvoření. Každý z těch dnů stvoření vydá meditaci na život, ale my to stáhneme do té hodinky. Každý ten den. A jenom tam, když se jako nad tím zamyslíte o téhle té základní zprávě, tak najednou zjistíte, že nic. A potřebuju na to člověka. Potřebuju jednak biblistu, aby se v tom vyznal a jednak, aby člověka otevřeného tomu přemýšlení, protože ty věci souvisí s tím, že je tu nějaká zpráva a je tu nějaké zjištění v současné době, říkejme tomu zjišťování fyziky kvant, kvantové fyziky. Velmi v tom kruhu se to vrací k tomu. A no, tak jsem chtěl to udělat s ním a on už nemohl k nám teď jít, protože je tím kanovníkem u všech svatých na Pražském hradě a ti už mu to nedovolej. A já vím, že je to nepohodlný jako říkat, no tak, tak to riskněte, teď to nejde, jako tlačit nikoho nejde. A, ale ta, to je přesně to, s čím my jsme těch 15 let procházíme si tím a znovu, když byl dotaz na to, jestli se nás pokouší nebo nepokouší, ono je to tak dokonce, že se třeba stane, stává před volbama, když se blížejí, že přijde někdo z nějaké strany a říká, hlejte, my vám uděláme, u vás utratíme reklamu za 3 miliony klidně. Ale potřeba říkáme, ale my to nevememe. Ty lidi opravdu na nás koukají jak na blázny, ale my to nemůžeme vzít. A v tomhle jsme skutečně naprosto jediný. Já myslím, že to je hodně tím, že opravdu my na tu pomoc Boží spoleháme. A že prostě pán Bůh nekorumpuje a...
5: Jak jste říkal o tom biblistovi, jo? To je pan děkan, teda ten děkan, pan profesor, no, taky přibyl, že jo?
0: Ano.
5: Ale jsou tady ještě jiní.
0: Jsou, hledáme je.
5: Je tady ten pan doktor Brož a ten taky asi bude limitovaný tomu
0: pan
5: taky...
0: Pan doktor Brož, s tím jsme si toho užili něco, protože pan doktor Brož je senzační exorcista a byl u nás asi dvakrát. A, no a pak dostal, funkci, pán Bůh zaplať, že ji dostal, děkana na té bohoslovecké fakultě a už nemohl.
8: A hned následovali útoky.
0: To je další věc, ale a my jsme se za něj vždycky jako brali. Já tím jenom chci říct, že těm lidem to nevyčítám, nevytýkám. Každý se musí rozhodovat za sebe. Ale u těch duchovních mě to mrzí jiným způsobem, protože to jsou lidi, u kterých, a zase jich takové, tak moc není v té církvi, který opravdu

0: Je to prostě nezajímá. Nezajímá, anebo rozumím. Čtou deník N, nebo rozumíte? Pořád celý den mi to leží v hlavě, že vlastně...
1: Já vám na to odpovím.
0: Mladí lidi a jejich rodiče už. Už jejich rodiče.
1: Se pokusím odpovědět, protože to je pochopitelně věc, kterou dlouhodobě promýšlíme a dlouhodobě se jí zabýváme. A já teď odpovím hrozně. Ale jsem o tom naprosto přesvědčen. To je problém krtek. To je tentýž problém jako s krtkem. Nechat bejt. Totiž, tak jako my jsme si tím prošli, v jiné situaci, v jiných situacích, za jiných technologických rozměrů té propagandy. A v jednu chvíli najednou to nebylo, prostě ta realita se tak mine s tím, co mě teda tvrděj, že si tu otázku položím. Do té doby, dokud tohle nenastane, tak je to zbytečná práce. Existujou ve všem společenským existují 4% menšiny. Vždycky jsou to kolem těch 4%. Mezi těma mladejma jsou ty 4%. A víme o tom, píšou nám ty lidi, poslouchají to. A my víme ale, že jsou to ty 4%. Tu další část je zbytečné nějakým spekulativním způsobem se pokusit. Nejde to. Prostě jsou tam uvězněni a dokud sami neprorazejí tu bránu toho digitálního koncentráku, tak v něm budou uvězněni a ve chvíli, kdy jim to dojde, tak se můžou dít hrozivý věci. Ale já se vůbec prostě, už jsem se přestal zabývat tím, jak oslovit mladé. Prostě my oslovujeme lidi. A mladý, nemladý, to je úplně jedno. Máme spoustu jako hezkých reakcí třeba na hvězdu, na ty staré písničky. Najednou prostě oni jako říkají, aha, no to jsme jako vlastně bezva, ale musí sami. Jo, není to... Nikdo, myslím si, nemá pouvoir říkat jako tak teď je přitáhneme a pojď, co kdyby jsme vymysleli tamto a tamto. Nesmysl.
0: Víte, co mně se zdá, že oni prostě jako vůbec nepochybujou. Oni jsou si tak jistí.
2: Ano. A oni mají taky víc generací. A vlastně ta poslední generace je hodně o tom, co o tom píšou, hodně revolučně naladěná. Tam si myslím, že by byl prostor, jako jsou nespokojení s tím světem, v kterým žijou ty nejmladší a myslím, že tam by byl prostor jako získat více než 4%.
1: Nezískáte nic, věřte mi. Ten krok musí nastat tam o tu. Kdybychom, je to jako, když se bavíme teda o tom, o těch věcech duchovních, církevních, je to jako, když prostě se někdo zabývá tím, proč je stále méně lidí v kostelích.
3: Tady vysvětí hlavní aktéry.
1: Já se jim vždycky snažím říct, když se s některými těmi duchovními bavím, říkám, a co? Tak jste politická strana, chcete, aby vás volili nějak, získáváte si nějaký, a nebude o to slovo boží a na něm trváte, tak ať přijdou oni. Prostě v tomto slova smyslu ta společenská evoluce existuje jakkoliv ve vývoji druhu nikoli, ale v tom společenském smyslu slova určitě existuje a já myslím, že prostě ty situace, které se stále a stále víc zostřují. A znovu, vždycky jsem tady kladl tu otázku války a míru, protože si vůbec neumějí představit ty lidi něco jako my tak trošku, že co jsme se narodili těsně po válce, tak jako přeci jenom to doznívalo v těch

0: rodičích a když jsme prostě vyběhli ven, tak jsme byli všichni Rusové a stříleli jsme ty Němce a kdo byl, jo, ubožák, tak musel být ten Němec a tak dále, protože ještě jako jsme to vnímali. Ty generace už, který už mých dětí, pro ně je to vyprávění, i když je to, jako berou to vážně, ale je to vyprávění. A ta představa, vůbec jenom představa toho, že by k tomu došlo, jim naprosto nedochází. Jim nedochází, že se to ani nedozvědí, že ta válka začala. Protože už nebudou, anebo budou definitivně vyřízený na celý život. Se to ani nedozvědí, že ta země je zničená a takže jako
1: evoluce jde nějakým směrem a jako jde o to ovlivňovat ty tendence, kterým směrem jde.
0: Evoluce je hodně složitý problém, společenská evoluce. Jo? To by bylo skoro na velkou debatu, možná bychom ji někdy měli udělat, protože do ní vstupuje, to je jako vypočítat mapu mraku, jo. Do toho vstupuje nesčetně prvků a dat, který prostě neovlivníte. To je proti tomu vypočítat nebo ty žvásty o ta klimatická lež, to je proti tomu snadný ještě, jo. Ale a z počasí nevypočítá nikdo. I když se to snaží různě ovlivňovat a tak dále, tak něco udělají někde a ono to má odezvu úplně někde jinde pak. A celý se jim to sesype na hlavu, protože to nakonec za 3 měsíce zasáhne je a tak dále. A to je pořád ještě legrace proti společenské evoluci, protože těch v našem případě několik milionů lidí má několik milionů osudů, má několik milionů záměrů a oni je promítají do té reality. Každý den.
1: A teď nevím, jestli mluvíte o evoluci anebo o ovlivňování společnosti.
0: Evoluci. O tom, co se nakonec děje. Jako ten, proto já nejsem příznivcem demokracie, protože vím, že to je nesmysl. To je pomocná berlička k něčemu, aby ten svět vůbec v tom zatím mohl existovat. Ale přeci jenom, kdyby tu byla aspoň ta základní demokracie, ta principiální, která respektuje přání většiny, tak ta většina se klidně může mýlit. Klidně. A tím cukavým způsobem omyl, pokus, se tím cukavým způsobem to nakonec někam ubírá směrem, který bude správný. Protože vyjádří to, co vnímá ta většina. A ta většina se nemýlí. Vox dei, vox populi. A ten... Ale když do toho zasáhnou všechny ty hrůzostrašný záležitosti prostě všech těch propagand a všeho tohohle toho, tak se to přesně naruší, jako když tady vytvoříte tuhle níže a tuhle výši a tím se to sem to foukne, tak se to naruší. Ale ono se to zase někde objeví. Prostě to se nedá obejít. Ten organismus je tak odolný, že dokud ty lidi budou, tak prostě ta naděje trvá. A proto znovu vždycky opakuju tu otázku, prostě válka nebo mír, jo. A už je to tak banální, že už to skoro lidi zase nevnímají. No tak jako furt se někde bojuje, furt někde něco, ale my tady opravdu stojíme na hraně použití jako prostředků, který si jako válku ani nepředstavujeme.
1: Tím to vypadá 2-1 jako promír, za mě měl říct.
2: Tam nejsme.
0: Říkáte vy, no kežby. Já s tím úplně jistý nejsem.
2: Ale tou evolucí jste optimista.
0: To jo, pokud jde o tu společenskou evoluci, jsem naprostej optimista, protože ty dějiny o tom vypovídají. Jo. A vezměte si, když jsme už to takhle zabočili, já vím, že jsem s tím otravnej, ale vezměte si starý zákon. V něm ty Izraeliti, vyvolený národ, oni vždycky toho Pána Boha zradějí. Vždycky ho podvedou. Vždycky se odklonějí.
1: Je zajímavý podle mýho, že v Biblii vlastně Bůh je antikrist dohromady.
0: V Biblii se antikrist objevuje jenom...
1: Nový a starý zákon.
0: V Biblii se antikrist objevuje teda jenom ve zjevení svatého Jana.
1: Objevuje se třeba v té vyvolenosti a v těch věcech.
0: No, antikrist je ještě něco jiného. Když tak si to řekneme, ale myslím si, že to je něco jiného. To je antikrist až po Kristovi, že jo? Ďábel je tam pořád, ano. Ale antikrist je něco jiného. Antikrist je člověk. Ale já jenom chci říct, že vždycky ty Izraeliti šíleným způsobem jednali proti. Všechny proroky podřízli, vyvraždili, vždycky, pak jo, teda jako jo, oslavíme. Vždycky. A pak přijde okamžik, kdy jako najednou je to tak skřísné, že hrabou prstíčkem a jsou v zajetí dlouho třeba a hrabou prstíčkem, aby, no a on jako vždycky se. A to je ta společenská evoluce. Zákon prostě, rovnováhy. Co?
3: Zákon rovnováhy, akce, reakce.
0: Nevím.
3: Je,
0: já vám to neberu. Já jenom myslím, že na tom příkladu historickém lze vysledovat, že nic není jo, nový.
4: Jasně.
0: Nic, jen kulisy jsou nový.
4: Ale ta rovnováha, ta platí.
0: No, jako to je k tomu tlačí, jako svět tenduje k dynamické rovnováze. Každý člověk tenduje k dynamické rovnováze, a když ní není, tak onemocní.
4: Jasně, přesně.
0: Ale to je tendence. Ale provázejí to hrozný věci. Jo, hrozný války, hrozný nesmysly, hrozný vyvražďování. Jo, a...
1: Třeba když o těch Izraelitech jste mluvil, jo, a když vemu ještě třeba MI6, která taky dělá, řekl bych, prostě špatně, tak mně to připadá, že oni ani jako tak nelžou, nebo tak, že je to počítačový stroj. Oni pro ně dělají to, co je účelný, lež, nebo tak, to pro ně je 1-0 a to, co prostě je pro ně účelný, tak prostě využijou, i když je to lež. Prostě nemají žádný morální mravní a že vlastně, pokud se podaří porazit ten starý svět, tak je to vlastně odpověď na otázku, jestli se podaří porazit jako robota. A vlastně, podle mě to
0: zase... Možná, jako to je pro mě už moc složitý, ale já prostě si jsem ve svém vysokém věku přesvědčen, že nejsou starý a nový světy. Že je...
1: Já myslel jsem starý nový zákon. Tak,
0: ne, takhle. No to je něco jiného, ale víte, myslím si, že opravdu to je zhruba tak, že jsme konfrontováni jenom s jinými kulisami stále téhož problému. A
1: kdo si to nově, kostýmy.
0: Kostýmy, technologie, všechno, poskládá se to jinak, ale problém je úplně stejný, pořád stejný. Je to prostě od okamžiku toho kousnutí do toho jablka ten problém je stejný. a taky ne marně si ho to nakousnutý jablko dal Apple jako znak. Výsměšně. Oni přece jako, teď se koukejte, tak my jsme do toho jablka kousli a koukejte se na tu technologii. Nic se nezměnilo, nic.
1: Ono vlastně, jak v Biblii je starý a nový zákon, tak je i v každém člověku. A podle mě Bůh říkal, pokud neskrotíš ten starý zákon v sobě, tak dospěješ ke katastrofě, protože potom zneužiješ vlastně atomovou bombu nebo umělou inteligenci nebo nanotechnologii. Prostě pokud to lidstvo tohle z toho neskrotí samo, tak bude starý začínat zákon, od znova.
0: Starý zákon platí stejně jako novej, ale...
1: Obsahuje něco jiného.
0: No, obsahuje Kristovo poselství. Ale Kristus říká jasně, jako ani čárku nelze, i kdyby anděl za váma přišel, že změní čárku, zákoně myslí starým, teda tehdy se jiný nebyl, tak budeš proklet. To, nejde to změnit, je to definitivní ustanovení. A
1: pak by musela být prokleta i část církve, že jsem třeba vlastně viděl studii, myslím, že to bylo Evangelium svatého Jana a bylo jich 9 z různých období a bylo vidět, jak tam přepisujou prostě ty přepisovači.
0: No, strašný.
5: A není záměr to právě, jak jste říkali, to MI6 nebo cokoliv, tu rovnováhu nějaký vychýlit. Pořád jsou snahy vychýlit rovnováhu, že jo?
1: Jasně, že to někdo...
0: Důsledku. No v důsledku.
5: A nástroje se k tomu používají různý, prostě to, ale vždycky to je vlastně tu rovnováhu nějakým způsobem rozhodit a postavit proti sobě ty lidi.
0: Určitě. No?
5: Nebo skupiny, nebo
0: rozdělat
5: národy, nebo prostě, jo.
0: Pořád stejný model,
5: stejný, že? To je pořád akorát ty prostředky, oni jsou, jako principiálně jsou furt stejný, akorát, že tam píšu se prokouknout. Tam ten nástroj zase zvolíme jiný. Zvolíme jinýho jako boha, takzvanou AI.
0: A nebo to nazveme třeba ateismus. To je jenom víra další, jo. A tak dále, ale... Souhlasím s tím. Já v zásadě souhlasím, jo. Já jenom jsem chtěl tou řečí naznačit, že když se jako nad tím takhle chceme zamýšlet, vůbec takhle hluboce, nečekaně, jo, že pak je dobře se opravdu dostat k těm elementům, k těm elementárním věcem a tam se ptát, protože my se odvoláváme na historii, ale ona taková, jaký známe, neexistuje. Periodická historie začíná v 16. století a do té doby žádná nebyla. A je to uměle vytvořený produkt, už s tím záměrem manipulovat. A takže ten opravdu protiproudní postoj prostě je ten zkoumám. Zkoumám a dopředu není nic jasného, kromě Pána Boha. Ten je jasný. A někam nám dovolí jít, někam nám nedovolí. Nečekané.
1: Pentagon u vás opakovali a teď to...
0: Jestli nemáte nějaký ty, já bych vás zas nerad brzdil v tom, abyste si poslechli.
6: Pane Hájku, jenom jsem chtěl říct, že vlastně mluvíte o tom, že lidi jsou furt stejný, akorát nosí jiný hadry. Je to tak?
0: Jako, cože?
6: Že lidi jsou pořád stejný, akorát nosí jiný hadry.
0: No, dá se to tak říct.
6: Jo, no to bylo, já se omlouvám, to bylo v roky 6, já jsem bývalý boxer a je to takový jednoduchý, bez složitosti. No, tak ne, jako my se známe, my se známe s panem Marii na nebevzetí z toho, z kláštera, teď se nemůžu spomenout, co omlouvám, jsem nervózní.
7: Břevnov,
6: no.
0: No, ne,
6: Břevnov,
0: ze Strahova.
6: Ze Strahova, no. Tak jenom jsem vás chtěl pozdravit a říct jenom tohle a... proti proučtu od prvního dne, co vychází, abyste mi před dvěma nebo před třeba rokama řekl, vážně, já taky, tak, tak to, tak jenom se vás pozdravit. A...
0: Zatím ho čtu, no, zatím ještě to stojí za to.
6: Určitě, jenom jsem chtěl říct, že jasně mě a mimo, kolik jste změnil život, to kolik samozřejmě o tom neví, ale já o tom vím a děkuju za to Pánu Bohu.
8: Děkuju. To je ten mladej. Děkuju. To je ten mladej. Co máš? Děkuju, ale
0: jo.
8: To je průměr, děkuji.
6: Když mi nedávají do dětku, no, já se omlouvám, já dělám na dveří jako vyhazovače a oni už mi nadávají do dětku, ty mladý, jo, tak to moc nesprůměruju ten věk. Ne,
0: mě už ani nenadávají do dětku, tam to platí. Ale...
6: Že neděláte na dveří.
0: Přátelé, moc děkuju. Já myslím, kdykoliv se prostě uvidíme zase. Díky. Tak se držte. Žijeme
2: hodně zdraví. To je nejdůležitější.
0: Pán Bůh vám žehnej.
8: Jo, děkujeme.
9: Jo, taky.
8: Hodně zdraví a energie.
0: Taky. Pane Bohem. Tam na pódiu sice pořád ještě zní hlasy, my ale máme za sebou naší tea party a to už skoro nic víc se k tomu říct nedá, ale myslím, že to bylo letos pozoruhodné v tom, že opravdu těch setkání bylo extrémně mnoho. To nejcennější, co je vidět se s vámi a vidět se navzájem. Tak Příčevy jsou letos pro nás už skoro mrtvé a žijí Příčevy 2027.

0: Nuž, hymna v kytarové verzi, hymna České republiky nám dozněla. Toť taková vzpomínka na včerejšek, na 22. srpna 22.8.2026 a ne tedy vlastenecké setkání v Příčovech na zámku u paní doktorky Alice Tomkové. Takže kdo jste nebyli, nevíte, kdo jste byli, tak samozřejmě víte, nevím, proč je to tady slabý a jak se vyšponovat vejš, nevím, od té doby, co je to tady poštelováno panem profíkem, tak to stojí za veliš kapsu. No ale nedá se nic dělat, hol, tady budu zvat jak kráva s prominutím a snad to bude slyšeti. No už koukneme se tedy na to všechno, co nám pan Tichý dneska poslal, protože program k dnešnímu vysílání už tady mám s panem Tichým, se samozřejmě mrkneme, koukneme, už mi to tady zvoní, tak kde ho máme, tu nabereme. Tak, pane inženýre, já vás zdravím, jestli se již slyšíme.
1: Slyšíme se.
0: Výborně.
1: Hezký podvečer. Vám vážně posluchači.
0: Nož, pan inženýr nám tady připravil 7 balíčků, tak se na něj jdeme kouknout, tematických. Takže bychom se měli kouknout v té zpravodajské části komentovaných zpráv, pro některé, kteří to nechápou, komentované zpravodajství, jo. Máme zprávy z Ruské federace, za druhé události na Ukrajině, pak budou informace z USA a iránský konflikt bude jako 4. balíček nebo košík tematický, pak budou novinky od Inut za 5., za 6. aktuality z Evropské unie a za 7. covid kočkování následky. Jejich samozřejmě covidiácké i kočkování a tematické okénko se koukneme válka proti Íránu. Tak, inženýr Jaroslav Tichý je tedy připojen, já jenom připomenu, že máme tedy neděli 23. srpna, 23.8., tedy léta páně 2026. Jejich to kalendáře a to, co říkám i ve zprávách, řeknu tedy teď, že ničemu nevěřte, vše si prověřujte v úvozovkách z několika nezávislých zdrojů. Tak a s tím, že samozřejmě říkáme, určitě se na tom shodneme, že zabíjení lidmi je svinstvo a válka, že je vůl, to snad nikomu vadit nemůže. Tak pane inženýre, co to tady máme? První, Lavrov postavil Japonsko na jeho místo. Tak, chcete se na to vrhnout?
1: Chci se na to vrhnout, jenom snad úvodem, těch zpráv dneska není ku podivu tolik. Ono se zdá, že se to trošku, jakoby, když se na to podíváte nadhledu, tak jakože se ta situace celkově trochu sklidňuje, bych řekl. A že některé věci skutečně míří do finále. Ale pojďme to vzít jedno po druhém. Takže Lavrov postavil Japonsko na místo, jak se říká, nebo na jeho místo. Tady se v podstatě řeče o tom, že Lavrov, protože Japonci jaksi měli jisté představy o tom, tedy jako jak teda si potrpí na protokoly, na pravidla, respektive a na mezinárodní právo, respektive toto byla představa možná i jiných o Japoncích. Ta skutečnost je trošku ale jiná, protože víte, že nedávno japonský velvyslanec v Moskvě Akira Muto byl předvolán tam ruským ministerstvem zahraničních věcí a on se rozhodl to ignorovat, aniž by poskytl jasné vysvětlení, což teda byla samozřejmě chyba, protože se musel počítat, že se to japonské diplomacie vymstí. A Lavrov na to říká, chartu OSN nosím neustále sebou. A teď, jak vidíte, tak se mi hodila. Řekl ministr Lavrov na tiskové konferenci poté, co byl japonský velvyslanec v nepřítomnosti pokárán za drzost a neznalost. A ta charta se hodí jako připomínka, protože Japonsko je v tomto dokumentu uvedeno jako nepřátelský stát a proto by si jeho představitelé měli znovu přečíst článek 107. V podstatě stanoví, že země, které zvítězily ve druhé světové válce, tak mají právo přijmout vojenská donucovací opatření proti týmž nepřátelským státům, pokud se tyto státy vrátí na cestu militarismu. A Japonsko se k tomu podle všeho vrací a k těm státům patří. To se týká samozřejmě například i Německa. No, takže tady se dostává Japonsko do situace, kdy teda premiérka Sanae Takaishi, tu členové její strany přezdívají kvůli její přísné povaze Talibanka, máme tady taky, jsme měli nějaký talibánce, jsme měli, pokud se pamatuju, svého času ve sněmovně, tak ona nalévá v Japonsku peníze do armády a do obraného průmyslu a zároveň ruší vlastně pacifistické zákony, které omezují používání síly Japonskem. Oni to měli totiž v zákonech po druhé světové válce zakázané. Takže lidé z jeho okolí navštěvují svatyni Yasukuni, kde jsou uctíváni váleční zločinci, zatímco samotná talibánka se oddává teda nacionalistické a vlastenecké retorice. A tady vlastně ty vztahy mezi Čínou a Japonskem už několik měsíců připomínají vztahy mezi Ruskem a Evropskou unií. Pokud jde o sankce a černé listiny a hlavně tou příčinou, tou hlavní je militarismus. A Takajši, která má zjevnou podporu veřejnosti, který má podporu veřejnosti, takže na rozdíl od mnoha svých předchůdců, ona je populární političkou, přestože Japonci zůstávají skeptičtí ohledně stavu ekonomiky. A to Rusko se zatím s tím militarismem to také ještě přímo nesetkalo, dokud nevydalo zvláštní prohlášení v souvislosti s návštěvou prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina na Kurilském ostrově Iturup. A tam, jak víte, tak najednou Japonci protestovali, že a tvářili se jako, že Putin jezdí jako po jejich území, což je samozřejmě nesmysl. Hovoří o původních severních územích a tak dál. A tady vlastně existují ty tradice, podle diplomatické tradice by to mělo být formalizováno notou, než předání se velvyslanec při prvním předvolání neodvážil dostavit. To znamená, aby teda se bylo urovnáno, jak si a ty Japonci uvedení teda do správných mezí, protože to je samozřejmě ruské území. A to je otázka těch jižních Kuril a tak dále, a tak dále. Takže Lavrova to chování toho velvyslance ještě se rozlobilo. Tomu diplomatovi potom vynadal jako školákovi, který přišel později do školy, tedy potom později. A teď je otázka jedna. Tady pak ty Japonci štěpovali tedy ty Američané štěpují Japoncům myšlenku symbolického významu severních území, aby vlastně zabránil usmíření Tokia a Moskvy, protože byla dokonce doba, kdy Chruščov by souhlasil s rozdělením Kurilských ostrovů, což by bylo pro Rusko katastrofa, protože na ty jižní části Kurilských ostrovů by se okamžitě nastěhovali Američané s raketami. Takže ta východní města a přístavy na tom dálném východě by byly okamžitě ohroženy. Tam by to otázka doletu několika málo minut. Takže oni tehda, Washington tomu ale zabránil, to je uzavření té dohody, a protože pohrozil obsazením Okinawy, což je ten nejjižnější japonský ostrov, ono je tam americká základna, ale že ho obsadí to jako definitivně, takže za této situace oni vlastně tu nabídku toho Chruščova vlastně naštěstí tedy vlastně Japonci tenkrát nepřijali. Takže tady vidíte, že toto je vlastně hodně složité a nakonec to tedy dopadlo tak, nevím, jestli to tady v tom máme, že potom, když se potkali v Manile Lavrov s japonským velvyslancem, nechci předbíhat, tak to bylo velmi, velmi stručné a suché a bylo to školení pro japonského velvyslance. A myslím, že to tady někde dále máme, takže teďka s tím nebudu přeskakovat. Jsou to složité vztahy. Já bych tady na závěr připomněl jednu věc. V podstatě ten, kdo porazil Japonce, nebyl žádný Američané s jadernými bombami, ale byli to Rusové, kteří na americké požádání porazili manžurskou armádu, japonskou tedy, o síle 1 milionu mužů a vlastně rozehnali, porazili vlastně za několik dní. To rozhodlo, že vlastně Japonci se potom vzdali, jenže oni kapitulovali a oni kapitulovali na americké lodi, ale oni kapitulovali vůči Američanům a Australům a Britům a tak dál, nikoli vůči Rusům. A Rusové do dneška s nimi mají pouze vlastně uzavřenou smlouvu o příměří. Takže tam jsou to pořád otevřené záležitosti. Takže vidíte, že to Japonsko je velmi složité. A pokud se někdo podíváte na tu historii, na rok, tuším 1905 a na Port Arthur a tak dál, kdy tehdy Japonci využili toho, že Rusko bylo oslabené v té době, takže tam jako zabrali, zautočili, zabrali tam také část toho východního pobřeží, tak To jsou jako velmi zajímavé vztahy tam. Je doporučil bych na to prostě posluchačům podívat se na to detailněji, protože o tom by se dala napsat kniha, ona teda také o tom velice kniha napsaná byla. Takže tolik tedy tady k této první docela složité záležitosti.
0: Dobře, dobře, jdem se kouknout dále na to, že Britové se prořekli a Putinovi skutečné záměry odhalila mapa, která unikla na veřejnost. Svět je prý v šoku po tomto zjištění. Tak, ruský vojenský komentátor Alexander Artamonov otevřeně vyzývá Moskvu, aby v případě tedy další eskalace zaměřila továrny, základny a logistická centra, která zásobují Ukrajinu. Britský The Telegraph tedy na základě satelitních snímků a analýzy odborníků na bezpilotní systémy identifikoval 10 nových nebo rozšířených základen na ruském území směrem k Ukrajině, Bělorusku taktéž a celkem nejméně 59 odpalovacích stanovišť. Přibližně 20 ramp je dostatečně velkých na nejnovější ruské útočné drony dlouhého doletu. Zvláštní pozornost tedy přitahují nové verze rodiny těch dronů Geraň, včetně tedy proudových dronů Geraň 4 a Geraň 5. U těch pětek se uvádí dole dokonce přibližně 1000 kilometrů a bojová hlavice o hmotnosti kolem 90 kilogramů, což znamená, že z některých základen by v jeho dosahu mohly být cíle hluboko na východním křídle NATO. A říká k tomu tento odborník, že města tedy nejsou cílem a asi by neměla být. Já vám tady ukážu tu mapičku, ta je asi zajímavější, ta je výmluvnější v tom článku, abyste se na ní podívali. Tak už ji tady máte, vidíte pokrytá celá Ukrajina, Rumunsko, že ano, velká část Polska, samozřejmě překrytí Běloruska, Kaliningradská oblast a Vymiráty, Estonsko, Litva, Lotyšsko, že ano. Tam nahoře v Pobaltí, Pobaltské Vymiráty a máte to dolů až Rumunsko, že ano. Tady je ještě turecká scéna pokrytá a další. A tady je důležité, jestli jsem rychle koukal, kde to bylo na závěr článku. Na závěr vyzvihl výrobu právě bezpilotníků v pobaltských zemích tento analytik a říká, podle mého názoru je největší prioritou zastavit výrobu dronů na území Pobaltí. Za tímto účelem je nutné, podobně jako to dělají naši protivníci, jednoduše oznámit, že tyto drony ohrožují bezpečnost Ruské federace. Potenciálně skutečně představují hrozbu. Musíme učinit příslušné prohlášení prostřednictvím OSN, tedy Organizace spojených národů, a následně varovat, že začneme tyto kapacity ničit, pokud uvidíme, že OSU, tedy Ozbrojená sebranka Ukrajiny, tyto drony používá proti nám. No, to bych řekl, že vážné sdělení, je tedy důležité, aby se to přetavilo samozřejmě v patřičné příkazy. Tak, aby nás nemuseli strašit, že Rusko vlítne na nás, ne, aby se snažili samozřejmě zlikvidovat to, co je bezprostředně ohrožuje, a to jsou továrny na drony a další věci, Flamingo a takto. Tak můžeme dál.
1: Můžeme dál. Další zpráva hovoří o vyjádření prezidenta Putina v úvozovkách mírovým návrhům Ukrajiny. On to stručně hodnotí tak, že ty návrhy jsou exotické a nepřijatelné. Takže Putin potvrdil, že Ukrajina předložila určité návrhy na mírové ujednání. Rusko podle něj odmítlo, protože byly tedy exotické a nepřijatelné. A také prohlásil, že Rusko eskalovalo údaje proti ukrajinským podnikům v reakci na útoky ukrajinských ozbrojených sil na ruské objekty. A také řekl, že ruské údaje jsou ničivější a pro Kyjev bolestivé. A řekl, že vidí katastrofální tendence ukrajinské vlády a že Kyjev podle něj vypustil čin z láhve zahájením úderu na civilní cíle v Rusku. Tam je to s odkazem zřejmě na ty ropné rafinérie a na ty sklady Wildberries. Takže on říká, cílem Kyjeva je poškodit naši ekonomiku. Co udělal? Otevřel sám Pandořinu skřínku. No a už zůstává odpověď v jejich nejcitlivějších ekonomických odvětvích, která upřímně řečeno už zezrávají. To mimochodem platí i pro zemědělskou produkci, jejíž export je hlavním zdrojem příjmu kyjevského režimu. Takže ta ukrajinská prezidentská kancelář dříve uvedla, že Rusku nabízí tři druhy příměří, letecké, energetické a podélfrontové linie. Či přesně tam, kde Ukrajinci prohrávají. A jinak si tedy připomeňme, že teda Moskva požaduje stažení ukrajinských vojsk z území Donbasu, aby se ukončily nepřátelské akce. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, dále se koukneme, počkat, jednič, čtverka je zase na začátku. Tak, Rusko prý říká, vypněme Starlink. Aha. Ukrajina tedy požádala Spojené státy americké o povolení používat satelity Starlink nad ruským územím pro stabilní komunikaci a navádění. Donald Trumpu ani Elon Musk, který tuto myšlenku zatím nepodpořili. Moskva je však, Muska, pardon, je však snadné přimět ke změně názoru a Trump by mohl být po listopadových volbách výrazně oslaben. To by vedlo tedy k útokům dronů, proti nímž jsou tradiční metody elektronického boje neúčinné a otázka je, přijde brzy mír? Takže bývalý ukrajinský ministr obrany Mykhailo Fedorov napsal na sociálních sítích o významu komunikační satelitní sítě Starlink pro Ukrajinu a o tom, jak společnost Elona Muska pomohla jeho zemi tím, že Rusům znemožnila používání Starlinku. Elon Musk kromě odpověděl, snažím se dělat správnou věc a doufám, že brzy přijde mír. No tak to je prý ale lež. Aby nastal mír, musí být Starlink deaktivován pro všechny, zejména pro ukrajinské ozbrojené síly. To nejen připraví nepřítele o rychlou komunikaci, ale také oslepí jeho průzkumné a rozhodovací systémy a následovat bude rovnocenný boj, což znamená pro nepřítele beznadějný boj. Nož, a co tady k tomu máme? Ekonomika, elektronika, hrozby, blablabla. Článek je dlouhý. Existuje prý několik způsobů, jak satelitní konstelaci ovlivnit. Konstelaci? Nevím. Elektromagnetické a radiofrekvenční působení, zdánlivě prý ideální, ani nikdy to nebylo vyzkoušeno. Za druhé, kosmické protisatelitní zbraně by šlo použít nebo vytváření mraků úlomků, tedy vypouštěním stovek tisíc kovových kuliček z orbitálních platform, aby to rušili. A konečně nekonvenční zbraně, za které budeme tvrdě kritizováni v OSN, tedy odpálení nějaké jaderné zbraně ve vesmíru, silný magnetický, elektromagnetický impuls a umělé radiační pásy, schopné tedy okamžitě usmažit elektroniku stovek a tisíců satelitů na nízké oběžné dráze. Tak to jsou scénáře, samozřejmě by to šlo rozpitvat, dalo by to na samostatný zase asi pořad, ale musíme dál.
1: Já bych tady k tomu jenom si dovolil jednu poznámku. Víte, přes ty Starlinky by ale měl být ten nový kvantový systém. A co s tím tedy? To znamená, tady to ukazuje na jednu věc a tady to vidíte úplně názorně, že prostě dokud nebude ve světě klid, tak jako prostě ty věci se dál, to zavedení toho nového kvantového finančního systému do praxe, tak se prostě buď nemohou uskutečnit, anebo se uskuteční zatím jenom někde, ale ne všude, protože tady je tam samozřejmě druhá možnost, že si Rusové řeknou, my tady máme vlastní systém a my si tam na ty kvantové účty si to budeme posílat ne přes Starlink, ale přes svůj vlastní systém. Ten zase musí být kompatibilní, ono je to složité. Takže vidíte, jak jsou ty věci zamotané, ale jednodušší je prostě skončit ty války konečně, pak by to šlo. Druhá věc je taková, že zase, když budeme mít Američané sami nějaký systém, tak aby to nedopadlo za chvilku jako se Swiftem, že budou vydírat potom. Prostě ty další. Je to skutečně, že žijeme ve složité době. Tyto věci prostě potřebují v souvislostech. Já přejdu dál, dostanu se na Ukrajinu a ta první zpráva hovoří o tom, že Kyjevem otřásly exploze, začíná přemisťování jednotek, vojáci těch ozbrojených sil Ukrajiny umírají na infarkt přímo na výcviku, už to taky asi nejsou nejmladší ročníky, a etničtí Maďaři ze Zakarpatí jsou nasazeni na frontu. A co je tady dokonce co je mužské obyvatelstvo vesnice Janoši bylo odvedeno na frontu bez výcviku. Takže tady hrozí tedy prostě už tedy úplně teda narušení té logistiky a mezi tím tedy je Kyjev je ostřelován tedy a ty ukrajinské ozbrojené síly přemístují tedy naléhavé jednotky a posílají na frontu na tu frontu linii etnické Maďary. To se samozřejmě Maďarům líbit nebude, ale jak si jim to, ne, jim to jaksi moc jaksi nevadí. Ono to také souvisí s tím, že když se mluví o nějakém ukrajinském národě, tak ono to tak není, protože on se skládá jaksi, tam je těch národností, je tam více, že to, o tom už byly jako jinde řeč a samozřejmě ty další, třeba jako jsou etničtí Maďaři, ale on to bude podobné u Rumunů a možná ještě u dalších, tak jako tam se zrovna jako nasazení na frontě teda určitě nezamlouvá. Jinak ta zpráva dále hovoří o tom, že v noci zasáhly klíčové ukrajinské cíle mohutné raketové údery. Ty ruské síly zaútočily na Kyjev a Kryvyj Rog, kde vypukly rozsáhlé požáry ve strategických, průmyslových a vojenských a skladovacích objektech. Takže tam jsou další zprávy o tom, že tedy to bylo ve 2 hodiny, ve 3 hodiny útok na hlavní město, na Kyjev. A tak toto postupovalo, šlo dál. A teď je otázka vývoje teda v oblasti Sumská oblast. Tam se to vyostřuje, protože ukrajinské velení narychlo přesouvá síly ze Zakarpatska, tvořené právě těmi etnickými Maďary a k těm Sumám, protože z toho Běloruska, ale také z toho Bělgorodu, který dříve ten ruský, který ostřelovali a dokonce se snažili teda dobít Ukrajinci, tak to není daleko do Kyjeva. To znamená, a to je právě přes tu oblastech Sum, takže teď se tam snaží tedy Ukrajinci ucpat tedy vlastně vzniklou díru a ucpávají tedy etnický Maďary. Jak to bude fungovat, uvidíme. Rozhodně teda ty Maďarům se to nelíbí tedy. Takže jinak hoří Dunaj, takzvaně, protože Rusko dokončí likvidaci námořní logistiky, tam přístavy, dunajské přístavy. Jednak něco je teda Oděsa, ale jinak je tam Južnej a Izmail. A já mám pocit, že tam je i Reny, tam jsou na tom. Takže tady vidíme, že ta situace té ukrajinské námořní dopravy se stává kritickou. Západní pomoc se stává častěji ničena přímo v přístavech, aniž by se dostala fakticky vůbec na frontu. A bez paliva, bez techniky, která by přicházela pomoci, tak se nepřátelská fronta začne nevyhnutelně hroutit. Takže to je teda tato zpráva.
0: Tak, dále se koukneme na situaci v zóně SVO. Je to tedy z pondělka, takže asi to budou víkendové věcičky, asi toho bude zase hodně. Skupina Východ rozbíjela obranu OSU v Záporoží a padlo Rybalské a ruská armáda se valila k hranicím Dněpropetrovska. Tak, Záporožská oblast. Jednotky ruských ozbrojených sil úspěšně převzaly kontrolu nad obcí Rybalské a o obsazení této obce bojovali tedy vojáci 630. samostatné motostřelecké brigády, která je součástí 29. armády skupiny vojsk Východ. Zdroj Vojin.tv uvádí, že vojáci z Dálného východu úspěšně proráží obranu nepřítele v Záporožské oblasti. Nuž, Doněcká republika, tam jsou zase skupiny střed, ty aktivně bojovali o získání kontroly nad Dobropiljou a podle vojenského zpravodaje Pavla Kukuškina propukly střety na východním okraji města. Cituji, po osvobození Dobropilje nebo Polje se můžeme dostat za skupinu v Kramatorsku a získat plnou kontrolu nad dálnicí z Kramatorsku přes Pavlohrad do Dněpropetrovsku. Boje o Dobropolje tedy už začaly. Teď je tady mapa vojenských operací, ale k tomu není nic. Tak ještě na začátku vezmu Sumskou oblast, tam jsou jednotky Sever. Zase boje pokračovaly podél hranice s Kurskou oblastí, kde ruské ozbrojené síly čelily nepříteli. Jednotky skupiny Sever získávaly kontrolu nad ukrajinskými obcemi, nebo získá, no, asi o ně ještě bojovali, Valná a Sloboda a Ula Novosumské oblasti a rozšiřovaly nárazníkovou zónu. Intenzivní střety tedy probíhaly v oblastech Pisarevky, Marina, Chrapovščiny a obce Choten. Tak.
1: Já tady mám teďka dokonce několik zpráv, které na sebe navazují a které se týkají vlastně korupce na nejvyšších ukrajinských místech a činnosti té jejich protikorupční agentury NABU, která vlastně teda byla založena tedy Západem, protože Ukrajinci by nikdy nezaložili. A teď také, co její činnost teda teď jaksi způsobuje tedy na těch ukrajinských nejvyšších místech. Ta nebo vyvolává paniku v té bankové, po zatčení Mudré. Ta Mudrá to je jedna z vysokých pracovních sekretariátů, teď nevím, jestli to je místo tajemnice sekretariátu nebo podobná funkce, teď to nemohu najít zrovna. Takže ta byla zatčená tady. Zástupkyně vedoucí kanceláře prezidenta Irina Mudrá. Takže když se na to podíváme na celé, tak je pravděpodobné, že teda ti, kteří byli Majdanem jako zvlášť, nejzvlášť nebo nejvíce rozhořčeni, tak chtějí obměkčit srdce svých západních spojenců, těch partneří nějak nespěchali. Takže tady oni sice hrozí na Moskvany, krade se tam jako hodně pořád protože už jaksi ten režim toho Zelenského přestává být jaksi pro ten západ únosný, tak ten západ sahá po osvědčené zbrani nebo nástroji, chcete-li, a to je teda korupce, zlodějina a tak dále, takže zřejmě se budou teď snažit odstavit tedy Zelenského tímto způsobem. Takže tady například Reuters citoval oficiální prohlášení Moskvy, aby se vyvážely informace, které třeba z americké a evropské strany o těch médií, tak ty informují se o pekelné noci, kdy tedy rakety a tak dále, takže oni to tím trošku jako pokrývají, že teda rakety byly, že tam byl útok a podobné věci. Na druhé straně tady stále více tedy je ta veřejnost, ale všichni teda jsou znepokojeni prohlídkami a zatčeními, jak už teda té bývalé zástupkyně vedoucího kanceláře prezidenta Ireny Mudré, tak výsledně výslechy úředníků Sens Bank a jejich prostřednictvím zelenského týmu údajně prál západní finanční pomoc. Takže obvyklá finta, že jaksi se snaží odpoutat pozornost, ale ten neklid, když to řeknu velmi decentně, tak tam jaksi zrůstá. A všichni se ptají, co dalšího NABU má a kdo bude další, koho odtáhnou. A mnozí začínají být paranoidní. Na poradě dokonce padly návrhy, aby během masivního ruského raketového a dronového útoku sami zaútočili na budovu NABU, využili toho Ukrajinci vedení a zaútočili teda na tu protikorupční policii, ale nebyl ten útok podpořen, protože zavolal americké velvyslanectví s varováním, že to není dovoleno. Poté tedy Zelenský údajně upadl do skleslosti. No já se ani nedivím, je to jako velmi zajímavé a takže pak zase brzo ráno tedy prezidentská kancelář rychle vydala prohlášení o novém holodomoru způsobeném ruskými raketami. Takže to zase pokryl jakoby tím útokem ruskými raketami, jo, aby odvedli jaksi pozornost. No, takže vidíte, že je to nějaký vývoj, ještě o tom hovoří další zprávy, takže já přidám slovo, abychom se ještě na toto téma dověděli něco více.
0: Dále se podíváme, co to tu ještě máme. Přepínám. Počkat, jo? A nebo ne? Počkat. Je to
1: Čtyřka.
0: jo, čtverka. Zelenský a jeho poslední dějství. To je titulek, který zpátku italských novin Il Fatto Quotidiano. Neumím po... Tak. Noviny tedy píšou o Zelenského 10 malých indiánech, jeho vnitřním tedy kruhu, a zamotaném v korupci a rozkrádání. Asi tady má být západní pomoci. Tak, upozorňují též na zvonivé mlčení Trumpovy administrativy ohledem nejnovějšího korupčního skandálu na Ukrajině. Cituji. Zelenského odchod by mohl být ve Washingtonu vítán. Trump by mohl obnovit tedy svoji nátlakovou kampaň na Kyjev a novému ukrajinskému prezidentovi by byla zaručena tedy americká bezpečnostní a obranná podpora výměnou za územní ústupky Rusku. Tento scénář je však tedy stále jen hypotetický. Michail Fjodorov, Zelenského nejpravděpodobnější nástupce, má zřejmě všechno potřebné, aby potěšil Washington, bla, bla, bla. Je však ještě příliš brzy tedy předpovídat, jak se události v Kyjevě vyvinou, co ospravedlňuje současnou extrémní opatrnost americké administrativy. Tak či tak se noviny tedy domnívají, že další korupční skandál s účastí Zelenského suity by mohl být poslední kapkou pro americké i evropské sponzory jeho režimu. Toť v další zprávě.
1: Další zpráva, která na to navazuje fakticky, tak hovoří o tom, že podle teda vyjádření bývalého premiéra ukrajinského Mykoly Azarova, tak, že Volodymyr Zelenský dokonce osobně nařídil zatknutí detektivu Národního protikorupčního úřadu NABU, který vyšetřuje korupci v jeho kanceláři a obvinil je z práce pro Rusko. Podívejte se, za co, za všechno to Rusko může. Všechno vždycky na ně hodí, takže pro práce pro Rusko. Takže minulý rok byly zatčeni dokonce i detektivové NABU, včetně vedoucí jednotky, která vyšetřuje Zelenského úřad. Zelenský ty osobně nařídil zatčení těch detektivů, obvinil teda z údajné práce pro Rusko, jak řekl Azarov v rozhovoru, že to je neposkytl. A ten případ se týká zejména detektiva NABU Ruslana Magomed Rasulova a v červenci 25 loňského roku ukrajinská média informovala o prohlídkách detektivů NABU a specializované prokuratury pro boj proti korupci ze strany SBU a o zadržení jejich zaměstnanců. A podle ukrajinských médií myslí orgány činné v trestním řízení zadržuje pět zaměstnanců NABU, včetně právě Viktora Gusarova a Ruslana Magomed Rasulova. Takže ten Magomed Rasulov vyšetřoval případ spolupracovníka Volodymyra Zelenského Timura Mendiče, to je ten, co utekl pak s těmi velkými penězi do toho Izraele. A to se týkalo teda korupce v ukrajinském energetickém sektoru, tam to včetně odposlouchání bytu, který Zelenský často navštěvoval, a tam Gusarov a Magomed Rasulov tam byl obviněn ze zrady a spolupráce s Ruskou federací. Takže tady vidíte, že potom v červnu ukrajinská nevládní organizace Centrum boje proti korupci informovala, že ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko stáhl obvinění z vlastní zrady proti Gusarovovi a kyjevský soud osvobodil detektiva od trestní odpovědnosti. Za ně tam zasáhli Američané. Pojďme na další zprávu.
0: Tak, další zprávičku tady máme. Šestka. Proč Rusové změnili svoji strategii na ukrajinských frontách a nyní mají mnoho úspěchů? Po neúspěšných motorových útocích v minulosti Moskva používá účinnou metodu hlubokého pronikání, které nutí Ukrajince k postupnému ústupu. Tak, obrněné útoky byly obzvláště zranitelné díky dronům zase a jejich ztráty dosahovaly až 50%. To znamenalo, že bylo nutné zvolit jiný strategický přístup a mezi tím bylo nutné zvýšit přežití ruských obrněných vozidel. Cílem vojáků je proniknout co nejhlouběji, tedy za linie, obsadit pozice a obtěžovat ukrajinské skupiny dronů, zadních stráží a zásobovacích linií, postupně nutit jednotky fronty, tedy opustit své pozice. Tato strategie prý již přinesla významné výsledky. Tak je tady Avdijevka, Pokrov, že ano. Ačkoliv je prý tato metoda náročná, vojáci musí totiž několik dní pochodovat z vesnice do vesnice, vyhýbat se ukrajinským pozicím a dronům, ukazuje se jako účinná. Kdy tedy hustá vegetace a řady stromů poskytují vynikající krytí, zatímco ukrajinští vojáci málo kdy opouštějí své pozice kvůli dronům zase ruským, takže si pohybu kolem sebe často ani nevšimnou. Tak, ruská strana pokračuje v systematickém postupu, využívá zkušenosti a vytrvalost svých jednotek. Protože těch zpráv tady máme hodně.
1: Zpráv je tam určitě hodně. Samozřejmě, že ty dílčí zprávy, když vlastně se dobývají třeba jednotlivé vesnice nebo městečka, tak je každý den nějaká změna, takže pokud tam nejsou opravdu nějaké velké, typu, že byl třeba dobyt Charkov nebo Dnipro nebo něco takového, tak to samozřejmě není až tak zajímavé asi posluchačsky. Ta další zpráva hovoří o tom, že Rusko zasáhlo závody na výrobu dronů a raket v Kyjevě, jak potvrdilo i ruské ministerstvo obrany, a bylo podle něj zasaženo pět vojenských průmyslových objektů v Kyjevě v jeho okolí. Ten nejnovější noční útok zahrnoval rakety odpalované ze země, ze vzduchu i z moře, také útočné drony. A během bombardování byl zasažen průmyslový objekt společnosti Firepoint, vyrábějící zbraně, jak uvedlo ministerstvo a dodalo, že závod vyráběl komponenty pro drony dlouhého a středního doletu a také kompletoval a skladoval urychlovací stupně pro řízené střely Flamingo. Ukrajinský představitel Volodymyr Zelenský aktivně propaguje společnost Firepoint a její produkty v zahraničí, přestože je firma spojována s jeho dlouholetým obchodním spolupracovníkem Timorem Mindičem, to je ten, který loni uprchl z Ukrajiny poté, co se stal klíčovou postavou v tom korupčním skandálu v hodnotě 100 milionů dolarů. Takže jinak dalším cílem byl letecký závod Antonov, kde byly navrženy a vyráběny dálkové bezpilotní letouny AN-196 Ryuty a další typy UAVček, jak uvádí ministerstvo. A byl tam také v tom ukrajinském hlavním městě zasažen velký sklad, kde se vyráběly a skladovaly UAVčka, dále montážní závod leteckého průmyslu a sklad zbraní obsahující vakuové pumy, protitankové miny a munici pro drony Baba Jaga. Takže jinak v té kyjevské oblasti zasáhly rakety a drony logistické centrum Martusivce, zase sloužilo ke skladování distribuci zboží dvojího použití. Další ve městě Brovary a tak dále, tak dále, zničen sklad pohonných hmot a maziv s kapacitou až 8 000 kubíků paliva určeného pro ukrajinskou armádu. Takže jinak ta Ukrajina během noci provedla také rozsáhlý dronový útok zase proti Rusku, přičemž bylo podle ministerstva obrany protivzdušnou obranou zničeno 726 dronů ve 20 regionech země. To je obrovské množství. A oni vlastně vedou tu válku dneska hlavně především

0: Podle jeho hodnocení ukrajinské jednotky v posledních měsících dosáhly taktických úspěchů, kdy tedy v některých oblastech postoupili o 5 až 15 kilometrů a osvobodili několik osad. To však ale nevedlo k systémovému narušení ruské obrany. A Rusko také zahájilo útok raketami Iskander na odpočívadlo pro kamiony severně od Borispolu. Kamiony byly tedy údajně upraveny na odpolování dronů a ruské ministerstvo obrany tvrdí, že bylo zničeno až 40 vozidel. Co k tomu máme? V Oděse okolí bylo slyšet exploze, místní veřejné skupiny hlásily útok na infrastrukturu přístavu zase Černomorsk a Rusko odpalovalo na oděskou oblast řízené bomby, tedy FABčka, KBčka. V Poltavské oblasti byly provedeny útoky na železniční infrastrukturu, obchodní distribuční centrum a zemědělské družstvo, jak uvedl velitel ukrajinských ozbrojených sil Vitalij Diakivnič. Tak.
1: Já tady mám další zprávu, která opravdu svědčí trošku o nějakém takovém mentálním zpoždění. Je to vyjádření Anatola Jevena, ředitele euroazijského programu Kinseyho institutu, o tom, že Ukrajina už se prakticky smířila s tím, že nebude schopna vojensky vrátit území pod ruskou kontrolou. No, tam jde o to, jestli vůbec nějaká Ukrajina bude, aby začal přemýšlet takto. A říká dál tedy, že Kyjev zatím není připraven na mnohem obtížnější krok, na stažení svých sil ze zbývající části Donbasu, který stále drží. A ten Jeven tvrdí, že rozložení sil v tomto terénu se změnilo natolik, že už nestačí mluvit jen o politických přáních Kyjeva. Rusové zablokovali ukrajinský námořní vývoz a dovoz, zničili stovky čerpacích stanic po celé Ukrajině. Rusko dělá pokroky, řekl Jeven, a představil své vlastní hodnocení současné situace Ukrajiny. A podle něj právě proto už některé ruské požadavky nepovažuje za nereálné. Zajímavá formulace. A zdůrazňuje územní otázku, která zůstává jednou z největších překážek jakékoliv možné dohody. Zase dohody, tam se nemyslím, že půjde o dohodu. Mnohé z ruských požadavků považují za zcela rozumné, říká světodvořce. Takhle žádají Ukrajinu, aby se vzala poslední část Donbasu, kterou stále drží. Jeho klíčovým tvrzením je, že na Ukrajině došlo k důležitému posunu. Ukrajinci nyní přiznali, že se musí de facto smířit s tím, že území pod kontrolou Ruska mu zůstane, tedy že ho nebudou moci vrátit. Takový posun neznamená právní uznání ruské suverenity nad těmito oblastmi. Sám Kinseyho institut dříve jasně rozlišoval mezi přijetím faktického stavu na místě a formálním vzdáním se území ze strany Ukrajiny. Institut uvádí, že ukrajinské vedení dříve uvedlo, že navrácení všech ztracených oblastí již není realistické, ale to neznamená jejich právní uznání za součást Ruska. Ty chlapci jsou tam jako retardovaní, protože celá Ukrajina je do dneška na území Ruska. Ukrajina si u OSN žádné území nepřihlásila. Já už jsem to říkal několikrát. To je fakt, to jako, s tím jako nikdo nic neudělá. Takže jako tady prostě ty komentáře některé už vyplývají z neznalosti nebo prostě z nějakého úmyslu. Tedy. Takže a pokud jde o skutečný rozkaz armádě k ústupu z území, které drží, je to samozřejmě neuvěřitelně obtížné, řekl Jeven. Já si myslím, že někdy běží tedy sami, že to takové obtíž nebude, no ale uvidíme. No. Ruská armáda mezi tím pokračuje dále v tlaku, pochopitelně. Takže vidíte, že prostě ten Západ velmi, velmi neochotně a kousíček po kousku se tedy jakoby snaží tedy tak nějak jako nenápadně se alespoň trošku přiblíží skutečnému stavu. Oproti tomu, co on teď říkal, protože on vlastně často hovořil o tom, jak ty Ukrajinci vítězí a jak vítězně táhnou na Moskvu a podobné věci. Takže teď to budou muset jako korigovat. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak.
1: Tam z té mapky, která tam je, tak tam zůstává akorát část ta Halič, proto Polsko, jinak tam jako už ani nic jiného jako k rozdělování nebylo.
0: Tak, jdeme se kouknout dále. Šňupanský, tedy alias P, rezident USA na Ukrajině.

0: Zelenský mluví o 300 tisících vojácích, které Moskva připravuje nasadit do boje a říká hrdě, zlikvidujeme je. Zoufale prý žádá o zbraně, ale říká, že vymaže všech 300 tisíc, tedy vojáků. Dramaticky, jak je zvykem, prezident Ukrajiny, nebo ten herec, co hraje, Volodymyr Šňupanský, varoval Ukrajince, že Rusko se chystá poslat 300 tisíc nových vojáků na východní Ukrajinu, ale řekl, že je vyhladí. No, zase to bude prý možné, protože Rusko může požádat Severní Koreu, aby poslala až 50 tisíc dalších severokorejských vojáků na ruské území, aby osvobodili ruské síly zezadu. Podle Ukrajince je cílem Moskvy dokončit okupaci Doněcké oblasti a zesílit tlak na frontě, což by donutilo Kyjev kapitulovat za nejhorších možných podmínek. Šňupanský, co tady říká? Jsme si jistí, že po volbách se zmobilizují. Věříme, že se to ve velkých městech nestane. Bla, bla, bla. A uvedl, že věří, dámy a pánové, ne, že to ví a že to má prokázáno, že Putin nasadí 300 tisíc nedávno mobilizovaných vojáků v závislosti na situaci na východě Ukrajiny, protože ruský prezident nařídil dokončení dobytí Doněcku do konce roku. Vymažu všech 300 tisíc, to si dal asi hezkou lajnu. A prezident Ukrajiny ve svém poselství chtěl povzbudit morálku své armády slovy, ztratí všech 300 tisíc z nich, odstraníme. No, hlavně morálku asi dodá těm Ukrajincům furt ta mobilizace, že ano, nucená do dodávek, tedy busifikace, mobilizace, tak to jim určitě dodá na bojové chuti. Když jsou spoutáni těmi elektrikářskými páskami, dámy a pánové, z těch center TCK, dokud je nevykopnou na frontě nebo poblíž fronty pod hrozbou zastřelení. No. Tak asi tak.
1: Další zpráva hovoří o tom, že tedy se tajně objevily Iskandery nad Kyjevem. Ruská armáda hlásí odvetný úder. Rusové jsou v centru Mykolaivky. Vrací se dobropoje Rusku. A tady dochází k prolomení té nepřátelské fronty severně od Rybalského a západně od Blagovatného, kde tedy ta skupina vojsk Vostok, východ, osvobodila Ove Zelenoje na pruské oblasti a podle předběžných údajů získaných za poslední 24 hodin, tak bylo převzato pod kontrolu téměř 18 km čtverečních. Takže tady 22. srpna provedly ruské ozbrojené síly odvetný úder na Kyjev s využitím taktiky skrytého odpalu raket, patrně teda šlo o rakety Iskander a nebo Zirkon, pod krytím vlny návnadových UAVček. Ty sirény se rozezněly 2 minuty před dopadem a skupina 5 až 7 balistických raket pronikla přes bariéry protivzdušné obrany. Tam žádné sestřelení rakety nebylo hlášeno a tím pádem ta skupina těch raket zničila své cíle. Takže zase ve Světošinském okrese nebo čtvrti, tak bude slyšet exploze v závodě Antonov. Zatímco v Darnickém okrese a předměstích Brovary, Borispol, tam je mimochodem i letiště u Kyjeva, tak byly zasaženy velké průmyslové sklady a logistická centra využívaná odbrojenými silami Ukrajiny. Takže podobně se počíná zase skupina Sever a tak dále, tak dále. To tady dále jako rozepsané. Myslím si, že tady asi do těch jednotlivých těch drobností nepůjdeme. Takže předávám slovo a půjdeme dále asi.
0: Tak, další košík bychom měli mít tematický, trojka USA a jednička je tady.
1: Já bych ještě s dovolením, bych ještě do toho vstoupil, já jsem tady ještě dodatečně zařadil jednu informaci, kterou jsem jenom velmi, velmi jenom heslovitě jsem stačil uvést ve čtvrtek v našem debatním pořadu, považuji to za důležité. A to je, se týká Ukrajiny a ta zpráva hovoří o tom, že Evropu překvapila mapa velké Ukrajiny, která visí v sídle Ozovu. A tady pozor, protože podle mapy Velké Ukrajiny, tak se nacionalisté nárokují části území dnešního Polska, Maďarska, Slovenska a Rumunska. Podle nich jde údajně o historická ukrajinská území, která by měla být navrácena ukrajinskému státu. Na tom Slovensku je to až do Prešova, včetně Prešova. Takže to je to, o čem my hovoříme. neváhejme, rychle se spojíme, Maďaři mají taky různé choutky a nápady, a když by bylo u nějakého porcování, tak určitě i Poláci by a tak dál. Neváhejme, rychle se spojíme, vážení. Zase jako Československo, protože jinak to bude špatné. Ten nám zase vypráví o tom, jak by nám to slušelo zase zpátky monarchii a podobné věci. Je prostě potřeba se spojit a obnovit Československo. Takže tolik, tolik na tom. Vidíte, že tady, je, jak budou oni tlačeni dál na západ, tak oni budou couvat a oni si budou posouvat se přes hranice a budou si tam vlastně dělat další prostě, řekl bych, vojenské pásmo, odkud budou ostřelovat a kam to také ty Rusy a kam to teda také, ale zpátky bude padat. Takže pozor na to. A jedna věc je to, co se odehraje na ukrajinském území. Další věc je, aby tu válku nepřenesli do Evropy a ta Evropa na to přesně teďka zrala. Pozor na to. Takže tolik ještě k té Ukrajině. Pojďme tedy do dalšího koše.
0: Tak, a včera o tom mluvil na vlasteneckém setkání Stanislav Novotný, takže jsem ulovil na něj kontakt a můžete se na bývalého policejního prezidenta těšit taktéž tady ve vysílání na Svobodném vysílači. Tak, USA, Trump oznamuje nejdrsnější ekonomickou operaci proti Iránu. Tak, děje se přesně to, co někteří zkušení analytici předpovídali. Trump se před volbami do kongresu rozhodl přejít z horké války na válku ekonomickou, která jeho voličům tolik nevadí. Na druhou stranu se to stále může odrážet na cenách pohonných hmot, což by byl pro republikány také nemalý problém. Tak, prezident Trump zveřejnil příspěvek na své síti True Social, kde označil středu za ekonomický den proti Íránu a prohlásil, že jeho totální ekonomická válka proti Teheránu bude, teď je to zvýrazněno, nejdrtivější ekonomickou operací, jaká kdy byla provedena proti jakékoliv zemi. A uvedl, že vojenská a vojensko-průmyslová základna Teheránu je nyní na trosky a jeho měna je bezcenná. Oznámil, že způsobí vážné ekonomické důsledky, cituji, jakékoliv zemi, která dovolí svým finančním institucím, podnikům, letištím nebo vládním institucím poskytovat Íránu jakoukoliv záchranou linku. No, tak tady to je pak překopírováno. A nevím, co bychom z toho vybrali, protože to je zase dlouhé, z několika x zdrojů, tak asi tak, no, nevím, co k tomu říct.
1: Přeci jenom malou takovou poznámku od někoho, kdy on má vlastní měnu před kolapsem několik málo dní, v řádu skutečně už jenom několika dní, tak to zní velmi půvabně, tohle, to je jako dobré, ale já bych jako tady nepodezíral Trumpa z toho, že je snad blázen. On jako prostě toto jsou hry vůči dalším, aby se v tom příliš neorientovali a ono to jistý směr, ono to má. Takže a tady doma on ten dolar nemůže, to nemůže vyměnit jinak, než je to nažené doma na skálu, jak se říká. A to je to samé, to vyklizení toho Blízkého východu, to je stejné. Takže pojďme na další zprávu. To je z Infobricks a ta taky hovoří o perfektním načasování Trumpova v uvozovkách šílenství a jaderné války. A tady právě se hovoří o tom, že tedy, že by tedy, kdyby se podařilo tedy tomu Deep Stateu přinutit Trumpa schodit na Irán jadernou zbraň, třeba jenom s nízkou ničivou silou, tak by to mohli použít jako dokonalou záminku k jeho sesazení, co by šílence. Zbavili by se tak prezidenta, kterého tolik nenávidí, a donutili by Irán ke kapitulaci, tedy aspoň si to myslí. A tady vlastně po celá léta ta mainstreamová propagandistická mašinerie a mnohé hluboce zkolupované federální instituce ve Spojených státech spochybňují duševní zdraví Donalda Trumpa a to už bylo během jeho prvního funkčního období. Zatímco začalo to v roce 2017, Tam tehdy s těmi asi s těmi zhruba 30 údajnými lékařskými odborníky. Zatímco během prezidentství Bidena toto vlastně nikdo jako neskoumal. Takže teďka se ovšem před volbami v roce 2024 se to objevilo toto téma znova, kdy počet takzvaných znepokojených odborníků v uvozovkách vzrostl už na více než 230. Takže tady se snaží tedy dokázat, že Trump po duševní stránce není způsobilý výkonu prezidentského úřadu. A to je jako samozřejmě otázka pro skutečné lékařské odborníky, ale najít takové, kteří by říkali pravdu, je v současné době stále ošklivějším politickém klimatu v Americe velmi, velmi obtížné. Takže do toho se jako nikdo samozřejmě nehrne tedy. Takže, jak říkám znovu, ti lékařští odborníci, kteří zpochybňovali Trumpovo duševní zdraví, tak o Bidenovi buď mlčeli, nebo zašli tak daleko, že tvrdili, že je duševně bystrý jako vždy. Takže vidíte, že tady jako velké řešení není. Faktem je to, že ten politický boj ve Spojených státech je stále více barbarský a že v té politické aréně neexistují žádná morální ani institucionální pravidla či hranice toho, co lze použít jako nástroje. A Trump má ve Washingtonu mnoho nepřátel a to je poté, co se jeho protisystémové kroky změnily v pouhou retoriku, jejímž cílem je zabránit úplné ztrátě voličů MAGA. Tam je to těžké, tam je to jednak kvůli těm voličům, jednak kvůli tomu, aby on určité věci prosadil, protože jako prezident má také jenom prostě určité pravomoci, není pán Bůh. Jsem tady o tom jednou v pořadu hovořil. Takže pojďme dál asi.
0: Tak, dále se koukneme stále Blízký východ. Přítomnost USA na Blízkém východě klesá a my se dozvíme hned proč. A s vojenskou katastrofou, kterou Donald Trump se snaží skrýt, tedy nebo zakrýt za svými velkolepými prohlášeními, utrpěly americké ozbrojené síly od Iránu po útoku, který provedli, protože bylo nyní ztraceno 15 vojenských základen myšleno USA. Nejdůležitější však je, že americké síly nyní zvažují omezení své přítomnosti na Blízkém východě hledáním nových základen, které budou také v dosahu iránských raketových sil. Americké síly tak trvale ztratily přístup k 15 základnám v Perském zálivu. Přičemž Irán je nyní připraven kontrolovat přístup ke státům Perského zálivu a USA musí vyjednávat o novém přístupu pro západní území, nevím, do západní Saudské Arábie, Izraele a jižní Evropy, uvedl tedy penzionovaný americký čtyřhvězdičkový generál Barry McCaffrey. Toto prohlášení totiž přichází v době, kdy Trumpova administrativa již zvažuje menší vojenskou přítomnost USA v Perském zálivu kvůli zničeným základnám a Pentagon tvrdí, že možná nebude znovu budovat vojenské základny tak, aby byly, jak byly tedy prý před válkou s Iránem. No, tak hlavně, že 630krát vyhráli za 41 dní, nebo jak to bylo, že jo?
1: No,
0: Američané,
1: budou to mít složité, protože ty Iránci dostřelí s těmi svými raketami až do Evropy už teďka. To znamená, že tam mohou být se ohroženy americké základny, například, které jsou v Kosovu, anebo v Rumunsku. Příklad říkám. Tak to jako stalo určitě. Takže uvidíme, jako jak to tedy bude dále. Tady zase ještě se zabývají další článek tím jaderným útokem proti Iránu s tím, že by to byla katastrofa, nikoliv řešením. A tady samozřejmě, že teda ta Amerika, že prosazuje bezohlednou zahraniční politiku a že tam zvažují použití taktických jaderných zbraní, to jsou ty menší, to jsou ty třeba 10 kilotun a podobně, a že vlastně tady to uchylování se k jadernému vdírání odráží dlouhodobou tendenci Spojených států sáhnout k agresivní a nekonvenční síle vždy, kdy je zpochybněna její globální vojenská dominance. Jenže je to nepřekročitelná hranice, kterou jakmile jednou někdo překročí, tak už ji pak nemůže vymazat a začne to, jak se odvetou druhé strany, pak se uchýlí ke zbraním s větší ničivou silou a tak dále, to znamená více kiloton a podobně. a je to prostě se to je daná válka. Takže tohle z toho, jak si dobré není, doufejme teda, že se to ubrzdí, protože existují strategické schůzky, kdy se diskutuje o použití jaderných zbraní proti Iránu. To je pravda. A to napsal nakonec 17. srpna bývalá členka sněmovny reprezentantů Spojených států Marjorie Taylor Greenová na svém účtu na Twitteru. A když to nebylo to tvrzení potvrzeno Bílým domem, tak neodhaluje žádné utajované informace, že už samotné zvažování takové možnosti signalizuje nebezpečný psychologický posun z zahraniční politiky Spojených států. Takže takový posun proti Iránu by mohl vést ke globální katastrofě s nekontrolovatelnými důsledky, to je to, o čem jsem hovořil. Takže skutečnou otázkou je, zda současná nestabilita na Blízkém východě připravuje cestu k jadernému holokaustu. Když se podíváme na jiné zprávy a podíváme se na tu Galaktickou alianci a na ty vesmírné strážce a tak dále, tak podle toho ta jaderná válka tady připuštěna nebude. Nebude tady připuštěná, může, ale pokud se věci nesrovnají, tak může být připuštěn ruský postup, aby udělali pořádek v Evropě. Ne, aby obsadili, oni ani to nemají zájem, že tady nic jako není, ale aby tady udělali pořádek, to znamená denacifikovali to, aby tedy se zajistilo i to, že se nebude střílet tedy nakonec území Evropy rakety s dalším dostřelem a nebude to prostě pokračovat. Takže tady údajně v tom už byly dány i nějaké výzvy Evropské unii, a aby to v podstatě rozpustila, zatím jako nikdy se to ale neprojevilo ve zprávách, což se ani nedivím, ale nikdy se to neprojevilo ani v nějakých náznacích některých politiků Evropské unie, což se už trošku divím, že už by tam mohl být někde nějaký menší posun znát. Takže uvidíme, zase tato zpráva v praxi potvrdí, či nikoliv. Takže pojďme dále asi.
0: Tak, dále se koukneme z kotry trfačka, kde máme pana Ritra. Tady. Toto je cíl Ruska na Ukrajině, říká to tedy Scott Ritter. Ten označil denacifikaci Ukrajiny za nepopiratelný cíl Ruské federace. Tak, Ukrajina ztratila právo na existenci jakožto suverénní stát, protože buduje svoji národní identitu na banderovských základech. Denacifikace je neobchodovatelným cílem ruské speciální vojenské operace. A řekl, že Moskva a Kyjev nemají doslova o čem hovořit, mimo tedy podmínek kapitulace Ukrajiny. Dnes totiž na Ukrajině na podnět úřadů mnozí členové neonacistických nebo nacionalistických praporů považují za následovníky vůdce OUN Stepana Bandery jako i dalšího nacistického kolaboranta Romana Šucheviče. Militanti ukrajinských ozbrojených sil nebo té sebranky neváhají otevřeně nosit nacistické symboly a insignie vojenských jednotek Třetí říše. Protiruské kyjevské režimy nebo asi režim posledních let, oslavují banderovce, podporují pochody na jejich počest a pojmenovávání po nich ulice a asi i veřejné prostory. A samozřejmě oni si je přiváží, že ano, tady jsme to měli z Holandska, z Lucemburska, kde jaký onácka kolaboranta si přivezou a s poctami ještě za přítomnosti prezidenta šimpanského mu vystroje státní samozřejmě pohřeb, no. Ale nacismus a fašismus na Ukrajině jistě neexistuje, ne, ne.
1: Další zpráva už je tedy, se týká Iránu. Tam se teďka situace docela uklidnila. A ta první zpráva hovoří o tom, že byla aktivována dohoda mezi Iránem a Ománem o průjezdu tankeru Hormuzským průlivem. Tady víme, že nedávno tu dohodu z té ománské strany, takže to nějak jako hodně rozrušilo Američany, kteří už hned taky zase vyprávěli, že by taky mohli bombardovat ten Omán, zase pro změnu a podobně. Nicméně tady neexistuje žádný tajný koridor ani tajná americká operace, jak tvrdí americká média, skrz kterou lodě proplují Hormuzským průlivem. Tady naopak ten tok těch tankerů které pozorováte v posledních hodinách, tak vychází z dohody dosažené mezi Iránem a Ománem. Ovšem to samozřejmě Američané nemohou přiznat, protože oni prostě potřebují být tím navenek tím vítězem, i kdyby prostě prohrávali 10-0, tak oni prostě potřebují být navenek tím vítězem. Takže ta situace je taková, že ty lodě proplují koridorem u pobřeží Ománu, tam tedy v tom místě, kde Omán uznal iránskou suverenitu nad tím průplavem, tak tam potom to přichází jako dál teda na ten iránský dohled, tedy, když to řeknu takto. Takže údajně podle agentury Axios, tak každou noc propluje jižním mořským koridorem 15 až 20 ropných tankerů a touto trasou se denně připraví proměnu až 10 až milionů barelů ropy, což odpovídá si polovině teda té předváčené dopravy. Ta plavba není jenom o naložených lodích opouštějících Perský záliv, ale také o prázdných tankerech, které připlují, aby nabrali náklad a poté se vrací do Arabského moře. Teherán před několika dny oznámil, že dosáhl té dohody s Ománem o plánu průchodu lodí. Mluvčí iráckého ministerstva zahraničí Ismail Bagheji tak na tiskové konferenci uvedl, že byla dosažena dohoda o mapě tranzitní trasy. Takže uvidíme, během předchozího období tak probíhá teda ten obchod bez placení poplatku nebo mýtného. Teď teda by tamto mýtné být asi země mělo. A podle stejných zdrojů koordinují americké speciální jednotky denní trasy ve spolupráci s regionálními partnery a poskytují letecké krytí proti možným hrozbám ze strany dronů nebo raket. Takže snaží se do toho nějak jaksi také zapojit a tvářit se, že to bez nich nejde a že oni jsou tam ty hlavní a užiteční. Takže ta realita je jednodušší. Irán a Omán se dohodli na konkrétní tranzitní mapě a takzvané a lodi tudy projíždějí. Takže taková je realita. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Tady zpátky. Teherán říká, že jakmile USA rozmístí nové síly na Blízkém východě, tak na ně zaútočí. Tak, generální tajemník Nejvyšší rady národní bezpečnosti Iránu, Mohsen Rezai, vydal ostrá prohlášení namířená proti Spojeným státům. Slíbil rozhodnou obranu země a varoval před vyloděním amerických jednotek na iránské půdě a vyzval Washington, aby nezvyšoval svou vojenskou přítomnost v regionu, tedy myšleno na Blízkém východě, a pohrozil útokem na jakékoliv dodatečné síly. Řekl také, každý dům se může stát odpalovací rampou v ekonomické válce, každý blok se může stát základem ekonomického boje. S tím, že samozřejmě vyzval také i iránskou mládež, aby se aktivně zapojila do ekonomického odporu. A tato slova zazněla na pozadí prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o bezprecedentní ekonomické válce a izolaci Iránu. No ale jelikož Irán žije pod západními sankcemi kolik 30 nebo 40 let, tak ti se na to asi se nezaleknou. No, můžeme dál.
1: A dále zprávy od jinut, tak tahle ta první, a ona není jediná, tak hovoří zase o novém rýsujícím se konfliktu. To je Izrael-Turecko a také je to záležitost Řecka, Kypru. Ale na to pak navazuje i teď ta blízkovýchodní NATO, takzvané, kde se teda teďka některé státy dohodly o vojenské spolupráci. Tady zatím ta první zpráva hovoří o tom, že Izrael chce konflikt s Tureckem eskalovat, Ankara se mu chce vyhnout. Ankara ví, že jsme slabým článkem trojúhelníku Řecka, Kypro, Izraele a vytváří hotovou činnost ve východním Středomoří, říkají Řekové. A Izrael a Turecko jsou na trajektorii rostoucího napětí, ale obě strany přistupují k možnosti horkého konfliktu zcela odlišně. Benjamin Netanyahu by si takovou eskalaci velmi přál, protože by mu mohla přinést politický prospěch. Buď aby se vyhnul nadcházejícím volbám, nebo aby sjednotil své voliče a vyhrál je. Ankara si je této dynamiky vědomá, plně vědomá, a uvědomuje si, že konflikt může být v určitém okamžiku nevyhnutelný, ale zatím se na něj necítí být připravena. Takže důvod je konkrétní a přímo souvisí s řadou klíčových obranných programů, které vlastně probíhají. A tady v centru pozornosti jsou tři systémy. Stíhačka KAN, páté generace, Bayraktar Kuzelma, první turecký bezpilotní proudový stíhač, UCAV, a Bayraktar Akinčice, který má tvar letecu křídla a může nést drony. A spolu s nimi se vyvíjí i domácí vzduch rakety Bozdogan a Gekdogan. A očekává se, že tyto tři systémy vstoupí do plné výroby přibližně za 2 roky, zatímco jejich provozní nasazení potrvá ještě rok. A tady celkově to Turecko se snaží zmrazit jakoukoliv větší konfrontaci právě asi 3 roky a v námořním oboru už je situace jiná. Tam turecké námořnictvo má velkou převahu nad izraelským námořnictvem. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak a dále se mrkneme. Stále tu máme Turecko-Izrael, noční můra izraelsko-tureckého válečného konfliktu na území Kypru. Jaké budou první góly obou týmů? Takže v tom východním středomoří, jak už říkal pan Tichý, by se mohla odehrát noční můra válečného konfliktu. Konkrétně je plánováno, že Izrael zasáhne turecké okupační síly na severním Kypru podle vzoru preventivního v uvozovkách leteckého úderu, alespoň 8 údery na tu základnu Abu al-Duhur v syrské provincii Idlib se stejnou záminkou, že jsou ohroženy izraelské zájmy. Bla, bla, bla. Tak, Turecko by mohlo tedy uplatnit prý článek 5 NATO, teda Washingtonská smlouva, a Izrael se domnívá, že Ankara nemá právní základ k tomu, protože turecké jednotky na Kypru jsou nelegální a okupují ji. Považují je za stejnou mezinárodní legitimitu jako v Sýrii. Konec konců Řecko nepomůže a rozhodně ani USA. Takže je otázka, pomohou Pákistán a Saudská Arábie, které nedávno podepsali obranou dohodu s Tureckem? Nuž, to jsou otázky, to se uvidí. Co tady ještě k tomu je? Tady toho je hodně, ale to jsou technické detaily, tak to asi necháme. Zkrátka, nikde nepotřebujou ti globální šmejdi, ten parazit, nikde nepotřebuje klid a mír. Zkrátka, rozeštvávat všechno.
1: No, aby se nemohli posunout dál v té systémové změně, to je jako je logické tohle. A to je jako jedna věc. Druhá věc, která je tam zajímavá, tak vlastně článek 5 smlouvy o NATO, ale tam jsou oba dva, jak Řecko, tak Turecko, jsou členy NATO. Takže tam by to nebylo tak jako jednoduché. Nehledě k tomu, že ta Amerika se do toho nenechá dneska zatáhnout, aby kvůli jednomu z nich, aby tam šla válčit, to jako celá určitě mohou vyloučit. A je zajímavé, že některé ty státy, Turecko to není, ale mnohé jiné západní státy, členské státy na to válčení bez Spojených států, které by strkali dopředu, tak na to nemají. To se týká i toho Izraele, ale pořád by válčili. Jako ve snaze teda ty Spojené státy tam před sebou jako by natlačit. Nacpat je tam a válčili by prostě. Je to jako neskutečné, ale to tak bohužel, no. Bohužel ten Kypr je pořád, jak si je, otevřená záležitost. Tam, když si vemete, tak tam z té severní části toho ostrova vyhnali teda obyvatele řecké národnosti, a to tak, že ta armáda vyhnala to turecká, takže si museli jenom vzít uzlíček a běželi. Ty nemohli ani vzít jako věci. Ty lidi se tam třeba dneska snad už jako mohli podívat, mají klíče od těch domů, ale 50 let do nich nemohli a nepodívají se do nich. Prostě jim tam stojí chátrý domy. a prostě jako nemůžou. A ta situace tam pořád není vyřešená. A teď si ještě představte, že lidi ještě do toho se namotává Izrael. Takže si můžete si představit, jak to vypadá a bude vypadat. Takže ta další zpráva hovoří o tom, že Izraelci varují Turecko, zastavte vojenskou expanzi dříve, než dosáhne našich hranic. Izrael je znepokojen rostoucí tureckou přítomností v Sýrii. No, ono, zase někdo může být zase znepokojen izraelskou přítomností v Sýrii. Ono je to oboje dvojsečný a ani jeden tam v zásadě nepatří. Takže ta zpráva říká, že Izrael by měl zabránit dalšímu vojenskému rozšiřování Turecka dříve, než turecké síly zřídí trvalou přítomnost v oblastech blízko izraelské hranice, jak varuje vysoký izraelský zpravodajský představitel. A v rozhovoru pro Jerusalem Post vyjádřil představitel obavy z posilování turecké vojenské a námořní přítomnosti, protože napětí mezi Izraelem a Tureckem se zaměřením na Sýrii pokračuje. A jak typicky varoval, tak pokud Izrael nevytyčí jasné červené linie v Sýrii a východním Středomoří, tak turecké síly by mohly nadále rozšiřovat svou přítomnost směrem k izraelskému regionu. Takže popisoval tam také možnost zvlášť nepokojící pro izraelskou stranu, kdy turecké tanky by mohly být poblíž Golanských výšin, zatímco turecké fregaty by mohly operovat u pobřeží Kazareje. No, to je varování, které odráží rostoucí obavy v Izraeli, že rozšiřující se turecký vliv v Sýrii by mohl vést k okamžitému strategickému omezení svobody pohybu v Jeruzalému. Takže tady v tom kontextu se odhaduje, že nedávné izraelské útoky na vojenskou infrastrukturu v Sýrii nejen omezí schopnosti Damašku, ale také vysílají jasný signál Ankaře, že Izrael nepřijme trvalé turecké vojenské nasazení, které považuje za hrozbu. Takže to je tedy k této zprávě.
0: Dále se koukneme, čtyřku máme. Zde americký velvyslanec v Sýrii říká, že Izrael se snaží nalákat Turecko do pasti. Ten velvyslanec je Tom Barak a uvedl, že podle jeho informací bylo hlavním účelem nedávného izraelského útoku na tu leteckou základnu Abu al-Dahur pokusit se otestovat reakci Ankary. Jak se ukázalo, přestože izraelský útok v Sýrii málem vedl k válce s Tureckem, Ankara obdržela jasný signál o nepřijatelnosti rozmístění svých jednotek na území Arabské republiky. Bezprostředně před útokem získal Izrael informace o záměrech Turecka posílit svou vojenskou přítomnost v Sýrii a tyto informace byly okamžitě předány Spojeným státům, načež Američané zprávy ověřili a informovali Izrael, že nejsou pravdivé. Izrael se také rozhodl provést tedy zkušební útok bez varování Spojeným státům, protože se obával, že by Washington mohl upozornit Turecko, člena NATO. Poté, co Turecko zaznamenalo izraelská letadla přibližující se k hranici, Ankara po zvážení možnosti vyslat vlastní letectvo rozhodla, že tak neučiní. Celým účelem izraelské operace v Sýrii tak bylo nalákat Turecko do pasti a přimět Ankaru k přijetí určitých protiopatření. No a mezi tím deník Israel Hayom uvádí, že Izrael zkoumal mechanismus článku 5 o Severoatlantické alianci, Washingtonská smlouva, s ohledem na možné nové útoky na objekty, v níž jsou rozmístěni turečtí vojáci a Tel Aviv dospěl k názoru, že útok proti tureckým silám přímo v Sýrii nespadá pod ustanovení aliance o kolektivní obraně, protože k útoku dochází mimo území Turecka. Nuž.
1: No, rysuje se tam, že tam z toho bude pěkná bramboračka, protože další zpráva hovoří o tom, že Sýrie zvažuje připojení k obranému paktu z Mekky. A obranný pakt je byl uzavřen v Mekce, kde teda to je obranný pakt Turecka, Saudské Arábie a Pakistánu. Tak to je vlastně takový základ jakéhosi blízkovýchodního NATO. Tam dělají oni sami svoji vojenskou alianci a teďka údajně by se tam měla připojit i Sýrie, která snad prostě tu možnost dostala. Zatím to ještě konečné rozhodnutí nepadlo, jak uvádí syrský ministr zahraničí Asad Hassan al-Shaybani, ale jeho prohlášení zaznělo během návštěvy Pakistánu a má zvláštní geopolitický význam, protože nové vedení Sýrie se po svržení Bašara Asada v prosinci 24 snaží vytvořit své mezinárodní aliance. Zatím jsme se nerozhodli, zda se k alianci připojíme, uvedl syrský ministr a uveřejnil, že Damašek zkoumá podmínky a důsledky případného členství. Takže zatím, jako je tedy ten obranný pakt tří zemí, Turecko, Saudská Arábie a Pakistán, ty podepsali 7. srpna takzvanou dohodu o vzájemné obraně z Mekky. Přitom je jaksi velmi zvláštní, že z části je to namířeno mimo jiné i proti Řecku, zatímco Řekové jim hlídají a chrání tedy ten přístav na tom arabském poloostrově, kudy vlastně chodí nebo proudí tedy ta ropa napříč, to znamená ten východ-západ. Takže to je jako opravdu, je to velmi zvláštní, když teda tam je to údajně, je to spojené s nějakou korupcí, kdy teda je tam nějaká baterie řeckých patriotů, která tam tedy je a má tam jaksi hlídat něco někomu, kdo tedy vlastně proti ním dělá aliance a jako uvažuje, že proti ním jak se zaútočí. Prostě na tom Blízkém východě je to opravdu jako velmi, velmi složité. Jo. Takže oni jsou v tom přístavu Jambů a tam vlastně tedy v tom Rudém moři a tam tedy Řekové hlídají Saudské Arábie, která si tam proti ním uzavírá koalice. No, uvidíme. Takže je to samozřejmě jak jinak. Je to obranný pakt tří zemí, Turecku, Saudská Arábie a Pakistán, samozřejmě jak jinak. Ale počítá se s vojenskou spoluprací na několika úrovních, včetně společných cvičení, spolupráce při výrobě zbraných systémů a výměně obranných technologií. To jsem zvědavý, jak jim to v tomto rozsahu dlouho vydrží. Pojďme dále.
0: Dále se podíváme. No, máme tady nějaký vlajky. Irán tvrdí, že byl pozván k připojení k tomu islámskému NATO. Tak to jste teď četl, tak nevím, jestli se nám to tady dubluje asi.
1: Ne, já jsem tam měl pozor, Sýrii.
0: Jo, takhle, aha, teď je Irán.
1: Já
0: aha,
1: jsem tam měl Sýrii, teď je Irán. Tam se teďka jako tvoří nějaký velký konglomerát, jako je to zajímavé. Ne, jako kdyby se to vytvořilo takhle, no tak a dohodli se, no tak tam, tak se tam nebude asi válčit, že jo. Se asi nebude válčit, ale jako vidíme, já dávám vám slovo zpátky.
0: Dobře, dobře, tak má chyba. Možná významná změna rovnováhy na Blízkém východě je středobodem zpráv o pozvání Íránu k účasti na Mexickém společném obraném paktu. Jehož cílem je posílit tedy obranné schopnosti útočníků nebo účastníků, pardon, proti Izraeli. Podle Mehriho Rahimiho, šéfa oficiální tiskové agentury iránského parlamentu, Teherán pozvání obdržel a zvažuje jeho přijetí. Podle stejných zpráv Irán údajně zvažuje členství za jedné klíčové podmínky, že Saudská Arábie nedovolí Spojeným státům využívat své území, svůj vzdušný prostor a ani vojenská zařízení pro operace proti Iránu v budoucnu. Takový vývoj by mohl představovat významný posun ve vztazích mezi Teheránem a Riádem, které v posledních letech přešly od intenzivní konfrontace k pokusům o zblížení a deeskalaci. Údajný návrh je připisován tedy Saudské Arábii, Turecku a Pákistánu, přičemž podle konkrétních zpráv má za cíl ukončit nepřátelství mezi Iránem a Saudskou Arábií a posílit tedy společnou vojenskou odstrašující sílu. To vše proti Izraeli. No.
1: No. A tam je na doplnění a tam, protože Řecko dělá naprosto idiotskou zahraniční politiku, ono se do značné míry odzbrojilo, poslalo to všechno na Ukrajinu v naději, že teda jaksi se vlísá jaksi do přízně Trumpovi, co se stejně nezdařilo, tak ona tam dneska nemá jiného spojence než Izrael. A teď se tady vlastně rýsují dopředu už nějaké síly budoucího konfliktu. Jo? Takže uvidíme. No, dále další zpráva hovoří o tom, že Jemen oznámil nové útoky na zařízení Saudi Aramco a na citlivý síl v Nadžránu. Jak ta Sana útočí tedy na saudská letiště, energetická zařízení, námořní cíle v reakci na eskalaci ze strany království mimo Saudské Arábie. Ty jemenské ozbrojené síly vydali 20. srpna prohlášení, měli oznámit nové vojenské operace proti Saudské Arábii. Terčem měl být zařízení společnosti Aramco, což je teda, to jsou tedy Saudové a Rockefeller, a letiště v provincii Najran. A ty ozbrojené síly jemenské tedy uvedly, že provedly dvě vojenské operace za použití dvou dronů. První operace byla zaměřená na citlivý cíl patřící saudskému nepříteli na letišti Najran, a zatímco druhá zasáhla zařízení společnosti Aramco v Najranu. Obě operace úspěšně dosáhly svých cílů, díky bohu. Takže takto. No a jinak ve středu ta jemenská armáda, vedená hnutím Ansarách, tak zveřejnila infografiku a prohlášení podrobně popisující nedávné operace proti saudským námořním plavidlům v souladu s námořní blokádou zahájenou v červenci. Takže to je ta blokáda, to je Bab el Mandeb, to je tam to ústí tedy z toho arabského do moře, do Rudého moře. Takže tak to. A takže celkem 48 saudských ropních lodí bylo zadrženo a donuceno k návratu. Včetně 34 lodí, které bylo zabráněno v průjezdu v Arabském moři a Indickém oceánu. A 14 lidí, které bylo zabráněno v průjezdu Rudým mořem. Takže tolik praví tato zpráva. Pojďme dále.
0: Dobře, dobře, dále se vrhneme a koukneme na další věci. Co to tu máme? Osmička. Sestra Kim Jong-una vydala ostré prohlášení. Pokud neposlechnete, budete zničeni. Takže Kim Yo-chung, sestra Kim Jong-una, která vede tedy oddělení propagandy a agitace ústředního výboru Korejské strany práce, varovala Japonsko, že bude svého rozhodnutí hluboce litovat, pokud bude pokračovat v cestě militarizace. Cituji, pokud se Japonsko pokusí učinit špatnou volbu, bude vystaveno okamžitému a ničivému úderu, který nebude možné přežít, uvedla tedy Kim Yo-chung. A zdůraznila, že Severní Korea nikdy nedovolí, aby se vojenská hrozba ze strany Japonska vystupňovala. Armáda země na takovou eskalaci odpoví odpovídajícím způsobem. Příčinou nespokojenosti je tedy postupný návrat Japonska k militaristickému kurzu, to už jsme říkali, myslím, minulý týden, kterého se po druhé světové válce vzdalo. Japonsko posiluje svoji armádu, ruší omezení týkající se jejich pravomocí a také se začíná aktivně účastnit společných cvičení se Spojenými státy. Jen nedávno se japonské síly sebeobrany zúčastnily společných cvičení se Spojenými státy na Filipínách a rovněž testovali řízené střely Tomahawk. No a my podobné věci vidíme pár desítek let tedy. 80 let, 81 let po ukončení druhé světové války i v Německu, že ano, které chce budovat největší armádu a posilovat na další keci. Takže všichni ti, kteří by měli držet hubu ne na 100, ale minimálně na 1000 let za to svinstvo, a Japonci byli pěkný zmetci, co prováděli v Číně, v Manžusku a dalších, tak zkrátka tito se teď tady všichni chtějí roztahovat a všichni chtějí posilovat a militarizovat, dámy a pánové.
1: Tady bych doporučil posluchačům, aby se sehnali knížku o oddílu 731, což byl japonský biologický a bakteriologický oddíl z druhé světové války a co tam dělají, když to zkouší na zajacích. Jako to jsou prostě opravdu hrozné věci. Jinak jenom poznámku, tam to vypadá, že se postupně začne zbližovat Severní Jižní Korea. A jinak ten Kim Jong-un a tady ta rodina, tak se zdá, že je podle některých informací, že to je původně královský rod, který vládl i Japonsku. Nejenom Koreji, ale také i Japonsku. Takže to ještě Hirohito, a tady to bylo až potom. Takže tam jako jsou takové vazby, proto taky ta Korea s tím Japonskem, že někdo řekne, tak co mají oni společného, mají. No, takže tady vidíte, jak ten svět je propojený a teď se to bude nějakým způsobem řešit, přeskupovat, urovnávat, stejně tak jako ta planeta. No a uvidíme se z toho nakonec, jak si zejde. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále. Další zpráva hovoří o velkém obratu, na který čekal Putin. Mocný spojenec Ameriky, Jižní Korea, padá v Moskvě k nohám, na severu se schyluje k průlomu, říká zpráva. A o co jde? První jihokorejská kontejnerová loď v sobotu opustí přístav Pusan a vydá se do Evropy přes severní mořskou cestu. V rámci zkušební plavby, jejímž cílem je prověřit možnost vytváření nové logistické trasy. No ono, za situace, kdy nemohou vlastně proplout Rudým mořem a vlastně Suezským průplavem, je to tam komplikované právě kvůli Hutium, tak ona jiná možnost nezbývá, než by obeplovali celou Afriku a to je na dlouhé lokte a hrozně drahé a to jaksi není ono. Takže zkouší teda tu severní cestu a po té arktické trase, ta poslední zkouška proběhla před 10 lety v roce 2016. Teďka na tuto plavbu zkušební využije Jižní Korea kontejnerovou loď. A tady jde o to, aby se teda na základě těch zkušeností posoudila možnost vytvoření plnohodnotné logistické sítě mezi Asií, Evropou a to přes Arktidu. A tam samozřejmě mají prim tedy Rusové, jak tedy díky tedy těm ledoborcům, tak i díky teda tomu, že vlastně tam část vede teda přes jejich vody. A vlastně tam mimo jiné je velmi důležitý právě ten Sachalin, o kterém byla řeč. Takže samozřejmě v Evropě tyto plány vyvolají nespokojenost, evropští diplomaté mají obavy z toho, že během příprav na plavbu Soul, tedy Jižní Korea, konzultoval postup s Moskvou a získal od ruské strany povolení průjezdu lodi, no to je logické, jinak by tam asi neproplul. Takže jako vidíte, že se to začíná jaksi vybarvovat, jaksi na všech stranách. Pojďme dál na další zprávu.
0: Tak, ale ekonomické zájmy asi převáží z podstaty věci válku, že ano, anebo nějaké jakoby rozbroje. A kdo to uklidňuje? BRICS, ty hrajou prý klíčovou roli uprostřed napětí. Mechanismus společenství zemí BRICS je v současném geopolitickém prostředí relevantnější jako platforma pro nabídku alternativních řešení. Říká to Aristides, emeritní profesor na univerzitě v Kapském městě a uvedl, že nárůst unilateralismu, protekcionismu a konfliktu v různých částech světa dal BRICS důležitější roli. Říká, cituji, BRICS je relevantnější než na začátku, protože musí být protiváhou náhodným rozhodnutím, která jsou nyní přijímána na základě síly ve světě. Dluží rozvojovému světu ochranný deštník před šílenstvím, které se děje zbytku světa. A dále uvedl, BRICS může poskytnout tedy protiklad k dynamice světových systémů nyní a měly by zůstat tedy tolerantními mezi zeměmi. A dodal, že BRICS nejen přetváří ekonomiku a redefinuje, kdo produkuje znalosti a vědecký výzkum po celém světě, ale také pomáhá prosazovat mír. Od svého vzniku některá média tvrdila, že se zhroutí ve stejném roce, zatímco jiná označila stejný vznik nebo její vznik, tedy zemí BRICS, za špatný nápad, ale nakonec prosperuje a rozšiřuje se dokonce o nové členy, dodal tedy ještě jednou Aristides, emeritní profesor z univerzity v Kapském městě. No, to je zase ty ekonomické zájmy, že ano?
1: Já si myslím, že nakonec oni zvítězí. Dá to práci, ale zvítězí. Pojďme dále, dostaneme se teďka do Evropské unie a hned první zpráva je zajímavá. Slovenský europoslanec Branislav Ondruš vyzývá vládu, slovenskou tedy, aby podal žalobu na Evropskou unii pro utajování GMO. A říká, to je teda záhlas SD tedy, a apeluje tedy na vládní kabinet Roberta Fica, a vyzývá ho, aby podal žalobu na Evropskou unii a Podle mě problémem je, že říká, tohle není žádná politika nebo marketing, tady jde o to nejcennější, o naše zdraví. Konkrétně jde o GMO a říká, jde o to, co si dáváme každý den na talíř. Představte si, že v obchodě kupujete chléb, maso nebo med pro svou rodinu a nebudete mít šanci zjistit, zda jíte geneticky modifikované potraviny. Žádné označení tam nebude, žádné sledování následků. Brusel podlehl tlaku pár obrovských chemických korporací a schválil pravidla, která berou lidem právo vědět pravdu. Nejde o žádný pokrok, ale o miliardové zisky na úkor vašeho zdraví, o našeho zdraví a likvidaci poctivých slovenských farmářů. Až 75% Slováků odmítá GMO. A právě proto jsem zveřejnil tuto oficiální výzvu vládě Slovenské republiky, říká tento europoslanec. Ukažte, že nestojíte na straně nadnárodních korporací, ale na straně slovenských občanů a podejte tuto žalobu. Takže tolik tedy zajímavá zpráva ze Slovenska a já si myslím, že tady je hodná následování, protože to samé se týká tedy nás. Dlužno říci, že tedy my jsme jaksi v některých věcech poněkud ve zpoždění. A to nejenom tedy jaksi z hlediska činnosti a údernosti teda europoslanců, ale řekl bych i jaksi probuzenosti lidí, občanů, obyvatel teda Slovenska a tady je rozdílná, alespoň pokud je o tyto věci. V některých jiných věcech je to třeba obráceně, ale pokud je tady o tyto věci, tak bych řekl, že jsou tam dál chemtrails a podobné věci, že jsou na Slovensku dále. Pojďme k dalšímu bodu.
0: Tak to jsou, protože oni vlastně se to nebude označovat, už se to nedozvíme, Evropský parlament to schválil, že on načí doporučení a tlak si asi dovedeme představit a dokonce zavádějí ty nové srágory, to se jmenuje New Genetic něco. NGT, myslím, se to jmenuje. Tak upozorňovali jsme tady na to, takže se to snaží zase zmet si skrýt. Je to obrovský průšvih, že to zase přes léto to protlačili. A lidé to neví. Ekonomická krize, jdeme dále. Obavy z výpadku digitálních služeb a globální napětí vedou Evropany k tomu, že si uchovávají stále více hotovosti. Vy lumpové. Tak, objem eurobankovek v oběhu za poslední dekádu vzrostl o 60% a počet bankovek s... Eurobankovek a počet bankovek se zvýšil ze 24 miliard v roce 2019 na více než 31 miliard v letošním roce. Lidé si hotovost hromadí zejména kvůli válkám, kyberútokům, přírodním katastrofám a nedávným rozsáhlým lesním požárům. Evropská centrální banka upozorňuje, že hotovost je klíčová pro krizovou připravenost, protože během finančních a zdravotních krizí se její význam opakovaně potvrdil. A zmiňuje mimo jiné to portál Deutsche Welle. Některé evropské státy doporučují rodinám mít zhruba 70 až 100 euro pro případ, že by elektronické platby selhaly. Takže to je kolik? 70, 100 euro je 2,5 tisíce necelých, no tak dejme tomu od 15 stovek do 2,5 tisíc, že byste měli mít. Hotovost je podle odborníků důležitá nejen v nouzi, ale také pro finanční inkluzi, pro seniory, zranitelné osoby či výuku finanční gramotnosti dětí. Současně Evropská unie postupuje tedy v přípravách digitálního eura, které má být veřejnou elektronickou měnou garantovanou ECBčkem a má doplnit hotovost, nikoliv ji nahradit. Určitě jim můžete věřit. Digitální euro má posílit evropskou autonomii v oblasti plateb, protože většina karetních transakcí je dnes zpracovávána zahraničními společnosti, zejména těmi amerikánskými. No a Christine Lagardová zdůrazňuje, že Evropa potřebuje vlastní platební infrastrukturu, aby nebyla závislá na zahraničních sítích.
1: To jsou věci.
0: To jo.
1: Půjdeme dál, až další zpráva je také jako velmi neradostná. Hovoří o tom, že španělská pláž byla napadená, vznikl tam chaos a panika. Ta se šíří v Seutě. Z té Seuty už na člunech už se přepravují do Španělska, takže a tam desítky mužů ve věku způsobem pro vojenskou službu tento týden se skočili z člunů na ty přeplněné turistické pláže na pevninském Španělsku a přiměli rekreanty prchat pro své věci a vyklidit pláž, zatímco důsledky hromadného překročení hranic v Seutě se nadále stupňují. Takže ty muži skočili do vody, poslední metry se brodě doplavali a tak dál a pak vyrazili do vnitrozemí kolem šokovaných opalujících se lidí. Takže ty místní představitelé své rozhodčení neskrývali.

0: Evropy dovezli, je to za pomoci prostě těch představitelů těch států. Ať se pamatujeme, není to tak dlouho, kdy Frontex, který měl ty hranice námořní hlídat, tak naopak je se velmi plně do té Evropy, z té Libie a z té Severní Afriky dovážel. Takže nečekejte tady nějaké zázraky a ty hranice mezi ve vnitrozemí s tím, že bude jenom pevná schengenská hranice, tak to bylo uděláno proto, aby pak ta hranice pevná nebyla, jak vidíme, a bylo to uděláno proto, aby teda tady vevnitř si ty migranti mohli pohybovat prostě, jak je napadne v rámci Evropy. To je jako celé, a lidé si domnívali, že to je snad něco, nějaká výhoda pro ně, jako obvykle naletěli. Takže takto. Pojďme asi dál, jinak to je ceutě, je ta situace kritická, protože tam španělská policie přesunula stovky převážně mladých mužských migrantů zase, náhodou, z pláže El Trampolín do provizorních zařízení průmyslových a vojenských areálech. Takže oni místo toho, aby je tam odsud vypakovali, tak je tam obstarávají. No, tak jako, když to takhle, tak jako co tedy? A říkají, že jakou operaci musí opakovat den co den. Zatímco ti, kteří jsou zodpovědní za dlouhodobé řešení, tak mlčí. Takže jako co jako čekáte? Toto je prostě, kdyby takto postupovali ty vládci ve Španělsku, v době, když tam byla konkvista a postupovali, to vylodili se Maurové a postupovali od Gibraltaru nahoru a dobili prakticky celé Španělsko, tak by to Španělsko bylo do dneška maurské a vlastně ta invaze by tady nebyla, protože už by byla tenkrát. Čili tady ty vlády, respektive ty panovníci se spoustými lidmi a se museli postavit do čela a vyhnat je, to byla ta rekonkvista. Dneska ta vláda dneska zradila a je vlastně se spolčila s tou protistranou. Toto jsou výsledky. A to je prostě potřeba si jasně říct. Pojďme dál.
1: Tak, ale je to evropský, je to geirovská hodnota přece, že ano, dámy a pánové. Takže na to se slyší bezmozci. A teď se viděl, jak, a to bylo, kde to bylo, kde jim dali do držky nějakým přiteplelým LGBT, transkám, nebo co to bylo, tak jim tam Palestinci rozkopali ksichty v úzovkách. Dostali pěkně na budku, celá ulice se tam na ně pustila a ty nevěděli kudy kam. Takže jim vysvětlili, jak moc chtějí přijímat a jak moc jsou tolerantní, tak to aspoň zažili na vlastní kůži, možná se jim v mozečkách rozsvítí, jestli tam vůbec v těch lebkách něco mají, kromě váku a uvidíme. Řecká obranná linie v Karpatech byla opuštěna, letadla Patriot PAC-2 byla stažena po turecké hrozbě. Stáhli tisíce zbraní z Dodekanézu a východního Egejského moře. Takže vláda uspokojila turecký požadavek na odstranění baterie dálkových protiletadlových raket MIM-104 Patriot PAC z Dodekanézu a brzy ráno byly naloženy na transportní lodě a odpluly do Soudy, aby chránili, nevím, nějaká čísla. Už je to po několikáté, co byly řecké zbraně odstraněny tedy z ostrovů východního Egejského moře a do Dekanézu a celkem už to bylo několikrát od roku 2022, kdy tisíce jednotek zbraňových systémů byly odstraněny z různých důvodů a záminek. Hlavním důvodem vždy byla jejich mise na Ukrajině, že ano, samozřejmě oficiálním. Ankara na umístění patriotů silně reagovala oznámením tureckého ministerstva zahraničí, které tvrdilo, že nasazení protiletadlových systémů Patriot v Karpatech porušuje režim demilitarizace ostrovů východního Egejského moře a do Dekanézu. Celkově jsou podle informací typy a množství válečného materiálu následující, tak to tady číst nebudeme. Ale prý je třeba poznamenat, že v posledních 5 letech po bombardování turecké základny v Sýrii Izraelci Ankara doslova zuřila a hrozí útokem teď na Kypr a Egejské ostrovy. To už jsme tady několikrát měli, tak vidíte, udělali bububu a hrdiní Řekové všechno stáhnou.
0: Ty Řekové nedopadnou dobře, tedy, jako, protože s tou politikou, co tam dělá ten Mitsotakis, to

0: je jako otřesný, to jako opravdu to nemá v oblibu. Pojďme dál, ještě se vrátíme jednou na Slovensko, kde je tedy Úřad pro regulaci síťových odvětví, kde teda jeho předseda pan Holjenčík tak vyhlásil, že nebude slepě přebírat nařízení Evropské unie, která poškozují Slovensko. Takže říká, naší povinností je chránit zdravý rozum a spravedlivé ceny pro lidi, jak řekl tedy šéf Josef Holjenčík. Takže říká, v nové regulační politice bude tento úřad podle svých slov evropská pravidla respektovat, plánuje ale jejich přizpůsobování realitě slovenského energetického mixu. Takže Úřad pro regulaci síťových odvětví chce novou regulační politiku na roky 28 až 32 přizpůsobit slovenské realitě a vyhnout se slepému přebírání evropských pravidel. Ve čtvrtek o tom informoval mluvčí úřadu Jaroslav Igás. A na veřejném připomínkování tak chce tento úřad tu regulaci předložit do konce listopadu tohoto roku. Ten strategický dokument vzniká v období, kdy evropská energetická legislativa přináší sérii rozhodnutí, které mají zásadní dopady na Slovensko od Green Dealu až po zákaz ruského plynu. A mnohé z těchto nařízení byly přijaté bez dostatečného zohlednění regionálních specifik a dnes vytváří tlak na cenu energii, investice a bezpečnost dodávek. To je všechno pěkné, oni si akorát uvědomí jednu věc, že tady cílem není někde něco zohlednit, nějaké místní podmínky, ale prostě tu ekonomiku zlikvidovat. Takže tam jako od nich čekat z toho Bruselu, že tam někde něco budou respektovat, to je myslím jako poněkud naivní, to je první věc. A tady do roku, do roku, tady říkají do roku asi 30, tady někde říkali, já nevím kolik, tak jako to už bude dávno všechno jinak. Bude dávno všechno jinak, aby volná energie 32, 28 až 32 nová regulační politika. Si myslím, že v té době nebude ani Evropská unie a nebudou ani ty starosti s tou energií, bude to všechno jinak. Bohužel, jak si tady ty lidé, myslím si, že ne jako úplně, jak si se dívají dopředu. Oni žijou prostě i budoucnosti řešit podle současných podmínek a ono to takhle nepůjde, ono to takhle fungovat nebude. Takže tolik tedy ode mě tady z toho evropského soudku, pojďme ještě chvilku dál.
1: Tak máme tady Choroťáka, to máme tady. Vědci zpochybnili tady analýzu Slovenské akademie věd o obsahu zbytkové DNA ve vakcínách COVID-19. Do kauzy vyšetřování slovenského vládního zmocněnce Petra Kotlára, doktora, já poznamenám, týkajícího se obsahu několika vzorků mRNA šmakulát genetických používaných na Slovensku proti onemocnění v uvozovkách COVID-19, vstoupili zahraniční vědci. Na portálu Oncotarget publikovali kritickou analýzu o systematických metodologických nedostatcích v postupu vědců SAVčka, kterých se měli dopustit při hodnocení kontaminace DNA u posazovaných vzorků vakcín. Závěry SAVčka, které měly zpochybňovat forenzní analýzu české molekulární bioložky Soni Pekové, jsou podle těchto vědců zavádějící. Ještě jednou, lhali, udělali to cíleně, Slovenské akademie věd. Kritická analýza. Tak, při podrobnějším pohledu na analýzu vědců Kevina McHernena, Davida J. Spiešera a Jessica Rosiové vystupuje několik zásadních výhrad proti postupu SAVčka, tedy Slovenské akademie věd. Cituji, nedávná studie autorů blablabla tvrdila, že pomocí 4 ortogonálních přístupů prokázala, že v mRNA šmakulárách proti covidu se nevyskytuje nadměrné množství zbytkového DNA. Vzhledem k tomu, že regulační orgány tuto studii citují, aby dokázali, že hladina DNA v mRNA šmakulárách se pohybují v rámci limitů, je nezbytné, aby proběhla důkladná veřejná diskuze o silných a slabých stránkách použitých metod. Předpokládáme komplexní kritiku, která identifikuje zásadní metodologické nedostatky, které systematicky zkreslují výsledky ve prospěch podhodnocení zbytkové kontaminace DNA. Dodávají experti a vytyčují 6 kritických oblastí svého zkoumání. A je to důležité, a to by stalo za vlastní zase pořad a záměr. Takže uvědomte si na Slovensku, Jediný Petr Kotlár je tedy zplnomocněn z vlády po vyšetřování, manažování pandemie, plandemie covidáka 19, je vystaven trestnímu stíhání a doktorka Soňa Peková, ta přišla o kulaté znalecké soudní razítko. Takže v tomto týdnu, dneska jsem doposlouchával ten její příhovor, měl to asi hodinu a půl, najdete to i na Odyssey, tak se to můžete dohledat, ale myslím i na Facebooku to Soňa má a kdekoliv jinde. Takže s těmito dvěma bylo hezky zameteno, abyste věděli, jak se to v Československu vyšetřuje. Jo? Pro ty zase odhodlaný.
0: Další, poslední zpráva hovoří o tom, že Robert Francis Kennedy junior odhaluje lež, to je ministr zdravotnictví, jak víme, a říká, musel zničit ivermektin a hydroxychlorochin, lék, který zachrání miliardy. A on říká, on odhaluje, jak byly potlačeny ivermektin a hydroxychlorochin na ochranu očkovacího programu ve výši 200 miliard dolarů. On říká, musel je zničit. Musel zničit ivermektin a hydroxychlorochin a říká, tohle není názor, to je vážné pevné obvinění od muže, který byl napaden médií, blokován online a veřejně demonizován, jednoduše proto, že řekl pravdu příliš brzy. Kdyby uznali, že účinná u kohokoliv, tak celý podnik s vakcínami za 200 miliard dolarů by skolaboval. A tady je jednoduchá pravda, kdyby už existovala účinná léčba, tak experimentální vakcíny by nebyly povoleny k nouzovému použití. A vtip je v tom, on jasně tady ukazuje, že to celé, to není obvinění, on ukazuje, že to celé, že to byl vlastně mechanismus postavený na lži. Protože podle amerického zákona může být nouzové povolení k použití vakcín uděleno pouze tehdy, pokud neexistuje žádná schválená léčba, která by byla prokázána jako účinná proti této nemoci. A ivermektin a hydroxychlorochin byly přesně těmi léčbami byly. A existuje federální zákon, zákon EUA, který říká, že nemůžete vydat nouzové povolení k použití vakcíny, pokud existuje již prostě účinný lék s prokázanou účinností proti cílové nemoci. A to je vše. Čili cílem nebo skutečným důvodem zničení těchto dvou léků byly důvody právní a finanční. Já bych řekl, že tam bude ještě další, protože to byla ta cílená likvidace těch lidí, ale budiš, jo. To znamená, že tady byl podveden obejt a podveden zákon prostě v Americe. Takže toto je velmi důležité zjištění a konstatování toto. Takže to je všechno dneska ze zpráv. A podíváme se ještě chvilku, se podíváme na to tematické okénko a válka proti Iránu. A tady v podstatě zase obvykle Moon of Alabama, alabamský měsíc, 22. srpna, který říká toto. Iránská vláda v čele s prezidentem Masoudem Pezeškianem se nachází v obtížné situaci. Válka, kterou proti zemi vedou Spojené státy, Izrael a jejich zmocněnci, způsobila obrovské škody. Místní ekonomika utrpěla. Americká blokáda Iránu znemožnila prodej jeho ropy. Je jen malá šance, že by iránská vláda dokázala tyto problémy vyřešit vlastními vnitřními opatřeními. Z krátkodobého utilitaristického hlediska by proto dávalo smysl požádat o mír. Na rozdíl od jiných představitelů vlád, však prezident Iránu nemá plnou kontrolu nad válkou a mírem. To je úkolem nejvyšší rady národní bezpečnosti. Jejím členem je prezident, ale také představitel vojenského a zpravodajského vedení a zástupce nejvyššího vůdce, který má právo veta nad jejich rozhodnutími. Úvahy rady jsou dlouhodobé a zaměřují se na nezávislost země. Ekonomické otázky jsou až na druhém místě. A Pezeškianovy výzvy k mírovým jednáním je proto třeba chápat jako vnitropolitické lobování. A iránský prezident Masoud Pezeškian v pátek uvedl, že nastal čas ukončit několik měsíců trvající válku na Blízkém východě se Spojenými státy, protože Teherán je vůči Washingtonu v pozici síly. Je lepší, když válku nyní ukončíme, protože jsme v pozici síly a důstojnosti, řekl Pezeškian na setkání s lékaři. Celý svět uznává naše vítězství a zdůrazňuje, že Amerika zaútočila na naše školy, nemocnice a infrastrukturu v rozporu se všemi pravidly a že je po celém světě nenáviděna. Pezeškan odkazoval na memorandum o porozumění, které americký prezident Donald Trump podepsal, aby následně několik dní po jeho ustanovení ho okamžitě ignoroval. Problémem snahy vrátit se k memorandum o porozumění je to, že na druhé straně není nikdo, kdo by byl ochoten se k němu vrátit. Spojené státy stále usilují o změnu režimu. A tím, co Pezeškian se možná chce vrátit k diplomaci, tak je třeba, aby v Radě národní bezpečnosti mohou oprávněně poukázat na to, že není s kým jednat. Irán žádnou cestu, jak z této situace vycouvat, nemá. A Trumpova administrativa se zřejmě domnívá, že z Perského zálivu proudí dostatek ropy na to, aby podpořil světovou ekonomiku. Americká armáda tajně vytvořila námořní koridor do Hormuzského průlivu a z něj, kterým se každý den přepravují miliony barelů ropy, což je pozoruhodný úspěch, přestože širší válka zůstává ve slepé uličce, jak uvedli dva američtí představitelé Axiosu. V rámci operace, která probíhá už několik posledních týdnů, každou noc plouvá do průlivu a vyplouvá z něj 15 až 20 tankerů jižním kanálem podél pobřeží Ománu. Z průlivu se podle představitelů průběžně přepravuje 10 milionů barelů ropy denně, zhruba polovina objemu před válkou, a ropa je dodávána na světový energetický trh. Tato tvrzení jsou ale samozřejmě nesmyslná, jak ukazují nezávislé zdroje. Společnost Kepler za posledních několik dní eviduje 3 až 12 průjezdů denně, včetně tankerů, nákladních lodí, kontejnerových lodí a také provozu iránským kontrolovaným pruhem na severní straně průlivu. Nikoliv pouze ropy přes ománskou stranu. Metodika poradenské společnosti zahrnuje radarové satelitní snímkování SAR, díky čemuž je její počítání nezávislé na přenosech AIS, které lze snadno manipulovat. A dále. 7 komoditních lodí ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem, což představuje pouze polovinu z počtu předchozího dne, jak ukázaly údaje sledovací společnosti Kepler. A z celkového počtu 4 lodi do vodní cesty pluly a 3 z nich vypluly. Mezi těmito 7 plavidly nebyl ani jeden velký tanker na přepravu ropy, ani tanker na zkapalněný zemní plyn. Kromě toho se průběhu posledních 48 hodin v Hormuzském průlivu otočily 3 čínské obří ropné tankery VLCC. A navzdory těmto skutečnostem minister financí a neúspěšný obchodník s dluhopisy Scott Bessent tvrdil, že nechápe, proč ceny ropy rostou. Bessent byl natolik hloupý, že požádal Čínu, aby se připojila k připravovaným novým sankcím proti Iránu. Jeho výzva byla okamžitě odmítnuta. Sankce a nátlak nepomohou tento problém řešit, řekl novinářům na tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Tian a vyzval všechny zúčastněné strany, aby přijali odpovědná opatření a vyřešili krizi politickými a diplomatickými prostředky. Bessentovy horečné pokusy najít způsoby, jak vyvíjet ekonomický tlak na Irán, všem ukazují, že Trumpova administrativa se nechce vrátit k bojům. Chce zachovat blokádu Iránu, ale bez dalšího bombardování. S tím Irán ale nemůže žít, proto je pravděpodobné, že Iránská rada národní bezpečnosti eskaluje situaci a zvýší tlak na Spojené státy. Může požádat své spojence v Iráku a Jemenu, aby zahájili nové útoky na cíle spojené se Spojenými státy. Může zadržovat lodě pokoušející se proplout Hormuzským průlivem. Může zaútočit na americká pravidla, která se pokusí blokádu prosazovat. Trump je pod tlakem. Ceny ropy, plynu a nafty budou nadále růst. Bessentův neúspěšný pokus zasáhnout na trhu s americkými státními dluhopisy ukazuje nervozitu administrativy. Očekávám, že Irán bude pomalu zvyšovat svou aktivitu proti americkým cílům. Pravděpodobně půjde o drobné postupné údery, které však budou bolet. Bude se snažit vyhnout americké odvetě a prozatím se vyhne rozsáhlejším opatřením. Je třeba mít na paměti, že to není poprvé, když se Irán musel vypořádat s nepřátelskými ekonomickými opatřeními. A viceprezident Biden z svého času o Iránu říkal, toto jsou nejdrtivější sankce v historii sankcí. Tečka. Když se Obama o to pokusil, tak Irán neustoupil. Byla to Obamova administrativa, která musela přistoupit na ústupky Iránu. Iránu tehdy bylo povoleno obohacování, aby nakonec dosáhla jaderné dohody. Trump bude muset najít stejně cestu ven. Takže tolik tedy tady z toho článku, který je jako docela zajímavý, docela popisuje i ty snahy těch Spojených států. Oni opravdu, kdyby prohrávají 10-0, tak pořád jako chtějí, aby to vypadalo jako vítězství a vydávat to za vítězství. Oni to mají prostě v nátuře. Uvidíme, jak se to dále bude vyvíjet. Takže to je ode mě všechno. Zítra vás pozvu na sledování další části, která se týká vzestupu lidstva na Kompasu od 20 hodin. No a jinak uvidíme, připravujeme, bo chci připravit nějaký nový typ pořadu, jeden, ale to si zatím nechám jako překvapení. To bude záležitosti spíše z oblasti geopolitiky. Takže tolik i dokonce s nějakými hosty a tak dále. Takže tolik pro dnešní večer ode mne. Děkuji za spolupráci panu kolegovi, vám za pozornost a budu se zase těšit příště na viděnou případně a naslyšenou. Tak.
1: Dobře, dobře, pane inženýre. Tak, dámy a pánové, tam byl inženýr Jaroslav Tichý, já mu děkuji za dvě vyčerpávající hodinky, tedy komentovaného zpravodajství. Pane inženýre, těším se zase na slyšenou a na viděnou. A my se přesuneme dále, dámy a pánové. Já to tady musím střihnouti. Hodíme.
0: Poslední věc ještě přece
1: Ano?
0: jenom Palárikovo 19.9. na Slovensku, patrioti, poslové, kdo má to, jeďte, bude to stát za to, bude tam program jako skutečně velký, zajímavý, bude tam i velká debata a myslím si, že to skutečně to odpovídá teda vážnosti té situace, protože ten stát pořád jako jistý nemáme a je prostě potřeba pro to udělat nějaké kroky, aby jistý byl. Takže neváhejte a pokud budete mít zájem, tak se přihlašte buď na naší webové, nejlépe na naší webové stránce se přihlašte, včetně teda těch, kteří bych tam chtěl zajistit nocleh. Takže to je ode mne. Hezký večer přeju
1: Hezký
0: a
1: večer,
0: děkuji
1: pane
0: všem.
1: inženýre. Takže ještě jednou 19.9. Palárikovo na Slovensku nebo ve Slovenské republice. Tak aby to bylo přesné a správné. Tak jo, jdeme děkovačku a jdem to tady zpracovat.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak vážení, stalo se, že ano, že tu už přišli dneska oba dva protagonisté, což mám ohromnou radost, to je paráda, takže já si myslím, že můžu pomalu přivítat ve vysílání, takže hezký večer, Vítku, slyšíme se, povídej.
2: Ahoj Pavle, já tě zdravím a já mám taky ohromnou radost, nejenom, že jsme se spojili, a dokonce, že to spojení bylo mít realizováno, protože tady jsme měli docela slušný hučák a ceďák. Pršelo tady docela významně, takže vypadával internet, my tady máme LTEčko, takže byl docela problém. Byl jsem tak trošku na vážkách, jestli se z mé strany vůbec budeme konat, naštěstí všechno dobře dopadlo. Myslím, že ten déšť už se nebude opakovat v takové míře, aby ten internet znovu vypadl, takže snad to bude stabilní z mé strany. Takže zdravím všechny, zdravím tebe a zdravím zároveň posluchače. Ahoj.
1: Ano, to jsme tady měli zhruba před půl hodinou tady, ano. A teď to přišlo k vám. A zdravím VK, ahoj.
3: No ahoj Pavle, ahoj Vítku, já vás zdravím. No tak dneska jsme tady zase skvělá trojka, že jo. Doufám teda, že naši posluchači jsou naladění, že žádné fičáky ani deště jim nekazí spojení a že uslyší všechno, co budeme probírat. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek uvede první téma.
1: Já se tam, jak to vypadá u vás počasím.
3: No počasí, že tady je pořád šílený jako u vás samozřejmě. Tady doufám, že asi pěstujete kytičky, tak máte čím zalejvat. Tady není vůbec čím zalejvat, takže léto úplně šílený.
2: No a naštěstí máš možná třeba optiku, ne, internet, takže by ti to nemuselo vypadávat na rozdíl od nás, co máme tady vzduchem, ale ty máš asi kabel.
3: Jasně. Tak jo.
1: Tak dobrý, tak fajn a můžeme se do toho pustit, takže Vítku.
2: Ukrajinou otřásá další korupční skandál a po operaci Midas přichází z protikorupční agentury NABU operace Forest Camp, sahající přímo do prezidentské kanceláře Zelenského. Na uniklé nahrávce se přerozdělují 4 pytle peněz a mluví se o přístupu do kanceláře prezidenta. Odvolaný ministr obrany ihned natočil video s výzvou k reformě volebního systému a ke konání voleb. Takže takové v úvozovkách prasárny se dějí na Ukrajině, už jsme to tady měli, teď se to opakuje v bledě žluto-modrém, ale na bruselské frontě Klitvéka dál podporujeme vznešenou Ukrajinu, všechno dobré, sankce se chystají, kalasovali, chystá, jsem slyšel další sankce na Rusko, takže všechno jede při starém.
3: No, tak samozřejmě, ale já si myslím teda, že to jako vlezu tímhle způsobem, ale jako dneska by nám asi určitě neodpustili posluchači, kdybychom se nezmínili o tom dnešním dnu, že jo?
2: Protože já vím, tak trošku kolorit a
3: médii. Médii prostě otřásá, že jo, 21. srpen a že Rusové už jdou, reský idiot, že jo, a Petr Pavel, že jo, před Českým rozhlasem byl vypíska, dokonce tam někdo prostě pískal na píštělku a podobně, ale jenom prostě ta ukázka toho, jakým prostě způsobem jako občané jakoby reflektují, zase taková přesahovka hned na začátek, ale chápete, já nevím, jako, že mu to není trapné prezidentovi, protože on, který vypisoval, jakožto když vstupoval do strany a šel k rozvědčíkům, tak podepisoval to lejstro, že jo, že souhlasí prostě se zásahem a vstupem vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 68 do republiky a teď najednou vystupuje zkrátka někde před Českým rozhlasem a mluví tam o některých věcech, jakože prostě svoboda, že jo, a útisk a Rusové na východě a podobně, že to je takové trošku jako hruší kůže, že úplně je jedno, jakým způsobem prostě on někde se projevoval před nějakými prostě x lety a dneska de facto se staví do role jakéhosi velkého disidenta, velkého bojovníka za svobodu, je to na zvracení, ale je třeba si připomenout, že voliči takhle volili. A já se jako ptám, jak je to možné? To je taková jakoby otázka do diskuze, jako řečnická otázka, ale zkuste se nad tím zamyslet. Jestliže máme občany, máme spoluobčany, kteří si buď nepamatují, nebo nechtějí se pamatovat, nebo zapomněli, nebo dokonce odpustili, jak se říká, že Petr Pavel si ty své hříchy minulosti odpracoval. To je nádherné slovo. Představte si takového nějakého prostě SSáčka, který prostě žil někde v koncentráku, vyhlazoval někde nějaký národ, nějaké židy někde prostě v nějakém koncentráku. Představte si, že on by prostě potom, uběhlo by několik let a on by de facto potom řekl, no víte, já samozřejmě odsuzuju bývalý režim, já jsem si to všechno odpracoval ve službách a teď někoho, nějaké Evropské unie nebo Evropského společenství, a ono takových SSáků mimochodem bylo dost, bylo v 50. 60. letech, to byly takzvaní transformovaní SSáci, kteří vlastně se stali zakladateli Evropského společenství, později Evropského hospodářského společenství, a dneska ta Evropa je de facto znovu nacifikována, je znovu refašizována, protože pohrobci těch, kteří tehdy v 50. 60. letech tvořili Evropskou unii, zkrátka byla to cházka, byla to sorta lidí, která vycházela z nějakých hodnot Třetí říše. A teď je otázka, když je toho 21. srpna, tak teď je otázka, z jakých hodnot třeba vychází Petr Pavel. To znamená, jaké jsou jeho takzvané autentické hodnoty. Že volič by se zeptal, a pane prezidente, jaké jsou vaše autentické hodnoty? A on by měl odpovědět popravdě, jaké jsou jeho hodnoty. To znamená, ta hodnota je o tom, je to hodnota nějakého oportunismu, to znamená takzvaný oportunista, tedy člověk, který nemá žádné zásady, ale pouze využívá daný okamžik příležitosti ke svému kariérnímu růstu. To by se dělo na něho, to znamená oportunista, já nejsem oportunista, by řekl, já jsem opravdu dobře, hodně udělaný, dobře věřící komunista, nebo marxista, že by řekl. No, obávám se, že tohle to by neřekl v dnešní době. Řekl by, že by byl demokrat, že je zkrátka nastavený nějak hodnotově pro, já nevím, nějaké liberální hodnoty a proti komunismu a proti bolševismu a tak dále. Ale zkrátka já tam vidím u toho Petra Pavla jenom skutečně takovou tu oportunistickou pozici, kdy někde je nějaký režim a my se mu musíme přizpůsobit, ale to je ještě třeba ta lepší varianta. Horší je, někde je nějaký režim a zkusíme získat a vydolovat z něho pro nás to nejlepší, co můžeme. A to je tragédie, protože to vychází potom jakoby z té společnosti, kdy jdete k těm volbám toho prezidenta a najednou ty hodnoty, nebo hodnoty, to nejsou ani hodnoty, to je ten oportunismus, najednou ti občané v podstatě jakoby tohleto všechno zahazují a říkají, my tam nechceme toho jiného kandidáta, my tam chceme tady toho bývalého rozvědčíka, který souhlasil s 21. srpnem 68, ale on už si to všechno dobře odpracoval. My jsme mu odpustili. To je problém, který už není na straně Petra Pavla. Ten pouze využívá ten systém, jak je nastavený. Samozřejmě každý oportunista využívá tak, jak využívá. To už není problém na jeho straně, ale to už je problém ve společnosti. Problém v zemi, kde zpětná vazba na politiky v podstatě přestala fungovat, nebo dokonce funguje obráceným způsobem, že namísto toho, aby se z politiky účtovalo, tak se jim odpouští, protože oni už si to přece odpracovali. A potom se nemůžete teda ale divit, a ne, to se netýká jenom České republiky, protože různé odpouštění politikům, to je velká móda všude v zemích západního světa, takzvaného kolektivního západu, kde všichni politici, kteří přicházejí k moci, jsou horší a horší a horší než ti, kteří byli před něma. A proto voliči najednou se přepínají do toho odpouštěcího módu, do toho odpouštěcího režimu, že říkají si, no, on ten politik, který tam byl minule, on nebyl tak špatný. A ten, který byl před ním, no, ten byl ještě lepší. Teď si všimněte, jak když já se dneska bavím prostě tady s lidma, tak oni říkají jako Němci, že on ten Scholz nebyl tak špatný, ten Merz je naprostej nácek. Ten Scholz nebyl takový jako špatný. No a jako Angela Merkel, no to bylo krásný tenkrát, když ona byla. No a když se hodnotí Gerhard Schröder, je to ještě lepší. A když se hodnotí Helmut Kohl, je to úplně nejlepší. A jako tohleto de facto jenom ukazuje na to, že ten systém těch voleb je zkrátka nastavený nikoli jako zpětná vazba, že přišly by volby a voliči by začali účtovat. Tenhle ten dělal špatně a pracoval špatně, tak toho hodíme prostě na smetiště dějin. Ale místo toho to funguje takovým způsobem, že voliči jakoby zvolí nějakou změnu. V nejlepším případě zvolí změnu, a když ta změna logicky je nepřesvědčí a logicky je neuspokojí, tak namísto toho, aby oni se snažili změnit systém svého vlastního myšlení, tak oni si řeknou, no tak tenhle ten nevyšel, tak on ten, co byl před ním, nebo před ním a před tady tou vládou, oni byli daleko lepší, tak znovu zase zvolíme je. Tohle to vidíme krásně v americké politice. Tam jsou dvě partaje, tam jsou dvě strany, republikáni a demokrati, a tam se to prostě opakuje neustále už desítky a desítky let a vždycky jsou u moci demokrati, ti to dodrbají celou tu Ameriku úplně do trosek, takže přijdou republikáni, kteří by to měli spravit a namísto toho, aby to spravili, tak ti dodrbou tu Ameriku ještě víc. A na druhé straně už se znova formují znova demokrati, kteří říkají, no my to spravíme a uvidíte, až budou teď volby ve Spojených státech v listopadu, doplňovací volby do kongresu, tak zvolí znova demokraty a američané budou myslet, že oni dají tu Ameriku zpátky do pořádku. Ne, nedají, oni ji rozbourají ještě více. A co se stane? No, začnou lamentovat, lomit rukama, budou znova se takzvaně shromažďovat za republikánama, aby republikáni za další dva roky v listopadu 2028, až budou prezidentské volby, tak aby zase to nějak jako zachránili. Existuje takové přísloví, že jestliže hlavou zeď prorazit nejde, proč lidé do té zdi tou hlavou neustále dál a dál mlátí, když hlavou ta zeď prorazit nejde. Proč nejdou volit nějakým způsobem jinak? No a tady je přesně ta otázka, protože, jak se říká, takové to přísloví, které je tak trochu jakoby hodně drsné, že kdyby volby něco měly změnit, tak už by je dávno zrušili. Já bych to postavil do jiné roviny. Oni ty volby potřebují. Dámy a pánové, tady o tom se musíme teď popovídat, to je zase přesahovka zase jiným směrem, ale je to důležité, protože to tvrzení, že kdyby volby mohly něco změnit, tak je zruší, to ne. To oni nikdy neudělají, protože tím by ztratili legitimitu svého vládnutí. Oni ty volby potřebují. Oni potřebují legitimizovat všechny ty sviňárny, které potom jménem lidu na nás všech provádí. A důkaz máte minulé nebo poslední eurovolby, které dopadly naprosto katastrofálně, tak špatně, jak mohly dopadnout. Hůř snad ani dopadnout nemohly. Všichni čekali, všichni vlastenci, že jo, národovci a podobně čekali, že evropské volby, které byly před dvouma rokama, myslím, že to dva roky zpátky, myslím, že prostě změní tu politiku Evropské unie, že skončí Ursula von der Leyen a skončily volby, sečetly se výsledky a ono se zjistilo, že Ursula von der Leyen a její Evropská lidová strana v Europarlamentu, oni posílili. Oni získali víc mandátů než předtím, než před minulýma volbama, nebo po minulých volbách, předchozích. Nikdo to nechápal, do dneška to nikdo nepochopil, ani politologové to nepochopili, co se stalo, že, jako, že zvítězily hodnoty Evropské unie. Já jsem si přečetl ten blábol na Euroaktivu, že evropské hodnoty, že zvítězily, že všichni takoví ti populisté, že jim pšenka při volbách do Europarlamentu nepokvete, ale účast samozřejmě byla mizerná do eurovoleb. A kdyby nebyla mizerná, no tak ono by to dopadlo jinak, protože samozřejmě lidé, kteří jsou nespokojení s politikou v Evropské unii, tak těch je opravdu velké množství a jich stále víc a víc. Ale problém je v tom, že ta nízká účast v eurovolbách obecně, v obecné rovině, vlastně umožňuje legitimizovat procesy mizerného vládnutí takových lidí a takových kreatur, jako je Ursula von der Leyen a Kaja Kalašová a všechny další. Proto je to zvláštní, ale to, ten problém těch voleb, nebo minimálně těch liberálních, demokratických voleb, je právě v tom, že lidé, kteří by měli jít k volbám tam, kde je jakási blokační většina nebo nějaký blokační mechanismus, tak tam k volbám nejdou. A naopak, tam, kde by měli v podstatě volit a rozhodovat nějakého jiného kádra, jiného kandidáta, tak tam jdou volit v dostatečných počtech, to znamená parlamentní volby národního státu, to znamená tam jdou ve velkých počtech, ale namísto toho, aby tam volili nějaké kandidáty, kteří změní politiku, tak volí pořád jedno a to samé. To znamená pro Evropu, zůstav Evropské unii, žádné velké vystupování z NATO také se nekoná, a když to někdo dokonce má ve volebním programu, mimochodem, tak když se dostane do vlády, tak řekne, no, žádné referendum nebude, protože koaliční partneři s tím nesouhlasí a nemohli bychom ustanovit vládu, takže ve volebním programu vlády to nebude. Se dozvěděli čeští občané po sestavení vlády Andreje Babiše, když SPD oznámila tuhletu věc, že prostě referendum nebude, protože se na tom nedohodli, ostatní dvě koaliční strany s tím nesouhlasí. Chápete? No, já jsem samozřejmě odbočil od Ukrajiny, ale ono to má důvod, protože to, že pokračuje válka na Ukrajině, je možné jenom díky penězům Evropské unie. Dneska už nebudeme ani mluvit o penězích Spojených států, to platilo do během vlády Joea Bidena ve Spojených státech, teď už to neplatí, teď už hlavním finančním motorem Ukrajiny je Evropská unie a peníze evropských občanů, které jsou přerozdělovány pro provoz Ukrajiny. No a ta korupce, která tam je na té Ukrajině, ta je takzvaně to nádherné anglické slovo, že enabled, to znamená je umožňovaná, říkají všichni ti z těch neziskovek, že on enabluje, jo, nějakou možnost, prostě, že máme prostě možnost. Takže umožňují zkrátka provoz těch korupčních mechanismů na Ukrajině. Bez těch evropských peněz by to nikdy nešlo. No a proč to ti politici dělají? Jak to, že to dovolí těm svým politikům? No, protože když jsou volby, tak když byly tady v Německu poslední volby, tak jak volili Němci? No volili znova, jako po lobotomii, znovu volili CDU, CSU, znovu volili více toho samého, více toho horšího, než aby volili nějakou skutečnou změnu. Ono se to možná změní teď, budou zemské volby a potom do Bundestagu, takže se to znovu jako se bude pokoušet a budou se všichni v podstatě jako odvolávat na to, že uvidíme, jestli se to zlepší, jestli Němci přijdou k rozumu nebo nepřijdou k rozumu. To znamená, tady končí automobilky, tady se zavírají podniky, podniky se stěhují pryč, mluví se o Volkswagenu, že je na pokraji bankrotu, že sebou stáhne samozřejmě všechny svoje filiálky, protože teď se mluví o tom, co se stane se španělským Seatem a s českou Škodovkou. Obrovské diskuze o tom, co bude se Škodovkou v Mladé Boleslavi, že jo, a v těch pobočných závodech, které tam jsou, prostě velká kauza, ale je to všechno způsobené tím, že zkrátka ty německé vlády, které byly u moci, tak zkrátka se odpojily od všech ruských zdrojů a bez ruských zdrojů to je to největší překvapení, které vlastně vůbec ani překvapením není, ale když to teď zaznělo před několika dny tady na německé televizi, jak to tam zase jak to zarezonovalo, to se mi líbilo. A ten analytik tam říkal, není to překvapující, ale německá ekonomika bez ruských energií a surovin nemůže konkurovat Číně. A to zaznělo takhle tímhle tím způsobem a v tom studiu všichni tak jako jenom pokyvovali hlavama a já jsem se rozčíral, říkám, do prdele, na co se to tam hrajou? Vždyť přece to věděli úplně všichni. To píšu články tolik let, to přece každý musel vědět. Ne, já vám řeknu, ne, nevěděli. Opravdu nevěděli. Oni si fakt mysleli, že se odpojí od ruských zdrojů, myslím politici, ne ekonomové, ti měli jasno okamžitě. Ale oni věděli, že se odpojí od ruských zdrojů a dojde ke kolapsu. Ale co se týče politiků, ti si mysleli bláhově, naivně, že dojde k odpojení od ruských zdrojů. A nejenom Německo, ale celá Evropská unie začne nakupovat ty zdroje od někoho jiného úplně bez problému a asi zřejmě i za stejné nebo podobné ceny a někdo bude ochotný ve stejných objemech za stejné ceny jako Rusové dodávat do Evropy energie a suroviny. No, to přece je naprostý nesmysl. Přece to museli vědět. Ekonomové to věděli. O šéfech německého průmyslu jsem přesvědčen, že to věděli taky, ale tam je jeden obrovský problém, že oni to nemůžou říct nahlas, protože velké německé závody mají většinou nějaké dozorčí rady, jo? A v těch dozorčích radách sedí odboráři a zástupci jednotlivých zemských vlád. To je taková specialita tady v Německu. Nevím, jak je to tam u vás v Česku, tam to většinou takhle nefunguje, ale tady podle zákonů je to nastavený tak, že když máte velký podnik takzvaného velkého statusu, tak v dozorčí radě musí být polovina odborářů a musí tam být několik křesel zemské vlády. To znamená, vy máte soukromou firmu, to je typický příklad je Volkswagen. Tam polovina dozorčí rady Volkswagenu, polovina, která tam sedí, jsou odboráři, odbory. A další dvě křesla tam má vláda, no, zemská vláda se sídlem Volkswagenu. To znamená, že nadpoloviční většina těch členů dozorčí rady de facto nepochází od samotné automobilky, ale je de facto řízeno odboráři a politiky. A ve chvíli, když máte automobilku nebo jakýkoliv velký podnik, který zaměstnává více než 20 tisíc lidí, to je ten zákon, že jo, více než 20 tisíc lidí, když máte firmu nebo korporaci, která má více než 20 tisíc lidí, potom musí mít status akciové společnosti a v té akciové společnosti polovina členů dozorčí rady musí být odboráři a dvě až tři křesla navíc musí mít zemská vláda v místě daného sídla, dané velké společnosti. To znamená, o co se jedná? Že máte někde nějakou automobilku, která by měla generovat zisk, profit a vyrábět věci, které chtějí spotřebitelé. Ale ona nemůže vyrábět spalovací auta, které chtějí všichni normální spotřebitelé, všichni chtějí, vždyť přijdete dneska do autosalonu, já jsem toho byl svědkem. Tam byli dva, on byl s manželkou, přišli do Volkswagenu a tam něco jako si prohlíželi ty auta, všechno na elektriku a ten pán, takový ten naivní dotaz, jako, že se na to kouká a povídá, a neměli byste něco v dieslu? Chápete, v dnešní době přijdete do Volkswagenu a zeptáte se, neměli byste něco v dieslu? To je taková ta vizitka dnešního Německa. To je vizitka. Všichni to vědí. Všichni díleři automobilek vědí, co chtějí jejich zákazníci. Chtějí spalovací auta. Kašlou na nějakou elektriku. Lidi, koncoví lidi chtějí samozřejmě spalovací auto. Dneska jsou úsporný ta auta. Že to není jako dřív, že to prostě dýmilo a podobně. Dneska ty motory jsou neuvěřitelně úsporný a šetrný, že jo, ekologicky. Ale oni tedy chtějí spalovací auta, ale automobilky jim je nedají. Oni ukončují výroby aut na spalovací motor. Malá spalovací auta už vůbec nebudou, to se ekonomicky kvůli emisním povolenkám ani nevyplatí vyrábět. Těm automobilkám na tom nemají žádný zisk, dokonce ztrátu. Takže všichni vědí, co by lidé chtěli, ale protože ty automobilky řídí odboráři a politici, tak ty automobilky nevyrábí to, co by chtěli koncoví zákazníci, a místo, aby automobilky dělali biznis a ekonomiku, tak místo toho ty automobilky dělají politiku. A to je důvod, proč Volkswagen je na pokraji bankrotu. Nejenom Volkswagen, všechny ostatní automobilky úplně stejně. Snad s výjimkou Porsche a Lamborghini jsem zrovna četl, že tyhle ty dvě divize Volkswagenu nemají problém. No jenže tam je jiná klientela, dámy a pánové. Jo, tam je jiná klientela, movitá, velice movitá. Takže to je něco jiného. Ale chápete, takhle je to nastavené. To znamená, máte někde nějaký ekonomický systém, ale místo toho, aby ho řídili ekonomové, tak ho řídí politici a odbory. Odbory ty vůbec mají úplně jiné zájmy, než někde nějaký biznis a nějaká ekonomika. Vždycky, když se propouští, tak se propouští někde jinde, než tady v Německu. To znamená, ti odboráři řeknou na centrále Volkswagenu, tak propustíte a uzavřete fabriky ve Španělsku. Uzavřete fabriky Seatu. Nebo když budete hodně chtít propouštět, tak propouštějte v Kvasinách, propouštějte v Mladé Boleslavi, propouštějte ve Vrchlabí, myšleno v České republice. Tam propouštějte, ale ne tady. Takhle je to nastavený. Proto všechno to, co se děje na Ukrajině, a dostali jsme se takovým jakoby obloukem z Ukrajiny tady těm věcem, tak je způsobeno evropskou politikou, která ekonomicky je rozvrácená tím, že motor Evropy, ekonomický motor, to znamená tady zdejší německý průmysl, který je jádrem evropské ekonomiky, se zadrhnul kvůli tomu, že v průběhu let a na základě těch šílených zákonů o majetkové struktuře tzv. Velkých korporací došlo k únosu soukromých velkých strojírenských podniků a firem do rukou odborářů a politiků. A jestliže máte dneska velké firmy, které jsou řízeny politiky, nemůžete se divit dokonce ani zbrojovkám. Tady se mluví často o té největší německé zbrojovce Rheinmetall, že v podstatě jakože skupuje zkrachovalé závody automobilek, to je velká kauza, že jo, zatímco civilní automobilky zavírají svoje závody, tak zbrojaři zkrátka ty uzavřené závody kupují pro zbrojní výrobu. No ale ty velké zbrojní podniky podléhají stejnému podnikatelskému zákonu o velkých firmách. To znamená, ti zbrojaři nebo ty velké zbrojovky mají rovněž odboráře ve svých strukturách a mají tam rovněž zemské vlády. To znamená, i ta zbrojovka dělá politiku nakonec, konec konců. No a jestliže politika vlády Führera Merce je nastavená na přípravu války s Ruskem někde na horizontu roku 2030, tak se nemůžete divit, že jejich vlády a jejich zástupci v jednotlivých velkých německých fabrikách v těch dozorčích radách tlačí podniky do zbrojní výroby, do transformace na zbrojní výrobu. A je to, a najednou máte pro to vysvětlení. To znamená, je to takový ten systém řízení jak nahoře, tak dole. Jestliže nahoře se rozhodli pro válku, proto potom i dole ty procesy jsou nastaveny pro válku. A ekonomika najednou nemá řídící úlohu. Najednou to není o tom, co chce zákazník, ale je to o tom, co mu nadiktuje dozorčí rada automobilky, kontrolovaná odboráři a fanatiky ze strany zelených a nácky z CDU a CSU. Protože vláda do těch dozorčích rad těch velkých průmyslových německých podniků jako zástupce, jako zemské zástupce, to znamená ty zemské vlády, tam většinou vysílají zase tady ty lidi, kteří se o to zajímají. To znamená, kdo tam je? No, jsou tam zástupci strany zelených, jsou tam z CDU, CSU, občas jsou tam někteří politici z SPD v těch dozorčích radách těch velkých průmyslových podniků. Chápete, to jsou všichni ti politici, kteří chtějí buď zelenou budoucnost Evropy, anebo válečnou budoucnost Evropy. A teď, co z toho je horší? Co rychleji zlikviduje Evropu? Taková sarkastická poznámka. Jestli zelená politika, nebo válečná politika. Co zničí náš životní prostor v Evropě rychleji, bychom se zeptali. Takové dilema. Chápete, je to naprosto šílené, naprosto nepochopitelné, že něco takového je možné. Ale kde je to způsobeno? No, je to způsobeno tím, že když přijdou nějaké ty volby, tak ti lidé se nedívají na to, co by měli volit ve smyslu zlepšení svých životů, ale de facto jenom si vybírají z té nabídky, která je o tom, jestli Evropa má být zelená, nebo ta Evropa má být válečná. To znamená, to je nabídka dvou šílenství. Vyberte si, prosím, pěkně. A kdyby lidé skutečně jako chtěli něco změnit, tak by museli změnit svoje hodnotové nastavení. Já vím, že to zní naprosto šíleně, podobně jako kdysi Peťa Fiala mluvil prostě o hodnotové politice. A já si dokonce myslím, že on to myslel v počátku, když šel do politiky, on to myslel upřímně. Jako jiný politik svého času, že to myslí upřímně. Hodnotová politika. No, hodnotová politika je založená na nějakých ideálech, že máte ideál politiky. Jak by to mělo být ideálně. No ale v politice nic ideálního není. Tam je to vždycky o kompromisu. A teď, jaký je ten kompromis? Co ten politik obětuje v rámci své politiky? No, nejčastěji v dnešní době se obětuje národ, stát. Národní zájmy se obětují jako první, protože toho politika to nic nestojí. On slouží. On neslouží lidu, on slouží nadnárodním strukturám. Slouží Bruselu, slouží Severoatlantické alianci. A on přece skončí v politice, všichni to vědí, skončí v politice, protože lidé už po druhého volit nebudou, nebo ho možná recyklují, protože on si to odpracuje za pár let. Ano, samozřejmě je to možné. Ale kam oni ho odklidí, toho neúspěšného politika? No oni mu dají trafiku. Že dostane trafiku v Evropské unii, nebo dostane trafiku na postu velvyslance někde ve Finsku, kde stráví 4 roky a potom se po 4 letech vrátí znovu jako ministr zdravotnictví. Ejhle, gumitci to mají rádi. A všichni se dívají na to, jako a víte, a najednou po těch 4 letech toho Fialy to všichni odpustili. Dokonce i premiér se omluvil za to, že věřil odborníkům v době covidové pandemie. Možná jste zaregistrovali. Andrej Babiš se omluvil, že to byla chyba, že natolik věřili tenkrát těm odborníkům, že byly ty restrikce proti občanům, že se za to omlouvá, že prostě naletěli prostě těm odborníkům. No, to, je to pěkné, samozřejmě, že se omluvili, to je pěkné, ale na konečném důsledku to vůbec nic nemění. Ba co víc to nemění, když před několika dny ministerstvo a teď ministerstvo průmyslu nebo ministerstvo zdravotnictví, já teď nejsem pod koho to spadá, ale myslím si, že asi ministerstvo zdravotnictví nebo spravedlnosti, spravedlnosti myslím, ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že ruší akreditaci molekulární bioložce Soně Pekové, paní doktorce, že odebírá status státního znalce nebo soudního znalce na základě jakéhosi udání jakéhosi slovenského politika, že její studie o vakcínách RNA a o tom, že ve vakcínách jsou zbytky DNA, tak její studie, že byla zaujatá nebo něco takového, a ta žaloba na ní přišla na ministerstvo spravedlnosti a tam někdo, naprosto někdo, rozhodl, že Soně Pekové zkrátka odeberou status soudního znalce v oboru molekulární biologie. Neuvěřitelný skandál. V době Babišovy vlády, která se prosazuje nebo která hlásá takové ty národnostní teze, národnostní zájmy, jsou tam motoristé, tam SPD, nikdy by to nemělo být dovoleno. A jak je to možné? Pro Boha, jak je to možné, že v době, kdy už dávno covid žádný není, najednou je likvidovaná molekulární bioložka? Najednou je zlikvidovaná? Tedy ne, myslím, jako profesně, nebo že jo. No, podívejte se, máte-li molekulárního biologa, on má status soudního znalce, což je jakýsi punkt něčeho, jakoby certifikát státní důvěry, se tomu vždycky říkalo. On je soudní znalec, no, on má certifikát státní důvěry, on má razítko od státu, on je, říkalo se, on je fundovaný. Jo, on je fundovaný. Nic jiného to mimochodem nemusí ani znamenat, protože u těch nějakých kauz, že někde nějaká kauza a přizvou soudního znalce z molekulární biologie, aby někdo něco udělal, nějaký znalecký posudek jako soudní znalec, to není tak časté,

za Babišovy vlády. Jak je to vůbec možné? Proč to vláda dovolila? Co to má znamenat? Aby někde nějaký poslanec někde z cizího státu podával nějaká udání na českou mikrobioložku. Co to je? To je jako blbejch? Jak, je to, jak to bylo dovoleno vůbec? Kdo to povolil? Kdo to dovolil? Proč z toho není obrovský skandál? Proč SPD tam neudělá z toho povyk? Proč okamžitě není v otázce otázka odchodu z vlády Andreje Babiše? Proč tam není na stole pouchnout, že jo, nějaký prostě razantní prostě postoj proti tomu, že tady se prostě likvidujou zkrátka mikrobioložky, které se nebály v době covidové krize ukázat na ty problémy těch vakcín. Ona se nebála. Chápete? A kolik bylo takových doktorů, kteří se nebáli v době covidové krize jít proti farmaceutickému systému? A někdo si může prostě teď jako říkat, že já nevím, kritizuje nějaké jiné aktivity paní Pekové, že jo, to byly nějaké ty organizace, které se tam pohybují, nějaké ty Alatra, nebo já nevím, jak se to jmenuje, já to nesleduju, všechny ty věci okolo, ale zkrátka ona se nebála v době té covidové krize. Ona to řekla tak, jak to je. A podívejte se, covidová krize skončila a najednou oni využijou příležitost a prostě jí seberou status soudní znalkyně. Co to znamená? No znamená to, že farmaceutická lobby má takovej dosah, že ona se postará vždycky o toho, kdo jde proti ní. Kdo jde proti farmaceutické lobby, oni se postarají, aby ten člověk skončil. A nemusí to být hned, může to být i za několik let. Za několik let, jako teď v případě doktorky Soně Pekové. Takhle funguje ten systém. To znamená, na jedné straně máte nějaké volby, máte systém nějakého řízení, máte volby, máte plebiscit, máte legislativu, máte justici, že... To znamená jakési pilíře státu, státnosti, ale ve skutečnosti všechno je řízeno de facto zájmovými skupinami, lobbystickými skupinami, úplně stejně jako na té skorumpované Ukrajině. Jenom tam to ale vyleze na povrch. Proč to vylezlo na povrch na Ukrajině, je jasné, tam se o to stará NABU, což je protikorupční agentura, kterou v roce 2014 na Ukrajině založila vláda Spojených států amerických. Na základě americké dotace, amerického grantu byla založena NABU a stejně tak prokuratura SAPO. Protikorupční. To znamená, tyhle dvě organizace byly založené Američany. No a ty teď dělají v podstatě zadání Američanů. To znamená, vytahují černotu na Zelenského, protože Američané se chtějí Zelenského zbavit. Proto ta špína vyplouvá na povrch. Proto vyplula špína na bývalou mediální vedoucí Zelenského kampaně Irinu Mudru. Irina Mudrá je bývalá šéfka jeho mediální kampaně voleb prezidenta Zelenského v roce 2019. Je mimochodem bývalá šéfka jeho fanklubu v době, kdy on dělal v kvartálu 95. To znamená, to je jeho pravá ruka. Stejně jako Timur Mindič, stejně jako Andrej Jermak. To znamená, Američané likvidují a odstraňují okolo Zelenského všechny jeho společníky. Zelenský bude odstraněn jako poslední. A já to píšu v tom článku. Proč ho ještě neodstranili? Z jednoduchého důvodu. Než totiž sundáte kolo ze svého auta a hodíte ho někam do křoví, protože je píchlé, je zničené, měli jste defekt, tak než to uděláte, tak musíte mít k dispozici rezervu. Musíte mít k dispozici náhradní kolo, než sundáte staré poškozené kolo z auta. A takhle to platí na té Ukrajině. Než oni sundají prezidenta, oni musí mít za něho náhradu, nějakou rezervu. A oni nemají
respektive mají jich několik, ale nejsou schopni se dohodnout v zákulisních procesech řízení. Londýn se štěká a hádá s Washingtonem, kdo bude nasazený mimo, kromě Zelenského, teda

0: místo Zelenského. Londýn se neumí dohodnout s Washingtonem. A ještě Brusel má také své vlastní představy. Brusel chce totiž nechat u moci Zelenského. Brusel vůbec není spokojený ani se Zalužným a není spokojený ani s Fedorovem, protože bývalý ministr obrany, kterého Zelenský teď před několika týdny odvolal, Michail Fedorov, tak to je zase kůň Spojených států, respektive je to kůň Palantýru, protože začal spolupracovat s Palantýrem po svém jmenování do funkce ministra obrany, navázal styky prostě s firmou Palantýr a tak dále a tak dále. To znamená, to je zase jejich člověk a Brusel by rád udržel Zelenského u moci za každou cenu. A ten důvod je samozřejmě kromě jiného i korupční. Protože já jsem to psal v tom článku, ale je to třeba znovu zopakovat. Aby mohla korupce na Ukrajině pokračovat, aby mohla dál generovat peníze jednotlivým lidem, kteří se účastní na té korupci, tak k tomu je zapotřebí prodloužit válku. Za prvé, aby válka byla prodloužena, aby pokračovala. Za druhé, je třeba prodloužit financování Ukrajiny z evropských zdrojů, protože bez toho se to neobejde. Korupce může fungovat pouze, pokud je kde brát. A ty peníze poskytnou evropští daňoví poplatníci. Jejich peníze se vezmou a přesunou se na Ukrajinu do korupčních schémat a do korupčních mechanismů. A za třetí je to takzvaný kickback systém, zpětná přihrávka. Pokud si někdo myslí, pro Boha, doufám, že nikdo, kdo nás poslouchá, kdo čte moje články, doufám, že nikdo není tak tupý a naivní, že by si myslel, že evropští politici, ta kvanta, ty miliardy, ty desítky, ty stovky miliard eur posílají na Ukrajinu čistě a jenom a pouze altruisticky, z dobrosrdečnosti. Prosím vás, tohleto snad nikdo takový není, kdo by si to myslel. Je to korupční mechanismus. Ti politici, ty strany, ty partaje i na evropské úrovni, které tohleto podporují, tak sledují kromě jiného korupční mechanismus. Ten funguje následujícím způsobem. Evropská unie z veřejných rozpočtů, veřejných peněz občanů Evropské unie nasype a průběžně nasypává do Ukrajiny obrovské sumy peněz. Na Ukrajině se dostanou do korupčního mechanismu, kde se provede takzvaná kickback operace. Část těch peněz, které Evropská unie oficiálně z veřejných rozpočtů pošle na Ukrajinu, se vrátí pomocí kickbacku zpátky do Evropské unie, ale už ne do veřejných rozpočtů, ale do soukromých kapes různých lidí, různých jednotlivců, různých kampeliček. A z těchto lidí, od těchto jednotlivců, od těchto pochybných finančních ústavů se potom ty peníze z toho kickbacku odnesou z igelitových tašek neznámo kam. A tím se dostáváme k tomu obrovskému průseru s názvem Kampelička bývalé Fialovy vlády, kde to se provalilo úplně naplno. A do dneška samozřejmě to není vysvětlené, ani to nikdy nebude vysvětlené, ale ono se to provalilo, jak to funguje. Pamatujete si, jak vypukla kauza Kampelička, kdy ze záložny zmizely peníze, obrovské peníze, kdy peníze byly v igelitkách neznámo kým vynášeny z Kampeličky a zmizely neznámo kde a jednalo se o peníze údajně, o peníze na nákup zbraní pro Ukrajinu. V čem to bylo divné a podezřelé? No, že z Ukrajiny přišly peníze do Kampeličky. Někdo ty peníze vybral v igelitových taškách a odnesl a vynesl z Kampeličky, ale Ukrajina ty peníze nikdy oficiálně nepostrádala. Nikdy se neptala, co s těma penězma je. Prostě je poslala a nazdar bazar. Nikdo je nehledal. Jenže protikorupční orgány České republiky samozřejmě ty transakce zachytily a byl z toho obrovský skandál, ale pravda je taková, že jediné, co se odhalilo, byl takzvaný kickback finanční mechanismus, korupční mechanismus na evropské úrovni. Ukrajina poslala zpátky v rámci kickbacku peníze do české záložny a někdo ty peníze dal do igelitové tašky a vynesl do soukromých zdrojů. To je korupce. Takhle fungují kickback mechanismy. A musíte si uvědomit, že to byly malé peníze, to byly drobné v porovnání s tím, jaké kickbacky probíhají v rámci celé Evropské unie a velkých států a velkých zemí Evropské unie, jaké peníze chodí z Ukrajiny v rámci zpětné přihrávky z Ukrajiny zpátky do jednotlivých států, velkých donátorských států Evropské unie. To znamená, v televizi slyšíte politiky, kteří říkají, že musíme podporovat Ukrajinu, musíme podporovat Ukrajinu, musíme ji vyzbrojovat, že jo, Ukrajina navždy a tak dále a tak dále. Ale najednou zjistíte, že ta strana má nějaké problémy, že to jedná někde, nebo ta vláda, že má někde nějaké prostě zvláštní kauzy okolo různých kampeliček a že někde jsou nějaké dozimetry a že někde se perou pro trestně odsouzeného člověka peníze z drogového darknetového tržiště, tak jeho bitcoiny se potom přes ministerstvo spravedlnosti propírají a takzvaně legalizují a minister spravedlnosti potom kvůli tomu musí rezignovat. Chápete, co to je? No to je korupce. To je korupční systém, který je odvozený samozřejmě z toho, co se děje na Ukrajině. A ty peníze se musí nějak propírat. A jak se propírají? No propírají se tak, že se použije nějaký mechanismus. A teď je otázka zase, že jo, a to je otázka už třeba pro někoho, kdo je třeba vyšetřuje někde nějakou korupci. Jestli nějaké darknetové tržiště s drogama, které někdo provozoval, jestli opravdu vydělávalo peníze z prodeje drog, anebo? Nebo fungovalo pouze jako průtoková pračka na peníze z Ukrajiny? Chápete? Jestli náhodou. Jestli opravdu si někdo myslí, že je to jenom to, že se tam někde něco prodávalo, anebo to sloužilo jako průtokový ohřívač a pračka, že jo. Jak to mohlo být? Víte, ve chvíli, kdy zástupkyně šéfa Zelenského prezidentské kanceláře je zachycena na audionahrávce, kde hovoří s bývalým poslancem o tom, jakým způsobem se falšovaly různé posudky a různá hodnocení ohledně zbrojních zakázek, protože ty posudky a ta hodnocení, kdo dostane zbrojní zakázku na Ukrajině z evropských peněz. To znamená, například přijdou peníze na výrobu dronů, nebo přijdou peníze na výrobu více munice. Tyhle ty zakázky se zadávají vždycky nějakým smluvním firmám, některé, které nesplňují ani parametry, někde nějaká firma, která je založena někde v garáži a musí se udělat sfalšovaný posudek takzvaných výrobních kapacit. A ta Irina Mudra tam o tom hovoří, že to bylo sfalšované a baví se s tím bývalým poslancem v té nahrávce a křičí tam na sebe, že odvolali bývalou funkcionářku ministerstva spravedlnosti. Protože ministerstvo spravedlnosti Ukrajiny je v centru onoho skandálu Midas a rovněž i v centru skandálu Forrest Gump, těchto dvou obrovských korupčních kauz, které se točí okolo prezidentské kanceláře, které se točí okolo Zelenského, okolo Andreje Jermaka, okolo Timura Mindiče, okolo lidí napojených na vládní řízení na Ukrajině. Tohle to všechno. Proto když je ta korupce takhle daleko na té Ukrajině a ta Ukrajina může tu korupci realizovat pouze ve spolupráci s evropskými politiky, tak je jasné, že O tom, jestli ta korupce bude nebo nebude pokračovat, se vlastně ani nerozhoduje v Kyjevě, ale rozhoduje se v Evropě. Rozhoduje se někde v Bruselu, rozhoduje se někde v Berlíně, rozhoduje se někde v Paříži, rozhoduje se někde v Londýně. To znamená, ty korupční mechanismy na Ukrajině nejsou samonosné. Ty jsou plně závislé na tom, jak bude pokračovat financování, jsou závislé na takzvaných kickback operacích. To znamená, aby připluly další peníze na Ukrajinu, musí Ukrajina z takzvaných kickback operací poslat politikům zpátky do Evropy takzvané vratky, takzvané posunutí peněz. Ale tak, aby to protikorupční orgány v evropských zemích nezjistily. Jak se to udělá? No, to se zase dělá zase skrze kampeličky, skrze pochybné finanční ústavy, anebo se to dělá skrze krypto. Že se vybere nějaký člověk, kde se řekne, on měl třeba nějaké darknetové tržiště, my mu tam pošleme ty peníze, on to jako daruje někde nějakému českému ministerstvu spravedlnosti a potom to odejde Bůh ví kam. Chápete? Takhle to funguje. To znamená, kdo je vinen tou korupcí na té Ukrajině? No, jenom ti Ukrajinci, nebo jenom ten Zelenský a ta jeho korupční skupina okolo něho, okolo kvartálu 95, jenom oni? No, oni jsou jenom součástí toho mechanismu. Nikdy by ta korupce na Ukrajině nemohla v takovéhle míře probíhat, kdyby tam neproudily ty obrovské peníze z Evropské unie a kdyby Evropa neumožňovala ty kickback mechanismy, které umožňují v podstatě udržení onoho koloběhu toku peněz na Ukrajinu a z Ukrajiny zpátky. Protože když dostanou politici takzvaně nasypáno z kickback operací, dostanou nasypáno, tak oni chtějí víc. To znamená, příště znovu schválí další dodávku peněz Ukrajině. A dokonce to chtěli udělat jako trvalý finanční mechanismus. Pamatujete si na zasedání Severoatlantické aliance, na summit NATO v Ankaře začátkem léta? Co tam chtěli prosadit? Takzvaný stabilní pravidelný mechanismus darování, dotování 70 miliard eur každý rok co rok na Ukrajinu, časově neomezeně, jak to tam chtěli schválit a jak se Česká republika, Slovensko a Maďarsko k tomu nepřipojili, k tomu mechanismu. No, tak to je přesně ono, dámy a pánové. Protože ty peníze, které mají proudit pod titulem Severoatlantické aliance a zemí Severoatlantické aliance, budou končit na Ukrajině opět v nějakých těch korupčních mechanismech. A ti, kteří se o to zasloužili, kteří se rvali o tu účast na tom NATO, dokonce běželi na ústavní soud, aby mohli být u toho v té Ankaře, aby tam mohli být všichni tihleti, tak všichni ti zbrojaři, všichni ti kamarádi všech těch prezidentů a všech těch politiků, kteří z toho budou takzvaně profitovat, tak je jasné, že až budou volby, tak přijdou prostě nějaké dary, přijdou prostě politikům, dostanou nasypáno na své volby, takzvaně, aby z toho něco měli. Je to naprosto průhledné, chápete? Je to korupční mechanismus. Takže ta válka na Ukrajině je de facto už ne o tom, jak Ukrajina získá zpátky nějaké své území, o tom už dávno není. Je to o tom, jak vydělat a proprat další peníze, které tam přijdou z rozpočtu evropských států, z Evropské unie. A lidi by měli říct, tohleto dál pokračovat nebude, musíme zastavit veškerou finanční pomoc Ukrajině. A teď. To nejdůležitější. Znáte politiky, nebo víte o politicích, kteří by měli ve volebním programu okamžité zastavení veškerého financování Ukrajiny, protože ty peníze tam slouží v korupčních mechanismech k něčemu a ke všemu jinému, než jenom k pomoci Ukrajině. Znáte nějaké takové politiky, minimálně ty, kteří jsou u moci? Ne. Ani jedna strana tohle nenavrhla, která je u moci v Evropě. zastavit financování Ukrajiny kvůli korupci, která tam probíhá. Nebylo dovoleno. Protože ta korupce není samonosná na Ukrajině, je napojená na evropské politické mocenské kruhy a samozřejmě podnikatelské kruhy. Proto fungují ty kickback mechanismy a proto objevují prostě peníze z Ukrajiny najednou v nějakých českých kampaličkách, najednou je někdo odnáší v igelitových taškách, najednou se o ně nikdo nezajímá a Ukrajina ty peníze nehledá. Chápete? Takže v takovémhle prostoru žijeme a žijete. A hodnotová politika by rozhodně neměla být založená na korupci a na podpoře a na enablování té korupce. A pokud voliči jsou ochotní politikům odpouštět korupci, odpouštět jim souhlas s 21. srpnem, odpouštět jim stranictví v KSČ, odpouštět jim všechny tyhle ty věci odkazovat se na takzvané demokratické hodnoty a že oni si to prý odpracovali, tak potom se občané nemohou divit, že žijou v takových s odpuštěním sračkách, v jakých žijou. Že si potom s nima politici vytírají pozadí. Nemůžou se potom důchodci ani divit, že je vláda okrádá o 1000 korun v průměru na valorizacích. A ono to ani nevadí, protože lidé se s tím nějak jako smíří a zůstanou v podstatě doma a důchodci nemají důvod ani vycházet do ulic. Oni vyjdou do těch ulic zase, až budou volby. Až přijede Babiš do města, nebo až přijede Petr Pavel do města, tak vyjdou tisíce důchodců na jejich volební meeting, na jejich happening, na náměstí, jako tenkrát, když Babišovi přišlo asi 15 000 lidí, to měl tenkrát to setkání s voliči před volbama. To byly ty záběry z České televize. Tam bylo vidět, že většina těch lidí, kteří tam jsou důchodci. Bylo jich tam 15 tisíc na tom setkání s Babišem. 15 tisíc jich bylo schopných přijít Babišovi na jeho předvolební meeting, ale nikdo nebyl schopen přijít na demonstraci proti Fialově vládě, která je okradla o 1000 korun v průměru na důchodech, na valorizacích. A tím je to dané. Pokud můžete přijít na volební meeting, ale nemůžete přijít za svá práva, tak o čem to je? Je to taková jakoby pohodlnost, nebo vám to nevadí, lidem to nevadí, důchodcům to nevadí, že přijdou tolikle peněz v průměru. Chápete, to už si každý musí zodpovědět zkrátka sám. Ale pokud neexistuje zpětná vazba, jako v tomto případě, tak je jasné, že ti politici si budou s občany takzvaně vorat. A jakým způsobem budou vorat? No, jednoduše. Vyberou od občanů peníze skrze daně, pošlou je s velkou pompou na pomoc hodnotové Ukrajině a ti Ukrajinci potom potají pomocí korupčního mechanismu část těch peněz kopnou zpátky do Evropské unie těm lidem a těm skupinám a těm organizacím a těm politickým stranám, které tenhle ten mechanismus pomoci a vyvádění peněz z Evropské unie na Ukrajinu umožnili, propagovali pod rouškou pomoci Ukrajině. A pokud tohle to chtějí voliči, pokud s tímhle tím souhlasí a ty strany, které nechtějí zastavit válku, dál budou volit, tak skutečně potom na horizontu roku 2030 si chystejte Kanady, chystejte si mundury, chystejte si KPZky, všechny tyhle ty věci, protože evropští verbíři už se blíží, už jich jdou. Aha, pokud oni chtějí skutečně ten konflikt s Ruskou federací, všichni ti generálové, všichni ti politici, všichni členové těch dozorčích rad, všech těch velkých podniků, které jsou nyní z civilní výroby transformovány na válečné podniky, pokud oni všichni to opravdu budou chtít a nebude žádný kontrolní mechanismus a nebude žádný odpor ze strany obyvatelstva, tak opravdu tu Evropu do toho konfliktu na horizontu roku 2030 do konfliktu s Ruskem opravdu přivedou a dovedou. To není žádné síčkování, to je konstatování reality. Tomu konec konců i podle těch názorů těch analytiků tomu konfliktu se nedá vyhnout, pokud občané a obyvatelé Evropy nebudou chtít se tomu vyhnout a nevyvinou odpovídající aktivity, aby se tomu vyhli. Takže konflikt na Ukrajině pokračuje kvůli tomu, že součástí korupčního válečného mechanismu je právě Evropská unie, politické strany a politici a zbrojní průmysl v Evropě, který ve spolupráci s evropskými politiky a ve spolupráci s politiky na Ukrajině umožňuje obrovský samoživitelný korupční finanční mechanismus, který je vzájemně propojený mezi Ukrajinou a Evropskou unií. To je realita. Takže takhle bych to uzavřel. No, máme 21.02. Tenhle ten monolog byl opravdu dlouhý, byl přesahovej, bylo to zleva doprava, nahoru, dolů a zpátky. Probral jsem to, myslím, úplně všechno. Ani by nemělo smysl vlastně mluvit o něčem dalším, protože všechno vlastně dneska souvisí úplně se vším. Takže já ti předám slovo, Vítku, a protože máme 21.02, tak určitě dáme nějakou přestávku, dáme nějakou jednu nebo dvě písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Určitě dáme dvě písničky, Pavel tam bez pochyby něco vybere a jenom upřesním, že my jsme to druhé téma nestihli, to vůbec nevadí, třeba se někdo na to zeptá z našich posluchačů, na které se určitě těšíme, takže prosím, volejte a prosím, zkuste stručně nebo zestručnit vaše otázky, aby se opravdu dostala na co nejvíce z vás. Máme tady řadu stížností, že necháváme mnoho lidí takzvaně vymluvit se. Nicméně, pokud se nikomu skáčeme do řeči a snažíme se ty lidi trošku nějakým způsobem zestručnit, tak zase nám píší jiní lidé, že zase skáčeme do řeči a že cenzurujeme a tak dál. Tak proboha, ujednoťte se prosím na nějakých, řekněme, optimálně zestručných dotazech, ať nenadává jedna či druhá strana, buď že necháme některé lidi dlouho mluvit, anebo že zase některým lidem, kteří dlouho mluví, jim skáčeme do řeči, obojí je prostě špatně, nezavtíčte se vůbec nikomu, takže to jenom na závěr této části. Pavle, zahrajeme si tady písničky.
2: Ano, standardní situace, tohle to se děje od začátku. Prostě jak je moc demokracie, tak to vždycky takhle dopadne.
1: Přesně,
2: no.
1: Přesně.
2: Takže já jenom chci upozornit na číslo telefonický, na který potom můžete volat po písnice. 608 12 14 19. Vy, kteří se díváte na televizi, tam to vidíte. Myslím, že tentokrát se bude volat na telefon, nikoliv na WhatsApp, když by to snad taky šlo, ale na jiný číslo, takže tohle to vůbec neřešme. Takže na telefon a já tam pustím jednu písničku a druhou, no, dohromady mají 9 minut. Není to moc, Vítku?
1: Já myslím, že to akorát, že VK přesně do hodinu, ani
0: to tak akorát,
1: bude vás nebyla pauza, jo, takže VK bude rád určitě, si takhle odpočine.
2: Dobře, tak jedem. Dám tam jednu starou písničku z roku 2014, Ochemtrice. Tak jedem. Tak super, vážení posluchači. Písničky nedohrály, hosté jsou na svých místech a my můžeme předat první telefon do vysílání. Prosím, jak jsme říkali, o stručnou a jasnou otázku. Takže můžete, prosím.
3: Zdravím, pana Vejka. Já bych se vás zeptat, já jsem teďka četla ten váš článek, kde píšete o Soloviovi a Alexu Jonesovi a vlastně se stotožňujete z jejich názory. Odvoláváte se na to, že jste vlastně v posledních předcházejících pátečních pořadech mluvil o tom též. A mě to strašně zarazilo, protože víte, jejich chování nereflektuje chování obyvatelstva. Já jsem sousedkou od paní, která má bratra na Ukrajině a on přijel, teď je tady týden, mluvila jsem s ním a mluví úplně něco jiného, než co vy píšete.
2: Dobře, já to zastavím, já jsem říkal, že to musí být jasná odpověď.
3: Otázka je o tom, proč vy dáváte prostor jenom těm politikům a vůbec vás nezajímá, co ty lidi říkají.
2: A jak může dát prostor lidem?
3: Ani jeden článek. jeden článek nemáte o tom, co říkají lidi.
2: A jak to může vědět, co říkají lidé?
3: Ani, ano, přečísli to, já to čtu. Já to čtu třeba na YouTube, si to přečtete.
2: Dobře, tak jo, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.
0: No, já bych jenom paní řekl, že já přináším a náš server přináší informace o událostech. My neděláme rozhovory. Jo, to je, od toho jsou jiné servery. Rozhovory dělají servery, které se specializují na rozhovory. Víte, že takové jsou například YouTubeové kanály, dělají rozhovory se zajímavými hosty, se zajímavými lidmi. Ale to, co jste navrhovala, jezdit někam s nějakými lidmi, dělat nějaké výjezdy někam na Ukrajinu, no nezlobte se, my nejsme Česká televize. Na to my nemáme peníze, nemáme na to ani lidi, abychom jezdili někam a bavili se někde s nějakýma lidma, kteří někde přijeli na Ukrajinu, na západní Ukrajinu a podobně a mají třeba pro banderovské názory. Není problém, pokud si udělat rozhovor někde na západní Ukrajině, ve Lvově, s nějakými banderovci, aby si čeští a slovenští čtenáři mohli přečíst jejich názory, na jejich protiruské názory a jejich probanderovské názory. Určitě by to bylo zajímavé, ale jak říkám, na to nemáme zkrátka finance. To je všechno o tom, že pokud chcete dělat rozhovory, tak jediné rozhovory, které můžete dělat, je se zajímavými hosty někde online na YouTube. To znamená, vezmete si nějakého politika, nebo si vezmete nějakého cestovatele, domluvíte se, uděláte rozhovor někde na YouTube nebo nějaké platformě, nebo jako třeba děláme tady každý pátek, že máme vysílání, anebo pozveme do našeho vysílání třeba Láďu Vrábela nebo Lubomíra Volného a podobně. To znamená, dáme prostor v rámci nějakých rozhovorů, ale bavit se někde na ulici s nějakým prostě lidmi někde na Ukrajině nebo z Ukrajiny, to vyžaduje samozřejmě zpravodajský štáb, který musí mít nějaké lidi, musí mít nějaké financování a nezlobte se na mě, ale když se jenom teď takhle bokem podívám na příspěvky financování našeho serveru 10 dní před koncem měsíce, tak to nakonec vypadá, že možná skončíme na konci měsíce. Jo, skončíme, protože já jsem se díval třeba na financování svobodného vysílače, vy tam máte nějaký 23% nebo 32%.
2: Taky bída pěkná, ano.
0: To je jako strašná bída, takže jako jsme samozřejmě strašně rádi za každou pomoc. Chápeme, že je těžká situace, finanční situace lidí, je drahota, inflace, jsou navíc dovolené, lidé jsou pryč, jsou na chalupách, že jo, mají tohleto jiné starosti, ale pravda je taková, že pokud prostě ta podpora nepřijde, tak nebudeme moci zkrátka na konci měsíce dál pokračovat. To jenom dopředu oznamuju, že ta situace je opravdu kritická. Já vím, že jsou dovolené, že lidé mají jiné priority, ale to, co teď řekla paní, jenom potvrzuje to odtržení od té reality. My kdybychom měli rozpočet třeba jako já nevím, nějaké médium, které prostě je takzvaně mainstreamové, má za sebou nějaké prostě velké sponzory, velké zbrojní závody, které financují zpravodajství o Ukrajině. Víte, že německé servery, německé zpravodajské servery mají část svého financování od německých průmyslových podniků, které jim platí prostě cesty na Ukrajinu, kde natáčí propagandistické rozhovory o hrdiných obráncích Ukrajiny, kteří prostě nenávidí Rusy a podobně a potom to vysílají, dělají s nima rozhovory. Jistě, samozřejmě. A je spousta Ukrajinců, kteří mají stejné názory, jako říkala paní teď. Ano, jsou, kteří mají úplně jiné názory, než co já píšu. Jenže znovu, to, co já píšu, nejsou rozhovory. Jsou to informace o událostech, aby lidé věděli, co se děje ve světě. Mnoho lidí nemá jazyk. Nás poslouchají většina našich čtenářů, teda typu, mluvím o čtenářích Aeronetu, tak jsou lidé starší ročníky, abych to řekl takhle, kulantně, a neměli angličtinu a měli ruštinu, když byli ve škole. Většina našich posluchačů a čtenářů. A i když měli tu ruštinu, pokud budeme, tak mnoha lidem i ta ruština se z hlavy tak nějak jako vykouřila. A proto to, co přinášíme, tak de facto jsou články, kde jsou videa a všechna ta videa, co tam dávám, tak jsou titulkovaná, aby tam byly české titulky, aby každý prostě mohl tu informaci načerpat tak, aby ji rozuměl. A víte, že ne každý tohle to dělá, že máte spoustu serverů, že tam prostě prsknou video a přeložte si to sami a nazdar bazar. To znamená, informační hodnota je o zpravodajství, to znamená to, co se kde děje. Ale pokud chcete rozhovory, tak musíte se obrátit na jiné servery. Pokud nějaké YouTubeové rozhovory. Ale pokud chcete přímo rozhovory někde na ulici s obyčejnými Ukrajinci, k tomu je třeba zpravodajský štáb, bohužel to neposkytujeme, na to nemáme peníze. Ani omylem, ani náhodou. Stačí se podívat na to naše počítadlo. Takže já bych na to takhle reagoval a jestli Pavel k tomu něco ještě řekne, nebo Vítek, a když tak bychom se pustili do dalšího volajícího.
1: Já myslím, že to bylo dlouhé, pojďme na dalšího posluchače, bychom netržovali.
2: Já jestli jenom můžu ještě do toho říct si to, že prostě vy můžete i volat se svými názory samozřejmě do svých, do pořadu, který vysíláme, většina z nás to vysílá živě, interakci. A vy nevoláte v poslední době, je to prakticky obrovská bída. Já vím, že toho teď je mnoho všude. Všude je mnoho nových serverů, každý se snaží nějakým způsobem ukázat něco a tak dále a tak dále. Takže to je těžký, ale opravdu vy můžete volat a to je velmi důležité se svými názory. Volejte něco třeba pro, i vy, kteří...
1: Něco podobného, no. Promiň, Pavel, jsem chtěl říct, ale nechtěl jsem to zdržovat, ale přesně něco podobného jsem tady měl připravené, že chci říct přesně.
2: Ano, přesně tak. Takže takhle, jdeme dál, puštím další do vysílání, prosím, můžete.
4: Ano, děkujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. Já jsem se chtěl pana VK spýtať na tajnou dohodu alebo tichú dohodu plánovačov NATO, ktorí už majú pripravené vojenské presuny a frontové línie, ktoré majú vzniknúť v šiestich štátoch v prípade vypuknutia vojny s Ruskom. Je to Estonsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko a teraz sa podržte Slovensko. A čo o tom viete, pán VK? A ešte poddotaz, keď to zabudnete, tak zavolám znova o týždeň, ale čo viete o presune veľkého množstva sovietského zlata v 89. až 91. roku do Izraela. Ďakujem pekne.
2: Taky děkujeme.
0: No, já děkuju.
1: Ale perfektní dotazy, ano.
0: No, samozřejmě. No, když to vezmu od konce, tak přesun zlata samozřejmě byl součástí stejného procesu, jako byl v Československu a jako byl ve všech zemích takzvaného východního bloku. Zlato bylo přesunuto pod kontrolu takzvaných, můžeme říkat, sionistických bankéřů. Ruské zlato nebo sovětské zlato bylo přesunuto do bank v Izraeli. Ve takzvané střední a východní Evropě většina zlatých rezerv byla přesunuta do kontroly domu Sionu v Londýně u National Bank of England. Tak bylo dohodnuto, to byly dohody, které byly uzavřeny na Římském klubu tehdy v květnu 1988. Tam bylo rozhodnuto o rozbourání takzvaného systému rozdělení Evropy, takzvanou železnou oponou. Víte, že už tehdy politici byli takzvaně připravováni na rozval řízení Sovětského svazu a takzvané zavázání si těch nových zemí, to znamená, aby dostali půjčky, aby dostali úvěry a aby hlavně získali takzvanou volnou směnitelnost svých měn, takzvanou konvertibilitu, abyste mohli československou korunu, tehdy československou směnit za západní měny, tak podmínkou takzvaných západčiků bylo, že jednotlivé tehdy ještě státní banky, protože to byly ještě státní banky, že převezdou svoje zlaté rezervy do kontroly v Londýně, do National Bank of England a Rusko, nebo Sovětský svaz, hroutící se Sovětský svaz, převedli svoje peníze do bank v sionistickém Izraeli, to znamená do izraelských bank a mimochodem nejenom do centrální banky, ale převedli peníze do nově vznikajících bank v rámci takzvaných nových prostorů, kam se stěhovali tehdy po rozpadu Sovětského svazu ruští židé. To znamená, to byly v rámci těch jednotlivých vzdělávacích ústavů, jako jsou ty ješivy, tak oni mají vedle toho i svoje vlastní finanční ústavy. Tam se přesouvaly zlaté rezervy a dodneška tam mimochodem jsou uloženy. Proto je takový nezlomitelný vztah mezi Moskvou a Tel Avivem, respektive západním Jeruzalémem dneska. To je ten důvod. Co se týče toho prvního dotazu. Jestli máte, tohle to mi uniklo, úplně mi to uniklo. Pokud máte nějaký odkaz, nějaký odkaz na článek, nějakou informaci, tak mi to prosím pošlete přes kontaktní formulář na Aeronetu. Pošlete mi to, protože to mi uniklo tohleto. Jo? To znamená, pokud se někde něco plánuje, nějakých 6 zemí, se plánuje, prostě, jak bude systém velení, nastavení, pokud je v tom zahrnuto dokonce i, no, nepřekvapuje, no, pokud je Slovensko, tak to znamená, že to, co, o čem jsem hovořil, o čem píšu články, že je skutečně realita. Znovu to zopakuji. Oni opravdu chystají procesy řízení na možný konflikt s Ruskem na horizontu roku 2030, jak o tom neustále mluví nejvyšší generálové Severoatlantické aliance a jednotliví politici a i náčelníci některých generálních štábů, jako třeba generálního štábu tady Bundeswehr o tom hovořil, že na horizontu roku 2029 až 2030, že Rusko může zaútočit a že je třeba se na to připravit. Oni se na to chystají. Oni vědí, že a proč. Jenom pánovi zdůvodnit proč. Jestliže Evropská unie, jestliže Velká Británie jako společník, jestliže společně provádějí údery, hloubkové údery do vnitrozemí Ruska, je válečné střetnutí mezi evropskými zeměmi NATO a Ruskem v dohledném horizontu naprosto nevyhnutelné. Tím je to dané, jestliže střílíte britské rakety, britské drony, západní, evropské, německé, to je jedno, do Ruska, na jejich ruské rafinérie, na jejich ozbrojené síly, na jejich paneláky, na civilní cíle, v nějaké chvíli bude muset Rusko atvičát. To bude muset odpovědět. A oni to vědí. Ti, kteří chystají těchto 6 zemí toho centrálního velení takzvaného, oni tomu říkají, nebo Rusové, proto už mají název, takzvaný Evropský front, který bude mít velení v nárazníkové oblasti onoho konfliktu. To znamená pobaltské země, Polsko, na jihu, Balkán a podle té informace, tedy pokud je to i to Slovensko, tak pokud to takhle bude nastavené, tak je jasné, že oni se na to chystají. Protože proto dělají úplně všechno, aby ta válka vypukla. Jestliže děláte všechno proto, aby válka vypukla, je jasné, že se na to chystáte i z hlediska procesů velení a řízení. Stejně jako se chystali 8 let na vyprovokování zatažení Rusů, aby vtrhli na Ukrajinu od roku 2014 do roku 2022, dělali proto úplně všechno, tak i nakonec se jim to povedlo. A oni se celou dobu na tu válku na Ukrajině chystali. Teď dělají úplně to samé. Je to šílené, protože dělají úplně to samé. Chystají se na válku s Ruskem. Znovu to zopakuji. Chystají se na ní. A když se na něco chystáte, musíte provádět přípravy, návrhy takzvaného frontového velení a vedení. Takže jenom zopakuji, pokud to máte nějaký odkaz na nějaký článek, pokud pán by mohl zaslat, tak mi to zašlete do redakce, já se na to podívám. Je to pro mě novinka, je to, že je nějaké tajná dohoda někde, že se něco prostě bude takhle realizovat. To by mě opravdu zajímalo. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustím se do dalšího volajícího.
2: Je připravený, prosím.
5: Dobrý večer. Banská Bystrica, Bobeš pri telefóne. Nemám otázku. Chcem sa len poďakovať vedúcemu kolotočov a celému support SBS Plzeň a tak ďalej. to, že ľudia si neuvedomujú, v čom kde sme a ako sme na tom. Bohužiaľ, je to smutné. Ľudia majú skutočne veľkú starosť o zaplatenie šekov. Neviem, ako sa to vyvinie. Môj názor je, že skutočne jediné, čo ľudí zobudí, tak bude práve ten ostrý bojový konflikt, keď ľudia prídu o majetky a mami, staré mami, otcovia, dcery, synovia o otcov. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
2: Taky veľmi
5: ďakujeme. Si vás vašu prácu. Ďakujem.
2: Taky ďakujeme. Ja vezmu rovnou další telefon. Ďakujem. Takže šup, tam vezmeme další, takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou, povídejte.
6: Dobrý večer, prajem, tu je posluchač zo Slovenska, práve si ešte ukladám drevo v pivnici, pripravujem sa na zimu, bez emisných povoleniek zatiaľ ešte, chvala Bohu. Chcel by som sa pána Veka opýtať na hnutie Republika. Viete, aký má názor na túto politickú stranu, keďže začali mútiť troška vody v Európarlamente a myslím si, že sú na vzostupe. Aký je jeho názor? Ináč, ja som jeho čitateľom jeho kníh, teraz čítam predposlednú, čaká ma na poličke Kanon okulty. A veľmi dobre tomu rozumiem, pretože bol som aj v politickej strane ľudstvenosťou Mariana Kotlebu. A aký je jeho názor proste na túto politickú stranu Republika?
2: A to jak, jestli mohou vedieť, sám nevím, kde to je, to je na Slovensku nebo niekde inde?
6: Prosím?
1: Ta strana Republika... To je na Slovensku, ale spíš proponenti, kdo figuruje v rámci té strany třeba nějaké známé osobnosti. Ano. V nás, v Česku, kde se o tom nevidí naši posluchači někteří, kdo třeba figuruje v té straně nějaké hlavní postavy třeba?
6: Ja si myslím, že sú projektom do budúcna Medzimoria. Takto by som sa chcel opýtať, či s tým súhlasí pán Veka, alebo nie. Ďakujem.
1: Dobrá.
2: Tak jo, dobře. Tak jo, tak na skle. Tak.
0: No, ja děkuju za dotaz. No, strana Republika, Slovenská strana Republika, tak to je v podstatě asi jakoby ta nejprogresivnější, než to slovo používat, pro stranu, která je do vlastenecké teze, je asi nevhodný, ale samozřejmě stranu vede pan Milan Uhrík, poslanec Evropského parlamentu, natáčí videa. A co se týče afilace, politické afilace Republiky, podle mého názoru je to strana, která se nachází víc vpravo od české SPD, ne příliš vpravo, ale u politiků je vždycky problém v tom, že do poslední chvíle, než vstoupí do jakéhokoliv koaličního projektu ve vládě, protože bez ohledu na to, jaký výsledek udělá na Slovensku Republika při parlamentních volbách, myslím příští rok, už tam budou mít volby do parlamentu, tak bez ohledu na to, jaký udělá výsledek, tak zřejmě volby nevyhraje a pokud udělá pěkný výsledek, možná dostane nabídku k účasti na koaliční vládě Roberta Fica, který z největší pravděpodobností znovu sestaví další vládu. Otázkou samozřejmě bude, za jakou cenu ta vláda bude sestavená a z čeho Republika bude muset ustoupit, stejně jako ustoupila SPD v České republice, když chtěla vstoupit do vlády s takzvanými umírněnými liberály Andreje Babiše a s nečitelnými motoristy pana Macinky a pana Turka. To znamená, z čeho všeho se bude muset slavit. A otázka na to, jestli budou zastávat koncept Trojmoří. No, to by bylo nošení vody do mlýna, nebo vody na kolo ve mlýně, protože to samé, co dneska probíhá v Evropě, to znamená proces snahy o zatažení Evropy do nějakého konfliktu na horizontu roku 2030, tak proti tomuto procesu globální prediktor nasazuje projekt takzvaného Trojmoří a lépe řečeno než Trojmoří, teď proto se používá takový ten alternativní název a říká se mu Intermarium, tedy latinsky, že mezimoří. A Trojmoří i Intermarium jsou to dva názvy pro označení téhož, jsou to synonyma. I když konceptuálně bychom tam nějaké rozdíly našli, a to si hned řekneme, Trojmoří je původně projekt polského vůdce Pilsudského. Jeho představa byla o tom, že Velkopolsko, které vznikne na prostoru Evropy poté, co padne carská říše a zhroutí se Velkouhersko a tak dále. To znamená, byl taková představa Velkého Polska, které bude iniciátorem takzvaného Trojmoří s tím, že dojde k politickému sjednocení vlád na pobřeží Jadranu, Baltského moře a moře Černého. Jo, to znamená tenhle ten prostor. A že takhle tedy vznikne jakýsi prostor Trojmoří. Intermarium je v podstatě de facto totéž, ale pozor, už ne pod kontrolou Polska. Intermarium je projekt globálního prediktora, který chce vytvořit blokační mechanismus mezi znacifikovaným Západem, znacifikovanou západní Evropou, která by si chtěla střihnout jadernou válku s Ruskem, což globální prediktor nemůže tolerovat, protože Rusko je plánováno pro velkou roli Číny jako surovinová základna pro růst takzvaného Pax Sinica. Pax Sinica, svět podle Číny. Dnes máme systém Pax Americana, ale Pax Sinica, tedy svět podle Číny, je proces globálního prediktora. Cílový proces do roku 2050. Globální prediktor chce veškerou moc, řízení, procesy bezpečnostního aparátu celé planety, všechno chce převést do Číny, aby Čína byla centrem světového řízení, minimálně toho ekonomicko-politického. A pozor, důležitá věc, Čína je na tom podobně jako Německo. Velký prostor, velká základna, velký ekonomický výkon, ale nemá na svém území dostatečný objem potřebných surovin pro svůj běh. Proto globální prediktor, pokud chce přesunout řízení, proces řízení ze Spojených států do Číny, tak musí pro Čínu zajistit laciné, prakticky neomezené zdroje. A k tomu je potřeba Rusko. A protože globální prediktor nikdy nepracuje jenom s jedním plánem, ale má více plánů, plán A, plán B, tak je třeba říct, že globální prediktor dokáže ty zdroje pro Čínu zajistit, i když Rusko zůstane v celku a vyhraje válku na Ukrajině, i když o tu Ukrajinu už ani válečně, ani vůbec teď není ani řeč, o tom není třeba se bavit, anebo i kdyby se Rusko rozpadlo na více států, slabých států, tak to by byl pouze plán B. Celé Rusko nebo rozpadlé Rusko? Celé Rusko plán A, rozpadlé Rusko plán B. Oba dva varianty jsou pro globálního prediktora přijatelné. Ale pozor, co není přijatelné, je ovládnutí rozbitého Ruska americkým národním prediktorem a především tím, čemu se dneska říká ten systém takzvaného sionistického aparátu a sionistického řízení z Londýna Evropy. To znamená, ten systém by narušil postavení plánu globálního prediktora, tu řídící kontrolu Číny. Proto Intermarium je projektem globálního prediktora, který se snaží zablokovat válečný konflikt mezi Evropskou unií, mezi západní části Evropské unie a mezi Ruskem na přelomu roku 2030 a za rokem 2030. To znamená i všechny alternativní strany, které dneska usilují o zastavení válečného konfliktu na Ukrajině, a mezi ty strany patří i republika samozřejmě, tedy zastavit válečný proces, tak všechny tyhle ty strany se podílejí de facto na budování systému Intermarium. To znamená, to není o tom, že oni se rozhodnou, je to o tom, co dělají. Mnoho lidí dělá nějaké věci, aniž by věděli, co dělají, takzvaně v rámci jakého procesu řízení to probíhá. To znamená, chápete, máte spoustu politických stran, které se začaly profilovat jako proti válce na Ukrajině, což je konceptuální příčina. To znamená kolapsy národních ekonomik kvůli tomu, že se národní ekonomiky odpojily od ruských zdrojů a klesají preference politických stran. To znamená, ty strany se honem rychle musí takzvaně přehodit na jinou politickou notu, musí najednou více usilovat o zastavení konfliktu na Ukrajině. Ale dělají to ne kvůli tomu, že by chtěli, ale protože jsou do toho dotlačeni okolnostmi. A všechny alternativní strany se stanou v podstatě součástí projektu Intermarium. Všechny strany, které jsou pronárodní, jsou vlastenecké, se chtě i nechtě stanou součástí projektu Intermarium. Proč? Z jakého důvodu? No, protože země, které nechtějí válku s Ruskem, jsou automaticky součástí projektu Intermarium, blokačního mechanismu globálního prediktora. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Čeká dlouho, ale stále čeká, tak prosím.
7: Dobrý večer, posluchač Jiu Čech. Já bych měl takový dotaz na alternativních serverech. Koluje docela dlouho už taková fotografie, nevím teda z jakého roku, je to velmi zajímavá fotografie. Pokud teda je pravá, je to rodinná fotografie, kde na jednom snímku je Otto Skorzeny, Josef Mengele a Reinhard Gehlen, což byl šéf zpravodajské služby Třetí říše. A ještě jsou tam dvě osoby, ty jsou popsané jako George Scherf mladší a George Scherf starší. A já si chci zeptat, ta teorie, která o tomhle to mluví, říká, že vlastně George Scherf starší a mladší jsou dnešní Georgeové Bushové, který sedí vlastně, nebo seděli jako prezidenti korporace USA a v podstatě to byli jako německý špioni. Tak jestli by tohle mohl pán VK okomentovat, a ještě jestli bych mohl okomentovat to, že vlastně tahle ta fotografie, pokud je pravdivá, tak nabízí podporu té teorii, že vlastně nacismus byl dvouproudej, jeden proud byl vlastně pro široké masy, kam mohl se člověk dostat, a ten druhý proud, ten rozhodující, byl vlastně spřízněný krví a tam vlastně se člověk dostat nemohl a vlastně, jo, teda chceli, jestli by to mohl komentovat. Děkuji.
2: Tak, prosím.
0: No, já děkuji za dotaz. Prosím vás, nezaměňovat fašismus a to, co je ve Spojených státech, takzvané velké lóže ilumináty. To je, prosím vás, to je zaměňování okultních a světských procesů řízení. Nacismus je světský proces, lidový světský proces, okultní procesy, ale všechno to, co probíhá okolo velkých lóží. Takzvaný skupina Skull and Bones, ze které vycházejí prakticky všichni američtí prezidenti. Lóže ilumináckých organizací ve Spojených státech, které jsou v podstatě v svém principu židozednářské organizace, ale s posunem do něčeho, čemu se říká takzvaný osvícený gnosticismus. A na to opravdu nemáme čas, to by bylo na extra povídání, ale osvícený gnosticismus vychází v mnoha ohledech z takzvaných praxí velkých lóží, židokřesťanských velkých lóží, a ve Spojených státech tenhle ten okultní proces takzvaných osvícenců, tedy iluminátů, kontroluje všechny silové procesy. je to okultní proces, to znamená, a to je zajímavé, okultní procesy velmi často v podstatě mají hodně takový jakoby fašizační nebo nacifikační charakter a étos, ale je to kvůli tomu, že ten proces de facto je ve svém vlastním principu v podstatě krycím mechanismem pro vlivové operace nadnárodního, tedy globálního prediktora. To je důležité, protože tihleti osvícenci nejsou osvíceni kvůli tomu, aby posilovali nějakou národní notu nebo národní republiku, ale aby vyplňovali roli nadnárodních procesů řízení. A k tomu slouží právě jejich lože, jejich skupiny. Proto všichni ti Bushové a všichni ti další, kteří byli součástí těchto okultních organizací, tak všechny

0: to znamená na východ a západ, kdy západ byl kontrolovaný Spojenými státy, pak s Amerikána a východ Sovětským svazem, ten proces se globálnímu prediktorovi nezdařil, protože byl na hranici vyvolání termojaderné války mezi východem a západem. Proto globální prediktor rozhodl o rozbourání obou subjektů. Nejprve Sovětského svazu, a teď o několik desítek let později globální prediktor dokončuje rozborku Spojených států. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Čeká, tak prosím.
2: Dobrý večer. Já keby som mohl ještě nakrátko povedať, podle môjho názoru Európska únia nie je pripravená na vojnu s Ruskom, lebo dobré, jedna vec sú útoky dronov alebo útoky raketami. Mimochodom, tie rakety, ktoré ide Turecko dodať Ukrajine, tak tie atak MS, tak oni sú veľmi dobre zostreľovateľné Rusmi, nakoľko vyletia až do kozmu a Rusi majú dostatok času na to, aby na to reagovali. Ale Európska únia sa systematicky zbavila zbrojného priemyslu. A napríklad v Rusku, keď postavia nejakú továren zbrojnú, tak musia do nej zamestnať, musia mať ľudí, ktorí to vedia urobiť a musia do nej zamestnať 30% personálu z pôvodnej zbrojárskej fabriky, aby ich naučili vyrábať tých ďalších zamestnancov. Toto Európa nemá. A tým pádom, ako keď, či to nie je len viac zbožné prianie, ako reálna schopnosť Európy, ale poslať vojakov, nie drony, nie rakety, poslať vojakov a urobiť plnohodnotnú vojnu s Ruskom, lebo myslím si, že nie. A potom toto, čo spomínate, to, ten projekt Inter Maria, to nie je náhodou dané tým, že oni chcú západnú Európu zmeniť tou migráciou na niečo iné, než je teraz, a tým, ale naše krajiny by mali zostať ako nejakým spôsobom konštantné, tak ako sú teraz. A toto je, lebo napríklad aj Veľká Británia vystúpila preto z Európskej únie, aby, lebo v Európskej únii už mali vznikať nové národy, nové štáty, tak ako o tom hovoril Obama, myslím, že už z roku 2012. Tak teda ten globálny prediktor, to je ktorý? Koho myslíte? To je dom Sion, to je dom Chabad, alebo je to americký národný prediktor?
1: Dobře, díky.
0: Dobře, děkuji za dotaz. Děkuji za dotaz. Podívejte se, začnu teda od začátku. Otázka. Má Ukrajina dostatek zbraní na to, aby pokračovala ve válce? Má dostatek lidí, aby pokračovala ve válce s Ruskem? Nemá. A přesto válka pokračuje. Úplně stejně je to s Evropskou a bude s Evropskou unií. To, že má nedostatek zbraní a že se neví, jak to bude s lidma, to jim nebrání ve vyvolání toho konfliktu. Tady si mnoho lidí neuvědomuje, že jak na Ukrajině, tak brzy v Evropě. Chápete? Dokonce teď zazněl ten názor, protože já nemám čas dělat všechna ta videa, opravdu nemám na to čas, ale ten názor, který zazněl teď na francouzské televizi od toho válečného vojenského analytika, tak on řekl, on tam reagoval mimochodem na stejný dotaz, který teď řekl posluchač. Volala tam posluchačka do toho pořadu a on jí na to odpovídal, že nedostatek zbraní, současný nedostatek zbraní a nedostatečná vojenská základna v případě konfliktu nebude bránit Evropské unii v mobilizaci do vojenského konfliktu proti Rusku v případě napadení Evropské unie. Nebude bránit v mobilizaci. Nedostatek. A tohleto je třeba podtrhnout dvakrát, třikrát podtrhnout a přidat za to čtyři vykřičníky, aby si to lidé uvědomili. Současný nedostatek zbraní v Evropě není důvodem pro nerealizaci válečného konfliktu s Ruskem na horizontu roku 2030, stejně jako nedostatek zbraní na Ukrajině není důvodem pro zastavení války s Ruskem. Není důvodem. Mnoho lidí si to neuvědomuje. A teď pozor, důležité vysvětlení. Proč je to tak možné? No, protože Rusko v případě toho konfliktu se bude chovat a postupovat úplně stejně. Proč? Z jakého důvodu? Protože součástí globálního prediktora je dokončit rozborku systému Pax Americana. A do značné míry se to daří, protože Spojené státy se odsouvají z Evropy. Mocensky, politicky, ekonomicky, postupně.

0: se odsouvají. A to, co má proběhnout s Evropou, Evropa bez Spojených států bude fragilní, bude křehká a bude možné realizovat intermarium. To znamená rozdělení Evropy tak, aby k té válce v podstatě nedošlo. V případě, že k ní dojde, tak to může dopadnout různými způsoby. V případě jaderné výměny by samozřejmě Rusko umlátilo celou Evropu do doby ledové nebo do pravěku. Zkrátka v Evropě by nezůstalo vůbec nic, protože objemy jaderných hlavic v Rusku se nedají srovnávat s objemy pár desítek hlavic někde ve Francii a pár desítek hlavic někde ve Velké Británii. To se nedá prostě. To znamená, výsledkem takového konfliktu bude úplně celé zničení západní Evropy anebo prostoru Evropy s tím, že Rusko bude vítěz podle proroctví jakožto král severu. Bude vítězem. To je varianta A, plán A. Plán B je, že evropská agrese jakýmkoliv způsobem, která by byla spojená s mobilizací a s vyvoláváním nepokojů uvnitř Ruska, útočením na fabriky dálkovými drony a raketami a podobně, by vedlo k destabilizaci Ruska. V Rusku by došlo ke státnímu převratu, ke svržení vlády v Kremlu a došlo by k nastolení nějaké prozápadní loutkové vlády, což by vedlo k rozpadu Ruska. Tak tenhle ten model by de facto pro globálního prediktora skončil tak, že ty země, které by byly za Uralem, by zřejmě globální prediktor se snažil získat pro kontrolu pro takzvané globální systémy a pro takzvaný systém Pax Sinica, zatímco všechno, co by bylo před Uralem, by připadlo domu Sion v Londýně pod kontrolu Londýna, což je tedy hlavní architekt evropské agrese proti Rusku. Londýn, londýnské kanceláře. To znamená, to je plán A, plán B. Preferovaný plán je plán A pro globálního prediktora, ten druhý plán je v podstatě na druhém místě. Ten už není tak preferovaný. Každopádně obě dvě varianty jsou pro globálního prediktora přijatelné. A teď otázka, co je to ten globální prediktor? No, globální prediktor je sdružení nikým nevolených osob, nikým nevolených lidí, sdružení osob z dlouhověkosti, z krevní linii Amšalach a Redim, ti, kteří rozhodují o procesech řízení na této planetě v horizontech staletí, stovek let, vzhledem ke své dlouhověkosti. To znamená, to je globální prediktor. Ti, kteří po Abrahamovi mají takzvané neomezené telomery v DNA, to znamená nestárnou, zůstávají stále, řídí procesy, pokračují v řízení procesu. Mimochodem, já jsem o tom měl už několik článků, mám o tom i tu knížku, tu první mimochodem. A pokud jste ji nečetli, tak si ji určitě přečtěte, jak funguje takzvaný švýcarský vzorek lidé s obrovskou dlouhověkostí, jako Abraham a podobně, neporušené genetické telomery, to znamená lidé nestárnou, díky tomu jako vampíři, doslova jako vampíři, možná takové ty příběhy o vampírech jste četli, že žijou napříč staletími, že pijou lidskou krev a nemohou zemřít, že jo, a že se musí vždycky po několika desítkách let odstěhovat na jinou adresu, aby ostatním lidem nebylo podezřelé, že vůbec nestárnou, protože by to bylo velice nebezpečné, takže se odstěhují někam do jiného státu, tam žijou dalších 40-50 let, potom se odstěhují dál, žijí dalších 50 let, vždycky kvůli tomu, aby nebylo ostatním lidem divné, že jsou jako že nestárnou a tak dále a tak dále. Tohle to je takzvaná ta urban legend, to znamená něco, co je v příbězích o upírech. Jenže ti upíři de facto ale v skutečnosti existují. Akorát, že nepijou krev, nemají ty zuby, ale mají tuto dlouhověkost. V krevní linii Amšalach a Redim. Dožívají se 700, 800, 900 let. Díky tomu řídí napříč staletími globální procesy. Oni jsou součástí takzvaného globálního prezidia, tedy globálního prediktora. Ale to máte uvedeno v té první knižce moji. tam to máte víc rozepsaný. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se tedy do dalšího volajícího.
1: Ano, do posledního posluchače se pustíme, už je 55, takže poslední posluchač, který nám volá.
2: Toto uteklo, tak prosím.
3: Dobrý večer, děkuji vám všem, přátelé, za vaši práci. Já jsem měl takové dva menší dotazy, jeden takový teoretický. Zajímalo mě jedna hvězdička českého energetického nebe, jinak tady posluchač Gabriel Stovačová. A zajímalo mě, on tvrdí, že v podstatě Green Deal do Evropy byl importován z Ruské federace kvůli tomu, že se Merkelová domluvila s Putinem na tom, že skrze ten plyn ovládnou Evropu, udělají si z toho takový biznis. Ale jako mě to moc nesedí, to je jenom taková otázka na vás a technická otázka, spíš praktická pro nás, vzhledem k tomu dnešnímu té debatě o tom intermáriu, kdyby tohle neklaplo, co si myslí pan VK o tom použít Rakousko jako útočiště, kdyby Česká republika pokračovala dál v té náručí NATO, jako v té expanzi na Rusko, jestli Rakousko by bylo jakoby mocné útočiště, které je mimo NATO, aby člověk prostě nemusel jako podléhávat tady jako těm odvodovým příkazům a spol, ale mohl prostě se s tady spakovat do Rakouska, protože to je prostě kousíček od nás a jestli Rakousko by v podstatě dodrželo, že by nevydávalo jako Čechy, řekněme, jako dál do Česka.
2: Dobře, já bych to už stopnul, aby jsme vůbec stihli odpovědět, tak prosím.
3: Dobrý, děkuji.
0: No, já děkuju za dotaz. Teoreticky by to tak mohlo fungovat, ale víte, kdo byl Adolf Hitler a víte, jakou měl původně národnost. Jo? To znamená, že v případě, že by vypukl jakýkoliv konflikt mezi Ruskem a Evropskou unií, já mám opravdu velký otazník nad tím, jak by dlouho vydržela neutralita Rakouska. Mám opravdu velký otazník, protože míra nacifikace, která by se rozjela napříč celou Evropskou unií, ten řev, ten nacifikační étos, že jsme ve válce s Ruskem, musíme mobilizovat, ten by byl možná tak silný, že by dokonce mohlo i teoreticky Rakousko na svoji neutralitu rezignovat. Takzvaně v duchu tradic. Že to znamená, že by se znovu jako připojilo k Německé říši a zahájilo, spustilo by mobilizace rakouských vojáků společně se silami Wehrmachtu, aby bojovali proti Rusku na frontě na východě. Já nemám v této otázce, já děkuju za ten dotaz, ale opravdu mám obavy, že v případě konfliktu s Ruskem, jestli by ta neutralita byla opravdu neutralita Rakouska zachována, protože neutralita Rakouska byla garantována Sovětským svazem, jakožto neutrální země, ale západní země nebo vítězné mocnosti neutralitu Rakouska nikdy formálně neuznaly. To znamená, neutralita byla deklarována Sovětským svazem. Mimochodem, stejně tak státní hranice Československa byly garantovány Sovětským svazem a nikoliv ostatními mocnostmi v roce 1945. Američané, Francouzi ani Britové státní hranice obnoveného Československa neuznali v žádných dokumentech, v žádných oficiálních materiálech. Tohle to všechno bylo garantováno pouze ze strany Sovětského svazu, kde takzvané rozlišení hranic, rekognizace hranic byla uzavřena v mezistátní smlouvě mezi Československem a Sovětským svazem v roce 1945. Na jehož základě byla Zakarpatská Zakarpatí, že jo, ten ocas Československa byl odstoupen Sovětskému svazu na základě té smlouvy. V té smlouvě se Sovětský svaz zavazuje, že uznává státní hranice Československé republiky obnovené. To znamená, pouze se Sovětským svazem má Česká republika a Slovensko garantované své státní hranice. To je důležité, dneska už jsou to dva různé státy, to znamená, oba dva státy mají své hranice uznané pouze Sovětským svazem a nástupnickou Ruskou federací. Západní státy státní hranice nám neuznaly do dneška. Takže pozor na to, je to s velkými přesahy, ale je to samozřejmě všechno. Máme 22 hodin, takže to bylo úplně vše. Já se teda loučím s vámi, se všemi našimi posluchači, čtenáři a samozřejmě s tebou Vítku a s tebou Pavle, díky za pěkný písničky. No, vy si určitě všichni užijete samozřejmě víkend i příští týden, že jo, ty vedra, že jo, a když občas něco sprchne, tak bude dobře. A opět se uslyšíme příští pátek po 19.45 a přineseme další témata z domova i ze světa. Takže já se s vámi se všemi loučím.
2: Nevím, jak teda u vás, VK, ale tady teda prší už celý den a docela chčí je dost s prominutím. Takže už je to dost. Jo? Tak asi tak.
0: Takže je třeba zase, aby zase svítilo.
2: Aby zase svítilo. Už to stačilo zase pro změnu. Tak jo.
1: Tady naštěstí neprší, nicméně já ještě takové trošku humorné zakončení. Já si nedokážu představit tu armádu v Evropě, která by se mobilizovala, všichni ti šampóni a mileniálové s tím sojovým latte v jedné ruce, s veggie burgerem a bubble tea v ruce druhé, s nagelovanými nechty a dready, jak prostě jdou do té války a v rámci té armády, kdy vlastně povinná armáda byla zrušena, tuším u nás od roku 2004, na Slovensku od roku 2006, znamená, nejsou ani zvyklí nějakým způsobem bojovat, máme tady určitou profesionální armádu a tak dál, ale to je jenom torzo z toho, co bylo dříve, jo. Tak já si nedokážu opravdu představit, jakým způsobem tato generace by fakt jako bojovala, já nevím.
0: No, já bych tomu řekl jenom, že aby jsme neprodlužovali, ale já bych tomu řekl jenom jednu věc. Znovu, pokud chcete znát odpověď, podívejte se na Ukrajinu, jak to fungovalo na Ukrajině. Já to zopakuju. Na Ukrajině 24. a 25. února 2022 byly mobilizovány ročníky 25-letých až 55-letých mužů. 25 až 55. Všechna velení, která, nebo všechny útvary byly koncipovány tím způsobem, že velení, velitelství, rozhodování, úrovně četařů, úrovně poručíků byly obsazeny všechno mužmi nebo muži nad 50 let věku, tedy starými, staršími. A ti, kteří byli mobilizováni v tom věku jako mladíci, 25 let a více, tak ti byli v podstatě mobilizováni do jednotek pod velením o jednu generaci starších velitelů. Přesně takhle by to bylo realizováno v Evropské unii. Do velení by byli povoláni vojáci, kteří mají nějakých 50-55 let a vycházeli v době ze systému armády čerstvě rozpadlé ČSLA v počátkem 90. let, to znamená, měli ještě starou školu a ti by byli velitelé. Ti by měli role cvičitelů, takzvaných důstojníků, měli by tam role velitelů jednotlivých útvarů, měli by role velitelů jednotlivých družstev, prošli by, vzali by ty šampóny takzvaně a dali by jim nějaký měsíční výcvik někde, by jim ukázali, takhle se střílí, s tím, že by se počítalo, že tam bude nějaká vysoká mortalita, nějakých 50-60% v prvním týdnu boju a tak dále a tak dále. Ale co je důležité, ve většině případů a z největší pravděpodobností by ta válka probíhala stejně jako na Ukrajině. Rusové by se snažili nepoužívat jaderné zbraně, snažili by se o frontové pojetí války někde na nějaké nepohyblivé válečné linii a z největší pravděpodobností ten konflikt by měl stejný průběh jako na Ukrajině, to znamená model ruského pomalu se valícího mobilního masomlína, do kterého z druhé strany by padaly statisíce a statisíce evropských vojáků, kteří by tam byli nasunování jako krmivo pro tento mobilní masomlín. Stejně jako na Ukrajině. Musím znova zopakovat. To, že Evropa nemá zbraně, není dobře vyzbrojená na válku, neznamená, že si nemůže střihnout válečný konflikt s Ruskem. To neznamená. Protože stejně tak to platí na Ukrajině. Ukrajina by v normální situaci už dávno měla skončit. Měla by uzavřít mír. Nemá zbraně, nemá dokonce už své vlastní lidi, všichni už umřeli, minimálně ti schopní. Už nemá nikoho. Ale s velkou podporou Evropské unie a dokonce i s neochotou Kremlu použít větší objemy armády a větší objemy těžkoobjemových zbraní. Zkrátka ta fronta je někde zabetonovaná a malé jednotky postupují frontou dopředu, přičemž fronta je přikryta obrovskými mraky dronů z jedné i z druhé strany, které ničí tanky, které ničí těžkou techniku na obou stranách. A fronta může postupovat jenom po malých skupinách, nějakými průniky malých ozbrojených skupin. A takhle se posouvá fronta. To je dnešní moderní válka. A protože moderní válka má tenhle charakter, nepotřebujete velký výkon zbrojního průmyslu. Potřebujete vyrobit jenom dostatečné množství dronů, což pro Evropskou unii není problém. Znovu, podívejte se, kolik používá Ukrajina tanků na frontě. Počet nula. Kolik potřebuje dělostřeleckých systémů a děl? Počet nula. Kolik potřebuje stíhaček na boj z Rusy? Počet jeden, dva, tři kusy propagační někde lety okolo Kyjeva, to je všechno. To znamená, na frontě nejsou. Takže jak se tam bojuje na té ruské frontě, na té Ukrajině? No, jsou tam zákopy, mají tam samopaly a jsou tam operátoři dronů. Takhle vypadá současná válka. A z největší pravděpodobnosti by takhle vypadala i válka Evropské unie s Ruskem. Přesně tenhle charakter. A výsledek, ten by byl jediný. Do toho pomalu sesunoucího ruského posuvného masokombinátu, do jeho chřtánu, by padaly tisíce a tisíce a tisíce evropských mužů, kteří by byli nejprve v rámci nějaké jakoby nadšené dobrovolné mobilizace nasunovány do boju a potom už nedobrovolné mobilizace pomocí busifikace, pomocí odvodových úřadů, jakýchsi variant TCK, kteří by lovili lidi prchající před povolánkami na frontu, kteří by je lovili nejenom na území státu, ale po území celé Evropské unie. Takže pozor na to, není to tak těžké vyvolat válku Evropské unie, protože oni vědí, ti generálové v NATO, v Bruselu vědí, že ta válka by neměla charakter druhé světové války, která vyžadovala obrovské množství zbrojní průmyslové výroby a těžkého hutního průmyslu na výrobu tanků a obrněných transportérů a polních děl a houfnic. Ne, ne, ne. Ta válka by měla charakter války na Ukrajině. Malé ozbrojené skupiny, které jsou vyzbrojené pouze samopaly a které jsou zakopané v zákopech a válka postupuje tak, že malé útvary postupují někam vpřed a snaží se vyhnout záplavě dronů na nebi. To je celé. A jediná technika, která tam jezdí, to jsou civilní auta, která jsou zadrátována ochrannými klecemi proti náletům dronů. A to jsou civilní auta, civilní pick-upy. Takhle vypadá moderní válka. Nikde nejsou žádné tanky, nikde nejsou žádné obrněné transportéry, nic. Proto znovu varuju, že ta válka může vypuknout i za současné situace. Protože Evropa nepotřebuje ty tanky, nepotřebuje ty dělostřelecké granáty. Ta válka by totiž měla charakter, jako je válka na Ukrajině. Takže takhle bych na to jenom reagoval a strašně přetahujeme, takže já se loučím, užijte si krásně víkend a pro tuto chvíli vám přeji dobrou noc.
1: Já se taky v rychlosti loučím, nebudu to zdržovat. Nic, všichni hezky děkujeme za přízeň a dobrý večer, případně dobrou noc.
2: Já se také loučím.
4: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Pojďte s námi změnit svět.
1: Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny.
0: Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny, protože všichni jsme jedno.
1: Změníme svět k lepšímu pro všechny. Všichni jsme jedno.
0: Změníme svět k lepšímu pro všechny. Staňte se aktivními tvůrci, zakladateli a šířiteli platformy, která pomůže lidstvu v sofistikované transformaci na vlně součinnosti, sounáležitosti a koherence.
2: Vítej.
3: Ano, už jste tam slyšet, přátelé. Takže krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, tady na SVCS. Hlasí se vám Radek ze studia Morava a máme tady bratry Sapetovi a dneska si budeme zase povídat o e-koruně. A aby jsme se neodchylili od tématu, tak začneme opět příběhem, takže já dávám slovo tady jednomu z bratů, oni se vám postupně představí, takže Jirka začne a potom se připojí i jeho bratr. Tak příjemný poslech, dámy a pánové, začínáme story o e-koruně.
4: Takže já taky přeji hezký podvečer a začneme opět příběhem. Jmenuji se Pavel. S manželkou Aničkou máme 3 děti. Karolínku, Nikolku a Davida. No, děti. Nejmladší David bude mít 17 a 26-letá Karolínka čeká tento rok dítě. Píše se rok 2039. Já budu mít brzy 50 let. A ještě ze mě bude děda. Tento rok pro mě znamená hodně a protože není jediným a doufám ani posledním, rozhodl jsem se zanechat tuto vzpomínku ve formě, která je dnešní generaci blízká. Moc se nečte a psát rukou jsem nikoho neviděl už pár let. Není to kritika, spíše postesknutí. A tím bych mohl otevřít další rok mých vzpomínek. Rok 2019. Pro své vnouče vysvětlím, jak to tehdy bylo. Byl to čas demokracie. V demokracii, a nenech se zmást části slova demo, nebyla to žádná zkušební verze. Tehdy to běželo zostra. Existovalo mnoho politických stran, to byla uskupení lidí, kteří chtěli v podstatě stejnou věc jako dnes. Ale tehdy měli pocit, že právě oni to umí lépe než ti druzí nebo třetí. Nehledali shodu, ale neustále se kritizovali. Docela malé uskupení lidí si zase říkalo vláda. Vládu sestavila ta strana, která získala nejvíce hlasů ve volbách. To byla ta iluze, že vlastně občan svobodně rozhoduje o svých vládcích, že si vybírá jemu nejbližší názorovou skupinu a ta ho směle povede k lepšímu životu. Názory, nápady a inovace ale ve skutečnosti nehrály žádnou roli. Vše to byl obchod, stejně jako naše železářství. Kdo měl dost peněz, si najal ty nejlepší manipulátory, sociální experty a hlavně zaplatil účinnou reklamu. Určitě se ještě na internetu dají sehnat jejich hesla. Dnes se tomu smějeme, jako jsme se tehdy smáli tomu, co zažil můj otec v socialismu. Ale o tom já moc nevím. Vím, že si lidé té doby zažili hodně nesvobody. Lidská historie má takových smutných kapitol až příliš. Co je k tomu vedlo? Co vedlo jednoho člověka, aby zotročil druhého? Co vedlo jednoho člověka, aby druhého zabil? To tvá generace nikdy nepochopí. I my jsme s tím měli problém. Ale ty věci se děly. Tehdy byly i války. Válka vznikla, když většinou jeden člověk chtěl něco, co měl jiný národ. Zmanipuloval svůj národ, aby své mladé muže poslal zabíjet ty druhé, kteří se bránili a tak se umíralo a umíralo po tisících a milionech a to vše pro touhy a ambice třeba jediného muže. Ptáš se, proč to jednoduše nekoupili? Protože tehdy peníze znamenaly více než lidský život. Říkali jsme si, z takzvaných svobodných voleb vzešlo tolik zla a tolik zlých vládců, že by se měl už někdo nad tím zamyslet. Někteří jsme nad tím přemýšleli, když jsme se dívali na zprávy nebo na historické dokumenty, pak člověk cítil jistou úzkost. Věděl, že to nechce, ale neměl nejmenší tušení, co s tím udělat. Ten rok byl zajímavý tím, že začalo vznikat něco, co do našich životů vstoupilo o 2 roky později. Ano, byla to e-koruna. Lidé na ní koukali s nedůvěrou, měli pocit, že tohle nemůže být skutečné. Milé vnouče, oslavují tě tak, protože zatím neznáme tvé jméno. Takže milé vnouče, e-koruna je součástí tvého světa. Stejně jako byl mobilní telefon součástí toho mého v té době, ale tak to prostě chodilo, že nové věci byly přijímány s nedůvěrou a o myšlenkách, vizích to platilo o to více. Musíš si představit a uvědomit, že peníze vládly světu. Nesloužili, ale zotročovali. Lidé dělali i špatné a zlé věci, aby získali peníze. Druhé uvrhovali do neštěstí nebo dluhu. No jo, vlastně, promiň, ty nevíš, co je dluh. Jak bych ti to vysvětlil? Máš třeba 5 korun, ale chceš hračku za 500 korun. Tehdy byla možnost, že si to prostě nekoupíš, nebo si na to půjčíš. Někdo ti poskytl chybějící částku a ty jsi slíbil, jak to uhradíš. Třeba 10x 50 korun. A tak vznikl dluh. Roboti byli hrozně primitivní, takže vše dělali lidé. Museli, protože platili účty za bydlení, energie, vodu. Platili si i za doktora a platili taky za to, aby staří lidé dostali důchod a platili daně, aby vše okolo fungovalo. Daně a tyhle platby činili vlastně půlku z výdělku. Ale ne, že by přišel dráb a vybral daně, jak to znáš z pohádek, že by si jednoduše půlku vzal. To by lidem hned došlo, kolik jim berou. Ono to bylo schováno pod různé názvy a vybíralo se to na několik způsobů. Hned z příjmu, to nebylo hodně, snad 14%. Sociální pojištění, pěkný název, to bylo hlavně na důchody. A dělalo to okolo 27%. A zdravotní pojištění 15% a daň z přidané hodnoty 21% a daně a daně a daně. A protože v procentech se vyznal jen málo kdo, bylo to tak zašmodrcháno, že se v tom ani ti úředníci kolikrát nevyznali. S mým otcem jsme už 10 let provozovali náš obchod. Dnes je to retro, ale tehdy jsme byli dost moderní provozovna. V prodejně byly prodavačky, které vydávali zboží, přijímali peníze, ale i lidem poradili. Lidé skutečně dělali různé práce. Bylo to fajn, než se objevil problém. Vzpomínám si, manžel jedné z prodavaček onemocněl, nemohl chodit do práce, zadlužovali se a nakonec přišli i o dům. Bylo to smutné, protože nebylo v mé moci jim pomoci. V přímém přenosu jsme viděli úpadek lidské bytosti. Šťastná, veselá žena, které se zhroutil svět, a byly to dluhy a vůbec finanční systém té doby, které toho byl příčinou. Lidé si nepomáhali, dokonce se báli si o pomoc říct. Obchod něco vydělával, i přes ty šílené daně nám vlastně něco zbývalo. Tvoje máma Karolínka šla poprvé do školy, je to jako dnes. Když šlo dítě do školy, znamenalo to zvýšené náklady. Nebyli jsme na tom tak, jako dnes. Zní to jako stěžování, ale obchodovat v té době bylo těžké nejen kvůli daním, ale taky kvůli úřadu, který daně hlídal. Ve srandě se říkalo, že raději peklo než finanční úřad. To je zase téma, které nemůžeš pochopit. Pohádkově by se dalo říct, že to byli zlí skřítci, kteří si čas od času vybrali nějakého chudáka, který většinou pracoval 12 hodin denně a dalších 12 hodin přemýšlel, jak svůj podnik zlepšit, aby si žádali papíry a doklady a důvody, proč a zač. Někdy to skončilo pokutou. Je další slovo, které neznáš. Znamená to, že platíš za nějakou chybu. Půjdeš třeba na slunce a nenamažeš se krémem. Místo, abych ti poradil a pomohl se natřít, ti udělím pokutu 100 korun za vstup na slunce bez ochrany. Pokuty se dávaly za rychlou jízdu, tehdy si auta řídil člověk sám, ale i za prošlé potraviny v obchodě, za špatnou váhu, za propadlou revizi komínu, za špatný nátěr u dřezu. Ještě před 20 lety byli lidé tak moc hloupí? Nebyli. Jen nevěděli to, co ty víš ještě dříve, než se narodíš. Že ty, já, soused, malíř z Prahy, anglický král, Japonec nebo Afričan, jsme jedno lidstvo. Ty nikdy nikomu neublížíš, protože víš, že si tak ublížíš sama sobě. Budeš pomáhat, spolupracovat a tvořit věci, které ulehčí život a nebo jen potěší třeba jednoho jediného člověka. Ani nevíš, jak jsem šťastný, že jsi se narodilo do tohoto světa. A jsme v roce 2021. Taky významný rok. Má žena Anička přivedla na svět naši druhou dceru Nikolku, tvou tetu. To bylo naše osobní štěstí. Významný rok to však byl i pro náš rodinný podnik. Můj táta, tvůj pradědeček, přišel s nápadem připojit se k eKoruně. Firmy na Moravě díky toho zvýšily obrat. Pochopil jsem to tehdy jako nějaký zákaznický klub. Po pár týdnech jsem měl jasno, že jde o něco mnohem většího. eKoruna vešla do našich životů, do našeho města, do našeho obchodu. Každý týden rostl obrat. Nejdříve jsme utržené eKoruny utráceli v potravinách vedle u standy. On měl dodavatele, který je přijímal. Když i naši dodavatelé přijímali eKorunu, bylo to dokonalé. Měl jsem totiž obavu z 5%, které sloužily jako poplatek při směně na tehdejší peníze, českou korunu. Pár let předtím dělal obchod konstantní tržbu. Na jaře a v létě jsme dělali více, ale porovnání třeba března 2018 a března 2019 se lišily o 1 až 2%. S eKorunou jsme zaznamenali meziroční nárůst o 30% v prvním roce. Za 5 let to bylo 3x více. Pravda, upravili jsme sortiment, ale prodejna zůstala stejná. Nebyli jsme jediní, kdo prosperoval mnohem lépe. Všichni, které znám, díky eKoruně získali. Pozvedlo se celé město. Nikdo nechtěl jezdit ven, aby poslal dále své eKoruny. A tak se kruh uzavíral ve stále menším prostoru. Začalo platit, že peníze, které mohly svět zničit, ho naopak postaví a spojí. Jen se malinko změní jejich charakter.
3: Takže přátelé, po tomhle příběhu si dáme jednu písničku od Michaela Jacksona, Heal the World.

0: Takže dámy a pánové, dozněla písnička a já tady mám konkrétní dotaz na Jirku Sapetu a to... Můj kamarád je podnikatel, vlastní obchod s potravinami, málo i průmyslového zboží a v současné době mu velice klesá obrat, jelikož špatně se mu konkuruje, jelikož asi 10 km od něho postavili nový velký supermarket. Jak se e-koruna bude k těmto případům chovat a bude tam ochrana podnikatele právě před těmihle s těmi velkými řetězci, kterým není možno konkurovat? Toť otázka, na kterou bych rád slyšel odpověď.
1: No, ochrana před konkurencí vlastně, my těžko jsme schopni teďka demonstrovat, jakým způsobem to bude. Jo? My můžeme jenom předpokládat, jak se bude celý vývoj nějakým způsobem vyvíjet, ale mělo by to mít jasné klady v tom směru, že když začnete přijímat něco, co jiní nepřijímají, tak jste v určité výhodě. To znamená, jestliže nějaký obchod přijímá například v současné době stravenky, tak je ve výhodě oproti těm, které ty stravenky nepřijímají. Stejně to tak můžeme promítnout do té e-koruny, že na začátku budou ty obchody, které budou přijímat e-korunu ve výhodě oproti těm, kteří zatím ne. Ale nemůžeme zabránit tomu, aby se ti všichni ostatní vlastně do toho nepřipojili. Takže ochrana nebude, ale z těch zkušeností, jaké jsou vlastně s podobnými projekty, jako je třeba ten Chimgauer, který funguje v Bavorsku, tak tam vlastně mají tu zkušenost, vlastně, která je aktuální, která je v současné době, že se třikrát vlastně znásobil, nebo třikrát zvýšil obrat, jo, těch podniků, které přijímají. A teď je otázkou, jo, je to tím, že to způsobil Chimgauer jako takový, nebo se ti podnikatelé začali chovat nějakým jiným způsobem. Jo, to můžeme jenom předpokládat. Ale z největší pravděpodobností ten Chimgauer v tom hraje dost podstatnou roli.
0: Já bych za naše posluchače možná položil doplňující otázku, protože ani já nevím, co je to Chimgauer.
1: Chimgauer to je lokální měna, která jeden profesor chtěl svým studentům na střední škole demonstrovat, jak fungují peníze. A tak vzali a ze srandy prostě nebo jako v rámci výuky vytiskli na papírové prostě takové poukázky jako a pojmenovali je podle, mám dojem, že to je jezero, které se jmenuje Chimgauer, tak pojmenovali to podle toho jezera a byl to jeden Chimgauer, dva Chimgauery a tak dále a udělali jako, že prostě obchodují s těma penězma a udělali ten koloběh těch peněz. No a ty studenty to nadchlo natolik, že oslovili místní podniky, pravděpodobně své rodiče a tak dále a o rok později vznikla skutečná lokální měna a to jako ten region toho Chimgau je asi půl milionu obyvatel. Takže 500 tisíc obyvatel najednou mělo jako kdyby alternativní měnu. V prvním roce dosáhla ta měna obratu 75 tisíc euro. A teď si musíme uvědomit, co znamená ten obrat. Obrat znamená ne kolik jako to vystřídalo míst, jako kolik to udělalo obrat mezi těmi obchodníky, ale obrat jako směna zpět na eura. Jo? To znamená, když to měnili. A o 10 let později to už bylo 6,45 milionů euro. Jo? Takže obrovský nárůst a neustále to roste. Jako to je asi informace staršího data, jo, rok, dva roky stará, Takže ne, nevím, jaké je aktuální data.
0: A to probíhá v současnosti?
1: Jako? To je v současnosti, to je, mm-hmm. To je aktuální věc.
0: Takže Bavorsko vlastně nemá takový zákon, jako má Rakousko, že lokální měny prostě jsou zakazané od toho 19. století?
1: Ne. Tak to bylo vlastně tehdy, to v tom 20. století, když byla ten zázrak v Verglu, tak tehdy došlo k tomu zákazu, ale dneska je úplně jiná doba.
0: A takže už to neplatí, ten výrok toho soudu?
1: No ne, i Jim Gower byl napadený u soudu a dopadlo to víceméně dobře, protože nejvyšší soud rozhodl, že v případě, že tohle je jako kdyby akce lidí, jo? Že si lidi prostě udělali nějakou svou lokální měnu a v případě, že by jim to zakázali, tak by to bylo potlačení vlastně těch prvotních základů, ne, základů demokracie. Mm-hmm. Jo, že lidé si můžou svobodně dělat věci, které uznají za vhodné. A to je základ demokracie.
0: Takže si můžou i vytvořit i svoji lokální měnu?
1: Ano.
0: No a vy, když jste třeba rokovali já vím, že jste právě měli nějaké setkání s účastníky nebo s představiteli, kteří jsou v České národní bance, tak jako tuhle otázku jste jim pokládali, zdali by tady by tohleto, kdyby koruna takhle vyběhla, jestli by nebyla potlačená represivně ze strany státu a legislativy?
1: To není úplně přesné, my jsme jako oficiálně nebyli jako
0: samozřejmě
1: s lidmi z České národní banky, ale s jedním z pracovníků a ten nás prostě vyzval, aby jsme to oficiálně je oslovili a požádali si o to. Ale vzhledem k tomu, že existuje v evropském právu tady tenhle precedens, tak máme se o co opřít, jo, v případě toho jednání a zavedení vlastně u nás.
0: No, já jsem se právě s několika kamarády o tom bavil, když jsme odvysílali ten první díl a bylo zvláštní, že oni moc takovýmhle typům pořadům nefandí a když jsme to tak probírali, tak jsem čekal, že po tom příběhu, který měl jim nastínit to chování a fungování té e-koruny, takže to stopnou. A byl jsem překvapený, že už jsem odcházel a oni pořád ten příběh poslouchali dál a dál a už ten náš rozhovor, který jsme vedli a to jsme v tenkrát o tom jsme nebyli nějak připraveni na to, že tu e-korunu budeme prezentovat. No, proč vlastně prezentujeme korunu? Proč na svobodném vysílači prostě probíhá tato prezentace? No, z jednoho prostého důvodu. My potřebujeme oslovit vás, naše posluchače, abyste začali o tom uvažovat, protože změna celé společnosti, všichni čekají nějakou ohromnou změnu, prostě nějaký velký třesk, prostě nějakou událost. A pokud se podíváme do historie, tak mám takové tušení, že jeden z významných věštců předpovídal, že velké změny právě projdou ze srdce Evropy, což Česká republika v srdce Evropy skutečně je. A pokud by to měla být e-koruna, ten impuls, který by vlastně z té republiky vyšel, tak by opravdu měl by vlastně mít jako kdyby prorocký podtext toho, že by měl změnit dění v celém světě. A e-koruna skutečně může změnit vlastně fungování celého světa. Jo? Nejdříve lokálně, takže milí posluchači, poslouchejte, uvažujte, eventuálně nám pište, já vám potom pustím jingle s našimi maily, nebo můžete mi psát SMSky. A napadejte to, znašejte podněty, aby jsme na to mohli reagovat, aby jsme vám tohle mohli vysvětlit, protože ty argumenty, které tady předkládáme a vůbec ten systém, jak je vymyšlený, tak on je tak prostě propracovaný, že proti němu se moc namítnout nedá. Tam nedochází k žádnému obohacování, tam nikdo prostě nesyslí nějaké peníze, že by z toho profitoval. Zkrátka ten systém je postavený tak, jak si každý konečně touží, že je spravedlivý pro všechny občany. A je prostě krásně chráněný i proti spekulaci měn a všechno a všeho takového. Takže my bychom se měli hodně dotazovat kluku, jak to vlastně je. A aby nám to bylo jasné, protože pokud nám to bude jasné, tak bez nějakých velkých obav do toho prostě vstoupíme a budeme tu měnu prostě propagovat, budeme o tom říkat našim známým a touhle nenásilnou, jemnou formou můžeme měnit žití v České republice a v celém světě. Takže já bych předal Jirkovi slovo, aby nám to Čingau dopověděl, jestli jsem to správně řekl, ano. A odmlčím se a nechám zase slovo tady.
1: To je Chiemgauer, je asi oblast Chiemgau a Chiemgauer je, se jmenuje ta jména, abych to přesně pojmenoval. No, tam je to, tam, to má takové vlastnosti, že u toho Chiemgaueru se, když vy si jako kupujete ten Chiemgauer, tak si zvolíte, na jakou dobročinnou věc ty prostředky půjdou. Jo, protože tam se jako kdyby 3% stahují na, na dobročinné účely, takže z každých 100
0: jakže, takže můžem třeba
1: 100 euro, 10 eura na...
0: Můžem podporovat třeba děti, které jsou prostě bezdomová a podobně.
1: No, oni mají nějaký seznam, a vy si zvolíte prostě jedničku, dvojku a takovým to poměrně jednoduchým způsobem. A po nějaké době, když vlastně ten obchodník to od vás přijme a pak je mění zpátky na euro, to, což samozřejmě nemusí, on je může vlastně poslat v rámci vedlejšího obchodu a tak dále, jo, nějakým způsobem se vyhnout tomu, aby platil to, právě tady tuhle, tenhle poplatek, takže je může takhle poslat dále, ale třeba nechce nebo potřebuje zrovna směnit, tak je směňuje. A v té chvíli vlastně platí 5% poplatek. Je to stejně jako u e-koruny. Tam to není, v tom není rozdíl.
0: A to zhruba taky vychází 5%, ale měsíčně, že?
1: Při směně.
0: Při směně.
1: Teďka mluvím o směně, že to vychází na 5%, ale to je srážka. A něco jiného je při směně. To je okamžitě vlastně platíte.
0: A tam žádná srážková daň není? Tady u tohohle Chiemgaueru.
1: Taky 5%.
0: Jo?
1: Jo, to je naprosto, jako v tomhle, v těchto číslech je to zhodné. Hmm. Jenomže u e-koruny se to jako kdyby vrací zpět všem lidem.
0: Místo té dobročinnosti.
1: Ale tady to jde na dobročinnou.
0: To zhodnocuje vlastně tu měnu jako takovou.
1: A oni mají, protože mají tištěnou formu, mají tam ochranné prvky, jo, že to plní jako kdyby, jako stravenka, protože ne bankovka, ale jako stravenka, tak v té chvíli samozřejmě se jim prodražují ty náklady na ten tisk a tak dále, tak 2% jdou na
0: To emitování té měny.
1: Na ten provoz a 3% jdou na ty dobročinné účely.
0: Ještě se zeptám takhle doplně, a má to nějaký kurz, ten Chiemgauer vlastně, který je stanovený jako taky třeba centrální Deutsche Bank nebo něčím takovým?
1: Ne, jednak jedné vlastně k euru.
0: A tohle určí kdo jako?
1: Tohle si určili oni si to rozhodli, že to bude jednak jedné, drobné vlastně plní vlastně v těch centech, jo, a větší bankovky od jedničky vlastně až po 50 vlastně plní Chiemgauer.
0: No, je docela zvláštní, že po tom verglu je to druhá taková věc zase ve frankofonních zemích, kde se opravdu tohle jako nějakým způsobem chytlo, že?
1: Bylo těch pokusů bylo strašně moc.
0: Jo? Bylo?
1: Těch pokusů bylo hodně, protože ti lidi si to pamatovali ještě v době, kdy jako ještě zázrak z verglu jako dozníval, takže pokoušeli se, ale nikdo nebyl takového významu.
0: Já se jenom, když se vrátím k tomu zázraku z verglu, tak jsem se chtěl zeptat, pátrali jste třeba potom, kdo to točil a s jakým záměrem to točil, protože samozřejmě, jestli to bylo perzekutivně prostě potlačeno, tato měna, tak samozřejmě, že to zřízení má spíš jako... Prostě chce to nechat zapomnět, jo? Ono se to vytáhlo na světlo, tak to musel někdo vytáhnout, nějaká skupina, a těm lidem to připomenout. Když budou historicky patat, samozřejmě se k tomu dostanou, že to bylo. A budou se ptát, proč se to zastavilo, proč to někdo takhle represivně potlačil. Jo?
1: No, je to hodně zvláštní, ten film je jako celkem mě překvapuje. Asi je to náznak toho, že fakt se měna, doba mění. No.
0: Já jsem právě na to narážel, jestli skutečně jako v rámci třeba toho projektu Disclosure nemůže se jednat třeba i o ty peníze, jako jo? Odhalení. Ano, jo, o tom asi bude mluvit brácha.
1: Všechno
0: já, možné, já bych jenom poprosil, aby si dojel tady ten Chiemgauer a ať můžeme eventuálně dát další písničku a mohli bychom trošku zase to téma.
1: Ano, já bych ještě se opřel jako k té otázce vlastně, jak se ptal na toho obchodníka, a to právě v tom Chiemgaueru, tam je to jako kdyby vidět v přímém přenosu. Tam je jasné, že motivace těch lidí používačům galer je přispět na dobročinné účely. Motivace obchodníků zase na druhé straně je, protože čím galer používá hodně lidí ho má v ruce a chce ho utratit. Takže jako obchody dva vedle sebe, jeden bere čím gauer, druhý ne, tak je jasná ta volba, kam ten zákazník jde. Jo? V tu chvíli jako se nerozhoduje podle ničeho jiného, ale to je pro něho důležité, to rozhodnutí. Stejně jako ve Švýcarsku je vir, jo? Jako dvojité vir, frank. Jo? Tak to je podobná, vlastně, podobná verze. Tak když jsem byl na lyžích vlastně v horách, tak jsem se divil, co to znamená ten vír. Jo? Vůbec ten znak jsem neznal, ani jsem nevěděl, co znamená.
0: Až no, po letech. Já to taky slyším poprvé v životě. No. Takže zase je to nějaká lokální měna.
1: Je to vlastně lokální měna, ale tam má úplně jiné charakteristiky. A tam je zvláštní, jako tam neexistuje žádná vlastně motivace k tomu ho používat. Spíš je to asi nějaká národní hrdost, nebo já nevím, jo, přitom švýcarský frank je dostatečně, jako si myslím, že můžou být hrdí i na samotný frank, ale přesto se vznikl ten Wirfrank, který má tu vlastnost, že on se nezhodnocuje ani nestrácí na hodnotě, on má nulu.

0: O e-koruně mluvil s jedním přítelem a on měl zkušenost s nějakým hotelem v Thajsku, mám takové tušení, který měl 1500 zaměstnanců. A tam my jsme se bavili o tom, jakým způsobem je ta chronologie a vůbec ta logistika udělána tak, aby prostě každý věděl, co má dělat. Jo? A jenom pro zajímavost, tam třeba pokoje začínaly od, myslím, 300 euro a končily na 10 tisících euro, jako za pokoj. Jo? A tam skutečně byly takové služby, že když člověk kdykoliv v noci prostě měl svého poslíčka, který prostě mu přišel, nakoupil, cokoliv mu snesl prostě. A takové služby u nás jsou ještě nemyslitelné možná, jo. A teď já to neříkám úplně tak zbůhdarma, protože my jsme se bavili o té e-koruně, že ta e-koruna, pokud by vlastně naběhla, tak spousta lidí by se mohlo věnovat tomu, co by chtělo, a že by to dělali ti lidi daleko líp, než to dělají v současné době. A já si myslím, že vůbec ta kvalita toho života a odpovědnost k tomu podnikání a k tomu, jako kdyby k tomu životu v té společnosti je hodně nás poznamenal právě ten, možná ten komunismus, který byl takový v tomhle, jako jo, nikdo za nic nemohl a prostě, nebo zase všichni za všechno. A tady skutečně ti lidi prostě už je na čase vzít tu odpovědnost do vlastních rukou a možná i ta korona k tomu přispěje, že se jako lidstvo posuneme dál. No a ne, já tady nebudu filozofovat, já bych právě zase ti předal slovo, ať dojedeš to Německo, my jsme odskočili do toho Švýcarska.
1: Takže pro obchodníky je to výhodné, protože skutečně ti lidi platí třikrát více v Chimgauerech než v eurech. Jo? Takže když obchodník uzavírá tržbu, tak má, já nevím, 3000 Chimgauerů a 1000 klasických eurů.
0: No a potom s tím přijde do banky a mě to zase promění?
1: Ne, tak buď to s tím zaplatí, že, u svých dodavatelů, že, anebo to případně smění vlastně u té společnosti, která to, já nevím, jak přesně to.
0: Takže tam je chronologicky, tam je nějaký institut, který ten Chimgauer vlastně takhle zaštiťuje, tak jak by zaštiťoval e-koruna nějaká společnost.
1: Ano.
0: A oni ve podstatě potom budou zajišťovat ten transfer tu měnu.
1: Ano.
0: Tak, jak jsme se bavili, že teďka vlastně v současné době se pracuje na tom, aby koruna měla program, který by byl kompatibilní vlastně se všemi bankami a aby se mohly volně koruna směňovat do jakékoliv měny.
1: Mám dojem, že v současné době dokonce jsou i v elektronické
0: formě. Jako Chimgauery.
1: Chimgauery, že je i v elektronické formě, aby si to zjednodušili, možná, že tam mají lepší podmínky, jo, že menší procenta, jo, že třeba jenom 1% je ten poplatek a jde víc na ty dobročinné účely. Ale oni se toho drží. Jo, drží se toho.
0: A já se zeptám ještě, taková kolebka demokracie Amerika, tam nemáš nějaké informace, že by i tam třeba něco takového probíhalo
1: taky,
0: někde?
1: Taky poměrně hodně a taky jsou tolerovány, jakože to většina, je tam to takový jako dvojí pohled, jo? Centrální banky se proti tomu jako kdyby na jedné straně vzbouzejí, ale vlády na druhé straně vidí ten profit, jako to, že ta oblast třeba začne prosperovat. Jo? Nejvíc to jde vidět na těch oblastech, které třeba předtím měly velké problémy. A ve chvíli, kdy si založili lokální měnu, tak se najednou, stejně jako ten Vergl, jo, začali zvedat vlastně ze dna a prostě nějakým záhadným způsobem tady tahle nepatrná věc, jo, ta srážka prostě má obrovský vliv na ty lidi a začne je nějakým způsobem, začne být palivem pro to, aby dělali mnohem více a lépe.
0: No,
1: dámy a spojuje to lidi.
0: Jako no. Je to skvělé. Dámy a pánové, my si zahrajeme zase nějakou písničku, my teďka s klukama něco vyberem a potom, aby jsme na to nezapomněli, já už to téma nakousnu teďka, bychom si mohli říct, jaký je vlastně důvod toho, že vzniklo tolik lokálních měn a jak se tyto lokální měny právě liší od e-koruny, aby jsme to vlastně jako kdyby potrhli ten význam té koruny, proč se o tom tak bavíme, proč bychom to chtěli zavést tady v České republice. A to bude téma právě, které zazní po písnice, kterou vám teďka zahrajeme.

0: Takže dámy a pánové, určitě se poznali švédskou legendární kapelu ABBA, která, když jsme u těch peněz, tak ta vydělávala víc než celý koncern Volvo. No a my jsme se i písničku Winner Takes All, vítěz bere vše, no a doufáme, že e-koruna bude brát vše a my teďka tady s klukama zhodnotíme, jak se e-koruna jako taková chová vůči právě těm alternativním měnám, regionálním nebo krajovým, jak to říct, jak se chová, jaké má výhody a nevýhody, anebo o kolik je dál. Takže já předám klukům slovo, nebo asi zřejmě, kdo bude mluvit?
1: Já bych to, Jirka, bych to jenom mluvit. Napravil, že e-koruna spíše bude dávat všem,
2: že bere vše.
0: Tak jsem to zase blbě řekl. Ale už je třeba tady rozbít tu takovou tu finanční ponuru atmosféru a nastavit humor.
1: Ale vrátíme se teda k těm měnám.
0: Ano.
1: Takže, tak jak jsme si zmínili ten Jim Gower, tak ten je jako úplně nejvíce podobný těm vlastnostem. Tam, že tam je ta směna že těch 5%, je tam nějaká srážka, sice jednou za čtvrt roku, to jim způsobuje akorát návaly toho, že lidé více utracejí právě předtím, než dochází k tomu dokupu těch kolků, které prodlužují.
0: Není to sezónní třeba záležitost?
1: Ne. Tam každého čtvrt roku vlastně musíte nalepit kolek, aby se prodloužili trvanlivost toho, anebo je změnit zpátky na euro. Jo, tím pádem ztratí 5%, takže je lepší prodloužit.
0: To má hodně velkou podobnost s tím verglem, že jo?
1: Ano. Mm-hmm. Akorát, že Virgil měl 1% měsíčně a v tomto případě...
0: Já snad zaznamenám, že jsi tam lepil taky nějaký kolek právě.
1: No. Ano. A tam jich bylo 12 vlastně, místo pro 12 a tady mají jenom 4. Asi pro zjednodušení. Mm-hmm. Tam není důležité vlastně, jako kdyby oni nepotřebují ty příjmy z těch kolků, pro ně je důležitá ta směna vlastně těch 5% vlastně ve chvíli, kdy to ten obchodník mění zpátky na euro. Takže z toho vlastně mají největší příjmy.
0: Já jenom ještě, abych se vrátil k tomu tématu, tomu rozsahu toho rozhovoru, co jsme se bavili na začátku před tou písničkou, tak my jsme se bavili o tom, že těch měn je strašně moc a my jsme se, jak jsme hrála písnička, tak jsme se dívali, že opravdu ty lokální měny existují v celé Evropě, existují ve Spojených státech, v Japonsku, je jich strašně moc na světě. A já bych tě, pane, poprosil, aby si jako kdyby tu e-korunu s těmito jednotlivými, dá se říct, regionálními měnami, aby si ji porovnal, jo? Aby naši posluchači měli představu, o kolik jste dál.
1: No, ano.
0: Jste dál?
1: No tam je to, že když, já nevím, třeba bristolská libra funguje takovým stylem, že je jako kdyby jedna k jedné k libře, a v podstatě nemá žádnou než to, že to je bristolská. Takže ti lidé v tom městě to přijímají a používají, protože to je jejich měna. Ale není tam žádná motivace, vlastně není tam žádná srážka, je to jednak jedné, neexistuje tam nic. Starosta si třeba nechává vyplacet celý plat v bristolských librách, aby jako zdůraznil to místní cítění. Berkshires, ten třeba je americká měna, tak ten zase funguje tím stylem, že je tam nějakých 5% jako sleva pro zákazníky. Takže ti lidi mají motivaci, že automaticky, když platí Berkshirem, takže jako mají 5% slevu.
0: Takže diskont takový.
1: Vlastně. No, taková... No, v podstatě by se dalo říct, když se to vezme, tak žádná z nich není nijak extra atraktivní. Kromě toho jako lokálního cítění, že podporuju místní podniky a proto platím tou jejich lokální měnou.
0: Takže dá se říct, že ty měny víceméně tak jako kdyby atakují to emocionální cítění, anebo to nacionální cítění takhle té dané oblasti.
1: Tak.
0: Nic
1: tak.
0: Víc.
1: A v tom ten Jim Gower byl trochu jiný, že tam dali prostě tu dobročinnost to. No a my jsme šli ještě kousek dál. Jo? My jsme šli to, že když se zamyslíte nad tím, že 3%, teďka kolik to dělá, teď to začnete počítat, jako kolik to dělá vlastně těch peněz v tom
0: objemu
1: těch Jim Gowerů, A teď si představíte, co by to mohlo dělat, kdyby se to používalo celostátně. A bylo by to trošku víc, protože ty 3% na to úplně nestačí. Takže to zvednete na 5% a v té chvíli zjistíte, že jste se dostali na číslo, které je třikrát vyšší, než je rozpočet České republiky. Hmm. A pak vám začne docházet, že no a tak proč takhle nevyřešit důchody, to, že já nevím, policisté musí v půlce zastavit, protože nemají na benzín a tak dále, jo? Že se řeší v různých oblastech různé problémy finančního rázu. A takhle jsme to prostě nějakým způsobem dali na papír a dali čísla dohromady a vznikla z toho e-koruna. A je svým způsobem jedinečná oproti všem ostatním, protože žádná měna na světě neřeší tady tyhle všechny jako globální problémy a nevrací je zpět mezi obyvatele, mezi ty uživatele.
0: Jako já když to poslouchám, tak mi přijde, že ty lokální měny, které jsme teďka probírali, že skutečně jako kdyby fungujou na tom principu té lokální dané oblasti, v které jsou uvedeny, když to e-koruna aspiruje na vlastně celonárodní nebo celosvětovou měnu jako takovou, jako skutečnou měnu, skutečné platidlo a ne jenom prostě nějakou věc, která si na to hraje?
1: Tak.
0: Cítím to dobře?
1: Tak. Hmm? A i když to zní jako že se nějak
0: ne, povyšujeme. Ne, to říkám s velkou pokorou. Jako.
1: Tak. Že bychom se povyšovali nad ty ostatní, jako já si třeba Tim Gaweru jako hodně vážím, jo? Že jako je to super nápad, jako podporovat vlastně nějakým způsobem a nejsou to malé částky, jako, které běží na ty dobročinné účely. A ty peníze by nikde nebyly, že? Oni by se nikde nevzali. Takže je to obrovská, obrovská poklona jim. Ale proč nevzít a nevyřešit tady toto všechno a ještě k tomu nepřidat nějaký bonus a nezvýšit lidem důchody a...
0: Ono mi to přijde jako se vším, že třeba ten nápad, ta myšlenka přichází k jednotlivým lidem a záleží na tom, jak ji kdo uchopí. A pokud to někdo jako kdyby dopracuje do všech detailů, tak najednou všichni koukají a říkají si, tyjo, že nás vůbec nenapadlo, že to může být takový přesah, že jsme si říkali, já nevím, vyrobíme něco a teďka, je jako cokoliv, to prostě není konkrétní věc, něco vyrobíme, ale někdo vezme a ten nápad toho výrobku rozvíne do takových neskutečných dimenzí, že najednou to začne plnit úplně jinou úlohu. A mi to přijde, že ta koruna právě z nějakého takového nápadu zešla. Já nevím, co vás nejvíc inspiroval, jestli ten Vergl nebo ještě předtím ten...
1: Ne, tak určitě to byl ten článek, který jsme zmiňovali už ještě kdysi, ještě v tom prosinci. A to byl ten článek, který se jmenoval Peníze jako energie od Josefa Kozáka. Tak tam on sice neoperoval, on to neměl úplně propočítáno a tak dále, on spíš emotivně jako to napsal nějakým způsobem.
0: No a ten Kozák nečerpal třeba z toho, jak se jmenoval ten autor, co vlastně ten zázrak z Verglu inspiroval toho starostu?
1: Silvio Gesell,
0: přesně tak.
1: Nebo Gesell,
0: no, nevím, jak to přesně. Neinspiroval ho taky třeba k tomu tohle?
1: Já spíš myslím ten Vergl, jo? Že ty věci v tom Verglu. Ale on si tehdy dal právě do souvislosti to 1%, jo? Že v té chvíli on začal uvažovat o tom, že když by se to zvedlo, to číslo by se zvedlo a mohlo by to vyřešit spoustu jiných věcí. Ale měl tam řadu nepřesností, jo? Když si vezmete, přečtete si ten článek, tak zjistíte tam věci, které úplně nesedí. Jo? Třeba, že těch 5 000 korun měsíčně by nahradilo všechno, i důchody a tak dále. Jo? To byly to prostě matematické nepřesnosti. No.
0: Jako k té ekonomice se určitě vrátíme v jednom z dílů dalších. Mě jenom tak napadlo, že skutečně ten princip, jak jste to pojali, že jste si dali ty zadání, že jste si udělali tu chronologickou osu, kde jste začali prostě tou ekonomou řešit všechno. platy, podmíněný příjem, zdravotnictví jako takové, sociální vlastně služby jako takové, platy jako takové, důchody jako takové. To znamená, že ve své podstatě v té ekoruně se začalo snoubit to, co Česká republika řeší 30 let, důchodový systém. Tak. Ve své podstatě tady je to na dosah. No, jo?
1: Stačilo jenom se nehádat a hledat.
0: Ano, spolupracovat. Jo? Teď celá ta spolupráce, vlastně podmíněný příjem, jako kdyby... vyřešení zdravotního problému, který v současné době je úplně brutálně největší, protože v celosvětově roste počet prodaných antidepresiv neskutečnou formou. A když se těch lidí zeptáte, z čeho mají strach? Mají strach, že ztrací z práci, že přestanou splácet, jo? A tohle všechno e-koruna řeší. My se tím budeme zabývat dál, ale jako ono je to tak geniální, až je to prostě, anebo strašně jednoduché, až se to zdá neuvěřitelné, jo. To se pořád musíte přesvědčovat a říkat si, tyjo, jako, kde v tom je ten problém, kde je ta chyba, co jsme opomněli, co jsme ještě neviděli v tom. A pak zjistíte, že tam, jako, fakt tam nic nenajdete a je to o tom, jak ten člověk začne tu myšlenku té koruny rozvíjet v hlavě, jak ji začne chápat, jestli ji plně pochopí. Když ji pochopí, prostě fakt všechny ty názory, které by ho mohly vést, nebo strachy, které tam ho napadnou, tak odezní, tak pak nenajde jediný důvod, proč by to neměl začít používat. Je to tak?
1: Tak.
0: Tak, máme 55:30, nějaké ještě slovo a musíme se v téhle hodině loučit. Já si myslím, že energetickou stránku vezmeme v další debatě, kdy si Jirka odpočíne a nastoupí jeho bratr. Já jsem zvědavý, přátelé, já jsem říkal, že oni mají hodně podobné hlasy, mají, jako samozřejmě velké nějaké niance tam jsou, ale prostě bude to pro vás takové příjemné, že ten jeden tým bude nahradit druhý a bude to fajn, jo. Takže já se budu s vámi loučit, přátelé, dáme si závěrečnou znělku a těšte se na další pořad o e-koruně, v kterém vytáhneme téma, zeptám se tady třeba, jaké téma, Jirko?
1: Aha, tak nevím, můžeme rozebrat třeba více ty důchody, když už jsme to...
0: OK, tak vezmeme jako celý ten sociální bojistu. Systém, jasně, dobře, takže ještě uděláme jinou věc. V dalším dílu se právě podíváme pro ty hnídopichy nebo pro ezoteriky, probereme tu e-korunu z pohledu energetického, ať se může právě projevit Míra, takže jo. Takže dámy a pánové, loučí se s vámi svobodný vysílač Studio Morava, dáme si finální jingle a zase příště vám přineseme úžasné zprávy o e-koruně a zajímavé věci, doufám, že ta debata nebude nudná, že se vám bude líbit a že budete nás poslouchat i nadále, takže ahoj všichni a těšte se na příště. Napište nám na náš studiový e-mail studiomorava@gmail.com. Nebo nám napište krátkou textovou zprávu na telefonní číslo 774 710 287.

Příjemný a ničím nerušený poslech na studiu Morava vám přeje Radek, tak doufám, že jste připraveni na porci zpráv, které právě k vám budou proudit na vlnách svobodného vysílače CS.

0: Pojďte s námi změnit svět.
1: Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny.
0: Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny, protože všichni jsme jedno.
1: Změníme svět k lepšímu pro všechny. Všichni jsme jedno.
0: Změníme svět k lepšímu pro všechny. Staňte se aktivními tvůrci, zakladateli a šířiteli platformy, která pomůže lidstvu v sofistikované transformaci na vlně součinnosti, sounáležitosti a koherence.
2: Takže opět krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, ze svobodného vysílače CS. Vítá vás Radek a Studio Morava a máme tady pokračování o e-koruně a tentokrát si popovídáme s dalším bratrem Sapetovým, s Mírkem, a budeme e-korunu pitvat z energetického pohledu, budeme se bavit o kosmickém zákoně, budeme se prostě bavit, jak e-koruna funguje tak, jak si běžní ekonomové nedokážou ani představit. Předám vám slovo Mírkovi a přijím vám příjemný poslech.
3: Krásný podvečer posluchačům svobodného vysílače. Začneme tím, že seznámím všechny posluchače s tím, na jakých principech je samotná e-koruna postavena, na jakých základech a jakým způsobem se prezentuje každému jedinému občanovi. Prvotní věc, o které se chci zmínit a které si všimnete, když zabrousíte na naše internetové stránky, je
2: samotné... Zrovna ty internetové stránky můžeš zmínit.
3: Internetové stránky www.facebook.com e-koruna. Ano, stačí takhle?
2: Stačí takhle.
3: Výborně. No a když rozkliknete ony stránky, tak na vás najednou vykoukne logo. Je to modrý kruh, v kterém je zlaté písmeno E s korunou nahoře. Co samotný tenhle ten znak znamená? Jako symbol energie se používá písmeno E. Je to čistá, neporušená energie. Jeho přítomnost posouvá pouhý zájem na dychtivé nadšení, značí zveličování a nadšení ze všeho kolem. Protože je ve zlaté barvě, tak zlatá barva tuto čistotu, neporušenou energií, symbolizující písmeno E, dává potenci královského principu. Nejvyšší úroveň poznané energie, transformovanou do vyššího stavu. Posouvá tuto energii na úroveň sounáležitosti, bratrství a sestrství v lidských vztazích, značí moudrost a majestát. Koruna nad zlatým písmenem E dává svému nositeli moudrost, vůli a intuici. Symbolizuje nejvyšší ctnost, spravedlnost, slávu a čest. Zlaté písmeno E s korunou je pak vsazeno na tmavě modré pozadí kruhového tvaru. Tmavě modrý podklad symbolizuje hloubku záměru, systematičnost, cílevědomost a moudrou rozhodnost. Dostatečné sebevědomí v rovině tvůrčího ovládání své vlastní individuální osobnosti. Tmavě modrý podklad značí hluboký ženský princip jinové energie a vysoce vyvinutý duchovní rozměr osobnosti u jedince nebo skupiny lidí. Vyjadřuje pacifistický způsob uvažování či životní filozofie, harmonii na mentální, citově emoční a fyzické rovině. Kruhovitý tvar tmavě modrého podkladu symbolizuje ochranu a bezpečí. Významově vymezuje kvality, které se nacházejí uvnitř kruhu a jsou pod ochranou vyšší moci. Je to, co má být za každou cenu chráněno, co nemá být ztraceno. Kruh symbolizuje kreativní proces tvoření, neboli skrytou dynamiku tvořivého procesu. Navenek objektivní pasivita a uvnitř skrytá dynamika. Tedy toto je logo e-koruny a nechám na posouzení každého z vás, zdali vyjadřuje to, co skutečně e-koruna jako taková ve svém obsahu znázorňuje. Takže toto je tělo e-koruny, toto logo.
2: Takže nejenom význam ekonomický, ale pokud je někdo citlivý, tak samozřejmě si může nacítit logo. A tyhle ty definice, které teďka Mírek právě shrnul, tak ty by z toho měly vyzařovat, protože všechno se to dělalo vlastně jako kdyby koherentní stav, aby ta koruna byla plná a aby nejenom vyjadřovala tu měnovou složku, ale aby skutečně i energeticky a ochraně působilo vlastně i to logo. Já si myslím, že tam si čerpal z numerologie, teda se symbologie, že jo?
3: Samozřejmě, jako všechny tady tyhle ty principy na sestavení tohoto loga byly použity. Ano.
2: A že pokud naši posluchači mají rádi tyhle ty věci, tak samozřejmě řeč symbolů a myslím si, že právě tyhle ty energetické stopy v té e-koruně najdete a o tomhle bude dnešní díl. My se budeme bavit, jakou formu a jakou funkci má plnit e-koruna právě po duchovní stránce, pokud to můžeme takhle nazvat. Takže prosím, pokračuj.
3: Pod samotným logem nás provází tři hesla, tedy vlna, na které se sama e-koruna projevuje, vyjadřuje, manifestuje. A to je součinnost, sounáležitost a koherence. Tyto tři hesla jsou nedílnou součástí a nosnou myšlenkou e-koruny jako takové. Když se podíváme na součinnost, tak zde asi každý z posluchačů ví, co tohle toto slovo znamená. Je to kooperace, souběh a spolupráce. Takže prvotní slovo součinnost, kooperace, souběh, spolupráce. Druhá poněkud těžší záležitost, která bude zasluhovat trochu větší rozbor. Zde jsem čerpal a inspiroval se od jednoho pisatele, ale bohužel již neznám jméno a nemohu uvést zdroj, bohužel. A tam jsem, když jsem přímo pročítal, co znamená slovo sounáležitost, tak naprosto jsem s těmito slovy souzněl. Tedy jdeme na sounáležitost. Sounáležitost je opakem odloučení, přestože je v člověku stále přítomná jako jedna z podstatných vlastností. Nemusí se v odloučenecké realitě projevovat. Lze ji podporovat řádem, pravidly, ideologií. Ale tyto řídící vlivy přestaly působit ztrátou tradičního řádu. Zároveň bylo odstraněno prostředí podporující sounáležitost, tedy ukořenění v domově. Sounáležitost mezi lidmi je vitální přirozený princip, držící pohromadě společenstva a lze ji také podporovat materiálními podmínkami, většinou nějakou vzájemnou materiální závislostí, ale i závislostí na vzájemných službách a dělbě práce. Zároveň se stává transcendentální hodnotou v boji za své uplatnění. Sounáležitost se projevuje s kladebnými idejemi, jako je věrnost, jednota a vlastenectví. Naopak odloučení je doprovázeno v principu rozkladnými myšlenkami nebo extremalizovanými původně neutrálními. Ve své ideovém rozměru se především projevuje kampaněmi hlásícími se k osvobození člověka, tedy jednotlivce. V rámci sounáležitosti se projevuje ukořenění jako výraz vztahu k domovu, jako signál, že věci jsou v pořádku, že vitální vlastnosti člověka jsou na svém místě. Protože sounáležitost znamená především otevřenost druhým lidem, schopnost jim něco poskytnout a mít z čeho. Jsou tak důležité osobní materiální prostředky v rámci ukořenění. U proletáře znamená sounáležitost větší zátěž, když je pro druhé nucen si odříkat z denních svých potřeb. To udělá spíše jen rázově, spíše pro revoluci, než stabilně a samozřejmě. Ukořenění je spojeno s jistými fyzickými podmínkami existenčního prostředí. Proto technický rozvoj a celá civilizace by měla podporovat ukořenění. Proto je zapotřebí stálá obroda, určitý návrat ke starším vzorům a zároveň určitý posun na vyšší cyklus. Současná společnost, má-li přežít, se musí ke starším vzorům vrátit. Nikoliv, ovšem zcela. Některé věci zůstávají nové. Tím novým je hlavně nadčasové myšlení, které je metodou transpozice pravidel obecného řádu, stojící v pozadí všech změn, vytvářející společenskou evoluci. Ukořenění je prostředek přirozeného života a lze pro něj použít i patočkovi tři celkové pohyby, tedy zakotvení, práce a odevzdání. Polární hodnoty sounáležitosti a odloučení jsou zjednávacími okolnostmi společenského dění. Je to jakýsi podvědomý princip vnitřního přesvědčení lidí, duchovní pozadí doby. Rovnováha mezi hodnotami byla v současném nepřirozeném životě vychýlena ve prospěch odloučení. Sounáležitost slábne. Můžeme pozorovat rozdílnost chování jednotlivců v době mladé modernity, tedy začátkem 20. století a dnes. Třeba příběh výběru uchazeče o místo herce v divadle. Kdysi rozhodoval talent a odhodlanost mu dát příležitost. Dnes vzdělání, vztahy, klientelismus, podléhání vkusu diváků. Tenkrát byla zjednávací okolností oddanost společnosti, tedy sounáležitost, a schopnost obecně vidět její zájmy. Dnes osobní a skupinové zájmy, tedy odloučení. Odloučení v jiném rozměru se projevuje jako upřílišněná konkretizace a postrádání obecného myšlení. Pokud se člověk s vnitřním konceptem odloučení snaží o obecné, dojde obvykle k nějaké nicotné myšlence. Třeba k toleranci jakéhokoliv jevu na základě ideje rovnosti. Nepřipadá vám to podobné? Které nic neřeší. Přitom konkretizaci pod řízením obecného nelze odmítat. Odloučenecká konkretizace se spíše projevuje tak, že nahrazuje obecné nebo nemá spojitost s obecným. Prvky jsou vzájemně odloučeny a stojí zvlášť. Jsou chápány jako izolované. Nejsou propojeny obecnou ideou, která by upravovala jejich vztahy. Obecná idea právě bývá tou zjednávací okolností. Izolace nespočívá ani tak v přerušení vztahu mezi prvky, jako vztahu zprostředkovaných obecnou nadřízenou ideou. Pro prvky jednotlivce nebo malá společenstva nějaké samostatné vztahy i imanentně existují. Je otázkou, zda jsou postačující pro funkci společnosti a zda jsou schopny zabránit chaosu. Původní osvobození z nepřirozené nadvlády, samovládců a pokřivených, zneužitých dogmat ještě neznamenalo odloučení. Člověk fungoval ve všech přirozených mechanismech, v rodině, v trhu, v demokracii. Naopak se vesměs projevovalo ukořenění, které mu nedovolilo, aby se v rámci trhu stal mafiánem, vydíral ostatní a nebral ohled na společenské potřeby. To se dělo jen ve velkých městech, kde převládalo vykořenění. Až se vykořenil, osvobodil se od sounáležitosti rodinné, obecní, tedy sousedské, sounáležitosti v náboženské obci, překonal vlastenectví, tedy sounáležitost s lidmi stejného národa. Potom mu zůstal jako jediný přirozený mechanismus trh, ve kterém se naplno projevuje odloučení. To se masově stalo v 60. letech na západě a bylo předáno bývalým komunistickým zemím začátkem 90. let, které už měly takovou dobu, že se odloučení a posléze vykořenění snadno ujalo. Dnes se volá po sounáležitosti, které se ovšem nemá o co opřít. Jsou různé teorie, jaké si sounáležitosti, které přijde nějak sama od sebe, bez závislosti na přirozených principech. Tomu říkám iracionální sounáležitost. Komunisté ji zakládali na dělnické solidaritě a Marx se domníval, že zůstane hnací silou i v beztřídní společnosti. Tato solidarita byla jen dočasná u přesvědčených soudruhů boji, než se poučili o její obecné nepoužitelnosti. A ti, kteří byli součástí kamarily, zavedli totalitu jako východisko. Majetková a jakákoliv jiná rovnost není automatem na výrobu sounáležitosti. Naopak, strukturovaná společnost snadněji vede k solidaritě uvnitř jednotlivých tříd a skupin. Dokonce strukturální tlaky solidaritu vyvolávají. Je omylem se domnívat, že sounáležitost lze dosáhnout automaticky náboženskou vírou ve spásení. Náboženské společenstvo může podpořit sounáležitost stejně jako jiná společenstva, dostatečně zjednávající identitu. Víra nemůže nahradit identitu a ostatní instinktivní projevy, na kterých je sounáležitost založena. Víra se vztahuje k lidskému nitru, směřuje člověka k individuálně ke spáce, takový člověk může být i odloučený a žít v klášteře. Pokud již osvobození člověka hodně pokročilo a stalo se odloučením, potom mluvit o sounáležitosti je naprosto mimo mísu. Osvobozený člověk v tomto smyslu, jak si jej mnozí humanisté představují, nebude nikdy sounáležitým. Osvobození a sounáležitost jsou statické protipóly, které mohou mít kompromis, nikoliv syntézu, tedy splynutí. Pokud bych aproximoval vývoj odloučení, dokážu si představit úplný zánik společenstev a přirozených mechanismů. Snad výjima trhu, který není postižen odloučením. Trh, jako každá soutěž, vyžaduje nadřízená vnější pravidla. Pokud nebudou společenstva, nebudou ani pravidla, protože v otevřeném světě je nebude mít kdo nastavit a nebude nikdo schopen vyžadovat jejich plnění, protože pravidla jsou vymáhána společností. Vykořenění přeznamenává ztrátu vnitřního řádu. To se už projevuje dnes. Státy nejsou schopny v globálním prostředí nadřídit pravidla trhu, tak se trh přerodí v mafiánství. Ze začátku, pokud budou ještě instituce, jenom korupce, se slábnutím institucí už jen vyhrožování, vydírání a zločiny. V prostředí nepřirozenosti, ve kterém se děti nerodí, samozřejmě, a prostředky v rukou člověka dovolují ničit přírodu. Důsledky toho jsou zřejmé. A kam to všechno směřuje, vidí každý z nás. Takže toto je obsáhlé povídání k sounáležitosti jako takové, protože dokud jsem se neseznámil s tímto pojednáním, tak jsem o sounáležitosti toho věděl také málo.
2: Já jsem si myslel, že jsi aproximoval. Takže dámy a pánové, abyste nepřišli o ten zdroj, takže ten zdroj je autor, který se jmenuje Vlastimil Podradský. A to dílo, z kterého Mírek citoval, se jmenuje...
3: Kde to je? Jo, Konec civilizace, jo?
4: Ne.
2: Hele, když to tam máte, řekněte to právě, a to teďka jsme si to tady mobilama ukazujeme, vidíte, jak jsme koherentní tady.
3: Byl to nadčasovýhumanismus.cz.
2: Takže ano, jsme v té humanitární fázi. A my jsme se dohodli, že si dáme nějakou písničku jednu a potom bude Míra v tom úžasném výkladu pokračovat a bude aproximovat do bezvědomí teda.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Tak přátelé, my jsme tady měli takovou bouřlivou debatu o aproximaci. A my jsme se dohodli, že spousta, já teďka nechci vaše vzdělání podceňovat, ale jsme se dohodli, že vlastně vám to ozřejmíme, co to vůbec znamená, jo? A opravdu aproximace je přibližný odhad, jo? Prostě je to, když nemáte úplně relevantní informace, tak prostě ty informace z dostupných zdrojů nějakým způsobem zprůměrujete. Takže aproximace je přiblížení nebo odhad, jo, téhleté situace. Takže teď už to víme a můžeme tady předat slovo Mirkovi, aby pokračoval ve svých tézích a určitě, jak zazněla písnička, bude happy.
2: Tak, děkuji za slovo. Takže máme probranou součinnost. Víme, co je to sounáležitost a nyní nám zbývá koherence. Koherence je z latinského co? / hereo, držím pohromadě. Znamená soudržnost, ať fyzickou nebo logickou. Odtud také koherentní, tedy soudružný, dobře uspořádaný a nerozporný. Tedy tři věci, které provází e-korunu jako takovou. Logo, součinnost, sounáležitost a koherence. To je vlna, na které e-koruna jako taková běží.
1: Je skvělé, jako zase... Tu koherenci, my jsme to s Mirkem už asi před rokem hodně probírali, protože jsme se duchovně na to naciťovali a pokud si to nedokážete představit, co to je, tak je to skutečně sladění se vlastně, jo, když si ty kmitočty jako kdyby představíte, tak vlastně, když se vám pěkně krásně spojí, tak koherujete, jo, jste spojení, jste plně napojení a ta e-koruna by měla být takový harmonizační prvek.
2: Soudružný, dobře uspořádaný. No?
1: Ano, ano. Ano. Tak soudruzi, prosím vás, se soudržte. Prosím, pokračuj.
2: No a jdeme teda dál. Řekli jsme si něco o logu jako takovém. Řekli jsme si o logu a heslu, které provází e-koruna. Součinnost, sounáležitost a koherence. A nyní se... si řekneme, na čem je e-koruna jako taková postavena. Na jakých principech a ty principy samotným divákům, tedy divákům, posluchačům ozřejmíme. E-koruna jako taková je postavena a stojí na kosmickém zákonu ekonomie. Je to princip této ekonomie řídí veškeré toky energií uvnitř naší reality a jedná se o jeden z nejdůležitějších principů kosmických univerzálních. Parametr hojnosti je závislý na schopnosti integrovat tyhle ty parametry tohoto principu do svého každodenního života. Na aplikaci tohoto principu závisí i lidské zdraví, které je specifickou obdobou energií hojnosti. Tento princip je realizován v praxi prostřednictvím tří zákonů, tedy zákona rovnováhy, zákona harmonie a zákona zrcadlení. Vraťme se nyní k celkovému kosmickému zákonu ekonomie a s tím, jak to souvisí s e-korunou jako takovou. Tedy, kosmický zákon ekonomie existuje nezávisle na lidské bytosti. Tento zákon tady byl dříve, než vznikla lidská bytost a bude zde, i když lidstvo nebude. Zákon ekonomie je součástí přírodních kosmických zákonů, na kterých je založené fungování prostoru, času, reality a tak dále. Zákon ekonomie definuje energetické toky. A vedle toho tady máme světskou ekonomii, tu, kterou dobře známe, tedy ekonomii s různými zákonitostmi a postupy, které si vymyslel člověk. Platí pravidlo, že je diametrálně ohromný rozdíl mezi podstatou a smyslem ekonomického kosmického zákona a světskou ekonomikou. To je naprosto nebetyčný rozdíl. A ten rozdíl spočívá v tom, že světská ekonomika nerespektuje podstatu a přirozenost ekonomického kosmického principu. A tím, že nerespektuje a neřídí se tímto principem, není s ním v souladu, tak nemá šanci přežít a být trvale udržitelná. A to zákonitě. Proto se vyzkoušela za posledních 5000 let celá řada ekonomických systémů. A žádný z těchto systémů nepřežil dlouhou dobu. Byl nahrazen jinými. Ale protože základ, paradigma umělosti a nekompatibility s kosmickým ekonomickým zákonem, tak pomývost světských ekonomických systémů následuje a následovat bude. A to dokud lidská společnost, civilizace, nezačne respektovat povahu a podstatu kosmických zákonů ekonomie. Je zde důležité vzdělání, informovanost a vědění, aby se lidstvo podle těchto zákonů mohlo řídit. Tak o těchto zákonitostech musí vědět. Součástí seznámení lidstva s těmito zákonitostmi, vědět o nich a aplikace v praxi, je cílem projektu e-koruna. Platí pravidlo, které říká, že i když lidstvo jako systém je uzamčeno do světské sféry ekonomických principů, které paradigmaticky odporují kosmickému ekonomickému systému, tak každý člověk se na své individuální úrovni může naladit na tento kosmický princip, i když žije uvnitř tohoto umělého světského ekonomického principu. A nyní navíc díky systému e-koruny i fyzicky zapojit. Jaké tedy jsou principy kosmického zákona ekonomie? První myšlenka tohoto principu je, že peníze jsou energie. To znamená, že je jedno, jestli je tato energie kryta zlatem nebo není kryta. To je v tomto ohledu naprosto banální a nepodstatné. Je to přece energie, že? Peníze, tedy energie, jsou to, co dělají, ne jak vypadají a nejsou vázané na žádnou formu. Protože jakou má formu energie? Lidé dlouhodobě mylně definují peníze, čili energii, podle formy a ne podle funkce, tedy to, co dělají. Důležité je, že tento papír, mince, zlato, cokoliv, je disponentem určitého energetického potenciálu. A proč je tímto disponentem? Protože když tento papír, minci, zlato, cokoliv, někam dáte, tak za něj něco dostanete. Potraviny, elektřinu nebo jiné energie, věci a tak dále. Potraviny sníte, dostanete onu energii do těla. U ostatních věcí si pořídíte, které si pořídíte, je to podobné. Jednu formu energie přeměníte na jinou, kterou zrovna potřebujete. Pořád se jedná o tu jednu a tu samou energii. Vy jen za určitou sumu energie dostanete energii jiného charakteru. Rozumíte tomuto principu a podstatě věci? A z toho vzniká další princip, který říká, že energie musí téci. To znamená, aby tato energie tekla, aby měla dynamický potenciál. Co znamená tok energie ve formě financí? Znamená to vytvářet transakce. Transformace v rovině peněz a v rovině financí. Z tohoto hlediska je fatální chybou tyto peníze někde skladovat, schromažďovat staticky na jednom místě. Tedy ty peníze

0: transformuje do nějaké činnosti, na základě které je vyroben nějaký produkt, služba a tak podobně. A tím energie cirkuluje a pohybuje se. Jakmile však energii začnete zadržovat na jednom místě, tak začne stagnovat. A stagnace energie se projeví její devalvací. To znamená, ne, že by jí bylo méně, ale za ten jeden a ten samý objem energie v čase vytvoříte objemově i kvalitativně méně hodnotnou transformaci. Méně činnosti, na základě které je vyroben nějaký produkt, služba a tak podobně. Je to srozumitelné? Dává to smysl?
1: To se ptáš mě?
0: Ptám se naprosto všech posluchačů.
1: Ano. Přátelé, pokud vám je to nesrozumitelné, tak nám pište na náš studiový e-mail a my si kluky pozveme, ať nám to dovysvětlí. Nicméně je to velice poutavé.
0: Velmi důležité je tedy, aby energii byl zajištěn stálý tok, aby nebyla zadržována, ale aby tekla. Proto je princip zajištění toku financí jeden ze základních nosných pilířů e-koruny. Další důležitá věc spočívá v tom, aby příjem a výdej energie byly v rovnováze. A proč? Protože pro vesmír je rovnováha nesmírně důležitým fenoménem. Příroda, vesmír se snaží udržovat veškeré formy plus minus kvalitativně v co nejideálnějším rovnovážném stavu. Opakem rovnováhy je disharmonie. Když jsou tělesné systémy v rovnováze, vzniká efekt, kterému říkáme zdraví. Když jsou tělesné systémy v nerovnováze, vzniká efekt, kterému říkáme nemoc. A toto paradigma funguje a platí pro všechno. Tedy i pro energii financí. A co to znamená? Znamená to, že jestli má někdo nadbytek energie financí, syslí si, má nahrabáno ohromné množství tohoto druhu energie a ten člověk tuto energii netransformuje řádným a efektivním způsobem, pak ta energie musí zákonitě někde chybět. Dává to smysl? Je to srozumitelné? Protože v přírodě je určitá suma energie. Můžeme o ní hovořit jako o prahmotě, či praenergii, nebo božské energii. A té energie je nějaké množství. To množství se nedá nafukovat, ale dá se s tím množstvím maximálně, kvalitativně a dostatečně fungovat. Toto je součástí dalšího základního pilíře e-koruny. Ta energie se různě přelévá z jednoho místa na druhé a podobně. A božský princip ekonomie je tu od toho, aby nám zaručoval a garantoval rovnováhu v té dynamice toku energie a také rovnováhu mezi jednotlivými systémy. Ať už mezi polaritami nebo jinými systémy uvnitř tohoto energetického média. Neboť platí, že když jde nějaký systém do energetické nerovnováhy, tak začne kolabovat. A vesmír má tendenci a záměr ukončit projev tohoto systému. On bude nějakou dobu čekat, jestli se to nevzpamatuje. A pak tento defektní systém vyruší. Vesmír ho prostě ukončí. A tu energii, která tvořila tento systém, přenese vzrod, početí něčeho úplně jiného. A jestliže tu máme lidskou civilizaci, kde několik málo procent populace vlastní drtivou většinu energie financí, tak to je dramatická nerovnováha. A co to znamená? Znamená to, že mechanismus, na kterém je transfer energetického toku financí postaven, je nemocný a nefunkční. To je jedna věc. A druhá je, že hrozí bifurkační proces, tedy proces zhroucení. Máme tu dvě možnosti.

0: to ve smyslu ekonomického systému. Za A. Buď se zhroutí civilizace jako taková a tím pádem i ekonomický systém, tedy položí se ekonomický systém a civilizace to ustojí a nastartuje se tedy něco úplně jiného. A nebo za B. Nebo to sebou strhne i tu strukturu, platformu civilizace. Což už se také v historii také stalo. V naší civilizaci, když se podíváme do historie, tak se opakovaně zhroutila ona umělá ekonomická platforma, která byla nahrazena formálně jinou, ale fungující na stejných principech. Takže celý proces se opakuje pořád a pořád do kolečka. Teď máme jedinečnou šanci přerušit, přestřihnout tento bludný kruh, neustále se opakující proces, a vstoupit do úplně nové kvalitativní platformy, založené a opírající se o kosmický zákon ekonomie. A proč vzniká dominantně a z čeho vzniká tato energetická nerovnováha ve smyslu peněz, ve smyslu financí? Protože dominantní příčinou je, že lidská společnost je prosáknutá, naprosto dramatický způsobem nasákla principiálně virem konkurence. Protože konkurence vytváří a vždy bude vytvářet nerovnováhu. A víte proč? Protože když si budou konkurovat například dva systémy mezi sebou, tak každý z nich se bude snažit být silnější než ten druhý. Ve smyslu více vlastnit a více energeticky uzmout pro sebe.
1: Já jenom do toho teďka, Mirkovi, na chvilku skočím, nestrať niť, prosím tě. My máme velice inteligentní posluchače a já si nedoufám vůbec tvrdit, že nikdo, nebo že všichni víte, co to je bifurkace, jako jo, ale určitě to všichni víte. Pokud byste náhodou to nevěděli, tak je to označení pro bod zvratu na vývojové linii. Jo? Tak teď už to víte, pokud jste to nevěděli, a Mirek bude pokračovat dál.
0: Vrátíme se. Protože, když si budou konkurovat například dva systémy mezi sebou, tak každý z nich se bude snažit být silnější než ten druhý. Ve smyslu více vlastnit a více energeticky uzmout pro sebe. A být tím lídrem. Aby byl tím energetickým premiantem, ale vždy na úkor. A když je něco na úkor, tak je to samozřejmě vždy v nerovnováze. Když to tam, kde je spolupráce, je zároveň rovnováha. A tam, kde je rovnováha, je harmonie. A tam, kde je rovnováha a harmonie, je i elegance. A ta elegance fungování systému je nesmírně důležitá. V takovém případě hovoříme o takzvaném procesu košetění vnitřní elegance uvnitř tohoto či jiného systému v jeho projevu a jeho vývoji. Toto jsou pilíře, které je potřeba uvést do praxe. A z hlediska pochopení to není nic složitého. Vidíte to taky tak? Vše, o čem jsem hovořil, lze nastartovat na individuální úrovni. I když jsme vnoření z hlediska celocivilizačního do tohoto umělého srabu světských ekonomických principů, korporací, bankovního sektoru, globálně mocenského systému, můžeme se z něj vyvázat? Chcete? Víte jak? Více než polovina státního rozpočtu je plněna zaměstnanými lidmi. Pracující osoba je největším plátcem daně. Platby firem a korporací jsou v podstatě zanedbatelné. Firmy totiž mohou dělat něco, co zaměstnanec nemůže. Investicemi a náklady si snižují základ daně a tím i samostatnou výši odvodu. To je nerovnováha. Abychom byli v souladu s kosmickým zákonem ekonomie, musí být narovnány podmínky pro naprosto každého. Spravedlivý ekonomický systém, kde chudí neplatí prakticky žádnou daň. E-koruna a koruna česká mají stejnou hodnotu. Přesto bude e-koruna obíhat nejméně 10x rychleji. Svět se začne měnit před očima. A proč? Protože začne působit přirozený vesmírný zákon. Uvedu příklad. Hospodský utrží 1000 korun. Může trvat i 3 dny nebo déle, než je pošle dále. Utratí, smění za něco jiného, co potřebuje. Nic ho nenutí dát věci do pohybu. V případě, že utrží 1000 e-korun, je situace velmi odlišná. E-koruna se podobně jako voda odpařuje. Držením přes půlnoc se odpaří 1,643 e-koruny, což odpovídá 1,643 promile. Část se mu vrátí, ale nemusí to být v celé výši, podobně jako déšť. Voda se vrací, ale často padá tam, kde se vypařilo mnohem méně. Moře, jezera a velké toky přispívají mnohem více než rybníčky nebo potůčky a tak je to správně. Hospodský je člověk a když se může vyhnout této srážce, tak se jí vyhne. Uhradí fakturu pivovaru, pivovar ještě ten den uhradí dodavateli chmele, ten zaplatí farmáři, farmář si koupí naftu, pumpař limonády, výrobce limonád koupí plyn CO2, plynář zaplatí za dopravu a dopravce si koupí naftu. Sledovaných 1000 e-korun přešlo pokladnou benzínové pumpy po druhé. Pumpař zaplatí dodavateli nafty. Rafinérie zaplatí mzdu dělníkovi, který si u stolaře vyzvedne police. Stolař na pile koupí materiál. Pila si koupí nový kotouč do pily. Železářství platí mzdu prodavačce, která večer oslaví výročí u našeho hospodského. Takže je tady možnost 1000 korun v šuplíku nebo 1000 korun směněných na e-koruny, které pořídili pivo, chmel, naftu, limonádu, CO2, ještě jednou naftu, polici, dřevo, kotouč do pily a oslavu prodavačky. Oslava se táhne do půlnoci a hospodský ji už nestihne utratit. O půlnoci mu bude staženo 1,643 promilé e-korun. Díky e-koruně měl tržbu 2x vyšší, ale energie e-koruny se 14x předala, přeměnila v jinou energii. Oživila 14 subjektů, které by jinak spaly. Tohle není teorie, je to v praxi odzkoušený princip. V 30. letech 20. století experimentovalo rakouské městečko Wergl s pracovními certifikáty, které ztrácely na hodnotě 1% měsíčně. V období finanční krize snížili nezaměstnanost, zvelebili celou obec, spojili lidi v jednu spolupracující komunitu a ukázali světu, že existuje řešení. Byli ale umlčeni. Švýcarský Wir Frank, německý Chiemgauer jsou současné funkční příklady, ale žádný z nich nevrací energii peněz zpět uživatelům. I když jsou funkční, nejsou v souladu s kosmickým zákonem ekonomie. V tom je e-koruna jako taková první. Onen půlnoční úpis ve výši 1,643 promile totiž nahradí veškeré daně a poplatky. Uhradí nepodmíněný příjem ve výši 167 korun e-korun denně, tedy 5010 korun měsíčně. Uhradí důchody od věku 55 let ve výši 900 e-korun denně, tedy 27 000 korun měsíčně. Ve všech rozpočtových sférách bude 2x více financí, včetně zdravotnictví a školství, na které věčně nejsou peníze. Stát už nikdy nebude řešit žádný daňový únik nebo rozpočtovou nouzi. Každý den, krátce po půlnoci, se naplní účty všech státních a příspěvkových organizací. Uměle vytvořený nedostatek se stane minulostí. Stejně jako finanční úřad.
1: Tak to byl to byl krásný rozhovor. Já jsem do toho radši ani nezasahoval, protože svými erudovanými názory bych zaskočil Mirka a to bych to nechtěl.
0: No, krásný rozhovor, krásný monolog.
1: Ne, to prostě opravdu tady se k tomu nedalo nic říct, ani do toho radši vstupovat, protože by to ztratilo kontinuitu. A my máme skoro za sebou hodinu. A zahrajeme si jednu písničku, řekneme ještě pár slov, rozloučíme se s vámi a pozveme vás na další díl E-Koruny, který se bude kluci věnovat čemu tentokrát? Třetí díl, už nebo čtvrtý teda. Aha. No, aspoň vidíte, že nejsme připraveni, jo? Že to opravdu skutečně tady všechno takhle prostě krásně vaříme.
0: To je ve hvězdách, ale jistě to bude velmi zajímavé a jistě to bude navazovat na to, co již bylo v předešlých dílech řečeno.
1: A protože tento díl byl takový mystický, tak já jsem se tady vždycky díval na Mírka, on na mě kouknul, já jsem na něj kouknul, tak my vám zahrajeme, nebo já vám zahraju písničku teďka, kterou bych mohl uvést názvem Zřím tě. Jo? Čiže pokud to znáte, I see you z Avatara, tak pojďme na to.

0: Vážení posluchači, jsme v závěru. Každý z vás, kdo souzní s myšlenkou e-koruny, kterého tato myšlenka zaujala, tak má neuvěřitelnou možnost změnit svět k lepšímu pro všechny. Proto všechny vyzývám, staňte se aktivními tvůrci a zakladateli, šířiteli platformy, která pomůže lidstvu v sofistikované transformaci na vlně součinnosti, sounáležitosti a koherence. Jediná věc, která nás dělí od toho, aby byla platforma e-koruny spuštěna, je počítačový program, který vytvořit, když dáme všichni z vás, kdo stojí za touto myšlenkou, když se dáme všichni dohromady, tak ta realizace může trvat velmi, velmi krátkou dobu a cesta k lepšímu světu bude pro nás všechny naprosto otevřená. Já vám děkuji za pozornost a těším se.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.
2: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České alternativy.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Je Kanada suverénní?

0: still grow in November.
1: Den Kanady 1. července je pro Kanaďany, stejně jako pro nás 1. ledna, příležitostí zamyslet se nad otázkami vlastní národní suverenity. Současná politika v Kanadě je výsledkem složitého historického procesu. Kanadská národní suverenita byla stále ohroženější vládou Justina Trudeaua, která se stále více spojovala s Washingtonem a de facto působila jako zmocněnec Ameriky. Možná většinu z nás překvapí, že Amerika odjakživa snila o anexi Kanady a rozšíření své americké domovské říše na celou délku a šířku severoamerického kontinentu. Tato ambice získat územní kontrolu nad Kanadou dokonce existovala už před založením samotné Ameriky a od té doby se měřitelně nezmenšila. Možná ještě překvapivější bude pro většinu z nás informace, že Amerika napadla Kanadu už 5krát. Přitom poslední pokus zahrnoval plány na zasypání většiny území Kanady otráveným plynem. V 60. letech 20. století zahájila Amerika rozsáhlý program propagandy a násilí, jehož cílem bylo rozdrobit a rozdělit Kanadu jako předehru k jejímu pohlcení. Klasické rozděl a panuj. Dnes se Američané opět pokoušejí Kanadu pohltit prostřednictvím svého mylného plánu Pevnost Amerika. Násilná vojenská varianta na nějakou dobu zmizela z radaru, ale v budoucnu se může snadno znovu objevit, zejména když Amerika začne stále více toužit po kanadských sladkovodních zdrojích. Pojďme se vypravit na začátek této utajované historie. Tato minulost vykresluje agresi Ameriky nejen v pohledu militarizace Jižní Ameriky a Karibiku, o čemž jsem hovořil v mém

minulém pořadu Haiti Somálsko-Západu, ale i z pohledu demokratického severního souseda Kanady. How gentle the breeze, it sighs. První a druhé americké mise do Kanady. 1690 a 1776. Američané byli dobyvační a váleční dávno před založením svého státu. V roce 1690 poprvé zaútočili na Kanadu a doufali, že se zmocní Montrealu a celé provincie Quebec. Tato bitva u Quebecu se odehrála v říjnu 1690 mezi koloniemi Nová Francie a Massachusetts. Výprava pod vedením Williama Phillipse, složená z 30 nebo 40 lodí, na kterých se plavilo asi 2000 mužů, vyplula z Nantasketu 9. srpna 1690, ale do Quebecu dorazila až 5. října. Několikrát se pokusila město dobít, ale bez úspěchu. Protože bouřlivé počasí téměř vyřadilo plavidla z provozu a dokonce některá vyhnalo na břeh. Považovalo se za vhodné znovu nalodit vojáky a od tohoto dobrodružství upustit. Americký velitel William Phillips naštěstí nebyl na tento úkol připravený. Lodě a muži jeho výpravy byli většinou zničení kanadskou domobranou, což ho donutilo k ústupu. Potom, téměř okamžitě po založení Ameriky jako státu v roce 1776, Američané dvakrát vtrhli do Kanady s dobyvačnou misí a snažili se připojit kanadských 10 milionů kilometrů čtverečních a všechny národní zdroje k původním 13 americkým státům, což byla v té době poměrně velká ambice. Obě tyto invazní výpravy skončily neúspěchem, když byli Američané zahnaní zpět a donuceni kapitulovat ve svých městech.

Američané se pokusili znovu o válečnou výpravu do Kanady v roce 1812. Přitom americký prezident Thomas Jefferson si byl tak arrogantně jistý úspěchem, že o chystaném dobytí Kanady mluvil jako o pouhé otázce pochodu. Kanada ale byla tehdy ještě britskou kolonií. V červnu 1812 vyhlásila Amerika válku Velké Británii. Mezi důvody své nespokojenosti uvedli praxi, kdy se z amerických obchodních lodí odváděli námořníci a byli nuceni sloužit v britském námořnictvu. Americe vadil také systém blokád a licencí, který měl zastavit obchod s napoleonskou Francií a údajné podněcování nepokojů původních obyvatel Ameriky ze strany Velké Británie. Téměř okamžitě poté schválil americký prezident James Madison trojí útok proti Kanadě, tehdy stále britské kolonii. Mnozí Američané věřili, že invaze bude hračkou, zejména proto, že Británie byla rozptýlená tehdejšími napoleonskými válkami v Evropě. Bývalý prezident Thomas Jefferson označil získání Quebecu za pouhou záležitost pochodu, zatímco předseda sněmovny reprezentantů Henry Clay, prominentní válečný jestřáb, prohlásil, že domobranci z Kentucky byli schopni dobýt Horní Kanadu, v podstatě moderní Ontario a Montreal, bez jakékoliv pomoci. Bylo to spíše americké chrastění šavlemi, než cokoliv jiného. V té době žilo v Americe asi 7,5 milionu obyvatel, zatímco v Kanadě jen asi 500 000, z nichž mnozí byli spíše francouzského nebo amerického původu než britského. Navzdory této americké populační převaze měla ovšem Amerika jen asi 12 000 mužů v uniformách, včetně příliš mnoha neschopných důstojníků a mnoha surových, nevycvičených rekrutů. Na začátku války hrála ve prospěch Kanady i řada dalších faktorů. Za prvé, Britové kontrolovali velká jezera a měli proto lepší možnosti přesunu vojsk a zásob. Za druhé, se Britům dostalo podpory od Kanaďanů, o kterých se mnozí Američané mylně domnívali, že je přivítají jako osvoboditele, a od indiánských kmenů, které se obávali americké rozpínavosti. Američané prostě byli žalostně nepřipravení. Britské a kanadské síly se jednoduše ukázaly být ve všech ohledech nadřazené Američanům. Kanaďané nejenže odrazili americkou invazi, ale pronikli do Ameriky až k Washingtonu a donutili tehdejšího prezidenta Jamese Madisona k útěku. Několik amerických měst se přitom vzdalo Kanadě. Američané byli spráskaní jako psi. O této válce bych mohl hovořit dlouho, ale domnívám se, že by to bylo pro naše účely zbytečné. Jak ale poznamenal jeden spisovatel? Ve fantazijním světě amerických dějin se neúspěšný americký pokus o okupaci a anexi Kanady magicky vydává za vítězství. To je výmysl, kterému se v Americe, stejně jako mnoha dalším, dodnes hojně věří.

čtvrtý americký pokus o anexi Kanady. 1866. Tím ale Američané stále neskončili. Územní kontrola nad Kanadou byla součástí geopolitického a vojenského programu Washingtonu už od 60. let 19. století. V roce 1865 skončila americká občanská válka. Její skutečný význam jsem probíral v mém dvoudílném pořadu Bílý muž pod bičem otrokářů. V roce 1866 americký kongres přijal novou legislativu, která stanovila anexi všech kanadských území. Právě tohle se stalo podnětem k vytvoření dnešní Kanadské federace. Překvapivě je tento americký zákon stále v platnosti. Představoval plán invaze, který počítal s konfiskací všech kanadských veřejných pozemků a převzetím kontroly nad všemi kanadskými železnicemi a vodními cestami. Jednotlivé nové kanadské státy by byly nucené zřídit nové zákonodárství, odpovídající zákonům a zvyklostem Americe. Musíme si uvědomit, že to bylo přesně v době, kdy Američané koupili Aljašku od Ruska v roce 1867. Proto měli Američané stejné ambice v pronikání dále na sever, které byly přetavené do plánu anexe Kanady z roku 1866, tedy schváleného o rok dříve před koupí Aljašky. Tato hrozba americké anexe tedy dotlačila Kanadu k tomu, aby se Kanada v roce 1967 stala národem, federací, na základě zákona o britské Severní Americe. Nová kanadská federace způsobila, že se tento plán zrodil, ale Američané na svém snu trvali. Text návrhu tohoto amerického zákona se rovnal plánu invaze. Měl vstoupit v platnost po jeho vyhlášení americkým prezidentem Andrewem Johnsonem. Zahrnoval území britské Severní Ameriky od Newfoundlandu a Maritimes po Britskou Kolumbii. Na severu zasahoval do území Hudsonova zálivu a severozápadního území hraničícího s takzvanou Ruskou Amerikou, což byla tehdy Aljaška předtím, než ji Američané koupili. Plán spočíval v přímé konfiskaci veřejné půdy. Jak jsem zmínil, znamenalo to také kontrolu Ameriky nad kanadskou železnicí, vodními cestami a kanály a také kontrolu nad mořskou cestou svatého Vavřince. V návrhu tohoto amerického zákona bylo nastíněné územní rozdělení britské Severní Ameriky. Jednotlivé ústavní kanadské státy by se při zřizování svého zákonodárství řídily americkými zákony. Ocituji některé stěžejní pasáže tohoto plánu. Senát a sněmovna reprezentantů Ameriky se usnášejí, že americký prezident je oprávněný a pověřený, kdykoliv bude na ministerstvu zahraničí uloženo oznámení, že vlády Velké Británie a provincií Nový Brunswick, Nové Skotsko, ostrov Prince Edwarda, Newfoundland, Kanada, Britská Kolumbie a ostrov Vancouver přijali návrh, který Spojené státy dále prohlašují za veřejný, že ode dne jeho vydání jsou státy Nové Skotsko, Nový Brunswick, Východní Kanada a Západní Kanada a teritoria Selkirk, Saskatchewan a Britská Kolumbie s hranicemi a právy, jak jsou vymezené v tomto zákoně, ustavené a přijaté za státy a teritoria Spojených států amerických. A dále se stanovuje, že se navrhují následující články, které ode dne vyhlášení prezidentem Spojených států nabudou účinnosti jako neodvolatelné podmínky přijetí států Nové Skotsko, Nový Brunswick, Východní Kanada a Západní Kanada a budoucích států Selkirk, Saskatchewan a Britská Kolumbie, a to článek 1. Veškerá veřejná půda, která nebyla prodaná nebo přidělená. Průplavy, veřejné přístavy, majáky a mola. Úpravy řek a jezer. Železniční akcie, hypotéky a jiné dluhy železničních společností vůči provinciím. Celnice a pošty připadnou Spojeným státům.
všechny ostatní veřejné stavby a majetek ale připadnou vládám států, které se tímto ustavují, spolu se všemi částkami splatnými od kupců nebo nájemců pozemků, dolů nebo nerostů v době spojení. Článek 2 rozepisoval převzetí závazků financovaného dluhu za kanadské provincie Amerikou, což není dnes už příliš důležité, stejně jako články 3 a 4, které rozepisovaly nové uspořádání hranic a další články, které zase připsaly počet kongresmenů volených těmito anektovanými státy Kanady nově přidružené k Americe.

Pátý plán americké invaze do Kanady. 1930. Zatímco projekt anexe z roku 1866 byl zastavený po přijetí britského severoamerického zákona v roce 1867, ve 30. letech 20. století se uvažovalo o amerických plánech na další vojenskou anexi nebo invazi do Kanady. V květnu 1930 schválilo americké ministerstvo války další podrobný plán invaze do Kanady, který dokonce dostal oficiální název Společný základní válečný plán armády a námořnictva, ve zkratce Červený válečný plán. Jednalo se o 94-stránkový dokument s razítkem tajné, který se připravoval už od roku 1924 za vlády amerického prezidenta Herberta Hoovera. Jednalo se o plán invaze do Kanady a bombardování Montrealu, Quebecu, Halifaxu a Vancouveru. V návrhu z roku 1928 se uvádělo, že Kanadě by mělo být zcela jasné, že v případě války by těžce trpěla. Na formulaci a schválení Červeného válečného plánu americkou administrativou se významně podílel ministr války Patrick Harley. Zkusme pak jen hádat, kdo měl na starosti plánování bombardovacích náletů na kanadská města. Generál Douglas MacArthur, který byl během druhé světové války pověřený vedením války v Tichomoří a koordinací rozsáhlého bombardování japonských měst. V roce 1935 byl tento červený válečný plán znovu aktualizovaný a schválený Franklinem Rooseveltem. V únoru 1935 získalo americké ministerstvo války 57 milionů dolarů na vybudování 3 leteckých základen na kanadských hranicích, a to výhradně za účelem preventivních a překvapivých invazních útoků na Kanadu. Základny se měly maskovat jako civilní letiště, ale z vojenského hlediska měly být dostatečně výkonné, aby ovládly průmyslové srdce Kanady, zejména poloostrov Ontario. Americká armáda uspořádala v srpnu 1935 na kanadských hranicích rozsáhlé válečné manévry za účasti přibližně 50 tisíc vojáků, které zahrnovaly cvičné manévry pro případnou invazi. 36 tisíc vojáků se sjelo ke kanadským hranicím jižně od Ottawy a dalších 15 tisíc se drželo v záloze v Pensylvánii. Scénářem této válečné hry byla americká motorizovaná invaze do Kanady. Přitom obránci zpočátku odrazili invazní modré síly, ale nakonec prohráli v přesile, když dorazili modré posily. Už v té době se Američané zabývali chemickou a biologickou válkou. Jednou z aktualizací plánu americké invaze do Kanady z roku 1930 bylo použití chemických zbraní proti civilistům. Americká armáda dostala pokyny psané velkými písmeny, aby od vypuknutí války provedla veškeré nezbytné přípravy k použití chemických zbraní. Použití chemických zbraní, včetně použití toxických látek od zahájení nepřátelství, se povoluje. V roce 1934 byl červený válečný plán pozměněný tak, že povoloval okamžité první použití jedovatého plynu proti Kanaďanům a použití strategického bombardování ke zničení Halifaxu, pokud by se jej nepodařilo dobít. Stojí za zmínku, že v průběhu druhé světové války bylo ministerstvem války přijaté rozhodnutí ponechat plán invaze v platnosti. Ne, že by na to Američané zapomněli, nýbrž zcela vědomně přijali rozhodnutí ponechat tento plán invaze v platnosti. Červený válečný plán byl předložený výboru amerického kongresu v tajné výpovědi. Byl ovšem odhalený, když byl omylem zveřejněný v roce 1974. V publikovaném článku Washington Post přiznal, že se nejednalo pouze o smělý plán, ale o postupný plán invaze, obsazení a anexe amerického severního souseda.
Nejprve vyšleme společné zámořské síly armády a námořnictva, aby se zmocnili přístavního města Halifax a odřízli Kanaďany od jejich britských spojenců. Potom se zmocníme kanadských elektráren poblíž Niagarských vodopádů, aby zamrzly ve tmě. Pak americká armáda vyrazí na tři fronty. Vypochoduje z Vermontu, aby obsadila Montreal a Quebec. Vyrazí ze severní Dakoty, aby obsadila železniční centrum ve Winnipegu. A nakonec vyrazí ze středozápadu, aby obsadila strategické niklové doly v Ontáriu. Americké námořnictvo mezitím obsadí velká jezera a zablokuje kanadské přístavy v Atlantiku a Pacifiku. Jen pro představu a určité dokreslení ocituji i několik dalších pasáží tohoto červeného válečného plánu americké anexe Kanady. Američané tu s přesností rozepisují stát po státě. Nové Skotsko a Nový Brunswick. Obsazení Halifaxu po prvním úderu jedovatým plynem by Brity připravilo o hlavní námořní základnu a přerušilo spojení mezi Británií a Kanadou. Pokud by se nepodařilo dobít Halifax, mohla by Amerika obsadit Nový Brunswick po souši a odříznout Nové Skotsko od zbytku Kanady na klíčovém železničním uzlu v Monctonu. Quebec a údolí řeky svatého Vavřince. Obsazením Montrealu a Quebecu by se zbytek Kanady odřízl od východního pobřeží, což by zabránilo pohybu vojáků a zdrojů oběma směry. Trasy ze severního New Yorku do Montrealu a z Vermontu do Quebecu jsou považované za vyhovující pro ofenzívu. Přitom Quebec je kritičtějším cílem. Ontario a oblast Velkých jezer. Obsazením této oblasti se získá kontrola nad Torontem a většinou kanadského průmyslu a zároveň se zabrání tomu, aby ji Británie a Kanada využili k leteckým nebo pozemním útokům proti průmyslovému srdci Ameriky na středozápadě. Plán navrhuje souběžné ofenzívy z Buffalo přes řeku Niagara, z Detroitu do Ontária a ze Sault Ste. Marie do Sudbury. Ovládnutí Velkých jezer pro americkou dopravu se považuje za logisticky nezbytné pro pokračování invaze. Winnipeg. Winnipeg je ústředním uzlem kanadského železničního systému pro spojení země. Plán nevidí žádné větší překážky pro ofenzívu z Grand Forks v severní Dakotě do Winnipegu. Vancouver a Victoria. Ačkoliv vzdálenost Vancouveru od Evropy snižuje jeho význam, jeho obsazení by Británii odepřelo námořní základnu a odřízlo Kanadu od Tichého oceánu. Vancouver by se mohl snadno napadnout po souši z Bellinghamu ve státě Washington a ostrov Vancouver by se mohl napadnout po moři z Port Angeles ve státě Washington. Přístav Prince Rupert v Britské Kolumbii má železniční spojení se zbytkem Kanady, ale námořní blokáda se v případě obsazení Vancouveru jeví jako snadná. Takto bychom mohli pokračovat dál. Jednalo se o plán, který se vypracoval na US Army War College v zpravodajském oddělení G2 a předložil 18. prosince 1935. Šlo o nejnovější odtajněný plán invaze, dostupný z amerických archivních zdrojů. Tento červený válečný plán byl tedy výslovně zaměřený na dobytí Kanady. Počítalo se se strategickým bombardováním Halifaxu, Montrealu a Quebecu. Zmínil jsem také, že toto plánování bombardovacích náletů na kanadská města měl na starosti generál Douglas MacArthur. Hořkou ironií je, že tento generál Douglas MacArthur, který za druhé světové války vedl americké síly v Tichomoří, nemluvě o vedení kobercových náletů na Severní Koreu mezi lety 1950 až 1953, se aktivně podílel na plánování války namířené proti Kanadě. V březnu 1935 navrhl generál Douglas MacArthur dodatek, podle něhož se Vancouver stal prioritním bombardovacím cílem srovnatelným s Halifaxem a Montrealem. Jak vidíme, tento plán byl pozoruhodně podrobný. Zahrnoval jak vojenské, tak zpravodajské složky.
Podle historika Johna Majora, červený válečný plán spočíval také v sérii možných preventivních amerických kampaní s cílem napadnout Kanadu v několika oblastech a obsadit klíčové přístavy a železnice dříve, než britské jednotky budou moci poskytnout Kanaďanům posily. Kanadská federální vláda a armáda si byly plně vědomé těchto tajných amerických plánů na invazi do Kanady. Ve 20. letech 20. století byl poručík James Sutherland Brown jmenovaný ředitelem vojenských operací a zpravodajství v kanadské Otavě, aby se zabýval otázkou národní bezpečnosti Kanady. Jeho úkoly spočívaly ve vypracování nouzových válečných plánů pro případ amerického útoku proti kanadskému domíniu. Pod vedením poručíka Browna, který byl následně povýšený na brigádního generála, byla odpověď Kanady na hrozby ze strany Američanů formulovaná v rámci obraného schématu číslo 1 pohotovostního plánu proti útoku pro případ americké invaze. Tento obranný plán číslo 1 opustil v roce 1931 náčelník kanadského generálního štábu A.G.L. McNaughton po přijetí červeného válečného plánu v roce 1930. Náčelník McNaughton to odůvodnil tím, že Američané by v takové válce nevyhnutelně zvítězili a že nemělo smysl jednat podle pohotovostního plánu. Otava tehdy nepochopitelně ustoupila. Přelomové rozhodnutí konzervativní vlády premiéra R.B. Bennetta, která nastoupila do úřadu v srpnu 1930, vzdát se plánu národní obrany Kanady, představovalo faktické uznání americké hegemonie v Severní Americe. I když se invaze do Kanady v rámci červeného válečného plánu armády a námořnictva nikdy neuskutečnila, vojenská hrozba invazního plánu posloužila k tomu, aby Kanada nakonec kapitulovala před politickým a ekonomickým tlakem Ameriky. Jak, vysvětlím v dalších kapitolách. Separatistické hnutí v Kanadě. Od poloviny 60. let a v 70. letech 20. století se v Kanadě vytrvale a široce diskutovalo o možnosti a smysluplnosti připojení k Americe, aby se Kanada stala kontinentální zemí. Ačkoliv chyběly podrobnosti, prezentace byla svůdná. Konec konců, Kanaďané byli téměř stejní lidé s podobnými zájmy a kulturou. Četli stejné knihy, sledovali stejné filmy a televizní programy. Povrchně se zdálo, že vyznávali stejné hodnoty, takže takové spojení by nemělo představovat žádnou významnou kulturní výzvu. Stejně tak by noví Kanaďané a Američané těžili ze síly amerického dolaru a ekonomiky. Bylo by k dispozici více průmyslového zboží za nižší ceny a byly by součástí mezinárodně vítězného týmu. Součástí této teorie bylo, že Kanada byla tak malá a nevýznamná, že samostatné přežití by bylo z dlouhodobého hlediska obtížné. Fúze, vlastně převzetí, by byla skutečně v nejlepším zájmu Kanady. Tomuto návrhu se dostalo velkého ohlasu v médiích, v akademických kruzích a zejména na univerzitních půdách. Kanaďané byli v těch letech stále se vyhřívající v jednoduchém životě z 50. let, politicky nevinní a nic netušící. Studenti zase byli jistě beznadějně naivní, pokud šlo o bezohlednost zahraničních záležitostí. Dychtivě se účastnili těchto diskuzí a v duchu zvažovali a debatovali o výhodách a nevýhodách takového spojení národů. Vyhlídka na připojení Kanady k Americe v jakési republikánské federaci by samozřejmě byla nesmírně výhodná pro Ameriku a stejně tak značně škodlivá pro Kanadu.
Přesto byla ale tato vyhlídka prosazovaná a diskutovaná, doporučovaná v mnoha kruzích a představovala něco, co se zdálo být věrohodným zdůvodněním takového kroku. Někteří lidé si v té době všimli, že toto téma projevovalo zvláštní neochotu odumřít. Diskuse na čas ustala, ale pak se znovu objevila o něco vytrvaleji než předtím. A i když si tehdy Kanaďané matně uvědomovali, že téma mělo zřejmě pozoruhodnou vzkříšující schopnost, stále nějak předpokládali, že debata byla spontánní a měla původ v Kanadě. Nikoho tehdy vůbec nenapadlo, že by propagace tématu mohla mít zahraniční a zlověstný zdroj zcela nezávislý na Kanaďanech. Ale jak Kanaďané později zjistili, skutečně mělo zahraniční a zlověstný zdroj, který pocházel z útrob americké vlády, CIA. Quebec jako trojský kůň CIA. Právě během této debaty začala Kanada trpět úzkostí z možného rozpadu, protože její francouzsky mluvící provincii Quebec náhle hrozilo, že by se od Kanady oddělila a stala by se nezávislým státem. Málo kdo z Kanaďanů měl pochopení pro motivaci tohoto náhlého a násilného quebeckého úsilí o separatismus. Kanaďané se cítili bezmocní, protože separatistické nálady se stále více rozněcovaly do nebezpečné míry. Aktivizovala se malá teroristická skupina Front de Libération du Québec, FLQ, což mělo za následek několik únosů a vražd, výbuchy bomb na různých místech a další děsivé násilnosti. K dalším důsledkům tohoto nového vývoje patřilo ještě silnější vzkříšení debaty o Federaci Kanady a Ameriky. Debata teď neodbytně hlásala, že pokud by se Quebec skutečně oddělil od Kanady, jediným rozumným postupem, který by teď roztříštěnému národu zbýval, by bylo využít amerického vítání a připojit se k Americe jako další stát. 24. září 1971 pak deník Montreal Star uveřejnil fotokopii uniklého dopisu, ve kterém bylo quebecké separatistické hnutí a teroristická skupina FLQ označené za operaci pod falešnou vlajkou CIA. Dopis byl přísně tajnou zprávou CIA z 16. října 1970. Dopis byl napsaný agentům CIA, kteří se podíleli na vytvoření a podnícení FLQ k násilným činům. V dopise se částečně uvádělo: některé zdroje nám doporučují, abychom podnikli naléhavé kroky k dočasnému zastavení kontaktů s aktivisty FLQ, protože opatření kanadské vlády by mohla mít nežádoucí důsledky. Vzhledem k tomu není třeba příliš velké představivosti, abychom viděli, že CIA byla hluboce zapojená do quebeckého separatistického hnutí, protože to byla právě Amerika, která z takové akce měla zdaleka největší prospěch. Nezávislý Quebec by byl jako politický subjekt spíše k ničemu. S největší pravděpodobností by byl nucený se v určitém okamžiku znovu připojit, a to buď k nové americko-kanadské federaci, nebo se stát součástí Francouzské republiky. Mnoho lidí, včetně mnoha akademiků, bylo přesvědčeno, že CIA provedla tyto operace v úmyslné snaze rozdělit Kanadu za účelem případného násilného převzetí země. Toto přísně tajné memorandum bylo samozřejmě vehementně odsouzené americkou vládou. Americké ministerstvo zahraničí třeba tvrdilo, že adresa CIA uvedená v záhlaví memoranda je námořní nemocnice, což se ukázalo jako nepravdivé tvrzení. Wikipedie, věrná svým kořenům a jako vždycky prolhaná, zveřejnila nedoložené tvrzení, že dopis CIA byl podvrhem Sovětského svazu, který se obával, že by mohl být nějakým způsobem obviněný z nepokojů v Kanadě. Po zveřejnění dopisu se nezávisle na sobě objevilo mnoho zdokumentovaných a přesvědčivých důkazů, které většinu lidí přesvědčily o tom, že to byla americká vláda,
která prostřednictvím CIA nejen pomáhala teroristické skupině FLQ a cvičila ji, ale také ji vytvořila, stejně jako Amerika vytvořila Al-Kaidu. To jsem probíral v mém dvoudílném pořadu o tom, jak Amerika stvořila a vycvičila Al-Kaidu. Amerika tak postupovala v rámci plánovaného a promyšleného pokusu o destabilizaci Kanady s cílem jejího rozpadu a případného ovládnutí Amerikou. Jedním ze zjevných důkazů hlubokého zapojení CIA do činnosti quebeckých teroristů skupiny FLQ byla skutečnost, že když únosci vyjednávali o navrácení živého rukojmí výměnou za svobodu, byl to letoun Sabreliner, který patřil CIA a který je dopravil na Kubu. Dnes se většina pozorovatelů shoduje na tom, že CIA byla zodpovědná za aktivity separatistických skupin v Quebecu v 60. letech 20. století, stejně jako byla zdrojem přetrvávajících návrhů na sloučení Kanady a Ameriky.

vnitřnímu politickému tlaku Američanů na Kanadu. Krátce po tomto prohlášení byl Leslie Bennett obviněný z toho, že byl špionem ruské KGB a se zničenou kariérou opustil Kanadu a odešel do exilu v Austrálii. Za 20 let, v roce 1993, kanadská vláda konečně přiznala, že obvinění proti Bennettovi byla vznesená falešně a že byl nevinný, protože byl obviněný z toho, že byl dvojitým agentem. Jednou z nejsmutnějších částí této tragické epizody v kanadských dějinách bylo vehementní popření ze strany tehdejšího premiéra Pierre Trudeau. Ten se zapřísahal, že CIA v Kanadě nikdy žádné operace neprováděla a že žádné takové snahy nemohly být a ani nebyly uskutečněné bez plného vědomí kanadské vlády. Ve skutečnosti ale CIA v Kanadě prováděla mnoho operací, a to jak s vědomím kanadské vlády, tak bez něj. Trudeauova prohlášení byla naprostými lžemi, učiněnými z rozpaků, nekompetentnosti a snahy zakrýt pravdu.

kontraktor CIA v Quebecu. Jedním z kontraktorů CIA v kanadském Quebecu byl Gilles Kimble. Tento kontraktor CIA se v roce 1991 během rozhovoru pro dokumentární film o atentátu na Martina Luthera Kinga přiznal k několika jeho zapojením. Gilles Kimble například tvrdil, že v roce 1967 pomohl Kingovu vrahovi, Jamesi Earlu Rayovi, opustit americký kontinent přes kanadský Montreal v Quebecu. Gilles Kimble taktéž tvrdil, že byl členem teroristické separatistické skupiny Front de Libération du Québec. Vysvětlil, že CIA byla v 60. letech v Quebecu velmi aktivní. Podle jeho výpovědi se do FLQ infiltroval z pověření CIA. Tvrdil také, že spáchal dvě vraždy, aby čelil vzestupu nacionalismu v Quebecu. Kontraktor CIA Gilles Kimble vysvětlil, že tyto vraždy spáchala organizace, která sloužila jako krytí pro CIA. Dokonce dodal, že CIA měla kanceláře na Mount Royal Street v Montrealu. Bývalý státní zástupce Jim Garrison, později soudce odvolacího soudu v New Orleans, uvedl, že by se mělo těmto výpovědím věřit. Každé Kimblovo prohlášení je pravdivé, prohlásil a dodal. Kimble nelže. Je článkem řetězu, ale cenným článkem. V roce 1991 potvrdil Kimblovo tvrzení také bývalý ministr Quebecu, který si přál zůstat v anonymitě a novinářům řekl. Bylo mi řečeno o této adrese na Mount Royal a o práci CIA.

CIA a Kubánci v Kanadě. Americká vláda a CIA nepracovali vždycky nezávisle na kanadské vládě a policejních složkách, ale jejich činnost byla přesto vždycky násilná a nezákonná. Jeden pozoruhodný příklad se odehrál v roce 1972 v Montrealu. Tady kanadská královská jízdní policie pomáhala Američanům v tajné válce proti Kubě. 4. dubna 1972 agenti CIA odpálili bombu v obchodních kancelářích kubánského konzulátu v Montrealu. Přitom usmrtili jednu osobu, 7 dalších zranili a způsobili rozsáhlé škody. Kanadská královská jízdní policie a CIA se okamžitě pustili do práce v rámci předem dobře připravené operace. Po příjezdu na konzulát kanadská policie zatkla všechny kubánské

české zaměstnance, kteří nebyli pachateli, ale oběťmi útoku. Tito kubánští zaměstnanci navíc měli diplomatickou imunitu a nemohli být legálně zatčení ani zadržení. Navzdory všemu byli ale zatčení a držení v izolaci na montrealské policejní stanici. Protože konzulát byl teď prázdný, CIA porušila diplomatickou nedotknutelnost a vyklidila jeho prostory. Během těch hodin, kdy byla budova kubánské ambasády prázdná a nehlídaná, CIA prozkoumala a zabavila všechno, co jí zajímalo. Jejich nejcennějším nálezem byla kniha kódů, kterou označili za jeden z největších zpravodajských nálezů. Kanadská královská jízdní policie se ale na vyšetřování nijak nepodílela. Podle zpráv kniha kódů a všechny ostatní zabavené dokumenty spočívaly na stole CIA v Langley ve Virginii během několika hodin po prvním výbuchu. Kanadská policie i americká vláda samozřejmě popřeli, že by se na těchto kriminálních činech jakkoliv podíleli. Pak ale 6. října 1975 Ronald Delance, člen výboru americké sněmovny reprezentantů vyšetřujícího činnost CIA, odhalil, že útok na kubánský konzulát v Montrealu byl výsledkem společné operace CIA a kanadské královské jízdní policie. Jejímž cílem bylo získat tajné informace o Kubáncích. Vychvalovaná kanadská královská jízdní policie byla ovšem jen pouhým poslíčkem CIA, která vstoupila do země, spáchala teroristické činy, včetně vraždy, a pak se zase v tichosti vytratila. Přitom vina se svalila na protikubánské aktivisty z Floridy.

CIA a FLQ. Další bombové útoky v Quebecu. Tento útok na kubánskou ambasádu v Kanadě z dubna 1975 nebyl zdaleka jediným případem, kdy se CIA aktivně podílela na terorismu v Kanadě. Bylo jich mnoho. Některé měly za cíl podpořit odtržení Quebecu a rozpad Kanady, jiné byly namířené proti Kubáncům. Například v roce 1963 CIA, respektive kebecká teroristická skupina FLQ, odpálila bombu na velitelství národní obrany v Ottawě a zabila jednu osobu. FLQ byla ovšem špatně vybavenou a špatně organizovanou skupinou separatistů, která rozhodně neměla potenciál pro větší operace. Proto jim CIA nejprve musela opatřit velké množství zbraní. Pašovat tak velký objem zbraní přes americko-kanadské hranice bylo příliš nebezpečné. Zbraně si musela FLQ opatřit přímo v Kanadě. A tak se 30. ledna 1964 odehrál velký útok. Tehdy provedlo komando teroristické FLQ uprostřed dne v centru Montrealu velkou loupež ve zdejší zbrojnici. Teroristé se dostali k velkému množství kulometů všeho druhu, minometů, granátů, munice a dokonce i protitankových raketometů. Dále 20. února 1964 za bílého dne a po dobu 3,5 hodiny obsadilo komando FLQ vojenskou budovu v Troy River. Opět se jim dostala do rukou působivá sbírka zbraní a munice. V témže roce se kebeckým revolucionářům připisovala krádež tisíců beden dynamitu ze stavenišť Expo a z nákladních aut společnosti Hydro-Québec. Teď měli kebečtí teroristé dostatek zbraní, granátů, dynamitu a munice, které by stačily na vybavení malé armády. Mohli začít bombové útoky orientované převážně na Kubu. Uvědomme si, že v těchto letech, v první polovině 60. let, byli Američané rozčarovaní a roztrpčení z neúspěchu operací v Kubě s cílem sesazení Fidela Castra. Uchýlili se tedy k diverzním aktivitám tajné války proti Kubě a jak velí osvědčená americká praxe, nastrčili k tomu teroristickou skupinu z Quebecu. Přesně jak to později dělali například s Al-Kaidou. V roce 1966 řídila CIA útok bazukou na kubánské velvyslanectví v Ottawě. V roce 1966 CIA odpálila bomby na kubánských obchodních úřadech v Ottawě. V roce 1967 CIA odpálila bombu v kubánském pavilonu na výstavě Expo v Montrealu. V roce 1967 CIA odpálila bombu ve skladech kanadské firmy obchodující s Kubou. V roce 1967 CIA odpálila bombu v kancelářích kubánského obchodu v Montrealu. V roce 1968 umístila CIA, respektive quebecká FLQ, bombu do poštovní schránky vedle obchodu Canadian Tire v Ottawě. V roce 1969 CIA, respektive quebecká FLQ, odpálila silnou bombu, která proletěla montrealskou burzou, způsobila obrovskou destrukci a vážně zranila 27 lidí. V roce 1969 umístila CIA bombu ve dveřích kubánského konzulátu v Montrealu. V roce 1971 CIA opět odpálila bombu v kubánských obchodních kancelářích v Montrealu. V roce 1974 CIA odpálila bombu na kubánském velvyslanectví v Ottawě. V roce 1976 CIA odpálila nálož na kubánském konzulátu v Montrealu. V roce 1980 CIA opět odpálila nálož na kubánském velvyslanectví a konzulátu v Montrealu. Jedná se o naprosto zapomenutou historii takového množství výbuchů, o kterých dnes už ani vůbec nevíme.

Rukopis CIA, teror v Kanadě a Evropě. Na tomto místě předložím jen pouhou divokou spekulaci. Byly stejně četné řetězové výbuchy a teroristické útoky v Evropě od roku 2015 skutečně dílem uprchlíků? Nebo v tom také měla prsty CIA s cílem rozdmíchat občanské nepokoje v Evropě a tím ji oslabit? Stejně jako Američané oslabují Evropu sankcemi s Ruskem, přičemž samotní Američané s Rusy o to více obchodují. Stejně jako Američané dnes oslabují Evropu vnucováním Green Dealů, kterými je Brusel přímo posedlý, abychom utlumovali náš hospodářský výkon. Přitom hospodářství celé planety vyprodukuje pouhých 7% celkového CO2 na planetě. A kdo vyprodukuje nejvíce CO2? Je to především americká armáda, která je tradičně největším znečišťovatelem skleníkovými plyny na světě. Stejně jako CIA vycvičila teroristickou skupinu FLQ v Quebecu, stejně tak vycvičila i vybavila Al-Kaidu a Talibán v Afghánistánu a Pákistánu. Stejně tak je vycvičila v samotné Americe. Hovořil jsem o tom v mém dvoudílném dokumentu, jak Američané vycvičili Al-Kaidu. A tito teroristé, vycvičení v Americe a nasazení v Afghánistánu v 80. letech a v Bosně v 90. letech, potom mohli páchat teroristické útoky od roku 2015 v Evropě stejně zběsile jako FLQ v Kanadě dříve. Ocituji zprávu International Media Corporation se sídlem v Londýně. Tuto zprávu jsem také citoval v mém pětidílném dokumentu Válka proti Jugoslávii. Spolehlivé zdroje uvádějí, že Amerika se v roce 1994 aktivně podílela na vyzbrojování a výcviku muslimských sil v Bosně a Hercegovině, což bylo v přímém rozporu s dohodami OSN. Americké agentury dodávaly zbraně vyrobené v Číně, Severní Koreji a Íránu. Zdroje uvedly, že Írán s vědomím a souhlasem americké vlády dodal bosenským silám velké množství vícenásobných raketometů a velké množství munice. Bylo také oznámeno, že do Bosny dorazilo 400 příslušníků iránských revolučních gard Pázdarán s velkou zásobou zbraní a munice. Tvrdilo se, že CIA o této operaci plně věděla a že se CIA domnívala, že někteří ze 400 členů byli oddělení pro budoucí teroristické operace v západní Evropě. V průběhu září a října 1994 došlo k proudu afgánských mujahedínů, kteří se tajně vylodili v ploče v Chorvatsku, jihozápadně od Mostaru, odkud odcestovali s falešnými doklady předtím, než byli nasazení u bosenských muslimských sil v oblasti Kupresu, Zenice a Banja Luky. Povšimněme si agentů íránské rozvědky, o kterých se ve zprávě jednalo. Někteří ze 400 členů byli oddělení pro budoucí teroristické operace v západní Evropě. Přesně takové bylo tvrzení ve zprávě International Media Corporation. Oddělení pro pozdější útoky v západní Evropě. Stejně jako se tu uvádí afgánští mujahedíni s falešnými pasy, kteří byli přiváženi do Bosny. Byli tito kontraktoři CIA nasazení v Evropě od roku 2015? Když tento vzorec porovnáme s masakrem v Paříži 13. listopadu 2015, kde tragicky zahynulo 130 mrtvých, žasneme ještě víc. Tehdy dokonce agentura Reuters uvedla, že zbraně použité při útocích v pařížském masakru v Bataclanu 13. listopadu 2015 pocházely z továrny Crvena zastava, nacházející se v Kragujevaci v Srbsku. Jedna z pistolí byla do Francie dopravená floridskou firmou Century International Arms, což byla krycí floridská firma napojená na CIA. Chápeme ohromující dosah, který sebou takové zjištění obnáší. Kam bychom asi dospěli, kdybychom pátrali po výcviku atentátníků v Evropě a hlavně původu zbraní, granátů, pušek a samopalů?
Tito muslimové vycvičení, podporovaní a vyzbrojení Američany mohli páchat teroristické útoky v Evropě stejně, jako je páchala kebecká FLQ v Kanadě, také vycvičená CIA. Jde o systémovou destabilizaci a vyvolávání napětí po světě s cílem nafukovat armádní rozpočty a vojensko-průmyslový komplex. Hovořil jsem o tom v mém dvoudílném dokumentu o Andersi Breivikovi a jeho napojením na podsvětí. Dokonce WikiLeaks, tuším v roce 2010, zveřejnila dokument o tom, jak byla CIA vývozcem světového terorismu. Opět sledujme univerzální společný rukopis a přemýšlejme o tom v souvislostech. Ale zpět ke Kanadě. Přesto všechno se zdá, že kanadské úřady nikdy neměly žádné podezřelé a nikdy nevznesly žádné obvinění proti pachatelům těchto teroristických činů. Bylo by na místě se ptát, proč tomu tak nebylo. Historie si proto musí zapamatovat zásadní věc. Pod rouškou legendy kebeckých teroristů skupiny FLQ operovali ve skutečnosti federální a američtí agenti, kteří tuto fasádu využívali k získání množství zbraní pro své tajné operace. Kanadská vláda, kromě toho, že se na této tajné válce podílela, měla všechny výhody, které jí umožňovaly tyto operace v Quebecu provádět. Trudeauovo tažení proti kebeckému nacionalismu bylo dobře známé a pro nikoho nebylo tajemstvím. Tyto operace umožnily manipulovat veřejným míněním ve prospěch vlády tím, že vyvolávali strach z těchto nebezpečných felčarů, kteří přiváděli zemi na pokraj ozbrojeného povstání a zároveň bojovali proti vzestupu kebeckého nacionalismu. Jak stále říkám, největší světoví teroristé sedí ve Washingtonu, v Pentagonu a Langley ve Virginii.

kanadské letadlo Evro Arrow. Kanada měla kdysi prosperující high-tech letecký průmysl, který koncem 60. let navrhl a uvedl do výroby nadzvukový proudový stíhací letoun s novou vzrušující technologií ovládání plochy Evro Arrow, který byl nejrychlejším letadlem na světě a výrazně převyšoval všechno, co v té době měla Amerika. Prototypy a zkušební letouny létaly a letoun byl připravený k uvedení do výroby, na kterou netrpělivě čekala většina světa. Pak ale kanadský premiér John Diefenbaker překvapivě náhle oznámil okamžité zrušení celého projektu vývoje letounu Arrow. Tím, bez varování a upozornění, připravil o práci 40 000 lidí a víceméně podepsal rozsudek smrti nad leteckým průmyslem v zemi. Nešlo ale jen o prosté zrušení projektu. Kanadská vláda nařídila okamžité zničení všeho, co s projektem Arrow souviselo. Všechny provozované letouny, prototypy a nedokončené letouny měly být rozřezané na kusy a zlikvidované jako šrot. Kromě toho byla urychleně zničená celá konstrukční infrastruktura pro Arrow, včetně všech výrobních přípravků a zařízení, stejně jako všechny dokumenty, výzkumné a testovací údaje, plány a výkresy. Všechno, co se dostalo do rukou Kanaďanů a týkalo se technologie a know-how letounu Arrow, se zničilo. Znepokojené kanadské veřejnosti nebylo nikdy podané žádné rozumné vysvětlení. Vláda se chabě vymlouvala na příliš vysoké náklady v době nutných úspor, ale to byla jen prázdná tvrzení, když se vztahovala na tak nápadně úspěšnou a osvědčenou technologii. Zničení se vysvětlilo tvrzením, že Sovětský svaz Kanadu špehoval a že to mělo zabránit tomu, aby se technologie dostala do sovětských rukou. Toto tvrzení ale bylo zjevně nesmyslné. V normálním světě, který se cítí nejistý z pomyšlení na zloděje v sousedství, by obvyklou reakcí bylo namontovat na dveře lepší zámek. Kanadské řešení spočívalo ve zničení všeho v domě, aby nebylo co ukrást. Američané se o kanadském leteckém průlomu dozvěděli proto, že Kanada v té době neměla žádné aerodynamické tunely vhodné pro testování tohoto revolučního letadla a proto se dohodla na využití amerických zařízení. Amerika byla v té době odhodlaná získat to, co nazývala vzdušnou převahou ve všech ohledech. Vyhlídka, že by Kanada vyráběla a prodávala po celém světě vojenské letadlo, které by odsunulo Ameriku na druhou kolej, byla znepokojivá a hrozivá. Kanadská vláda se snažila odmítnout jakákoliv obvinění z amerického vměšování do projektu Arrow a tvrdila, že rozhodnutí o něm se přijímala výhradně v Kanadě. Toto tvrzení ovšem při zkoumání sláblo, protože když Kanada Arrow zničila, americká vláda poskytla Kanadě, zdarma a bez jakéhokoliv rozumného důvodu, celou letku vlastních letounů Phantom, které měly nahradit zničené Arrows. Cukr a bič. Jediná teorie, která odpovídala všem známým faktům, byla, že Amerika Kanadu šikanovala, aby od projektu upustila. Toto šikanování Američané podpořili hrozbami, které Kanada musela považovat nejen za věrohodné, ale i za bezprostřední a děsivé. Nejspíše za vojenský úder. Přesnou taktiku, kterou americká vláda použila, se pravděpodobně nikdy nedozvíme. Je ale zřejmé, že musela Kanadu vyděsit k smrti, když vláda jednostranně, náhle a bez zjevné příčiny zničila všechny stopy po nejlepším vojenském letadle na světě v té době. Jedním z důvodů americké pomstychtivosti v této věci byla skutečnost, že Amerika se v té době snažila Kanadu přimět ke sdílení schopností NORAD v celé Severní Americe, aby sloužila jako specializovaná síť protivzdušné obrany proti sovětskému útoku, ale zcela pod americkou kontrolou. Výroba takového vynikajícího letounu v Kanadě by Američany připravila o významné postavení. Tím by fakticky zničili NORAD a neuspěli by ve svém celkovém pokusu o podmanění a možná i anexi Kanady.
Vzhledem k tomu, že Euro-Arrow je v Kanadě stále citlivým tématem, Amerika pravděpodobně neodtajní související dokumenty dříve než za další generaci, až budou všichni účastníci dávno po smrti. Kanada své dokumenty pravděpodobně také nikdy neodtajní. Euro-Arrow je dodnes ostudnou skvrnou v kolektivní paměti Kanady, která ustoupila odporné americké šikaně a která stále vyvolává silné pocity nevole vůči Američanům. Stojí za zmínku, že v roce 2013, tedy zhruba za 5 let, když Kanada posuzovala potenciální nákupy různých vojenských letadel nové generace, mnoho lidí tvrdilo, že upravený a přemotorovaný Arrow by byl stále stejný nebo lepší než cokoliv dostupného na trhu. Ve skutečnosti toho bylo mnohem víc. Tehdejší kanadský premiér John Diefenbaker musel americkému nátlaku odolávat nadmíru, kterou Američané považovali za rozumnou. Nejenže Američané dosáhli zničení ROU, ale silně zasáhli do dalších kanadských voleb, aby zajistili pád vlády a zvolení jiné strany. Tehdejší americký prezident John Kennedy Diefenbakera po fiasku s letouny ROU nenáviděl a vyvinul velké úsilí, aby vládu svrhl. Kanadský autor John Boyko napsal knihu Chladný oheň, která se této a souvisejících záležitostí dotýkala. V knize upozornil na téměř fanatické podráždění Ameriky z možného vzestupu Kanady v kontinentálních a mezinárodních záležitostech. Přitom uvedl, že John Kennedy nesnášel to, co nazýval kanadským nacionalismem. Proto John Kennedy vyvinul velké úsilí, aby proti Diefenbakerovi bojoval, včetně zasahování do kanadských voleb. Dokonce vyvíjel obrovský politický tlak ze záplavy zdrojů, aby změnil státní rozpočty země. CIA dokonce vybavila Kennedyho blízkého přítele falešným pasem, aby mu umožnila vstoupit do Kanady a vydat podrobné zprávy o průběhu voleb v zemi. Tím Američanům poskytla potřebnou munici k sabotáži vlády. Říci, že se jednalo o přímé útoky na kanadskou suverenitu, by bylo velmi slabé. Ba co víc, Američané vždycky živili sen o integraci Kanady, v případě potřeby i vojenskými prostředky. Podle Boykovy knihy byla na posledním zasedání vlády před Kennedyho zavražděním jedním z témat právě tato integrace, což byl jeden z důvodů, proč se Amerika tak zoufale snažila naprosto rozdrtit jakýkoliv náznak toho, co označovala za kanadský nacionalismus. Cílem bylo v podstatě zničit identifikaci Kanaďanů s jejich vlastním národem a pak je pohltit. Americká publicistka Diane Francisová napsala na toto téma přibližně v roce 2015 knihu, ve které propagovala myšlenku, že Američané Kanadu nakonec pohltí, takže by do tohoto procesu měli dobrovolně vstoupit a pokusit se ho řídit. John Boyko každopádně poznamenal, že z pohledu Kanady byl John Kennedy absolutní tyran. Současné americké ambice. Američané se ale nevzdávají snadno. Na přelomu let 2013 a 2014 se celý proces opakoval s další záplavou mediálních debat o americkém převzetí Kanady. Přitom quebecký separatismus příhodně opět zvedl hlavu v tak dokonalém načasování. V říjnu 2013 navrhla publicistka amerického původu Diane Francisová konečné převzetí Kanady Amerikou, když napsala: pokud se má Kanada stát cílem plíživého převzetí ze strany velkého hráče, můžeme tento proces rovnou řídit. Celý její návrh byl hloupým nesmyslem plný falešných předpokladů a urážek inteligence všech Kanaďanů. Osobně pochybuji, že některá z předložených myšlenek byla skutečně její. Nejspíše pocházela od Rady pro zahraniční vztahy a trilaterální komise.
Přesto v nich byla vetkaná americká ambice a je nepravděpodobné, že by se američtí neokonzervativci v dohledné době svých snů vzdali. A je znepokojivé, že téměř nikdo z Kanaďanů si nevšímá opakující se podivné schody okolností, kdy quebecký separatismus podněcuje snahu o kontinentální spojení a nevyvine duševní úsilí, aby si spojil souvislosti. Amerika dodnes chová stejné tajné ambice na připojení Kanady. V dubnu 2002 po vytvoření Severního velitelství Spojených států US Nordcom předložil Bushův ministr obrany Donald Rumsfeld koncept dvojnárodní integrace vojenských velitelských struktur spolu s rozsáhlou reorganizací v oblasti imigrace, prosazování práva a zpravodajství. Donald Rumsfeld také bez konzultace s kanadskou Otavou prohlásil, že oblasti teritoriální jurisdikce US Nordcom na souši a na moři se rozšíří na severozápadní území a kanadskou Arktidu. Kromě toho by územní integrace v rámci navrhované Severoamerické unie a Partnerství pro bezpečnost a prosperitu, zahájené v roce 2005, začlenila Kanadu stejně jako Mexiko do aparátu vnitřní bezpečnosti Ameriky. Obecně řečeno, Washington by určoval agendu integrace a měl by převažující vliv na vytváření právní, politické, ekonomické, vojenské a národně bezpečnostní architektury. V sázce byla faktická anexe Kanady, při které by Kanada přestala fungovat jako suverénní stát a degradovala by se do postavení amerického protektorátu. Zjednodušeně řečeno, šlo o zcela imaginární výmysl vytvořený Amerikou, který byl připravený bez přispění Kanady a bez jejího souhlasu a v jehož rámci by americké vojenské velení rozšířilo svou jurisdikci na celou Kanadu, včetně kanadské Arktidy. Američané mají v úmyslu stanovit program této integrace, která by měla obrovský vliv a kontrolu nad právními, politickými, hospodářskými a vojenskými záležitostmi Kanady. V rámci tohoto vojenského integračního plánu byla Kanada také zastrašovaná, aby se podílela na americkém programu kontinentální protiraketové obrany. Uzákonění těchto plánů by se rovnalo faktické anexi, kdyby Kanada přestala fungovat jako suverénní stát a stala by se jakýmsi protektorátem Ameriky. Zdálo se, že tehdejší kanadská konzervativní vláda tento americký plán přijala a zároveň podpořila celosvětový válečný program Ameriky a falešnou válku proti terorismu. To mohl být začátek zániku Kanady jako národa. Pokud jde o Washington, je tento plán zajištění severoamerického bezpečnostního perimetru jejich způsobem, jak přivést Kanadu do pevnosti Amerika. Ambicí, ze kterých Kanada asi nikdy neunikne. Američané také vyvíjeli na Kanadu intenzivní tlak, aby nakupovala rozsáhlé a cenově nedostupné vojenské letouny a techniku, čímž chtěli demonstrovat kanadskou loajalitu americkému impériu. Hloupost kanadského souhlasu byla zřejmá. Kanada nemá žádné nepřátele, nebo alespoň žádné neměla předtím, než premiér Stephen Harper horlivě podporoval americké války v Iráku a Afghánistánu a slepě podporoval Izrael. Přesto ale jediným státem, který na Kanadu kdy zaútočil, byla samotná Amerika. Skromné vojenské nákupy, které si Kanada mohla dovolit, by jejímu podmanění nijak nezabránily. Mezinárodní smlouvy. Vzhledem ke své často drtivé politické a vojenské síle má Amerika také nepřiměřenou vyjednávací sílu, díky čemuž uzavírala různé mezinárodní obchodní dohody. Těmito dohodami Američané nutí ostatní účastníky, aby souhlasili s pravidly, která mají být ovšem výhodná pouze pro Američany.
V jedné, celkem nedávné obchodní dohodě s Kanadou o přepravě kanadské ropy do Ameriky ropovodem, Američané požadovali, že jakmile se tok ropy zahájí, nebude možné jej zastavit, i kdyby se Kanada ocitla v situaci nedostatku pro své vlastní potřeby. V takovém případě by Kanada směla snížit dodávky ropy do Ameriky pouze tehdy, pokud by o stejný podíl snížila i dodávky do svých rafinérií. Je s podivem, že Kanada byla tak slabomyslná, že se takovému rozsahu americké šikany podvolila. Dohoda fakticky stanovuje, že Kanada musí vyvážet ropu do Ameriky, i když ji nemá. Musí také dovážet každou kapku, jen aby ji mohla zpětně vyvážet do Ameriky.

překračování hranice. Před ne tak dávnou dobou Amerika v rámci plánu na ochranu kanadsko-americké hranice oznámila projekt společné policejní kontroly, který by americkým agentům a policistům dával právo pronásledovat podezřelé osoby nebo provádět donucovací akce na kanadské straně hranice. Stejně jako u všech mezinárodních dohod, ale Amerika požadovala, aby se na její policisty kanadské zákony už nevztahovaly, což je jasné porušení kanadské suverenity. Totéž se stalo v případě amerických celních a imigračních úředníků, kteří na kanadských letištích prováděli předběžné celní odbavení cestujících do Ameriky. Tito úředníci porušovali řadu kanadských zákonů s opovržením, včetně ukládání a vybírání pokut od Kanaďanů ještě v Kanadě, za množství drobných tzv. Celních přestupků, které neporušovaly žádné kanadské zákony. K takovému jednání neměli žádnou pravomoc. Ovšem, místo toho Kanaďany trestali na kanadském území podle amerických zákonů a někdy podle žádného existujícího zákona. Jedním z nich bylo pokutování Kanaďanů vysokými částkami za držení kubánských doutníků ještě v Kanadě. Jednoduše, američtí celníci uplatňovali skutečné nebo smyšlené americké zákony na kanadské občany v Kanadě a nárokovali si imunitu před stíháním nebo odvoláním. Když Kanada hostila konferenci G20, americká tajná služba a další agenti se pokusili převzít kontrolu nad celým kanadským bezpečnostním aparátem a způsobili vážné diplomatické incidenty. To všechno pod všeobecným tvrzením, že Američané byli imunní vůči všem kanadským zákonům a neustále se o domácích policejních orgánech vyjadřovali jako o těch zasraných Kanaďanech. Podobných nepříjemných vpádů bylo mnoho. Agrese americké armády. Další epizodou, která Američany v Kanadě zrovna neoslovila, bylo jednostranné prohlášení americké armády, že kanadský severozápadní průjezd je mezinárodním územím, což zjevně není, a je otevřený pro americkou obchodní lodní dopravu. A co hůř, americká armáda prohlásila, že americká vojenská plavidla mohou volně operovat v otevřených kanadských severních vodách a pod ledovým šelfem v ponorkách, bez oznámení nebo povolení Kanady. Američané naznačili, že pokud by Kanada byla odhodlaná nárokovat si své vlastní severní území, musela by výrazně investovat do vojenského potenciálu na obranu této oblasti. Přitom Amerika by ráda prodala Kanadě veškerou techniku potřebnou k obraně před jejím údajným nejlepším americkým přítelem a sousedem.

Boj o vodu. Amerika, zejména celá její západní část, nakládá se svými zásobami vody tak rozmařile, že se velká část země pravděpodobně brzy stane vyprahlou pouští, která nebude schopná uživit žádný druh zemědělství. Především Kalifornii, která produkuje většinu národních potravin. Amerika už má zálusk na bohaté zásoby sladké vody v Kanadě a už jí dokonce přiměla k vybudování kanálu, který by odváděl velkou část kanadské vody na jihozápad Ameriky. Taková dohoda je samozřejmě velmi škodlivá pro Kanadu. Kanadská vláda nechce žádný z těchto dokumentů zveřejnit s odvoláním na národní bezpečnost. Ovšem, kdyby kanadský lid měl jasnou představu o tom, do jaké míry se už jeho vláda národní suverenity vzdala, pověsil by každého kanadského politika na nejbližší strom. Je s podivem, že Kanaďané jsou o těchto dohodách tak neznalí a nepožadují zveřejnění jejich úplného znění.

Závěr: americká hrozba nebo chiméra? Největší hrozba pro kanadskou národní suverenitu pochází z amerických plánů hluboké integrace, které podporovaly jak Harperova, tak Trudeauova vláda. Je třeba zdůraznit, že z politických a obranných machinací nebo schamtivosti po kanadských přírodních zdrojích je velmi pravděpodobné, že Amerika jednoho dne Kanadu nakonec skutečně napadne. Nápis je na zdi už 300 let a Kanaďané by museli být slepí, aby to neviděli. Jednou ze smutných stránek této pohnuté situace je, že až k tomu dojde, nikdo se Kanady nezastane. Kanada se jako národ tak úzce a slepě svázala s Amerikou, že se na ni většina světa dívá jako na mladšího bratra Ameriky. Na vojenský spor se proto bude dívat jako na rodinnou hádku. Je sice pravdou, že Kanada má ve světě málo nepřátel, ale je také pravdou, že Kanada nemá žádné přátele. Tato ubohá země se vydala snadnou cestou. Slepě a naivně se vystavila plíživé americké kolonizaci a nikdy nevytvořila mezinárodní spojenectví, ani si nezískala přátele, na které by se mohla v případě potřeby spolehnout. A až Američané konečně ukážou svou pravou tvář, nepřátelský svět Kanady bude jen nečinně přihlížet. Pravděpodobně to nebude znamenat ani žádné mezinárodní odsouzení. To je na celé této situaci nejhorší. Pro nás ale z toho plyne nejen nutnost učit se z historie a budovat hráz proti našemu německému sousedovi se stejnými ambicemi anexe našeho pohraničí. Znamená to pro nás ale také učit se z historie i v rámci hledání společných rukopisů, série teroristických útoků, které jsem nastínil. Stejně jako v Quebecu v 60. a 70. letech probíhaly teroristické útoky v Evropě od roku 2015. Obě organizace, jak kanadskou FLQ, tak afgánské mujahedíny, cvičila CIA. Dále dokumenty WikiLeaks, krycí firma CIA na Floridě v pašování zbraní, a zpráva International Media Corporation přidávají další přímé důkazy o zapojení CIA v evropském teroru. Učme se v historii, zkoumejme, kutejme v archivech a hledejme souvislosti společných univerzálních jmenovatelů. Pokud takto budeme důsledně postupovat, budeme se zlepšovat ve světové mozaice jako ve skládání Rubikovy kostky.

To by bylo všechno pro tento pořad, milí posluchači. Já doufám, že se vám to líbilo a pokud ano, tak velmi ocením, pokud budete tento pořad sdílet kamkoliv můžete na sociální sítě, e-maily, diskuzní internetová fóra, komentáře, úplně kamkoliv, odkazy na tento pořad můžete poslat a budu také rád, když mě zanecháte vaše dojmy, postřehy, případně další informace, které máte, nebo postřehy, na co jsem třeba zapomněl, co jsem vynechal, nebo třeba vy, kteří v tomto regionu žijete, nebo v jakémkoliv regionu žijete a kteří víte o nějakých dalších střípcích informací, a protože informace jsou velmi důležité k tomu, abychom si skládali ty věci dohromady. Tak budu rád, když mě to pošlete na kanál Odyssey nebo na moji redakční mailovou adresu, prostě kamkoliv a budu také rád, když tady budete komentovat, sdílet, lajkovat, úplně cokoliv. To je všechno od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám děkuji ještě jednou, mějte se všichni moc hezky a příště při poslechu dalších poradů se s vámi opět budu těšit na slyšenou. Skies of blue.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak jo, vítejte u našeho dnešního rozboru. Před sebou máme fascinující a řekl bych i dost šokující podklady. Ptají se na zdánlivě jednoduchou otázku. Je Kanada suverénní? Většinou ji vnímáme jako toho klidného, demokratického souseda Spojených států. Jenže ty zdroje, co tu máme, kreslí úplně, ale úplně jiný obrázek. Mluví se tu o dlouhodobé, skoro 300 let staré americké ambici anektovat Kanadu. A co víc, tvrdí, že se o to Amerika pokusila hned pětkrát. Vojensky.
2: Přesně tak. Tyhle materiály nás provedou skrytou historií od přímých invazí v 17. a 18. století, přes tajné válečné plány z 20. století, které počítali, a to je neuvěřitelné, s nasazením jedovatého plynu, až po ty novodobé snahy o politickou a ekonomickou integraci. Zdroje to označují za faktickou anexi. Podíváme se na to, jak tyhle snahy formovaly Kanadu a hlavně, jaké hrozby pro její suverenitu přetrvávají dodnes.
3: Dobře, tak to pojďme rozebrat. První pokus, to jsme ještě před vznikem USA, rok 1690. Kolonisté z Massachusetts se pokusili dobít Quebec.
2: Ano, a kanadská domobrana je drtivě porazila, ale ukazuje to na tu dobyvačnou mentalitu, která v tom regionu existovala od samého začátku.
3: A po vzniku USA v roce 1776?
2: Následovaly hned dvě další invaze. Cíl byl pořád stejný.
3: Připojit to obrovské kanadské území k původním 13 státům.
2: I ty ale skončily naprostým neúspěchem.
3: A pak je tu ta slavná válka z roku 1812. Zdroje citují Thomase Jeffersona, který to dobytí Kanady arrogantně označil za...
2: Za pouhou otázku pochodu.
3: Přesně. Neuvěřitelná arogance.
2: Jenže realita byla úplně jiná. Navzdory obrovské populační převaze Američanů, to bylo 7,5 milionu proti 500 000.
3: To je obrovský rozdíl.
2: Byla jejich armáda nepřipravená, s neschopnými důstojníky, Britové kontrolovali velká jezera a, co je klíčové, Kanaďané a domorodé kmeny je podporovali. Báli se americké rozpínavosti.
3: A tady přichází ta neuvěřitelná pointa. Nejenže Kanaďané invazi odrazili.
2: Oni pronikli až do Washingtonu.
3: A donutili prezidenta Jamese Madisona k útěku?
2: Přesně tak. Podle jednoho z citovaných autorů se přesto v amerických dějinách tenhle neúspěšný pokus o anexi magicky vydává za vítězství.
3: Fascinující. Ale tím to zdaleka nekončí. V roce 1866 americký kongres přijal zákon o anexi všech kanadských území a teď to nejzajímavější, ten zákon je údajně stále v platnosti.
2: Ano, technicky vzato ano. Ten plán počítal s konfiskací veškeré veřejné půdy a s převzetím kontroly nad železnicemi a vodními cestami.
3: A ta hrozba byla reálná?
2: Byla tak reálná, že právě ona donutila kanadské provincie, aby se v roce 1867 sjednotili a vytvořili Kanadskou federaci. Byl to v podstatě obranný krok.
3: Dobře, tak se přesuňme do 30. let 20. století. Tady se dostáváme k něčemu, co zní jako z filmu, k červenému válečnému plánu.
2: War Plan Red. Tajný 94-stránkový dokument schválený americkým ministerstvem války.
3: A jak byl podrobný?
2: Extrémně. Počítal s bombardováním Montrealu, Quebecu, Halifaxu i Vancouveru. Plánování těch náletů měl na starosti generál Douglas MacArthur.
3: Ten MacArthur?
2: Přesně ten. Plán byl aktualizován i za prezidenta Roosevelta. A v roce 1935 armáda získala $57 milionů na vybudování 3 tajných leteckých základen na hranicích.
3: Maskovaných jako civilní letiště.
2: Ano. A teď ten nejmrazivější detail. Jedna z aktualizací plánu z roku 1934. Výslovně povolovala okamžité první použití jedovatého plynu proti kanadským civilistům.
3: Počkat. První použití. Ne jako odvěta.
2: Ne, jako první úder.
3: To je šílené.
2: A Kanada měla vlastní obranný plán, takzvané obranné schéma číslo 1. Jenže v roce 1931 ho zrušila.
3: Proč?
2: Náčelník generálního štábu to zdůvodnil tím, že by Američané prostě nevyhnutelně zvítězili.
3: Takže to vzdali.
2: V podstatě ano. Podle toho zdroje to byl moment, kdy Kanada fakticky uznala americkou hegemonii v Severní Americe.
3: Dobře, v 60. letech se taktika zase změnila. Od vojenských plánů ke skrytým operacím. v Kanadě se vedla široká debata o připojení k USA. A vypadalo to jako spontánní nápad.
2: Ale zdroj naznačuje něco úplně jiného. Právě v té době se objevilo separatistické hnutí v Quebecu a teroristická skupina FLQ.
3: Front de Liberace du Québec.
2: A ta krize paradoxně posilovala argumenty pro spojení s USA. Pokud se Kanada rozpadne, zbytek by se měl připojit k Americe. A tady je ten klíčový zvrat. V roce 1971 deník Montreal Star zveřejnil uniklý dopis CIA.
3: Ano, ten dopis naznačoval, že hnutí FLQ je operací pod falešnou vlajkou, řízenou právě CIA.
2: V dopise se agentům doporučovalo dočasně přerušit kontakty s aktivisty FLQ.
3: Přesně. A podle zdrojů existuje mnoho dalších důkazů, které tohle podezření podporují.
2: Jako třeba?
3: Například únosce z FLQ dopravil na Kubu letoun patřící CIA.
2: To není náhoda.
3: Nebo šéf kanadské kontrarozvědky Leslie Bennett. V roce 1973 prohlásil, že Montreal byl infiltrován agenty CIA.
2: A co se stalo jemu?
3: Okamžitě byl zdiskreditován, falešně ho obvinili, že je agentem KGB. Až o 20 let později kanadská vláda přiznala, že byl nevinný.
2: 20 let? Neuvěřitelné. Zdroje zmiňují i konkrétního kontraktora CIA, Julesa Kimblea.
3: Ten se přiznal, že se infiltroval do FLQ a spáchal dvě vraždy, aby podnítil napětí.
2: A pak je tu série bombových útoků, třeba na kubánském konzulátu.
3: Které byly podle odtajněných informací společnou operací CIA a kanadské policie.
2: Takže tlak se neodehrával jen politicky. Máme tu příběh kanadského nadzvukového letounu Avro Arrow, konec 50. let.
3: Byl to nejrychlejší a nejvyspělejší stroj své doby na světě. Daleko před čímkoliv americkým.
2: A pak z ničeho nic kanadský premiér John Diefenbaker celý projekt zrušil.
3: A nejen to. Vláda nařídila okamžité zničení úplně všeho.
2: Prototypů, plánů, výrobních nástrojů.
3: Všechno bylo rozeřáno a prodáno do šrotu.
2: Oficiální důvody jako vysoké náklady nedávaly smysl. Jaké je tedy vysvětlení podle našich podkladů?
3: Zdroje uvádějí, že Spojené státy, které byly odhodlané udržet si vzdušnou převahu, prostě donutily Kanadu projekt zničit.
2: Pod hrozbami.
3: Muselo jít o hrozby, které byly pro kanadskou vládu děsivé, pravděpodobně vojenského rázu.
2: A potom, co Kanada své letouny zničila?
3: Dostala od USA darem letku horších, podřadných amerických strojů.
2: A v těch zdrojích se taky uvádí, že prezident Kennedy Diefenbakera nenáviděl.
3: Nenáviděl ho za jeho kanadský nacionalismus. A CIA prej aktivně zasahovala do kanadských voleb, aby zajistila jeho pád.
2: Takže se dostáváme do současnosti. Jak je to dnes? Myšlenka na pohlcení Kanady prej nezmizela.
3: Ne, jen změnila formu. Po 11. září vzniklo Severní velitelství USA, US Northcom. A jeho velitel Donald Rumsfeld bez jakékoliv konzultace s Kanadou prohlásil,
2: co prohlásil,
3: že jeho jurisdikce se rozšiřuje i na kanadskou Arktidu. Prostě to oznámil.
2: Mluví se o takzvané hluboké integrace v rámci Severoamerické unie.
3: Přesně. Cílem je podle zdrojů vytvořit společný bezpečnostní perimetr. Kde by ale Washington určoval agendu a Kanada by se fakticky stala americkým protektorátem.
2: Zdroje zmiňují i další konkrétní příklady napětí, třeba nerovné obchodní dohody.
3: Kde se Kanada zavazuje dodávat ropu do USA, i kdyby jí sama měla nedostatek.
2: Nebo američtí agenti.

0: a integrace.
1: Přesně. A dodávají takovou smutnou ironii. Tím, jak úzce se Kanada s Amerikou svázala, svět by případný konflikt mohl vnímat jen jako rodinnou hádku.
0: A nikdo by se Kanady nezastal.
1: Přesně. A na závěr jedna myšlenka k zamyšlení, kterou tyhle materiály předkládají. Jeden zdroj explicitně srovnává operace CIA v Kanadě s výcvikem mujahedínů v Afghánistánu, kteří později operovali v Evropě.
0: To je dost silné přirovnání a otevírá to širší otázku. Co nám tenhle opakující se vzorec využívání zástupných sil k destabilizaci regionů říká o dlouhodobých strategiích velmocí?
1: A taky o tom, jak těžké je pro menší národy udržet si skutečnou suverenitu.
0: To je silná a znepokojivá myšlenka na závěr. Děkujeme, že jste byli s námi.
2: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
3: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
4: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se meze nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
5: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
6: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
7: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
8: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady,

0: Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
1: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
2: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
3: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
4: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.

Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.

0: Tak ještě jednou. Takže opět chybička se vloudila. No, mám to trochu jiný vysílání, než pořád, než mívám, proto jsem tady udělal trošičku chybičku, ale přesto vás velmi vítám, teď už se slyšíme samozřejmě, bylo to jenom minutka, ani ne, teď už se slyšíme a já se budu snažit opakovat to, co jsem řekl předtím, i když to určitě bude něco jiného, ale to je jedno. Chtěl jsem říci, že je tu dnes středa večer 21 hodin, velice poslouchaný čas na svobodném vysílači a tento čas bohužel byl nevyplněn. Byly časy, tak před dvěma rokama ještě, kdy jsme se tady o ten čas mezi 9 a 11 hodinou ve středu skoro pohádali, aby si ho kdo mohl uzmout pro sebe a najednou to tady zůstává většinou prázdné. No, časy se mění samozřejmě, já se budu snažit to teda nějak vyplnit způsobem takovým nějakým trochu zajímavějším, interaktivním, což je jako výborná věc právě zde na svobodném vysílači, kde si můžete zavolat do vysílání. Věřím, že vás tady zůstalo ještě dost po Vítkovi, který měl vysílání teď přede mnou, protože tady do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli to udělám nebo ne. Takže to tam ani vlastně v kalendáři, v programu nebylo zadaný, tento pořad. Nakonec jsem se rozhodl, že to udělám, protože jsem našel takový docela zajímavý rozhovor, který jsem kdysi, ono už je to nějakých 5-6 let, vedl s nějakým investičním bankéřem, který mi volal a chtěl po mně nějaké věci, znáte to, dneska to volají pořád. No a nakonec se z toho vyvinula debata, která trvala přes hodinu. Ten člověk byl velice, velice empatický, až jsem se divil, že takovéto věci opravdu jako může dělat. Dělat prostě s penězma a víceméně mít na to svědomí. Všechno se mu to tam vytknul a on byl opravdu velmi empatický a proto ten rozhovor docela za to stojí si poslechnout. Abyste viděli sami, nebo slyšeli, protože vlastně to není video, to je jenom nahrávka, kterou jsem nahrával na telefonu tenkrát. Takže neuvidíte, ale uslyšíte, jak tito lidé, kteří pracují s penězi a kteří si myslí, že o tom ví všechno, neví o penězích vůbec, ale vůbec nic. To je ten ohromný problém, který tady dnes vlastně vzniknul v této společnosti a je to, já tomu přikládám naprosto absolutní problém v tom, že lidi si toto vůbec neuvědomují, co se vlastně děje a díky tomu nemohou přijít ani na jiné věci, které jsou okolo toho. Prostě dokud toto lidé nepochopí, jak vznikají peníze a jak se s nima pracuje a tak dál, jak jsou peníze v oběhu. Je to takové otřepané téma. Já jsem o tom kdysi mluvil velmi často, ale opravdu zjišťuji i po těch letech, že je to velmi důležité. Dokud toto lidé nepochopí, nestane se zde vůbec nic v celém tom systému a budeme na tom stále stejně. Věřte, že žádní politici ani kdokoliv jiný nám v tomto nepomůžou. Oni taky neví, o co jde. Oni se taky jenom nechávají s tímto prostě vléci a jenom na tom většinou vydělávají těžké peníze. Ale tím opravdu nikomu nepomůžou, ale v konečném důsledku nepomůžou ani sobě. Nepomohou vůbec nikomu a už vůbec ne nám, co nám slibují. Volte nás a my vám pomůžeme. Perdlejs nám pomůžou. Kdo chce jít volit, budou tady brzy volby, nechci poslouží, ale viděli jste, jak to dopadlo v těch minulých parlamentních volbách. Ano, je tam pár lidí. Musím vyzdvihnout samozřejmě Jindřicha Reichla, který se opravdu snaží, ale je to prdplatný, je to prdplatný, je to prdplatný vůbec opravdu to tomu nebo nám jako takovým absolutně nepomůže. Takže, vážení, toto je takovej úvod k tomu, abych vám mohl pustit ten rozhovor. On trvá přes hodinu, asi hodinu a 7 minut. Takže tady jde o to, že během toho rozhovoru, když někdo zavoláte na to číslo 608 12 14 19, já to můžu samozřejmě stopnout na chvilku, že? A tady to mám. Stopnout a můžeme si o tom povědět. Možná, že i já během toho rozhovoru, když tam budu chtít něco upřesnit k tomu, nebo tak to taky stopnu a něco k tomu povím a pak budeme pokračovat zase klidně dál. Takže poslouchejte. Opravdu apeluju na vás, poslouchejte. Schválně jsem to dal v tom čase, protože já to považuji za velmi, velmi, velmi důležitou prioritní záležitost, prostě dokud toto lidé nepochopí, že s náma hrají takovou hru, s těma penězma, jakou s námi hrají, nic se nemůže změnit. Opravdu nic se nemůže změnit. A vidíte, že to spěje čím dál ve světě k horším a horším věcem, ať se dělá, co se dělá. Tohle to prostě se musí změnit, lidi to musí pochopit a pak to vlastně teprve se může změnit. Ono to je zase velmi těžký, zase všichni řeknou, nebo většina lidí řekne, no jo, no tak a co s tím, když tím nebudeme nic dělat, to bude ještě horší. Vážení, nebude to ještě horší. Nebude to ještě horší, protože my s tím stejně nic neděláme. I kdybychom dělali, tak s tím nemůžeme nic udělat. Opravdu nemůžeme nic udělat do té doby, dokud tohleto nepochopíme. Jestliže tohleto pochopíme, tak ono se to změní automaticky samo. Jiná možnost není. Totiž, abych to ještě uvedl na pravou míru. Nebo na pravou míru. Abych to ještě trochu, ono to je hra o energiích a peníze jsou taky samozřejmě energie a lidé a většinou ty entity nebo ti naši vládcové potřebujou k tomu, aby si mohli nějak žít a aby mohli takto fungovat. Potřebujou energii, peníze, vente si to, jak chcete, jak říkám, i peníze je energie, ale řekněme obecně potřebujou energii. Jsou to většinou parazité, kteří žijou z naší energie, kterou my jim dáváme, pokud si neuvědomíme, jakým způsobem jim ji dáváme, tak ji budou z nás cucat automaticky stále dál. A jak říkám, peníze jsou taktéž energie. Ano, jde o to, že těchto lidí stále přibývá, těch parazitů, těch vládnoucích elit, když se to tak vezmeme, stále přibývá a přidávají se k něm jiní a ostatní a pokračuje to takto dál. Problém je v tom, pro nás možná výhoda, že budou potřebovat stále víc a víc peněz, stále víc a víc energie, aby se prostě nasytili, aby mohli z toho nějakým způsobem žít. A teď je otázka, právě to si taky málo kdo z nás uvědomuje, kde oni tu energii berou. Když vám řeknu, že jim ji dáváme dobrovolně, naprosto dobrovolně, tak mi nikdo neuvěří. Ale já vám řeknu jedno takové přísloví, které se tady, takové rčení, které se běžně používá, s kterým určitě bude souhlasit. Budete souhlasit. A to je, když vám někdo řekne, ze zlem se musí bojovat, jinak nás tady všechny porazí. Musíme s ním bojovat. Tak co na to řeknete? Já si myslím, že 90% z vás s tím bude souhlasit. Ano, musíme s tím bojovat. Jinak nás tady všechny sežere. A jak říkám, 90, možná 95% lidí, co jsem tak se zkoušel zeptat lidí, i lidí, kteří jsou tak trochu alternativci a podobně, tak řeknou, jasně, tak to je. A já vám říkám, a toto je ohromná chyba. A možná, že to je jedno z velkých problémů, který tady máme a oni to prostě zneužívají proti nám, protože je tomu přesně naopak. Se zlem se nesmí bojovat, zlo se musí ignorovat. A řeknu vám okamžitě vám řeknu, jak to je. Myslete si o tom, co chcete, ale já si myslím, že to takto funguje. Není to úplně z mé hlavy, řeknu, ale je to naprostá pravda. Vemte si to, rozdělte si prostě tak nějak to dobro a zlo si rozdělte. A teď si vemte, co z čeho žije. Všechno musí žít vlastně z energie. I to dobro, i to zlo. Ale velmi důležité je to, že lidé a všichni lidé, kteří žijí, tak přes ně proudí jakási energie. To je život, to je energie, která do nich chází a zase vychází ven. Bez toho je to takový obrazně, ale prostě to tak je. Berte to obrazně. Dokud člověk žije, proudí přes něj energie. Je to jednak pro něj, ale jednak je to i pro ty ostatní. A teď je velmi důležitý, kam ten člověk, ta bytost, tu energii nasměruje. Jestli tomu dobru, nebo tomu zlu. Pokud si toto neuvědomuje, že to může udělat toto, tak v tu chvilku si to zlo automaticky bere pro sebe. A to dobro někde v koutku trpí chudáček bez energie a čeká na někoho, kdo mu vědomě nasměruje tu energii. Jak tu energii nasměrovat? A to je právě, tady je právě ten zásadní, jak bych to řekl, zásadní vjem, který musíte mít, který musíte vědět. Musíte si uvědomit, že jak to zlo, tak to dobro žije z té energie. Ale teď, jak jí co získává, jsem vám řekl. Dobro čeká jenom na to, až si to uvědomíme. Kam tu energii nasměrovat? Zlo ne. Zlo je aktivní a vyvolává neustále, provokuje k boji. A myslím si, že teď už chápete, o co jde. Systém celý a zlo prostě vás neustále provokuje k boji, abyste s ním bojovali. A proč, abyste s ním bojovali? No, protože z toho boje ono tu energii od vás získává. A jestliže si necháte vyprovokovat tomu boji, pak automaticky vám odebírá tu energii, kterou byste vy, pokud jste dobrý lidi, raději dali tomu dobru. Ale pokud toto nevíte, tak automaticky bojujete s tím zlem a veškerou energii mu dáváte. A to zlo má čím dál té energie méně, protože se neustále rozrůstá, bují. Vy to vidíte ve světě, všechny války, všechny konflikty, všechno to chování těch lidí, vy to vidíte. To je provokace jako blázen k tomu, abyste se hádali, abyste byli na sebe zlí, abyste prostě hlavně ne žádnou lásku a takovéto věci, to ani náhodou. Takže to je to zlo a zlo potřebuje bojovat, aby získalo energii. Ono nepotřebuje vyhrát. Zlo potřebuje bojovat. A tady jsme u toho horčení. Tady jsme u toho řečení, který jsem říkal na začátku a který většina z vás řekne, ano, je to tak. Se zlem se musí bojovat, jinak zvítězí. Nážení. Se zlem se nesmí bojovat, zlo se musí ignorovat. Někdo řekne, protože, abych to dopověděl, protože kdyby to zlo opravdu zvítězilo, tak by to byl zároveň jeho konec. Rozumíte tomu? Zároveň by to byl jeho konec. Zlo nechce zvítězit. Už by nemělo s kým bojovat, když by zvítězilo. Nemělo by s kým bojovat, nedostávalo už by žádnou energii. Takže se zlem se nesmí bojovat, zlo se musí ignorovat. A to je právě ta chvíle, kdy si to uvědomíte a kdy řeknete, já s tebou bojovat nebudu, já tu energii, která přes vás proudí tak nebo tak, dokud žijete, prostě proudí, hotovo. Já ho dám radši ve prospěch toho dobra, té lásky. Ano? A v tu chvíli vy přesměrujete, přestanete bojovat, začnete to ignorovat a přesměruje, takto se přesměrovává ta energie k tomu dobru. A začne to dobro, začne trošičku, zvedne tu hlavu a začne trochu fungovat. A to zlo naopak, tu energii, kterou potřebuje čím dál tím víc, tak najednou se stane, že jí nebude mít dost. Všichni, kteří jsou ty zlí, taky nebudou mít dost. Začnou čím dál tím víc provokovat. Začnou víc provokovat lidi mezi sebou. Začnou větší a větší války. Začne se to všechno mlátit. Začne se to všechno prostě neustále prát o ten zbytek té energie, která tady je. A to je ono. To se teď přesně děje, vážení. Všímáte si toho, jak přibývají války, jak přibývá zlo, jak jsou agresivní všichni, jak ty televize a všechny, jak prostě provokujou k tomu zlu. Samozřejmě ignorovat nelze, pokud jste přímo napadeni na životě nějakým způsobem, ano. Takže to už potom, ano, to už se bráníte, to už ty musíte jít do boje. Ale mluvím o tom, abyste aktivně nebojovali se zlem. To znamená nějakým způsobem říct, a už toho mám dost, já půjdu tále a tále, a nevím, já tak půjdu na ty demonstrace a teď to tam budu, nebo jakkoliv prostě aktivně bojovat se zlem bez toho, aby vás tomu přímo vyprovokovalo takovým způsobem, abyste prostě se museli už bránit, abyste byli ohrožený prostě na životě. Pak je to jasný. Jinak ne. Jinak to ignorujte. A díky tomu, že to budete ignorovat, to zlo, tak se stane to, že přesměrujete tu energii k tomu dobru. O to mín dostane to zlo, o to mín energie bude mít celý ten systém zlej. A co se stane? No, budou-li mít málo energie, málo peněz, málo všeho, no, začnou se požírat mezi sebou. Vážení. A to je naše výhra. To je jediná možná naše výhra. Musíme hold počkat. Můžeme to uspíšit pouze tím, že si toto všechno uvědomíme, přestaneme s tím zlem bojovat a ono o to mín energie bude mít a začne provokovat ještě k většímu boji. Může se stát, ano, že začne vyprovokovat další a další války, protože to už je opravdu na té nejvyšší úrovni, ale nebude to dlouho trvat, protože za chvilku nebudou už opravdu kde tu energii mít kde vzít a začnou se požírat mezi sebou, začnou se mlátit mezi sebou. A nám nezbyde, než takhle pěkně počkat, kouknout se na to, počkat si chviličku, až se poperou mezi sebou a až budou vysláblí, až nebudou mít vůbec nic, tak potom jednoduše převzít, nechci říct tu vládu, ale převzít si jaksi kontrolu sami nad sebou, a vládnout si sami, My přece nepotřebujeme někdo, aby nám neustále vládnul. Ano. A velmi důležitý v tomto je, právě tady je ten moment, vládnou si sami, je to, že přestaneme jaksi podporovat a začneme fungovat úplně jinak právě peněžně, pomocí peněz. Důležitý faktor. Musíme, když začneme si takhle vládnout sami sobě, tak přestat používat prostě úroky. Opět, velmi důležitý poznatek. Úroky jsou to, co za všechno toto můžou a co umožňují těm všem bankéřům a všem těm prostě, já nevím, jak je nazvat, těm neskutečným bezcitným entitám, který jdou jenom po penězích, jenom po těch energiích a nemají kousek empatie, kousek lásky v sobě, tak to jim umožňuje. Úroky jsou to, co jim umožňuje, aby ovládli veškerou moc na celém světě a nakonec jim spadne všechno do klína, ale úplně všechno. Věřte tomu. Pokud byste chtěli někdy o tom víc slyšet, tak mnoho lidí už tohleto ví a mohli by vám to vysvětlit, včetně mě. Já už to chápu taky naprosto jasně a mohu vám to vysvětlit trochu víc polopaticky než ty odborníci, kteří to ví. Nicméně oni zase mají asi lepší, výrazivější prostředky na to než já. Já už to beru úplně tak nějak lidově. Nevím. Takže co je důležitý, je úroky. Úroky, odstranit úroky. Nebudeme vůbec se bavit dál, že by to nebylo možné a podobně, protože to je jejich argumentace, z čeho by ty banky žily. No z čeho by žily? No z ničeho. Ty banky vůbec nejsou potřeba. Stačí jedna, která by fungovala jako směnná banka, nebo jak to nazvat, směnné středisko. A to je všechno. Vždyť přece všichni už máte doma internetové účetnictví. 99%. V bankách už prakticky nejsou ani pokladny, není tam nic. Vždyť si to všechno děláte sami. Ty banky jsou tam jenom proto, aby vám neustále, a ty zaměstnanci těch bank jsou tam jenom proto, aby vám nabízeli další a další půjčky. To je všechno. Nic, kvůli ničemu jinému tam nejsou. Takže proč? Proč je platit? To je úplně zbytečný. V okamžiku, když by nebyly úroky, tak by nebyly třeba ani nabízet půjčky, protože by za tu půjčku vlastně nic neměli. Je to velmi, velmi jednoduché. Ale myslím si, že dost se toho dozvíte právě z toho rozhovoru s tím bankéřem, který vám teda za momentík pustím. Chtěl jsem tomu dát takový trochu úvod, abyste věděli, o co mi v tom rozhovoru vůbec šlo. Ano, takže tam je dobrý rozlišovat to a vědět o těch energiích, který proudí k tomu dobru a k tomu zlu. To je třeba vědět, toto určitě. Bez toho se nehneme z místa. To je jedna věc. A za druhý, že vlastně, aby jim bylo umožněno toto celé, jak to funguje, tak musí používat tomu právě peníze, ne jako směnný prostředek, ale jako zboží. Ano, a to oni používají. Velmi důležitá otázka, nebo velmi dobrá otázka je, jaká je cena peněz. Jestliže peníze jsou zboží, tak určitě mají nějakou cenu. A tuto odpověď na toto, ať je naprosto triviální, nezná prakticky skoro vůbec nikdo. A to je velmi důležité si uvědomit. V tom rozhovoru padne i toto. Takže poslouchejte dobře. Skutečně poslouchejte dobře. A kdyby vám něco nebylo jasné, tak určitě já tu budu na telefonu a budu čekat, až někdo zavolá případně a já to stopnu a mi řeknete, a mně není jasné toto a toto. Jo? Nemá smysl tam říkat nějaké, že tam je doplácá nějaký nesmysly, protože ano, mnozím z vás se to bude jevit jako nesmysl. Ale je to jenom proto, že nemáte prostě ještě dostatek zkušeností, informací ohledně této problematiky. A uvidíte, že, bych to řekl, že ani ty lidé, kteří se kolem těch peněz motají, neví o tom vůbec, ale vůbec nic. To je velmi smutné, ale zároveň to vysvětluje přesně to, jak ten systém funguje, protože kdyby to aspoň 5% lidí vědělo tohleto, jak to funguje s těma penězma a s tím dobrem a zlem, s těch energií, kdyby toto věděli, aspoň 5%, věřte, že svět bude fungovat úplně báječně. Nebudou žádné války, nebude žádná inflace, nebude vůbec nic v tu chvíli. Není to potřeba. V současné době bez inflace systém nemůže fungovat, protože by neměl z čeho splácet úroky. Takže systém musí neustále růst, protože kdyby nerostl, nemohl by splácet úroky. Systém by se zesypal. Čili musí se neustále vyrábět nové a nové věci. Ani se nemusí tak prodávat, jako se to musí vyrábět, aby se ukázalo, jaké je perfektní hrubý domácí produkt. Na tom se staví všechno. Když čím větší hrubý domácí produkt, tím větší půjčku můžeme jako stát dostat. Ono se to bude jevit jako velice hloupé kolikrát, ale ono to tak skutečně všechno je. Čili bez růstu, ekonomického růstu, by systém nemohl růst. Bez toho, aby byla inflace, systém by nemohl fungovat, protože by neměl v obou případech z čeho splácet další a další půjčky, které se musí brát, abychom mohli si vytisknout nové a nové peníze. Nikdo vám nedovolí si vytisknout více peněz, než to, které si půjčíte. Ze zahraničí, většinou z Londýna, že jo? Z Fedu. A z Londýna. Londýn to musí posvětit. Bez toho to nejde. Nemůžete vytisknout. Nemůžete si půjčit. Nejde to, dokud vám to nepovolí. A povolí vám to tehdy, když máte HDP velký, nebo když máte prostě větší HDP, tak o to víc si můžete půjčit. A dají vám i dobrý rating. A tak dál, a tak dál. Je to neuvěřitelný. Pokud toto pochopíte, zjistíte, jak je to jednoduchý a jaký s námi hrajou hry. Tak jo, jdeme na to, vážení. Číslo do vysílání 608 12 14 19. Dnes máme 26. srpna 2006. To jenom říkám, kdyby někdo to poslouchal potom ze záznamu a chtěl zavolat, tak má smůlu. Volejte teď. V tom případě 608 12 14 19. Kdo se dívá na televizi, uvidí tam teda jenom logo svobodného vysílače a budu se tam snažit dát to číslo do vysílání. Kdo poslouchá rádio, tak si toho budete muset pamatovat a nebo se kouknout na naše stránky www.svobodny-vysílac.cz. Vlevo uvidíte živé vysílání a tam máte veškeré informace. Můžete poslat jak na mail, no Skype už ne, to už dneska nefunguje, ale máme to tam furt, je jedno. Ale čili živé vysílání do toho buď na maila, ale nejlepší je zavolat přímo telefonem. Tak jo. 608 12 14 19. Tak, rozhovor s bankéřem, tu mám nazvaný a má to 67 minut. Tak, jdeme na to.
1: Hlávka, prosím.
2: Pane Hlávko, dobrý den, Lukáš tady.
1: Dobrý den.
2: Můžete mluvit?
1: Jo, a co pak jde?
2: Já volám vlastně na základě vaší komunikace s panem Petráskem. Nevím, jestli si vzpomenete, on nás asi tak 2-3 týdny nazpět oslovil za firmu PCG. Jste v trošku v obraze? Private Consulting Group.
1: Pořád, ještě nevím, co PCG, čím se zabýváte?
2: No, s náma právě spolupracují podobní lidé, respektive podobné firmy, jako je ta vaše v oblasti správy aktiv. A prostě skrze nás využívají nástroje třeba od Kellnerovy PPFky nebo od Arky. S tím, že ten nejzajímavější nástroj, který je zároveň teda alternativou k termíňáku, je zhodnocen 6,5% fixně s roční vázaností. Je tam krytí majetkem asi 40 miliardami. Já právě volám, že tyto nástroje mám na starosti u nás ve skupině a zároveň ale nevím, do jaké situace volám, jestli je to něco, co je pro vás aktuální, nebo jestli vůbec má smysl otevřít tu komunikaci směřující k nějakému výsledku.
1: Já vůbec

0: To přece musíte vidět
1: Tak,
0: taky, nebo ne? Nebo to máte postavené
1: ale
0: nějak
1: ne,
0: jinak?
1: tak ono, tak já nevím, jestli si úplně dobře rozumíme. Já třeba chápu to, že třeba na burze nebo na podobných
0: No a co vy děláte
1: alternativách.
0: jinýho než burzu?
1: Ne, my neděláme burzu právě.
0: A co děláte?
1: To jsou úplně jiné nástroje.
0: Jaké?
1: To jsou třeba Kellnerova PPF, to znáte, že jo,
0: No,
1: nebo
0: tak
1: Arka.
0: nemá to dobrou pověst Kellner, že? Takže povězte mi, jaký,
1: No.
0: co jsou jiné nástroje než burza, finanční burza. Co jiného tam je?
1: Tak třeba dluhopisy, směnky.
0: No ale to je furt finanční burza, že?
1: A to není ale burza.
0: No tak
1: Nebo já
0: dobře,
1: se
0: no tak.
1: chápu burzu jako tak
0: No
1: dobře,
0: tak
1: jako
0: vy
1: jsou to
0: to
1: kapitálové
0: zbytečně,
1: trhy, já to
0: ano,
1: chápu.
0: zbytečně to
1: No,
0: rozdělujete
1: no.
0: prostě. Vždycky jde o prachy a vždycky jde o to, někam něco naspat a někoho jiného okrácnout. To je všechno. Tak to vidím já prostě. Jo, není to možný jinak. No jak je to možný jinak, když nic neuděláte, jo, než že prostě to, že prostě, a teď to řeknu na rovinu, prostě, když, že druhýho musíte okrást někoho jiného, kdo na to skočí. No je
1: Tak
0: to
1: já
0: tak,
1: nevím,
0: ne?
1: třeba tady tento nástroj, a já teď vás nechci přesvědčovat k
0: No ne,
1: čemukoliv,
0: tak
1: chci jenom
0: řekněte mi sám,
1: vysvětlit.
0: jako, o čem jste přesvědčený vy, protože mi se to nějak, tohle to prostě, mě to logika nebere a matematika mi to taky nebere, tak zkuste mi to nějak vysvětlit.
1: Dobře. Tento nástroj, nebo ty nástroje, které máme my, fungují třeba už 16 let. Na
0: No.
1: Krovu se nestalo, že by byl jediný
0: Dobře,
1: klient
0: dobře, ale
1: vyplacený. Jo?
0: to pořád, ano, to pořád, ale pořád obhajujete něco, co je ve své podstatě krádež druhého. Ano. Je to tak prostě. Na úkor druhého to
1: Tak.
0: je vždycky. Není to, že byste něco vydělali, že byste něco opravdu vytvořili, produkci nějakou,
1: Tak
0: ale.
1: oni třeba, když ho koupí podhodnocenou firmu, tu
0: No,
1: firmu
0: přesně tak. A
1: zrevitalizují a tu firmu potom prodají.
0: to je to největší svinstvo. To je podle mě to
1: A tak.
0: naprosto největší svinstvo koupit podhodnocenou firmu. Jako, kdo ji podhodnotí? Ta firma se sama nepodhodnotí.
1: No tak
0: Rozumíte?
1: když je třeba v krachu, před krachem, tak
0: No,
1: přijde
0: ale
1: majitel a pak musí hrát.
0: ona sama za to většinou nemůže, pokud to není už tím záměrem dělaná firma. Ano, ta sama za
1: No
0: to
1: tak
0: nemůže.
1: dobře, ale tak někdo za to může, jako.
0: No, někdo za
1: A
0: to
1: nemyslíte
0: může,
1: si,
0: ano,
1: že by.
0: můžete za to právě vy, jako takový, kteří to vyloženě vyhledávají, takové to podhodnocené firmy a udělají z těch lidí kolikrát, kteří jsou docela prostě aktivní, produktivní, tak z nich udělají úplný žebráky prostě. Právě proto, že dokážete, a nejenom třeba vy, že jo, samozřejmě, ale celý tento systém dokáže firmu, která opravdu se zajímá o výrobu, o otvoření věcí, tak
1: No,
0: ji dokážou totálně zlikvidovat. Právě tímto způsobem.
1: tak nebo já dívejte, já nebudu, řeknu jeden konkrétní příklad, jaký byl třeba u Arky. Tam je jeden z nejpovedenějších projektů je Ondrášovka, respektive Marila Balírny,
0: No.
1: kterou když ji kupovali, tak by měli asi 2% trhu Ondrášovka.
0: No to je
1: Tak
0: pravda. A
1: teďka.
0: kdo to měl tenkrát, ty 2% trhu? Byla to česká firma, že jo? Kdo to koupil?
1: No,
0: Kdo to koupil, prosím? Řekněte mi, kdo to
1: tak
0: koupil.
1: slovenská firma.
0: Slovenská. A tu slovenskou vlastní kdo?
1: Slova.
0: Slovák. A
1: Ano.
0: není navázaný na žádnou banku, na žádný finanční skupiny. Určitě ne, že ne?
1: No tak jako má svoji skupinu. Arka
0: Jakou,
1: Capital.
0: prosím? Jakou? Jakou? Arka
1: Arka
0: Capital,
1: Capital.
0: ano, přesně tak. Ty taky volali už jednou, já jsem to taky vysvětloval.
1: No,
0: Přesně tak, a jsme u
1: no, no.
0: toho. Proč to koupili? No, protože je to silná zahraniční firma, silná, finančně silná, která má neomezené
1: Ale je
0: prostředky.
1: jako slovenská prostě,
0: No, ale
1: nebo
0: to je
1: jako je
0: úplně jedno.
1: zahraniční, jako OK, jo no.
0: To je úplně jedno, ale zlikvidovali jste to, co bylo dobrýho. Nebo zlikvidovali to
1: No
0: oni,
1: ono to
0: to, co
1: nebylo
0: jste.
1: dobré právě,
0: Ale
1: jak
0: to
1: my jsme to
0: bylo dobrý,
1: nekupovali.
0: to bylo dobrý. Akorát, že bylo potřeba na tom nadrbat si ještě, že jo. Některá finanční skupina to ještě takto udělá. Dělají to hodně, tohleto, samozřejmě. To je stará praxe ještě z dřívějška, že jo, z USA to sem všechno přišlo. Zničit firmu, pak ji koupit a pak ji prodat jako už, jak se to říká, revitalizovanou a podobně.
1: No jasně, no.
0: Nacpe do toho někdo nějaký prachy a teď se tomu udělá ohromná reklama, vytvoří se poptávka, vytvoří se trh a tak dále. Jenomže to už je všechno naprosto, naprosto postavené na jiných základech, než na těch původních, že jo? To znamená na tom
1: No
0: skutečně.
1: určitě,
0: No,
1: jako, ale to
0: ale
1: jako
0: to je
1: nikdo
0: špatně.
1: nepopírá.
0: To je špatně, protože nic není v dnešní době stavěný prostě na tom původním zdravém tržním hospodářství. Zdravým ale, ano. Naprosto
1: Já
0: zdravým.
1: mám rozumím, no.
0: No, takže to se mi fakt nelíbí toto.

0: To se mi nelíbí a já nakonec bych řekl, že kdybych jak měl chuť ještě bojovat, tak bych proti tomu silně bojoval, protože je mi to naprosto jasný, jak to všechno probíhá. Toto. A nechci se toho zúčastnit v žádném případě. Protože to jako svědomí mi nebere. Ale divím se jako, že vy, který do toho děláte, že to nevidíte. A nebo vy nemáte svědomí žádný, nebo vy to nevidíte tohleto. Vy si myslíte, že děláte dobrou věc?
1: Jako mám
0: vy si myslíte, že děláte dobrou věc v podstatě?
1: No tak já v tom hlavně jako upřímně opravdu nevidím problém, protože...
0: Jasně, protože myslíte, že děláte dobrou věc. A nejste schopný domyslet ty důsledky a kde to vlastně má svoje počátky a vlastně jak to funguje.
1: Tak já ty počátky znám, ale prostě já, jako když třeba zrovna tu Ondrášovku, jako když tu Ondrášovku, ten příběh té Ondrášovky nezní, dozvíkám si ho. Tak prostě tam není na to nic špatného. Oni jsou dokonce i přátelé prostě teďka.
0: Jasně, jsou no? Přátelé, samozřejmě jsou přátelé, to je jasný, jo. Ano. No nic, no.
1: Jo, tak
0: to...
1: jako v čem je to špatné, jako?
0: No špatné je v tom, že ta Ondrášovka nebo kterákoliv malá firma vyráběla. Dělala nějaký svůj biznis, ale na základě prostě opravdu toho, že něco vytvořila, že něco udělala. Když to takhle se do toho nahrne kapitál, nahrnou se do toho peníze a v tu chvilku už jde jenom o zisk, o kšeft. Draží se to samozřejmě všechno, udělá se ohromná reklama, vytvoří se poptávka u hloupých lidí, rozumíte? A lidi začnou kupovat.
1: No jasně, no.
0: A tím vy vidíte, že to je super. Ne, není to super, protože všechno se to zdražilo a všechno to je jenom o tom, jak získat co nejvíc peněz. Ale to je špatně. No, jako nemůžeme, sice dnešní systém je tak nastavený, ale to je špatně. Jo, jestliže má být konkurence, tak ne na základě trhni, co trhni. Rozumíte tomu? Na základě kvality, no, na základě kvality, na základě něčeho, co je hodnotný. A ne na základě toho, že za každou cenu získat co nejvíc peněz. To je špatný tržní hospodářství. Naprosto špatný. Podle toho to tak vypadá. Nekouká se na životní prostředí. Nekouká se vůbec na nic. Všechno se drancuje. Rozumíte? Všechno se ničí.
1: No prostě, tomu rozumím. Jako.
0: No tak vidíte. A to nevidíte, tohleto.
1: Tak jo, ale tak prostě to nedělá každá. Nedělá to každá skupina?
0: Ne, nedělá. Nedělá to každá skupina. A co dělá teda každá jiná finanční skupina? To samý. Všichni to dělají stejně.
1: Tak, jako, tak samozřejmě, prostě jinak, prostě to je kapitalismus,
0: no.
1: Že jo?
0: No, ne, prostě to není kapitalismus, to je pěkná lumpárna toto. Kapitalismus je úplně o něčem jiném. To jste si ten kapitalismus udělali podle svýho, víte? Já teď mluvím jako na vás, protože vy v tom jedete taky, koukám. Takže to není kapitalismus. Kapitalismus je úplně o něčem jiném. Rozumíte tomu? Tohle to už není vůbec...
1: Já to vidím jinak, jako, ale... Jako na rovinu, klidně bych zašel na pivo, klidně bych o tom... Ale asi... Rád bych se o tom popovídal, jo, ale prostě nevím, jestli by to vedlo prostě nějakým výsledkům. Jako,
0: no. No tak co vy berete za výsledek? To, že byste mě přesvědčil, to je výsledek?
1: Ne, ale já naopak...
0: Nebo byste pochopil, v čem jedete?
1: Asi tak. Dívejte, já třeba diskuzi, pokud vnímám diskuzi jako diskuzi, tak nikdy nemám potřebu někoho přesvědčovat. Tak vnímám i já sám svůj obchod. Nemám potřebu kohokoliv přesvědčovat. Tady to je, chceš, nechceš, konec, tečka. Takže a tak jsem i v diskuzi, takže nikdy nejdu do diskuze s tím.
0: Ale jakým svědomím do takového obchodu jdete? S jakým svědomím? Tím, že vlastně se podílíte na tom drancování, prostě na tom honbou za co největším ziskem a podobně. S tím do toho jdete?
1: Tak jako v tom ne, tak se já to právě vnímám trošku jinak, že jo.
0: Jak
1: teda? Já to nevnímám jako drancování. Prostě tak.
0: No ale já vy to prostě nevidíte, jak se drancuje? Jak se drancuje za honbou co největšího zisku, za honbou co největšího HDP a podobně, za honbou co největší výroby všeho možného, nesmyslného. 90% výrobků se pomalu jsou zbytečný.
1: No tak potraviny jo, ale musel být jako poustevník, že jo.
0: Prosím?
1: Že bych musel žít jako poustevník.
0: To vůbec není pravda. Proč byste měl žít jako poustevník? To není pravda.
1: Protože ten systém a ekonomika je tak obecně nastavená.
0: No, ale kdo ji tak nastavuje?
1: tak no tak prostě celý systém.
0: No, no ale kdo nastavuje ten systém, prostě, tak?
1: No tak prostě jako, to je obecně prostě konvenční záležitost.
0: No to není obecně.
1: Tam není, tam promiňte, ale tam není jeden člověk, který vytáhl za šňůrky, to prostě není.
0: No,
1: nebo dva, nebo 10, nebo 30.
0: Není, jo. Myslíte si, že není, jo. Ono stačí jenom, když tahá za šňůrky ten, který je schopný tvořit peníze a který je schopný přerozdělovat peníze. To je úplně neuvěřitelný tohleto. Tvořit peníze a přerozdělovat, víte? Tím se ovládá, to je jedna veliká šňůra, kterou ovládají naprosto všechno. A kdo má dneska jedině právo tisknout peníze? Nebo respektive no, vytvářet banka. Peníze? Kdo?
1: Jako čest, nebo tisknout peníze, nevím, jak jste to myslel.
0: No, vytvářet peníze. Česká národní banka, mluvíte o České republice, světové.
1: Nebo nevím, co tím myslíte, tou otázku asi. Jako
0: no, že... ale to je právě základ o to. Ty peníze někde se musí brát. A kdo má dneska neomezenou moc vydávat peníze? Nekrytý
1: no,
0: peníze.
1: Česká národní banka.
0: Česká národní banka. To moc daleko nedohlídnete. A co takhle FED?
1: A co? Co to?
0: FED? FED americká.
1: No tak jako, tak FED, no tak jo, jako, ale tak já mluvím jako o českých jako...
0: No ale přitom jedete, jako, tak přitom jedete no, v globálním systému, ale i vy.
1: Ne, tak dobře, ale tak...
0: No, tak to tak musíte dobře, znát
1: tak
0: celý,
1: to je, tak samozřejmě, že znám FED.
0: No tak vidíte, no, a to je jediný neomezený vládce nad penězma prostě. Jinak všichni jsou...
1: No tak jako zrovna o FEDu bych teďka momentálně pochyboval, protože jsou tady ekonomiky, které jsou mnohem silnější. No, nebo no, mají mnohem větší aspiraci.
0: Pozor, no samozřejmě, že ano. Samozřejmě, že ano, ale nemá FED, že jo? Čím je držený
1: FED? Tak jo, ale tak to je v ruku v ruce, že jo? To je tam
0: no to není v ruku v ruce. FED má naprosto výsadní postavení v celém globalizovaném světě. I Česká národní banka, když chce vytisknout nový peníze, musí si nejdřív na to od FEDu půjčit, aby mohla vytisknout, aby byla ta koruna krytá, konvertibilní, aby byla prostě s dolarem, s tím petrodolarem, že jo? Jinak to nejde, ano. Prostě, jinak si nemůže vytisknout, kolik chce. To si musí na to půjčit, aby to mohla vytisknout. Víte to, tohle to všechno.
1: Ano.
0: No tak proč říkáte, že to jedině Česká banka má možnost vytvářet peníze, když to vůbec není pravda. Kdyby to tak bylo, tak by to bylo úplně o ničem jiném. Pak by jsme byli nezávislí. A pak byste ani vy takto nefungovali, že? Protože to nejde fungovat v tom pravém tržním hospodářství, kapitalisticky, když už jsme u toho, tímto způsobem nejde fungovat, že jo, to všechno to akorát kazí tohle ty finanční burzy a vůbec všechno tohleto. Ano, to tak prostě nejde, to je všechno špatně nastavený, já se vás právě jsem se ptal, jestli vy to víte, tohleto.
1: A jestli no, to, taky jako, že...
0: jestli to no. víte, tak pak mi nejde do hlavy, kde máte svědomí, že jo, protože takhle zničíte nakonec i sám sebe. Začne to od spoda, a nakonec zničíte i sám sebe. Málo kdo si to uvědomuje, že jo?
1: Tak, jako zase tak silně bych to neviděl,
0: no.
1: ale ne, jako, nezlostřel, já to pořád vidím jako jinak. Jo? Jako pořád
0: no já vím, že to vidíte jinak.
1: Já
0: vím, že to vidíte jinak, ale já se vám vysvětlil teď na krátkém tom, že to jinak funguje, než vy si to představujete, jak to vidíte. Rozumíte
1: tak,
0: tomu?
1: Úplně dobře, no, to funguje. Tak žiju asi ve svých iluzích a dělá mi to docela dobře.
0: No, právě. Jde o to, než to dopadne i na vás, protože to je zákon padajícího hovna, jak se říká, ale od spodu, že jo? Postupně to
1: nějak... No, jasně.
0: No, ale nemyslíte si, že vy jste nějak vysoko v tom měřítku, vy jste taky jenom obyčejná obslužná elita prostě někoho úplně jiného. Ano, a dělá vám to dobře, oni vám za to dávají samozřejmě dost dobré peníze, že jo, to je jasný, za to, že to děláte, ale jde o to svědomí, jestli se to uvědomujete, že to jednou musí dopadnout i na vás, protože není možné pořád, aby to zůstalo jenom tam dole. Ano? Prostě jednou to na vás dopadne. No a vy řeknete, no a do té doby já už budu mít dost peněz, abych se z toho... No jenom, že ty peníze samozřejmě najednou, ty nemají, víte o tom, že peníze nemají žádnou hodnotu, že jo? Vůbec žádnou.
1: No jasně.
0: No, nemají žádnou hodnotu. A co mají teda peníze tu chvilku, když nemají hodnotu?
1: No tak je tam nějaká konvenční hodnota, jo? Nebo prostě nějaká...
0: Já bych pravdu řekl, to jsem ještě neslyšel, tento termín konvenční hodnota, to znamená co, jestli můžu
1: No,
0: vědět.
1: to znamená to, že to nemá jako žádnou vlastní hodnotu, že tam je hodnota, která je delegovaná. No, delegovaná něčím, jako sílou ekonomiky, třeba zásahem České národní banky a tak dále, a tak dále.
0: Tak když nemá hodnotu, tak má hodnotu nakonec, tak je to nějaká
1: taková... No tak ne, ale prostě nemá svoji vlastní hodnotu, že jo?
0: Já bych řekl dřív, že peníze mají cenu, nikoli hodnotu.
1: No jo, jako tak pokud to vnímáte, jako tak to, no tak...
0: A jsou především zbožím, že jo? Jsou především zbožím peníze dneska. Což je naprosto nepochopitelné, jak peníze můžou být zároveň zbožím. A jsou, že jo? A dokonce možná z 90%, jestli ne víc.
1: Je to tak, no?
0: No, protože vy třeba obchodujete s penězma taky, že jo? Čili máte jako zboží. A každý zboží má svou cenu, je to tak, jo? No. A jakou cenu mají teda peníze v tom případě?
1: No tak právě konvenční, kterou jsem říkal, nějakou tu, prostě na které se zhodná.
0: Je to nějak konkrétně,
1: protože orgány.
0: Já jsem fakt ještě neslyšel, to je pro mě novinka, teď se zeptám opravdu, co myslíte konkrétně tou konvenční hodnotou?
1: No, to je prostě obecně konvence, je prostě nějaký souhlas většiny, kam by se říct.
0: Tak jako víra v tom, že to má nějakou hodnotu, ano? Čili je to stavěné na víře, že ty peníze mají hodnotu, že si za to něco koupím, že když to táhne do krámu, tak
1: vlastně
0: ty
1: tak.
0: Věří taky, tak za ty peníze mi něco dají, protože věří
1: vlastně
0: tak též. A myslíte si, to lidi uvědomují takto, že to takto funguje?
1: No samozřejmě, že ne.
0: No vidíte to a nežijou, a neuvádíte je prostě třeba i vy jako bankéři a podobný, to právě v omyl, díky tomu, že oni si myslí, že to je trochu jinak?
1: No tak jako, já nevím jak kdo, ale já si myslím, že já ne teda, no. Takže, ale to prostě záleží na každém, že jo, to já nejsem míra nějakého svědomí nebo uvažování. Jsem jenom ten, který prostě když za mnou někdo přijde, nebo prostě když někoho oslovím, tak se o těch věcí zbaví.
0: Čili to je obecně měna, peníze jako taková jako měna má takovouhle konvenční hodnotu, jak říkáte. Čili
1: no jako já to tak vnímám.
0: No
1: to
0: dobře,
1: tak vnímám.
0: Ale vy když obchodujete mezi sebou s penězma, kdyby třeba na finanční burze, tak tam asi ta cena nebude konvenční, tam je to všem jasný, jak to je, že jo. Takže o co tam jde spíš, jakou cenu má teda pro...
1: Tak nabídka, poptávka, že jo?
0: No, nabídka, poptávka, jako, to mi nejde do hlavy, nabídka, poptávka, jako, na jakém
1: no,
0: základě.
1: Jako tak prostě
0: kupovat peníze,
1: Rozumíte,
0: kupovat peníze za peníze, to mi připadá trochu, jako, takový nějaký mírně ujetý, že? To je trochu podivný, že? Kupovat peníze za peníze, to jako, kdybych kupoval chleba za chleba, to asi nemá žádný význam, že? Bo já nevím,
1: no tak nemá, ale děje se to, že jo.
0: No ale proč se to děje?
1: Bezměnárně.
0: No a proč se to děje? No protože ty peníze mají cenu, že jo. A jakou cenu mají? To jsem se ptal. Je to cena, která je, cena peněz rovná se úrok. Protože oni, banky konkrétně, a možná, že i vy, prodáváte peníze za úrok. Je to tak? To je cena peněz. Cena peněz je úrok. Takže jinak by to nemělo cenu, že jo? Jinak bych prodal stovku za stovku a tím to končí, no nazdar, tak čemu to je dobrý, že jo? Takže já prodám stovku za 120 třeba, či 20% úroku, že jo?
1: Přesně tak.
0: No a to je v pořádku. To je úplně postavený na hlavu. Že to není možné, aby to tak fungovalo dál. Já vám jenom chci tím vysvětlit, že jednou to musí dojít prostě i na vás, který si myslíte, že jste prostě neohrožený tímto systémem, ale dojde to i na vás. Protože vemte si to, že není možné do nekonečna prodávat něco a chtít za to prodávat stovku a chtít za to 120 korun za rok. Jako kde, když dám do oběhu stovku a chci zpátky z oběhu potom 120 korun, tak prostě kde těch 20 korun vemu? Ty nejsou. Musí jenom dojít zase k další výšší půjčce, kdy už si rovnou nechávám ty úroky a zase banka vydává další peníze do oběhu. Je to takový nějaký podivný celý, jako to je 1+1 a to si nikdo neuvědomuje, to je to ani vy třeba. No, že to dál takhle nejde.
1: No,
0: ty mě nerozuměl.
1: Už jsem pochopil, o čem. Takže jo, tak tam byla jedna krize, přijde druhá krize.
0: No ale krize stejně nic neudělá s tím systémem, to je systémová záležitost, jo. Furt se bude prodávat něco za něco.
1: No
0: za víc.
1: No jasně.
0: Jo.
1: Já jsem chtěl jenom tím říct to, že prostě jsou tady ochranné systémy, nebo ochranné prvky, které nějakým způsobem fungují. Do toho jsou tady prvky, které nejsou úplně ochranné, ale vstupují do té ekonomiky, jako je krize. A znamená to prostě nějaké výstražné varování, jo, třeba. A tak dále, a tak dále. Prostě je to živý organismus.
0: živý organismus, ale silně infikovaný pěkným svinstvem, což jsou ty úroky, že jo. Od té doby, co vznikly úroky, tak od té doby prostě to jde zu grunt, takzvaně, protože...
1: Tak jo, ale tak to je ruku v ruce se vznikem tištěných peněz, že jo?
0: To vůbec není pravda. Dneska
1: je... To je pravda.
0: Proč by nebylo možný půjčovat, aby vznikla banka, která by půjčovala bezúročně? To by bylo potom geniální. Pak by to fungovalo naprosto perfektně. Měnou, aby půjčovala bezúročně. Co si myslíte? Myslíte, že by to nešlo?
1: No tak... No. Asi nešlo.
0: Proč by to nešlo?
1: Protože je tady potřeba nějaká instituce, která to bude hlídat, řídit a to se taky musí zaplatit.
0: A co řídit? Přece tržní hospodářství, pravý tržní hospodářství se řídí samo, ne? To je volná ruka trhu. Jak říkal
1: tak
0: Klaus, nebo neuznáváte?
1: Kines je trošku překonaný, si myslím už.
0: No, překonaný. On je překonaný právě proto, protože tam byla vlastně daná jenom jeden aspekt a to bylo právě ta volná ruka trhu, ale už se tam nemluvilo vůbec o úrokách. A to je ten průšvih, to je to, co to vždycky prostě likviduje. Jo. Díky úrokům vznikají krize, války a podobné věci. Všechno jenom díky úrokům. Protože to není možné konečně to takhle dělat.
1: Tak dobře, ale. Jednoduché ale. Prostě dobře, vznikají krize, vznikají války, určitě bych neřekl. A války jsou z ekonomických důvodů pravděpodobně nejvíc.
0: Ano, samozřejmě.
1: Ale ty války byly předtím, už předtím, než...
0: Ale z jiných důvodů.
1: Prostě nějaké peníze byly.
0: Ale z jiných důvodů. Tenkrát byly z jiných důvodů. Dneska jsou čistě z ekonomických důvodů, samozřejmě, že? Tenkrát byly z jiných důvodů, že? Dneska už jsou lidi chytřejší, ale skočili na tuhle tu lumpárnu ohledně toho, ohledně peněz. Jo, já neříkám, že peníze jsou špatný, peníze jsou výborný. To zvedlo lidstvo neskutečně vysoko. Jo, díky tomu, že to fungovalo jako směnný prostředek. Ale v okamžiku, kdy začaly úroky a začalo to fungovat jako zboží, tak od té doby to jde do hajzlu. Rozumíte, od té doby vznikají právě tyhle ty krize, a vznikají další a další problémy, konflikty, že jo, samozřejmě všechno to je kvůli penězům. Ano, ono to jinak ani nejde. Ono to ani jinak nejde, tento systém ani nemá jiný řešení, než když je velký problém, tak to řešit válkou, to víte dobře. Všechno se to zlikviduje,
1: no,
0: zničí, no a to se vám líbí? Řešení pomocí války?
1: Tak. No, to samozřejmě ne.
0: No tak vidíte, no ale přitom se na tom podílíte.
1: Ale ne, tak promiňte, ale vy to podle mě strašně zjednodušujete.
0: No to vůbec není, to, ne, ne, naopak, vy to hrozně zjednodušujete.
1: Ne, v pohodě, já jsem chtěl říct to, že nutně tento ekonomický systém nemusí znamenat válku, tak jsem to...
0: Musí, tento ekonomický
1: nemusí,
0: systém
1: tak.
0: Musí, není možný jinak. Vy si to vente, že vznikají nesplatitelné dluhy, všichni jsou zadlužený, všechny státy jsou zadlužený. A komu jsou zadlužený ty státy? Všechny jsou zadlužený, všechny státy. No, a jak je to možný? A proč jsou zadlužený všechny státy? Není to podezřelý nějaký?
1: No, tak prostě je to takový systém. Je to,
0: no ne, a, takový to systém, ale to se vám líbí?
1: To se objevuje se vznikem peněz, se vznikem tištěných peněz.
0: Ne, se vznikem úroků se to objevuje, se vznikem úroků, protože kdyby nebyly úroky, tak nikdo zadlužený nebude. Může to v pohodě vrátit.
1: No dobře, ale...
0: A bude to. Jakmile vznikají úroky, jakmile se půjčuje na úroky, tak nikdy není možný to vrátit. Nikdy. To ani není možný, oni ani nemůžou jinak. To si neuvědomujete toto? Že to nejde vrátit prostě?
1: Tak od toho je samozřejmě, prostě jsou tam ty jako národní banky, které...
0: Ale ty si nemůžou nic dělat, ty jsou tvrdě podřízený prostě ty tomu Fedu. Prostě ty nemůžou nic dělat. Ty to nemůžou prostě, nemůže odlužit národní banka.
1: Ale něco si dělají, jako...
0: No, nemůže odlužit, protože... Ona si nemůže vytisknout peněz, kolik chce, protože to by bylo velmi jednoduchý, že jo, kdyby Národní banka...
1: No ale tak ona si netiskne peněz, kolik chce, no. Ale tiskne.
0: No tiskne jenom tolik, kolik může, na kolik si vlastně se půjčí. Rozumíte? Protože jinak to nejde.
1: No jasně.
0: No vidíte, ale nikdy nemůže tolik natisknout, kolik má vrátit. Protože ty úroky jsou tam furt navíc. A o to furt stoupá zadlužení. Vy to víte dobře, že víte, že by některý stát platil dlouhodobě své závazky nebo své, jak bych to řekl, svou jistinu, jak se to říká správně. Víte o tom? Víte o tom, že by některý stát na světě platil opravdu z toho dluhu tu jistinu? A nebo jenom s bídou je schopen splatit ty úroky?
1: No tak jako nejvíc se to ublíží pravděpodobně Německo.
0: Německo. A víte proč Německo? To už asi druhý rok má vyrovnaný rozpočet, nebo ještě přebytkový. Víte proč? No protože, když se tady u nás vyrobí v německé automobilce, tady u nás v Mladé Boleslavi auto, tak za výrobní cenu jde do Německa. Se prodá do Německa. A teprve Němci z toho mají zisk, ty to teprve prodají za prodejní cenu. Víte o tom? A toto je typický znak kolonie. To je typický znak kolonie. Pak si můžou dovolit mít vyrovnaný rozpočet. Ano? Jenom z toho důvodu. Protože parazitují na druhém státu, na dalších státech parazitují. To je úplně jednoduchý. Já nevím, proč jako se z toho dělá komplikace. Vždy to tak je. Jo? Já jsem jenom se vás chtěl zeptat, jestli víte, že by někdo splácel, že by nějaký stát splácel dluhy a proč jsou všechny zadlužený. Proč některý stát není v přebytku, mimo Číny teda, která je zároveň zadlužená a zároveň má neskutečné množství dolarů drží, že?
1: No jasně, no.
0: No,
1: ale tak proč? Tím,
0: tohleto, když nevíte, tak jako nemůžete mít ani to svědomí prostě, prostě v tom, jak bych to řekl, díky tomu, že tohleto nevíte nebo odmítáte vědět, ano, tak potom jste schopni s čistým svědomím prostě nabízet produkty, který to naopak ještě prohlubujou tento problém. Já jsem snažil vysvětlit, jak to je, no.
1: Já to prostě vnímám jako danost, která je.
0: Ale to tak nemůžete vnímat, danost není. Rozumíte tomu, jestliže vidíte problémy, tak to někdo udělal takhle, někdo to nastavil a vy už to berete jako, že to někdo tak to je prostě. No ale v tom případě tom jedete a dostanete se do problému i vy sám. Každý takový člověk se dostane do problému. Sice díl, to je pravda, ale o to budou větší.
1: No jasně, no.
0: No, buď se dostanete do problému ohromných a smázne to i ty výš postavený lidi, no anebo dojde k válce, kde se všechno rozmátí a pojede se na novo zase. Nova, zase na novo. A zase špatně. No a furt to takhle je dokola. A to chcete? Řešení tady opravdu je uvědomit si tohle ten problém a jak bych to řekl, nastavit tu ekonomiku tak, aby to fungovalo bezúročně. Jako proč by to nemohlo fungovat bezúročně? Řekněte mi jeden důvod, proč by to nemohlo fungovat bezúročně. Kdyby vznikla, představte si situaci, že by vznikla česká banka, která by půjčovala prostě z aktiv toho státu, aniž by si půjčovala dál, aktiv toho státu by půjčovala prostě peníze všem bezúročně. Co by v tom byl za
1: to
0: problém?
1: To vnímám jako nereálné.
0: Ale proč? Proč nereálné? Já vím, že to je nemožné ze současného systému, ale proč nereálné? Řekněte mi jeden důvod, proč by to mělo být nereálný. Víte, jak by to bylo jednoduchý potom? Víte, jak by to bylo jednoduchý? Jak by to fungovalo krásně?
1: Jenom...
0: Ano?
1: No dobře, ale tak to je, nezlobte se, ale to mě připadá takové jako implicitně komunistické. Jako, jo,
0: ale
1: jako,
0: se na tom komunistickýho, já neříkám, že by se to nemuselo vracet. Muselo
1: ne,
0: by
1: ne,
0: se
1: jako,
0: vracet.
1: Ne, jako implicitně, protože...
0: Proč implicitně? Přece komunisti to takhle neměli, ty vůbec neměli, ty vůbec nechtěli mít.
1: A já vím, ale ne, tak to jedno, ale prostě, protože kdyby už fungovala nějaká taková banka, taková instituce,
0: ne,
1: která
0: kdyby
1: bude
0: už,
1: půjčovat.
0: Ne, kdyby už, nefunguje žádná taková.
1: No ale, tak je tam podmínka prostě, ona neexistuje,
0: jaká?
1: Tak pokud by, no tak teď chci říct, pokud by ta banka existovala, půjčovala by bezúročně, tak pořád je tam, je to instituce, která bude zaměstnávat lidi, bude tam řídit ty procesy a to se taky z něčeho musí platit.
0: Tak ještě jednou, jo. V tom případě, vente si funkci dnešních bank. Kolik lidí je tam zaměstnáno, konkrétně v bance, a kolik lidí z toho se stará pouze o to, aby vnutili někomu půjčku. A kolik lidí je tam proto, aby spravovalo ty peníze?
1: To já nejsem schopen odhadnout. Jako.
0: Tak je to,
1: to,
0: je to úplně jednoduchý. Najděte v bance někoho, kdo se stará, kdo spravuje ty peníze. To byly pokladníci, to úplně stačilo a ty už tam ani dneska nejsou. Protože každý si tu správu těch peněz, ty platby a podobně, kdy přes tu banku jdou, si stejně dělá doma z počítače.
1: No dobře,
0: na to tam
1: ale,
0: nemusí
1: jako,
0: být ani jeden člověk na tyhle ty věci, na tu základní funkci, to znamená platby.
1: Tak jo, ano. Ale pořád, no dobře, ale pořád je to systém, který něco stojí. Jako to,
0: ještě jednou, kolik těch lidí, tam by nebylo prakticky třeba vůbec žádný lidi na ty půjčky, že jo? Na to poskytování půjček. Nebylo by tam třeba vůbec nikoho. Kolik by to stálo? Kdyby existovala takováto jedna státní banka, která by byla státní, skutečně státní, nás všech, tak by to byl vlastně systém počítačový, nic jiného. A tam, kdyby bylo zaměstnáno 40 ajťáků, který by se o to starali, 20 nějakých normálních lidí, který by, já nevím, co tam dělali, a prakticky by tam byli zbyteční na všechno.
1: No, ostatní. Nějaké administrativní věci. Nebo...
0: No, no, dobře, tak teď řekněme do 100 lidí. A to by nebylo možné zaplatit běžně, jako se dneska platí politici z daní. To by nebylo možné zaplatit z daní, že by to byla státní banka.
1: No, tak no,
0: to by bylo úplně jednoduchý. To by bylo naprosto jednoduchý. A fungovalo
1: no,
0: by to
1: ale,
0: naprosto
1: ale...
0: geniálně. No a řekněte mi, proč by to nemohlo fungovat toto?
1: Tak...
0: Přemýšlel jste o tom někdy třeba takto?
1: No,
0: že,
1: jako,
0: že by
1: o
0: to
1: tom,
0: naopak...
1: že by se dali peníze půjčovat zadarmo, mě nikdy nenapadlo. Jako.
0: No, ale to je jediná možnost, jak se dostat z těch sraček s prominutím. Protože jinak to nejde. Představte si, že byste byl podnikatel, že byste něco uměl, že byste si chtěl postavit nějakou firmu, která by měla něco začít vyrábět, tak byste si dal požadavek a ta banka prostě by vám ty peníze poskytla. Na tu stavbu, konkrétně na tu jednu věc, účelově. Ano, účelově. Vyloženě na tu záležitost. No ale ta banka by měla zároveň jistotu, nebo ten stát by měl zároveň jistotu, že vy to nerozfrcáte, protože oni vám to na nic jiného nedají, než na tu stavbu toho, co máte v plánu, co máte v projektu. A kdyby náhodou se vám to nepovedlo, no tak aspoň bude stát ta fabrika. A může tam začít dělat někdo jiný. Rozumíte tomu? Tady vůbec není potřeba, prostě i ta návratnost těch peněz by nebyla prakticky vůbec kritická, jako je to v dnešní době. Vůbec ne, protože vždycky by se něco vytvořilo z toho. Rozumíte, vždycky by se něco vytvořilo a vždycky by z toho něco bylo. A ne jako dneska. Každý má zájem jenom nahrabat co nejvíc peněz, aby si mohl dál kšeftovat. No ale prodávat peníze za peníze, to je špatně. To je to, co ničí tu společnost kompletně, celý tento systém. Ničí. Rozumíte? Takže proč by nešlo půjčovat peníze ze státní banky bezúročně? Pak by to fungovalo naprosto geniálně. Obchodovalo by se jenom se zbožím, čili žádný finanční burzy, žádný takový věci, co děláte vy, jenom se zbožím, jenom s výrobkama, se službama, prostě a s takovýma věcma. Něco, co je opravdu reálný. To by byla ta reálná ekonomika. Ano, a ne dneska. To vůbec reálnou ekonomiku nemá nic společného. To je naprosto zkreslený.
1: No. Jako, chápu váš postoj, no. Ale mě tam prostě uniká spoustu, na mě, fakt to na mě působí hodně, hodně zjednodušeně. Jo?
0: No a jak zjednodušeně?
1: Jako, prostě tam...
0: Vždyť je to jednoduchý. Ono to totiž, pane, velmi jednoduchý je. Akorát lidé, různý bankéři, ekonomové z toho dělají tak složitou záležitost, že se v tom sami nevyznají a sami jsou z toho takzvaně v hajzlu, že jo? Vy to víte dobře. Který ekonom, renomovaný, který ekonom vůbec něco o ekonomice a o penězích ví? Vůbec nic?
1: No, moc jich není.
0: No, neví vůbec nic? Já vám řeknu konkrétně, já jsem se o tom bavil, jestli znáte ekonoma, slavného ekonoma Kohouta, který byl v tom NERVu, Národní ekonomické radě vlády.
1: No.
0: Tak jsem se s ním o tom bavil. No, on je úplně mimo, vůbec o tom neví absolutně nic. Jo? Já jsem se zeptal na takovou základní věc. Říkal, pane Kohoute, když jste takovej, opravdu tady radíte vládě, můžete mi říct, jak teda přichází fyzicky peníze do oběhu? A pro jednoduchost, aby to bylo opravdu, tak řekněme, ty tištěné peníze, aby to bylo jednoduché, jak se dostávají do oběhu fyzicky? A on to nevěděl. On to prostě nevěděl. On nebyl schopný mi říct, jak se dostávají peníze do oběhu.
1: No, smutná.
0: Jen ta kontrolní otázka, zeptám, vy to víte?
1: No tak samozřejmě to prochází, že přes Národní banku, respektive přes instituce k tomu určené, že, protože každá bankovka má svoje nějaké číslování a postupně se mění. Takže
0: děláte to hrozně složitý. Hrozně složitý. Jak se dostávají do oběhu? Jednoduchá otázka. Řekněte mi, jakým způsobem se dostávají fyzicky do oběhu?
1: Já nevím, jak to myslíte. Jako nové, úplně nové peníze.
0: Úplně nové peníze.
1: Skrz bankomaty, banky.
0: No ale kde se tam berou v těch bankomatech ty peníze?
1: No tak prostě někdo je tam musí dát, že jo?
0: Jinak peníze v bankomatu jsou peníze v oběhu, ne? To snad víte.
1: No tak já vím, ale tak je, nebo já nevím, jak to...
0: Já se tam, jak se dostávají do oběhu. Ty, co jsou v oběhu peníze, víte, který jsou peníze v oběhu, který nejsou v oběhu, nebo taky nevíte?
1: No jasně. No tak já nevím, tak prostě vím...
0: Tak jak se dostávají do toho oběhu? Jo, a když přibývají stále víc je peněz v oběhu, jak se dostávají ty nové?
1: No tak se dotiskávají.
0: No dobře, tiskárny. A jak se dostávají z té tiskárny do oběhu? Nebo myslíte, že peníze v oběhu, peníze v tiskárně už jsou v oběhu? Když se vytisknou?
1: No, teď vám jako nerozumím. Jak
0: no tak peníze, když se vytisknou v tiskárně, to už jsou peníze v oběhu?
1: No nejsou.
0: No tak jak se dostávají ty tiskárny do oběhu?
1: Tak buď se vyměňují staré za nové.
0: A když přibývají?
1: No to nevím.
0: No, vidíte to. Vy říkáte, že je smutný, že Kohout to neví, a vy to nevíte taky.
1: No nevím, no.
0: To je základní věc, abyste vůbec pochopili, jak funguje celý finanční systém. A jak nemůže fungovat díky tomu. Je to úplně jednoduché.
1: No a jak se tam dostávají?
0: No pouze půjčkama, ne? Přeci. Jinak to nejde. Ještě taky dluhopisy občas, to je pravda, ale především jenom půjčkama. Peníze do oběhu se dostanou jenom půjčkou. Jinak ne. No? Ale co to znamená? Co to znamená, že všechny peníze v oběhu jsou půjčené peníze, dluhové peníze, to víte, ne?
1: No, jako to vím, no, tak
0: No, vidíte to. A navíc, když jsou v tom oběhu ty peníze, tak se tam dostávají, když třeba vám půjčí každému, nebo já nevím, vám půjčí 1000 korun, tak vám půjčí na úroky, že jo, takže je to tak. Takže vám dají 1000 korun, ale na úrokách chtí zpátky, když vám dají 10% úroku, aby to bylo jednoduchý, kolik z toho oběhu potom chtí zpátky vrátit za rok?
1: No, tak asi 10%.
0: No, čili kolik? Půjčí vám 1000?
1: Cože?
0: Půjčí vám 1000, ale zpátky chtí
1: jako
0: kolik?
1: 1000 toho, jako no.
0: No, 1000 korun vám půjčí třeba, jo?
1: No, 1100.
0: 1100 chtí zpátky. No a kde vám máte tu stovku? Navíc, když vám půjčí jenom 1000. V oběhu jsou prostě jenom půjčený peníze. Dluhový. Zatížený úrokem. A kde vám máte zpátky tu stovku, abyste jim to mohl vrátit? Když všem
1: no, tak půjčí. Já nevím, tak buď vydělám, nebo...
0: Ale kde ji vyděláte? Zase to musíte vzít jenom z peněz, vyděláte jenom z peněz, které už jsou v oběhu. Ale prostě vy vracíte zpátky z oběhu té bance. Z oběhu. Rozumíte? A protože všechny peníze v oběhu jsou půjčený a zatížený úrokem, tak nikdy není možný to vrátit zpátky.
1: No jako ve svém důsledku ne, no, však, no, to jsme se bavili na začátku, že ekonomika pokud neroste, tak stagnuje a že se prostě
0: no, ale...
1: peněz a inflace zvyšuje.
0: No vidíte, a to je právě důsledek toho, že musí být ta inflace. Všimněte si, jak inflace podivně, všichni říkají podivně, ale já tomu říkám, je to zákonitě, jak kopíruje inflace, průměrná inflace, jak kopíruje průměrnou výši úrokových sazeb. Velmi kopíruje.
1: No, jasně.
0: A proč to je? No protože ta inflace je přesně to, jak se znehodnocují peníze, díky tomu, že se vydává větší množství peněz, aby se to vůbec mohlo vrátit na těch úrokách.
1: No, jasně.
0: Ta inflace přesně kopíruje ty úroky. A vidíte, jak se znehodnocují díky úrokům prostě ty peníze. Teď si představte, že by ty úroky nebyly, tak by nebyla ani inflace. Inflace je jenom díky tomu.
1: Jako, tak inflace jako taková, že je tvořena více věcma, nejenom...
0: No ne, priori, ale... jak bych to řekl, prvotní problém je samozřejmě úrok. Bez úroku, kdyby nebyl úrok, nebude ani inflace. Skutečně by nebyla inflace. No, vy to vidíte, jak si banky dneska drží to, že vůbec nechtí do deflace. To by byl konec toho systému. Deflace by totálně znemožnila splácení úroků. Rozumíte tomu? Nebylo by z čeho. Peníze z oběhu by zmizely.
1: No, jasně, deflace.
0: No ale deflace, pamatujete si ještě na Rašína a na první republiky, jak se o tom učili všude? Kdy to přece
1: no, jako
0: bylo jeho největší majstrštyk. Majstrštyk, že dokázal udělat deflaci. Rozumíte? Největší majstrštyk, který ho za to odnotí. Dneska už ho za to nemůžou ani vidět. Jo? Zrovna tak je velký problém velká inflace. To taky nelze. Protože to by zase
1: no,
0: bylo moc jednoduchý splácet.
1: No,
0: protože to by zase bylo hodně peněz oběhu a lidi by, nebo firmy by velmi lehce spláceli ty půjčky, ale prakticky s nehodnocenýma penězma, což se bankám taky nelíbí. Takže banky
1: no,
0: jsou pěkně rádi, když je mezi 2 až 4%. Ano, pěkně to řídí a tím pádem si drbou a drbou a drbou a všechny finanční skupiny. A teď jsem vám vysvětlil, proč to tak je. Všechno toto by odpadlo v okamžiku, když by vznikla banka, která by začala půjčovat z našich peněz, z našich aktiv bezúročně. Bylo by to jednoduché. Odpadlo by 1000 zbytečných ty makléřů, bankéřů a já nevím čeho všeho ještě. Začala by fungovat tržní ekonomika tak, jak skutečně má, nikoliv na základě co nejvíc toho utrhnout, jenom za honbou, za penězma, ale fungovala by konkurence za kvalitou, nikoliv za to. Konkurence dneska se vyloženě přepočítává na peníze.
1: Jo, ale to zase, ale to není to prostě reálné, jo.
0: Ale v současném systému není. To samozřejmě reálné není.
1: A to nebude nikdy reálné.
0: A jak to, že by to nebylo reálné? Když vám to tady vysvětluji, jak by to krásně fungovalo.
1: No,
0: prostě
1: dobře,
0: nejste schopný se zamyslet nad tím.
1: Ne, já jsem nad tím právě přemýšlel.
0: Tak zkuste vyskočit úplně z toho současného systému. Zapomeňte, že to existuje.
1: Ne, poslouchejte.
0: Ano.
1: Ono by to fungovalo pak, když by člověk byl jako v jádru dobrý, jo, řekněme.
0: Ale proč?
1: Jenomže prostě on... No tak, protože stejně by se tam objevil někdo, kdo by řekl, já nevím, prostě
0: co?
1: Uložte si peníze ke mně, jo, dobře, tak tady
0: ale,
1: budete mít.
0: Ale chápejte,
1: no.
0: Proč by si ty peníze ukládal někam? Vždyť přece tady nejde o to v okamžiku, když bych si mohl kdykoliv půjčit bezúročně, tak si nepotřebuju dělat zásoby. Proč si dělám zásoby? No proto, abych si nemusel půjčovat na úrok. Rozumíte? Já bych měl jakoby dopředu nastřádáno.
1: Tak jo, ale to bych se v tom případě mohl půjčit, kolik bych chtěl.
0: No, taky to není, muselo by to být samozřejmě omezený.
1: No, já jako...
0: Ale koukněte
1: jako
0: se.
1: Člověk...
0: Koukněte se, vy jako člověk byste měl určitě nějaký plat a bylo by to určitě omezený, abyste byli schopni to splácet. Ano? Takže podle vašeho platu byste si mohl půjčit, řekněme, do 50
1: na 100. Maximálně 2 miliony třeba.
0: Třeba, maximálně 2 miliony. Pro osobní potřebu, ale v okamžiku, když byste měl nějaký podnikatelský plán nebo cokoliv jiného, a byli byste schopni vysvětlit, ano, já chci tady postavit si firmu, protože mám takový předpoklady, mám takový schopnosti, no tak v tom případě by samozřejmě ta banka na vás koukala úplně jinak, jako na podnikatele, a ne jako na spotřebitele, obyčejného člověka. Jo, k čemu by vám bylo si půjčit na, já nevím, 10 milionů? K čemu by vám to bylo? Co byste si za to koupil?
1: No,
0: pět aut?
1: Za 10 milionů se dá koupit spoustu věcí.
0: No tak dobře, tak pět aut, nebo já nevím, nebo...
1: No, třeba, to je jedno.
0: No a co byste s nima dělal?
1: Ale ne, tak jako já bych si rozhodně pět aut nekupoval.
0: No tak co byste si koupil?
1: No, tak já nevím, tak prostě... Kdybych měl tolik peněz, tak...
0: No tak co byste si koupil? No,
1: cestuju, domek, prostě auto.
0: Ano, ale musíte taky
1: já
0: to splácet.
1: Já jsem muzikant, tak bych si...
0: Jo, vy jste muzikant? No tak to je výborný, jste muzikant. Já jsem taky...
1: No, já jsem muzikant, no.
0: Já jsem taky léta dělal zvukaře. 20 let jsem zvučil zvukaře všechny kapely, včetně Gota a já nevím, Jandy.
1: Jo, fakt?
0: No jasně.
1: No vidíte, no. Já dělám spíš bluesovou muziku, no.
0: Jo, bluesovou, jasně. No, jasně. No nic, vrátíme se k tomu ještě, no jestli chcete. No takže tady jde o to, že jste si koupil nejdražší, já nevím, Fender, nebo já nevím, aparát,
1: no
0: ale dobře, no tak v pořádku, no ale to furt, jako chápejte, v okamžiku, když byste měl dostatek a měl byste ty možnosti, tak by vás to přestalo bavit si kupovat furt, co byste s tím dělal? A navíc byste se zadlužil, chápete? To se musí vracet, to není možný nevracet ty peníze. I v tom systému, o kterém mluvím já, tak by se ty peníze vracet museli. Ale nikoli s úrokem, čili šlo by to vrátit. Když si půjčíte milion, tak vrátíte milion. Rozumíte tomu?
1: Rozumím.
0: No a pak by to šlo ale vrátit, jo? Mezi ty peníze, když se půjčíte, tak by vytvořili haldu věcí. A pak je zase vrátíte. Je to úplně jednoduché. Akorát, že by to nebylo zatížené tím, že na tom někdo drbá neskutečný prachy. Víte, kolik ty banky, já se obávám říct slovo vydělávají, vydělávají, jo? Já říkám, okrádají. Vůbec celý ten stát, jenom u nás, za rok, kolik vyvedou ven, protože jsou to všechno cizí banky, jo? Kolik vyvedou ven? Schválně, jestli máte přehled o tom, kolik je jejich hrubý zisk.
1: Přesně, teďka jsem viděl nějaké srovnání, kolik která banka vydělala, nebo
0: no, kolik
1: jak
0: průměrně.
1: To nazvat. A to vám průměrné číslo neřeknu, vím, že nejvíc Pošta a vím, že to v bilionech, prostě, že jsou to prostě obrovské částky.
0: No ale a co to je za peníze? Na čem oni vydělávají? No na úrokách, je to tak?
1: No, tak jasně.
0: No na čem jiném? To je jediný, jejich je na úrokách. No vidíte, a to všechno by zůstalo tady nám? Co je na tom tak nemožného? To všechno by zůstalo. Dneska se vyvádí minimálně 500 milionů od všech zahraničních bank ven. Proto může německá ekonomika být to, protože se to většinou vyvádí tam, být nestrátová. No, tak vidíte to. Ale my ne, nás tady odrbou. Takže kdyby nám zůstalo 500 milionů, tak tam ještě 400 tisíc zbyde na splácení těch dluhů, který teď máme, že jo? Protože ty splácíme tak 100 miliard, řekněme, ročně. Takže by to vlastně za 5 let tak tímto způsobem bylo splacený. Jenom to, že by nás dál nedrbali, nevysávali. Rozumíte tomu? Já nevím, co je na tom reálný. Naopak, to je tak reálný jako nic.
1: Tak jo, ale jako když řekněte mi, kdo by... To nejde prostě.
0: Jak to nejde? Proč tak, to nejde?
1: Jako zní to minimálně sympaticky, ale...
0: No a proč by to nešlo, rozumíte? Proč by to nešlo?
1: Kdo to udělá? Tak mi řekněte, no, jak to provést teda.
0: No kdo to udělá? No musí to udělat někdo, kdo je schopen to udělat. Samozřejmě. A jsme to my. Jsme to my lidi, kteří jsou schopni to vůbec pochopit, protože bez myšlenky nejde udělat nic. Základ je vždycky myšlenka. Jestliže tu myšlenku nemáte a jestliže ji berete jako nereálnou, no tak to neuděláte. Rozumíte?
1: No, jako
0: jste
1: chápu,
0: to vy,
1: chápu,
0: jste
1: no.
0: to vy, který to pochopí no, a který to udělá. Je to dalších, já nevím, minimálně řekněme, já vím, 10% lidí, když si tohle to uvědomí, no tak udělají tlak. A prostě to půjde. A když si myslí, že to nejde, no tak to nejde a budou neustále trpět tímto způsobem. To je všechno. Nejde
1: ne,
0: to.
1: Jako,
0: je to nereální.
1: Dělám rozum.
0: No, to bylo,
1: já to tak opravdu vnímám. Já to tak opravdu vnímám.
0: Já vím,
1: vnímám,
0: ale to je ten problém, že takhle to vnímá většina lidí, protože jsou na to takto připravený. Tak to nastavený.
1: No jo, ale ne, jako ne, ale...
0: No. A já se jenom ptám, proč jako... by to nešlo tím způsobem, jak říkám já. Vy mi řeknete, je to nereální. Ale argument protože, neznáte.
1: Protože by to bylo strašně, strašně revoluční.
0: No a proto by to nešlo?
1: Jako v tom smyslu... V tom smyslu zásah do těch nejradikálnějších věcí, jo, do těch kořenů. Takže já nevím, prostě napojenost na nějaký měnový systém.
0: Ale to právě se musíme odpojit.
1: Politiku. No dobře, ale...
0: To je jediná možnost, to je jediná možnost.
1: Já nechci. To jako já jsem třeba pro euro.
0: No tak může být euro. Vždyť můžete být napojený na jiné státy. Samozřejmě obchodovat se bude. Obchodovat se bude, ale bude se obchodovat za peníze, ne penězma, ale za peníze a za výrobky, služby
1: tak
0: a podobné
1: věci. To by muselo být, ale co? To by muselo být zase buď na evropské úrovni, ale nikoli
0: proč? Proč na evropské úrovni?
1: Protože když mám euro, no. Tak prostě peněžní systém je uzavřený systém, jo? Jo, do kterého se vstupuje, ale prostě je uzavřený teoreticky banka ví, kolik peněz má přesně napětník v oběhu. No?
0: No ale to vůbec není podstatný, kolik peněz je v oběhu.
1: No to je.
0: Proč?
1: To je.
0: Proč? Když je to jedno, ať je v oběhu peněz kolik chce, když to je potřeba, totiž ten nový systém by to řešil tím způsobem, že svým způsobem v oběhu by bylo přesně tolik peněz, kolik je potřeba pro chod té ekonomiky. Ani koruna navíc. Ani euro navíc.
1: No,
0: a klidně by se no to mohlo založit na euro. Je to úplně jedno.
1: No jasně, ale jako pokud může člověk součástí třeba eurozóny,
0: no
1: tak toto nemůže
0: tak by mohl být furt. Tak by mohl, proč ne? Dej vojnou
1: no,
0: jedin...
1: Už jenom proto, že prostě jako součást eurozóny můžu ty peníze použít. Jak tady, tak kdekoliv jinde. Tak teoreticky tady bude za...
0: A kdyby je můžete použít tímto systémem, by se nechali použít naopak, kdekoliv na světě, ale vyměnit to za zboží. Nikoliv obchodovat na finančních a podobných burzách. To ne, to by přestalo fungovat. O ty peníze by prakticky neměl nikdo zájem o peníze jako takový, protože by s nima nešlo kšeftovat. Ale to neznamená, že by neměli zájem na výrobkách, o výrobky. Zdravá ekonomika by měla velice zájem o výrobky a navíc o výrobky, které by byly mnohem kvalitnější a levnější, protože by nebyly zatížený tím úrokem. Kápejte, když byste měl firmu, která by si půjčila, postavila se ta firma, začala vyrábět a nemusela být zatížena, já nevím, tím úrokem. Víte, o kolik by ty výrobky mohly být levnější?
1: No tak nejsem schopen to jako spočítat.
0: No tak, prostě, tak si spočítáte výšku úroku a o to by to mohlo být levnější. To je úplně jednoduchý všechno toto. Rozumíte? Výrobky, to, co jde dneska bankám na těch jejich ziskách, což je až 500 milionů korun, o to by mohly být souhrnou levnější výrobky. Teď je to 1+1. A 1-1, já nevím.
1: Chápu to.
0: No, no tak vidíte, jako, proč je to nereální? Ale... Naopak to je velmi reální. Ale z vašeho pohledu a z pohledu mnoha lidí je to nerealizovatelné, protože nejsou schopní se odtrhnout od toho současného systému, a, protože si myslí, že to takhle je normální. Ale toto není normální. Toto fakt není normální. Tento současný stav je naprosto nenormální. Ano? A úplně jsme se uchylili někam jinam, co se týče směrných prostředků a podobně, než, kvůli čemu byly vymyšlené peníze, než kam to mělo dojít.
1: No jasně, jasně. No, no, jako no. Souhlasím, chápu.
0: No, tak proč říkáte, že to je nereálný? Jako to pořád nedokážu pochopit, že
1: jak ne, je možné... Ne, dobře, ale to je, já nevím, to je...
0: Co to je? To je prostě... Prostě to je naprosto reálný. A byla by to reálná ekonomika. Reálná, poctivá, slušná, tržní ekonomika. Ale prostě ta zdravá. A ne jak dneska. To jsou samý dotace, subvence, já nevím co všechno, nařízení, omezení. Nic takového by nebylo potřeba v tu chvíli. Chápete to? Vůbec nic by nebylo potřeba. Nemohly by být žádný úplatky, žádný zlodějiny, to všechno by začalo fungovat naprosto v pohodě samo. Proč říkáte, že to je nereálný? To jste tak zmanipulován tím současným děním a tou současný globální ekonomikou a společností tak.
1: Pravděpodobně ano.
0: No jo, ale o co jde právě? Pokud toto lidi nepochopí, no tak to bude čít dál tím hůř nezapomeňte, dojede to i na vás, dříve nebo později. Buď se to musí, toto se buď řeší válkou, což asi nechcete, předpokládám, no, a nebo tím, že vás to sežere taky. Že se ten systém nakonec sesype sám, ale až když vyčerpá úplně všechny možnosti, a jde to od spoda, že jo, začíná vysávat od spoda. Bohatí vždycky chudnou na chudých, jo. Vždycky tak. Bohatí bohatnou na chudých, tak. No, vždycky, jasně. Nikoliv ne na bohatých. No takže to jde od spoda. Ale dojde to i k vám a nemyslíte si, že stojíte nějak vysoko. To jste velice, velice nízko, i když si myslíte, že jste velmi vysoko.
1: To si nemyslím.
0: No.
1: To jsem si nikdy ani nemyslím.
0: Takže pozor na to, přijde jeden den a řeknou vám, hejte, sorry, nejste pro nás dost perspektivní, málo drbete ty ostatní, je mi líto, nedá se nic dělat, musíme dělat opatření, musíme šetřit. A co budete dělat potom? No? A ty ostatní to udělají taky, protože, no, a co vám zbyde? A to tak musí dopadnout, jako spočítejte si to. Opravdu si to spočítejte. Na základě nových informací, které jsem vám třeba předal, tak si to trochu zkuste nechat projít hlavou. A uvidíte, že prostě není možný neustále parazitovat na ostatní. Nejde to. To prostě, ten systém je nastavený tak, že dělá čím dál tím víc, aby se udržel, musí víc. Jo, to je to neustálý růst. Ale to přece nikdy musí narazit na limity. Ano, minimálně
1: no,
0: v těch zdrojích. V těch zdrojích určitě, jinak by oni by těskli do nekonečna ty prachy, že, jak se říká v tom Fedu, ale zdroje jsou omezený. No, a proto říkám, že to nemůže dopadnout jinak, než že vznikne válka, všechno se rozfláká, no a pak už z těch zdrojů zase něco

0: za současných podmínek realizovatelný. To neříkám. Ale kdyby bylo dost lidí...
1: Já si to musím domyslet, pane.
0: No, no.
1: Já si, dobře, dobře, jako je to pro mě inspirativní myšlenka, studoval jsem filozofii, takže tyto věci mám velmi rád.
0: Tak to je velmi dobře, protože bez filozofie, ano, ideální stav je technik, který zná i filozofie, což je takový zvláštní spojení, ale to si myslím, že v tu chvilku je to možný.
1: Já si souhlasím, já si myslím taky, že to je prostě ideálka.
0: No, no, no.
1: Ale,
0: no.
1: Pane Hlávko, budu muset pomalu končit.
0: Ano.
1: Takže máme jiné povinnosti.
0: Děkuji
1: za zajímavý, asi hodinový rozhovor.
0: No, no, výborně.
1: Docela se vám divím, že cizím člověkem, že máte takovou tendenci cizímu člověku ty věci tak jako vysvětlovat.
0: No tak jako, helejte, já jsem na to přišel sám, tady na tu věc, jo.
1: Mm-hmm.
0: Ale zjistil jsem, že nejsem jediný, který na stejnou věc přišel sám. A už znám hodně lidí, kteří nezávisle na sobě, na tyto věci přišli taky, protože se zamyslí, skutečně se zamyslí nad tím, jak to dneska funguje a nemůže z toho vypadnout nic jiného než toto. Ten zakopaný pes je prostě v těch úrokách. Na to přijde velmi brzy každý. Jo, jakmile pochopí to, že dneska přece je ten základ, že každý řekne, no přeci vám nebudu půjčovat peníze zadarmo, že jo. To je přece spravedlivá odměna bankéři, ten úrok, to je jasné. A takhle, a to je daný dneska. Tento nesmysl je daný. A takhle, když vám to jedno řekne, tak všichni sklapnou, jak se říká, ocas a řeknou si, jasný, to je fakt, no, to tak je. Ale neuvědomují si, že toto je ten největší problém. Ano? Takže to, jak si uvědomíte, toto, jak si uvědomíte, tak začnete jít do toho dál a začnete zjišťovat, jak je to s těma úrokama a jak to vůbec je s těma penězma a jak to všechno funguje. A prostě přijdete tady na to, na co jsem přišel já a se mnou společně paralelně mnoho dalších lidí nezávisle na sobě. Ano? Třeba budete jeden z nich, který na to přijde taky, když se na to zamyslíte. Ale v tom případě, ale je to veliký riziko, že budete muset přestat dělat to, co děláte. Prostě vám to svědomí nedá.
1: To je možná.
0: No, já vidíte.
1: Těmto věcem jako nebrání, že jo? Já no. Jsem otevřený všemu, vždycky jsem byl.
0: A pokud jste muzikant, a dobrý muzikant, tak tam vidím větší smysl si vydělat nějaký ty peníze, než tímto způsobem.
1: Ano. No tak. Jasně.
0: Tak. Dobře. Já vám děkuji taky, že jste mi strpěl a... No.
1: Pane Hlávko, no. Kde jste? Jste z Prahy?
0: Ne, z Plzně.
1: Plzně. Bych vás pozval na pivo někdy.
0: Já vás taky, klidně.
1: Ale no, v Plzeň je mimo.
0: No, tak trochu, ano. Dobře. Fajn, když tak zavolejte ještě jindy. Pokud zjistíte, že to, co jsem říkal já, že není tak úplně blbý a že to je vlastně reálná možnost, jak zavést reálnou ekonomiku, jak zavést opravdu reálné prostředí, kde by peníze sloužily jako směnný prostředek, nikoliv jako zboží, na kterým si nadrbávají a parazitujou mnoho a mnoho lidí úplně zbytečně. Jo, na který musí vydělávat ty otroci u toho pásu někde v těch fabrikách. No.
1: No,
0: je mi líto. No. Je mi líto, prostě tyto by si to měli uvědomit jako první, ale ty otroci, ale bohužel na to nemají buňky a jim říkáno neustále z televize úplně něco jiného. No. Nic, nebudu vás dál zdržovat. Pokračujte ve své činnosti, která se mi teda moc nelíbí, mimo té hudby. Ale možná, že to, když tebe volejte někdy zase. Jo?
1: Dobře.
0: Tak
1: jo, ať se vám daří.
0: Vám taky, ale ať se vám daří v hudbě.
1: Děkuju.
0: Prosím, na shledanou.
1: Mějte se, na shledanou.

jsme tu, jsem tu zpátky. Slyšeli jste možná víc než hodinový rozhovor s jistým investičním bankéřem, jak říkám, bylo to už možná dobře před 6 lety, co jsem s ním se o tomto bavil a prakticky ani nevím, o koho šlo, ale v každém případě mohu říct, že nikdy jsem se nesetkal s takto empatickým a zajímavým člověkem. Možná si řeknete to, co jsem na něj já kolikrát vychrlil, jak jsem se mu prostě, jak jsem říkal, jako svý, aby si sáhnul do svědomí a takové věci, že by se to někomu určitě nelíbilo. Dovolil jsem si dost, ano, tomuto člověku. O to víc si ho vážím. Opravdu škoda, jak mi nakonec pozval na pivo, že jsme se od té doby neviděli, jsme se neviděli ani předtím, já ho vůbec neznám. Ale jak mi pozval na to pivo, velmi rád bych s takovýmto člověkem šel, protože i když říkám, se mi nelíbí to, co dělá, tak si ho velmi vážím, protože pochybuju, že by se našel někdo jiný, kdo by se mnou takto dlouho bavil. To je naprosto neuvěřitelné. Takže všechna čest, i když, jak říkám, se mi nelíbí to, co dělá, všechna čest takovémuto člověku. Možná právě proto, že třeba je muzikant, a já byl taky muzikant, takže možná jsme si tak trochu díky tomu rozuměli. No, mrzí mě, že nikdo nezavolal. Přestože mám takovej pocit, že vás poslouchalo relativně dost, takže nikdo nezavolal. Neříkejte mi, že je vám všechno jasné. A neříkejte mi, že by se nenašlo něco, co byste mi vytkli třeba, co jsem tam říkal, anebo že byste řekli, ale ještě si mě říct toto, já jsem to pochopil, nebo já to nepochopil, je to blbost, není to blbost. Ano, je to, určitě by to byl váš názor na věc. Víte, jak já to mám s tím názorem, s tím mám trochu problém. Takže mrzí mi, že jste nezavolali. Mimochodem, možná, že máme ještě trochu času. Ještě nějakých 8 minut by se našlo času. Kdyby někdo hned třeba zavolal a řekl k tomu něco, že to poslouchal a že si z toho něco vzal, anebo naopak se mu to zdá taky takové nereálné, jako se to zdálo tomu investičnímu bankéřovi, nebo já nevím, kdo to vlastně ani byl, jakou měl funkci, nevím. V každém případě vím, že teda dělal s penězma, ale s týma dneska dělá možná 80% lidí, ale to je jedno. Takže bylo by mi opravdu milé, kdyby někdo ještě zavolal. 608 12 14 19 je číslo do vysílání. Připomínám, že dnes je 26. srpna, takže kdybyste to poslouchali právě ze záznamu, tak už nevolat samozřejmě, to je jasné, ale teď to lze. A mrzí mi, že lidé přestali takto interagovat do živého vysílání, protože díky tomu jsme právě vznikli, že ta možnost tady je, takové různé podcasty, já nevím vůbec, co to ani je, takovéto věci, kdy lidi to běhá mezi lidma, ale nemají možnost přímo na to reagovat živě do toho vysílání. Ano, a tak se mi zdá, že asi někdo, a už jsem myslel, že někdo zavolá. Ne, nevolá. Tak mi to mrzí, že tady ta možnost opravdu je. 608, 12, 14, 19. A myslím si, že to bylo dost zajímavé téma, který jsem dneska pustil. A říkám, byla to čistě náhoda, že mi ten člověk zavolal a že jsem se s ním dal a on se mnou, já mu za to moc děkuju, dal do toho rozhovoru. Protože to může být velmi poučné pro mnohé lidi, jak už jsem říkal, pokud toto lidé nepochopí a všechno tam bylo obsažené, co by měli lidi pochopit, tak pokud toto lidé nepochopí, není možné, opravdu není možné se z tohoto systému dluhového, úrokového, jakkoliv vymanit. Lidi to vzali jako, že to je naprosto normální, jak jsem tam i říkal, je to zasloužená odměna bankéři, že vám půjčí jeho peníze, které jsou ve skutečnosti naše, ale jsou jeho, protože si je přivlastnil nějak.
No a ona mi půjčí, tak je to přece odměna. Vy byste taky někomu nepůjčili, že jo, peníze bez toho, abyste z toho něco neměli. Ne, je to tak? Takhle vám to všichni odůvodní, tento neskutečný podvod, který se tady naprosto běžně legálně děje a je to braný jako ještě jako něco super. Ano, takže vážení, toto je obrovský problém a jak vám říkám, nikdo vás toho nedostane, ani politici, ani kdokoliv jiný, opravdu ne, protože toto je systémová záležitost, systémový problém a pokud se nezmění systém, neříkám, že by se musel měnit, každý neřekne, ty tady chceš zase nějaký komunisty nebo něco, vůbec ne, ale vůbec ne, já tu klidně chci kapitalisty, úplně klidně, tržní systém, ano, ale který by fungoval bez úroků. Ano? A pak by to bylo v pořádku. A mohli by to být zlatý, zelený, komunistí, fialový, nebo já nevím, kdokoliv jiný. Je to úplně jedno. Stejně tak, jako vidíte teď, že je úplně jedno, koho si tam zvolíte. Je to jedno. Furt jedou ve stejném systému. Furt jsou na stejném pódiu. A furt mají stejný loutkovodiče. Takže je to úplně jedno, kdo tam je. Není možný s tím nic dělat, pokud tam zůstávají loutkovodiči, který vedou pořád ve stejném systému, na stejných základech, který tu jsou už staletí. Není možné s tím něco změnit. Proto volby ani nedávají smysl. Ano, můžou to trochu jako zlehčit nebo dát naději. Ano, ty volby vám dají akorát naději. Ale to je všechno. Bohužel jsme na tom tak špatně, že ta naděje, se říká, umírá poslední a že to je vždy ta naděje. My, když tam zvolíme toho a toho, Ježíš, ono se to změní. To je jediná naše naděje, jediná naše možnost. Vážení, je mi líto, nezmění. Nezmění se skutečně nic. A budete mít zase naději, že zase příště se to změní. Zase budete žít v té naději. Ono se těžko žije bez té naděje. Ano, podlehnete frustraci, prostě podlehnete velikým úzkostlivým stavům, ale to je přesně to, co mluvím. Co vás vysvobodí, je vaše vzdělání. Vaše vzdělání. Vzdělání, které vám umožní zjistit, jak to vše funguje. Takže ne, nemyslím vzdělání, jako že máte jednu vysokou školu a podobně, ale vzdělání, které vám umožní zjistit, jak vše funguje. Toto se bohužel nikde na školách neučí a žádný diplom za toto vzdělání nedostanete. Nikde. Nikde. Není zájem, aby tento systém byl měněn. A v tom systému fungují i školy. Veškeré školy, veškeré instituce, všechno funguje v tom systému. V tomto, který je tu teď zaveden, ale nejenom tady samozřejmě, to funguje prakticky v celém světě, mimo nějakých, já nevím, možná Severní Korea už dneska, i ta Kuba už má s tím problém, protože víte, jak na ní tlačí. I ta Venezuela má obrovský problém, víte, co se stalo. No, tak je to velmi těžké. Takže ano, naději vám volby dávají vždycky. Ale to je úplně všechno. Pokud chcete opravdu něco změnit, musíte pracovat na tom, jak funguje tento systém. A když zjistíte, že to není správně a nechá se to zjistit skutečně, se to nechá zjistit, prach obyčejným selským rozumem se to nechá zjistit, tak vám automaticky vyplyne z toho, jaký nový systém by se měl tady jaksi udělat. A pak už nepotřebujeme opravdu nic jiného než toto. Nepotřebujeme žádnou vládu nebo některý z vás, ale asi jo, asi mnoho lidí potřebuje mít nad sebou tu vládu, protože sám není schopen asi ničeho. Nevím. Zkuste se nad tím opravdu velmi, velmi zamyslet.
A ten rozhovor s tím bankéřem vám, by vám měl opravdu v tom velmi, velmi pomoci. Nebojte si to poslechnout ještě několikrát, ano, ne vždy jsem tam byl korektní, ne vždy jsem tam byl, ale to je jedno. Neberte to tak, jaký jsem tam byl. Ano, já jsem někdy trochu takovej neurvalej v určitých věcech, to je pravda. Ale nemyslím to zlé a opravdu oprostěte se od toho hodnotit mě jako člověka, ale hodnoťte to, co vám bylo sděleno. A zamyslete se nad tím. To je velmi, velmi důležité. Jde o to, jestli chcete změnit, co tady v současné době je, nebo jestli čekáte jenom v naději na to, že to za vás udělá někdo jiný. I kdyby chtěl vážení, tak to neudělá bez změny toho systému. Nemůže to ani udělat. Žádný politik to udělat nemůže. I kdyby stokrát chtěl. Prostě nemůže. A naopak, i ty špatní politici, i ta minulá vláda, kdyby vládla v jiném systému, v tom dobrým, tak by byla ta nejlepší vláda, která by nebyla vlastně svým způsobem ani potřeba. Takže asi takto. Ano? Mějte se moc a moc krásně. Já budu velmi rád za vaše... za vaši zpětnou vazbu v komentářích, který bude na, v archivu na YouTube nejlépe. Mějte se moc a moc krásně. Ahoj, ahoj se mnou zase v pondělí s Jardou Chvátalem. Mějte se krásně, ahoj.

jestli je něco hřích, tak je to neposlechnout si ty písničky celé. Ale vezměme to od konce. Blind Eye z desky A Magician's Birthday, ke které si ještě dostaneme, o slepotě lidských přání a tužeb. Předtím The Park, kde Ken Hensley hraje na čembalo, které objevili v nějakém německém starém kostele, když tam měli túru, o přírodním zázraku a kráse každého listu. V té jazzové pasáži můžeme slyšet, jak si v pozadí v parku hrají děti. Předtím Dreamer z desky Sweet Freedom s úžasnou dravou kytarou kytaristy Mika Boxe. Slyšeli jsme též písničku Rain, rovněž z Magician's Birthday, kde se nám zpěvák David Byron svěřuje o tom, že svět patří Bohu, ale on, že patří sám sobě. The world is yours, but I am mine. Pak tam byla písnička z desky Salisbury, kde Uriáši, podobně jako kdysi Blue Effect s Radimem Hladíkem, hráli s velkým orchestrem. Přední Lady in Black, kterou známe v podání Aleše Brichty, a úplně první tóny byly z písně Easy Living, kterou mi její autor Ken Hensley kdysi v roce 2007, když jsem měl tu čest s ním pohovořit, tak mi řekl, že tahle ta písnička je vlastně o Ježíši Kristu, že si to uvědomil až posléze a že vektorem tohoto textu bylo vlastně podvědomí schované již z dětství. Někteří muzikanti vás pošlou do háje, když se mě zeptáte na osobní věci anebo pozadí jejich tvorby a někteří vám řeknou, že všechno už je v těch písních. Nyní ale k samotnému Kenu Hensleymu, duši kapely Uriah Heep. Jeho první skupina se jmenovala Gods, bohové. Kromě Kena v ní v různých etapách hráli například Mick Taylor, známe jej od Stoneu a od Johna Mayala, pozdější uriášský bubeník Lee Kerslake a nebo třeba taky Greg Lake od King Crimson nebo Emerson, Lake and Palmer, psal se rok 1968 a takhle zněli.

Multiinstrumentalista Ken Hensley se vlastně stal součástí již hotových Uriah Heep. Jeho vzorem byla skupina Vanilla Fudge s bohatými klávesami a zrovna v době, kdy si jich všiml producent Gerald Lincoln Bron. Výsledkem jehož snažení byla mimochodem též kapela Bonzo Dog Band, tedy úplně jiný hudební styl, a hledač talentů si na Uriáše vsadil s tím, že je to tvárná kapela, s kterou může pracovat a které může pomoci se vyvíjet. Jak to dopadlo? Poslechneme si jednu z tutoriálních skladeb s názvem Wizard z desky Demons and Wizards z roku 1972, kteráž to písnička, jak jinak než z pera Kena Hensleyho, promlouvá mimo jiné o moudrosti hvězd.

Na desce Demons and Wizards se poprvé objevil basák Gary Thain, předtím v Keith Hartley Band, a dynamika a akčnost tak ještě vzrostla. Jednou o pár let později tento basový kytarista kritizoval Jerry Brona za jeho příliš kapitalistický přístup ke kapele. To bylo krátce poté, co byl zasažen elektrickým proudem přímo na pódiu. Jerry Bron ho vyhodil z kapely a dva měsíce na to tento čaroděj čtyř strun a miláček opiátů nastoupil svoji cestu poslední, takzvanou zlatou. Ale zpět ke Kenovi Hanslimu. Milníkem v jeho tvorbě byla písnička z desky Look at Yourself, kterou tehdy ještě socialistické Bulharsko přijalo za svoji neoficiální hymnu, kterou tamnější lidé vítali i příchod slunce, a ani komunistický režim jim v tom neuměl zabránit. Písnička se jmenovala July Morning. Sám Ken o ní pravil: když vidíte, jak tisíce lidí přijme něco, co jste stvořili, už to není vaše, ale patří to všem.

Ken Hensley psal nejdříve texty a pak je zhudebnil. Nebylo moc času, texty psal v letadle nebo při cestování a hudbu k ním dotvářel na zvukových zkouškách s kapelou prostě za jízdy. Tomu nebránilo, aby občas složil delší strukturovanou kompozici, jako například The Magician's Birthday, zase tu máme čaroděje, tenkrát u příležitosti jeho narozenin, kdy kapela pomocí hudby zhmotní síly zla a dobra, nebo chcete-li, dialog anděla s ďáblem.

lisohlávky, orchidejový orchestr a hlavně šťastný konec. David Byron, kmenový zpěvák Uriah Heep, měl závislost na alkoholu. Ostatně o tom by mohl povídat basový kytarista Jiří Kozel, když se krátce potkali ve Švýcarsku. Ale dle slov Kena Hensleyho, David měl závislost na energii z publika, která mu nahrazovala intimitu a cílila neúprosně na zpěvákovo ego. Na posledním albu, kde David zpívá, je písnička Spověď. Spověď prý může osvobodit lépe než pomsta a v tom duchu ji Ken Hensley napsal pro Davida Byrona a s touhle písní se též s kalendářem číslo 173 můžeme rozloučit. Tohle anglickou kapelou, kterou jsme my, černí burzaři z Letné, tolik milovali. A naslyšenou příště se těší Michal Kyselka.

0: Krásný, příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní studenou sprchu od pana profesora Staňka, která má dneska totiž s panem profesorem jsme se rozhodli, že nebudeme nic skrývat a proto jsme už vlastně do názvu dali úplně všechno. Tenhle pořad se jmenuje Co bude, až nebude. A nebo jak bude, až nebude, ale co nebude, tak to se máte teda na co těšit. Pane profesore, vítejte, krásný večer přeju.
1: Krásný večer přeju všem lidem. Můžeme jít na to.
0: Můžeme jít na to s plnou polní. Já jsem tady, je nás tady docela dost, teda hodně, a já se sám moc těším na to, až dostaneme dávku informací, kterou pro nás máte připravenou, protože to, co vždycky tady probereme, tak s nějakým zpožděním se občas někde objeví, ale ne na mainstreamu, ten dělá, že nic takového neexistuje. Tady všude všichni jedou plnou parou vpřed, ještě kolem Bílých skal a na první třídě na Titaniku se ještě tančí a přitom nabíráme vodu, že jo. Tak pane profesore, nebudu zdržovat, je to vaše a moc se těším.
1: No, v současnosti se hodně diskutuje o vývoji na Blízkém východě, mluví se o tom, jak bude pokračovat konflikt mezi Izraelem, Spojenými státy a Iránem. Mluví se o novém třístranném paktu mezi Tureckem, Pakistanem a Saudskou Arábií. Mluví se taky o tom, jak se vyostřuje situace v Jihočínském moři a podobně. A pak tady máme teplo a sucho a evropský kontinent zažívá prý neočekávaně vysoké hladiny, které nikdy nebyly a podobně. Tak pro ty klima alarmisty bych chtěl upozornit, podívejte se prosím na takzvané hladové kameny v Německu z roku 1814, 27, 54, 1904 a podobně. A zjistíte, že ten nízký průtok všech řek není výjimečný, že tady to bylo už opakovaně a to sucho bylo strašné a ty teploty byly strašné a podobně, takže prosím vás, žádné řeči o tom, že produkce CO2 a prdění metánu způsobuje tyhle ty extrémní teploty. Druhá zvláštnost, potichonku, polehonku začíná vylézat, jak se říká, z komory jeden problém a to jsou potraviny. Teď jsem četl zprávu právě evropských orgánů o tom, jak sucho a teplo radikálním způsobem znížilo produkci některých produktů. Samozřejmě můžete říct, že artičoky nejíte, tam je produkce menší o 80%. Nejíte taky boby a některé další věci, 60%, nebo hrách, 40% nižší úroda. Ale musíme si uvědomit jednu základní věc. Všeobecně dochází ke snížení výnosu všech polnohospodářských plodin o 20, 30, 40%. A problém totiž není jenom ta teplota a sucho, ale taky to, že zmizela vzdušná vlhkost. A dochází k obrovskému vysoušení velké části Evropy. Když ještě před 20, 30 lety se zjistilo, že ve východním Španělsku v oblasti horstev na hraničících s Francií, Pyrenejích, došlo k vylidňování mnoha oblastí, protože se ztratila voda a nebyla voda nejenom pro lidi, ale ani pro dobytek, ani pro pěstování rostlin a podobně, tak se to bralo jako okrajový problém. Najednou zjišťujeme, že problém s vodním potenciálem je v celé velké Evropě, že dokonce největší švýcarský ledovec se za posledních 30 let zkrátil o 8 kilometrů. Zjišťujeme, že ledovce v Rakousku radikálním způsobem tají, což způsobuje nejenom problém vodních elektráren, ale taky skutečnost, že Dunaj dostává podstatně menší dávky, protože nemá se co topit. No a najednou zjišťujeme, že všechny velké evropské řeky, jako je Dunaj, Rýn, Ebro, Sena a podobně, mají obrovské problémy s vodou. A k tomu přistupuje základní skutečnost. Jestliže se radikálním způsobem snížili nasycenost půdy vodou, dochází k výraznému snížení výnosovosti potravin. A geniální Evropská unie, která uzavřela dohodu s Mercosurem, jenom najednou k překvapení zjišťujeme, že sucho postihlo taky Brazílii, Argentínu, že najednou ty stavy skotu se musí zmenšovat, protože není voda pro ten dobytek, že najednou produkce soji nebo dalších obilovin v Brazílii radikálně klesla o 20-30%. No a pak si říkáme, no jo, dovezeme to z Afriky, jo, to tropické ovoce a podobně. No jenom, že sucho postihlo taky africké země. A tahle ta změna proudění vodní páry, která je skutečným skleníkovým plynem, změna směru pasátů, působení El Niño, které se považuje za extrémně silné, a skutečnost, že Středozemní moře je ohřáto na maximální teplotu, konec konců od Sicílie až po Gibraltarský průliv je teplota více jak 30 stupňů vody a v Tichém oceánu je to 22,5 stupně, což je podstatně více, než je obyčejný průměr. A co je problém? Taky se ohřívají nižší spodní vrstvy vody v Tichém oceánu. A najednou zjišťujeme, že ten problém s potravinami, které jsou přece vždy dostupné a vždy je jich dost a nemusíme se obávat o potraviny, je najednou ještě umocněn další věcí, o které se tichouce nemluvilo. Hormuzský průliv a jeho uzavření znamenalo také výrazné omezení vývozu močoviny. Močovina je základem pro výrobu umělých hnojiv. A jelikož jsme velice důslední v odmítání umělých hnojiv z Ruské federace a z Běloruska, tak najednou zjišťujeme, že skutečně jaksi nemáme dost hnojiv. Minule vzpomínaná výzva Evropské unie, aby zemědělci hnojili kravským hnojem, no tak když jste předtím geniálně omezili stáda skotu, aby neprděla metan, a teď přijdete s nápadem, že budeme to hnojit lidskými exkrementy a močem, tak je sice velice pěkné, čím to chcete hnojit, ale problém je v tom, že je voda je životodárný fenomén, který musí zabezpečit rostlinnou říši. A z toho všeho najednou vyplývá skutečnost, že těch potravin nemusí být dost. Přidejte k tomu skutečnost, že díky uzavření Hormuzského průlivu dochází k výraznému navyšování cen ropy. Ropa Brent se nyní pohybuje kolem $90 za barel. U některých druhů ropy je to už více jak $100 za barel, což nevyhnutně povede k zdražení transportu potravin, když budou. No a samozřejmě tohleto všechno pak vyústí do toho, co avizuje již Evropská centrální banka. Jednotlivé země budou muset počítat s výrazným navýšením cen potravin. No víte, když zdraží televize nebo zdraží auto, tak je to sice nepříjemné, ale není to katastrofa. To nekupujete každý týden. Ale když vám zdraží potraviny, pak to znamená inflační kolotoč, pak to znamená zvýšení úrokových sazeb a pak to znamená pro paní Lagardeovou v ECBčku veliký problém, ale ten problém se taky týká národních bank a podobně. No a to v konečném důsledku všechno vyústí do dalšího problému. FAO tak nenápadně konstatuje, že ale ty miliardy tun potravin, které se zničí, nerozdají, možná by se měly rozdat. No jenom, že to zase nepůjde, protože tichá koncentrace úrodné půdy, například Bill Gates vlastní více jak 70% úrodní půdy ve Spojených státech, pak to narazí na jeden problém. Tihleti velcí vlastníci chtějí mít zisk, business. A v tomhletom ohledu ještě přistupuje další faktor. Ukrajina vyvážela miliony tun obilí a rostlinných olejů,

zvláštní situace, ve které najednou zjistíme, že ta pravidelná dodávka potravin a produktů zpracovatelského, zemědělského průmyslu a podobně najednou vyschne. A budeme mít suché nejenom řečiště jednotlivých potoků a řek, ale najednou budeme mít ty suché dodávky potravin. A někoho z toho pak napadne, no jo, kurňa, poprvé nebudou, podruhé ty, co budou, budou drahé, a po třetí, může se stát, že právě zásobování jednotlivých oblastí nebude mít stejnou úroveň. Budou metropolitní oblasti, které budou zásobovány potravinami více, a budou ostatní oblasti, které budou mít menší zásobování. A tu si najednou vzpomeneme na naše rodiče a prarodiče, kdy Československo bylo potravinově soběstačné a kdy ty zemědělci vždycky vyprodukovali dost potravin pro obyvatelstvo. A začneme si klást otázku, kurňa, jak je to možné, že tehdy jsme byli plně soběstační a nyní ve vyspělé Evropské unii najednou budeme mít problém s potravinami. Někdo prohlásí, ale ne, to jsou poplašné zprávy, potraviny vždy boli a budou. No tak otázka je, jestli budou, a otázka, za kolik budou. A tohle to všechno se kumuluje právě tím, že se to děje ve stejném časovém úseku. Zastavení dodávek umělých hnojiv, výrazný nárůst teploty, souběžně obrovský nárůst sucha, ztráta vzdušné vlhkosti, postihující většinu producentů na planetě. A jelikož jsme důslední proti Rusčí, tak Rusko, které bylo největším vývozem obilovin a pšenice, samozřejmě nebudeme od nich kupovat, abychom podporovali rusko válečné snažení. Takže najednou zjistujeme, že jaksi ještě jsme se nenaučili žít z prány, ještě pořád potřebujeme nějaké ty obiliviny, těstoviny, maso, drůbež a podobně. A teď si vemte jenom skutečnost, že dochází k obrovským problémům například v drůbežářském průmyslu. Krmiva nejsou, voda není. A už to začíná ohrožovat velkou část hydinářského průmyslu. A samozřejmě tak si řeknete, no tak já se vykašlu na řízek z kuřete, nebudu mít slepačí polévku, ale dám si nějaký steak z brazilského nebo argentinského masa. A najednou zjistíme ke svému překvapení, že ani ten steak nebude, no tak se obrátíme na sojové maso. A k našemu překvapení najednou zjistíme, že ani ta soja a to sojové maso není. Samozřejmě můžete prohlásit, že budeme jíst umělé maso. No, bude si Bill Gates mnout ruce, protože investoval desítky miliard do výroby umělého masa, které nešlo na odbyt. Teď najednou by mělo jít na odbyt, jenomže ti mrcha lidé to maso uměle nějak nechtějí. No a tak vzniká zapeklitá situace, že nemusíme mít vodu, nemusíme mít potraviny, elektřinu spotřebovává ve stále větší míře cloudová úložiště dat a umělá inteligence a technologie smart a podobně. No, tak se asi vrátíme do 19. století a pro jistotu si začneme pěstovat na zahrádce brambory a zelí, a pak taky nějaké to ovoce a podobně, jenomže jak to budeme chtít pěstovat, když nebude voda. No a hned se objeví úvahy o vodozádržných opatřeních, budování hrázek na jednotlivých potocích a řekách, o tom, jak budeme vytvářet retenční nádrže a podobně. No, ono by to v situaci velikých srážek fungovalo všude. Ale jelikož například na Slovensku jsou srážky trvale koncentrované na nízké Tatry a části vysoké Tatry, ale ostatné části území mají minimální srážky, například 2-2,5 měsíce nespadne ani kapka, no tak v těch oblastech asi nebudete dělat vodozádržná opatření, protože nemáte co zadržovat. A spíše se budeme muset vrátit k zavlažování polí a k tomu, co bylo ve skutečnosti největším vývozním artiklem Izraele. A paradoxně, nebyly to zbraně, ale bylo to vývoz vodárenských technologií a jejich řízení.
Málo kdo si uvědomuje, že ještě před zahájením velikých operací proti Iránu velkou část vodárenských systémů v Iránu

0: spravovali experti z Izraele. A že mnohé teritoria, například Teherán, se dostávali postupně do oblasti, kdy nebyly vodní zdroje. A někdo si vzpomněl na Kapské město, kde již dlouhá léta mají vodu na příděl, protože vyschly hlubinné zdroje. No a najednou si nechceme uvědomit tu elementární věc, voda je základ života. No a když budeme tak hloupí a tupí a neuvědomíme si, že například schopnost půdy zadržovat vodu je klíčovým parametrem pro udržení dostatečných zásob podzemních zdrojů vody, no tak pak se nám může skutečně stát, že budeme jako v tom Kapském městě nebo v některých částech světa, kde je voda na příděl, dostanete jako obyvatelé jednu lávinku s jedním litrem vody na den na všechny činnosti. No ale opět bych byl označen za katastrofického prognostika, takže nebudeme to brát až takhle děsivě. Ale vzpomeňte si, vážení občané, na zkušenosti Japonců po fukušimské katastrofě. 3/4 roku se obyvatelům vydával 1 litr vody na osobu a den, kdy voda nebyla kontaminována. Proč to vím? Protože dcera byla 20 let v Japonsku a žila právě v těchto oblastech. Zkuste si představit sebe sama, ne jak napouštíte bazén, ne jenom jak umýváte auto, ale jak dostanete 1 litr vody na osobu a den na všechny činnosti, které potřebujete pro svůj život. No a to je varování ještě významnější. Jo, můžu se v těch potravinách uskromnit, snížím kalorický příjem, budu šetřit s potravinami. Ale jak je známo, bez vody člověk nevydrží déle než 3 dny. Samozřejmě můžete prohlásit, že budeme mít technologie, které vyrábějí vodu ze vzduchu. Technologie, které se zkoušely například na Saháře, které dokážou produkovat určité množství vody z vzdušné vlhkosti. Jenomže při 40 nebo 45 stupních tu vzdušnou vlhkost tam nebudete mít. No a jako poleva na dortě pak najednou zjistíte, že ty jaderky byly skvělé, jenomže mají chlazení vodou. No a ve Francii museli omezit činnost jaderných elektráren ne proto, že by bylo málo vody, ale proto, že snížený průtok řek, ze kterých se brala voda, vedl k tomu, že tu vodu teplou, kterou vracíte zpátky do vody, byla tak teplá, že ničila živočišné druhy a většina francouzských reaktorů nemá chladící věže známé například z Temelína nebo Mochověc nebo Jastavský Volný. A v tomto případě ta velice teplá voda zlikvidovala flóru a faunu v francouzských řekách. No a nebudeme samozřejmě mluvit o tom, že v Rumunsku vyhodili část koryta Dunaje, aby odvedli vodu na chlazení jaderné elektrárny, že Maďaři se snažili potopením několika člunů změnit tok Dunaje, aby bylo dost vody. No a najednou zjišťujeme, že ta proklínaná Nadmaroš a ta naše vodní elektrárna na Dunaji může být nesmírně významným fenoménem pro zdroj vody. Drobná poznámka. Čechy mají podobu mísy a mají dost vody. Jižní Čechy mají rybníky, bohužel kontaminované nedostatečným čištěním. Severní Čechy mají taky vodní zdroje, jenomže jsou kontaminovány důlní těžbou v Polsku. Slovensko je na rozvodí Evropy a má tedy největší množství vody, ale ta voda nesmí rychle odtéct a musíme ji zadržet. No a když se mluvilo o tom, že elektřina má být klíčovým faktorem života v EU, to je ten projekt elektrifikace všech aspektů společnosti v EU, tak ve skutečnosti velice rychle naskočí jiný fenomén, voda, základ života. No a když ta voda nebude, tak nejenom nebudete mít co pít, ale s prominutím nespláchnete ani záchod a pak můžete čekat jenom další nemoci a všechno ostatní. A tahle ta provázanost krizí se ukazuje jako nesmírně silná. A normální člověk by uvažoval, že v takovéhle situaci začnou lidé přemýšlet rozumně, vrátí se k takzvanému zdravému rozumu a začnou zvažovat reakci na tuhletu změnu přírodního prostředí. No ale když se podíváte na naše politické elity a když se podíváte na Brusel, ale i další země, no tak si říkáte to známé české potěš pambu.
1: Tak vám teda pěkně děkuju, pane profesore, na začátek. Každopádně takhle, já bych to až tak černě neviděl, protože spáchovat...
0: Černá barva se minula, pane Bureš, takže musíme to vidět v odstínech černé.
1: Budeme to vidět i třeba v odstínech hnědé, protože vy jste sám říkal minule, že vlastně, a tím se právě hodně ušetří té vody, když budeme ty exkrementy sbírat a skládat, a potom nosit na pole zemědělcům, tak vlastně nepotřebujeme je splachovat, že jo, s bůdarma takhle do toho.
0: Jo, jenomže ruky si musíte umýt, nebo byste měl představu, že pak vám bude lépe chutnat?
1: No dobře, ještě to nemám domyšlený úplně, ale základ není úplně blbě, ne?
0: Jo.
1: Ale... Na druhou stranu, například Česká republika, co se potravin týče, tady bych byl taky v klidu, protože podle oficiálních údajů máme zásoby potravin na 1,5 dne.
0: A... No vidíte, tak ještě, že máte tak velké zásoby. A co byste řekl na to Polsko, které má zásoby na 2,7 roku? No, pak bychom měli udělat nějaký zábor polské území a těch zásob, ne?
1: Já bych řekl spíš napravit historické křivdy a najít si nějaký důvod, proč tam vlastně jdem. Nejenom se nažrat, ale nějakou vznešenou myšlenku by to chtělo. Ale každopádně je to neuvěřitelný, že vlastně zatímco my tady... na alternativě, konkrétně vy, pane profesore, ale třeba pan docent Pokorný a další, dlouhodobě upozorňujete právě na tenhle ten fenomén, že to prostě nastane, to přijde, ne, že to může přijít, ale že to je vlastně de facto daný, že to je jednoduchá trojčlenka, prostě udělali jsme jako tady v Unii, jako lidi, prostě spoustu různých ne úplně přívětivých zásahů do přírody a věci prostě dopadly, jak dopadly a už dopředu, když například se nechala sežrat kůrovcem Šumava, tak skuteční odborníci upozorňovali na to, že to bude mít přesně tyhle negativní důsledky, že nebude déšť, že nebudou srážky, že to prostě všechno půjde do kopru, že se tady stane poušť. Byli vysmíváni a dokonce jsou vysmíváni do dneška, ale věci se skutečně dějou. Proč? Na jednu stranu, pane profesore, tyhle ty politici, elity v Bruseli a vůbec, ale i jako národní vlády s tím jako nic moc nedělají s tím fenoménem. Ale na druhou stranu, vy sám jste na to upozorňoval a dneska už se to stává věcí veřejnou, že velký investoři investují právě do zdrojů vody, která nově, že jo, má být oceňována tržní cenou, nikoli jako, že jen tak voda z bůdarma bude pro všechny a dost. Jak to jde dohromady?
0: No je to velice prosté. V tichounku, polehounku a přitom, že většina lidí přemýšlela nad dovolenými a podobně, tak proběhl dokončený proces financializace přírodního prostředí. Takový vznešený terminus technicus. No a financializace přírodního prostředí znamená, že voda, půda, lesy a dokonce vzduch by měl být obchodován ne jako veřejný statek za nějaké symbolické ceny, ale měl by být obchodován přes kapitálové trhy na základě dopytu a ponuky. Možná jste četli před měsícem veliké vystoupení v rámci Světového ekonomického fóra, kde probírali skutečnost, že nárok na vodu není lidský nárok. Nemáte právo na vodu. Máte právo na to, abyste si koupili jisté, řekněme, množství vody podle trhových cen na kapitálových trzích. Investoři na tom vydělají, čili už není jenom to, že například Veolia ovládá vodárenství v České republice, ale už to bude přímo z množství vody bude přinášet zisk. No a samozřejmě, když se stanoví jistý takzvaný objektivně nutné množství vody na tu hlavu, no tak když budete mít větší spotřebu vody, no tak si budete muset koupit další a další množství vody, což samozřejmě má zdůvodnění v tom, že podle průzkumu Eurostatu zjistilo se, že zhruba 25 až 28% vody se v průměru ztrácí netěsností, poruchami vodárenských systémů a ostatními skutečnostmi. No, to je sice pěkné, ale když tomu přidáte skutečnost, že my jsme díky chemizaci prostředí kompletně zdevastovali půdní mikrobiom, znížila se schopnost půdy vázat vodu, v konečném důsledku to vedlo k tomu, že například paradoxně, poslední výzkum německé a japonské, bakterie, které jsou v suché půdě, jsou podstatně rezistentnější na antibiotika jako normální bakterie. Takže máte další takový zvláštní problém. Další problém máte, že sucho a extrémní teplota vede k změně biodiverzity, a to flory i fauny, a objevují se živočichy, které v našich podmínkách nebyly. Jako ten pavouk, takzvaný rohovej japonský pavouk, který je sice malinký, není agresivní, ale když váš pokouše, tak začne nekroza v místě vašeho pokousání, vaší kůže. Objevují se tady další druhy, které začínají požírat všechno kolem. A to se ještě nebavíme o těch černých speciálních mravencích, které se již objevily ve Francii a v Německu, který požírají kabely. I optické. Možná nemají rádi internet. Nevím. Ale v každém případě objevují se nové živočišné druhy, teď například nejnovější je mořské pláže, jsou v Evropě, v Španělsku, Francii, zamořený zvláštním druhem dalšího živočichu, který vypadá tak modro-fialově, vypadá to jako takový průhledný balonek, jenomže má chapadla dlouhá 30 metrů a kterých požahání je mimořádně bolestivé a způsobuje obrovské zdravotní problémy. No a tohleto všechno je jedna stránka procesu. Ale druhá stránka procesu, když vezmete Čechy, odhad je 60 miliard kubíků spadne na Čechy ročně. 20 miliard zadrží současný stav půdy a ostatních věcí. 40 miliard odteče. Kdybychom vrátili mikrobiom přesně tak, jak ten projekt dělala Zemědělská akademie v Praze, kdybychom vrátili mikrobiom českých zemí do původního stavu před 100 lety, zadrželo by půda 40 miliard. Pouze 20 miliard by odteklo. Další věc, která tady je, jestliže půda není nasáklá vodou, dochází k zvýšení půdní eroze, především ve vazbě na smrchní úrodní část půdy a větrná eroze odstraňuje tuhletu kvalitní spraš. Poslední analýzy Eurostatu ukázaly, že Evropa ročně ztrácí kolem 1,4 až 1,6 miliardy tun spraši. No, když vám zostane jalová půda, tak na té jalové půdě, i když budete mít vodu, asi moc nevypěstujete. A je třeba mít na paměti skutečnost, že přírodními procesy 1 cm spraše se tvoří 8 až 10 tisíc let přirozeně. No a tohle to je další fenomén problému potravin, pěstování obilnin a tak dále. No a samozřejmě teď se přichází s geneticky modifikovanými potravinami, protože jsme vytvořili nové druhy obilovin, které jsou odolné vůči suchu a je to přímo skvělé. Jenomže ten problém geneticky modifikovaných potravin je v tom, že vy osivo z dané úrody nemůžete použít jako osivo příští rok. Musíte koupit nové osivo. A musíte koupit taky speciální ochranné prostředky, jako je glyfosát a podobně. No a čirou náhodou všechny tyhle ty patenty od Monsanta skoupil Bayer, který je hlavním vlastníkem všech aspektů ve vazbě na geneticky modifikované potraviny. Geneticky modifikované rostliny. No a samozřejmě můžete to vyřešit tím, jako Evropská unie, kdy máte dvě hladiny geneticky modifikovaných potravin, tak tu spodní, první hladinu pro jistotu už ani nebudou označovat jako geneticky modifikovanou, aby zbytečně nedráždili lidi. Takže pouze ta vyšší koncentrovaná hladina bude označovaná jako GMO. No paradox je, že skutečnost, že voda je klíčovým parametrem života, jako kdybychom nechápali. Na jednu stranu klidně postavíme sídliště v undulačním území, které je zaplavováno pravidelně vodou na jaře a divíme se, že se ty povodně opakují. A na druhé straně necháme tu vodu odtéct, říkáme si skvěle, uděláme rychle betonová koryta, nech co nejrychleji se té vody zbavíme, no a pak se divíme, že se krajina vysouší. Jako kdybychom vůbec nechápali, že ty meandry řek měly svůj smysl, že ty rašelniště a ty mokřady měly svůj smysl, protože bázali vodu, byly to systémy vyrovnávání potřeby vody. Ale ne, my přece poručíme v vodě i dešti a budeme v Budapešti a jednoduše se díváme na to, že nakonec Dunaj má hladinu v Budapešti 33 cm a objevují se vám tam potopené německé lodě z druhé světové války jako turistická atrakce. No možná na tom Maďaři jako turistická atrakce něco vydělali, jenomže problém v Pakši, v té jadrovce měli schlazení těch reaktorů. No a když tohleto všechno víte, pak si vzpomenete na nejnovější čínský vynález, jaderné reaktory, které nepoužívají na chlazení vodu, můžete je postavit na poušti, již jsou jako prototyp kompletně vytvořený od jaderného reaktoru přes turbinovou část a to až po vlastní produkci elektřiny. A Číňané je staví na poušti. Možná bychom měli uvažovat nad tím, že tyhle ty technologie by se měly postupně rozvíjet i v Evropě. No, ale zatím je to všechno takové zvláštní. Na jedné straně se chceme vrátit do rozvoji jaderné energetiky. Super. SMR, malé modulární reaktory, super. Hovoříme o tom, že jaderná fúze bude rychle zvládnutá a vytvoříme něco jako energetický zdroj, který je na slunci. Ale na druhé straně většinu vyrobené elektřiny dokonce chceme minout na cloudová úložiště dat, chceme minout na použití technologií smart a chceme použít na rozvoj umělé inteligence. Ale když si vemete, že se objevují obrovské rozdíly, v jedných regionech je obrovská srážková vlna 100-200 mm, v druhé oblasti jsou totální sucha, tak rozum by velil převádět vodní zdroje z přebytku do oblasti, kde je vody nedostatek. Jenomže ta voda nepoteče samospádem, protože asi nebudeme opakovat stavbu římských akvaduktů, ale budeme potřebovat čerpadla. No a čerpadla, jak je známo, běží na elektrickou energii. A nechci být špatný prognostik, ale velice rychle se můžeme dostat do situace, ve které budeme v dilemě. Buď nám budou běžet cloudová ložiště dat pro umělou inteligenci, a nebo nám budou běžet čerpadla, které budou přečerpávat vodu z oblasti, kde je její přebytek, do oblasti, kde je její nedostatek. No a když se podíváte na nejenom Evropu, ale podíváte se na celý svět, tak najednou zjišťujete, že oblasti jako Atacama, kde bylo 16-18 mm srážek za rok, jsou najednou zaplavovány vodou. Vidíte ledové řeky v arabských zemích na poušti. A na druhé straně vidíte evropský kontinent, který vysychá a už tady budou meteorologové děsit tím, že budete mít sucho druhého stupně a třetího stupně. A nikdy to nebylo s drobnou doužkou po dobu měření, tedy posledních 100 let. A pak najednou zjištěme, že ti naši předkové dávno ukládali do toků řek hladové kameny a varovali před skutečnostmi, které se stávaly pravidelně. Jedna drobná douška zajímavá. Japonsko-francouzský výzkum dospěl k zajímavému závěru. Nyní se budují větrné parky 40 až 60 kilometrů od pobřeží. No, ale ti potvorští výzkumníci zjistili, že větrníky způsobují změnu proudění vodní páry, odpařování vody z oceánu a nesměřují tyhle ty oblaka a tahle ta vzdušná vlhkost na pevninu, ale směřují dovnitř oceánu, což zase přispívá k suchu. No a přidejte k tomu poslední pikošku, frakování plynu a těžba frakování, kdy natláčíte vodu do podzemních slojů a vytlačujete plyn a podobně, tak kromě seismicity území zvyšuje taky obrovskou kontaminaci podzemních vodních zdrojů chemickými látkami a v konečném důsledku, jak tam budete chtít natlakovávat vodu, když nebudete mít vodu ani na povrchu. No a tak to máte přesně, jak jste se ptal, pane Bureš, máte podivný svět. Na jedné straně veliké elity budou říkat, jak potřebujete vodu na chlazení kódových ložišť dat, protože umělá inteligence je klíčovým parametrem budoucí společnosti a její prosperity. Na druhé straně zjišťujete, že bez vody nebudete mít potraviny. No a pak tady přistoupí poslední aspekt. No, ta voda bude diferencovaně rozdělována na povrchu planety. A měl byste tedy uvažovat o tom, jak spolupracovat v oblastech, kde je přebytek vody a oblasti, kde je nedostatek vody. No a taková pikoška, asi v Evropě nebudeme opakovat projekty Saudské Arábie, která předpokládala, že by přivlekli z Antarktidy obrovské ledovce a ty ledovce, jak by se postupně rozpouštěly, tak by vytvářely vodní zdroje pro obyvatelstvo a zařízení v arabských zemích. Jednak proto, že přeprava těchto ledovců přes oceány by byla asi šíleně nákladná. A druhá věc, klimaalarmisté tvrdili, že již Severní oceán bude bez ledu a bude to tam všechno čisté a led zmizne a bude tam vysoká teplota, vymřou ledoví medvědi a podobně. A najednou obrovské průzkumy ukázaly, že ten led nemizí, naopak ho přibývá, že ten led funguje perfektně. A možná někoho napadne, že to nemusíme přivážet z Antarktidy, ale budeme si vozit ledové kry z Severní ledového oceánu, abychom měli vodu. No a pak budete možná si v restauraci připíjet ne alkoholem, ale vzácnou tekutinou zvanou H2O.
1: No, pane profesore, právě já si myslím, že to bude docela voříšek, protože dneska se tý umělý inteligence ptáme na ledacost, tak potom, když se jí budou ty elity ptát, jestli teda nechat vodu na úložiště dát, anebo teda ji rozdat chudým, jsem zvědavej, co nám ta AI poví. A nebo právě proto se to potom bude dělit tak, že kdo na to má a zaplatí, tak ten tu vodu dostane. A kdo nemá, tak prostě mít nebude.
0: Má smůlu.
1: A vlastně, Hergot, a já teď nevím, která to byla ta ekonomická teorie, to nebyl Keynes, ne, nebo jo? Když nemáte schopnosti se uplatnit ve společnosti, tak prostě zahynete. To je
0: darwinismus v praxi, je to Malthusova teorie.
1: Jo, děkuju.
0: A když tedy jaksi nejste movitej, ano, tak co tady vůbec děláte? No a bude to velice zajímavé, protože všimněte si, jak se objevují v médiích úvahy, jo, staří lidé, ty tady jenom spotřebovávají, nic neprodukují a vůbec zasmradzují tady celé to prostředí a víte co, neměli bychom jim vzít jenom volební právo. Měli bychom jim doporučit eutanazii a kdyby náhodou nebyli ochotní to udělat dobrovolně, tak jim pomůžeme, jak nejmenovaní představitelé v Čechách prohlásili. No tak jestliže tenhle ten pán je trošičku inteligentní, tak asi by musel vědět, že německý systém Mittelstandu je založený právě na spotřebě lidí na 65 let. Jenomže tomuto pánovi to asi vůbec nedochází, protože tyhle ti lidi neprodukují. Ale vytváří stabilní spotřebu především pro malé rodinné firmy v regionálním průřezu. Jenomže to je důkaz toho, že nejenom, že si neuvědomují tyhle ty lidi, že budou taky za 10-15 let staří. A taky bude někdo po nich chtít, aby spáchali eutanázii. Ale druhá skutečnost, že ta společnost je schopna přežít pouze, když prochází mezigenerační výměna zkušeností, schopností a informací. Já vím, že mladí to budou neradi slyšet, vždycky mladí bylo v kontradikci s rodiči a se starými rodiči, jenomže to, co se děje teď, když jsem se díval na ten pražský průvod Pride a viděl jsem tam ty zvláštní, no, nazvěme to entity, tak jsem si řekl, no, potěš pánbu. A ti staří lidé, kteří měli ty zkušenosti, a který měli informace a poznatky, to nebyla náhoda, že v každé normální společnosti rada starších byla tvořena právě z těchto lidí, protože mali za sebou obrovské zkušenosti života, které byli schopni zobecnit. No a nic ve zlém mládí není ani zásluha, ani předpoklad, ani odbornost. A tenhle ten problém skutečně může velice rychle gradovat, protože když nebude dost vody, tak někdo prohlásí, no, podívejte, vody je omezené množství, mladí potřebují vodu pro sebe, tak ať ti staří tady již nezavadí. A to může velice rychle převést do konfrontace mezi mladými a starými. Ostatně, kdo je starý? Chcete tvrdit, že stará je ta 117 letá nejstarší obyvatelka na planetě? Nebo je starý člověk 100 letý, který žije na Okinavě, je funkční, chodí dělat do zahrádky, diskutuje, střetává se s kolegy a podobně? A nebo je starý jenom 80 letý, průměrný věk dožití v Evropě? A nebo jak to bude vlastně s tím, že muži se dožívají nižšího věku než ženy? No neměli by muži protestovat proti tomu, že vlastně se umřou dřív než ty ženy? A když mluvíme o rovnosti a stejných šancích, tak by muži měli žít stejně jako ty ženy, ne? No a najednou zjistíte, že od té vody se dostanete ke struktuře společnosti a z té struktury společnosti najednou zjistujete podivný jev. Čím větší debil, tím větší politická funkce. No a samozřejmě vrcholní elitou je pak Brusel, který skutečně můžeme označit za šílený, i když těch 40 tisíc úředníků při těch jejich platech a při tom, že budou mít ty platy ještě v penzi, no tak jak si celkem lidský člověk chápe, že budou bojovat o tu zvláštní pozici Bruselu a o to, aby Brusel získával stále více a více peněz a aby to bylo stále lepší a lepší pro ně. Jenomže co ty ostatní? Těch 40 tisíc úředníků Bruselu a těch 458 milionů Evropanů. No samozřejmě musíme tam počítat taky s jistou dávkou imigrantů, kteří si tyhle ty starosti dělat nebudou. No ale v každém případě převážná většina evropského obyvatelstva by měla přemýšlet. Ale možná je právě nedostatek vody nebo potravin nebo energie konečně přinutí přemýšlet. I když zatím díky úspěchům vzdělávací soustavy můžeme velice rychle dospět do stavu, kdy nebude přemýšlet čím. Asi víte, že poslední průzkumy ukázaly OSN, že poprvé v historii dochází k poklesu průměrné inteligence, zatím je to pouze o 7 bodů. Ale ten trend šokoval i ty výzkumníky, protože zatím se vždycky tvrdilo, že díky technickému pokroku a zkvalitnění vzdělávání a podobně narůstá inteligence. No, tak já si vždycky vzpomenu na ten známý americký film Bratři Bros, kde jste měli speciální zařízení na deevoluci. Možná to zařízení je dodáváno gratis v mnoha zemích a osobitně koncentrováno na politické elity. Pak bychom měli vědecké vysvětlení, proč se přijímají tak stupidní nesmysly.
1: Děkuju, pane profesore. No, o tom, kam to všechno směřuje, k té digitální demenci a tak, o tom už toho bylo napsáno hodně. A mě třeba zaujala publikace, se kterou bohužel nemám nic společného, ale vydalo to nakladatelství Zakázané vzdělání. Já ji tady pokusím se ukázat. A ta se jmenuje, to je zajímavý fenomén, analýza, tak já to tady takhle to odevřu, analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Autorem je pan Michňuk, a vydalo to teďka v roce 26 právě Zakázané vzdělání, to přeložili. A kde vlastně oni obvinují celou agendu která k tomu vlastně dělá, ten trend podporuje, jo? Jakože to je třeba například právě vliv organizací OSN, zejména Valného shromáždění s jeho agendou 2030, WHO, dnes již v velké části privatizované, pak další metody takzvané hybridní války ve smyslu sloganu chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti, jo, a tak dál. A oni vlastně ukazují, že ten trend té debility, s prominutím, je rozjetej vlastně v celý té, řekněme, západním světě a že to teda není náhoda nebo omyl, ale naopak je to kýžený vztah. A já když jsem si, my jsme k tomu tady vedli dvouhodinový tenkrát pořád jsme k tomu měli právě s panem Buskem a ještě s jednou paní, který překládali tu knížku a tak dál, tak já jsem si vzpomněl na 90. roky, jak se postupně jako likvidovalo školství tady v našich zemích, jo. A tenkrát ještě na průmyslovce blahé paměti žil, pracoval jako ředitel pan Langtaler tady ve Štětí. A on přijel z takového velkého sympózia, který pořádalo tenkrát právě ministerstvo školství a tak. Jel tam jako nadšenej tím, že teďka teda, když jsme se otevřeli tomu světu a té Evropě a teď teda přijdou ty nový trendy a tohle a teď to vezmeme perfektně do rukavu. A byl z toho úplně špatný, když zjistil, že vlastně po nich nikdo nic nechce. Že naopak jako jsme byli až moc jako nějak vepředu a teď by se to mělo nějakým způsobem jako sladit, jo, takže přibrzdit, jo, a vidíte vlastně, že dneska to, co vyleze z vysoké školy, tak starý středoškolák to předčí kolikrát svýma znalostma. Takže ten...
0: No, odpověď je prostá, pane Bureš. Já jsem léta dělal na Československém výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, to byl jediný federální ústav, který byl na Slovensku. No a kromě jiného jsme měli obrovské projekty, kdy jsme zkoumali kvalitu vzdělávání, strukturu studijních oborů a studijních zaměření na středních školách, na vysokých školách, na učňovkách a podobně. A když jsem se potkával s kolegy z jiných zemí, tak například můžu potvrdit, že z Německa cestovali lidé a zkoumali naše učňovské školství, naše střední odborní školy a byli unešeni tou úrovní. Ať vás všechny trafí šlak, který na to nadáváte. No a právě naopak ten systém duálního vzdělávání pak přenesli do Německa a začali ho kopírovat. Skutečnost, že každý velký podnik měl vlastní učiliště, které připravovalo specializované kádry a ty kádry měly jistotu zaměstnání, ale zároveň dostali specifické odborné vzdělávání. To přece bylo skvělé. Ale když se dneska podíváte na strukturu studijních odborů a studijních zaměření, tak zjistíte, že sociální práce tvoří pomalu polovičku absolventů vysokých škol, univerzit. A pak zjistíte, že systém holistického přístupu k řešení problému úplně vymizel. A najednou zjišťujete, že detailní zaměření na konkrétní detail vedlo k tomu, že sice znáte podobu listu, ale nechápete, jak funguje větev, jak funguje strom, jak funguje koruna, jak funguje les. No a pak se nemůžete divit, že ty absolventi, když přijdou do praxe, tak musí proběhnout takzvané reálné zaškolení. Protože jinak ty absolventi jsou nepoužitelní z velké míry. No a tohleto všechno pak vedlo k tomu, co vidíte teď kolem sebe. Bohužel už to zasahuje i základní školství, střední školství. A nechci být jako škarohlíd, ale máte absolutně pravdu. Ty absolventi učilišť měli pomalu větší zkušenosti než dnešní absolventi střední odborných škol. No a o kvalitě absolventů vysokých škol raději nebudu se šířit, abych nebyl označen za defetistu. Ve skutečnosti výchova mladé generace, když je pokašlana, tak 100% zaručí nejenom vítězství vašeho nepřítele, ale zaručí obrovské problémy v budoucím vývoji společnosti jako celku. A teď to zažíváme na vlastní kůži. Ale nebuďme pesimističtí. Hlavní cíl, například prezident Putin prohlásil, že je rozvoj univerzit, inovací, výzkumu a propojování výzkumu s ekonomickou praxí. Veliký program v rámci rozvoje ruské společnosti. Takže s tou destrukcí vzdělávání v tom Rusku by byl opatrný. A co se týká Číny, no pane bože, čínská produkce techniků, odborníků v oblasti AI a podobně je tak gigantická, že celý ostatní svět nemá dohromady tolik produktů a tolik odborníků, které produkují čínské univerzity. Nemusíme se bavit o tom, jaké je obrovské výzkumné zázemí šanghajské nebo pekinské univerzity. A když si uvědomíte, že tohleto technické, inovační a podporované zázemí v oblasti inovací se promítá už jenom například v oblasti robotiky do toho, co jste viděli teď. Čínský humanoidní robot překonal Boltův rekord na 100 metrů běhu, ale to není důležité. Důležité je, že se již vyrábějí roboty, které jsou schopni komunikovat s člověkem, dělají společníka pro staré lidi nebo osamělé lidi a podobně. A já se vás ptám, kde jsou tyhle ty dokonalé výsledky robotiky, umělé inteligence i všech ostatních skutečností v Evropě. Kde máte v Evropě výrobu chatbotů a kobotů, které nemusíte přeprogramovat při jakékoliv změně technologického procesu? Jo, máte i v Číně. V Číně máte továrny, kde nemají osvětlení, protože všechny činnosti vykonávají roboti řízení umělou inteligencí. A počítačové systémy se změnily na AI, která dokáže řídit výstavbu dálnic bez lidské přítomnosti. A tohle to všechno znamená, že naopak ta devastace vzdělávání v Evropě bude mít nepředstavitelné důsledky a podstatně horší důsledky než ten momentální nedostatek potravin.
1: No, ještě, že ta Evropská komise nad tím bdí a opravdu dělají všechno pro to, aby jsme se od toho Ruska a Číny odstřihli, protože by nám to přinášelo špatný pocit a našem pravdomluvná mainstreamová média už nikdy nebudou přinášet a teď, až se jakoby utne i ten internet pořádně, ta chat kontrola a všechno, tak už nás nebudou rozčilovat nějaký, že někde v Číně nebo v Rusku používají roboty na to, co my tady ještě pazvorkem budeme ťukat někde do kamene. A třeba...
0: Pane Bureš, ano? Já bych přivítal, kdyby ta Evropská unie raději spala. Ten Brusel, kdyby spal, pak by těch stupidit a těch blbostí bylo neporovnatelně méně, než když je čilá a tvoří další debility. Tak v tomhle tomu ohledu spící Evropská unie, to by mohl být krásný nový slogan. Ať žije spící Brusel. Představte si, jak oddychnou si mnozí lidé v Evropské unii.
1: Vážení bruselští, přejeme vám dobrou noc. To bude slogan do Evropského parlamentu. No, něco na tom je, pane profesore. Na druhou stranu, ale já teda jsem zahlídnul teďka nedávno pár dní zpátky jisté a teď možná mě přesvědčíte o opaku, ale světelko naděje. Protože AfD se nechalo slyšet v Německu, že první, co udělají, až vyhrajou, že teda poletí do Ameriky, ale hned druhá návštěva poletí do Ruska a budou se snažit znormalizovat vztahy s Ruskem, ukončit Green Deal, vrátit se k dodávkám surovin z Ruska a tak dál. To teda jako někteří říkají, že v Berlíně spadly hodiny ze zdi. No každopádně odvysílali to v televizi německý a myslíte si, že je jakési světelko na konci tunelu?
0: První věc. Můžete zvolit rumunský scénář, kdy prohlásíte volby za neplatné a tím to utnete. Druhý scénář. Přesně jako někteří přemotivovaní poslanci Bundestagu požadují zakázání AfD. Zrušení politické strany. No, řeknu to takhle. Tohle to bude průbířský kámen v Německu a i v Evropě před dalším kolem voleb. Přijďte k tomu volby ve Francii, prezidentské volby. Přijďte k tomu další volby, které probíhají. A budete vidět, co všechno Brusel použije na potlačení jakéhokoliv ohrožujícího fenoménu pro ně samotné. Já osobně předpokládám, že se pokusí vzhledem na disciplinovanost německého obyvatelstva zvolit rumunský scénář, to znamená prohlásit volby za neplatné a budou je opakovat do té doby, než vyhrají správní politické strany a správní lidé. No, víte, co se říkalo. V Německu nemůže být revoluce, pokud svítí na semaforu červená. Revoluce vznikne, až se tam objeví zelená. Je možné klidně, že to proběhne v tom Německu. No ovšem, všimněte si zvláštnost. AfD má mimořádně vysokou podporu v takzvaných bývalých východních spolkových zemích, bývalém NDR. Na území západních spolkových zemí ta podpora AfD není tak vysoká. Možná proto, aby získali podporu v Bavorsku, prohlásila AfD, že podporuje otevření Benešových dekretů. Chápu to jako politický utilitarismus, doufám. Ale v každém případě ty krajinské volby ukážou, jak se postaví Berlín k riziku změny politické struktury v Německu. Macron, i když si myslí, že je veliký Napoleon, tak ty další volby příští rok totálně prohraje a pravděpodobně zvítězí Le Penová, i když budou podnikat všechny dostupné pokusy, aby to vyhrál někdo jiný. Jenomže pak tady máte skupinu zemí, u kterých to červené světilko svítí dále. Především Pobaltí, Finsko, Švédsko, Norsko a Polsko. No, Poláci chtějí být velký, chtějí být největší. Zbrojí jak šílený, i když jejich vlastní ekonomové je upozorňují, a teď chci upozornit na to, co se vykládá Polsko na vzor. Velká část úspěchu rozvoje v Polsku souvisí se zbrojní výrobou a s tím, jak se rychle rozšiřují ozbrojené síly. Jenomže rozumní polští ekonomové varují, že při enormních výdajích na obranu do 2 let polský rozpočet skolabuje. A nejsou to jenom nákupy tanků a vrtulníků z Jižní Koreje. Paradox dneška je totiž v tom, že extrémní, enormní zbrojní výdaje, dnes jsou to více jak 3 biliony podle IPRI, tak to znamená v čase, kdybyste se měl připravovat na řešení klimatických důsledků, obnovovat hospodaření s vodou, měnit strukturu potravinových systémů a podobně, tak budete extrémně zvyšovat výdaje na zbrojení. No, možná si napijete z toho granátu 155 mm, když nebude voda. No a tohle to všechno ukazuje jednu základní zvláštní věc. V Evropě se probouzejí stále více a více takzvané nacionalistické kruhy, které ovšem hájí zájmy vlastních národů. Brusel přímo soptí a je ochoten jít do jakýchkoliv opatření a kroků, aby to zastavil. Ale i ti přemýšlející v Bruselu chápají, že jestliže proběhne tento rok na podzim a příští rok v prvním pololetí série voleb v Evropské unii, dostanou se k moci nacionalistické strany a dnešní paní von Lejelová může jít akorát vrátit se k své původní profesi. A právě proto, aby to zastavili, mají jedinou možnost. Opakují jedinou možnost. Zahájit velkou válku s Ruskou federací, vyhlásit výjimečný stav a jistě víte, vážení posluchači, že při výjimečném stavu kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou centrálu a byrokracii. Tak asi víte, co pak bude následovat. Všimněte si několika symptomů. Pobaltský je čivavý, štěkají přímo zuřivě. Přidává se k ním Finsko, Švédsko a Norsko, mají přímo pěnu u huby proti Rusku. Zároveň teďto cvičení, které probíhalo poslední 4 dny, bylo ne cvičením, ale bylo zkouškou provázanosti a koordinace vojenských operací na obsazení Kaliningradu a proniknutí do Běloruska. Tohle to se nedělá takové cvičení, když nechcete zahájit velké válečné operace. Paradox, Velká Británie, která je velkým řvounem o tom, jak vládne světo, jak je mocná a nedostižná, má 7 jaderných ponorek 3D Institute a všech 7 je na opravách v docích. O armádě, která je nejmenší od roku 1811, ani nemluvím. Francie, kdyby neměla svou 3. obrněnou divizi a cizineckou legii, tak nemá jaké jednotky postat na východní frontu. Bundeswehr z jeho hlediska technického vybavení, když si vezmete z poslední zprávu nejvyššího kontrolora Bundeswehru, tak velká část obrněné techniky je nefunkční. A u leteckých sil dochází ke kanibalizaci, protože nemají na náhradní díly. No a teď, aby to bylo přímo dokonalé, tak americký minister financí Bessett prohlásí, že my podnikneme ne vojenský útok, ale my ekonomicky zničíme Irán, Čínu, Rusko a tak dále. Zavedeme šílené sankce na každého, kdo obchoduje s ruskou alebo iránskou ropou. A my to vyhráme. Drobná poznámka. Kurně, tak proč pak, když Čína zastavila vývoz a začala licencovat vývoz vzácných kovů, tak se zastavila výroba F-35, raket Sentinel i ostatního vojenského vybavení ve Spojených státech. Nebo už někdo zapomněl, že 90% náhradních dílů se vyrábí v Číně? Víte, v tom je ukázka neže hlouposti, to je přímo nebezpečná debilita. Znáte to přísloví? Srážka s debilem je horší než srážka s kamionem. A v tomhletom ohledu, když vidíte dnešní, nynější elity, tak je to přímo šílené. A protože ty elity se ukazují stále více a více šílené, tak se stupňuje zuřivost. Vemte jenom zuřivé útoky Ukrajinců na ruské vnitrozemí. Vemte vyjádření izraelských představitelů o tom, že Palestinci ani neexistují, ani nejsou národem, ani nemají co vůbec chtít na území Izraele. Vemte k tomu další prohlášení, která se týkají například kancléře Merce nebo Macrona. Tak pak si položíte otázku, jestli skutečně tihleti lidi mají zdravý rozum, anebo u nich proběhlo to, co se nazývá resetování schopností myšlení. No, já nechci být kritický, ale předpokládám spíše to resetování schopností kritického myšlení.
1: No, je to zvláštní, kam to všechno směřuje. Myslím, že to byl Harari, který říkal, že budeme muset dodávat větší množství drog po zbytečné části populace a vytvoříme další virtuální hry, aby se nás jako zbavili.
0: A víte co, pane Bureš, já vám skočím do řeči.
1: Ano.
0: Když v 63. Ray Bradbury napsal známý román 451 stupňů Fahrenheita, tak si všichni mysleli, že přece je absurdní, aby požárníci zakládali požáry a likvidovali nežádoucí předměty. Aby televize byla interaktivní, zábavný program, aby naučila lidi nemyslet. Aby skutečnost, že každý, kdo kriticky myslí, se stává nepřítelem a musí být spopelněn. No, to bylo rok 1963. No a paradox je, že pak vznikla v 70. letech první verze filmová 451 stupňů Fahrenheita. Pak po roce 2000 vznikla nová verze, je to známé Equilibrium. A všichni se ptali, proč se ten román jmenuje 451 stupňů Fahrenheita.
1: Tak přátelé, vypadl nám hovor, do vždycky po hodince a něco vždycky takhle jako dojde. Děkuju vám všem, kteří nás podporujete, díky za vaše superčety, i vy, kteří jste využili QR kód a chci poděkovat.
0: Ano, už jsme zpátky.
1: Tak.
0: No a když vidíte, že tohleto Bradbury napsal v roce 1963 a teď se to naplňuje v plné realitě, tak je to nejenom Aldous Huxley s jeho úžasným, nádherným světem, ale jsou to i romány a spisovatele, kteří předvídali tuhle tu budoucnost. Nebyl to jenom Orwell s jeho rocem 1984. A i když tihleti lidé a tihleti geniové varovali svět, tak jak vidíte, že pravděpodobně pro velkou část lidí to bylo volání na poušti. Protože pohodlí, línost, chamtivost, nenažranost a hloupost se staly hlavním fenoménem u velké části populace na planetě. Osobitně v západním okruhu civilizačním. No a pak vidíte to všechno, co například Robertson i další hodnotili ve vazbě na úpadek americké společnosti, kdy konstatovali, že skutečně ztratila se národní hrdost, čestnost je považována za hloupost, kdy lidskost je chápaná jako slabost a nejlepší je mít ostré lokty a mít ten správný politický názor. No a to pak znamená, že jste skutečně jako u té byzantské říše na prahu svého civilizačního kolapsu. Nejenom na prahu, vy už jste v tom civilizačním kolapsu. Podívejte se na ty entity na tom pražském Prideu a uvidíte.
1: No, pane profesore, to vůbec nevypadá dobře, ale chci se zeptat. Je z tohoto marazmu cesta ven, anebo teda už jsme jakoby za hranicí událostí, za horizontem událostí a už to zpátky vzít nejde, protože mnohé civilizace, že jo, který směřovali k výšinám věčnosti, se nakonec utopili v prachu, nebo byli zaváti prachem dějin a vždycky to bylo tak nějak jako plus minus stejně. A tak jestli to není nějaká, řekněme, přírodní zákonitost, nebo jestli nám je opravdu...
0: První věc, která je zvláštní, je skutečnost, že některé otevřené historické archeologické hlavy říkají, že jsme pátá civilizace. Vemte jenom výzkumy na Altaji nebo na Uralu, které ukazují obrovské megalitické stavby, které byly zničeny přírodní katastrofou před 36 tisíci lety. Vemte indické posy Mahabharatu a Siddharatu, které popisují obrovské války pozemšťanů a lidí mezi sebou navzájem tisíce let. Vemte skutečnost, že objevení věku Göbekli Tepe ve východní Anatolii ukázalo 10 600 let. Že objevení dalších archeologických nálezů ukazuje, že tady byly civilizace před 30 tisíci lety. Nejnovější výzkumy v Amazonii ukázaly 4 nové civilizace, o kterých jsme nevěděli vůbec nic, které existovaly před 7 tisíci lety, zavlažovaly území, měly obrovské kamenné stavby a podobně. Dneska je to pokryté amazonským pralesem. A nemůžu se ubránit jednomu základnímu dojmu. Historie je učitelkou vývoje. Jestliže odmítáme znát a přiznat vlastní historii, jak jsme se chtěli poučit z toho, co zničilo historie a civilizace před náma. My jsme se dokonce nepoučili ani z toho, proč například to Göbekli Tepe lidé zakryli a zachovali před jakou přírodní katastrofou, jak vznikly ta obrovská podzemní města, před čím, čeho se ti lidé báli. Báli se obrovský válek nebo nějakých přírodních katastrof? A vy jste se ptal, co teď? Nenapadá vás, že ta obrovská série zemětřesení jenom v tomhletom roce? Japonsko, Indonésie, Jižní Amerika, Jižní Balkán. Ty zemětřesení ukazují, jako kdyby nám příroda kladla otázku. Skutečně ty rozmíšky mezi váma jsou klíčové pro vaši existenci? A nebo při změně přírodních podmínek jste schopni zapomenout na všechny nevraživosti války a spolupracovat, abyste zvládli tu změnu přírodních podmínek? Kurňa, já už se rozčiluji nad tím, že před těmi 3 lety ta obrovská mezinárodní studie, která ukázala, že do 10 let dojde ke změně 40 až 42% území dnes vhodných pro život bude nevhodných a vznikne 20 až 21% nových území. Ani to nevyzývá, aby ty lidi se vzpamatovali, zapomněli na to obrovské plýtvání zdrojů na zbraně, a začali spolupracovat, hledat řešení. A nikdy nenapadlo lidi, že právě například ten nedostatek vody, to obrovské sucho, ty problémy s potravinami, jsou přece varování přírody, zpamatujte se lidé. Samozřejmě na to je krásná odpověď, jak jsem četl v konspiračních teoriích, to všechno způsobují hard a ten způsobuje sucho a zemětřesení a hurikány a tornádo na celé planetě. No tohle to byste měli velice prosté vysvětlení. Jenom se zkuste zamyslet na

0: změnu struktury zasolování oceánů. A najednou ve situaci, kdyby tohleto všechno mělo vést k tomu, abychom zapomněli na rozmíšky a války, tak přijde západní evropský a americký model s tezí, musíme zachovat svět podle pravidel. Samozřejmě ty pravidla jsme definovali my, zastánci demokracie, svobody, kultury a já nevím čeho všeho. Tak se podívejte, jaký je zastáncem demokracie, kultury a vyspělosti Evropská unie, s její stupidními zákazy, příkazy, kdy ČED a všechno, DSG a všechno ostatní je ne demokracie, ne svoboda, ne právo na vlastní názor. Jenom stupidný bruselský diktát, který se snaží vnutit jedinou správní pravdu. A tohleto v situaci, ve které celá Evropa je zasažena suchem. A když studujete historii, tak víte, že se opakují ty sucha pravidelně. Takže přemýšlející inteligentní politik, nejenom čínský, by měl mít na paměti, že povinností politika je zabezpečit plnohodnotný život svého lidu. A když na tuhle tu základní větu vlastnou čínskému civilizačnímu modelu zapomenete, no tak pak vidíte ten svět kolem vás také, jaký je. A v tomhletom případě pak se tvrdě držím názoru, že aby se to změnilo, tak ta společnost musí narazit ne na betonovou, ta je měkká, na žulovou zeď. No a ten, kdo se vzpamatuje, uvědomí si, že otázka humanity, spolupráce, poznání, komunikace se netýká jenom rostlinného světa. Žijte jejich tři protokoly, spolupráce, komunikace, empatie, není sou náhodou, že i ta flóra přešla zásadními změnami na historii planety. Ale vždy ta flóra přežila. No a vy si pak položte otázku, jestli tedy ty stromy a to všechno ostatní není náhodou inteligentnější než Homo sapiens, dnes zvaný Homo debilicus. A ještě jedna poznámka. Američané vypracovali na Stanfordu takovou zajímavou studii, jak vysoký procentuální podíl lidí, kteří pochopili nutnost změny, musí být vysoký, aby změnil směřování společnosti. No jim to vyšlo kolem 20-25%. Pak jsou jiné studie, které se zabývají tvrzením, že na zásadní změnu směřování společnosti stačí 10-15%. Ale když se podívám kolem sebe, a nezlobte se i v České republice, tak mám pocit, že těch přemýšlejících je tak 5%. Stále jsme pod kritickou masou toho, jak zastavit tenhle ten vývoj. No a samozřejmě můžete říct, no ale to dělají média. Ten mainstream, který indoktrinuje většinu lidí těmi názory a podobně. A já na tuhle tu poznámku mám jedinou poznámku. Ti lidi, kteří mají být indoktrinováni médií, těmi stupidními mainstreamovými médií, ti nemají vlastní mozek, nejsou schopni sami přemýšlet, nejsou schopni sami analyzovat vývoj kolem sebe a nemají odpovědnost za to, aby ten vývoj změnili? Nebo se schováme za to, no víte, tak je to pěkné kritizovat, no ale víte, já bych mohl přijít o své místo, o svou dovolenou, já bych mohl mít problémy, ale víte, to necháme na ty druhé. Ať se oni starají a já se pak přidám. No a tohleto je bohužel u veliké části populace obvyklý filozofický koncept. No a pak s tím mnoho nenaděláte. Tihleti lidé se zpamatují až tehdy, až nebudou potraviny, voda nepoteče z kohoutku a nebudou mít v zimě teplo. Pak se možná vzpamatujou. Možná.
1: No, pane profesore, máte v tomhle určitě naprostou pravdu. Já jenom vzpomenu, zlí jazykové vlastně tvrdili, když v 89. se měnil režim, že jo, tak vlastně masové protesty začaly až v době, nejdřív teda, že Kryl s Gottem vystoupili společně na tom balkónu Melanchthonu, ale potom, až když potom přišli ty z ČKD, odbory organizovaný protestující, ty davy, který tak pak teprve jako bylo jasný a Česká televize

0: televize to celý odvysílala, že už se to může jako protestovat. Tak pak se jako zbudil ten názor. Národ, no.
1: Jak to... veliké byly ty davy? 500 tisíc?
0: Zhruba.
1: Milion?
0: To ne.
1: 2 miliony? A nebo platilo to, že ty veliké demonstrace, a teď se nezlobte, v Praze, Brně, Ostravě, vytvářeli dojem, že celá veřejnost je žhává na tuhletu změnu? Řekněme si to otevřeně, kurňa, už jednou provždy. Jaké to bylo ve skutečnosti? Víte, vtip je v tom, že 10 tisíc demonstrantů, super. Když to správně nasnímáte, tak budete říkat, národ se vzbouřil.
0: Ano.
1: No a to je pak otázka pouze mediálního vymývání mozku.
0: Tak samozřejmě, tak bylo to tenkrát velice dobře zmáknutý, lidi ještě na to nebyli zvyklí. Ono jenom, když se člověk jenom jako projde třeba přímo tou akcí 17. listopadu, že jo, a já třeba mám tu čest znát jednoho z těch, který přímo organizoval na Albertově ty protesty SSM a do dneška je nežádoucí, protože ví příliš mnoho. A viděl jsem v ruce originál orazítkovanýho toho povolení, toho dopisu. A mám to vyfocený.
1: To byla náhoda, pane Bůh, to byla náhoda.
0: Náhoda tomu chtěla, nebo respektive ten fenomén prostě, to funguje tak, že jsem se setkal s tím, že úplně kvůli něčemu jinému jsme se propojili a najednou prostě jsem to, jsem nevěřil svým očím. A že mluvím s lidma, kteří tvořili ty zlomové události, které pak teda jako šly někam jinam, ale to bychom teďka, to nechci řešit, ale upozorňuji na to, že například ty červený barety, že jo, byly připraveny 8 hodin dopředu před vůbec jako zahájením těch protestů. Že policejní kordony, že jo, byly na místech, kde vůbec ten průvod neměl být a oni už tam čekali. Že štáby například CNN...
1: Tak no je náhoda, pane Bureš, náhoda.
0: Ano, a říkám, štáb CNN tam byly na vyvýšených, že jo, rampách nad hlavama, jako v úrovni vyšší, než jsou hlavy demonstrantů, jo, aby to mohli pěkně všechno snímat, jo, a tyhle ty náhody, že byly zamčený všechny vchodové dveře na tý, jo, a tak dál, a tak dál. Těch náhod je celá řada a je dobrý se těmi náhodama zabývat, protože pak to tak nějak jako srazí, ten obraz trošku změní, že, jo, že protestující studenti prostě sami od sebe změnili režim. Prostě, jo, tohle to jsou prostě pohádky pro ty dnešní studenty, řekněme, aby měli důvod se učit, ale jinak prostě...
1: Viděl jste ty studenty, jak bojovali za Českou televizi? Opět.
0: No.
1: Náhoda.
0: Náhoda.
1: Jo, náhoda. Svět je plný náhod. Víte co, problém je totiž v tom, že když si neřekneme pravdu o dějných událostech a neříkáme si pravdu o tom, jak to všechno probíhalo, pak jste odsouzmení k tomu, abychom opakovali všechny si chyby do nekonečna. To je přece poučení z historie. Bohužel.
0: Bohužel, no, je to tak. Pane profesore, já bych s dovolením se
1: vrhnul... Jo, pojďme na otázky.
0: Na otázky. Hned tady mám takový provokativní. Jednu jste zodpověděl, ta je vidět, tak jsme všichni propojení v tom tady s našimi diváky, kterých je tady 2 500. Přátelé, dejte lajky samozřejmě. Díky za vaši podporu. A teďka pojďme na to. Tady první otázka, Lubica se ptá, co se to děje, každou chvíli jsou někde velká zemětřesení, může v tom být ten harp, může to začít i v Evropě, na to už jste odpověděl. Já tady děkuju ještě Pavlovi Sichrovi za příspěvek, Lubici za příspěvek a Olda Maršíček taky děkuju moc. Tady Petr Stejskal se ptá, dobrý večer, pane profesore, volby v úzovkách by pro Ukrajinu byly jako tsunami. Rozštěpili by zemi, tvrdí Zelenský. Co na to říkáte, slovo demokraticky zvoleného prezidenta se silným mandátem od voličů? Já upozorňuji, že byl průzkum, že udělaný na Ukrajině oficiální a Zelenský dopad skončil až na 6. místě. Jako jo, tak ten vzor vlastně druhý Václav Havel, já bych to možná tak jako přirovnal. Pardon. Co je na to?
1: No, první věc, jestliže Zalužný, který byl odsunut na velvyslanectví v Londýně, prohlásí, že Ukrajina ani za 10, ani NATO, ani za 10, 15 let nebude schopno tak fungovat jako ruská armáda. A jestliže tohleto prohlásí hlavní pretendent, protože Angličané tlačí, aby vyhrál ty prezidentské volby, tak to je první zajímavá věc. Druhá věc, Fedorov se dostal do popředí ne tím, že byl odvolán, ale tím, že chtěl vnést relativní pořádek do rozkrádání objednávek pro ministerstvo obrany. Ta korupce je šílená. No a paradox je, že proč například ta korupce je tolerovaná Evropskou unii, je to jednoduché. Část těch peněz se vrací evropským politikům a Bruselu. Je to něco podobného, co se potvrdilo i u Spojených států, kdy schvalování finanční pomoci Ukrajině vedlo k tomu, že část této pomoci se vracela demokratické straně. Další věc, která je na Ukrajině. Dnes jsem sledoval vyjádření Zelenského, jak je to skvělé, ke dní Ukrajiny a boje a tak dále, bojujeme za lid. Za jaký lid? Kurňa, z 41 milionů to kleslo na 22 milionů. A ty miliony Ukrajinců, které padly na frontě nebo odešli na západ a tak dále, za ně Zelenský nebojuje? Nebo to je šmejt a odpad, který si Zelenský nemusí starat o to? A když si vezmete jenom skutečnost, že dobrá, vezmeme ten spodní odhad, 1,5 milionu padlých, vždy to je šílené a nikdo se nad tím nepozastavuje. A právě proto, kdyby byly volby, tak by skutečně smetli celou kliku kolem Zelenského, protože ta korupce už je šílená, ale taky je šílená další věc. A co je pro mě záhada? Vidíte, co dělají ti pracovníci TCCE? No a pro mě je záhada, proč se ti lidi nevzbouří. Protože odvlékají každého jednotlivě. Ale přece ti lidé musí vědět, že dnes vemou souseda, zítra vemou mě. A to je, když přišli fašisté pro komunisty, neprotestoval jsem. Když přišli pro demokraty, neprotestoval jsem. Když přišli pro katolíky, neprotestoval jsem. A až přišli pro mě, už nebyl nikdo, kdo by protestoval. Takže položíte si otázku, jak je možné, že skutečně na té Ukrajině to takhle funguje. A další věc paradoxní, viděl jsem materiály, které říkají, že 3 miliony ukrajinských mužů zmizeli z evidence. Nejsou v evidenci ani TCC, ani vojenských odvodových zpráv, nejsou ani v evidenci ministerstva financí, ani daní, ani nič. Dělají všechno za cash, jsou někde ztracení na ukrajinském území, ale pro jistotu Zelenský o nich nemluví. A hned máte jeden obrovský zdroj pro potenciální odvody TCC. A tam máte množství paradoxů. No a teď největší paradox, nové ministerské předseda anglické Burnham, první hrdinsky přijel do Kyjeva a předseda radě ochotných, který budou ochotně pomáhat Ukrajině, protože Ukrajina bojuje za demokracii a za Evropu. A tenhle ten nesmysl bude pronášet vrchní představitel Anglie a ještě se bude tvářit, jak přednáší politické poselství. No, víte, to je... Proč neřeší to, co se děje ve Velké Británii? Proč neřeší to, že dnes v několika městech již muezín vyzývá k modlení pětkrát denně v Bílé Anglii? To neřeší. A tohoto pána se třeba zeptat, A co ty statisíce znásilněných anglických dívek a podobně, to taky nebude řešit? Podobně jako předcházející ministerské předseda? A bude se tvářit, že vlastně migranti mají všechna práva a rodilí Angličané nemají žádná práva? Rozumíte, to je přece vrchol drzosti, který je třeba vmést těmhletěm lidem do tváře, aby si uvědomili, že jsou zvoleni jako služebníci lidu, ne služebníci lidu, proto byli zvoleni. Jenomže dnes začínám nabývat dojmu, že slovo volby vzniklo od slova vůl by zvolil nejhorší možné řešení. No a už vidím, jak demokraté úplně pění jako kofola, jenomže bohužel tenhle ten svět, když si nebude říkat pravdu o skutečném stavu, tak se z toho marazmu nikdy nedostane a jednoduše se v tom marazmu utopí.
0: No, pane profesore, a nejde elitám právě o to, že samozřejmě vrchol všeho tady máme individualismus, protože individualisté nikdy nebudou účinně spolupracovat prostě, nebo je rozštěpím na nějakých kvazi tématech. Není právě i to, že někteří úspěšně tvrdí, že například to, že se v Americe nezbuřili lidi proti pánům, proti oligarchům tolika let, je zapříčeno tím, že je tam rasová válka, kdy vlastně oni směřují jednotlivý etnika, dneska už teda jednotlivý entity, to řeknu na základě třeba LGBT, proti sobě, kdy evidentně protěžují jednu entitu vůči druhý, aby vznikla ta nenávist a pak prostě ať se do sebe pustí a je to téma a tohleto a ten může za to, můj soused může za to, že mi není dobře nebo že nevydělávám tolik, co třeba moji prarodiče nebo rodiče, který z jednoho platu mohli pořídit auto, barák na hypotéku, všecko, že jo, v Americe prostě 50. na začátku ještě do konce 60. let vlastně to fungovalo. A pak prostě přišly tyhle ty změny a škrtějí nás všude, jako evidentně, jako ekonomicky, jako lid obecný. Rok od roku si vlastně za ty naše vydělané peníze v práci můžeme koupit míň a míň. A to, že je to postupný, tak nás jako tu žábu vaří postupně, jo, ale v té Americe už to je vidět, jako kam to směřuje, kde, jo, že spíte v krabicích někde na ulici, anebo teda spousta lidí žije v autě, protože prostě si nemůže koupit nebo pronajmout byt a podobně, že ty otázky, jako tyhle ty ekonomický, ekonomicko-sociální, už jsou tak jako palčivý, že a třeba i pro ty Angličany neřešitelný, že to prostě no, jakoby hodili proti sobě. Jako
1: ty... V Minneapolis skutečně máte pětkrát do dne muezíny, který vyzývají k modlitbě, to je první věc. Jeden nejmenovaný významný americký psycholog to nazval takovým, teď promiňte za ten výraz, zuřivost neschopných. A kdysi se přece základem staly vzory schopných lidí, kteří splnili si americké sen a vybudovali si z čističe vod, se stal milionářem. Dneska tyhle ty lidi nejsou vzorem. Dneska je vzorem etnická příslušnost, nebo čím větší hloupost a podobně. A víte, to pak vede další věci. Influencer vydělává miliony. A co dělá ten influencer? Propaguje různé názory a různé tovary a různé služby. A tohle to lidi platí? Platí svým zájmem, svými penězi a vším ostatním? A kde je otázka snahy o poznání, lidskost, humanitu, spolupráci a podobně? No a když si tohle to vezmete, tak potom platí to známé divide impera rímské, to znamená rozdíl a panuj, takže ano, máte pravdu. Pošlo o jednotlivé skupiny mladých proti starým, původně obyvatelstvu či migrantům a podobně, pustvou je proti sobě a elity můžou dělat, co chtějí. No a že si můžete koupit stále méně a méně, vždy to je Švábova téze. Nic nebudete vlastnit, všechno si pronajmete a budete šťastní. No, jenom na ten pronájem budete potřebovat nějaké peníze. No, tak vám dám nepodmíněný příjem. No, to je krásný koloběh. Já vám dám nepodmíněný příjem, ale vy za ten nepodmíněný příjem koupíte tovary, které jsem vám nachystal. A vrátíte mi ty peníze. A možná cynik prohlásí, že to je skutečná cirkulární ekonomika. No a víte, pak si položíte takovou drobnou otázku. Já léta mluvím o tom, že Evropská unie přijela směrnice, podle kterých, rozumně, měly by se v Evropské unii vyrábět pouze výrobky, které jsou kvalitní, funkční, 8 až 10 let, opravitelné a tak dále. Tím ušetříme surový, znížíme odpad, zabezpečíme funkčnost, smysluplnost půjčování peněz a podobně. Směrnice platí roky. Baráte nějak ve výrobcích a službách kolem sebe? A nebo směrnice, která je i rozumná, zůstane nerealizována. Podobně jako směrnice obojí proti transfer pricing, i když to pro Evropu znamená ztrátu 4 až 5 bilionů euro ročně. No ale kdo by se odvážil sáhnout na národní korporace, které jsou přece klíčové? Jako kdybyste zapomněli, že samotný MMF varoval před obrovskou rolí nadnárodních korporací. No a tak se dostáváte jako v kruhu zpátky k počátku, ne tomu počátku z toho známého sci-fi seriálu. A i když to učení o počátku z toho seriálu Atlantida v mnohem připomíná dnešní liberalismus a woke a podobně. No a tohle to všechno pak vytváří takový zajímavý zvláštní dojem. Svět se zbláznil. No, problém je v tom, že to není dojem, ale realita.
0: No, jsme u toho a díváme se z první řady a zase, že jo, ty sociální média nebo tyhle ty internetové můžeme jako nůž využít k tomu, že se s tím namažeme chleba nebo nakrájíme maso. A nebo prostě s tím spácháme zločin. Já doufám, přátelé, že vy všichni, kteří se díváte, tak žádný zločin nepácháte, ale právě máte informace dopředu. Díky za těch 1085 lajků, za to vám moc děkuju, to jste úplně skvělý. A díky za vaši podporu, za to, že jste s náma. A další otázka, Jan se ptá, dobrý večer, pane profesore. Nová vakcína proti melanomu bude taky mRNA jako ta proti covidu? Hodně se teď o tom mluví, tak jestli máte nějaké informace?
1: Všechny vakcíny, které se vyrábějí poslední dva roky, jsou pomocí technologie mRNA. Všechny. I vakcíny proti osýpkám, i všemu ostatnímu. Nezapomeňte na to. I ta vakcína proti tetanu je dělaná technologií mRNA. Bohužel. Jednoduchá odpověď.
0: No, bohužel je to ten trend. Na druhou stranu právě třeba pan profesor Turánek, že jo, jeden, který světová kapacita právě ve výrobě nebo ve výzkumu mRNA varuje, kde může právě proti těm rizikům, který tam s tím jsou spojený. Bohužel trendy jsou daný. Zatím teda moc úspěchu s tím varováním asi nemá, protože biznis je biznis, že? A vůbec, sledujete třeba vůbec tu kauzu okolo Fauciho a tak?
1: Samozřejmě, tak když 111 krát se odvolá na pátý dodatek ústavy a zároveň ústavní právníci řeknou, že díky amnestii od Bidena se nemusí obávat žádného trestního právního postihu, takže musí odpovídat, tak i když ty kongresmeni požadovali odpovědi, neodvolali se na tuhle tu druhou stránku právního výkladu. A jednoduše to skončilo s tím, že 111 krát odpověděl, odvolávám se na pátý dodatek ústavy. Druhá věc, všimněte si, že všechny ty soudy zatím stále, odsouzení Gatese a dalších propagátorů Big Pharmy a podobně, stále je to takové zvláštní právní nuancu. No a konec konců, jestliže rakovinou neodpovědnosti a korupce jsou napadeny státní orgány, tak myslíte si, že soudní branže je imunní voči těmhle těm ideologickým rozsudkům? Podívejte se na rozsudky českých soudů. Podívejte se jenom na rozhodnutí ústavního soudu v tom sporu mezi prezidentem a vládou. Tam máte odpověď, že to, co mělo být nezávislé, objektivní a skutečně ta socha se zavázanými očima měla zvažovat pravdu a lež, tak dneska se mluví o soudní mafii, o tom, jak je řízena politickými elitami a podobně. Čili tohleto všechno ukazuje velmi jasně, že i to, řekněme, odškodnění obětí se zatím podařilo v výjimečných případech. Ale zatím důsledné rozkrytí a přijmutí odpovědnosti za všechno, co se za covidu událo, se neuskutečnilo v podstatě nikde. Bohužel. Právě to je důkazem toho, jak je nejenom Big Pharma silná, ale jak je i politický systém prolezlej korupcí a úplatkáření. Bohužel.
0: No je to tak, no, ruka ruku myje a je to úplně šílený. Tak uvidíme.
1: Znáte tu říkanku, ruka ruku myje a blbec se směje.
0: Tak uvidíme, snad to nebude. Snad jako se ty věci nějakým způsobem... Tady je zajímavá otázka další. Ty klimatické změny jsou podle mě velmi podporované uměle. Co si o tom myslíte? Vlastně, když se na to podíváme z tohohle hlediska, že například v České republice shodou náhod teda, že jo, z Německa Greenpeace tady a další tyhle ty pak naočkovali ty děti země a podobně a vůbec udělali celou lobby, která byla na ministerstvu, stále je teda samozřejmě, na ministerstvu životního prostředí, který bojovali za zničení vlastně lesů právě na Šumavě tím, že se nebude zasahovat proti kůrovci a z té Šumavy se ten kůrovec potom přesunul různými cestami, ať to bylo kamionem nebo větrem a tak dál po celé republice a způsobilo to miliardový škody, opravdu gigantický. Na druhou stranu konkrétní firmy, které se zabývají těžařstvím, tak na tom vydělali velký prachy relativně rychle. A tak jestli náhodou už dopředu nebyly právě motivace takhle jako uškodit, že jo, nějakému konkurentovi, sousedovi, prostě těm, řekněme, zemím v postavení kolonií. Teď, když to vidíme s těma větrákama, prostě všechny argumenty logický vyznívají v to, že větrná energie je k nám k ničemu, že nám to tady fungovat nebude, že účinnost je 17%, ale zničí nám to krajinu, zničí nám to zdraví, zlikviduje i ceny nemovitostí, udělá nám to problém v přenosové soustavě, ale vzít to prostě musíme, jak se tvrdí tady, jo, protože údajně teda firmy jako Siemens a další už mají na skladě 1400 kousků a oni to na západě nějak nechtějí a tak se to má uplacírovat tady. Tak není to teda tak, že nám někdo opravdu jako záměrně škodí?
1: První věc je, že skutečně geoinženýrství se uskutečňuje desítky let. Od toho, že například se osévaly mraky, aby proběhla paráda na Červeném náměstí bez deště, to je známo dávno. Druhá věc je, že dnes například už začínají spory, protože některé země se snaží vyvolat umělý déšť, ale jiné země žalují, protože mají pocit, že přichází o přirozený déšť. Třetí věc. Objevily se informace, že Američané mají dva harpy, jeden je v Austrálii, v Adelaide, druhý je na plavoucí plošině a přesouvají ho k Arktickému oceánu. Rusové mají dva harpy, dokonce Velká Británie má mít jeden harp a podobně. Nezdá se vám, že někdy je to taková clona, paraván, který má zakrýt skutečnost, že my stále nerozumíme planetě Země. Nerozumíme cyklování geologických, hydrologických, glaciálních a jiných procesů. Nechceme připustit, že planeta žije ve svém vlastním režimu a způsobem, který nesouvisí s člověkem. Protože všimněte si, náboženství prohlašuje, že příroda je tady proto, aby sloužila člověku. je to skutečně tak? A nebo je to prostě skutečnost, že ta příroda tady vždycky existovala a člověk, když se naučil chápat přírodu, tak mohl s ní součinit a žít. Když se stavil proti přírodě, tak mu to příroda vrátila děsivým způsobem. No a máte tady několik zajímavých věcí. Pamatujete si na ten cirkus okolo ozonové díry, freonů, které se uvolňovaly, změny chladicích směsí v lednicích a podobně. No a najednou zjišťujeme, že ta ozonová díra žije vlastním způsobem, vlastním životem. Chvíli se zvětší, chvíli se zmenší, pak je minimální, ale vůbec jak si asi nečetla všechna uznesení OSN o obmezení chladiva, freonu a podobně. Najednou zjišťujeme, a to si nechceme přiznat, že se objevují fenomény, o kterých jsme nevěděli, jako jsou hlubokomorské oceánské řeky nebo atmosférické, vysoké atmosférické řeky a podobně. Najednou si nedokážeme vysvětlit, jak může teplá voda z grónských ledovců téct po mořském dně, nad ní je studená voda a o 40 let dorazí k americkému pobřeží a zvýší teplotu 12 až 15 stupňů. Víte, my bychom si měli uvědomit, že ta příroda má své zákonitosti, má svá pravidla, že jednotlivé procesy mají své cyklické jevy, že nejenom ten Ringwood těch 12 000 let, ale jsou tady další geologické jiné jevy. Teď například nejnovější objev pod kůrou se nachází speciální vrstva se speciální viskozitou a vlastnostmi, které jsme vůbec neznali a které umožňují driftování kontinentálních desek. Například kontinentální deska na dně Atlantiku amerického pobřeží se nezasouvá pod americkou kontinentální desku, ale láme se a drobí. Vede to k výrazné aktivaci podmořských vulkánů a k dalším sesuvům sedimentu na mořském dně. Čili, kdybychom přiznali tezi, jak málo ve skutečnosti víme a chápeme o fungování Země, tak by to byl nejenom trapas po vědecké kruhy, ale bylo by to úplně šílené přiznání skutečnosti, že jsme závislí na přírodě na planetě. No ale když prohlásíte, že je to harp, který způsobuje zemětřesení a teploty a bouřky a tajfuny a tak dále, tak je to přijatelné, protože to způsobuje člověk. Je to sice svinstvo, ale je to pochopitelné, protože to způsobil člověk. Ale kdybyste si přiznali, že ty gigantické obří vlny na oceánech o výšci 60 až 100 metrů vůbec nechápeme, jakým systémem vznikají a jak se pohybují především Tichým a Indickým oceánem, tak kde by byla věda, která má přece znát a vyložit všechno, co je kolem nás, aby to bylo zřejmé, pochopitelné a podobně. A víte, tu se dostáváte k další otázce. Vy jste mluvil o vakcínách. Ale věda přece tvrdila, že ty vakcíny proti covidu jsou bezpečné, skvělé, nemají žádné stopové částice, nemají žádnou kontaminaci nežádoucích plazmidů a podobně. Věda to prohlásila a na vědu se odvolávali pan Fauci. A najednou zjišťujete, že ta věda byla úplatná, že se nechala zdeformovat, že hlásala lži, selektivně upravovala studie a podobně. Víte, vtip je v tom, že i velká část vědy se stala závislá na grantech. Jedna malá ukázka. I v rámci Akademie českých výzkumných programů se omezuje státní pomoc těmto výzkumným programům s tvrzením. No, snažte se získat evropské granty. A já se vás zeptám. Ty evropské granty jsou vypsány proto, aby bylo v Čechách lépe, aby se lépe vyvíjela příroda, abyste se měli skvěle. A nebo jsou vypsány proto, aby podporovali klíčové transnacionální korporace, které řídí a ovlivňují přes lobismus Brusel. Jednoduchá otázka. A když si tohleto všechno vemete do komplexu, tak pak si odpovíte na to, proč vědečtí odborníci dokládali, jak covidové vakcíny jsou bezpečné a skvělé. A dnes bez kůže na tváři prohlasují, že oni přece za nic nemohou. Tak kurně byly to přece věci. No a o tom, jak je silná ta lobby, tak svědčí to, že paní Pekové vzali znalecký certifikát. A kdo to požadoval? Poslanec Slovenskej národní rady pan Salaj, který prohlásil, že je to konspirátorka, nemá právo na znalostný certifikát. Tak kurňa, tenhle ten člověk, který prohlasoval, že čo nejvíce lidí musíme povinně očkovat a vakcíny jsou bezpečné a skvělé, a tenhle ten člověk si klidně dovolí požadovat a české soudy to klidně udělají. A máte odpověď.
0: No, je to tak, bohužel. Pojďme dál. Ladislav Kováč se ptá, třeba z tohoto chaosu utíct za antarktický kruh, který nás obklopuje, a za ním jsou další kontinenty, sám Richard Baird, o tom hovořil, když objevil Malou Ameriku. Tu jsme u závratí, kde se s námi hrají. Tak co s tímhle? Jak, je to, jak jsme na to?
1: Já to no, tak poprvé do Antarktidy se nedostanete, protože jednak je rozparcelována mezi vybrané země a ty zakazují vstup, kromě vybraných vědeckých výzkumných projektů. Kdybyste chtěli utéct do Arktidy, tak je problém, protože výbor 8 rozdělil Antarktidu na jednotlivá pásma ve vazbě na pobřeží a příslušnost a vody a podobně. No, problém je v tom, že vlastně nemáte kam utéct. No, kdybyste chtěl utéct na Kapverdy, tak je to skvělé, je to ráj, ovšem mají problém s vodou. Takže kdybyste vyřadili ocelovací zařízení, máte problém s vodou. No a v skutečnosti, proč chcete utíkat? Kam chcete utíkat? Vždyť tady jste doma, tak se máte postavit té svoloči, která způsobuje všechny tyhle ty škody kolem. Neutíkat, ale postavit se a tvrdě s nimi bojovat. To je jediné řešení. Útěk nic nevyřeší. Ten systém vás stejně dostihne dříve nebo později, kam byste utekli. Ale vtip je v tom, že skutečně tahle ta politická svoloč a to, že dělají, co jim my dovolíme, protože neprotestujeme, nepostavíme se proti tomu, tak skutečně to pak vede k tomu, že svět je takový, jaký je. No a když si necháme vymývat mozky těmi mainstreamovými médií a klidně budeme přijímat narrativy, které jsou lží a podvodem, ale budeme se tvářit, že to je pravda, no tak pak skutečně nemusíte zvažovat, kam utéct. A pak to znamená jediné. Musíte se postavit za sebe, za své děti a postavit se proti všemu tomu svinstvu, které na vás válí. A to je ten nejsprávnější útěk. Ale útěk ne od zodpovědnosti, útěk k zodpovědnosti každého z nás. A vy myslíte si, že bych neměl úplně pohodlný život, kdybych se na všechno vykašlal, nebych s panem Burešem se nesnažil poskytovat informace a všechno ostatní? Jo, měl bych pohodlný, skvělý život. Ale svědomí mi nedá alespoň těm lidem dávat informace. I když jsem už vystřízlivěl a uvědomuji se, že velká část těch lidí si informace vyslyší, ale dále nedělá nic. Je to volba každého z nás. Ne útěk, ale zodpovědnost každého z nás.
0: Máte pravdu, pane profesore, že tím, že vy tady nám dáte ty informace, tak pak už nikdo z nás nemůže tvrdit, že nevěděl, že netušil, která by je a tak dál, ale prostě máme tu informační výhodu a někdo říkal, znalosti znamenají moc.
1: Ano, přesně tak.
0: A to si myslím, že je velká výhoda, protože my, kteří vás tady posloucháme a sledujeme, tak máme informace v předstihu. A můžeme se podle toho zařídit. nebo minimalizovat zbytečné ztráty. Jo, ale ten, kdo třeba například, to vysvětlím na úplně takový triviální věci, 11. září, kdy si spadly nějaký baráky, dvouma letadlama tři schodili a byli tam lidé, kteří shodou náhod zrovna ten den nepřišli do práce, byť tam 20 let chodili vždycky a po každý tam byla nějaká výmluva, proč to neklaplo, ale...
1: Náhoda.
0: Evidentně někdo věděl víc, než věděli ty ostatní. A já jsem moc rád, že díky vašim tady pořadům a vašim informacím jsme to my, který víme víc. A který máme větší přehled, dokážeme to analyzovat z většího, řekněme, z větší šířky pohledu a vy nám ukazujete prostě nový teze, jak ještě jinak se na ty věci podívat a tak. A to je strašně důležitý, protože jinak, když... To je, ale vy jste to taky zmiňoval. Ten fenomén té specializace, protože já vám můžu říct třeba příklad tady od našich známých, když byly tady prezidentské volby, že jo, Babiš versus Pavel, nebo Petr, no to je jedno. A tak jsme nějak přišla řeč, jsme se to viděli, byli jsme na kafi a koho jste volili a oni, my jsme řekli, že tenkrát vlastně, že Babiše a oni, že Pavla. A já a tak jsem se byl udiveně jako proč? A oni, no protože má hezký fousy. Jo, nebo že dobře vypadal, jo. A já jsem úplně byl zděšený. A ten kluk říká, no jako nediv se, já dělám na sebe zedníka, dřu tady od rána do večera, prostě já nemám čas sledovat zprávy a tohleto, jo. A tak mi prostě tady moje milá řekla, hele, jo, tady ten vypadá líp, prostě a tohle. A tak to prostě jakoby vyřešil. Jo. A říká, já nemám čas se tím zabývat, prostě musím uživit rodinu, děti a tak dále, jo. Maká na sebe. A já v tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně jo, že je spousta lidí, že díky tomu, jak jsme všichni v tom krysím závodě, jak se říká, jo, jak běháme v tom kolečku, aby jsme uživili sebe, rodinu a aby po nás něco zbylo a tak dále. A teď to ne, jako pokud možno nesežrala inflace dřív, než z toho něco bude. A tak vlastně nemáme moc jako energie sledovat ty věci v detailu, přemýšlet právě kriticky, zvažovat alternativy atd. A to je vaše parketa a úplně úžasná práce, kterou děláte pro svět a společnost a pro nás, pro všechny. A za to vám chci poděkovat, pane profesore.
1: Děkuji velice pěkně, máte absolutní pravdu, jenomže pak když se budu odvolávat na to, víte, já nemám čas, protože musím řešit tohleto, tohleto a tohleto. Pak ať se ten dotyčný nediví, že až mu to spadne na hlavu, až bude žít v tom digitálním koncentráku, tak už ani to, že si myslel, že bude živit svou rodinu, mu nebude platit. To je ten vtip. A právě na tom je to postaveno, aby většina lidí takzvaně neměla čas. Ale bohužel, musíme říct otevřeně, oni nemají chuť nad tím přemýšlet. Protože kdyby to znali, tak přichází ta velice nepříjemná odpovědnost. Jak jste to mohli dopustit? Vždyť jste to znali a vy jste nic neudělali a neměli jste vůbec žádnou zodpovědnost. Tak je lepší se tvářit, že tomu nerozumím, nevím, nechci. No a pak jako nemám žádnou zodpovědnost. Víte, to bylo tak, jak přírodní zákon. Přišla digitální éra a je to jak přírodní zákon. Že jo? A s přírodou se bojovat nedá. Jenomže tím zakrýváme vlastní neodpovědnost. A bohužel, tak jak tahle ta společnost ztratila ochotu k dialogu, tak taky ztratila jakoukoliv ochotu k odpovědnosti sebe za sebe, za svou rodinu, za stát, za společnost. No a když není odpovědnost, pak se systém rozpadá a hlavní moc získávají ti, kteří mají nejenom žádnou odpovědnost, ale kteří nemají žádné skrupule a ostré lokty. No a to je přesně to, co vidíme teď kolem sebe v Čechách, na Slovensku, v Evropě i ve světě. A bohužel, když tohleto si neuvědomíme, no tak pak to, co jsme říkali dnes, je ještě stále pěkná růžová pohádka oproti tomu, co přijde. A ten digitální koncentrák se pomalu spouští. Nezapomeňte, od podzimu tohoto roku se zkušebně zavádí digitální euro, digitální peněženka a digitální identita. Jo, zkušebně. Zatím to bude souběžné s normálním eurem a s normální korunou. Až když nějakému magorovi přepne a řekne si, no a teď to bude povinné a jenom, pak už bude pozdě. A právě proto ty informace mají tak obrovskou sílu a moc a právě proto se kritického myšlení a objektivního svázání informací děsí všechny tyhle ty elity. Protože když z vás mají na lopatě, tak mají na lopatě právě, protože nechápete celý mechanismus, tu architekturu souvislostí, která řídí svět kolem vás.
0: Přátelé, a proto, abyste pochopili a měli jasno v architektuře souvislostí, tak vám doporučím 3 tituly s panem profesorem Staňkem. Podivná odyseja života, ta je tady, dilema civilizací a digitální svět a lidské tělo. To všechno si můžete pořídit právě přímo na petrbudeštv.cz, tam kliknete na internetový obchod, na e-shop a kromě spousta dalších titulů, který tady vidíte, ať je to od Lupo Anety nebo dalších našich Jiří Jaroš Nikely a tady Jaroslav Doubrava a další, máte tady tyhle ty důležitý tituly, který vlastně vám pomůžou se zorientovat, takže to využijte. Mnozí jste tak učinili už. A pane profesore, dneska asi poslední téze, téma.
1: Ano.
0: Tady Karel se ptá, mluvilo se tu někdy konkrétně o takzvaném Kalergiho plánu, na kterém stojí základní kámen Evropské unie, který je samozřejmě zcela zřejmě smyšlený, jako všechno, o čem se tu mluví v uvozovkách, tak jak je to vlastně, protože dávají se, že jo, i ceny, Mutti Merkel získala, že jo, Kalergiho cenu za příspěvek evropské integraci, či co, a tak dál, tak jak je to s tím Kalergiho plánem a tou výměnou, nebo s tou výměnou populace, nebo jak to vlastně...
1: Je to prosté. Abyste ovládli Evropu, nebo případně ji zničili, potřebujete odstranit národní státy. Takže rozvinete Evropskou unii, která potichu, Evropská komise, si urvává stále větší a větší díl národních kompetencí. Po druhé, abyste udělali výměnu obyvatelstva, tak musíte vytvořit jednotnou soustavu řízené imigrace. Tak, aby se jednotlivé země nemohly vymezit a nemohly odmítnout imigraci a podobně, což je přesně to, co se dělo v západních 15 členských zemích a teď se to snaží přes migračný pád prosadit i ve střední Evropě. Třetí věc, v podstatě výměna bílého obyvatelstva za jiné obyvatelstvo nebo smíšené obyvatelstvo má umožnit, aby v podstatě kverulanti a přemýšlející a zvídaví a podobně vymizeli. Což je další věc. A kromě jiného musíte si uvědomit jednu základní věc. Kdo zabezpečuje sociální dávky a všechnu tu starostlivost o imigranty? Ty neziskovky? Ty neziskovky dostávají peníze z evropského rozpočtu. To je třeba říct otevřeně. No a jelikož někteří lidé v těch neziskovkách na tom vydělávají horentní sumy, tak mají i vlastní ekonomické zájem na té obrovské imigraci. A vy jste zapomněli všichni na schválenou středomorskou iniciativu, schválenou minulý rok, která předpokládá, že v příštích třech letech Evropa přijme 15 milionů imigrantů ze severní Afriky? Nebo si opravdu myslíte, že multikulturalismus povede k promíšení pozitivních črt jednotlivých civilizačních skupin a vytvoří novou, vyšší kvalitu života? Vám nestačí to, co vidíte v Anglii, Francii, Německu, Holandsku, Belgicku, Dánsku, Rakousku? Žádné míšení nedochází. Dochází k postupnému přebírání původního obyvatelstva, řekněme, jinou nekompatibilní skupinou. A tohleto všechno, všechny ty statistiky šílené v Německu, kdy máte každý den minimálně 80 útoků noží tvořených migranty, tak na to budou SPD v Čechách soudit kvůli tomu plakátu, ale neuvědomují si, že ten plakát je v podstatě stělesněním, odrazem reality. A znova jste u té soudcovské mafie, znova jste u toho, jak liberální debilismus prorostl řídícími strukturami státu a jak společnost je paralyzována z hlediska odporu voči těmhletěm stupiním Kalergiho plánu. No a to, že Merkelová dostala Kalergio Meneri, to znamená, je to varování, protože tahle ta osoba velice intenzivně realizovala migračnou část. No a tohle to všechno pak vede k jedinému poznání. Abyste Evropu zničili, protože cílem Kalergio plánu není vytvořit prosperující Evropu, ale zničit Evropu. No tak si pak položte otázku, ve kterých dokumentech je vzpomínáno zničení Evropy a Edonu. A máte odpověď.
0: Děkuji vám, pane profesore, za tuhle otázku. Děkuji za celý pořád, uteklo to jako voda. A co...
1: I když je jí málo.
0: Ano, uteklo to jako málo vody. Co říct si závěrem?
1: No, šetřete vodou, uvědomte si, že voda je nejvzácnější tekutina nejenom na Zemi. Paradoxně, molekuly vody jsou jedny z nejvýznamnějších rozšířených fenoménů v vesmíru. Ale na voda z hlediska planety platí zajímavá zákonitost. Množství vody je konstantní, ale rozhoduje struktura skupenství. A právě proto, když voda je zdrojem života, zpracujeme alebo dělejme s ní tak, jako se zdrojem života. Neplýtvejme, važme, užívejme, ale řekněme si jasně, bez vody život není. A stačí tohleto jako poselství, protože skutečně ta voda je nejlepší životodárná tekutina kolem nás.
0: Děkuju, pane profesore. Já jsem si teďka vzpomněl, my jsme si kdysi řekli, že na závěr bychom mohli dát někdy nějaký bláznivý vtip, aby jsme to odlehčili. A já jsem si vzpomněl na jeden. Vy jste tady zmiňoval toho pána Billa Gatese. A už je po desátý, já to řeknu. Nevím, jestli ho znáte. Bill Gates je ve veřejném domě a když s ním ta paní, ta prostitutka skončí...
1: Jo, znám, ano. Zná, protože děkovala panu Gatesovi, protože ví, co je to soft, že?
0: A Majkr.
1: A malej.
0: Ano, podle čeho vznikl název Microsoft. Tak,
1: ano.
0: Přátelé, tak toč další zaručená informace k Billu Gatesovi. A tak dneska odlehčeně dokončíme. Díky vám všem za pozornost, děkujeme za vaše lajky, za vaši podporu, za příspěvky, za to, že budete šířit tohle video dál. Prosím vás, posílejte linky i třeba řetězovými maily, protože je důležitý, aby informace byly, ať prostě lidi mají informace. Dali jste 1333 nikoli stříbrných stříkaček, ale lajků, což je krásný. A já se s váma loučím zítra v 6 hodin. Vítě Bilmarier, 8 Skaldoviny, Pepa Skála ve středu v 8. A vůbec budete koukat, co tady všechno na vás ještě máme připravený, hromady natočeného materiálu z příčov a to, za tož vám taky děkuju, že jste udělali úžasnou atmosféru, že vás tam bylo takový množství a opravdu nádhera. Přátelé, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se vyvodí věci.
1: Pokoj a pohodu, daleko od záchodu, žádné starosti, samé radosti a ať vám vždy voda stačí.

Tak vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři. Po roce jsme opět v Příčovech. Před chvílí jsme prodělali nádhernou mši tady v zámecké kapli a teď se vrháme do víru událostí. Chceme vám z toho prostě něco přinést všem, kteří jste nemohli se sem z jakýchkoliv důvodů dostat. Je to tady, zdá se, letos ještě živější než loni a právě před chvílí nám tady z pódia promluvil nečekaně, abych tak řekl, předseda parlamentu. Představte si, předseda parlamentu v Příčovech. Neskutečná věc. Takže pojďme se podívat, co se tady vlastně děje a na závěr se ještě jednou uvidíme.

0: po roce zase v Příčovech, jak to tady vidíte, je to, jak to na vás působí?
1: Samozřejmě je to pohlazení duše, protože po všech těch darebácích, které slyšíme kolem sebe a vidíme kolem sebe, se tady člověk setká s lidmi, kteří

0: řeknou, že nejsme na stejné lodi a spojuje nás slovanství a to je to, co mě těší na tom asi nejvíc.
1: Jsme tu v nějaké bublině jenom, nebo...
2: Musíme se vrátit k starým osvědčeným křesťanským tradicím a začít chápat to, co liberalismus, ne v tom smyslu bruselských komisařů, prostě z Ruska, ze Spojených států, z Číny se šíří prudká modernizace světa ve smyslu technologickém, ale návrat k morálním, ke kořenům evropské morálky minulého století.

0: Ptám se, odkud jste přijela?
1: Z Prahy.
0: A proč se mězíte?
1: Jsem tady třetím rokem, protože patřím mezi vlastence, pokračuji ve svojí rodině. Můj tatínek byl vlastenec a sdílím vlastně myšlenky, které jsou tu prezentovány.
0: Výborně, a vy tady jezdíte opakovaně, nebo?
2: Jsem tady podruhé, byl jsem tady předloni, když nám vypli tenkrát to sabotáží, tu elektriku, a byl tady Jarek Nohavice, tak to bylo výborný, no.
0: Proč sem jezdíte, nabíjí vás to,
1: no,
0: nebo?
1: Ze Svatopluku sem jezdím, protože Svatopluk se taky toho zúčastní a ráda přijdu mezi lidi, kteří mají podobné smýšlení, no.
0: Jasně, jasně. Vy říkáte, že jste byl dlouho v Austrálii.
3: Dlouho v Austrálii, teď
0: kolik?
3: Asi 30 let.
0: 30 let.
3: Od 88. basically.
0: Jo. A teď jste zpátky.
3: Teď jsem zpátky. Slyšíte, že mám moravský dialekt, ale žiju v jižních Čechách, v Novohradských horách.
0: Aha. A proč jste se vrátil?
3: Protože mě z toho LGBTQ a z té politické korektnosti tam začalo být úplně špatně.
0: Nejste první Australan český, který nám to říká, ale ne všichni se vrátí. A když to teda srovnáváte, tu realitu tam a tady teďkon v tomto ohledu, jak to vypadá?
3: Já tam mám 3 dospělé děti. A teď mě posílali zprávu, ukazovali mi ten vynález, který čte ty telefony, které jako v Novým Jižním Walesu budou jako chcou ho ustanovit zákonem, že je to normální, že vás policie zastaví, požádá o vás váš mobilní telefon, strčí ho zo zařízení, který bylo vymyšlený v Izraeli, a úplně vám vytáhne všechny data, úplně ten telefon okopíruje, úplně přesně tak, jak ho máte vy. Ví úplně všechno o vás.
0: Takže to ještě tady úplně takhle není?
3: Není,
0: ale, to
3: ale ta Evropská unie tam míří, že jo, milovými kroky.
0: Proč jste přijel do Příčel?
3: Protože mě zajímá, jak se ty malé roztříštěné vlastenecké strany budou amalgamizovat do sebe nějak. Já pořád tady hledám nějakého maltaře, kdo bude dělat tu maltu a ty různý cihle spojovat v tu hráz, v tu zeď, která zastaví tu blbost. Jo. Protože to, co přichází ze západu, tak jak kdysi jsme obdivovali, to je z Německa, to je odsaď, to je z Anglie. Dneska už je to úplně jinak. Jasně.

0: Myslíte, že se podaří aspoň některé věci SPD prosadit, nebo je to marný sen?
1: Tak SPD funguje minimálně jako korektiv ve vládě, proto my jsme rádi, že můžeme alespoň věci navigovat způsobem, že situaci nezhoršují, ale pokud situaci obyvatel nezlepší, tak alespoň, že nedochází k takové té postupné erozi státních struktur a rozlézání progresivistických a nepřátelských struktur.
2: Na místě činu,
0: jak to tedy hodnotíte letos?
2: Velmi, velmi pozitivně, protože poprvé jsme tady, ne, když to řeknu v úvozovkách, jako dezoláti, ale jako podporovatelé částeční, byť kritičtí nové vlády, tak strašně nabíjí to setkávání s lidma. Jo? Tady už jsem oslovoval desítky rozhovorů, někteří jsou pozitivní, jiní kritičtí, a co vždycky si cením, že se dá mluvit tady na rovinu. I o tom, co třeba děláme špatně, co lidem vadí, je to několik věcí, jasně, že bychom měli být důraznější a otevřenější v komunikaci, někomu vadí větrníky, někomu stavební zákon, tak se snažíme vysvětlovat. A je to zase o krok dál, i to, že poprvé jsme tady, jasně, jako lidi, kteří do toho můžou trošku víc mluvit, co se v naší zemi děje. Je to jenom na nás.
0: Křičovi jsou právě ve fázi velkého výbuchu, abych tak řekl. Prostě jede to tu naplno. My se ještě chceme pobavit se spoustou lidí. Chceme se zeptat také na něco tady Tomia Okamury. Uvidíme, jestli se k němu dostaneme, ale rozhodně nás zajímají ze všeho nejvíc názory těch, kteří se přijeli ze všech možných koutů. Tak pojďme do toho davu. Proč sem jedete?
3: No, protože mi není lhostejný to, v čem žijem. S velkou nelibostí sleduji dění v Evropě a ve světě. A skutečně ta případná hrozící válka, to je obrovský strašák.
0: A vy si myslíte, bude nebo nebude?
3: Já věřím, to riziko je značné, ale věřím, že nakonec ty odpovědní zasednou k jednomu stolu a budou muset ten svět uvést do nějakého smysluplného stavu.
0: Kéžby, bude nebo nebude válka?
4: Já se modlím, aby nebyla. Jak řekla Martina Kociánová, ta síla té myšlenky je obrovská. Já v mých modlitbách děkuju za to, že válka není a že nebude.
0: Marku, šéfredaktore, ahoj. Myslíš si, že to skončí mírem nebo válkou?
5: No, já bych si přál samozřejmě, aby to skončilo mírem, ale ono i války končí nakonec mírem, že jo, takže...
0: To je teda, ale ještě jednou takhle uhneš a...
5: Já nevím, hele, já si přeju, aby skončilo to, ne to, ale aby skončilo to, co si říká Evropská unie, protože to, co chrlí, tak to už mi opravdu v mnoha směrech připomíná to, co jsme si prožili před listopadem 89. Věřím tomu, že to skončí nějakým krachem, že to nebude úplně jednoduché, ale válka to nebude, takže věřím, že to bude mírová cesta k lepšímu světu.
0: A je to bublina tady to, anebo je to nějaký trend?
6: Nejen váš osobní život, ale ve
7: to je otázka. Ale řekla bych bublina, ale sílící.
3: No, určitě, protože kdybychom naprosto rezignovali, tak proč sem i jezdíme, jo? Pokud by ta válka byla nevyhnutná. Je to riziko značné, ale věřím, že nakonec to dobře dopadne.
0: Ladíku, vy jste tady obvykle v Příčovech. Jak na vás ty letošní působějí?
8: Já tu nebyl teďka 2 roky, ale teď jsem po 4. mám pocit a pro mě to je vždycky velice příjemné setkání lidí, kteří mají radost z toho, že tady jsou a že se vidí navzájem. Je to taková takový příjemný den mezi přáteli.
1: Je to už tradiční akce, je to 8. ročník, jestli se nepletu. A soudě podle počtu účastníků je vidět, že spíše akce je na mírném vzestupu, než že by, jak někteří škarohlídové říkají, že by stagnovala nebo že by lidi o to ztráceli zájem. No a pak je přijde, že spousta lidí už to bere jako takovou tradiční součást svého roku.
0: Je to v něčem jiné nebo?
9: No tak dneska nám tu chybí jeden živočich a je ten čistší vzduch.
0: protože je to zvláštní letos v tom, že přeci jenom, když tady promluví předseda sněmovny, je to zvláštní. Takže jak se na to koukáte, stoupáme nebo klesáme?
9: Já to spíš hodnotím podle toho, jaká tady je atmosféra. Atmosféra je tady vždycky přátelská, takže v tomhle směru se to nemění. Lidi sem jezdí více méně ti samí, už tady za ty roky znám víc a víc lidí, ale to, že je to předseda sněmovny, samozřejmě je dobrá zpráva.
0: Jo, a je to nějaká bublina, nebo je to nějaký znak už něčeho, že se tady přeci jenom něco formuje vlasteneckého?
8: Ne, je to určitě bublina, každopádně, ale je to bublina vlastenců, kteří mají podobný styl přemýšlení, podobně se dívají na nejrůznější světové události a je to určitě bublina, protože ten, komu se nelíbí naše názory, tak to nechodí, ale to není náš problém, to Jasný. Je problém těch, kteří jsou trošku zblbnutí tou propagandou režimní a mainstreamovou.
0: Stoupáme nebo klesáme?
3: No, já bych řekl, že tak nějak jako pomaličku se to drží zatím na nějaký rovině, ale že by to bylo nějaký velký stoupání nebo velký klesání, mi nepřipadá.
0: Jo. Markéto, váš hlas slyší často posluchači stanice Hvězda, konečně vás vidí také.
10: Zdravím.
0: Jak vás to baví?
10: No velmi, velmi. Já samozřejmě mám s rozhlasem nějaké zkušenosti, ale stanice Hvězda mi přinesla úplně nové rozměry, novou dimenzi.
0: Aha, v čem?
10: Víte, já si teprve teď uvědomuji právě ty písničky, ty české písničky, jak jsme na nich vyrůstali, jednak mě to vrací v tom čase, tak nějak, když jsem slyšela ty první písničky, tak jsem měla pocit, že je ráno, někde doma hraje rádio a do mě bude, tak jdu do školy. Ano. To byl ten vlastně můj první pocit, když jsem si naladila stanici Hvězda. A potom, já se musím přiznat, že mám vlastně vůči této hudbě trochu dluh a musím to napravit. Mhm. Protože já jsem byla přesně ta generace, kdy nás tahle muzika vůbec nezajímala. My jsme furt měli naladěný to rádio Luxemburg.
0: Ano, ano.
10: A navíc já jsem vyrostla na takzvané klasické hudbě. A já teprve teď objevuji, jak kvalitní hudba to je. Od textů po umělce, jak jsou to skvělé zpěvačky. Takže pro mě to je skutečně úplně nový svět a jsem za to moc vděčná. Moc vám děkuju.
0: Jsou to ztráty a nálezy.
10: Ano.
0: Já prozradím všem, že vy budete jedním z moderátorů naší stanice Hvězda.
8: Dalibůh.
0: Dalibůh, to je všechno Dalibůh.
8: Ano.
0: Ale které z těch období, které tam Hvězda sleduje, to znamená, řekněme, od 50. respektive od 20. ale od 50. do konce 80. let je pro vás nejzajímavější.
8: No tak je známo, že jsem pracoval v rádiu asi 3-4 roky a měl jsem možnost si vybírat hudbu už tam, takže mě 20. léta sedí, ale hlavně nejvíce mi sedí konec 60. 70. let s přesahem do 80. a samozřejmě se zaměřením na českou muziku.
0: A máte nějaký plán, abych tak řekl, co tam chcete vysílat, co tam chcete říkat, co tam chcete moderovat?
8: Plán je relativně připraven, protože máme spoustu materiálů o aktuálním dění, o kterém režimní tisk neinformuje nebo informuje jednostranně a bylo by dobré, kdyby byl zdroj, jako je stanice Hvězda, která o tom může informovat z jiných úhlů pohledu. I když ne třeba někdy úplně něco jiného, než ten mainstream říká, ale s využitím něčeho, na co oni vůbec nemyslí a nezajímá je to.
0: Budeme se všichni moc těšit, že to budete slyšet zase.
8: Já se budu těšit, slibuju, že budu mluvit i česky, takže i lidé, i Češi z Čech budou rozumět, protože by si mohli stěžovat, že v ostravštině ne všechno je srozumitelné, ale přizpůsobím se i čtenářům, teda posluchačům ze západní části republiky.

0: stoupáme nebo klesáme?
1: No, já si myslím, že pomaličku stoupáme. Já jsem většinou pozitivní člověk, že jinak by to ani nešlo. Tak je to pomalej, než bych třeba i já sám chtěl, ale o milimetry stoupáme, bych řekl.
2: Já jsem tady zrovna s jedním z hostů měla takovou diskuzi, že bychom se měli vracet k tomu odkazu. Protože já si přesně pamatuju, jak mi pan kardinál Duka přesně v té svatováslavské kapli vykládal ten odkaz Cyrila a Metoděje.
0: Ano.
2: Mimochodem v relikviáři jsou stále, tam je relikvie svatého Cyrila, on tak říkal, no, mnozí z nás to ani neví.